0: bez nichž by nevznikla tahle ani další knížky.
1: Ať žijí Vlaštovky a Amazonky!
0: Slyšíte? Zase mě přicházejí potěšit, i když jenom ve snu. A vás potěší taky, když budete chtít. Stačí zavřít oči a představit si, že plujete na plachetnici po velkém jezeře nebo se prodíráte neprobádanou divočinou na jeho březích.
2: S, dva, tři.
1: Třikrát hurá kapitánu Flintovi!
0: Vydá, teď dokonce provolávají slávu i mě. Tenkrát poprvé se docela trefili. Někdy si opravdu připadám jako vysloužilý pirát kapitán Flint. Karamba! Na titulních stranách mých knížek je pravda jiné jméno. Ale člověk nemůže být pořád tím, kým by chtěl. To jde jenom ve snech. A z těch vlastně moje knížky vznikly. I ta dnešní, která se jmenuje...
1: Trosečníci z Vlaštovky!
3: Moc tě ta noha bolí, Rogere.
4: Bolí. Skoro nemůžu vstát.
5: Ale ten strom tu je, podívej.
0: Mlha se už začínala zvedat a vysoká borovice vyvedla Tity z rovnováhy, stejně jako Rogerovo zranění. U jejich údolí přece žádné stromy nejsou. A pak jí to došlo.
3: To není náš potok a naše údolí. Asi jsme se v mlze obrátili a šli zase zpátky.
5: To ale znamená,
3: že jsme zabloudili.
0: Je to tak. A v téhle zapeklité situaci jsme se s oběma posledně rozloučili. Při zpáteční cestě z výpravy na vrchol Kančendžangy, jak přezvali nejvyšší horu v okolí, se Tity a Roger pustili pěšky přes vřesoviště, zatímco John a Zuzana přijali pozvání Amazonek, aby s nimi pluli přes jezero. Oběma pirátkám už totiž odjela jejich přísná prateta a tak se chystají, že budou se svými spojenci tábořit v údolí Vlaštovky. Jenže nikdo nepočítal s mlhou, která se přivalila z nedalekého moře. Teď se sice začala už zvedat, ale...
3: Ale teď se musíme vrátit proti proudu až nahoru na vřesoviště a zjistit, kde jsme sešli z cesty.
4: Jenže já nemůžu s tou nohou ani hnout.
5: Slyšíš? To je sekyra. Dole v údolí jsou domorodci. Nedá se nic dělat. Musím je požádat o pomoc. Počkej tady.
4: Ale já tu nechci zůstat sám.
5: No tak, Rogere, jsi přece lodní plavčík. Vzpamatuj se.
0: První námořník Tity dorazila k mítině, kde byla jakási kulatá hranice složená z polínek skoro metr dlouhých a směřujících do středu. Opodál ležela hromada vyřezaných trnů a Tity věděla, nač jsou. Když byli loni na návštěvě úhlířů, co tehdy pálili na druhém břehu jezera, viděli tam jeden takový milíř už zapálený a celý pokrytý drnem, aby se moc nerozhořel. A když teď Tity spatřila staříka s náručí naštípaných polínek, poznala, že je to právě jeden z uhlířů. Za chvíli se už stařík drápal do kopce k místu, kde čekal zraněný Roger, za další chvíli ho už měl na ramenou a nesl dolů k uhlířské chýši a ještě za další chvíli nazbíral loňské kapradí, udělal z něj kolem Rogerovy nohy obrovský ranec a převázal ho šátkem namočeným v horké vodě. A prohlásil, že Roger se dneska už nesmí ani hnout. Ať tu počká do zítřka, může přespat s uhlířem v chýši.
5: Ve vikvamu? To opravdu můžu?
0: Dřevorubci pak Tity vysadili nakonec dlouhé klády, ke které byly zapřaženi koně, a rozhodli, že jí svezou po silnici až k pěšině pod údolí Vlaštovky, aby tam byla včas.
5: Měj se tu dobře, Rogere! Zítra si pro tebe přijdeme!
0: Ještě před chvílí si Roger myslel, že by moc rád přespal se starým uhlířem v jeho vigvamu. To bylo dobrodružství, o kterém každý sní. Ale pak na něj padla tíseň. V chýši to vonělo kapradím a syrovým dřevem, ale i petrolejem ze začátku.

0: piráta, dlouhá na Johna Silvera s berlí a papouškem, jak dupe po palubě lodi mířící k ostrovu pokladů.
1: Ty má papouška a já budu mít berly. To už stojí za bolavou nohu. 1000krát to za ní stojí.

0: Amazonka měla pořádný náklad. Kromě obou pirátek a Johna a Zuzany v ní byl stán, spacáky a další tábornické vybavení a navíc spousta jídla. A tak byli rádi, že první námořník a plavčík šli po souši. Vypluli z loděnice na řeku Amazonku a pak ve stále slábnoucím větru i na jezero.
1: Co je to tak divně cítit? Aha, už vím, to je mořská mlha.
2: Už je tady, podívejte. Kopce se docela ztratily.
3: A teď už nejsou vidět ani ostrovy před Riem, ani břeh.
4: Pěkná polízanice. Jak někdo něco uvidí, dá hned znamení.
1: Ale co asi dělají Titi a Roger nahoře na vřesovišti?
3: Neboj se, měli pořádný náskok. Už budou určitě v táboře.
0: Amazonka pomalu plula mlhou. Protože skoro nebyl vítr, veslovali a snažili se dostat do podkoví zátoky podle kompasu. Ten jim dával jedinou jistotu v těch bílých končinách, kterými proplouvali. Neviděli ze své plachetnice dál než na dvě lodní délky a zdálo se jim, že plují nesnesitelně dlouho. Ale pak? Konečně. Na vodě se objevily drobné vlnky a najednou uviděli břeh a pak i kopce kolem jezera. Mlha se zvedala a dokonce se ukázalo, že jsou jen kousek od cíle. Zakotvili v podkoví zátoce, naložili si náklad na ramena a rychle stoupali vzhůru k údolí Vlaštovky.
1: Vůbec není vidět kouř?
3: Ti dva oslíci asi nerozdělali oheň. A to přece měli.
4: Jsou to ňoumové. Nemají oheň, nedrží hlídku.
2: Třeba na nás někde číhají a každou chvíli nás přepadnou.
0: Ale když došli až k údolí, viděli, že tam už dávno nikdo nebyl. Protože se odtamtud s poplašeným křikem vzneslo hejno tetřívků. Všechno bylo přesně tak, jak to včera ráno nechali. Vchod do jeskyně byl pořád ještě zakrytý vřesem a když ho odhrnuli, uvítal je jenom zlostný křik Lóry.
4: Ještě tady nebyli.
2: Asi je zdržela mlha, jako nás.
3: Nebo Roger našel nějakou zajímavost.
1: Pane, zabloudili.
2: Hlavu vzhůru, Zuzano. Určitě jsou na statku u Svensnů.
0: Ale nebylo to tak. A ke všemu se tam dozvěděli, že je zítra přijede navštívit maminka. Vraceli se schlíplí. Co teď?
1: Musíme jí dojet říct, že se Titi a Roger ztratili.
4: Máš pravdu, Zuzano. Už se začíná stmívat.
2: Koukejte! Dřevorubci vezou kládu a někdo na ní sedí.
3: Vždyť je to Titi, vidíte? Mává na nás! Hurá!
5: Hurá! Hurá!

0: Druhý den brzy ráno vyrazila pro Rogera záchranná výprava s nosítky. Všechno bylo zase v pořádku. No, všechno. Až na jejich loď, na vlaštovku. Ale teď pozor. Právě vcházím do tábora já a mám ruce od oleje. Badatelům to neujde.
1: Že kapitán Flint dodělával něco na stožáru, Johne?
2: Určitě.
3: Kapitáne Flinte, kdy myslíte, že už dostaneme vlaštovku?
0: Nejdřív jsem dělal, že neslyším, ale pak jsem se zasmál a všem to rázem došlo. Rozběhli se dolů k jezeru a Roger se tolik snažil stačit ostatním, že se skoro zapomněl opírat o berly. A když doběhli do podkoví zátoky, viděli, že Amazonka už tam není jediná plachetnice. Vedle ní ležela kousek povytažená na břeh malá loďka s novým stožárem a tak nádherně nalakovaná, že skoro nemohli uvěřit, že je to jejich stará vlaštovka, kterou tak dobře znali.
1: Já bych řekla, že je teď ještě hezčí než dřív. Už nebudeme trosečníci, už zase máme svou lodičku.
3: A je úplně perfektní.
4: Skoro jako Amazonka.
0: No, zítra při závodě.

0: Vodech uvidíme, která loď je rychlejší. A mimochodem, Rogere, mám na houseboatu soudek střelného prachu. Teď, když vypadáš jako ten starý pirát.
1: Třikrát hurá, kapitán Flint mě nechá vystřelit z děla.

0: Co vám mám povídat? Závody to byly velkolepé. Start byl na houseboatu, kam jsem se po odjezdu pretety hned zase přestěhoval, a cíl na břehu řeky u domu, kde jsem jinak bydlel s oběma pirátkami a jejich maminkou, mou sestrou. Dlouho to vypadalo, že vyhraje Amazonka, ale nakonec John riskantním manévrem přes Mělčinu u ústí řeky do jezera dokázal, že vlaštovka projela kolem cíle, tedy kolem loděnice, o dobré dvě lodní délky dřív.
1: Výborně, lodičko. Dokázala si to.
2: Blahopřeju, kapitáne Johne, ale příště to zas natřeme my vám.
3: A teď na hostinu. Máme pečeného vola a sud rumu.
0: Odpoledne se hostinou zmožení závodníci plavili přes jezero zpátky do podkoví zátoky. Chtěli ještě dnes přestěhovat tábor z údolí vlaštovky zase na ostrov divokých koček.
4: To je blaho, že už nemusíme být trosečníci.
2: A to je blaho, že už tady není prateta.
3: A netrápí ani nás, ani maminku, ani strýčka Jima.
1: Ale kapitán Flint se mohl aspoň ukázat na hostině. Ani neví, kdo vyhrál. Stavíme se teď u něj na houseboatu, ne?
3: Ale vždyť on tam není. Koukejte, nemá vyvěšenou vlajku.
4: Veslice je pryč. A motorák, co tu měl ráno, taky.
2: Asi ho jel vrátit do loděnice a někde mezi ostrovy před Rijem jsme se minuli. Tak mu to povíme až zítra. Teď jedeme dál. Tamhle už je náš ostrov.
3: Co to? Kouř? Je na něm kouř, vidíte? Co se to děje? Domorodci, už tam někdo je? Někdo nám ho zabral.
2: Měli jsme se přestěhovat radši hned ráno místo závodu.
1: Ale když jsme ostrov ráno obeplouvali, tak tam ještě nikdo nebyl. Toho bych si všimla.
2: Nesměj se nám tam usadit. Ještě dneska je musíme vyštvat.
4: Správně, Nancy. Když to neuděláme, nebude ostrov už nikdy náš.
0: Bylo to hrozné. Teď, když měli obě lodi, by měli přijít o svůj ostrov. Obepluli jižní cíp a zjistili, že v tajném přístavu žádná loď není. Opatrně tam zakotvili a dali se známou stezkou skrz houštiny k ohništi.
1: Vidíte? Postavili si stany na našem tábořišti. A ještě ke všemu je mají zrovna jako my.
5: Všecko připraveno. První důstojníci, zapískejte do útoku.
6: Hurá!
7: Nazdárek, badatele a pirátky.
3: Je to si ty, strýčku Jime?
7: Asi jste mě probudili, co? Víte, byla to pěkná fuška. Než jsem odtáhl všechny ty vaše věci z údolí vlaštovky a odvozil je sem. Ale co je? Koukáte na mě jako na strašidlo.
2: To nic. Spletli jsme si tě s někým jiným.
1: Moc krát děkujeme za přestěhování.
3: Ale co tě to napadlo, strýčku Jime?
7: Jednak jsem se bál, aby vám ostrov přece jenom někdo neobsadil. A jednak je zítra na vřesovišti hon na tetřevy. A vaše maminky dost stály o to, abyste v údolí už nebyli.
1: Údolí vlaštovky byl docela bezva, jenže...
4: Jenže bez lodi to není ono.
1: A ostrov divokých koček je stejně nejlepší místo na světě.
2: Jasně, tisíc láter. Teprve dneska pořádně začínají prázdniny.
6: Ať žijí vlaštovky a amazonky a kapitán Flint!
0: Slyšíte? Zase mě přicházejí potěšit, i když jenom vlsno. A vás potěší taky, když budete chtít. Stačí zavřít oči a představit si, že plujete na plachetnici po velkém jezeře nebo se prodíráte neprobádanou divočinou na jeho březích. A až se s naším dobrodružstvím setkáte příště, nezapomeňte na náš pozdrav.
6: Ať žijí vlaštovky a amazonky a kapitán!

0: Nevím, zda je správné, abych vám vyprávěl tento příběh, řekl Raymond West, protože vám nemohu podat jeho rozluštění. Ale fakta jsou tak zajímavá a tak zvláštní, že bych vám ho rád předložil k diskusi a snad společně dojdeme k nějakému logickému závěru. Odehrálo se to před 2 roky, když jsem jel na svatodušní svátky do Cornwallu k muži jménem John Newman. S Newmanem jsem se seznámil několik týdnů předtím a zjistil jsem, že je to nanejvýš zajímavý společník. Inteligentní chlapík s velkou dávkou romantičnosti, finančně nezávislý. Pronajmutí Orlího hnízda bylo výsledkem jeho romantického koníčka. Byl znalcem alžbětinské doby a popsal mi velmi živým a plastickým způsobem porážku španělské armády. Zdá se, že nějaká loď náležející armádě, která měla obsahovat obrovský poklad zlata odněkud z pobřeží Panamy, ztroskotala na pobřeží Cornwallu na pověstných a zrádných hadích skalách. Jak mi Newman řekl, několik let se konaly pokusy vytáhnout loď a získat poklad. Utvořila se obchodní společnost, která se pak položila a Newman mohl koupit práva na celou tu věc za babku. Projevoval v tom směru veliké nadšení. Podle něho to byla otázka nejnovější moderní techniky. Zlato tam bylo a on neměl žádné pochybnosti, že se dá získat. Musím říct, že jsem se nakazil jeho nadšením. Slova španělské zlato vzrušují chlapce i dospělé muže. Kromě toho jsem v té době pracoval na jednom románě, jehož děj se zčásti odehrával v 16. století. A tak jsem měl vyhlídku, že získám od svého hostitele cenný místní kolorit. V pátek ráno jsem vyjel z Paddingtonu v nejlepší náladě a těšil se na svůj výlet. Kupé bylo prázdné až na jednoho muže sedícího v protějším rohu. Byl to vysoký chlapík, vypadající na vojáka, a nemohl jsem se zbavit dojmu, že jsem ho už někde viděl. Lámal jsem si chvíli marně hlavu a nakonec jsem na to přišel. Můj spolucestující byl inspektor Bedworth a setkal jsem se s ním, když jsem psal sérii článků o případu Eversonova zmizení. Přihlásil jsem se k němu a brzy jsme si příjemně povídali. Když jsem mu řekl, že jedu do Polperenu, poznamenal, že je to podivná náhoda, protože tam má sám také namířeno. Nechtěl jsem se zdát zvědavý, a tak jsem se ho nezeptal, co ho tam vede. Místo toho jsem mu vykládal, proč to místo zajímá mě, a zmínil jsem se o ztroskotané španělské galioně. K mému překvapení, inspektor o tom všechno věděl. To bude asi loď Juan Fernandez, řekl. Váš přítel nebude první, kdo v ní pohřbí své peníze při hledání zlata. To jsou romantické nápady. A pravděpodobně není na té historii ani trochu pravdy, řekl jsem. Žádná loď tam nikdy nestroskotala. Ale ano, loď se tam opravdu potopila, řekl inspektor. A s ní ještě další. Byl byste překvapen, kdybyste věděl, kolik je na tomto pobřeží vraků. Kvůli tomu tam vlastně jedu. Před půl rokem tam ztroskotal Otranto. Pamatuji se, že jsem o tom četl, řekl jsem. Nikdo, myslím, nepřišel o život. Nikdo nepřišel o život, odpověděl inspektor, ale přišlo se o něco jiného. Není to obecně známo, ale Otranto vezl náklad zlata. Ale, zeptal jsem se s velkým zájmem. Nasadili jsme samozřejmě potápěče na záchranné práce, ale zlato zmizelo, pane Veste. Zmizelo? Zvolal jsem, hledě užasle na něho. Jak mohlo zmizet? To je záhada, řekl inspektor. Skály roztrhly bok lodi v místě, kde byla pancéřová komora. Potápěči se tak mohli snadno dostat dovnitř, ale pancéřová komora byla prázdná. Otázka zní, bylo zlato ukradeno před ztroskotáním nebo po něm? A bylo vůbec v pancéřové komoře? A já tam teď jedu, abych to vyšetřil. Našel jsem Newmana, jak na mě čeká na nádraží. Omluvil se, že nemá sebou vůz, byl v opravě. Místo toho přijel s nákladákem ze statku, který náležel také k jeho majetku. Vyhoupl jsem se k němu a opatrně jsme zahýbali úzkými uličkami rybářské vesnice. Jeli jsme po příkrém svahu nahoru, pak kousek točitou polní cestou a zabočili k bráně Orlího hnízda zdobené žulovými sloupy. Bylo to pěkné sídlo, leželo vysoko na útesech a mělo krásný výhled na moře. Pěkně vás vítám v Orlím hnízdě a u znaku Zlaté galiony, řekl Newman. A ukázal nad přední dveře, kde visela dokonalá reprodukce španělské galiony s napjatými plachtami. Můj první večer byl velmi příjemný a poučný. Hostitel mi ukázal staré rukopisy týkající se Juana Fernandese. Rozvinul přede mnou mapy moře a ukázal mi na nich místo vyznačené tečkovanými čarami a předložil mi nákresy potápěckého přístroje, který pro mě zůstal naprostou záhadou. Pověděl jsem mu o svém setkání s inspektorem Beckworthem. Jevil o ně velký zájem. Tady kolem pobřeží jsou podezřelí lidé, řekl přemýšlivě. Mají v krvi podloudnictví a plenění lodí. Když na jejich pobřeží ztroskotá loď, nedovedou se ubránit, aby na ní nepohlíželi jako na právoplatnou kořist určenou pro jejich kapsy. Je to jeden chlapík, kterého bych vám rád ukázal. Je to zajímavý typ ze starých dob. Druhý den bylo jasné zářivé ráno. Newman mě zavedl do Polperenu a tam mi představil svého potápěče, muže jménem Higgins. Newman s ním projednal nějaké zcela technické věci a pak jsme šli ke třem kotvám. Korbel piva rozvázal chlapíkovi trochu jazyk. Přijel jsem nějaký detektiv z Londýna, zavrčel. Říkají, že ta loď, co se tu potopila loni v listopadu, vezla obrovský náklad zlata. No, nebyla první, co šla ke dnu a nebude taky poslední. Baže, baže, přizvukoval hostinský od tří kotev. To je svatá pravda, co tu říkáte, Bill Higginsi. To si myslím, pane Kelvine, odpověděl Higgins. Pohlédl jsem trochu zvědavě na hostinského. Byl to pozoruhodný chlapík, tmavovlasý a snědý, s neobyčejně širokými rameny. Oči byly podlité krví a měl zvláštní, kradmý způsob, jak se vyhnout pohledu. Nechceme, aby na tomhle pobřeží cizáci strkali nos do našich věcí, řekl trochu sveřepě. Víte, Newmane, že mi to připadalo jako hrozba, řekl jsem, když jsme kráčeli do kopce směrem k domovu. Přítel se zasmál. Nesmysl, já těm lidem tady nedělám nic zlého. Potřásl jsem pochybovačně hlavou. Kelvin měl v sobě něco zlověstného a necivilizovaného. Cítil jsem, že jeho mysl se asi ubírá podivnými neznámými cestami. Od té chvíle, myslím, začal můj nepokoj. Nedovedu skrývat své city a Newman si všiml změny na mě. Co je to s vámi, Veste? Jste dnes ráno u zlíček nervů? Nevím, doznal jsem, ale mám hrozný pocit, jako by se mělo stát něco zlého. To je tím počasím. Ano, možná. Toho večera můj neklid vzrostl. Venku hučela a sténala bouře. Kolem 10:00 se uklidnila. Newman se podíval z okna. Vyjasňuje se, řekl. Nedivil bych se, kdyby za půl hodiny nastala krásná noc. V tom případě se půjdu projít. Zívl jsem. Jsem hrozně ospalý, řekl jsem. Málo jsem na dnešek spál, půjdu dnes asi brzy na kutě. Což jsem také udělal. Předešlou noc jsem spal málo, dnes jsem spal těžce, ale můj spánek nebyl klidný. Když jsem se vzbudil, ukazovali ručičky na hodinách 8:00. Hlava mě ošklivě bolela a dosud mě tížily hrozné noční sny. Ten dojem byl tak silný, že když jsem šel k oknu a vytáhl roletu, ucouvl jsem zpátky do pokoje, jak mě zaplavil nový pocit hrůzy. Neboť první, co jsem uviděl, nebo co jsem si myslel, že vidím, byl muž kopající hrob. Minutu nebo dvě mi trvalo, než jsem se sebral. Pak jsem si uvědomil, že ten hrobník je Newmanův zahradník a že hrob je určen pro tři růžové keře, které ležely na drnu a čekaly, až budou pevně zasazeny do země. Zahradník se podíval nahoru, uviděl mě a dotkl se klobouku. Dobrý tropané, máme to dneska pěkné ráno. Asi ano, řekl jsem pochybovačně, neboť jsem dosud nebyl schopen setřást ze sebe dnešní skleslost. Sešel jsem dolů na snídaní, hvízdaje si nějakou melodii. Služebné u Newmana nebydleli v domě. Dvě sestry středních let, bydlící vedle ve statku, přicházely každý den a starali se o jeho prosté potřeby. Když jsem vešel do pokoje, jedna právě stavěla na stůl konvici s kávou. Dobré jítro, Elizabeth, řekl jsem. Pan Newman ještě nepřišel? Šel ven asi velmi časně, pane, odpověděla. Nebyl tady v domě, kdy jsme přišli. Můj nepokoj se okamžitě vrátil. Včera a předevčírem ráno přišel Newman k snídani trochu pozdě. Nemyslel jsem, že by měl ve zvyku brzy vstávat. Hnán před tuchou běžel jsem do jeho ložnice. Byla prázdná a navíc v posteli zřejmě nespal. Krátká prohlídka pokoje mi ukázala další dvě věci. Jestli šel Newman na procházku, musel jít ve večerních šatech, neboť ty chyběly. Byl jsem si teď jist, že moje zlé tušení je opodstatněno. Newman odešel, jak řekl, na večerní procházku. Z nějakého důvodu se nevrátil. Proč? Potkala ho nějaká nehoda? Spadl z útesů? Bylo třeba okamžitě zahájit pátrání. V několika hodinách jsem sehnal velkou skupinu pomocníků a společně jsme hledali všemi směry po útesech a dole pod skalami, ale po Newmanovi nebylo stopy. Nakonec jsem v zoufalství vyhledal inspektora Beckwortha. Jeho tvář velmi zvážněla. Připadá mi to, jako by v tom bylo nějaké darebáctví, řekl. V těchto místech je pár chlapíků s hodně širokým svědomím. Viděl jste Kelvina, hostinského o tří kotev? Řekl jsem, že ano. Věděl jste, že byl před 4 roky ve vězení za násilné přepadení? To mě nepřekvapuje, řekl jsem. Jak se zdá, lidé tady jsou toho názoru, že Newman příliš rád strká nos do věcí, které se ho netýkají. Doufám, že se mu nic zlého nestalo. V pátrání se pokračovalo se zdvojenou silou. Teprve pozdě odpoledne bylo naše úsilí odměněno. Objevili jsme Newmana v hlubokém příkopu na jeho pozemku. Nohy a ruce měl pevně svázané provazem, ústa měl ucpaná šátkem, aby nemohl křičet. Byl hrozně vyčerpaný a měl velké bolesti. Třeli jsme mu zápěstí a kotníky a když si dlouze loknul z ploché láhve whisky, byl schopen vyprávět, co se mu přihodilo. Když se počasí vyjasnilo, vyšel si kolem 11. na procházku. Cesta ho vedla kousek kolem útesů podél místa obecně známého jako Pašerácká zátoka, neboť tu bylo mnoho jeskyní. Tam si všiml, že nějací muži vynášejí něco z malého člunu a sešel dolů, aby se podíval, co se děje. Zdálo se, že to má velkou váhu a muži to odnášeli do jedné z nejvzdálenějších jeskyní. Newman neměl sice opravdové podezření, že je něco v nepořádku, ale přesto byl udiven. Dostal se k ním docela blízko, aniž byl zpozorován. Náhle se ozval poplašný výkřik a okamžitě se do něho pustili dva mohutní námořníci, až upadl do bezvědomí. Když zase přišel k sobě, shledal, že leží v nějakém motorovém vozidle, které s velkým otřásáním mířilo, pokud mohl uhodnout, po cestě vedoucí od pobřeží k vesnici. K jeho velkému překvapení nákladák zabočil k bráně jeho vlastního domu. Tam si muži mezi sebou něco šeptali a pak ho konečně vytáhli ven a hodili do příkopu v místě, kde bylo dost hluboko, aby ho nebylo možno hned najít. Pak jel nákladní vůz dál a, jak si Newman myslel, vyjel jinou branou, která je asi 1/4 míle blíž k vesnici. Nemohl nijak popsat své útočníky, leda, že to byli námořníci a podle řeči Cornwallci. Inspektora Beckwortha to velmi zajímalo. Věřte tomu, že poklad byl ukryt tam, zvolal. Nějak ho z vraku zachránili a ukryli ho někde v opuštěné jeskyni. Rychle odešel, aby zahájil pátrání. Objevil zřejmý důkaz, že to bylo schováno zlato, jak se myslelo, ale znovu bylo odneseno a nenašla se žádná stopa, která by ukazovala k novému úkrytu. Jedna tu však přece byla. A inspektor sám mi ji druhý den ukázal. Po téhle cestě jezdí velmi málo motorových vozidel, řekl. A na jednom nebo na dvou místech máme velmi jasné otisky pneumatik. Je tu částečný hluboký otisk jedné pneumatiky velmi určitý. Ukazuje směrem k bráně, tu a tam je slabý otisk. Z něho se dá usoudit, že vůz vyjel druhou branou, takže není velkých pochybností o tom, že sledujeme správný vůz. Proč asi vyjeli druhou branou? Zdá se mi zcela jasné, že nákladák přijel z vesnice. A tam není mnoho lidí, kteří vlastní nákladní auto. Tak 2, na nejvýš 3. Kelvin, hostinský od tří kotev, má 1. Co bylo Kelvinovým původním povoláním? Zeptal se Newman. To je zvláštní, že se mě na to ptáte, pane Newmane. Zamlada býval Kelvin potápěčem. Pohlédli jsme s Newmanem na sebe. Hádanka do sebe zapadala kousek po kousku. Nepoznal jste v některém z těch mužů na břehu Kelvina? Zeptal se inspektor. Newman zavrtěl hlavou. Obávám se, že nic takového nemohu říct, pravil s politováním. Neměl jsem opravdu čas něco vidět. Inspektor mi velmi laskavě dovolil, aby ho doprovodil ke třem kotvám. Garáž byla v postranní ulici. Velká vrata byla zavřená, ale když jsme šli postranní uličkou, nalezli jsme malé dveře, které vedly také do garáže. Velmi krátká prohlídka pneumatik inspektorovi stačila. Máme ho, Hrome, zvolal. Tady na levém zadním kole je přesně stejný vzorek. Z toho se, pane Kelvine, těžko vykroutíte, kdybyste byl sebechytřejší. Raymond West se odmlčel.
1: No a? Řekla Joyce. Zatím tu nevidím žádný problém. Leda, že zlato nikdy nenašli.
0: Zlato nikdy nenašli, to je jisté, a Kelvina také nedostali. Počítám, že na ně byl příliš chytrý, ale nechápu, jak to dokázal. Byl zatčen na základě stop po pneumatikách. Ale objevila se mimořádná překážka. Zrovna proti velkým vratům ke garáži měla na léto pronajatou vilu nějaká malířka.
1: Ach, tyhle malířky.
0: Jak říkáš, ach, tyhle malířky. Tahle malířka byla několik týdnů nemocná. Pečovali proto oni dvě ošetřovatelky. Ošetřovatelka, která měla noční službu, si přitáhla křeslo k oknu, kde byla vytažená roleta. Prohlásila, že nákladní auto nemohlo vyjet z protější garáže, aniž by je viděla, a přísahala, že tu noc skutečně z garáže vůbec nevyjelo.
1: To, myslím, není těžké vysvětlit. Ošetřovatelka samozřejmě usnula, to se jim stává často.
2: Tedy jest známo, že se takové věci už staly, řekl rozvážně pan Peterik. Ale zdá se mi, že přijímáme fakta, aniž jsme je dostatečně prozkoumali. Než připustíme ošetřovatelčino svědectví, měli bychom důkladněji prošetřit její hodnověrnost. Tak podezřele pohotové alibi musí budit v člověku podezření.
0: Je tu rovněž svědectví té malířky. Prohlásila, že měla bolesti a že byla skoro celou noc vzhůru. A tak by byla jistě slyšela nákladní auto, které by dělalo neobvyklý hluk, zvláště v tak tiché noci, jaká byla po bouřce.
2: Ano, to je jistě další fakt k dobru. Měl Kelvin sám nějaké alibi?
0: Prohlásil, že byl doma v posteli od 10 hodin, ale nemohl uvést žádné svědky na podporu tohoto tvrzení.
1: Ošetřovatelka usnula a pacientka také. Nemocní lidé si vždycky myslí, že celou noc nezamhouřili ani oko.
0: Raymond West se tázavě podíval na doktora Pendra.
2: Víte, mně je toho Kelvina líto. Podobá se to příliš onomu tvrzení, že není radno věřit tomu, kdo jednou šlápne vedle. Kelvin byl ve vězení. Ale kromě stopy po pneumatice, což je jistě pozoruhodná schoda, se nezdá, že by toho proti němu bylo víc, kromě jeho nešťastného trestního rejstříku.
0: A co vy, Sir Henry?
2: Sir Henry zavrtěl hlavou. Náhodou o tom něco vím, řekl s úsměvem. Takže jasně nesmím mluvit.
0: Tak teď tetička Jana. Nemáš k tomu co říci?
3: Počkej minutku, můj milý, řekla slečna Marplová. Obávám se, že jsem špatně počítala. Dvě obrace, dvě hladce, jedno sejmout, dvě obrace. Ano, je to správně. Tak, co jsi říkal, můj milý?
0: Jaký je tvůj názor?
3: Můj názor by se ti nelíbil, chlapče. Mladým lidem se nikdy nelíbí, jak pozoruji. Lepší nic neříkat.
0: Nesmysl, tetičko Jano. Ven s tím.
3: Milý Raymonde, řekla slečna Marplová, která položila pletení a podívala se zpříma na synovce. Myslím, že bys měl být při volbě svých přátel opatrnější. Jsi tak důvěřivý, můj milý, dáš se tak snadno oklamat. Je to asi tím, že jsi spisovatel a máš moc fantazie. Celá ta historie se španělskou galionou. Kdybys byl starší a měl víc zkušeností, tak by ses měl okamžitě na pozoru. A pak znal si toho člověka jen pár týdnů.
2: Sir Henry se dal náhle do hlučného smíchu a plácal se do kolen. Ta tě tentokrát dostala, Raymonde. Slečno Marplová, vy jste báječná. Tvůj přítel Newman, chlapče, má jiné jméno. Vlastně několik jiných jmen. V této chvíli není v Cornwallu, ale v Devonshiru, v Dartmooru, abych byl přesný, jako trestanec ve vězení Princeton. Nechytili jsme ho při aféře s ukradeným zlatým pokladem, ale v případu vyloupení pancéřové komory v jedné londýnské bance. Pak jsme si vyhledali jeho rejstřík a našli velkou část ukradeného zlata zakopanou na zahradě Orlího hnízda. Byl to docela šikovný nápad. K celému tomu cornwallskému pobřeží se vážou příběhy o stroskotaných galionách plných zlata. Tím se dal vysvětlit ten potápěč a později zlato. Bylo však zapotřebí obětního beránka a Kelvin byl pro ten účel ideální. Newman zahrál svou malou komedii velmi dobře a náš přítel Raymond jako proslulý spisovatel byl spolehlivým svědkem.
1: Ale co ty stopy po pneumatikách, namítla Joyce.
3: Ale to jsem pochopila hned, má milá, ačkoliv o motorech nic nevím, řekla slečna Marplová. Jak víte, lidé vyměňují kola, často jsem to viděla, a samozřejmě mohli vzít kolo z Kelvinova nákladního auta a vynést je malými dveřmi do uličky, přidělat je k nákladňáku pana Newmana a odjet s ním jednou bránou na pobřeží. Tam na něj naložit zlato a odjet druhou bránou a pak kolo asi zase odnesli zpátky a přidělali je k nákladnímu autu pana Kelvina, zatímco někdo pana Newmana spoutal v příkopě. Bylo to pro něho velmi nepohodlné a pravděpodobně nečekal, že to bude trvat tak dlouho, než ho najdou. Patrně tohle obstaral ten člověk, co si říkal zahradník.
0: Proč říkáš, že si říkal zahradník, tetičko Jano?
3: Co pak to mohl být opravdový zahradník? Přece každý ví, že zahradníci na svatodušní pondělí nepracují. Usmála se a složila pletení. Tahle maličkost mě vlastně přivedla na pravou stopu. Až budeš mít svůj dům, hochu, a vlastní zahradu, tak tyhle věci budeš znát.

0: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí Vocne.
1: Očividně vám to prospívá.
0: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
1: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
0: Bývalo.
1: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
0: Je to příjemná a poučná cesta.
1: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
0: K doktoru Dilimbertovi.
1: O, kolega?
0: Ne zcela, zubní lékař.
1: Ale potíže?
0: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
1: Včelař?
0: O, nikoli věk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
1: Ale cože, živé?
0: O, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
1: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
0: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
1: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
0: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
2: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
1: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
2: No jistě, jsou živí.
0: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
2: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně je spočítat je, jak vidno vyloučené.
1: A proč právě tyhle motýly?
2: Já vím. Nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
1: Jedovatí motýly?
2: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
0: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
2: U motýlů je to v skutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hilésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
0: Zajisté.
2: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hilésia.
0: Zabíjí?
2: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hilésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
1: Životu nebezpečnou?
2: Naštěstí ne, ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
1: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
2: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
1: Tak toho motýla neznám.
0: Je to housenka, milý Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
2: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
1: To je pozoruhodné, řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
2: Myslíte?
0: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
1: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
2: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
0: Záhada toť výzva. No,
2: snad pro vás.
0: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
2: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
3: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
2: Mm-hmm. Podíváme se. Tahle?
3: Jo.
2: Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
3: Musíte vrtat?
2: Trochu, ale nebude to bolet.
3: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
2: Nerozumím. Co si tedy přejete, pane?
3: Dohodnout s vámi menší obchod.
2: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
3: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, kterých vám léta chodil, teď ji potřebuje.
2: Nechápu.
3: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to... No...
2: Transplantáty, myslíte?
3: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
2: No a proč nepřišel sám?
3: Nemůže.
2: Jeho jméno, prosím?
3: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
2: Chápete, pane, mou situaci?
3: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
2: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
3: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
2: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
0: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
2: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
0: Jak vypadal ten člověk?
2: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
0: Ale?
2: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
0: Odmítl jste?
2: Naléhavé případy neodmítám.
0: Kdy přijde?
2: Zítra v 17:30 odpoledne.
0: Vyjednal si ten termín?
2: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až pod večer.
0: Mhm. Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
1: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
2: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
0: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
2: Myslíte-li na zločinnost pak? Tu máme vysokou.
0: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
2: Se zločinem?
0: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
2: Co byste mi tedy radil?
0: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
2: Nechápu, co má společného.
0: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
2: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
0: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
1: Slíbil jste tu Red Holmesy?
0: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
2: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
3: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
2: Nebylo třeba.
3: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
2: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
3: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Tahle pistole má zatraceně lehkou spoušť.
2: Jak si přejete, pane?
3: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, můj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
2: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
3: Jakou roušku?
2: Co jí máte kolem krku?
3: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
2: Máte ji zasunutou až pod líncem košile.
3: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
2: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
3: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. Bohem.
2: Přece naschledanou, pane.
0: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
1: Zase?
0: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
1: Opravdu?
0: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
1: Jsou to snad ty majky?
0: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
2: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
0: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách, daleko víc než v těle.
2: A, komisař, pojďte dále, pane komisaři.
4: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
0: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
4: A, můžete mi říci, pane Holmes...
0: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
2: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
4: Znáte dobře toho pacienta?
2: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
4: To je zvláštní, parble.
0: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
4: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř z uhelna těla mrtvola.
0: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
4: Pravděpodobně.
2: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. Abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
4: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
0: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
4: Cože?
2: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylésia, jejich tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. A pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
4: Parble, ale já stále nerozumím.
0: Roušku, na níž byly chloupky Hylésiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
4: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
0: Přizpůsobuji metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
4: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
1: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
4: Proč?
1: No trochu masti na bolesti od majek.
4: Oh.
1: Ten muž vám bude vděčen.
2: Proti Hylésium se mi to velmi osvědčilo.
4: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
0: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
4: Oh, la, la.
0: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
4: Skutečně? Nedávno začal bolet.
2: Budu se těšit, pane komisaři.
4: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.

0: srpen 1999. Někdo vytrvale bušil na dveře. Paní to otevřela. Co je? Vy mluvíte anglicky? Muž, který stál venku, byl ohromen. Mluvím tak, jak mluvím, řekla. Ale báječnou angličtinou. Muž byl v uniformě, za ním stáli ještě tři další, všichni uspěchaní, usměvaví a celý špinaví. Co si přejete? Tázala se paní TTT. Vy jste Marťanka? Muž se usmíval. A to slovo vám určitě nic neříká, to je pozemský výraz, kývl na své muže. My jsme ze země, já jsem kapitán Williams, přistáli jsme na Marsu před hodinou a jsme tu. Druhá expedice, jela jsem už první expedice, jenže nevíme, co se s ní stalo. Ale teď jsme tu v každém případě my a vy jste první Marťanka, kterou vidíme.
1: Marťanka?
0: Povytáhla obočí. Chci tím říct, že žijete na čtvrté planetě od slunce, je to tak?
1: To ví každé malé dítě, ocekla
0: a nespustila z nich oči. A my, pochlepal si zavalitýma růžovýma rukama na hruď, my jsme ze země. Je to tak, pánové? Zborové, ano, pane kapitáne.
1: Tohle je planeta Tyrr,
0: jestli chcete užívat její správné jméno, upozornila je. Tyrr,
1: ta Tyrr.
0: Kapitán se smál, sotva dechu popadal. No to je báječné jméno, ale milá paní, jak to, že mluvíte tak perfektně anglicky?
1: Nemluvím, myslím, řekla. To všechno je telepatie. Dobrý den. A přibouchla dveře.
0: Za chvíličku už ten hrozný člověk klepal znovu. Sprutka otevřela. Co zas, divila se. Muž tam ještě stál, rozpačitě se usmíval a vypadal zmateně. Napřáhl k ní ruce. Myslím, že jste mi nerozuměla.
1: Co?
0: Vyštěkla. Muž na ní úžasle zíral. My jsme ze země.
1: Nemám čas, řekla. Mám spoustu vaření, uklízení a zašívání a vůbec. Určitě chcete mluvit s panem TTT, je nahoře ve své pracovně.
0: Ano, odpověděl pozemšťan popleteně a zamrkal. Rozhodně chceme mluvit s panem TTT. Má moc práce. Znovu zabouchla dveře. Tentokrát bylo klepání až neslušně silné. Podívejte, křičel muž, když se dveře znovu rozletěly. Skočil dovnitř, jako by jí chtěl překvapit. Takhle se přece s návštěvou nezachází. Jděte mi z té čisté podlahy, křičela. Toho bláta, hned ať jste pryč. Jestli chcete jít dál, otřete si nejdříve boty. Muž se rozpačitě podíval na své zablácené boty. Teď není čas na hlouposti, řekl. Myslím, že bychom to měli oslavit. Dlouze se na ní zadíval, jako by jí tím mohl přimět, aby ho pochopila. Jestli se mi kvůli vám připálili v troubě křišťálové rohlíčky, vykřikla, tak vás odtud poženu. Cože mu chcete? Muž přidušeně zaklil, jako kdyby ho praštila po ruce kladivem. Řekněte mu, že jsme ze země a že něco takového tu ještě nikdy nebylo.
1: Ono toho ještě nebylo, mávla hnědou rukou. No nic ve zlém, hned se vrátím. Shora se teď ozývaly hádavé hlasy. Muži ve dveřích na sebe v rozpacích pohlédli, přešlápli, pohrávali si prsty a zastrčili palce za opasek. Má někdo cigarety, řekl jeden z nich. Objevil se balíček a všichni si zapálili. Vydechovali plazivé plamínky bělavého kouře. Upravili si uniformy a zapnuli si límečky. Hlasy nahoře reptali a mleli dál. Velitel se podíval na hodinky. 25 minut, řekl. Nechápu, co tam dělají. Přistoupil k oknu a podíval se ven. V naprostém mlčení minula celá hodina. Doufám, že jsme nespůsobili nějaké nedorozumění, řekl kapitán. Šel nahlédnout do obývacího pokoje. Tam byla paní TTT a zalévala květiny, které rostly uprostřed pokoje.
2: Já jsem věděla, že jsem na něco zapomněla, řekla, když uviděla kapitána. Vyšla do kuchyně. Promiňte, prosím, podala mu kousek papíru. Pan TTT má moc práce. Dala se do vaření. A u pana TTT stejně nejste na správné adrese, vyhledáte pana AAA. Jděte s tímhle listem na další usedlost, tamhle u Modrého kanálu a pan AAA vám už poví všechno, co budete chtít vědět.
0: My nechceme nic vědět, namítl kapitán s nelibostí a ušklíbl se tlustými rty. My už to víme.
2: Máte ten list, tak co ještě chcete, vyjela na něho. Více s nimi nehodlala bavit.
0: No dobrá, řekl kapitán, ale jít se mu nechtělo. Stál, jako by ještě na něco čekal. Vypadal jako dítě, které v úžasu hledí na prázdný vánoční stromek. No dobrá, řekl znovu, tak pojďme.
2: Čtyři muži vykročili do ticha a parného dne. O půl hodiny později uslyšel pan AAA, který seděl v knihovně a popíjel právě kapku elektrického ohně z kovového šálku, na kamenné cestičce před domem hlasy. Vyklonil se přes okenní rám a pozorně se zahleděl na čtyři muže v uniformě, kteří k němu vzhlíželi přimhouřenýma očima.
0: Vy jste pan AAA, volali.
2: Jsem?
0: Posílá nás k vám pan TTT, křičel kapitán. A proč to? Zeptal se pan AAA. Měl moc práce.
2: Chudák, řekl pan AAA sarkasticky. A patrně si myslí, že já nemám na práci nic jiného, než se starat o zábavu lidem, s kterými on se nemá čas zdržovat.
0: To není důležité, křičel kapitán. Přicházíme ze země.
2: Myslím, že to je o něho velice negentlemanské, dumal pan AAA.
0: Raketou. Přiletěli jsme v ní, tamhle je.
2: A není to poprvé, co se pan TTT chová tak pošetile.
0: Až ze země.
2: Ale měl bych mu zavolat, než na to zapomenu. A povědět mu to.
0: Jen my čtyři, já a tihle tři muži, moje posádka.
2: Ano, to udělám, zavolám ho.
0: Ze země, raketou. Tady je posádka, výlet do vesmíru.
2: Zavolám ho a dám mu, co proto zařval pan AAA.
0: Pak zmizel jako loutka z jeviště. Za minutku bylo slyšet zlobné hlasy, jak na sebe křičí prostřednictvím nějakého podivuhodného mechanismu. Kapitán i jeho posádka se toužebně zahleděli zpět ke své nádherné raketě, která ležela na pahorku a vypadala tak mile, příjemně a hezky.
2: Pan AAA vystrčil hlavu z okna v divém nadšení. Bohové, vyzval jsem ho na souboj, na souboj!
0: Pane AAA, začal zas kapitán mírným hlasem všechno od začátku.
2: Zastřelím ho, slyšíte?
0: Pane AAA, chtěli bychom vám jen něco říct. Urazili jsme 100 milionů kilometrů. Pan AAA na kapitána poprvé pohlédl.
2: Odkud jste říkal, že jste?
0: Po kapitánově tváři přelétl jasný úsměv. Zašeptal pokradmu svým lidem, konečně se někam dostaneme. A na pana AAA zavolal, urazili jsme 100 milionů kilometrů, jsme ze země.
2: Pan AAA zívl. V tuhle roční dobu je to jen 80 milionů kilometrů.
0: Uchopil děsivě vypadající zbraň.
2: Tak a teď musím jít. Vezměte si tenhle hloupý lístek, ačkoliv nevím, k čemu vám bude dobrý. A jděte tamhle přes ten kopec do městečka Iopr. A všechno to povězte panu I. On je ten pravý, koho hledáte.
0: Čtyři cestovatelé zůstali, jako když do nich hrom udeří. Po chvíli řekl kapitán, však my někoho najdeme, kdo nás vyslechne.
1: Možná, že bychom měli odejít a znovu se vrátit, řekl jeden z mužů vyprahlým hlasem.
0: Možná, že bychom měli odletět a znovu přistát, dát jim čas, aby mohli uspořádat slavnost na přivítanou.
1: To není špatný nápad, zahučel unavený kapitán. Městečko bylo plné lidí, kteří pobíhali sem tam, ze dveří do dveří, zdravili se navzájem, měli na obličeji zlaté masky a modré masky a karmínové masky, aby to nebylo jednotvárné masky se stříbrnými rty a bronzovým obočím, masky, které se usmívaly i masky, které se mračily. Všechno podle nálady vlastníka.
2: Čtyři muži spocení dlouhým pochodem se zastavili a zeptali se jednoho malého děvčátka, kde bydlí pan I.
1: Tamhle, pohodilo dítě hlavou.
2: Pan I otevřel dveře, jde prý právě na přednášku, ale měl by minutku čas, kdyby šli rychle dál a řekli mu, co si přejí.
0: Jen trochu pozornosti, řekl mu unaveně kapitán se zarudlýma očima. Jsme ze země. Máme raketu, jsme 4, posádka a kapitán. Jsme vyčerpaní, máme hlad, rádi bychom si lehli. Byli bychom šťastní, kdyby nám někdo předal klíč od města nebo tak něco a kdyby nám někdo podal ruku a řekl výborně a gratulujeme vám, jste pašáci. To by asi bylo všechno.
2: Pan I byl vysoký hubený muž jako z mlhy a na žlutavých očích měl silné, mléčně modré křišťály. Naklonil se na psací stůl a zadumal se nad nějakými papíry, vrhaje tu a tam na své hosty mimořádně pronikavý pohled.
0: Aha, tak se mi zdá, že ty formuláře tu nemám, prohrabával zásuvky stolu. Kam jsem je jenom dál uvažoval? Kam pak? A tady konečně rychlými pohyby vytahoval papíry. Budete muset podepsat tyhle listiny.
2: Je to papírování nutné? Pan I na něho pohledl tlustými skly. Říkáte, že jste ze země? Pak nezbývá nic jiného, než to podepsat.
1: Kapitán napsal své

0: hýbal, aby mu mohl ze široce rozevřených úst tryskat smích. Podepřel se o psací stůl. Oni a podepsat se! Všichni čtyři muži se zamračili. Co je na tom k smíchu? Oni a podepsat! Škytal smíchem už docela vyčerpaný pan I.I.I. Něco tak směšného, no o tom musím vyprávět panu XXX. Prohlížel si vyplněný formulář a pořád se smál. Zdá se, že je všechno v pořádku, pokývl. Dokonce i souhlas eutanazii, jestliže se nakonec ukáže, že je takové rozhodnutí nutné. No, pochechtával se. Souhlas s čím? Mlčte, něco pro vás mám. Tu máte, vezměte si tenhle klíč. Kapitán se začervenal. To je pro nás veliká čest. To není klíč od města, vyblázne, utrhl se na něho pan I.I.I. To je klíč k ústavu. Jděte touhle chodbou, odemkněte ty veliké dveře, vejděte dovnitř a pořádně za sebou zavřete. Můžete tam přespat. Ráno pošlu pana XXX, aby se na vás podíval.
1: Kapitán vzal s pochybami klíč do ruky. Stál zahleděn na podlahu. Jeho posádka se nehýbala. Krve by se v nich nedořezal a všechno jejich nadšení z rakety bylo to tam. Byli úplně vyprahlí.
0: Co je? No co se vám nelíbí, chtěl vědět pan I.I.I. Na co čekáte, co chcete? Přistoupil ke kapitánovi, schýbl se a zahleděl se mu do obličeje. No ven s tím, vy!
1: Myslím, že nemůžete ani, namítal kapitán, totiž zdá se mi, vlastně se pokouším představit si, zaváhal. Namáhali jsme se ze všech sil, urazili jsme ohromnou vzdálenost, tak byste nám snad alespoň mohl podat ruku a říct, to se vám povedlo, nemyslíte? Domluvil přiškrceným hlasem. Pan I.I.I. odměřeně napřáhl ruku.
0: Gratuluji.
1: Ledově se usmál.
0: Gratuluji.
1: Tak se otočil. Ale už musím jít. Použijte toho klíče. A jako by byli roztáli a protekli podlahou, začal pan I.I.I. přecházet po pokoji, spal do malé aktovky rukopisy a jim už nevěnoval ani jediný pohled. Zůstal v pokoji ještě nejméně 5 minut, ale už ani jednou neoslovil vážný kvartet, který stál se svěšenými hlavami, na únavou podklesávajících nohou a s očima, v nichž pohasl jas. Když pak pan I.I.I. vycházel ze dveří, ze všeho nejvíce se zajímal o své nechty.

táhli se chodbou v kalném světle tichého odpoledne. Přišli k vyleštěným stříbrným dveřím a otevřeli je stříbrným klíčem. Vstoupili, zavřeli dveře a otočili se. Octli se v prostorné hale zalité sluncem. Muži i ženy tam seděli u stolků nebo hovořili po skupinách v stoje. Když zavrzli dveře, ohlédli se na čtyři muže v uniformě. Jeden Marťan postoupil kupředu a uklonil se. Jsem pan UUU, řekl. A já jsem kapitán Jonathan Williams z New Yorku na zemi, řekl kapitán hostejně. V tom okamžiku hala vybuchla. Celé stavení se otřáslo výkřiky a voláním. Lidé se vyřítili vpřed, radostně mávali a výskali, poráželi stoly, srocovali se a bláznivě jásali kolem čtyř pozemšťanů, zmocnili se jich a hbitě si je vyzdvihli na ramena. Šestkrát oběhli halou, šestkrát za mohutného víření, zpěvu a poskakování obešli slavnostním pochodem sál. Pozemšťany to tak dokonale omráčilo, že teprve když se kymáceli na ramenou celou minutu, dali se do smíchu a začali jeden na druhého pokřikovat. Hopla, tohle už za něco stojí, tohle je ono, pánové, hip, hip, hip, hip, hip, hurá, hurá, mrkali významně jeden na druhého, tleskali rukama nad hlavou, hej, hurá, křičel dav. Posadili pozemšťany na stůl,

0: Dick ustal. Kapitán měl co dělat, aby zadržel slzy. Děkuji vám. Už dost, už dost. Vyprávějte nám o sobě, navrhl pan UUU. Kapitán si odkašlal. Když vyprávěl, obecenstvo vzdychalo obdivem a nadšením. Představil jim posádku. Každý člen posádky řekl pár slov a byl zavalen bouří potlesku. Pan UUU poklepal kapitánovi na rameno. Je to milé, když člověk zas jednou vidí nějakého krajana ze země. Já jsem taky ze země.
1: Co jste to povídal?
0: Je nás tu spousta ze země.
1: Vy? Ze země? Kapitán ustrnul. Je to možné? Dostal jste se sem v raketě? Copak se meziplanetárně léta už celá staletí? V hlase mu zaznělo zklamání. Odkud? Z které země jste?
0: Z Tujereolu. Dostal jsem se sem duchem svého těla. Už dávno.
1: Z Tujereolu? Kapitán opakoval to slovo jako ozvěna. Tu zem neznám. A co to má být s tím duchem těla?
0: A tadyhle slečna rrr, ta je také ze země, že ano, slečno rrr.
1: Slečna rrr přikývla a na tváři se jí objevil podivný úsměv. A pan vvv a pan kvkvkv a pan fff, ti všichni také.
0: Já jsem z Jupitera, prohlásil jeden muž důležitě.
1: Já ze Saturnu, řekl jiný a oči se mu potouchle leskly. Jupiter, Saturn, mumlal si kapitán a údivem zamrkal. Rozhostilo se naprosté ticho. Lidé postávali kolem nebo seděli u stolů, které byly na hodovní tabule podivu hodně prázdné. Žluté oči jim žhnuly a pod lícními kostmi měly temné stíny. Kapitán si teprve teď všiml, že v místnosti nejsou žádná okna. Světlo jakoby prostupovalo stěnami a byly tu jen jedny dveře. Kapitán bezděčně ucouvl. Tohle mě mate, kde na zemi leží Tujereol. Je to blízko Ameriky?
0: Co je to Amerika?
1: Vy jste nikdy neslyšel o Americe, říkáte, že jste ze země a tohle nevíte?
0: Pan UUU se zlostně vypěl. Na zemi je jen moře, nic než moře. Není tam ani kus pevniny. Já jsem ze země a vím to.
1: Počkejte, kapitán se posadil. Vždyť vy vypadáte jako pravý Martan, žluté oči, tmavá pleť.
0: Na zemi je jen samá džungle, řekla slečna rrr. Jsem z Orary na zemi, z civilizace vybudované ze stříbra.
1: Kapitán se obrátil na pana UUU, pak na pana VVV a ZZZ a na pana MMM a HHH a BBB. Viděl, jak se jim žluté oči ve světle rozšiřují a zužují jako rostoucí a ubývající měsíc. Nakonec se obrátil posádce a zachmuřeně se na ně zahleděl. Uvědomujete si, co tohle znamená?
0: Co, pane kapitáne?
1: To není vůbec žádná oslava, odpověděl kapitán unaveně. To není žádný banket. To nejsou zástupci vlády. To není společnost, která nám měla na uvítanou připravit příjemné překvapení. Podívejte se jim do očí. No poslouchejte, co říkají. Nikdo ani nedýchal. Jenom tu a tam se v těsné místnosti zablesklo bělmo očí. Teď už je mi jasné, kapitánův hlas zněl odkud si zdaleka, proč nám všichni dávali lístečky a předávali si nás jeden druhému, až jsme se dostali k panu I.I.I. a ten nás poslal chodbou a dal nám klíč, abychom si otevřeli a zase zavřeli. A teď jsme tady.
0: Kde jsme, pane kapitáne?
1: Kapitán vydechl. V blázinci.

Byla noc. Prostorná hala tiše odpočívala, mdle osvětlena světly skrytými v průhledných stěnách. Čtyři pozemšťané seděli kolem dřevěného stolu, hlavy u sebe, a zachmuřeně si šeptali. Všude po podlaze se váleli muži a ženy ve zmatené směsici. V temných rozích nebyl ještě úplný klid. Jednotliví mužové nebo ženy tam dosud gestikulovali. Každou půl hodinu jeden z kapitánových mužů zkusil otevřít stříbrné dveře a vrátil se ke stolu. Nic nového, pane kapitáne. Jsme pod zámkem, jak se sluší a patří. Oni si opravdu myslí, že jsme blázni, pane kapitáne? Určitě. Proto nebyla žádná oslava na uvítanou. Oni nám jen trpěli to, co podle nich je chronický psychopatický stav. Ukázal na temné spící postavy kolem. Jsou to paranoikové, jeden jako druhý. Ale jak nás uvítali? Chvilku v očích mu vzplál ohníček a zase pohasl. Jsem myslel, že to je to pravé přijetí. To volání a zpěv a ty projevy. Hezké to bylo, co? Dokud jsme to brali vážně. Jak dlouho nás tu budou držet, pane kapitáne? Dokud nedokážeme, že nejsme psychopati. No to snad nebude nic těžkého. Doufám, že ne. Neříkáte to ale moc jistě, pane kapitáne. To neříkám. Podívejte se tamhle do toho kouta. Nějaký muž se tam docela sám krčil ve tmě. Z úst mu vyšlehl modrý plamen, který se proměnil v oblou postavu drobné nahé ženy. V oparu kobaltového světla nabývala postava se sykáním a vzdechy na objemu. Kapitán kývl hlavou do druhého kouta. Tam stála nějaká žena a měnila se. Nejdřív jí oblil křišťálový sloup, pak se přetavila ve zlatou sochu, nakonec v hůl z leštěného cedru a pak zase v ženu. Po celé půlnoční hale kouzlili lidé slaboučké fialové plamínky, měnili se a převtělovali, protože noc je doba proměn. Kouzelníci? Čarodějové? Zašeptal jeden z pozemštěnů. Nic takového. To jsou halucinace. Sugerují své duševní poruchy nám, takže my vidíme jejich halucinace stejně jako oni. Telepatie. Autosugestce a telepatie. A tohle vám dělá starosti, pane kapitáne? Ano. Když se halucinace mohou zdát tak skutečné nám nebo komukoliv jinému, a když jsou to halucinace tak přesvědčivé a skoro věrohodné, už se ani nedivím, že nás měli za psychopaty. Když tamhle ten muž je schopen vytvořit ženu z modrého plamene a tamhle ta žena se může přetavit v sloup, je docela přirozené, že průměrný Marťan si myslí, že naše raketa je také jen produkt našich představ. Tak je to, vydechli jeho muži ponoření do stínů. V ohromné hale kolem nich vyskakovaly modravé plamínky, třepotaly se a rozplývaly. Skřeti z červeného písku se proplétaly mezi zuby spáčů. Ženy se měnily v slizké hady. Bylo cítit pach plazů a zvířat. Ráno všichni vypadali jako by nic. Svěží, šťastní a úplně normální. Po plamenech nebo skřetech ani stopy. Kapitán čekal s posádkou u stříbrných dveří v naději, že se otevřou. Asi za 4 hodiny přišel pan Ksekseksa. Měli podezření, že čekal za dveřmi a hleděl na ně dovnitř dobré 3 hodiny, než vešel. Kývl na ně a zavedl je do své malé kanceláře. Byl to žoviální, usměvavý muž, kdyby se dalo věřit masce, kterou nosil, protože na ní byl namalován ne jeden, ale hned 3 úsměvy. Hlas, který z masky vycházel, byl však hlasem nepříliš usměvavého psychologa. Jaké máte potíže? Vy si myslíte, že jsme blázni, ale my nejsme, začal kapitán. Ne, já si nemyslím, že byste všichni byli duševně chorí. Psycholog namířil malou hůlkou na kapitána. Ne, jenom vy, pane,
Ostatní jsou druhotné halucinace. Kapitán se plácel do kolena. Tak teď jsem doma, proto se pan i tak smál, když jsem navrhl, aby se podepsala také moje posádka. Ano, pan i mi o tom říkal. Psychologův smích vytryskl z vyřezávaných usmívajících se úst. Moc dobrý vtip. Ale kde jsem přestal? Aha, u druhotných halucinací. Přicházejí ke mně ženy, kterým z uší vylézají hadi. Když je vyléčím, hadi zmizí. My bychom se také rádi vyléčili. Začněte s tím hned. Pan Ksxx byl zřejmě překvapen. To je zvláštní. Jen málo lidí se chce léčit. Terapie je totiž drastická. Jen do toho jsem přesvědčen, že zjistíte, že jsme všichni normální. Musím si prostudovat vaše papíry, abych měl jistotu, že je máte v pořádku a můžete se podrobit léčení. Začal se přehrabovat v kartotéce. Je to tu, aha, víte, takové případy, jako je váš, vyžadují zvláštní léčebnou péči. Tam ti v síni jsou lehčí případy. Ale když už jste se dostal takhle daleko, nemohu vám zamlčovat, že máte primární, sekundární, sluchové, čichové i chuťové halucinace a k tomu hmatové a optické představy. A je to s vámi opravdu zlé. Musíme se odhodlat k eutanázii. Kapitán se vymrštil se zlostným výkřikem. Podívejte se, už toho mám dost. Proveďte si ta vaše vyšetření, klepejte nám do kolen, změřte si náš tep, prohlédněte si nás, vyptávejte se. Můžete mluvit, co je vám libo. Kapitán zuřil celou hodinu, psycholog naslouchal. Neuvěřitelné, pravil zamyšleně. Je to nejtěžší případ utkvělé představy, s jakým jsem se kdy setkal. K čertu se vším, ukážeme vám naši raketu, zařval kapitán. Rád bych ji viděl. Můžete mi ji předvést v téhle místnosti? No samozřejmě, máte ji v té své kartotéce pod R. Pan Ksxx se soustředěně probíral kartotékou. Pak zamlaskal a rozvážně kartotéku zavřel. Proč jste mě to nechal hledat? Raketa tam není. Ovšem, že není, vy idiote. Dělal jsem si legraci. Od kdy pak blázni dělají vtipy, co? Občas jsou u nich zjištěny zbytky své rázného humoru. Ale radši mě zaveďte k raketě. Chci ji vidět.

0: Bylo poledne, když dorazili k raketě. Vedro vrcholilo. Aha, psycholog došel až k trupu a zaťukal na něj. Slabounce se rozezvučel. Smím jít dovnitř? Zeptal se lstivě. Beze všeho. Pan Ksek se vstoupil a dlouho zůstal uvnitř. Taková pitomost by mě dovedla rozuřit. Kapitán hryzal doutník a čekal. Nejradši bych se na místě otočil, vrátil se domů a řekl lidem, aby se už s marzem neotravovali. Žije tu nevěřící sebranka nevychovanců. Řekl bych, že je tu mezi nimi požehnaně bláznu, pane kapitáne. Proto jsou asi tak podezřívaví. Ať je to jak se, už mi to jde všechno na nervy. Psycholog se vynořil z kabiny, kde celou půl hodinu slídil, ohmatával, naslouchal, čichal a ochutnával.
1: Tak teď už mi konečně věříte, zařval kapitán, jako by byl psycholog hluchý.
0: Psycholog zavřel oči a poškrábal se na nose. Tohle je nejneuvěřitelnější příklad smyslové halucinace a hypnotické sugestce, s kterým jsem se v celé své praxi setkal. Prohlédl jsem si tu vaši raketu, jak tomu říkáte, zaťukal na její trup. Slyším to, sluchový přelud. Vtáhl nosem vzduch. Cítím to, čichová halucinace vzbuzená smyslovou telepatií. Políbil raketu. Mohu to ochutnat. Chuťový přelud. Podal kapitánovi ruku. Dovolte, abych vám blahopřál. Jste psychopatický genius. Úžasně čistá práce. Promítnout psychopatologickou představu do myšlení někoho jiného prostřednictvím telepatie a dokázat, aby se ani při smyslovém ověřování síla halucinací nezmenšila, to je výkon téměř nemožný. Ti v ústavu se většinou soustředují na představy vizuální, na nejvýše na kombinaci představ vizuálních s auditivními. Vy udržíte v rovnováze celý komplex představ. Vaše duševní choroba je nádherně dokonalá.
1: Má duševní choroba? Kapitán byl bledý.
0: Ano, ano, skvělá duševní choroba. Kov, guma, gravitační přístroje, potraviny, šatstvo, pohonné látky, zbraně, šrouby, matky, lžíce. Zjistil jsem na 10 000 jednotlivých předmětů ve vašem člunu. V životě jsem neviděl nic tak složitého. Pod palandami byly dokonce stíny a pod vším úžasná koncentrace vůle. A všechno nezávisle na tom, kdy a jak se to zkouší. Má vůni, je možno se toho dotknout, má to chuť a zvuk. Dovolte, abych vás objal.
1: Potom poodstoupil.
0: Tohle zachytím ve své největší monografii. Příští měsíc o tom promluvím v Marské akademii věd. Jen se na sebe podívejte, na mou duši, vy jste si změnil barvu očí ze žluté na modrou a kůži z hnědé na růžovou a ty šaty a ruce, je na nich jen 5 prstů místo 6. Duševní labilitou jste dosáhl i biologických metamorfóz. A co teprve vaši 3 přátelé?
1: Vytáhl malou pistoli.
0: Samozřejmě je to nevylečitelné. Lituji vás, obdivuhodní muži. Jenom smrt vás může vysvobodit. Chcete ještě něco říci?
1: Počkejte, proboha, no nestřílejte.
0: Politování hodná duše, zbavím vás toho utrpení, které vás dohnalo až k tomu, že jste si vybájel tuhle raketu a tyhle 3 muže, bude to strahující podívaná, jak vaši přátelé i vaše raketa zmizí, jakmile zabiju vás. Na základě dnešních poznatků napíši báječné pojednání o rozplývání neurotických představ.
1: Jsem ze země. Jmenuji se Jonathan Williams a tihle 3...
0: já vím, konejšil ho pan Ksekse a vypálil. Kapitán se skácel s kulkou v srdci. Ostatní 3 muži vykřikli.
1: Pan Ksekse na ně hleděl u vytržení. Vy jste tu ještě?
0: No to je nádherné, halucinace nezávislé na času a prostoru... Namířil na ně pistoli. Tak dobrá, já vám pomůžu, abyste se rozplynuli.
1: Ne, vykřikli ti 3 muži.
0: Sluchová výzva Dokonce, když už je pacient mrtev, poznamenal pan Ksexex a všechny tři muže zastřelil. Leželi na písku neporušení, bez hnutí. Kopl do nich. Pak zabušil na raketu. Trvá to dál. Oni trvají dál. A znovu pálil z pistole do těl. Pak poodstoupil, usměvavá maska mu spadla z tváře. Tvář drobného psychologa se zvolna měnila. Čelisti mu poklesly. Pistole mu vypadla z ruky. Oči hleděly tupě a nepřítomně. Stáhl ruce a otočil se v bludném kruhu. Tápavě ohmatal těla a do úst se mu nahrnuly sliny. Halucinace, zamumlal šílený hrůzou. Chutnám to, vidím to, čichám, slyším, hmatám. Rozhodil rukama, oči mu lezly z důlku. Kolem úst mu vyvstala sotva znatelná pěna.
1: Zmizte! Obořil se na těla. Zmiz! Ječel na raketu. Prohlížel si chvějící se ruce. Nakazil jsem se, zašeptal divoce. Přenesli to na mne. Telepatií, hypnózou. Teď jsem já, duševně chorý. Teď jsem já nakažený. Halucinace všech smyslů.
0: Zarazil se a znecitlivělými prsty pátral kolem sebe po pistoli. Na to je jen jedna metoda. Jenom jediný způsob, jak je přimět, aby se klidili, aby zmizeli. Třeskla rána. Pan Ksexex se zhroutil. Na slunci ležela čtyři těla. Pan Ksexex zůstal ležet, kam dopadl. Raketa spočívala na malém, sluncem zalitém vršku a nezmizela. Když k večeru našli raketu, lidé z města divili se, co to je. Nikdo nevěděl. Taky prodali kramáři a ten ji odvlekl do starého železa. Tu noc pršelo až do rána. Příští den bylo teplo a bez mráčku.

Cesta pána, proč se voní? A kdo ty zvony spustil? Večerní pobožnost dávno skončila. V kostele už nikdo není. Než jsem zamíkal, sám jsem se přesvědčil. Všechno jsem zamknul. Co se to k čertu děje? Musím se tam vrátit. Kolouci v

To je divné, nic. Ani vidět, ani slyšet, ani světýlko, ani hlásek. To snad není možné. Jen žádný strach, jen nestratit nervy. Kostelník nevěří na strašidla. Ještě jednou na kuráž. Tak, a teď jdeme. Je tu někdo? Krucifix, to jsou přece kroky.

0: No, co je, pane kostelníku?
1: Vy, reverende Rossi?
0: Jak vidíte?
1: Zaplať pánbu.
0: Proč jste zvonil?
1: Já jsem.
0: Byl jsem právě na cestě do Queensbury. Najednou slyším zvonění, tak jsem se hned vrátil. Co vás to napadlo, Veste?
1: Já jsem...
0: To měl být špatný vtip?
1: Ne.
0: Co tedy? Tak mluvte.
1: Mně samotnému to všecko nejde do hlavy, reverende. Zamkl jsem jako každý večer všechny dveře a byl jsem na cestě domů, když se to stalo. Oba zvony se najednou rozezněly a pak to zrovna tak najednou přestalo. A samo od sebe.
0: Nevyprávějte pohádky, raději omezte spotřebu kořálky.
1: Ale přísahám vám.
0: Zase to z vás stáhne.
1: Ano, pil jsem to, přiznávám, ale nezvonil jsem. Praboha, já jsem nezvonil. Pojďte se mnou, reverende Rossi. Ten, co uvede zvony do pohybu, musí být v zákristí, protože tam je rozvodná deska.
0: No dobrá, podíváme se.
1: Pojďte, pospěšme si.
0: Dveře zákristie jsou zamčeny.
1: Protože se mě předtím sám zamkl.
0: Jak se tedy mohl ten váš velký neznámý dostat do zákristie?
1: No to bych taky rád věděl.
0: No tak pojďte a odemkněte už konečně, člověče.
1: Hned. Kdybyste mi, prosím vás, posvítil baterkou. Prosím, až po vás.
0: To jsem si myslel. Jen pojďte dál, Veste. Zákristie je prázdná. Chcete mi pořád ještě namluvit?
1: Snad byste si nemyslel, že bych vás mohl obelhat.
0: Tohle je přece páka.
1: Kterou se zapne motor a ten uvede do pohybu zvony.
0: Myslíte, že by bylo možné, aby se zvonění zapíjalo samo od sebe? Třeba krátkým spojením?
1: To nevím. O technických věcech nemám bohužel ani ponětí.
0: No dobrá. Tak se podívám ještě na zvony.
1: To znamená, že...
0: Kde máte klíč od dveří, co vedou na věž?
1: Tady.
0: Půjdu napřed a budu vám svítit baterkou.

0: Kde jste zůstal? Pojďte. Nebo se zase držíte láhve?
1: Ale ne. Co si myslíte? Musím jen nabrat trochu dechu. Nezapomeňte, prosím, že už nejsem mladík. Kde jste, reverenda Rossi? Kde jste?
2: Ve strojovně pod zvonicí. Pospěšte si. Něco jsem našel.
1: Tak, co pak?
0: Jen se podívejte nahoru ke stropu. Vidíte tam něco?
1: Vy myslíte?
0: Tam v tom otvoru, kudy procházejí hnací řemeny ke zvonům. Co vidíte?
1: Půjčte mi tu baterku.
0: No, co tam vidíte?
1: No, přijde na to, co tam člověk chce vidět. Hnací řemeny z kulinu.
0: A co ještě?
1: No, olej, co kape k nám do strojovny.
0: Myslíte? Kdy byly zvony naposled mazány? Od té doby, co tu jsem, ještě ne.
1: Pak to tam může být jen voda. Snad zatéká do věže.
0: A co pak prší? Už nepršelo několik týdnů. A co to teď káplo tady na motor?
1: To nevím.
0: Mám to smáznout prstem?
2: Tak.
0: Podívejte se. Teď mi konečně řekněte, co to je.
1: To je... To je krev.
0: Máte pravdu. Tak rychle pojďte. Nahoru do zvonice.
1: Zima.
2: Hned vám bude horko, veste, pojďte sem. Tak pojďte, ale nelekněte se.
1: Proboha. Ten ranec šatů na zdi.
0: Byl kdysi člověk, který tu byl ubit zvonem.
1: Ta kaluž krve, to je strašné.
0: Proč ale stál ten člověk zrovna na té nebezpečné straně, kam se vyhoupne při zvonění ten velký zvon? A stál tam už, když zvony zvonily? A jak vůbec přišla tahle osoba nahoru do věže? A kdo ty zvony zapíhal? Ale především, jedná se tu o tragickou nehodu anebo o nastrojenou léčku. Vy víte, že ve svých kázáních neberu na nikoho ohled a proto jsem některým lidem z tohoto městečka trnem v oku. Neměl jsem být zapleten nakonec do nějaké temné aféry? No veste, co myslíte?
1: Vím jenom, že je mi strašně špatně.
0: Zavolejte lékaře a současně i policii. A jděte!

0: zvláštní událost.
1: Pan Ves nám už po cestě vyprávěl to hlavní.
0: Máte ponětí, reverende Rossi, kdo by mohl být ten mrtvý?
2: Ne, seržante, vůbec ne. Je mi líto.
0: A co znamená ten zvláštní oblek, co má na sobě?
1: Vypadá to na kostým Harlekína.
2: Takhle se člověk oblékne, jen když chce jít na maškarní ples. Řekněte nám, doktore Weilere, kde se dnes večer v Queensbury tancuje.
1: Moc se sice o takové věci nestarám. Ale náhodou jsem se dověděl, že dnes večer má být velký maškarní ples u Mitchellů.
0: Zajímavé. No, podíváme se na to. A mohl byste nám říci, doktore, jak ten muž zemřel?
1: Jedno je jisté. Musel být mrtev ihned, protože mu úder zlomil vaz. Jako kdyby mu byl někdo roztříštil zátylek kladivem. Ta strašná rána ostatně ukazuje zcela zřetelně, že ten muž byl zabit okrajem zvonu, když stál čelem ke zdi. Ne, nedívejte se raději na jeho obličej, je stejně k nepoznání.
0: Tím chcete říct, že ani vy nemůžete toho mrtvého identifikovat? Doktore, musím bezpodmínečně vědět, kdo je ten muž.
1: No, na pravé ruce má pečetní prsten. Má iniciály, počkejte. I, D. A jeho obličení ukazuje na to, že...
2: Že chtěl jít na maškarní ples k Mitchellovým.
0: Jak to? Jak jste na to přišel, reverende Rossi?
2: Podle toho pečetního prstenu. Vím, komu patří. Poslyšte, seržante. Je to Ivanhoe Darton, tajemník Anthony Mitchella.
0: Co? Ten mrtvý je Ivanhoe Darton?
2: O kterém půlka města Queensbury tvrdí, že umí svého šéfa Anthony Mitchella důstojně zastupovat i u jeho ženy Kerimy.
1: Já už tu nemám co dělat, pánové, ostatní je věcí místní policie.
0: Samozřejmě, že provedeme vyšetřování. Samozřejmě, čistě formální záležitost. Tady přece je zřejmé, že jde o tragickou, nešťastnou náhodu.
2: Nebo o zákeřnou, rafinovaně vymyšlenou vraždu.
0: Nesmysl, takový předpoklad je naprosto neodůvodněný. Čtete asi moc detektivky, že?
2: Úplně vážně, seržante Wellingtone. Trvám na tom, že tu jde o vraždu.
3: Ale ne, ne, ne, reverende. Tohle nemůže být opravdu nic jiného než strašné neštěstí, i když připouštím, že okolnosti jsou trochu neobvyklé.
2: To bych řekl, Veste. Ano. Doufejme jen, že si policie celou záležitost příliš neulehčí.
0: Co tím chcete říct?
2: Že snad nebudete mít nic proti tomu, když pozvu taky ještě inspektora McFeverhama. Myslím, že by to tady měl s vaší laskavou podporou co nejdůkladněji prohlédnout. Víte, čtyři oči víc vidí než dvě.
0: No, prosím, když myslíte.
2: Poslyšte, Veste.
3: Ano, reverende.
2: Dejte zprávu inspektorovi McFeverhamovi a požádejte ho, ať sem hned přijde. Hned, rozumíte? A prosím vás, pospěšte si.
3: No, už jdu.
1: Chudák. Zrovna teď začal ho pršet.
2: Za toho počasí vám jistě nebude za těžko dělat seržantu Wellingtonovi a mně ještě chvilku společnost.
1: Myslíte, než přijde inspektor McFeverham?
2: Ano. Možná, že bude inspektor chtít položit několik otázek i vám.
1: No dobrá. Jak chcete.
2: Děkuji vám, doktore.
4: No tohle, pánové.
2: Co je, seržante?
4: Pánové, podívejte se, co jsem právě našel v ruce mrtvého.
1: Ten roztrhaný lístek?
2: Ukažte.
1: To jsou písmena, která byla vystřižena z nějakého předtištěného formuláře a pak k sobě nalepena. Odkud jen znám tento typ písma?
2: No, tahle antikva je v této podobě obvykle na formulářích úředních úmrtních oznámení.
0: Na úmrtních oznámeních? Ale ano, máte pravdu. Na úmrtních oznámeních.
2: Je to jako strašný vtip. Poslouchejte. Milý Ivanhoe, jestli si dosud nezapomněl na náš společný výlet do zahrady citroníků, pak přirozeně budeš mít ještě zájem o citrony. Proto vystup, co možná nepozorovaně navěš v Queensbury, postav se ve zvonici pod velký zvon, obličejem těsně k severní zdi a pak...
0: A pak?
2: To je k zlosti. Lístek je bohužel právě tady na tom místě poškozen. Vypadá to, jako by byl roškuban nechty. Jenom vpravo dole je ještě něco.
0: A můžete to rozluštit?
2: Z onoho světa tě zdraví tvůj Henry, který už citrony nepotřebuje.

0: onoho světa tě zdraví, tvůj Henrik, který už citrony nepotřebuje. Nemá smysl, abychom na tom lístku ještě hledali otisky prstů, když jste byl seržante Wellington tak lehkomyslný a dal do psaní z ruky.
1: No, já jsem myslel, že to je jen vtip, inspektore.
0: Vtip? Pak by tu asi tenhle muž neležel. Ne, ten pozdrav z onoho světa, pečlivě nalepovaný z písmenek, který začíná milý Ivanhoe, je nutno brát vážně. A pak z toho plynou dva zásadní závěry. Za prvé, že ten mrtvý je opravdu Ivanhoe Darton, a za druhé, že byl do této zvonice vylákán.
2: Aby to byl zabit.
0: Ačkoliv myšlenka, že Darton padl za oběť nějakému promyšlenému vražednému plánu, se zdá ve všech souvislostech trochu nepravděpodobná. Je totiž jisté, že zvony mohou být zapojeny jen ze zákristie. Ale zákristie byla už dávno opuštěna a zamčena, když zvony tady nahoře začaly zvonit. A začaly zvonit přesně tehdy, když Darton stál ve zvonici na nejnebezpečnějším místě, protože poslechl přesně pokyny nalepovaného dopisu. Samozřejmě se to dá vysvětlit i tak, že když se Darton mohl dostat do věže, mohl se tajně dostat do zákristie i jeho vrah, aby tam ve vhodném okamžiku ty zvony zapěl.
3: Vyloučeno, inspektore.
0: Proč?
3: Protože to mohu odpřisáhnout, že když jsem zamykal zákristy, že tam nikdo nebyl.
0: A zamkl jste taky vchod ze zákristie do věže, pane Veste?
3: Ten zamykám každý večer, když kostel opouštím.
0: No, pak je to tedy záhada.
1: Mám taky ten dojem, inspektore.
4: Řekněme raději, že je to případ, o jakém sní všichni detektivové.
0: Doktore Weilere, myslíte opravdu, že ty rány na mrtvole byly způsobeny zvonem? Nebylo by možné, že Darton, dejme tomu, byl ubit nějakou železnou tyčí nebo jiným těžkým předmětem?
4: Pak by pachatel musel mít neuvěřitelnou sílu.
1: A kromě toho jsme tady nikde nenašli ani železnou tyč, ani jiný těžký předmět, inspektore.
4: A podle toho, jak mrtvola vypadá, musel by vrah použít nějakou sekiru nebo kovářské kladivo. Ne, inspektore. Tento muž byl ubit zvonem. Tímhle zvonem smrti.
0: Pane Veste, co myslíte vy? Je možné, aby někdo vstoupil při večerní pobožnosti nepozorovaně do zákristie a aby se odtud dostal nahoru do věže?
3: Něco takového by snad bylo i myslitelné, ale úplně tomu věřit nemohu, protože na dveře zákristie je vidět jak od oltáře, tak z kůru.
0: Přesto nám zatím zbývá jediné vysvětlení. Darton i jeho vrah se právě při večerní pobožnosti dostali nezávisle na sobě zákristii do věže a tam se dali zamknout.
2: A když Darton byl pak nahoře ve zvonici, pachatel se s paklíčem vrátil zpátky do zákristie, aby tam zapíjal zvony. No. Tím by byla přece záležitost vysvětlena.
0: No, nevím, reverende Rossi. Něco si tu odporuje a to se mi nechce líbit. Když už chtěl pachatel celým tím divadlem předstírat nehodu, pak by asi nenechal v ruce své oběti tenhle dopis, kterým ho vylákal na věž, nemyslíte?
2: No. Snad víte, inspektore, že neexistuje dokonalá vražda. I ten nejrafinovanější zločinec udělá malou chybičku. Možná, že pachatel jednoduše už neměl čas Dartnovi dopis odebrat.
3: Musíte si uvědomit, inspektore, že reverend Ross a já jsme i hned po vraždě přišli na místo činu.
0: Ale pachatele jste přece neobjevili, že?
2: No vlastně ne.
0: A jak si to vysvětlujete, pánové? Tajemný neznámý se přece nemohl jednoduše vypařit.
3: Ne, to ne.
2: Ale možná, že opustil zákristii ještě před naším příchodem. Třeba použil paklíče a pak se schoval někde mezi lavicemi v kostele. Když jsme, kostelník a já, pak byli v zákristii, vyklouzl nepozorovaně z kostela.
3: Co to bylo?
2: To muselo být vzadu v kostele.
4: Nebyl to vrah.
2: Možná, že se až doteď ukrýval tam vzadu.
3: A v té tmě něco převrhl.
0: Tak pojďme, pánové.

0: Rozsviť de Rosy.
1: Hned, inspektor.
2: Tak to jsem si myslel hned. Jen se podívejte. To, co jsme zrovna slyšeli, byly dveře, které se větrem zavírají a otvírají.
3: Ale tomu nerozumím. Pan West přece vždycky dveře pečlivě zamyká.
0: No ano, vzpomínám si. Když mě pan West vedl do kostela, znovu za námi zamykal.
4: Někdo musel přijít nebo odejít po vás, inspektore.
3: Řekl bych, pánové, že nám pachatel unikl.
0: Myslíte? Podívejte se na tu mokrou stopu tady na podlaze.
4: Skutečně.
0: Vede k západní stěně.
3: A odtud ke zpovědnici. Pan Lasters.
0: Vylezte ven.
5: Co ode mě chcete?
0: Jen odpověď na otázku, co vás přimělo, že jste ještě tak pozdě šel do kostela.
5: Co je vám do toho? Nemáte právo dělat mi nepříjemnosti, inspektore.
0: Kdo tu mluví o nepříjemnostech? Chci jen odpověď na svou otázku.
5: Ale co vám mám tedy vyprávět? Přišel jsem sem náhodou. Byla to opravdu náhoda, to mi musíte věřit.
0: Tak? Byla to opravdu náhoda?
5: Ano, inspektore.
0: Já tomu říkám vniknutí do zavřeného kostela. Záleží jen na vás, jestli vás proto udám.
5: No, dobrá. Řeknu vám pravdu.
0: Poslouchám.
5: Přišel jsem ze zvědavosti. Byla to normální zvědavost.
0: Na co?
5: Šel jsem zrovna z Červeného lva, slyšel jsem, jak kostelník West říká seržantu Wellingtonovi, že se v kosteli stalo neštěstí. Tak, no a teď víte, proč jsem tady, inspektore.
0: A proč jste se tedy schoval v té zpovědnici?
5: Když jsem slyšel vaše kroky, dostal jsem najednou strach. Uvědomil jsem si, že mi nikdo nebude věřit, že jsem přišel jen ze zvědavosti a rom do toho.
3: Láste si, nezapomeňte, kde jste.
5: No, musíte mi prominout, reverende, ale...
3: Proboha.
0: Zvony. Co? Už zase.
3: Kde je vlastně pan West?
0: A kde je doktor Weiler?
4: Nemám ponětí, pane.
0: Musíme zpátky do zákristie. Wellingtone.
4: Ano, inspektore.
0: Bude lépe, když tady zůstanete. Mějte oči otevřené.
4: Ano, pane.
5: A co bude se mnou?
0: Zmizte, Lasters.
5: Nevím, co bych udělal raději.
0: Ale ne tak daleko, abychom vás nemohli najít. Musíte nám být k dispozici.
5: Ano, jo, vždyť víte, kde bydlím. Pořád ještě v ďáblovým močálu.
3: Tak pojďme, inspektore. Do zákristie.
0: Doktore Weiler.
6: Inspektore. Dobře, že tu zase jste.
0: Vy jste znovu zabíjal zvony?
6: Já? Ani prstem jsem se toho nedotkl.
0: Chcete mi snad namluvit, že zvony začaly zvonit sami od sebe?
6: No ano. Mohu to odpřísáhnout.
3: Kde je pan West?
6: Pan West?
0: No ano, kde je kostelník? Tak mluvte!
6: Šel před chvílí ještě jednou nahoru do věže. Šel si pro svou láhev s kořálkou. Řekl, že ji tam zapomněl. Tam nahoře ve zvonici, u mrtvého.
7: Pomoc! Pomoc!
0: Veste!
4: Tamhle vzadu leží.
6: Myslím, že to dostal.
7: Inspektore!
0: Veste, co se vám stalo? Tak mluvte!
7: Mrtvý je pryč.
0: Co to říkáte?
7: Posvíte sem přece, tamhle.
3: Opravdu, inspektore.
6: Mrtvola zmizela.
0: Ale jak je to možné? Veste, co se stalo? Tak si přece vzpomeňte, je to nesmírně důležité.
7: Dal jsem svou flašku na koselku. Myslel jsem, že jsem ji ztratil tam u té severní zdi. Šmatral jsem ve tmě po podlaze. Najednou jsem cítil něco lepkavého. Vy rozumíte, dostal jsem se na místo, kde ležel Darton. Ale on už tam nebyl. Obešla mě hrůza. Lezl jsem kolem zvonu sem k jižní zdi.
0: A dál? No, co se stalo potom?
7: No, ale něco pode mnou prasklo. A pak jsem slyšel, jak motor pode mnou začal hučet. Vy taky znáte ten zvuk. A o chvíli později začaly už zvony zvonit. Proto přišel na inspektora. Myslel jsem, že se mi zastaví srdce. Převalil jsem se na stranu. A bylo už pozdě. Rozhoupaný okraj zvonu mě zasahl a přitiskl mi levou paži a rameno ke zdi. Mám asi zlomenou ruku.
6: Ne, měl jste štěstí, pane West. Pokud teď mohu zjistit, máte jen vymknuté rameno.
7: Opravdu, doktore?
6: Když ovšem nepočítám pohmožděninu na levé ruce.
7: Zaplať vám ho. Inspektore, chci ho tu pryč.
0: Doktore Weilere.
6: Ano?
0: Odveďte pana Westa dolů.
6: Pojďte. Pomohu vám vstát.
7: Děkuji, doktore. Děkuji moc krát, děkuji.
3: Mám jít s vámi?
6: Ne. Už to jde. Pomohu mu už sám.
7: Tak.
0: Ještě se uvidíme, pane Westa.
7: Snad ano, inspektore. Jen nezapomeňte. Tady se hraje nějaká divná ďábelská hra.
2: Tak ten dojem mám už pomalu taky. Kaluž krve tu ještě je. To znamená, že se nám to nezdálo. Ale Dartnova mrtvola zmizela.
3: Jak si to vysvětlujete, inspektore?
2: Řekl bych, že někdo vyhodil mrtvolu některým otvorem ve věži, reverende Rossi.
3: To bohužel není možné.
2: Proč?
3: Protože otvory jsou zamřižované.
2: Jste si tím jist?
3: Přesvědčte se sám.
2: Ano, opravdu. Všechny čtyři otvory jsou zamřižované. Ta železné mříže sedí ve zdi pevně.
3: Smím se zeptat, co teď podniknete, inspektore?
2: Teď? Především počkám, až se rozední. Až tu bude líp vidět. Seržant Wellington se postará, aby tu všechno zůstalo tak, jak to je.
3: A co budete dělat mezi tím vy?
2: Myslím, že se asi nejdřív podívám k panu Mitchellovi. Možná, že se o tom Dartnovi dozvím něco víc. Vždyť Darton byl Mitchellovým tajemníkem, ne?
3: Víte, že Darton byl prý milencem paní Mitchellové?
2: Opravdu, reverende? To je zajímavé.
3: Ostatně Darton měl tenhle kostým harlekína pravděpodobně jen proto, že prý byl dneska večer v Mitchellově vile maškarní ples.
2: No tak, to tam nebudu moc nápadný. Jako Sherlock Holmes.

0: Přejete si?
1: Chtěl bych mluvit s panem Mitchellem.
0: A mohu se zeptat, oč se jedná?
1: No, řekněme, o tragickou nehodu.
0: Prosím, pojďte dál, pane...
1: Děkuji.
0: A koho mám ohlásit?
1: Ohlašte inspektora McFeverhama.
0: Dobře, pane. Kdybyste zatím laskavě počkal v pracovně pana Mitchella. Tady, prosím.
1: Děkuji.

0: Ano. Haló. Haló.
1: Inspektor McFeverham.
0: Kdo je u telefonu?
1: Inspektorem. Mějte se na pozoru. Mějte se na pozoru před...
0: Haló. Haló. Kdo je tam? Zvláštní.
2: Inspektor McFeverham?
0: Ano, to jsem já.
2: Promiňte, prosím, můj oblek. U nás je dneska večer něco jako maškarní plet.
0: Ano, právě jsem se to dozvěděl. Ten krvavě rudý kostým, co máte.
2: To je kostým kata.
0: Velice dobře vám sluší.
2: Těší mě, že to říkáte.
0: Přesto bych byl velice rád, kdybyste aspoň na okamžik sundal kapuci.
2: No, samozřejmě, inspektore, jen co ji rozepnu.
0: Děkuji vám, pane Mitchelli.
2: Pane Mitchelli, ale ne. Pan Mitchell není bohužel právě teď doma. Snad vám mohu být zatím nějak k službám.
0: A kdo tedy jste?
2: Prosím, okamžik. Prosím, soukromý tajemník pana Mitchella.
0: Co? Vy jste...
2: Ano, jsem Ivanhoe Darton. Proboha, co je vám, inspektore? Počkejte, prosím, přinesu vám něco napít.
0: Ne, ne, děkuji, nechte toho.
2: Ale co je vám? Jste bledý jako stěna.
0: No jo. Když se najednou mrtví probouzejí k životu.
2: Co tím chcete říct, pane?
0: Že jsme dneska večer našli vaši mrtvolu ve zvonici zdejšího kostela. Byl jste zabit zvonem a příšerně zohaven.
2: Kdybych přesně nevěděl, že jste inspektor McFeverham.
0: To jsem. Určitě. Kdybyste chtěl vidět.
2: Ne, děkuji, inspektore.
0: Tak co byste řekl, pane Dartne, kdybyste nevěděl, že jsem
2: musíte
0: opravdu...
2: Musíte prominout, ale v tom okamžiku jsem si opravdu myslel, že se pokoušíte o hloupý vtip.
0: Ach, ne, pane Dartne. Na vtipiny jsem dneska večer naladěn. Mrtvý ve věži vlastně už ani obličej neměl, ale my jsme si přesto mysleli, že jsme ho identifikovali. Měl totiž váš pečetní prsten a byl oblečen v kostýmu Harlekina.
2: V kostýmu Harlekina? Proboha, to je nemožné. To by znamenalo, že mrtvý je...
0: Kdo, pane Dartne?
2: To by znamenalo, že mrtvý je pan Mitchell.
0: Pan Mitchell? Ale jak to? No, tomu nerozumím.
3: Tak tady jste, Ivanhoe, vy jste pěkný. Myslím, že byste se měl zase trochu starat o naše hosty.
2: Inspektor McFeverham, to je Kerima Mitchellová, paní domu.
0: Těší mě, že vás poznávám, paní Mitchellová.
3: Potěšení je na mé straně, inspektore. Mohu se zeptat, čemu vděčíme za vaši návštěvu?
2: Inspektor McFeverham mi právě sdělil...
3: No, mluvte dál, Dartne.
2: Nemohu.
0: Paní Mitchellová, dneska večer byl ve zvonici zdejšího kostela nalezen mrtvý muž, který měl Dartnův pečetní prsten a byl oblečen v kostýmu Harlekina. Pan Darton se domnívá, že ten mrtvý je váš muž.
3: Já to tušila. Já věděla, že se to jednou stane.
2: To všechno má vina. Neměl jsem přistoupit na jeho návrh.
0: Na jaký návrh? Nechcete se vyjádřit trochu srozumitelněji, pane Darton?
2: Jak vám to mám vysvětlit, inspektore? Pan Mitchell...
3: Můj muž byl, totiž je hrozně nedůvěřivý ke svému okolí. Aby se jednou důkladně přesvědčil o svých přátelích a spolupracovnících, vymyslel si pro dnešní večírek takovou zvláštní...
2: Výměnu kostýmu, inspektore.
0: Výměnu kostýmu?
3: Ano. Dnes v poledne si to zamanul.
2: Pan Mitchell se chtěl jednou naprosto inkognito vmísit mezi své hosty, aby se tak dozvěděl, co o něm mluví. Protože byl, jak už bylo řečeno, velmi nedůvěřivý ke všem lidem. A aby nebyl poznán jako pán domu, navrhl mi, aby si s ním vyměnil kostým. To bylo docela dobře možné, protože jsme měli oba skoro stejnou postavu. Když mi dal svůj kostým kata, já mu nechal svůj kostým Harlekina. A aby záměna byla dokonalá, dal jsem mu ještě i svůj pečetní prsten.
3: To tedy vypadá, že mrtvý ve zvonici je opravdu...
0: Pan Mitchell.
3: Pane Bože.
0: Je mi to líto, že vám to musím říct.
2: Prosím, schopte se.
3: Můj muž byl zavražděn, vidíte.
0: Pravděpodobně. Ale jak to víte?
3: Anthony měl mnoho nepřátel. I tady v Clinsbury.
0: Mohla byste někoho jmenovat?
3: Nevím nic přesného. Mohu jen usuzovat z jeho poznámek. Tak jsem ho jednou slyšela nadávat na reverenda Rosse, který se snažil ve svých kázáních poštvat proti němu zdejší obyvatelstvo.
0: Je to pravda, pane Dart?
2: No ano. Reverend Ross bouřil čas od času zkazatelny proti takzvaným machinacím jistých spekulantů a pranýřoval jejich neřestné výstřelky. Je veřejným tajemstvím, že pan Mitchell naproti tomu usiloval o reverendovo přeložení a že se snažil využít k tomu všech svých známostí.
3: Jednou přišel můj muž domů a řekl, že si v Clinsbury ani nejváženější občané nejsou jisti svým životem. Nějaký Amory Lasters, co bydlí v Ďáblově močále a plete košíky z rákosí, se prý pokusil přepadnout ho v autě.
0: Ano.
3: Později však při výslechu na policii to ten Lasters všecko popřel. Dokonce měl pro osudnou hodinu alibi. Nějaký Fenton, který už zemřel, udal totiž tenkrát do protokolu, že Lasters byl v době činu u něho.
0: Ano, Fenton. Četl jsem ten protokol dodatečně. Případ se stal před 3 lety, když jsem byl zrovna nemocen.
3: A nebo třeba takový doktor Weiler. To byl v očích mého muže fušař, který dovedl jen tahat lidem z kapsy peníze.
0: Se svou bahenní terapií, že?
3: Ano, bahenní léčba je fixní idea doktora Weilera.
0: Už jsem o tom něco slyšel.
3: Tak to tedy jistě víte, že si doktor Weiler vzal do hlavy zřídit lázně v bažinách u Clinsbury, aby se tam za jeho lékařského vedení mohla léčba provádět.
2: Doktor Weiler se snažil získat pro svůj projekt několik vlivných osob, do dneška bez úspěchu. Taky pan Mitchell, který by byl mohl jako velký akcionář v ocelářském průmyslu projekt snadno financovat, odmítl mu poskytnout větší úvěr.
0: Ano, a proč?
3: Protože jeho proslulá bahenní léčba u mě naprosto selhala.
0: To je přirozeně k politování.
3: Přesto si doktora Weilera cením i teď.
0: Ano, v Clinsbury je doktor Weiler jako lékař velmi oblíben.
3: No, ale můj muž se každopádně díval na doktora Weilera velmi skepticky. Právě včera odpoledne jsem se o tom zase přesvědčila, když jsem se totiž Anthonyho zeptala, jestli pozval i doktora Weilera na náš dnešní večírek, jen mi odpověděl, co toho šarlatána.
0: No a?
3: No, ve vzteku odešel z pokoje.
0: Paní Mitchellová, kdy jste viděla svého muže naposled?
3: Ach, počkejte,

0: Henry?
1: Má zvláštní talent. Umí psát dopisy z onoho světa.
0: Z onoho světa? Co to má znamenat?
1: Že byste byl nyní na onom světě vy, kdyby se dostal ten dopis do rukou vám.
0: A co je v tom dopise?
1: Jedná se o nějaký výlet do citronové zahrady. Tak, pane Dartne, kdo je ten Henry?
0: Nemám ponětí, pane. Já opravdu neznám žádného Henryho, kterého bych mohl spojit s tímto dopisem. To všechno musí být nějaký žart, inspektore.
1: Žart? Tomu vy říkáte žart, když je člověk zabit zvonem? Zřejmě zapomínáte, že se to měl být původně vy, kterému měl být zlámán vás. Naposledy, pane Dartne. Kdo je ten Henry?
0: Musím vás bohužel zklamat, ale nevím.
2: Proč by vám taky měl pan Dartne něco zamlčovat, inspektore? Jestli ten Henry z onoho světa usiluje o jeho život, musí pan Dartne mít přece na tom největší zájem, aby se ten tajemný dopis vysvětlil.
1: Ano, to máte pravdu, paní Mitchellová.
2: Tak vidíte.
1: Paní Mitchellová, chtěl bych se jenom zeptat.
2: Prosím.
1: Jak to vlastně je, kdyby se vašemu muži něco přihodilo, jeho jmění byste pak spravovala vy?
2: Poslyšte, inspektore, tyhle závěry jsou velmi smělé a neopodstatněné.
1: Ale vždyť já...
2: Myslím, že byste měl své kriminalistické schopnosti dokázat nejprve v jiném směru, než se dáte strhnout nějakým absurdním podezřením.
1: Vážená milostivá paní...
2: Našel jste mrtvého. Už jste vůbec přesně zjistil jeho totožnost?
1: Bojím se, že to nemůžeme udělat bez vaší pomoci.
2: To uznávám, prosím, tak pojďme.
1: Dnes večer bohužel už není možné totožnost mrtvoly zjistit.
2: Proč?
1: Protože mrtvola mezi tím zmizela.
0: Co?
2: Zmizela?
0: Ze zvonice?
1: Ano, ano. Záhadným způsobem v nestřeženém okamžiku.
2: Pak mohu se teď snad vzdálit.
1: Jistě.
2: Promiňte, chápete, mám ještě hosty.
1: Zvláštní žena.
0: Proč, inspektore?
1: Zdá se, že se jí smrt manžela příliš nedotkla.
0: Patrně nevíte, inspektore, že Anthony Mitchell a jeho žena byli těsně před rozvodem.
1: Ne.
0: To jistě vysvětluje i to, že se paní Mitchellová tak ovládala.
1: A to jistě, pane Dartne. Ostatně...
0: Ano, inspektore.
1: Co je na tom pravdy, pane Dartne, že paní Mitchellová, totiž, řekněme, manželka vašeho šéfa, že je vám velmi blízká?
0: Dovolte, inspektore, vyprošuji si takové otázky.
1: Tak mi aspoň řekněte, kdo vám opatřil ten kostým Harlekina, který se stal panu Mitchellovi tak osudným.
0: Co to znamená opatřil? Je spůjčevný masek. Pan Haycock z vrchní sluha mi ho přinesl.
1: Velmi rád bych si tedy promluvil s panem Haycocksem.
0: Prosím, když myslíte, přivedu vám ho. Haycocksi!
3: Prosím, pane Dartne.
0: Inspektor McFeveren by se vás rád na něco zeptal.
3: Ale pane Dartne...
0: Jen pojďte, nebojte se.
1: Řekněte mi, pane Haycocksi...
3: Co mohu pro vás udělat, pane...
1: Vy jste přinesl panu Dartnovi kostým Harlekina?
3: Ano, spůjčovný masek.
1: Vzpomínáte si taky ještě, že jste mu přinesl nějaký dopis?
3: Dopis? Ano, ano, máte pravdu, dopis, teď si vzpomínám.
1: Komu byl ten dopis adresován?
3: Panu Ivanhoe Dartnovi, a sice zvláštním způsobem, z nalepovaných písmen. Proto jsem ten dopis nebral vážně. Myslel jsem, že se jedná o nějaký žert pro večírek, protože byl taky jenom v otevřené obálce.
1: A to jste tedy ten dopis také četl, že?
3: Ano, pane.
1: A co jste pak udělal s tím dopisem?
3: Nesl jsem jej panu Dartnovi. Protože pan Dartne nebyl právě ve svém pokoji, dal jsem ten dopis jednoduše do kapsy harlekinského kostýmu, který ležel na posteli, v domnění, že pan Dartne ten dopis určitě najde.
1: A později jste dal kostým panu Mitchellovi, aniž jste se předtím podíval do kapes, že ano?
3: Ano, pane.
1: Tak z toho tedy vyplývá, že mrtvý ve věži je pan Mitchell.
3: Co? Pan Mitchell je mrtev? Jak to?
1: No, našel ten dopis a jednal přesně podle pokynů, které v něm byly. Zřejmě ze zvědavosti a z nedůvěry. A byl nakonec zabit. Místo vás, pane Dartne.
0: Ano. To je asi jediné vysvětlení.
3: Ale to je hrozný.
1: Ještě jednu otázku, pane Haycocksi.
3: Prosím.

0: Prosím, pane inspektore.
1: Kdo vám dal ten dopis?
0: Nikdo.
1: Jak to? Nikdo?
0: Ležel ve schránce na dopisy. Ležel ve schránce na dopisy a tam jsem ho našel.
1: No, tak to by bylo asi teď všechno, pánové.
2: Kdybych vám mohl ještě nějak pomoci, inspektore.
1: Tak vám dám vědět, pane Dartne.
2: Hej, Coxy.
0: Prosím, pane Dartne.
2: Doprovoďte ještě pana inspektora k vozu.
0: Prosím, pane.
2: Tak tedy dobrou noc, inspektore.
1: Dobrou noc.
2: Okamžik, inspektore, ještě něco?
1: Ano, Dartne.
2: Buďte prosím opatrný.
1: Proč?
2: Protože dneska v noci je venku velká mlha.
1: Nemějte obavy, mám dobré oči. Skoro bych řekl pronikavé jako rentgen.
2: No prosím, každopádně jsem vás varoval.
1: Ano, Dartne, děkuji vám.

0: Vůbec ji hledat nemusel. Seděla na patníku u silnice kousek za hrádkem. Zastavil svou rozložitou černou Mercedesku kabriolet, vykoukl přes přední sklo a řekl: dobré jitro. Naklonil se, aby otevřel dvířka. Prosím? Já nestopuju, pravila Kateřina Hodičková a zvedla pyšně bradu. Sedím tady jen tak a čekám na jistého známého. Kterého? Jistého Exnera, kapitána Michala Exnera. No to bych byl já, pravil Exner radostně. Ha, bože, Kateřino, vykřikl, ty mě nepoznáváš. Pokrčila rameny, sklouzla z patníku a vznešeně usedla vedle něho. Po dvou měsících, pane, to se nesmíte divit, že moje paměť selhala. No počkej, ne tak rychle, tady je lidí. Je časné ráno a nikoho nevidím, řekl tvrdě. A vůbec touhle dobou každej pořádný člověk spí. Upravila si vlasy. Rozjel se. Ne tak rychle, hned teď doprava. Jak se ti vedlo v Itálii? Blaženě zabručela a vystrčila špičku jazyka mezi rty. Takhle. Zabočili do lesa mezi chaty a zahrádky. Po mizerné cestě se Mercedeska zmítala jako člun v bouři. Tady, pravil Michal Exner, dávaj pozor, aby si nepřekousal jazyk, tady je to taky fajn. Rovně? Doprava a stát. Vyskočila, aby otevřela bránu. Po dvou měsících, co se neviděli, znovu objevil znamenitou délku a tvar jejich nohou. Nadšeně tedy vjel do zahrady a zaparkoval ve stínu za chatou. Chata profesora Hodičky stála na pokraji lesa. Horní část parcely byl les, nyní soukromý anglický park, pod chatou sad, chlouba to Kateřinina otce. Podél cesty a cestiček kytičky, jejich zalévání vyžadovalo pravděpodobně dost energie. Níž po strání se rozkládala spodní část chatové osady Jílovec a pak bylo vidět vesnici s kostelem, bylo možno dohlédnout až na okraj Mítinek a vpravo za silnici na mírné návrší s Habernou. U jejíž paty se zelenal a bělal březový háj, skrývající sídlo Gustava Truhlaříka. To koukáš, řekla Kateřina. Hrádek, uvažoval Michal Exner, jako kdybych to už někdy slyšel. No Štěpkovický archív, tamhle kousek v lese za námi je místo, kde vykopali po válce Štěpkovický archív. Aha, no je tady pěkně. Máš hlad? Mám. Já taky, a pak se půjdeme koupat. Odpoledne je moc vedro a k řece není nejblíž. Oběd nevařím, jdeme na stavidlo. K vodníkovi? Do vesnice. Hurá, řekl Michal Exner a svlékal sako. Jak dlouho tady zůstanem? Jak dlouho máš čas? Nekonečně. V odpoledním horku se povalovali v chládku lesa za chatou a popíjeli alkoholický nápoj. Místo raního zpěvu ptáků hudl teď svou hmyz. Exner ležel na zádech, díval se nad sebe do koruny smrku a pohyby stromu a jiné další vlivy byly příčinou, že se mu zdálo, jako by neležel na zahradním lehátku, ale na člunu v lehkém bánku. Slyšel si, o čem mluvili vedle u stolu? Zeptala se ho. Na stavidle? No kde jinde, slyšel? Ztratil se nějaký Adam Rosický, syn advokáta. Ale nechtěl jsem slyšet. Co tomu říkáš? Nic. Lidí se ztratí. Chuligánů, který jsou podezřelí z vraždy, desítky. Přeháníš a nebereš nic vážně. Ne, ale to by byla příležitost. K čemu, pro Krista pána, podivil se? Já teď nemůžu být na nic zvědavý. A proč pak, pane kapitáne? Protože budu pořád tady. Nekonečně. Budu pěstovat jabka a později krmit králíky a slepice, sít a sklízet, zalejvat kytky, prořezávat stromy, kácet je a dělat dříví, snil a koupím si fajfku. Odmlčel se na velmi dlouhou dobu. obrátil k ní hlavu. Týden, řekl smutně. Myslel jsem, že tady budu tak týden. 10 dní, řekla prosebně. 10. Prýma, řekl a usmál se. A nebudeme moc vycházet. Bazén je tady na zahradě, můžeš chodit nakupovat, nevařím špatně. Ale Michale, je tady pošta? Je, ale dnes je zavřená. Zavolám večer z hospody. Komu? Mým důstojníkům. Michale, řekla přísně, říkal si 10 dní. Beránek?
1: Ježíš, zazněl mu do ucha radostný hlas. Je ti smutno, viď? Jistě, hele, něco bych potřeboval. Slyšel jsi o Štěpkovickém archívu?
0: Zajisté, můj kapitáne.
1: No já z těch Štěpkovic teď volám. Jo, potřebuješ otáhnout brknu do garáží.
0: Neblbni, nech mě domluvit, sakra.
1: Dobře, takže Štěpkovice, archív. Exner vzdychl. Kousek od těch Štěpkovic je vesnice Hrádek.
0: No tak o té jsem neslyšel.
1: Konečně, zaradoval se Exner. Tak teď uslyšíš. Příležitostně se mrkni na mapu, kde ta vesnice je, mají tam okrsek VB. Během posledních 2 let se v okolí vesnice ztratilo pár lidí. Poslední před několika dny nějaký Adam Rosický. A slyšel jsem, že se to vyšetřuje tady místně.
0: Ne, do toho se raději nebudeme plést. Mrkni se na ta předchozí zmizení, musí tam být někde hlášky.
1: Máme se jet mrknout i tam?
0: To nebude potřeba. Poslední případ se stal nějak před rokem. Když si budete myslet, že je to zajímavý, no tak přijeď.
1: Kdy? Za 10 dní.
0: Dobrý, já si jen poznamenám tu vesnici.
1: Počkej, abys věděl, kde mě máš hledat.
0: No to já najdu snadno, pravil podporučík Beránek sebevědomně.
1: Hrádek, prosím, kde zde má chatu profesor Hodička?
0: Zmije.
1: Naschledanou, můj kapitáne.
0: Za 10 dní!
1: Vykřikl Exner zoufale. Ale nebyl si jist, zda tohle Beránek podruhé nepřeslechl. Ale než zaklaplo sluchátko, bylo slyšet, že na druhém konci drátu se kdosi odporně chechtá.

0: Vlastimil Vondruška, Msta písecké pany, Příběh královského prokurátora Oldřicha z Chlumu. Píše se 13. století. České království patří k nejmocnějším v křesťanské Evropě. Právem označují současníci českého krále Přemysla II. Otakara králem železným a zlatým. Jedním z jeho oddaných služebníků je správce hradu Bezdězu Oldřich z Chlumu, rytíř, ale především proslulý vyšetřovatel. Jemu zdatně sekunduje jeho pomocník Panoš Ota ze Zástřizlí. Část první. Urozená uličnice.
1: Tak ty máš, urozený pane Oto, tady v Písku počkat na svého pána. Co budeš zatím dělat?
2: Pokud mi poradíš, rychtáři, nejdříve bych se vykoupal. Je strašné vedro.
1: Takové léto už dlouho nepamatuju. Po mostě přes Otavu a zahni doprava. Tam je pěkná zátočina. Říká se jí pod Portičskými skálami.
0: Panoš Ota už za chvíli stál na břehu řeky. Svlékl se, skočil do vody a udělal pár temp, když se z vrbin vynořila dívka, sebrala mu šaty a dala se na útěk. Nešlo mu jen o ty šaty. Ta holka byla totiž moc pěkná. Měla nádherné, zlatavě světlé vlasy, na nich věneček z polního kvítí a byla nahá. Vylétl na břeh, oběhl keře a sama mu vběhla do náruče.
3: Co si to dovoluješ?
2: Já? Pokud jsi nevšimla, okradla si mě.
3: Ty šaty potřebuju. Otoč se. Navléknu si alespoň tvou halenu. A nejsem zlodějka, to si vyprošuji.
2: Neměla bys mi to vysvětlit? Jsem Ota ze Zástřizlí.
3: Aneška, také se tu občas koupu. Jenže připlul nějaký člověk ve člunu a protože jsem byla nahá, ukryla jsem se v rákosí. Sebral mé věci a odplul. Čekala jsem, abych si něco vypůjčila, až se tu někdo objeví.
2: Aha. A co, kdybych nepřišel?
3: Asi bych tu musela přenocovat.
2: A co, kdybychom tu přenocovali spolu? Nemusíš se bát, jsem rytíř a vím, co se sluší.
3: A k čemu by mi bylo, pokud by se schoval, jak se sluší?
2: Povinností rytíře je obejmout a zlíbat ženu tak krásnou, jako jsi ty. Pokud bych to neudělal, skončila by má duše v pekle.
3: Jsem vdaná.
2: A bude to můj hřích. Nepustím tě, dokud nesplním svou rytířskou povinnost.
3: Já se nebojím o sebe, ale o tebe. Mým manželem je Bavor ze Strakonic.
2: A sakra. Takže ty s dcerou českého krále Přemysla a Anešky.
3: Vzdáváš to? Vrátíme se do města?
2: Rytíř má obětovat pro krásnou ženu třeba i život. Dovolíš, zase ti svléknu tu halenu.
3: Nesklamal si o to? Jistá družka se mi chlubila, že s tebou strávila noc a byl si prý mimořádně obratný. Budiš, ale už se to nebude opakovat. I kdybych sama chtěla. Slibuješ?

0: Do písku se vrátili za soumraku. Právě se zavíraly brány. Panoš Ota půjčil Anešce nejen halenu, ale také škorně a plášť. Doprovodil ji až k hradní bráně.
1: Prosím, dále ne. Zítra ti šaty vrátím. Přijď si pro ně.
2: Jsem ubytovaný v šenku u Zlatých hroznů. Pár kroků odtud.

0: Šenkýři, mám hlad jako vlk.
1: Moje neteř musela do paláce. Kuchař onemocněl a ona je vyhlášená kuchařka. Mám jen placky a sýr.
0: Ty máš neteř?
1: Jmenuje se Domaslava. Mezi hosty nikdy nechodí. Být to na ní, vstoupila by do kláštera.
0: Ráno mě vzbuď, musím nahrat.
1: Odpusti, rytíři, ale to tam půjdeš jen v nohavicích?
0: Mám v truhlici ještě jedny šaty a plášť. Nestarej se a raději mi dones pivo.

0: Bez souhlasu purkrabího do paláce nikdo nesmí.
1: Potřebuji mluvit s urozenou paní Aneškou.
0: Se kterou? Je tu teta našeho panovníka, ta zbožná abatyše z Prahy? A pak manželka pána ze Strakonic.
1: S tou druhou. Řekni, že jde o jistou událost u Otavy.
2: Panoš Ota nečekal na strážného dlouho. Prošli chodbou s nádhernou žebrovou klenbou a vstoupili do velkého sálu. U stolu seděla mladá žena v brokátovém oděvu s hlavou zavinutou do loktuše. Pod šaty jí vystupovalo velké břicho, protože byla těhotná. Měla hezký obličej, ale unavený. Strážní se uklonil a zmizel.
3: Tak co jsi mi chtěl, rytíři?
1: Tobě nic. Potřebuji mluvit s urozenou paní Aneškou.
3: To jsem já.
1: Já ale hledám manželku Bavora ze Strakonic.
3: Ale ano, to jsem opravdu já. Ty jsi našel můj prsten?
1: Zatracená uličnice. Kde jsi ho ztratila?
3: Co je ti do toho?
1: Jsem pomocník královského prokurátora Oldřicha z Chlumu. Čekám tu na něj a mohu čas vyplnit pátráním.
3: Znám tvé jméno. Ten prsten byl velký, stříbrný, s leštěným topasem. Dostala jsem ho od manžela. Ztratila jsem ho v zátočině za mostem. Říká se tam pod Portičskými skálami. Chodívám se tam koupat se svým fraucimorem.
1: Mohl bych vyslechnout dívky z tvého fraucimoru, urozená paní? Jistou dívku totiž hledám zase já.
3: Budeš zklamaný. Nejmladší je stará jako biblický Abraham. A ty ostatní jsou ještě starší. Ale pokud by náhodou mezi nimi mladá dívka byla, s ohledem na tvou pověst, bych ji zatajila. Znám tvé jméno nejen jako obratného vyšetřovatele. Jistá moje družka s tebou strávila noc a pochvalovala si ji.
2: Panoš Ota se trochu rozmrzele uklonil a opustil palác. Vydal se k řece. U brány se zastavil u strážného.
1: Znáš zátočinu pod Portičskými skálami?
0: Pán Bůh s námi a zle pryč. Tam se nikdo z města nekoupe. To místo je prokleté. Před 8 lety tam znásilnili a zavraždili jistou měšťanku. A ještě zranili její dceru. Zločince se nepodařilo vypátrat. A hned poté se tam utopilo malé dítě.
1: No, mě snad nikdo neznásilní. A plavat umím dobře.
2: V zátočině se Ota nejprve schladil ve vodě, pak se posadil na kámen a přemýšlel. Ta holka ze včerejška mu napovídala spoustu nesmyslů, ale v jedné věci nelhala. Šaty jí tu opravdu někdo ukradl. Zloději měli rádi lidnatá místa, kde se mohli ztratit. Nejčastěji kradli na jarmarcích, ale u vody zadíval se přes řeku. Tam stálo několik rybářských chatrčí.
1: Manželka Bavora ze Strakonic ztratila prsten. Je těhotná a nemůže se ohýbat. Její dvorní dámy jsou staré a nemají dobrý zrak. Objevil ho nějaký rybář, který je možná přes řeku sledoval, jak lezou v trávě a hledají ho. Prsten prodal, namlsal se a když se tu koupala jiná holka, vrátil se a okradl ji.
2: Panoš Ota přešel po mostě a po břehu pokračoval k rybářské osadě. Před nejbližší chatrčí seděly dvě ženy a na ručním mlýnku mleli obilí. Obě byly umolousané, ale ta mladší měla na sobě suknici z drahé látky.
1: Sluší ti to. Odkud máš tu suknici?
4: Můj manžel Jakub je našel. Všechno, co přinese řeka, patří podle práva nám.
1: I šperky?
4: Nic neudělal.
1: Mluvím o prstenu a jistě o něm víš i ty. Ztratila ho dcera našeho krále. Chápeš, co to znamená?
4: Jakub už ho nemá.
1: Komu ho prodal?
4: Zabije mě, pokud to někomu povím.
1: Mluv, nebo skončí v rukách kata a ty taky.
4: Já nevím, komu ho prodal, ale měl by se za chvíli vrátit.
1: Loví ryby?
4: Ne, šel prodat náhrdelník. Našel ho včera spolu s touhle suknicí.
1: Tak ta uličnice měla náhrdelník. No vida.
2: Čas splynul a rybář Jakub stále nikde. Pak se na cestě od brány objevil rychtář Šebesta. Pospíchal a vypadal pořádně na zlobeně.
5: Nesu špatnou zprávu. Jakub leží v městském příkopě. Někdo ho zavraždil.
6: Šenkýři, už se vrátila tvá neteř? Nejde mi o Domaslavu, ale o večeři.
7: Hradní kuchmistr Tobiáš je stále nemocný. Má neteř tam zůstane možná celý týden.
6: Takže dneska zase placky a sýr. No dobře, přines je.
7: Mám tu pro vás plášť. Taky halenu a škorně. Odpoledne to přinesla nějaká holka. Moc pěkná. Ale spisku není.
2: V plášti byl zabalený povadlý květinový věneček, který měla včera ta holka na hlavě. Ota se musel usmát. Provokovala ho. Pokud jí však rybář ukradl náhrdelník, nemohla to být obyčejná služebná. Najednou mu to došlo. Vždyť ji vlastně manželka Bavora ze Strakonic nevědomky prozradila. Ráno panoš Ota koupil u krejčího obyčejnou ženskou suknici a vydal se do rybářské osady. Vdovu po zavražděném Jakubovi našel v jedné z chatrčí, byla už mírně opilá.
4: Každá smrt se musí zapít. Co chceš?
6: Dej mi svou suknici. Stejně je kradená. Dám ti za ní tuhle, není tak pěkná, ale poctivá. A přidám 5 stříbrňáků, pokud mi povíš, co potřebuju.
4: To by šlo. O co jde?
6: Chtěl bych najít toho chlapa, kterému tvůj Jakub prodal prsten.
4: Proč? Život mu to nevrátí.
6: Jak jsem řekl, zaplatím.
4: Když odcházel, říkal, že to bude chvíli trvat, protože musí obejít město podél hradeb.
6: No to nedává smysl. Nejkratší cesta vede Pražskou bránou. A je to jen pár kroků.
4: Ale kostel je na opačné straně města. Na mši chodíváme cestou kolem hradeb. Třeba ten chlap bydlí někde tam.
6: Tady máš peníze.
4: Já věděla, že to dopadne špatně. Prosila jsem ho, ať ten náhrdelník nechá být, ale on...
6: On věděl, že ta druhá dívka nosí náhrdelník?
4: Řekl mu to ten chlap a nabízel za něj mnohem víc než za prsten.
2: Z rybářské osady pospíchal panoš Ota s brokátovou suknicí v ruce do Královského hradu. Aneška, manželka Bavora ze Strakonic, ho přijala ihned.
8: Takže prsten našel rybář a prodal ho? Najdeš ho?
6: Jistě. Potřebuji jen pověření, abych mohl ve městě pátrat, urozená paní Aneško.
8: To zařídí Purkrabí. Ještě něco?
6: Potřebuji si promluvit s tvou sestrou, s Eliškou. Něco ztratila a já jí to nesu zpět.
8: Snad ne tu brokátovou suknici. Neznám mnoho situací, při nichž může žena suknici ztratit. Pošlu jí sem. Měli byste si to vyříkat mezi 4 očima. Její snoubenec, urozený pan Zbyslav z Valdeka, nemusí o téhle záležitosti vůbec vědět. Souhlasíš?
6: Pojď dál, ty ještěrko proradná.
9: Vaš slova, rytíři. Nejsem žádná ještěrka, ale dcera českého krále.
6: Aha. A proč ses vydávala za Anešku?
9: Bylo to zábavné, nemyslíš? Jak jsi na to přišel?
6: Sama ses podřekla.
9: Já?
6: Tvrdila si, že se ti jistá družka chlubila, jak ke své spokojenosti strávila noc se mnou. A představ si, skoro totéž mi řekla i tvá sestra. To nemohla být náhoda.
9: Jsi dobrý vyšetřovatel.
6: Proč jsi mi neřekla o náhrdelníku? Jak vypadá?
9: Tvoří ho 6 stříbrných oválných destiček, které jsou spojené stříbrnými kroužky. Na každé destičce je velký fialový achát. Daroval mi ho snoubenec a podle tradice ho dostává manželka nejstaršího muže jeho rodu. Přijď na večeři, seznámím tě se Zbyslavem.

0: Sturmruger 22. Gun. Mít bouchačku. Handgun. Když jsem byl malý, velmi malý chlapec, bylo to za druhé světové, toužil jsem po dvou věcech. Jednak mít lístky na tabák a cigarety. Kuřivo bylo tehdy na příděl. Moci tak sedět vedle mé matky, vášnivé kuřačky nebo ještě lépe sednoucí na klín. Matka se mi zdála být velkou krasavicí, zkrátka být s ní jako rovný s rovným a kouřit s ní společně své vlastní cigarety, ne ty kradené, kouřené potají na záchodě. Ale především jsem chtěl mít pistoli. Naše země byla okupovaná Němci, nacisty. Bál jsem se německých vojáků a připadalo mi, že kdybych měl pistoli a nosil ji zavěšenou v pouzdře na opasku jako němečtí důstojníci, přestal bych se jich bát a získal bych i respekt. Určitě přinejmenším matky, která mě se smíchem schazovala z klína, když jsem předstíral, že jsem menší a mladší, abych se k ní mohl tisknout. To mi bylo 5. Potřebu opravdové zbraně, nejenom vzduchovky a vzduchové pistole, kterých jsem za dospívání vystřídal desítky, jsem pocítil nekompromisně 21. srpna 1968, když sovětská armáda vtrhla se svými tanky do ulic mé rodné, milované Prahy. Kdybych měl tehdy pistoli, určitě bych některého z těch velících důstojníků poslal do věčných lovišť. Ne jako snajper z dálky, zákeřně, ale přímo mezi oči, aby věděl, že Češi a Pražáci nejsou žádné bláto, že staletí staré dláždění kamenných kostek si vahou tanků nenecháme bez odplaty ničit. Takže když jsem se pár týdnů na to ocitl v Houstonu, Texas, USA, první, oč jsem požádal své staré a nové americké přátele, kupte mi zbraň. Měl jsem peníze, honorář za první verzi scénáře pro Gulf film Houston. Jako cizinec jsem ovšem neměl nárok na koupy vytoužené zbraně. Pomohl mi přítel Frank. Nechápal, proč se chci do Rusy okupované země vracet. Okamžitě však pochopil, že pokud tak učiním, nutně potřebuji zbraň k sebeobraně nebo k partizánskému, protiruskému, protikomunistickému odboji. Schválil moje odhodlání a dokonce se nabídl, že mi zbraň do Prahy proveze. Předpokládal, že jako americký občan nebude na hranicích tak pečlivě prohlížen jako já. Chyba lávky. Hranice mi sice prošel bez obtíží, byl podzim 1968 a formálně na hranicích byli českoslovenští celníci. Kdo však skutečně vládl, poznal Frank zakrátko, když se z Víně řítil směrem ku Praze. Dlužno říci, že Frank necestoval z Texasu do Prahy jen jako můj obchodník se zbraněmi. Jel si též vyzvednout krasavici, finalistku soutěže krásy města Prahy, jež chytře dala inzerát se svou fotkou v bikinách do zahraničních novin pod rubriku Sňatek možný, vítán. Svatba, jak známo, je jeden z mála legálních důvodů, jak opustit rodnou zem a přitom si nezavřít dveře pro návštěvy či návrat. Frank si to dral ku Praze, když tomu Gazík, ruská obměna džípu, zatrasil cestu a kalmici z automaty a jejich velitel ho vyženou z vozu, vyházejí na silnici vše, co bylo uvnitř a mezi holicími potřebami najdou nabitou pistoli a k tomu ještě další munici do zásoby. A sovětští vojáci natáhnou pojistky a vypadá to na rychlou popravu. Frank se snaží mávat svým americkým pasem, márně, a jelikož očekává rychlý konec, modlí se. Ve své mateřštině německy. Frank je naturalizovaný US občan. Padl do zajetí během druhé světové války, převezli ho do zajateckého tábora v USA a již tam zůstal. Sovětský důstojník, velitel hlídky, ovšem také hovoří německy. Bojoval proti nacistům, je stejného věku jako Frank. Domnívá se však, že Američanova němčina je nejapný pokus, jak si zachránit život, když se nedorozuměl anglicky. Vojáci, Aziaté zatím pokračují v osobní prohlídce, stáhnou z Franka kalhoty a tu na jasné denní světlo vystoupí hluboké jizvy na nohou, jimiž prošla kulometná dávka. Jenom pilot může dostat takový zásah a při velkém štěstí přežít. A nále se situace zlomí. Sovětský důstojník, též váleční veterán, považuje Franka za hrdinu stejného bitevního pole, za Američana, který též jako on a miliony dalších padlých vojáků hnal Hitlera až do jeho berlínského sebevražedného bunkru. Jako věta z románu Jaroslava Haška, Švejk praví, karta se obrátila, řeklo prase a vrazilo nůž do řezníka. Rázné povely velitele hlídky, Frank si může natáhnout kalhoty a dokonce je mu proti všem předpisům vrácena i zbraň. Bojové kamarádství starých válečníků, neboť sovětskému veliteli nedošlo, že ten, kdo házel bomby na jeho rodná města a sestřeloval z oblohy jeho kamarády, byl právě Frank. Takže mnou zaplacený Sturmruger 22 se šťastně dostal z Texasu do Prahy a ihned jsme s kamarády podnikli dvě tréninkové střelby. První v mém malém ateliéru na předměstí. Postavili jsme boty přítele herce Pavla na těleso ústředního topení a snažili se trefit podpatek. Panelové stěny výškového domu se klepaly jako při zemětřesení, jenže v prvních pookupačních dnech nikdo nevěděl, kdo vlastně v zemi vládne, co je a není správné, a to poslední, co by kteréhokoliv občana napadlo, bylo hlásit něco na policii. Anarchie pokračovala, stejně jako střelecký výcvik s mými přáteli. Další krabičku patron jsme vyplýtvali v lese u mé venkovské chalupy 30 km od Prahy. Přítel Jirka Š. málem přišel o oko, když z jednoho metru střelil do tvrdého dubového špalku a odražený projektil mu jen lehce odříznul kus očního víčka. Zbraň však fungovala perfektně, jak později řekli soudní experti po mé střelecké akci, a dodávali, že minimální rozstřel svědčil o zkušeném střelci. Byl jsem prostě připraven bránit svou vlast, vzbudit respekt u německých důstojníků a pohovět si na mačině klíně. Čas neúprosně běží. Dětské sny, klukovské fantazie a vlastenecká předsevzetí se vytrácejí s neúprosnou jistotou. Frank si odvezl českou krasavici do Texasu, já měl konečně opravdovou handgun a moje první problémy nebyly s Rusy, český národ si zvykne na cokoliv, můj hlavní problém byl s mou velkou láskou, novou milenkou, později snoubenkou, zpěvačkou Můzou. Onen historický den, kdy jsem svou zbraň úhledný, lehký a elegantní Sturmruger 22 s protálou hlavní poprvé použil v akci, k mé hanbě nikoliv proti nacistickým či sovětským důstojníkům. Měl dlouhou předehru jako učebnice stupidity showbiznisu. Každý týden se v naší zemi v hodinovém televizním speciálu losuje 6 šťastných čísel lota, takzvaný Mates. Ostře sledovaný pořad týdne a jeden z mála vysílaných živě. Mezi losováním jsou krátké sekce, kde vystupují filmové, divadelní i hudební hvězdy. Dobré kšefty pro všechny. Poprvé ve svém uměleckém životě jsem se musel podřídit zákonům televize a rozmarům divadelních děv, ješitnosti prken, která znamenají svět. Tam začaly mé potíže, které později vedly můj ukazovák na spoušť revolveru. Přední dáma divadelní scény, říkejme jí Jiřina B., se při zkoušce snažila všemožně přilákat pozornost, která jí podle ní v hodinovém programu náleží. Ta milá dáma prostě poprvé pracovala s ostříleným brachem světa jiných, netajme se tím, mezinárodních kritérií. Já zas poprvé čelil hereckým manýrám, kvůli kterým se v minulém století divadelní ředitelé stříleli. Zakázal jsem milé divadelní star dramatické pauzy, nutil k rychlejšímu tempu monologu, až konečně paní Jiřina B. opustila scénu, vyhlásila stávku, řvala na mě na place, že jsem neskušený idiot, na což jsem suše odpověděl, že ona je stará kráva. Legrace není liž pravda. Jak pro koho? Producent mě upozornil, že je to show pro státní loterii, že není možné nic odložit, zrušit či vyměnit hvězdu oznámenou týden dopředu. Show must go on, platí všude. Takže jsem se paní herečce omluvil a do divadla večer před vysíláním jsem jí poslal ohromnou kytici. Vysílání bylo na čas. 3 státní výherci se toho večera stali milionáři, jenomže já měl nervy na dranc. Ale co? Uklidňoval jsem se, je to pryč, budu myslet na své děvče, nádhernou, mladou, sexy, černovlasou zpěvačku. Můzu, národní hrdinku odboje proti ruské okupaci, která čeká jen na můj telefon a před námi už je jen krásná večeře při svíčkách v luxusní restauraci a noc plná lásky. Ještě ve studiu jsem zdvihl telefon, ale chyba lávky. Místo milovaného hlasu plného porozumění pro těžkosti dne se ozval žárlivý hlas láteření. Prý jak je to možné, 3 tucty růží jsem své drahé nejdražší milované nikdy nepřinesl nebo nenechal poslat do její šatny v hudebním divadle a kde je moje mužnost a nezávislost? Pražské podzemí už roztrušovalo, jak jsem se ponížil před tou divadelní ochechulí. Moje drahá můza zrušila večeři a řekla, abych jí několik dní nevolal. Zavěsila telefon. Volal jsem hned zpět. Zavěsila, hned jak zvedla sluchátko. Po 4. mě ta hra přestala bavit. Skočil jsem do svého funglnového sportovního Fiatu a už jsem ťukal na dveře svého miláčka. Jen malinko se pootevřely dveře na řetěz. Nos a oko její matky zašeptali. Přestaňte klepat a telefonovat, naší malou Martičku bolí hlava. A zabouchla. V baru naproti jsem si dal 2 velké panáky na uklidněnou. Tak vznikl můj skvělý plán, jak mou malou muzu zbavit bolesti hlavy. V ateliéru jsem vzal z polštáře svou milovanou zbraň, naládoval zásobník, brzy na to už koňskými silami nakopnutý motor mého sportovního vozu bublal pod okny muzy, která na mě, těžce pracujícího člověka zodpovědného za miliony televizních diváků a 3 šťastné věrce, nesmyslně žádala pro pár tuctu růží. Popravdě řečeno, nikdy se muze žádné růže nekoupil. Vztekle přecházela ložnicí, těšila se na odmítnutou večeři a noc stejně jako já. Její stín se na okně zahaleném záclonou zvětšoval a zmenšoval. Jako malý a později větší chlapec jsem trávil na venkově 2 měsíce prázdnin a věděl jsem, že házení kamenků do oken patří k milencům, rozbíjení oken velkými kameny pak ke komunikaci mezi snoubenci a manželi. Ten okamžik vzrušení, v ruce jsem měl malý kamínek projektilu se silou ohromného balvanu. Podepřel jsem si loket v otevřeném okně svého auta a vypálil celý zásobník do pravého horního rohu okna muziny ložnice. Jak později policejní expert napsal, minimální rozstřel svědčil o zkušeném střelci. Prostě divadelní herečky mi nebudou dělat scény na place. A pop zpěvačky, i když milé, drahé, vlastenecké a super sexy, mi nebudou zavěšovat telefony a jejich matky nebudou dveřmi na řetěz bránit milencům, Romeům a Juliím se scházet. Co čert nechtěl, přímo v okamžiku střelby projížděla ulicí policejní patrola. V ozvěně posledního výstřelu jsem se instinktivně otočil jejich směrem a při slabém světle pouličních lamp zahlédl bělma jejich očí a vytřeštěné tváře. Střelba v pražských ulicích se mimo případy nacistických a sovětských invazí prostě nekoná, neexistuje. A být zastižen s nabitou pistolí, to už si zahráváte s možností trestu smrti. Stín mé drahé muzičky dostal světelnou rychlost, jak zřejmě utíkala k matce a babičce, padala k zemi a zadržována se opět hrnula k oknu. Celá akce mi jasně signalizovala, že můj kámen, kamínek, balvan splnil svůj účel. Upozornil jsem na sebe. Takže už jenom zbývalo proměřit síly těžkého policejního vozu Made in Soviet Union kontra Sport Car Made in Italy. Setřásl jsem je během 4 bloků. Bleskově zaparkoval v úzké temné uličce a s pistolí, ještě horko po úspěšné střelbě, jsem doběhl k nejbližší popelnici. Zbraň do ní zahrabal a za dalším rohem z budky volal své sestře. Pokyny gangstersky stručné a jasné. Vezmi psa na procházku. V ulici té a té je popelnice a uvnitř je moje drahá pistole. Sbírej hovínko po psovi. Papír dej do smetí. Pozor, bude tam jistě mnoho fízlů. Strč pistoli za svetr a schovej ji v hromádce uhlí. Ne domu, kde bydlíme. Ne vedlejšího, ale 3. doprava. Řečeno, uděláno. Pistole byla před policií zachráněna. Pozdě sice, ale jistě našli můj opuštěný vůz, prázdné nábojnice uvnitř a spoustu doličných předmětů. Sem patří malá odbočka. Jestli chcete mít někdy svůj automobil perfektně vyčištěný, dopuste se s ním zločinu či alespoň podezření ze zločinu. Policie najde vše. V mém případě to byly vlásenky, ženské vlasy, knoflíky, hrtěnky, vše později nahlášeno mé milované milence muze, co důkaz mého donchuanství. Jeden pozlacený knoflík se jí dotkl zvláště. Patřil její kolegyně blondýně. Jejich úspěšné trio se skládalo z ní, sexy tmavovlásky, líbivé blondýnky a skákajícího kluka. Potom policie předložila před muzu onen pozlacený knoflík blondýnčina kabátu, scháněla ho marně po celé Praze, byl to modelový kabát ze zájezdu z Paříže. Vozíval jsem obě zpěvačky často, ale vždy bylo o mě známo, že fádní blondýnky nejsou můj typ. Byl to chytrý tah vyrukovat s tím pozlaceným konoflíkem kolegyně plavovlásky, vyštrachaným v mém voze jako nátlakový element, aby můza v protokolu uvedla, že se mi chtěl zabít. Správně jsem předpokládal, že policie prohrabe dvě hromady uhlí ve sklepě a bude líná prohrabávat třetí. Zbraň nenašli, takže když zaťukali na dveře mého ateliéru po páté ráno, předtím jsem hlučně vykřikoval ve známém baru, že jsem měl potíže s televizní show, ale že ještě toho dne mi někdo ukradl auto. Dle kyselých a nevyspalých obličejů jsem seznal, že jsem pouze podezřelý, kdyby měli zbraň a svědky, byla by to pěst přímo mezi oči a rána obuškem do hlavy, nikoli jen zdvořilé a zcela zákonné. Jste předvolán jako naléhavý svědek? Vašeho vozu bylo použito k závažnému trestnému činu. Na pražském policejním ředitelství to byla hra kočky s myší. Chtěli ode mne doznání, aniž měli přímé důkazy. Ve vedlejší místnosti grilovali moji můzu, aby přiznala, jak její matka již radostně policajtům sdělila, že jsem hlučně klepal na dveře a snažil se dokonce vsunout botu, když dveře na řetězu přibouchávala. Miláček můza věděla přesně, co se stalo. Stejně jako policajti věděla, že mám pistoli, že s ní trénuji možná proti veliteli sovětských vojsk a že dnešní den jaksi vybočil z programu. Pozlacený knoflík kolegyně blondýny však rozuřil. To bylo v jeho voze? Později mi řekla, že horlivý detektiv před ní položil další doličné předměty ženského původu. Chyba. Muza jako správná hvězda showbiznisu žádala pouze na nejbližší kolegyni a kamarádku. Věděla dobře, že ostatní dívky, děvčata a dámy nemají šanci. Takže do protokolu prohlásila. Je vyloučeno, že pan J.N., režisér, by se podílel na možném útoku na mou osobu, zdraví či život. Spíše bych podezírala jednotky sovětské armády. Zde byl protokol přerušen, neboť v této fázi šlo o případ kriminální, nikoli politický. Další kriminalista, o dvě třídy chytřejší, než byl poslán na můzu, mě litoval. A musím připustit, že úspěšně. Ptal se například, jaký to máte vůz, že byl, nebo je tak hot, aby byl ukraden. Čím se muži chlubí? Většinou autem, krásnou ženou nebo úspěchy ve společnosti. Svedl jsem to na auto, pěl na ně chválu, abych tak dokázal, že bylo cílem pro ukradení a že když někdo krade krásný auto, pak jeho zločinecká povaha mu nedá jinak, než zastavit pod oknem krásné dámy a tam prokazovat možnost střílením. A oddechl jsem si, jelikož jsem byl vlastníkem takřka toho všeho a současně mimo stín podezření. I když ne tak docela. Chytrý policista mě přiměl dát do protokolu, že automobil tohoto typu byl jediný na území státu. Jeho pětistupňová převodovka byla tehdy v naší zemi novinkou. Řazení bylo jiné než u dostupných vozů a noha na plynovém pedálu potřebovala zkušenost. Takže policistovi i mně bylo jasné, že kdyby nějaký teenager ukradl moje auto, nebyl by schopen se třást ze sebe tak rychle policejní patrolu, byť v těžké, Rusy vyrobené limuzíně. Rozptyl střelby a způsob řízení svědčili o zkušeném střelci a zkušeném řidiči. Tohle mi prosím, osobně řekl policejní šéf hlavního města Prahy kolem 8 hodiny ráno. Též mi ovšem řekl, že je nad slunce jasnější, že skandál jsem způsobil já. Že chápe zločiny zvážně, že má respekt k dámě můze, mé oběti a že jí nechce stěžovat život tím, že by na mě uvalil vazbu, k čemuž dle platných československých zákonů má svrchovaný důvod. Že vzhledem k mé umělecké profesi má též jakýsi respekt ke mně, takže mi dává 3 dny gentlemanské dohody. Nejsem zatčen, ale když opustím území hlavního města Prahy, budu. Jeho detektivové už našli totožné nábojnice a zbytky projektilů z muzy na bytu také v mém ateliéru a na chalupě. Neměli však dosud zbraň. A to je předmět naší dohody, pane umělče, řekl policejní šéf a přímo mu cukalo v ústech, aby si neodplivl. Ne mě do očí. Takových chuligánů už před sebou viděl. Rád by si odplivnul vzhůru, ke stropu, do nebes, do vesmíru. Policie je od toho, aby dělala pořádek a kdo ho ničí, jsou většinou zločinci, kteří se dali na cestu umělců. S tím ostatně souhlasím. Takže jsem dostal 3 dny svobody. Místo večeře při svíčkách měli jsme s muzou nádhernou snídani, čekala před budovou policie a odvracela se od objektivu fotografů. Po snídani nebyla noc, ale dopoledne až odpoledne lásky. Navštívili jsme naše známé právníky a politiky a všichni byli zajedno. Když mě policie nechala na svobodě, jejich návrh, dodám-li zbraň a doznání, zdá se býti fér. Odjeli jsme s muzou na mou chalupu, která je stále na území Velké Prahy. Neporušil jsem dohodu. Policejní vůz nás sledoval a stál před domem v diskrétní vzdálenosti. Odpoledne 3. dne jsme se vydali do bytu mých rodičů. Matka mi už dávno odpustila dětinské erotické námluvy, stejně jako pokus udržet s ní krok v kouření 50 cigaret denně. Sestra šla zrovna na procházku se psem. V 3. domě zprava vyhrabala z hromady uhlí ve sklepě pistoli, přinesla mi ji a muzným vozem, malinkatým bílým Fiatem, jsme pak oba dorazili na pražské policejní velitelství, žádajíce o slyšení u policejního šéfa. Přijal nás okamžitě. Muza, v budoucnu moje žena, dostala od policejního náčelníka koňak. Já nic, protože jako důvod návštěvy jsem uvedl úplné a otevřené doznání. Psací stroje, písařky, sekretářky, asistenti a detektivové naplnili místnost a slyšeli přibližně stejnou story, kterou už znáte. Pravdu? Nic než pravdu? Říkal jsem sobě a též do protokolu. Detektivové mě neustále přerušovali. Kde je zbraň? Kde je zbraň? Kde je předmět doličný, aby mohli případ uzavřít? Abych řekl pravdu, nemám rád, když na mě někdo křičí nebo když přerušuje mé vyprávění. Takže když došlo ke klíčovému okamžiku, v němž si celý technický štáb, kriminalisti, balističtí experti měli přijít na své, ztratil jsem chuť spolupracovat. Moje atraktivní skoro snoubenka popíjela koňak s policejním šéfem a zřejmě jí vůbec nezajímalo, že svým doznáním možná podpisuje rozsudek na 15 let vězení. Proto jsem řekl, nakonec svého úplného a upřímného doznání musím prohlásit, že doličná zbraň Sturmruger 22, to my již víme, jaká to byla zbraň, křikl balistický expert, dotyčná doličná zbraň už není v mém držení. Je mimo dosah nás všech zde. Dávka benzínu do hořícího táboráku, plameny, exploze, požár, vzrušení a vzteku, již jsem byl vláčen do mučíren v podzemí policejního ředitelství, ale to nebylo to, po čem jsem toužil. Momentík, řekl jsem. Ta krásná zbraň odpočívá poklidně pod hrází Slapského jezera u Prahy. Nablízku má moji chalupu. Proč? Proč jste to, chlape, udělal? Policejní šéf přestal tokat a pít koňak s mou budoucí ženou. Jaký to má smysl? Komu to pomůže, jak vyřešíme tento případ? Proč? Opakoval jsem. Divadelně jsem se tázal, má-li někdo cigaretu. Houf ochotných detektivů mi zapálil, zakuckal jsem se, nenáviděl jsem kouření. Odkašlal jsem si, odklepal popel, jak to znám z filmu a povídám. Well? Vím, že potápičské zařízení, které je v naší zemi k dispozici, nedosáhne hloubky dna jezera. Takže i když mě budete chtít poslat za mříže na mnoho let, doličný předmět, onu zbraň, nebudete mít nikdy v rukou. Viděli jste někdy policajty plakat? Možná na pohřbu kolegy, který zemřel ve službě. Věřte mi však, že zdravý pláč policisty nastane, když definitivně zjistí, že případ nebude moci dovést do vítězného konce. Představa, že česká policie bude muset žádat vrchní velení sovětských vojsk okupujících Československo o povolení nákupu či zapůjčení západoněmeckého či amerického potápěčského zařízení pro vylovení pistole, co doličného předmětu, ne kontrarevolucionáře, ale osobního sporu dvou klaunů ze showbiznisu, taková šance i na takovou žádost byla nulová. Pláč policistů ovšem netrvá dlouho, takže v dalším okamžiku bych byl nepochybně zatažen do podzemních sklepení a mlácen hlava nehlava, protože po pláči policisty nastává pomsta. Raději jsem proto sáhl do náprsní kapsy a vytáhl na světlo boží můj milovaný handgun Sturmruger 22. Když papež na nádvoří Vatikánu slouží mši pro 20 000 katolíků, nemůže zažít větší respekt a pokoru, jeho monstrance s Božím tělem nemůže překonat náboženskou úctu policistů shromážděných v místnosti. Jako ve zpomaleném filmu ji baletními gesty ode mne přebírali, podávali si je z ruky do ruky a málem jim unikl poslední díl mého doznání. Policejní šéf a jeho detektivní aparát dodrželi gentlemanskou dohodu. Obvinění z pokusu o vraždu bylo změněno, narušení nočního klidu nepřiměřeným hlukem. Zákaz dovozu a neoprávněné držení střelné zbraně bylo opomenuto. Zaplatil jsem jen bezvýznamnou pokutu. Dlouho jsem přemýšlel, proč ta velkorysost. Dnes to, myslím, vím. Co dělí chlapce od mužů a naopak, má podobu příležitostí. Každý z oněch policistů od dětství toužil, stejně jako já, mít vlastní americkou zbraň a použít ji, když jeho mysl po únavě a drincích uzná za vhodné. Ten divný kov a jeho design, snadnost příležitosti způsobit problém, vyvolat strach, odpálit smrt, to je ta svoboda. Můj milý Sturm Ruger 22 je nyní na významném místě v zasklené skřínce Kriminalistického muzea v Praze a jako jediná autentická zbraň s přiznáním, že byla dovezena do okupovaného Československa, je zapůjčována co rekvizita do filmů amerických špionech vraždících nevinné československé děti. Policie si účtuje za její denní použití 120 českých korun, přibližně 5 dolarů. Frank se s královnou krásy dávno rozvedl, stejně jako Můza po krátkém manželství se mnou. Co to tak zkusit s cigaretami, cigáry, doutníky od Castra? To by zase byla výzva mému otci. Special package of Havana cigars.
1: Odehrálo se to všechno v první polovici listopadu, před 2 lety. Široký proud života a nesmírná dálka nás už dnes dělí od té doby. Ten, kdo si volně chodí, dokáže takovou vzdálenost sotva přehlédnout pouhým okem. Možná vůbec ne. Ale mně je, jako by se mi to bylo přihodilo, neřeknu včera, ne, dnes. Utrpení je velmi dlouhý okamžik. Nelze ho dělit na roky. Můžeme pouze zaznamenávat jeho rozmary a zapisovat si jejich pravidelný návrat. Čas sám pro nás nepostupuje, točí se dokola. Zdá se, že krouží kolem jednoho středu bolesti. Ochromující nehybnost života, který je urovnán ve všem všudy podle nezměnitelné šablony. Takže jíme a pijeme a býváme vyvedeni na vzduch a uléháme a modlíme se, nebo aspoň k modlitbě klekáme podle neměnné řehole železného předpisu. Tato nehybnost působí, že se každý hrozný den podobá svému bratru do nejmenších podrobností. O setí a o ženích, o žencích, kteří kosí obilí, o vinařích, kteří se proplétají vinohradem, o trávě v zahradě zbělené svátými květy nebo poseté opadaným ovocem, o tom nevíme nic. Nemůžeme vědět. Pro nás existuje jen jedna roční doba. Roční doba hoře. I slunce a měsíc nám vzali. Třeba svítí venku den modří a zlatem, světlo, které se k nám vplíží zastřeným sklem zamřížovaného okna, pod nímž sedíme, je šedivé a sporé. V naší cele panuje stále pološero, v našem srdci půlnoc. I v oblasti myšlení vázne všechen pohyb, jako v koloběhu času. Co jste vy osobně už dávno zapomněli, nebo můžete lehce zapomenout, zaměstnává mne dnes a bude mne zítra zaměstnávat opět. Uvážíte-li toto všechno, pak musíte alespoň částečně porozumět tomu, proč píšu a proč píšu tak a ne jinak. Za 3 měsíce, co mě sem dopravili, zemřela má matka. Vy víte, a nikdo to neví lépe, jak velice jsem ji miloval a ctil. Její smrt byla pro mne hrozná. Já, kdysi

A já toto jméno na věky zhanobil. Snížil jsem je na sprostou nadávku v ústech sprostých lidí. Strhl jsem je do bahna. Vydal jsem je hrubé chátře, až samo zhrublo pod jejich rukama, ale i svým odpůrcům, pro něž se stalo výrazem prošílenství. Možná, že štěstí, blaho a úspěch jsou utkány z hrubého sukna a jsou proto odolnější. Avšak zármutek je nejjemnější ze všeho, co bylo stvořeno. Kde panuje hoře, tam je posvěcená země. Jednou lidé pochopí, co to znamená. Až do té chvíle nevědí o životě nic. Posoudit to může robí a bytosti jeho druhu. Když jsem byl veden mezi dvěma policisty z věznice ke konkurznímu soudu, čekal tu v dlouhé a nehostinné chodbě robí. Když jsem šel kolem něho v poutech se sklopenou hlavou, k úžasu velkého davu, jenž o něm měl na tak dojemným chováním, prostě a vážně smekl přede mnou klobouk. Za menší služby přišli lidé do nebe. Naplněni tímto duchem, proniknuti takovou láskou, klekali svatí, aby mili nohy chudým, a skláněli se, aby políbili malomocného na tvář. Nikdy jsem se o tom nezmínil ani slovem. Chovám to jako poklad ve svém srdci. V první době mého věznění radili mě lidé, abych se pokusil zapomenout, kdo jsem. Byla to skázonosná rada. Jen v tom, že si uvědomuji, kdo jsem, nalezl jsem trochu útěchy. Teď mi zase radí jiní, abych, až budu propuštěn, zkusil zapomenout, že jsem byl kdy ve vězení. Vím ovšem, to by bylo stejně osudné. Znamenalo by to pro mne, že bych byl po celý zbytek života štván nesnesitelným pocitem hanby a že všechno to, co znamená pro mne stejně mnoho jako pro každého jiného, krása slunce a měsíce, nádhera ročních období, hudba jitra a mlčení dlouhých nocí, déšť, který padá listím, stříbrná rosa stékající po trávě, že všechno to by mělo být pro mne poskvrněno a mělo by ztratit svou léčivou moc i schopnost sdílet radost. Litovat svých vlastních prožitků je totéž jako znásilnit svůj vlastní rozvoj. Zapřít své vlastní prožitky je totéž jako vložit svému vlastnímu životu do rtů lež. Nepředstavuje to nic menšího, než kdyby chtěl někdo zapřít svoji duši. Ten fakt, že jsem byl obyčejným vězněm v obyčejné věznici, musím prostě přijmout. A ať se to zdá sebepodivnější, jedna z věcí, kterým se musím naučit, je, abych se za to nestyděl. Musím to přijmout jako trest. A stydím-li se za svůj trest, je to tak, jako bychom nebyli vůbec potrestáni. Je pravda, že jsem trpěl za mnoho věcí, o nich jsem přesvědčen, že jsem je nespáchal. Ale na druhé straně je tu mnohé, o čem jsem přesvědčen, že jsem se toho dopustil. A ještě více je v mém životě toho, z čeho nebudu nikdy obviněn. A protože cesty bohů jsou podivné a trestají nás za to, co je v nás dobrého a lidského, stejně jako za to, co je špatné a zvrhlé, musíme se smířit s tím, že jsme trestáni rovnou měrou za dobré i za zlé. A já nepochybuji o tom, že se to děje zcela po právu. Pomáhá to člověku, nebo by mu to aspoň mělo pomáhat v tom, aby si nezakládal ani na tom, ani na onom. Pakliže se tedy, jak doufám, nestydím za svůj trest, jsem s to, abych svobodně myslil, svobodně se pohyboval

0: a svobodně žil. Vzpomínám si, jak jsem kdysi řekl André Židovi, když jsem s ním seděl v Teresi pařížské kavárně, že o metafyziku se zajímám jen velice málo a o morálku vůbec ne, že však všechno, co říká Platon nebo Kristus, je možné přenést bezprostředně do oblasti umění a teprve tam se to dokonale naplňuje. Tak to všeobecně řečeno, to bylo stejně hluboké jako i nové. Co můžeme pozorovat u Krista, není jen naprostá jednota osobnosti a dokonalosti, která tvoří skutečný rozdíl mezi klasickým a romantickým a způsobuje, že v Kristovi můžeme vidět pravého předchůdce romantického hnutí v životě. Skutečným základem jeho povahy bylo totéž, co u umělce, prudká a vroucí obrazotvornost. On uskutečnil v celé oblasti lidských vztahů onu účast imaginace, která je v oblasti umění jediným tajemstvím tvorby. Pochopil malomocenství malomocného, slepotu slepcovu, zlou bídu toho, jenž žije pro rozkoš, nepochopitelnou chudobu bohatého. Ano, Kristovo místo je mezi básníky. Celé jeho pojetí lidství vytrysklo přímo z imaginace a může být obsaženo jen v ní. Co znamenal pro panteistu Bůh, tím byl pro Krista člověk. Před ním bývali bozy a lidé. Ale on pocítil cestou mystického souznění, že je vtělením obou. A podle toho, jak uznal za vhodné, říkal si střídavě syn boží nebo syn člověka. Více než kterákoliv jiná historická postava, probouzí v nás onen pocit zázraku, jimž je vždy přitahován romantismus. To je to, co pro mne vytváří onu vždy poněkud těžko uvěřitelnou představu mladého galilejského venkovana, jenž sní, že může unést na svých bedrech tíhu celého světa. To znamená všechno, co už bylo vykonáno a vytrpěno, a všechno, co vykonáno a vytrpěno, bude. Řekl jsem o Kristovi, že patří k básníkům. Je to pravda. Shelley a Sofokles jsou jeho druzy. A zároveň je celý jeho život ta nejpodivuhodnější báseň. V celé oblasti řecké tragédie není nic, co by se mu vyrovnalo silou soucitu a hrůzy. Ani v Aeschylovi, ani v Dantovi, v těchto přísných mistrech něhy, v Shakespeareovi, lidsky nejryzejším ze všech velkých umělců, ani ve všech keltských mýtech a legendách, které prozařuje křehkost světa mlhou slzí a život člověka neznamená o nic víc než život květiny, nikde není nic, co by se mohlo čistou prostotou utrpení spojeného se vznešeností tragického účinku vyrovnat nebo i jen přiblížit poslednímu aktu utrpení Kristova. Prostá večeře s učedníky, z nich jeden jej už prodal za peníze, úzkost v tiché zahradě ozářené měsícem, falešný přítel, který k němu přistupuje, aby ho zradil svým polibkem, a také přítel, který v něj ještě věří a doufá, že založí jako na skále útočiště lidstva, ale zradí jej dříve, než kohout třikrát nad ránem zakokrá. A pak jeho naprosté osamocení, jeho pokora, jeho naprosté odevzdání. Mezitím zase scény, jako tavníž velekněz staré víry trhá s hněvem své roucho, a úředník, mající dbát o spravedlnost, posílá provodu v marné naději, že se očistí od skvrn nevinné krve, které jej činí šarlatovou postavou historie. Dále korunovat se trním. Jedna z nejpodivuhodnějších věcí zapsaná v knihách všech dob. Ukřižování nevinného před očima jeho matky a milovaného učedníka. Žoldnéři metající los o jeho roucho. Strašlivá smrt, kterou dal světu největšnější symbol. A nakonec jeho pohřeb do hrobky bohatého muže. Jeho tělo zahalené egyptským plátnem a nabalzamované kořením a vůněmi, jako by šlo o syna z královského rodu. Pohlížíme-li na to všechno jen z uměleckého hlediska, musíme být vděční, že nejvyšší obřad církve je představením tragédie, aniž by v něm byla prolévána krev. Je mystickým divadlem utrpení páně, předvedeným pomocí dialogů, kostýmů a mimiky. A mně je provždy zdrojem radosti a zbožné úcty myšlenka, že poslední zbytek řeckého chóru, jinak pro umění ztraceného, je možno najít v osobě ministranta, odpovídajícího knězi při mši. Ale celek Kristova života tak zcela mohou bolest a krása ve svém smyslu a projevu splynout. To je skutečná idyla. Přestože končí roztržením chrámové opony a tmou přikrývající tvář země a rovněž balvanem odvaleným z otvoru hrobky. Představujeme si jej vždy jako mladého ženicha s jeho učedníky, jak se také sám kdesi popisuje. Jako pastýře bloudícího se svým stádem údolím a hledajícího zelený trávník nebo chladivý proud. Jako pěvce, jenž by chtěl hudbou zbudovat hradby města Božího. Či jako milovníka, pro jehož lásku byl malý i celý svět. Jeho zázraky mně připadají stejně mimořádné jako příchod jara a zároveň stejně přirozené. A není nijak obtížné uvěřit, že kouzlo jeho osobnosti bylo tak velké, že pouhá jeho přítomnost přinášela pokoj stísněným duším a že ti, kdo se dotkli jeho šatu nebo jeho rukou, zapomněli na svou bolest. Věřím, že lidé, kteří nevěděli nic o tajemství života, v jeho přítomnosti je jasně pochopili. A že jiní, kteří se uzavřeli každému jinému hlasu než hlasu rozkoše, uslyšeli poprvé hlas lásky a shledali jej melodickým, jak lyra Apolónova. Věřím také, že špatné vášně se vytratily, když se blížil. A pro lidi, jejich šedivé, žádným snem nevzrušené žití bylo jen druhem smrti, když je oslovil, bylo to, jako kdyby vstali z mrtvých. A k tomu věřím, že když kázal nahoře, zástup zapomněl na hlad a žízeň i na starosti tohoto světa a že jeho přátelům, kteří mu naslouchali, když s nimi seděl u stolu, chutnalo dobře prosté jídlo, a voda měla chuť dobrého vína a celý dům se naplnil vůní a sladkostí nardu. Každému z nás byl určen jiný osud, svoboda, radosti, požitky, blahobyt. Mně připadl úděl veřejné hanby, dlouhého věznění, bídy, úpadku, ponížení. Ale nezasluhuji si to. Alespoň nyní ještě ne. Vzpomínám si, že jsem říkával, že bych si troufal snést skutečnou tragédii, kdyby ke mně přišla v purpurovém plášti a v masce vznešené bolesti. Že však je strašnou vlastností moderní doby, že obléká tragédii do roucha komedie. A proto nám velké zážitky připadají jako zcela všední, groteskní nebo beze stylu. To je celá pravda moderního života. Pro skutečný život to snad platilo vždycky. Říká se, že všechna mučednictví zdají se být všední těm, kteří je viděli. 19. století není výjimkou z pravidla. Na mé tragédii bylo všechno ohyzdné, sprosté, odpuzující, beze stylu. Už sám náš oblek z nás dělá groteskní postavy. Jsme šašky smutku. Jsme klauni se zlomeným srdcem. Naším zvláštním určením je působit na svaly, které způsobují smích. 13. listopadu roku 1895 mne sem dopravili z Londýna. Od 2 hodin do 2:30 odpoledne jsem musel stát v trestaneckých šatech a s pouty na prostředním nástupišti nádraží Clapham Junction, vystaven pohledům všech lidí kolem. Vyvedli mě z nemocnice, aniž by mě o tom do poslední chvíle někdo řekl. Vyhlížel jsem neobyčejně směšně. Kdo mě viděl, každý se smál. S přijíždějícími vlaky přibývalo diváků. Bezmezně se bavili. To ovšem jenom pokud nevěděli, o koho jde. Když se to dozvěděli, smáli se ještě víc. 30 minut jsem tak stál v šedivém listopadovém dešti, v kruhu chechtající se lůzy. Ještě rok potom, co k tomu došlo, plakal jsem den co den v tutéž hodinu a vždy stejně dlouho. Není to ovšem nic tak tragického, jak vám to možná zní. Pro ty, kdo sedí ve vězení, jsou slzy každodenní součástí života. Den ve vězení, kdy nepláčeme, je den, kdy je srdce tvrdé, nikoli den, kdy je srdce šťastné. Píši o způsobu, jakým jsem byl sem přiveden, jenom proto, aby bylo možné pochopit, jak těžké bylo pro mě vytěžit z mého trestu něco jiného než hořkost a zoufalství. Přesto je to třeba a čas od času mívám chvíle pokory a odevzdání. Celé jaro se může skrývat v jediném poupěti a skřivanovo hnízdo v polní brázdě může obsahovat radost, která ohlašuje příchod mnoha a mnoha růžových svítání. Tak také možná všechna krása života, která mi ještě zbývá, je obsažena v jedné takové chvíli odevzdání, pokory a ponížení. Lidé mě zazlívali, že jsem hostil u svého stolu pochybné živly a že jsem nalézal potěšení v jejich společnosti. Bylo to jinak. Moje životní filozofie mě nutila, abych se k ním přibližoval jako umělec žití. Oni pro mne byli něco jako svlastně sugestivní dráždidla. Bylo to pro mne, jako bych hýřil s levharty. Nebezpečí bylo polovinou opojení. Připadal jsem si jako zaklínač hadů, který láká kobru, aby vstala z pestrého šátku nebo z proutěného košíku a na jeho rozkaz šířila a roztahovala svůj štít zátylí na volném povětří stejně, jako se zachvívá rostlina v proudu. V mých očích byli oni nejzářivějšími ze všech pozlacených hadů a jed byl součástí jejich dokonalosti. Nestydím se za to, že jsem je znal. Byli vrcholně zajímaví, ale zač se stydím, je hnusné měšťácké ovzduší, do něhož jsem byl zavlečen. Moje místo jako umělce bylo vedle Ariela. A já jsem zvolil zápas s Kalibánem.
1: Václav Cibula o silném Bivojovi. V lese pod Kavčí horou se brouzdával v bukovém mokřadisku zlý kanec samotář, který způsobil lidem z okolních vesnic četné škody. Obilí na polích rozválel, mnoho loveckých psů roztrhal a na jezdce vyskakoval tak zuřivě a tak vysoko, že koním rozerval břicho. I na osamělého člověka se odvážil a zle poranil nebo i zahubil každého, kdo se nezachránil útěkem. A na toho kance jednou narazil muž z rodu Strošova, syn Sudivojův, jménem Bivoj. Byl právě na lovu, když se na něj v bukovém úvoze pod Kavčí horou vyřítil kanec tak zběsile, že Bivoj ani neměl čas použít oštěpu. Postavil se proti zvířeti s holýma rukama a když rozzuřený kanec sehnul v běhu hlavu, aby nabral lovce na kli, Bivoj uskočil stranou, popadl kance za uši a držel ho tak pevně, že se divočák nemohl vyprostit, i když sebou sebevíc cloumal a nohama ryl v hlubokém listí. Bivoj se dlouho nerozmýšlel, s velikou silou si hodil kance na záda a vydal se na nedaleký Vyšehrad. Sotva se objevil na nádvoří, strhla se na všech stranách veliká vřava a ženy i muži přibíhali, aby spatřili nebojácného lovce. Nenadálý hluk na dvoře přilákal i Libuši. Objevila se na schodech před velkou síní a zvědavě sledovala, co se stalo. Přes rameno jí hleděla Kazi, která byla právě tou dobou u své knížecí sestry na návštěvě. Když je Bivoj spatřil, zastavil se a vyzval zástup, aby couvl do bezpečné vzdálenosti. Muži sevřeli pevněji oštěpy i meče, ženy se přitiskly ke stěnám a rychle svolávali děti. Bivoj se doširoka rozkročil a jediným mohutným rozmachem mrštil kance na udusanou zem. Divočák zůstal ležet několik okamžiků jako bez života. Ale brzy se vzpamatoval, vyskočil a s očima krví podlitýma se rozběhl proti Bivojovi. Sudivojův syn se však neuhnul, jen sevřel oběma rukama oštěp a v poslední chvíli jej prudce sklonil. Kanec v divokém běhu naběhl na kovový hrot oštěpu, až dřevo zapraštělo, z rudé tlamy se mu vyvalila krev a zůstal ležet mrtev. V tom okamžení se ozvalo na všech stranách radostné volání a všichni se zbíhali, aby viděli strašlivé zvíře zblízka. I kněžna Libuše a Kazi se stoupili rychle na nádvoří a s pobledlými tvářemi si prohlíželi obrovitého štětináče. Bivoj se oběma hluboce uklonil a požádal Libuši, aby si vzala zvíře jako dar. Kněžna pochválila jeho statečnost, dala mu odměnou zlatý opasek a pozvala ho do paláce, kde hned dala vystrojit velikou hostinu na jeho počest. Avšak ještě větší odměnou mu byla přízeň kněžniny sestry Kazy. Ta si dala vyprávět příhodu o divokém zvířeti znovu a znovu a Bivoj se jí svou smělostí a statečností tak zalíbil, že ho pozvala, aby ji doprovodil při zpáteční cestě na její hrad. Useknutou hlavu kance z Kavčí hory pak přibyli na bránu a tam dlouho visela štětinatá a hrozivá i po smrti. Zuřivě cenila dlouhé žluté kly a připomínala Bivojovu sílu. Bivoj se potom často s Kazy setkával. Tak často, až si vzal Libušinu sestru za ženu a odstěhoval se na Kazín, kde žili spokojeně až do smrti.

0: Kdysi dávno se slušelo narodit se doma. Nyní prý velcí bohové medicíny ustanovili, že první výkřiky mláďat mají zaznít do anestetického vzduchu nemocnice. A tak mladí manželé Buttonovi, pan Roger Button a jeho choť, se jednoho letního dne v roce 1860 rozhodli, že se jejich první dítě narodí v nemocnici. Šlo o jejich první zkušenost s oním kouzelným starodávným zvykem mít děti. A pan Button, ředitel firmy Roger Button a spol., železářské zboží ve velkém, byl přirozeně nervózní. Onoho zářijového rána, zasvěceného této obrovské události, spěchal ulicemi Baltimoru k nemocnici. Spatřil rodinného lékaře doktora Keena, jak sestupuje po hlavním schodišti. Rozběhl se k němu s důstojností mnohem menší, než se očekávalo na jihu od pána z oněch pitoreskních časů. Doktor ho uslyšel, obrátil se a když čekal na blížícího se pana Buttona, usadil se mu na nevlídném medicínském obličeji podivný výraz. Co se stalo? Ptal se pan Button, když udýchaně přispěchal blíž. Co je to? Chlapec? Nebo děvče? A vede se mé ženě dobře?
1: Tak dost!
0: Zvolal doktor Keen až vášnivě podrážděn.
1: Jděte se přesvědčit sám! A hlavně opatřte si jiného lékaře! Přivedl jsem vás na svět, mladý muži. Byl jsem lékařem vaší rodiny 40 let, ale skončoval jsem s vámi. S Bohem.
0: Pak bez dalšího slova nastoupil do kočáru a s přísným výrazem odjel. Pan Button stál ohromeně na chodníku a chvěl se od hlavy až k patám. A jen s velikými obtížemi se o chvíli později přinutil vkročit do hlavních dveří. Za stolem seděla v matném šeru chodby sestra. Dobré jitro, řekla a přívětivě k němu vzhlédla. Dobré jitro, jsem Button. Po těch slovech se po dívčině tváři rozprostřel výraz pravého zděšení. Vstala, zdálo se, že uprchne z chodby, a jen s velikými obtížemi se ovládla. Chci vidět svoje dítě, řekl pan Button. Sestra kratičce hystericky vykřikla, ale pak se ovládla a vrhla na pana Buttona hluboce pohrdavý pohled. Jak chcete, pane Buttone, řekla stišeným hlasem. Jak si přejete? Pojďte tedy za mnou, pane Buttone. Vlekl se za ní zalit studeným potem. Na konci dlouhé chodby došli k pokoji, z něhož vycházelo rozmanité kvílení. Podél stěn tu stálo seřazeno půl tuctu bíle smaltovaných kolébek a na každé byla u hlav připevněna cedulka. Tak, které je moje? Vydechl pan Button. Tamhle, odpověděla sestra. Pan Button se podíval, kam ukázala a spatřil toto. Zabalen ve velké bílé pokrývce, z části napěchován do kolébky, seděl tam stařec. Zřejmě asi tak 70letý. Řídké vlasy měl skoro bílé a od brady mu visel dlouhý, kouřově zbarvený vous, vlající nesmyslně sem a tam rozhoupáván vánkem, který sem vnikal oknem. Vzhledl k panu Buttonovým dlýma, vyhaslýma očima, v nich ščíhala zmatená otázka. Zbláznil jsem se, zahromoval pan Button, když se jeho zděšení změnilo v hněv. Má tohle být nějaký příšerný nemocniční žert? Nám to jako žert nepřipadá, přísně odpověděla sestra. Nevím taky, jestli jste se zbláznil nebo ne, ale tohle je docela určitě vaše dítě. Panu Buttonovi vystoupila na čele druhá vlna studeného potu. Zavřel oči. A když je pak otevřel, podíval se ještě jednou. Nemýlil se. Upíral tu zrak na 70letého muže. Na 70leté novorozeně, jemuž po stranách kolébky, v které si hověl, visely nohy k podlaze. Pro boha,
1: Kde jste se tu vzal? Kdo jste? Vybuchl pan Button celý vytřeštěný.
2: Kdo jsem? Vám přesně říci nemohu.
1: Nevrle zasýpal stařec.
2: Narodil jsem se teprv před několika hodinami, ale příjmením se určitě jmenuji Button.
1: Lžete, jste podvodník!
0: Stařec se unaveně obrátil k ošetřovatelce.
2: To je pěkné, takhle vítat novorozeně.
1: Postěžoval si slabým hláskem.
2: Proč mu neřeknete, že se mýlí?
1: Mýlíte se, pane Batne, přísně řekla sestra. Je to vaše dítě a musíte si s ním poradit, jak nejlíp umíte. Hodláme vás požádat, abyste si je co nejdříve vzal domů, a to dnes.
0: Domů? Nevěřícně opakoval pan Button. Klesl poblíž syna na židli a dlaněmi si zakryl tvář.
2: Bože na nebi, mumlal zděšením jako u vytržení. Co tomu řeknou lidé, co mám dělat?
1: Musíte si ho vzít domů, trvala sestra na svém. A to hned.
2: Poslyšte, náhle se ozval stařec. Jestli si myslíte, že půjdu domů v téhle plínce, pak se moc mýlíte.
1: Nemluvňata to vždycky nosí, škorobeně řekla sestra.
2: Tak, abyste věděla, odpověděl stařec, ta plínka škrábe. Nechci ji.
1: Nechte si to na sobě, nechte si to na sobě, spěšně řekl pan Button.
0: Obrátil se k sestře.
2: Co mám dělat?
1: Jděte do města a kupte synovi nějaké šaty.
0: Synův hlas provázel pana Batna až na chodbu.
2: A hůl, otče,

Ovšem ani pak, když novému přírůstku rodiny Buttonových ostříhali vlasy nakrátko a nabarvili je, takže z nich byl řídký, nepřirozeně černý porost, když mu vyholili tvář tak čistě, že se leskla, a oblékli ho do chlapeckých šatečků, které na objednávku ušil ohromený krejčí, ani pak si pan Button naprosto nemohl zastírat, že tento syn je ubohá náhražka prvního dítěte rodiny. Benjamin Button, toto jméno mu totiž dali místo původně uvažovaného, vhodného, ale odiozního jména Metuzalém, měl sice shrbená záda, přesto však měřil 5 stop a 8 palců. Ale pan Button neúprosně trval na svém. Benjamin je dítětem a dítětem zůstane. Jednoho dne přinesl domů chrastítko. Když je dával Benjaminovi, přísně mu přikázal, že si má s ním hrát. Stařec je s unaveným výrazem přijal a bylo ho pak slýchat, jak s ním poslušně po celý den chvílemi chrastí. Ale nelze pochybovat o tom, že ho chrastítko nudilo a že si našel, pokud ho nechali o samotě, jiné a konejšivější zábavy. Pan Button například jednoho dne zjistil, že za uplynulý týden vykouřil víc doutníků než kdy dříve. Tento úkaz se vysvětlil o několik dní později, když neočekávaně vstoupil do dětského pokoje a spatřil, že místnost je plná lehké modré mlhy. To ovšem vyžadovalo důkladný výprask, ale pan Button poznal, že se nedokáže přinutit, aby si na vyplatil. Jenom ho varoval, že si ho nenechá přerůst přes hlavu. Ve svém postoji ovšem setrval. Nosil domů olověné vojáčky, nosil vláčky, nosil veliká šitá vatou vycpaná zvířátka a protože chtěl aspoň pro sebe zdokonalit iluzi, kterou vytvářel, vášnivě se vyptával prodavače v hračkářství, zda pustí barvasté růžové kachny, když jí dítě strčí do pusy. Ale přes všechnu otcovu snahu Benjamin neprojevoval žádný zájem. Vykradl se po zadním schodišti a vracel se do dětského pokoje se svazkem britské encyklopedie, nad níž pak proseděl celé odpoledne. Od chvíle, kdy přišel z nemocnice, přijímal život tak, jak byl. Přivedli mu na návštěvu několik chlapečků a celé upjaté odpoledne se ze všech sil snažil bavit se káčou a kuličkami. Dokonce se mu zcela náhodou podařilo rozbít kamenem vystřeleným z praku kuchyňské okno a z toho se otec tajně radoval. Pak se Benjaminovi dařilo každý den něco rozbít, ale dělal to jen proto, že se to od něho očekávalo a že byl vrozeně úslužný. Mátlo ho právě tak jako všechny ostatní, že už při narození byl duchem i tělem ve věku tak pokročilém. Chtěl něco o tom vyčíst z lékařského časopisu, ale zjistil, že takový případ nebyl dosud zaznamenán. Když mu bylo 5 let, poslali ho do školky, kde byl zasvěcen do umění, jak nalepovat zelený papír na oranžový papír a vyrábět věčné papírové náhrdelníky. Obyčejně při této činnosti podřimoval, až úplně usnul. A to mladou učitelku zlobilo a děsilo. Když mu bylo 12, rodiče si na něj už zvykli. Síla zvyku je tak velká, že se v jejich očích už nelišil od jiných dětí, mimo případy, kdy jim připomněl svou odlišnost nějakou výstředností. Nezamýšlím toho říkat mnoho o životě Benjamina Buttona mezi jeho 12. a 21. rokem. Stačí poznamenat, že to byla léta normálního růstu pospátku. Když bylo Benjaminovi 18, byl vzpřímený jako 50-letý muž, měl víc vlasů, tmavošedé barvy, jeho krok byl pevný, jeho hlas ztratil ono nakřáplé chvění a klesl do tóniny zdravého baritonu. V roce 1880 bylo Benjaminovi Buttonovi 20 let a z narozenin udělal pamětihodné datum tím, že nastoupil do práce u svého otce, u firmy Roger Button a spol. Železářské zboží ve velkém. V témže roce začal chodit do společnosti. To znamená, že otec trval na tom, aby s ním navštěvoval některé taneční večírky nejlepší společnosti.
Rogeru Buttonovi bylo nyní 50 a čím dál víc se svým synem přátelil. Vypadali teď jako vrstevníci a bylo je možno pokládat za bratry. Jednoho srpnového večera, oblečení ve večerním úboru, nastoupili do kočáru a vyjeli na taneční večírek ve venkovském domě Ševlinových. Zastavili za hezkým kočárem, jehož pasažéři vystupovali u domovních dveří. Vystoupila dáma, pak starší pán a další dáma. Mladá, krásná jako hřích. Benjamin sebou trhl, jako by proměna téměř chemická rozpustila a opět sloučila základní prvky jeho těla. Zamrazilo ho, krev mu stoupla do tváří i na čelo a v uších mu začalo vytrvale bušit. Byla to první láska. Roger Button se naklonil k synovi. Vidíš, řekl, to je mladá Hildegarda Moncriefová, dcera generála Moncriefa. Přistoupili ke skupince, jejímž středem byla právě slečna Moncriefová. Byla vychována ve starých tradicích a tak se Benjaminovi hluboce uklonila. Ano, může si s ním zatančit. Poděkoval jí a odešel. Odpotácel se. Doba, jež měla uplynout, než na něj dojde řada, vlekla se nekonečně. Ale když nastala jeho chvíle a vplynul s ní za zvuku nejnovějšího pařížského valčíku na parket, kde se zrovna střídalo, jeho obavy roztály jako sněhová pokrývka. Oslepl okouzlením a měl pocit, že život právě začíná. Mám ráda muže ve vašem věku, řekla mu Hildegarda. Mladí chlapci jsou tak hloupí. Když o 6 měsíců později vešlo ve známost zasnoubení slečny Hildegardy Moncriefové s panem Benjaminem Buttonem, říkám vešlo ve známost, protože generál Moncrief prohlásil, že raději nalehne na svůj meč, než by zasnoubení oznámil, vzrušení vyvrcholilo a baltimorská společnost z něho měla přímo horečku. Vzpomínalo se na takřka zapomenutý příběh Benjaminova narození a rozesílal se na křídlech klepů v pitoreskních a neuvěřitelných podobách. Marně dal pan Roger Button otisknout velkým písmem v baltimorském plameni synův rodný list. Nikdo mu nevěřil. Stačilo přece podívat se na Benjamina a všechno bylo jasné. Pokud jde o ty dva, kterých se to nejvíce týkalo, ti nezakulísali. Tolik vyprávění o jejím snoubenci bylo falešných, že Hildegarda odmítala věřit i pravdě. Rozhodla se provdat za zralost a skutečně se provdala.

alespoň v jedné věci se přátelé Hildegardy Moncriefové mýlili. Obchod s železářským zbožím ve velkém úžasně vzkvétal. Za těch 15 let, jež uplynulo od svatby Benjamina Buttona v roce 1880 do otcova odchodu na odpočinek v roce 1895, se rodinné jmění zdvojnásobilo a přičinil se o to hlavně mladší společník firmy. Samého Benjamina těch 15 let velmi změnilo. Připadalo mu, že jeho krev proudí v žilách s novou životností. Nadto objevil, že ho čím dál víc přitahují veselejší stránky života. Když ho jeho současníci potkali na ulici, závistivě upírali zrak na tento obraz zdraví a svěžesti. Jakoby rok od roku mládl, poznamenávali. Jen jediné dělalo Benjaminu Buttonovi starosti. Přestala mu být pochuti manželka. V té době bylo Hildegardě 35 a měla 14letého syna, který se jmenoval Roscoe. V raných letech manželství ji Benjamin zbožňoval. Ale jak léta míjela, medová barva jejich vlasů se změnila v nevzrušivou hněď, modrý smalt jejich očí začal vypadat jako laciná keramika, nadto a právě to bylo nejhorší, začala se chovat příliš usedle. Jako nevěsta vláčela Benjamina po tanečních večírcích a společenských večeřích. Nyní se situace obrátila. Benjaminova nespokojenost vzrůstala. Když v roce 1898 vypukla španělsko-americká válka, domov měl pro něj tak málo kouzla, že se rozhodl vstoupit do armády. Obchodní styky způsobily, že byl jmenován kapitánem a dokázal se potom tak osvědčit ve svěřených úkolech, že byl jmenován majorem a nakonec plukovníkem právě včas, aby se mohl zúčastnit proslulého útoku na návrší San Juan. Byl lehce raněn a dostal medaili. Benjaminovi se tak zalíbil činorodý a rušný život v armádě, že se ho vzdával s lítostí. Ale podnik vyžadoval, aby na něj dohlédl, a tak se zřekl své hodnosti a přijel domů. Na nádraží ho uvítala dechová kapela a doprovodila ho až k jeho domu. Hildegarda mávající velikou hedvábnou vlajkou uvítala ho na zápraží. Byla to nyní 40letá žena a na hlavě měla stopu těžkých let, proužek šedivých vlasů. Když je spatřil, sklíčilo ho to. Nahoře v pokoji spatřil svůj obraz v zrcadle. Pane na nebi, řekl hlasitě, vývoj pokračuje, nedá se o tom pochybovat. Vypadá nyní jako 30letý muž. Místo, aby ho to těšilo, měl nepříjemný pocit. Mládne. Zamrazilo ho. Co ho čeká, připadalo mu strašlivé a neuvěřitelné.

Jednoho zářijového dne v roce 1910, několik málo let potom, co byla firma Button a spol. Železářské zboží ve velkém odevzdána do rukou mladého Roscoa Buttona, jakýsi muž, zřejmě asi 20letý, dal se zapsat do prvního ročníku na Harvardu v Cambridge. Nedopustil se omylu a neprohlásil, že se už nikdy znovu nedožije padesátky, ani se nezmínil o tom, že na témže ústavě byl před 10 lety promován jeho syn. Byl přijat a takřka okamžitě dosáhl ve svém ročníku vynikajícího postavení. Zčásti proto, že se zdál o něco starší než ostatní studenti v prvním roce, jimž bylo průměrně 18. Ale větší podíl na jeho úspěchu mělo, jakou hru předvedl, když se Harvard utkal v americkém fotbalu s Yaleovou univerzitou. Byl na univerzitě nejproslulejším mužem. Ku podivu, ve třetím studijním roce tak, že byl jmenován do mužstva. Trenéři říkali, že ubyl na váze, a pozornější z nich poznali, že není už tak velký, jako býval. V posledním roce studií ho už vůbec do mužstva nestavěli. Začal být útlý a křehký a také studium mu připadalo obtížné, bylo na něj příliš náročné. Po promoci v roce 1914 odjel domů do Baltimoru s harvardským diplomem v kapse. Hildegarda nyní žila v Itálii a tak Benjamin bydlel u syna Roscoa. Ale třeba, že ho obecně vzato přivítali, v Roscoových citech vůči němu zjevně nebylo nic srdečného. Syn jakoby si dokonce myslel, že Benjamin jak se tu plouží podobně vinožské apatii, jak si překáží. Roscoe už byl ženatý, měl v baltimorském společenském životě dobré jméno a nepřál si, aby z jeho rodiny vzešlo nějaké pohoršení. Už si s tím zašel příliš daleko, aby se to dalo chápat jako žert. Už na tom není nic legračního. Chovej se, jak se sluší. Benjamin se na syna podíval a měl slzy na krajíčku. A ještě něco, pokračoval Roscoe. Máme-li v domě hosty, říkej mi strýčku. Ne, raději mi říkej strýčku pořád, aspoň si na to zvykneš. Po skončení rozhovoru Benjamin zasmušile odešel nahoru a zadíval se na sebe do zrcadla. Neholil se už 3 měsíce, ale nenašel na obličeji nic než lehké, bílé chmíří, s nímž bylo zbytečné něco dělat. Ozvalo se zaklepání na dveře. Vstoupil sluha a podal mu dopis, který měl v rohu úřední hlavičku a byl adresován panu Benjaminu Buttonovi. Benjamin dychtivě roztrhl obálku a s potěšením četl, co obsahovala. Psalo se tam, že mnozí záložní důstojníci, kteří sloužili ve španělsko-americké válce, jsou opět povoláváni do služby s vyšší hodností a bylo přiloženo jeho jmenování brigádním generálem armády Spojených států spolu s rozkazem, že se má okamžitě hlásit. Benjamin vyskočil, všecek rozechvěn nadšením. Právě tohle si přál. Vzal čepici a o 10 minut později vstoupil do velkého krejčovského závodu na Charles Street, kde nejistou fistulí požádal, aby mu vzali míru na uniformu. Chceš si hrát na vojáčka, chlapečku? Ledabile se zeptal prodavač. Benjamin zrudl. Podívejte se, nestarejte se, co chci nebo nechci. Hněvivě odpověděl. Jmenuji se Button a bydlím na Mount Vernon Place, z toho tedy víte, že na to mám. No, váhavě připustil prodavač. Jestli na to nemáš ty, jistě na to má tvůj tatínek. Benjamina změřili a o týden později měl uniformu hotovou. Pravé generálské znaky dostal s obtížemi, protože obchodník vytrvale Benjaminovi tvrdil, že hezký znak Sdružení mladých křesťanských žen bude vypadat zrovna tak dobře a bude na hraní mnohem zábavnější. Neřekl nic Roscoovi a jednoho večera odešel z domu a odjel vlakem do vojenského tábora Mosby v Jižní Karolíně, kde měl velet pěší brigádě. Za dusného dubnového dne přijel ke vchodu do tábora, zaplatil autodrožkáři, který ho přivezl z nádraží, a obrátil se ke strážnému. Zavolte někoho, ať mi odnese zavazadla, řekl rázně. Strážný se na něj káravě zadíval. Počkej, řekl. Kam se ženeš s těmi generálskými hvězdičkami, chlapečku?
Benjamin, veterán ze španělsko-americké války, se na něj otočil, z očí mu sršelo, ale hlas mu na neštěstí přeskakoval do fistule. Postavte se do pozoru! Snažil se zahromovat. Zarazil se, aby se nadechl, pak náhle spatřil, jak strážný srazil paty a vzdal úctu puškou. Benjamin zatajil uspokojený úsměv, ale když se ohlédl, jeho úsměv pohasl. Poslušnost si nevynutil on, ale obrovitý dělostřelecký plukovník, který přijížděl na koni. Čípak si, chlapečku? Zeptal se laskavě. Podívejte se, zoufale zvolal Benjamin. Přečtěte si tohle. A zvedl plukovníkovi před oči povolávací rozkaz. Plukovník četl a oči mu vylézaly z důlku. Kde si to sebral? Zeptal se a zastrčil doklad do kapsy. Půjdeme na velitelství a tam si o tom promluvíme. Pojď. Plukovník obrátil koně a jel s ním krokem směrem k velitelství. Benjaminovi nezbývalo nic jiného, než jít za ním tak důstojně, jak jen to bylo možné, a slibovat přitom v duchu strašnou pomstu. Ale pomsta se neuskutečnila. O dva dny později přijel z Baltimoru jeho syn Roscoe, celý rozpálený a rozmrzelý spěšnou cestou, a doprovodil plačícího generála, zbaveného uniformy, zpátky domů.

V roce 1920 se narodilo první dítě Roscoa Buttona. Ale při oslavách, které se při té příležitosti konaly, nikdo nepokládal za správné zmiňovat se, že ten ušpiněný chlapeček, zřejmě asi desetiletý, který si hraje podobně s olověnými vojáčky a miniaturním cirkusem, je dědeček novorozeného dítěte. O 5 let později byl Roscoův chlapeček dost velký, aby se účastnil dětských her s malým Benjaminem pod dohledem jedné chůvy. Roscoe je oba odvedl do téže školky a Benjaminovi připadalo, že hrát si z proužky barevného papíru, vyrábět podložky, řetězy a divné krásné vzorce je nejúžasnější věc na světě. Roscoeův syn postoupil na rok do první třídy, ale Benjamin zůstal v mateřské školce. Byl velmi šťastný. Dny plynuly v jednotvárné spokojenosti. Když přišla návštěva, staré dámy na něj kvokaly. A to ho zajímalo, kdežto mladé dámy ho líbaly. A tomu se poddával mírně znuděn. V dětském spánku ho netrápily žádné zneklidňující vzpomínky. A pak si už nepamatoval vůbec nic. Když měl hlad, křičel. Nic víc. V poledne i v noci dýchal a nad ním se vznášelo jemné mumlání a hučení, které sotva slyšel, nepatrně rozdílné vůně, světlo a tma. Pak byla jenom tma. A bílá kolébka, mlhavé obličeje pohybující se nad ním, teplá, sladká vůně mléka, to všechno zcela vymizelo z jeho mysli.

opožděný prolog. Na Ohři se nám stala zvláštní věc. Rybařil tam s námi Valda Freund, Podbořan, a námořník Půhony z Prahy. Ten námořník Půhony plul předtím na našich zámořských lodích někde v Osace a Tokiu a přivezl si krásné japonské pruty. Měl z nich takovou radost, že na ně téměř nechytal. Jenom je měl stát u stanu a každému je ukazoval, kdo šel kolem. Byly to skutečně nádherné pruty, měly náhradní špičky a červené vázání. Byly tenké jako sluneční paprsky vycházející někde z Japonského moře. Seděl jsem celé hodiny u jeho stanu. Zajímavě mi vyprávěl o svých cestách. A já si přitom prohlížel ty pruty. Zrovna tak, jako když se bavíte a ještě přitom posloucháte hudbu. A v noci se mi dokonce o těch prutech zdálo. Chytal jsem na ně v průsvitné modré řece veliké stříbrné ryby. A když se mi tak o nich jednou zdálo, probudil jsem se a posadil ve stanu. Pár kroků ode mne plynula tiše řeka. Vykoukl jsem ven, byla noc, tmavá noc. Ve stanu jsem spal s Jirkou, Hugo spával v autě. Dívám se do řeky, říkám si, že půjdu ráno na ty velké tlouště pod jez. A v tom jsem spatřil Huga. On mě zřejmě uviděl taky. Začal si mít na kraji řeky ruce. Říkám si, co teď v noci blbne? Vylezl jsem ze stanu a jdu pomalu k řece a k němu. A když jsem byl od něho asi 3 metry, říká mu, Hugo, co tu děláš? Zamumlal něco takového, jako, to víš. A tak divně se zasmál. A pak ustupoval ode mne a mával přitom rukama jako kachna. Najednou mě popadla hrůza. Vzpomněl jsem si na horoskop, který před léty předpověděl, že se někdo z naší rodiny jednou zblázní. A napadlo mě, že se Hugo zbláznil. Skočil jsem do stanu, zatřepal s Jirkou. Jirko, Hugo se zbláznil, rychle utopí se. Když byl Jirka od Huga asi 3 metry, otočil se ke mně a pronesl důrazně a káravě, vždyť to není Hugo. V té chvíli vám proběhne hlavou 1000 věcí. První mě napadlo, že je to zloděj nebo vrah. Jirka byl u něho blíž než já, to bylo dobře, protože Jirka se nikdy ničeho nebál, stejně jako můj tatínek. Já jsem se bál. Jirka postupoval k tomu chlapovi a ten chlap čekal. Všiml jsem si, že má ruku pod vodou, může mít v ruce sekiru. To Jirku zastavilo. Stáli tam v řece proti sobě dlouho. Ani jeden z nich nechtěl být zbabělý. A pak ten chlap udělal 2-3 kroky zpátky, zase se tak divně zasmál a odplaval na druhou stranu řeky. Jirka řekl otráveně, tak a je to v prdeli. Šli jsme vzbudit rybáře. Tam, kde stály japonské pruty, bylo prázdné místo. Příští den byl takový smutný, jako by tu rybařinu někdo pošpinil. Nechytali jsme, nevařili, jedli jsme zbytky. A to dal

Stála na nich rosa. Podobala se lidským slzám. To není pohádka o ušlechtilém zloději a mém statečném bratru. To je pravda. A na ten jeden japonský prut se můžete ke mně přijít podívat. Pan Půhoný mi ho dal na památku. Chytám na něj. A v noci se mi zdá, že chytám zas na modré řece na ten japonský prut stříbrné ryby. A za parťáka mám toho zloděje. Chtěl bych ho poznat. Ale to se mi už nikdy nesplní. Zeptal bych se ho, proč ty pruty vlastně tenkrát přinesl zpátky. A taky bych mu rád půjčil svůj prut, nebo dokonce daroval, aby si na něj taky jednou pořádně zachytal. A ne jen jednu noc. A pak už jsem takhle na ryby z brášky dlouho nejel. Horoskop vyšel. Zbláznil jsem se já. A 5 let jsem strávil v ústavu pro duševně choré. Ryby tam nejsou. Jen králové, císaři, Napoleoni, Kristové, Afrodity, kněžny Libuše a pany Orleánské.

0: David Fisher a Jack McKenzie seděli u malého ohně na kraji hustého lesa poblíž Pelikání řeky. Oba byli zkušení vestmeni, kteří prožili na divokém západě nejedno dobrodružství. A i když se z mnohých šarvátek dostali jen tak, tak se zdravou kůží, nevyměnili by drsný život na západě ani za nic. Na ošacení si jako správní trapeři příliš nepotrpěli. Pro koho by se také v prérii parádili? David byl vysoký, urostlý vestmen s tmavou kšticí, která mu čouhala spod šedé vojenské čapky. Na sobě měl starou anglickou uniformu. Obut byl do obrovských černých holinek, které dodávaly jeho vzhledu řízný ráz, ale nejvýraznější částí jeho oděvu byl jasně červený šátek u krku. David se ho vždycky pečlivě uvazoval velikým úhledným uzlem. Jack byl o 3 palce menší než David. Měl dlouhé černé vlasy, které si někdy stahoval světle zelenou stužkou. Chodil v indiánském obleku bohatě zdobeném třásněmi. Na nohu měl mukasín. Jack byl vychován indiány z kmene Delawarů a dodnes se vlastně považoval za Delawara. Oba přátelé mlčky hleděli do ohně. Tu a tam přihodili trochu dřeva, ale jen tolik, kolik bylo třeba k udržení drobných plamínků. Museli teď být opravdu velmi opatrní. Včera se totiž dostali do křížku se 4 indiány z kmene Upsaroků.
1: Jacku, já vím, že nerad proléváš indiánskou krev, ale Upsarokové nám chtěli ukrást koně. A za krádež se na západě vždycky platilo životem. I mezi indiány.
2: Já vím. Mně jenom vadí, že nám ten jeden Upsaroka utek. Jistě už je u svýho kmene a lživě vypráví o našem souboji. A navíc je mezi mrtvými syne náčelníka Upsaroků modrý lišák. A toho budou chtít pomstít.
1: Jacku, hned s prvním paprskem slunce vyrazíme na cestu. A jestli se nám podaří dostat se včas k Borovicovým horám, ztratí Upsarokové naši stopu.
0: Když uslyšel náčelník Upsaroků bůvolí roh o smrti svého syna, stáhl zlověstně tvář a nechal svolat celý kmen.
3: Rudí bratři a sestry, mé srdce pláče žalem nad velkou pohanou. Včera v noci zákeřně poslali 2 bledé tváře do věčných lovišť mého statečného syna, modrého lišáka. Spolu s ním se k velikému Manituovi odebrali ještě 2 naši udatní bojovníci. Přísahám, že jejich vrahy

0: olapíme a v poutech přivlečeme k našim stanům. Zde je u kůlů smrti stihne zasloužený trest. Hauk.
1: Jen co Bůvolí roh domluvil, vyrazil se 30 bojovníky za bledými tvářemi. Po 5 hodinách jízdy dojeli k místu nedávného souboje. Odtud již zamířili po stopách bílých lovců, kteří po celodenní jízdě dorazili za tmy k Pelikání řece, kde dopřáli svým koním i sobě trochu odpočinku. Na kraji hustého lesa si rozdělali malý oheň, aby si upekli kus medvědího masa ze svých zásob.
2: Děku, jak veliký náskok můžeme před Upsaroky mít, co?
3: Tak 5-6 hodin jízdy.
2: Teda nevím jak ty, ale
4: docela bych si na chvilku zdřímnul. Jsem z té jízdy nějakej utahanej.
3: Myslím, že se teď můžeme trochu prospat. Jestli jsou už indiáni na naší stopě, nemůžou v té tmě stejně tak rychle postupovat. Takže ze svýho náskoku moc ztratit nemůžeme.
4: Jo.
1: Oba vestmeni ještě chvilku hleděli mlčky do ohně a pak se přece jen uložili ke krátkému spánku. Byli však příliš unaveni. A tak, když se Jack probudil, byl již jasný den. Takhle dlouho spát nechtěli. Jack rychle vzbudil Davida a zakrátko už oba seděli v sedlech a prchali před svými pronásledovateli. Ti se jim však nebezpečně přiblížili.
3: Dave, Upsarokové už jsou na dole.
2: Jo, nenechali nic náhodě. Řeknu ti, ten Bůvolí roh za náma ženes na celý kmen.
3: Jen co přejdem tady tu prerii, jsme zachráněni. Vidíš tamhle ten les? Jestli tam stačíme dojet, získáme zpět nějaký náskok.
2: Co?
3: Sundej si tu čepici suší. Indiáni nás v tom lese nebudou moc tak rychle stopovat a za tím lesem začínají Borovicové hory. Tam se i na kamenitých stezkách naše stopy ztratí.
2: Jo.
3: Trochu to pohoří znám, vím tam o jedno příhodný místě, který se nám teď může hodit.
2: Tak pospěš, jedem, juhu!
1: Oba přátelé páděli k lesu tak rychle, jak jen mohli, ale přesto se jejich náskok před bojechtivými indiány opovážlivě tenčil. Mezi první stromy se dostali právě včas.
3: Dave, vidíš tamhle tu horu?
2: Mm-hmm.
3: Říká se jí Želví hora, k tý se musíme dostat.
2: Jsi si jistý, Jacku, že nám to pomůže, jo?
3: Jasně, je tam jeskyně, která vede až na druhou stranu.
2: Ani se nehni. Za tebou je Chřestýš.
3: To jsi nemohl vystřelit. Já mám za zadkem Chřestýš jako tele a ty si tady frajeří z nože.
2: Ne, to není žádný frajeření, ale opatrnost. Nejdřív jsem chtěl sáhnout po pistoli a bylo by to rychlejší, přesnější. Pak jsem si uvědomil, že bychom na sebe mohli upozornit u Psaroky, ne? Tak jsem sáhnul po noži.
3: Že jsem se ale zapotil.
2: Ani mi nemluv.
3: Ale mám takový pocit, že nám byla naše opatrnost na draka. Nechali jsme před jeskyní koně a jestli si jich indiáni všimli, máme je zase v patách. Nesmíme ztrácet ani minutu, musíme utíct s tou chodbou.
2: Jasně. A vyznáš se tu dobře.
3: Ale jo. No, vlastně jsem tu byl jenom jednou ze Semem Bavis.
2: Ne.
3: Tenkrát mi jsem ukázal, že mu jednou ta chodba zachránila život. Kéž by byla i k nám tak milosrdná, jinak se budeme brzo kroutit u mučednických kůlů těch divochů.
2: Já odkdy jsou pro tebe, Jacku, indiáni divoši?
3: Ale prosím tě, nechytej mě hned za slovo. Stejně ještě nemáme zdaleka vyhráno. Tahle jeskyně je totiž v jednom místě na spadnutí, víš? Teda, jestli se už neprobořila.
2: No jestli spadla, tak jsme v pěkný pasti, protože Upsarokové jsou nám v zádech a jiný východ tady není.
3: Nemyslej hned na nejhorší, stará pažbo. Byli jsme přece už v horších brindách.
2: To máš pravdu.
3: Jestli je ta chodba ještě průchodná, mohli bychom mít šanci, že těm roduchům utečem.
2: Já tě nepoznávám, Jacku. Nikdy jsem tě takhle neslyšel mluvit o indiánech.
3: Ale mezi bílými jsou dobří i špatní lidé. To samý platí o žlutých, černých i rudých. Podle mě je špatný ten člověk, který okrádá nebo chce okrást druhého a rozhodně nezáleží na barvě pleti. Vždycky to bude zloděj. A Upsarokové nás chtěli v noci okrást a jenom proto, že jsme se bránili, se za náma teď honí přes 30 chlapů s pomalovanýma tvářema a chtějí naše skalpy. Nemyslím, že to jsou dobří lidé. Dělají indiánům jenom ostudu.
2: No klid, klid. Nic neříkám. Teda, že vedle mě jezdí prérijní filozof, to jsem netušil.
0: Rudí mužové, vrazi mého syna nám zmizeli zde v této díře. Myslím, že se jim nepodaří dostat se k druhému východu. Uplynulo již mnoho vody v Pelikání řece ode dne, kdy hněv velkého Manitua roztřásl tuto zemi a zbořil všechny sluje Borovicových hor. Obsadíme-li tento východ, bledé tváře nebudou mít úniku, ale mohla by je zahubit samotná jeskyně. To nesmíme dopustit, protože pak by moje přísaha nebyla splněna. Slíbil jsem, že ty smradlavé koloty, kteří se před námi schovávají do děr jako staré nemocné skvo, polapíme a přivlečeme zpět k našim vigvamům. tam je přivážeme ke kůlům smrti. Našemu spravedlivému hněvu nesmějí uniknout. Proto si pro ty bílé psy půjdeme a vyrveme je jeskyni ze chřta. Domluvil jsem. Hauk.
5: Hauk!
6: Připravte louče!
5: Louče!
2: Děku, taky cítíš ten strašný puch?
5: No jo.
2: Podívej, tamhle, vlevo něco tam bliká, vidíš?
5: To je zdechlina pumy, která tak zapáchá. A ty světilka, to jsou svatovánský mušky. Mm-hmm. Hele, ta puma je snad dvakrát tak větší než ve skutečnosti. Musí se tady rozkládat už hezky dlouho.
2: Počkej, co se to stalo? Ty jsi do té zdechliny kopnul?
5: A proč bych do ní kopal?
2: No, napadlo mě, že jsi vzpomněl, jak jste s indiánskýma klukama kopali u hadí skály se zdechlinou psa.
5: Ale nevtipkuj a zapal svou vesmenskou zápalku. Mně se tady něco nezdá.
2: Děkuju. Tamhle se něco hýbe.
5: Posvítám zápalku. Opatrně. Ale, teď je to nějaký člověk. Jak se jmenuješ?
7: Dlouhý had má hlad.
2: Blázen.
5: Jaký had?
7: Dlouhý had má hlad. Už dlouho nejedl.
2: Nech ho bejt, je to blázen. U psa rokové jsou určitě už za náma v jeskyni. A nesmíme ztrácet čas tady s tím starochem.
5: Ale vždyť je to Siux.
2: Možná kdysi byl Siux, ale teď je to jenom hromádka hadrů, chlupů a vlasů. Navíc tahá na provázku zdechlinu pumy a straší tím počestné vestmeny.
5: No já nevím. Rád bych viděl, co tady dělá.
2: Hele, to se od něj stejně nedovíš. Porád jenom mele o nějakým hadovi, tak už pojď. Zdá se mi, že jsem na konci chodby zahlídl odraz světla. U psa rokové si asi udělali louče.
7: Tam. Tam je had a bude moc rád.
2: Tak už polez, Jacku.
5: No teď už jdou.
2: Jacku, tady je nějak vlhko.
5: Ano jo, já zapomněl na jezero. Je tady hluboká tu, nedá se nic dělat, musíme do vody.
2: No, až teď víš, jak děsně nerad se koupu.
5: No to vím, ale taky vím, že bys nerad skončil u mučednického kůlu bez svého skalpu. A když se ohlíneš, uvidíš u psa ruky téměř na dostřel.
2: No, pro mě, za mě máš pravdu, Jacku. Raději se utopím, než abych se dostal do rukou těm rudým ďáblům.
5: No, tak honem do vody.
2: No, to je příšerně studený.
5: No, kvůli tobě tady budu mít vyhřívaný lázně.
2: No, to netvrdím, ale teplejší ta voda mohla být. Nemohl jsi mi o tom jezeru říct dřív? Nikdy bych sem do té díry neles.
5: A tak už se nevztekej, ty starý mývalé pláv. Víš, že indiáni jsou dobří plavci, ne?
2: Co to bylo?
5: Kde?
2: No tady ve vodě. Něco se mi otřelo o nohu.
5: A chystej si nůž.
2: Jak magin.
5: Když mám v jedné ruce pušku nad hladinou a druhou plavu, abych se neutopil.
2: Musíš šlapat vodu, to vás jsem věku neučili.
5: Já, že ty ale musíš být za každou cenu vtipnej. Zas.
2: Co?
5: Něco tady je.
2: Tamhle je světlo. Vychází z té skuliny ve skále. Poplav do toho osvětleného kuželu.
5: Had! To je had Jacku a má snad 9 metrů!
2: Tak ten starý Siux měl pravdu, had, který má hlad!
5: No, pomoc! Pomoc Jacku, já se utopím!
2: Honem ke světlu, plav ke světlu!
5: Nemůžu, nemůžu, ten had si mě vtočil! No snad mi to nebudu!
2: Dejme!
5: Můj hrud!
2: Dejme!
7: Davide, dejme! Davide, kde jsi? Ozvi se, Davide! Dejme!
1: V jeskyni se rozhostilo strnulé ticho. Jack se marně snažil pomoci svému nebohému kamarádovi, který zmizel nenávratně v hlubině. Snad dvakrát zasáhl hadí hřbet svým nožem, ale ten jen neškodně sklouzl po kluském drsném těle. Jack se ohlédl po šplouchavém zvuku, který k němu dolehl, a uviděl asi 20 loučí, jak se pomalu pohybují směrem k němu.
5: Jen počkejte, já vám toho sledím.
1: Jack konečně došlápl na pevnou zem. Vyškrábal se na příkrý břeh. S rozvahou si nabil všechny své zbraně a potom si podepřel svou ručnici o kámen a zamířil pod první louč. Ozval se výstřel několikrát zesílený ozvěnou jeskyně.
5: No jen, pojďte, pojďte, pro každého zloděje koní mám připravenou jednu kulku.
0: Zhasněte louče. Prašiví psi začali štěkat. Ale dlouho nebudou. Přiblížíme se k ním zahaleni tmou této jeskyně. A potrestáme vrahy našich synů.
5: Já na vás budu čekat. To jste uhádli. Tak, připravím vám malé překvapení. Ještě, že mám vždycky svou tenhle pytlík se solí. Teď ale jsou náhradním střelným prachem, tak? Nebude to sice žádná elegantní bomba, ale na uvítání bůvolí horla mi stačí. Tak, ještě rozbušku. Zapálit, sakra snad nenavrhli sirky. Tak, A budeme se schovat.
1: Jack udělal primitivní nálož, která vybuchla přesně ve chvíli, kdy indiáni doplavali ke břehu jezera. A tak poslal u psaroky i s mstivým vůvolým rohem k Manituovi do věčných lovišť. Teď už nikým nepronásledován vyšel Jack z jeskyně. Chodba ústila do svahu zalitého sluncem a plného broučků. Jack se však ani neohlédl a dál se vstupoval do údolí. Za jeho zády se vznášel pouze malý prachový obláček.

0: Malé městečko, spíše jen pár odřených domků s kovárnou a salonem, dávalo tušit něčemu, co místní obyvatelé nazývali zlomené břevno. Všude pučelo jaro a po měkoučkých stezkách se válel dobytek, značně vychrtlý po tuhé zimě, i zhonáky. Krásné milé děvče tralo kytky u lososí řeky až v místě, které se nazývalo Pučící bublina. Pojednou se z protějšího břehu ozval varovný křik jedovatého ptáka mlaskavce vodního. Dívka se vztyčila a překvapeně vypískla. Asi pět kroků od jejího košíčku stál statný hnědý kůň, v tomto kraji zvaný Hnědák. A na něm seděl jezdec oblečený celý v černé.
1: Co tady děláte?
2: O, promiňte, slečno, zdali jsem vás polekal. Dovolte mi popřát vám krásný, svěží den a zároveň mi dovolte, abych se vám představil. Jmenuji se Johnny a jsem v tomto kraji poprvé.
1: Aha, vy jste tedy zabloudil?
2: Ne, nezabloudil. Naopak, našel jsem hned na poprvé ten nejkrásnější kvítek v celém okolí.
1: To máte pravdu. Jsem tady jediné děvče.
2: Tak to mám tedy štěstí.
1: Nepřibližujte se, pane! Podívejte, co jste udělal!
2: Ten košíček, to mě velmi mrzí. Koupím ti jiný, děvče.
1: Co vlastně chcete? Kompas nemám! Nechte mě!
2: Nechci ti ublížit.
1: Co potřebujete, pane?
2: No tak.
0: Kule projela násilníkovou hlavou, až bluňkla do řeky. Betty odstrčila mrtvé tělo ze svého těla, rychle vstala a upravila si sukni.
1: Děkuji, cizinče. Zachránil jste mi asi život.
3: Nesnáším násilí, musel jsem zakročit. A život hezkým dívkám zachraňuji ze všeho nejraději. Jak se jmenuješ, kotě?
1: Betty.
3: Já jsem Jack.
1: Ale vypadáte spíš jako indián.
3: Máš pravdu, Betty. Byl jsem vychován Delaware a v indiánském oblečení se cítím nejlíp. Docela mi sluší, ne?
1: A co vlastně děláte u lososí řeky? Nikdy jsem vás to neviděla.
3: Hledám pomoc. Potřebuju sehnat několik dobrovolníků, kteří se nebudou bát nebezpeční akce. Je ve vašem městě dost statečných chlapů?
1: Myslím, že ano. Ostatně, můžete se zeptat mého otce sám? Támhle přichází. Tatínku! Tatínku! Tenhle muž mi před chvílí zachránil život u Pučící bubliny.
4: Děkuji vám, cizinče. Jmenuji se Bill Williams.
3: Já jsem Jack.
4: A co jsi tam pro boha v tuhle roční dobu dělala?
1: Chtěla jsem natrhat trochu jarního kvítí do vázy.
4: Ty moje romantická dušičko. To tě stálo skoro život? Co se tam vlastně semlelo? Povídej, Betty.
1: No, trhala jsem květiny a najednou... Ani jsem si toho v tom zurčení vody nevšimla. Najednou u mě stál velký muž celý v černém. Nejdřív to vypadalo, že je to slušný člověk, protože mě hezky pozdravil, ale pak z ničeho nic se na mě vrhl a začal mě škrtit. Snažila jsem se bránit, ale brzy jsem byla se silami u konce. A v tom se ozvala rána a černý jezdec měl díru uprostřed čela.
3: Nemohl jsem čekat, nerad zabijím, ale tentokrát se musel jednat rychle. Ostatně myslím, že vím, kdo ten jezdec byl. Johnny Vášnivec, hledaný za své násilné kousky v mnoha státech.
4: Děkuji vám, statečný cizinče. To víte, mám jenom jedinou dceru. A kdybych přišel i o ní, nezůstalo by mi už na tomto světě vůbec nic. Kolikrát už jsem chtěl Betty vzít pryč z tohoto věčně nebezpečného místa, ale Betty nechce.
1: Ale tatínku, narodila jsem se tady. Znám tady každý strom.
4: Ale to já vím. To já přece vím, ale před chvíli stačilo málo a jak se vám vlastně odvděčím, cizinče?
3: Jmenuji se Jack McKenzie.
4: Ne, snad nejste ten slavný traper, co jezdí po zdejších prériích s nerozlučným přítelem Davidem Fisherem.
3: Ano, jsem, ale právě proto jsem tady. Kolik by se tu našlo statečných chlapů?
4: No, hodně. Snad 2, 3, možná 4. O co jde, Jacku?
3: Had v želví hoře mi snět kamaráda.
4: Snad ne Davida.
3: Právě, že ano.
4: No tak to s tebou půjdou všichni, Jacku. Kdy vyrazíme?
3: Zítra ráno. Potřebuju si dát ještě do pořádku zbraně a koupit střelbu.
4: No o to se nemusíš starat, všechno zařídím. Jsi mým hostem.
0: Následující den časně z rána se k Jackovi připojila skupina ozbrojených mužů z městečka v čele s Billem Williamsem a samým Douglasem. Nasedli do sedel a brzy zmizeli v průsmyku pohlceni ranními mlhami.
3: Stát! Vidíte? Nedávno tu projelo asi 10 indiánů.
4: Co to znamená, Jacku?
3: Asi se něco chystá. Něco se semele. No, ale teď nemáme čas na dlouhý rozmýšlení. Musíme ze všech konských sil k Želví hoře.
4: Jasně, jeden! Jeden!

0: Jo, já vím, je to nebezpečné nechávat koně před jeskyní, ale ta chodba je místy strašně nízká, takže se budeme muset plazit a naše koně by neprošly.
1: Necháme tady s koňmi hlídku. Hlásí se někdo dobrovolně?
2: Se já!
1: Já! Dobře, zůstaňte u našich koní. Kdyby se někdo objevil, vystřelte dvakrát za sebou.
3: Jasně, byla.
2: Honem, jdeme.
1: Věřil bys, Jacku, že jsem v téhle jeskyni poprvé v životě?
2: No, upřímně řečeno, není o co stát.
4: Indiáni, co k nám občas přišli do městečka, říkali o té hoře neuvěřitelné věci. Nikdy jsem tomu jejich vypravování příliš nevěřil, ale teď mám pocit, že asi měli pravdu.
2: Indiáni nikdy nelžou, ale je jim někdy těžký porozumět. Bílá zkušenost je jiná než ta indiánská a to se často projeví, že si tak těžko rozumíme. Já to docela snadno chápu, protože mám v sobě bílou krev, ale indiánský vychování. A přiznám se ti, Bile, že mi je někdy z toho nechtěnýho zmatení jazyku a myšlenek pořádně úzko.
4: Tamhle něco je, Jacku. Hýbe se to. A strašně to smrdí.
2: Klid. To je taková hračka jednoho starého Siuxe. Mrtvá puma.
4: Cože? Mrtvá puma? Co je to za nesmysl?
1: A tamhle je ještě něco.
2: To je ten Siux.
5: Pojď blíž, chlapče. Čekal jsem, že se vrátíš. Jsi přece napůl indián. Nosíš na krku znak Delawareu.
2: Jak jsi to poznal, starče?
5: Nejsem takový blázen, jak vypadám. A také vím, že dlouhý had už dlouho nejedl. A čeká.
4: Blázen.
5: Ano. Blázen je ten, co nevěří, že i had umí čekat. A ještě větší blázen je ten, kdo svou zvědavostí ukojí hadí hlad.
4: Co to blábolí? Děku, rozumíš tomu?
2: Bohužel. No ale teď musíme dál. Buďte popatrní, je to tady opravdu nebezpečný.
5: Jenom běžte. Běžte. Bledé tváře má had nejraději. Jsou takové tučné. Jako telátka.
2: Pozor, je to tady kluský. Dejte ty louče do stran, ať se jezero hodně osvětlí. A teď připravte vor.
1: Tady je, Jacku. Myslíš, že tak malý vor bude stačit?
2: Musí. Stejně bychom s větším neprolezli. Kolik lidí unese?
1: Tak 3, 4.
2: Potřebuju 2 dobrovolníky, co umějí dobře plavat.
1: Já jedu s tebou, Jacku.
4: Já taky.
2: Dobře. My poplaveme na vodu a ostatní nás budou kryt ze břehu. Chlapi, jestli se teda vynoří, střílejte je na hlavu. Tam má nejslabší kůži. Na těle má šupiny a ty jsou tak tlustý, že by se kulky jen odrážely a mohly by zasáhnout nás na voru.
6: Jasně, Jacku.
3: Nemusíš se bát.
4: To je pravda. Chlapu můžeš věřit. Jsou to moc dobrý střelci.
2: Dobrá. Tak, odrazit a potichu plaveme. Musíme si dostat k těm listům, jak se snižuje ten strop.
1: Tamhle, Jacku. Tam je nějaký tunel.
2: Musíme se tam mrknout.
4: Je to ale puch.
1: Co to plave na hladině?
2: To jsou jenom kusy indiánských těl. Buďte připraveni ke střelbě.
4: Ale proč je ten hatr nesežral?
2: Možná, že hadžere jen čerstvý maso.
1: Koukej, Jacku, tamhle se něco hýbe. Na tom ostrůvku.
2: Ale vždyť je to Dave. A co to má na klíně?
4: Na hlavu hada. On ho chová. No ten má snad metr v průměru.
2: Musíme se k Daveovi přiblížit, ale opatrně.
7: No, konečně si tady, Jacku. Jak myslíš, že tu budu toho hada dlouho chlácholit?
2: Musel jsem jít pro posilu. Ale ty jsi nějaký zarostlej, jako mnich.
7: To víš, zapomněl jsem si s sebou vzít holení.
2: A proč máš hlavu toho hada v klíně, Dave?
7: No, had se najedl indiánskýho masa a pak usnul. Mě si pravděpodobně nechal na potom, ale pro jistotu si mě obtočil svým mohutným tělem, abych mu neupláhl.
2: Můžeš se nějak hýbat, Dave?
7: No, nemůžu! Ten had má sice asi dost hluboký spánek, ale je citlivý i na sebe menší pohyb.
2: Jasně. Jediná možnost je snad v rychlosti. Musíš se pokusit naraz odhodit hadí hlavu a v zápětí skočit na náš vor. Než se docela probere, provrtáme mu hlavu několika kulkama. Jsi připravený?
7: No, za pokus to stojí. Přece toho hada nebudu chovat na klíně až do smrti. Ale s tím skokem to nebude tak jednoduchý. Mám úplně nohy dřevěný od toho sezení na balvanu.
4: Jacku, já se opatrně přiblížím s vorem k ostrůvku a vy mějte hada na mušce.
2: Střílet hned nejde. Kulka by mohla zasáhnout Davea.
1: Ještě trochu blíž, Samé.
4: Nemůžu, je tu silný proud. A když víc zaberu pádle, mohl bych štouknout do hada. Všimně si to, jeho tělo je sice omotané kolem Davea, ale větší část mizí pod hladinou.
5: Jsi připravený, Dave?
7: Jasně. Hlavu odhodím doleva, pak i hned palte. Já se pokusím doskočit až na váš vor. Připravení?
5: Jo.
7: Teď.
5: Mistře, na vopravo!
1: Pádluj zpátky, jinak nás tím ocasem rozplácne o stěnu jak mocky.
6: Já dělám, co můžu, je tady šílený proud.
8: Bolí mě celý tělo, mám pocit, že mi ten had rozdrtil všechny kosti. Zabe. Hrudník mám na padr.
9: Nefňukej a střílej, tady máš pistoli.
8: Všichni musíme do vody, honem, jinak nás ten had spolkne.
6: Pomoc, otvírá hubu.
9: Honem do vody a plavte ke dřehu, naši nás budou krejt.
1: To byl chlup, rozžvejknul náš hor jak sardinku.
9: Chlapi, chvílejte sakra.
8: Není vidět.
6: No to snad není pravda.
7: Dochází nám louče.
8: Tak on mě ten had nakonec přece jenom sežere.
9: Tak zakrapalte.
1: Tady je pevná zem.
6: Au, něco mě škrábilo.
9: To je jenom odražená kulka, chlapi, střílejte na hlavu.
8: Není vidět.
7: Břeh, no konečně břeh. Ah, to teda byla klika. Podej mi ruku, Jacku.
10: Uprostřed rozbouřené hladiny ve světle dohasínajících loučí se tyčila obrovitá hadí hlava. Naši přátelé zuřivě pálili do rozlíceného živočicha. Jejich střely se začaly konečně zarývat do měkkého masa kolem očí a tlamy. Smrtelně raněný had syčel a vyplazoval dvoumetrový jazyk. Mlátil svým dlouhým ocasem, ale střelci pálili neomylně znovu a znovu. Dešči střel nakonec had podlel. Zachroptěl, naposledy se vzepjal a vší silou udeřil do skalní stěny svým ocasem. Skála se pod touto vahou probořila a vyvalila se ven do širé přírody Borovicových hor. Ptáčci, kteří seděli okolo na Borovicích, udiveně hleděli na létající kameny a vysokopříštící proud vody, který vyšplouchl muže i s hadím tělem. Nakonec obrovská vlna vyvrhla i dva chechtající se vestmeny.
0: Poslyš, ještě nikdy jsem tě neviděl nahatý, odejme.
11: No, no. Já tebe zase vidím poprvé umytýho, Jacku.
10: Skupina mužů se utábořila kousek od vchodu do jeskyně a začala si opékat kusy medvědího masa ze zásob. Pomalu padal soumrak, muži seděli mezi ostřicí a poslouchali podivuhodné vyprávění Davidova.
11: Klid, chlapi, ticho. Bylo to takhle. Had mě uchvátil a zanes do svého brlohu, kde mě položil na skalnatý ostrůvek. Pravděpodobně si myslel, že jsem mrtvej. Snažil se mě pozřít a naštěstí začal od mých nohou.
0: Uj, ten měl teda chutě.
11: Nepřerušuj mě, Jacku, anebo to nebudu vyprávět.
4: Tak to bylo, Dave. Tak vypravuj. Co bylo dál? No začal od nohou.
11: Jo, začal od nohou. A dík mým obrovským botám s ostruhama jsem ještě milý hoši mezi váma. Fakt. Jedna ostruha se totiž zasekla hadovi mezi přední zuby, tajle do patra, a had začal krvácet. No jasně, nemohl mě ani vyplivnout, ani sežrat. Nevím proč, ale najednou mi vám ho bylo líto, jak tam tak syčel bolestí. Tak jsem se k údivu hada posadil a uvolnil jsem mu tu zaseklou ostruhu v tlamě. A on únavou snad i bolestí usnul. Mně si ale pro jistotu nejdřív trochu omotal. No a já při té vší úzkosti jsem taky brzo usnul. No to víš, no jasně, bylo mi teplo a pohodlně. Teda nevím, jak dlouho jsem spal, ale najednou jsem v polspánku cítil, že se had pohnul. Teď mě asi dodělá, pomyslel jsem si. Zvednul hlavu, chvíli si mě prohlížel temně zeleným okem,
4: no.
11: A potom,
4: co?
11: Pak mě pustil a dal se do právě připlouvajícího indiánka střeleného mistrně doprostřed čela. Hned jsem poznal tvoji čistou ránu, Jacku.
0: Jacku.
11: A pánové, tak to pokračovalo den za dnem. Had mě sice nepustil ze skály, ale zase by neubližoval a nakonec možná i trochu zněžnil. A začal se chovat jako psík. Potom jste připlavali vy a zbytek už znáte.
0: Dejme, sadím se, že teď se budeš chtít někde usadit na malý farmě. Budeš chovat koně a chodit do salonu za holkama. Po jedný bych zrovna věděl.
11: Farmě nebo holce?
0: O farmě i o holce. Jo, chlapi, měli bychom si ještě odpočinout.
11: Já jsem odpočinutej z jeskyně na měsíc dopředu. Jdeme, na koně!
1: To je pravda. Koně máme odpočinuté a ve vsi zůstaly jen ženy a děti. A kolem se potlouká spousta různých band a indiánů.
0: Tak, tak. Jo, na to jsem zapomněl. Na co čekáme?
11: Na tebe, Jacku, až si sedneš do sedla.
10: Muži naskákali na trochu skřehlé koně a vyrazili domů. V poledne se skupina jezdců v čele se dvěma vestmeny objevila na dosah městečka. Ještě přebrodí lososí řeku, objedou pučící bublinu, projedou průsmykem a už uvidí střechy zlomeného břevna. Když však jezdci stanuli na prostranství, zděšeně strnuli.
1: Co se tady stalo?
4: Město je úplně vypálený. Zbyly jen ohořelý trámy.
1: Zničili i kostel. A kde jsou naše ženy a děti?
0: Musíme všechno důkladně prohledat. Jistě nalezneme nějaký stop.
11: Ale opatrně. Útočníci se mohou ještě někde skrývat a mohli by zaútočit.
0: Nepak, Dave. Podle doutnejícího dřeva to vypadá, že město zapálili tak před 2 dny. Tady už nikdo nečeká.
1: Hrůza! Támhle v popelu fary leží skalpovaný pan farář. A kde je moje Betty? Dítě moje! Ozvi se!
0: Nejde

0: Skoro na popel možná poznáš, z kterého kmene je.
1: Ukáž? Uf, to je mokasín u psaroku.
2: Indiáni, holčičko moje, kam tě odvlekli? Co ti udělali?
1: Bile, uklidni se, Betty určitě najdeme.
3: Honem dosedel, vyrazíme po stopě.
4: Nemůžou být přece s rukojmí moc daleko.
0: Uklidněte se, chlapi, musíme všechno pořádně promyslet.
4: Co si tady chceš promýšlet?
0: No právě to, jak se za upsaroky vydáme. Chlapi, musíme zachovat chladnou mysl.
1: Dave má pravdu, nesmíme se upapit. Upsarokové jsou záludní a jistě čekají, že se vydáme po jejich stopě. A ženám a dětem nic, dokud co na cestě nehrozí. Indiáni je povezou až do své vesnice, kde teprve rada starších rozhodne o jejich osudu.
2: Pane bože!
1: Neboj se, Bile, dostihneme je včas.
0: Máme dost čerstvých koní.
3: Máme!
0: A máme dost zbraní?
3: Jo, tak na co ještě čekáme?
1: Dobře, hned vyrazíme. Držme se při sobě. Musíme upsaroky dostihnout dřív, než stačí dojet do svých vigvamů. Jejich tábor je dost nepřístupný.

0: 20 dobře ozbrojených mužů se vydalo po indiánské stopě. Jak se brzy ukázalo, u psarokové si nedělali žádnou práci se zahlazováním svých stop. Brzy měli pro následovatelé vypálené město daleko za zády. Ještě do večera dojeli na místo, kde u psarokové tábořili. Museli si být jisti svou bezpečností, protože i tábořiště opustili, aniž by maskovali svou přítomnost.
1: Přátelé, náskok indiánů odhaduju maximálně na 7 hodin rychlé jízdy. Myslím, že se tu můžeme klidně utábořit. Odpočineme si a zítra brzo ráno vyrazíme.
2: Myslím, že nemusíme odpočívat. Koně ještě vydrží.
3: Máme ty nejlepší koně v Coloradu. Musíme se o to pokusit, Jacku.
1: Ale... Nemusíme, Douglasy. Odpočineme si a ráno vyrazíme. Stejně bychom v té tmě špatně hledali stopu.
3: Ale já myslím, Jack má pravdu, chlapi. Navíc u psarokové budou taky někde nocovat, takže jejich náskok se nemůže zvětšit. Věřte nám,
2: ale
3: chlapi.
2: Holčička moje.
3: Tak připravte dřevo na oheň, opečeme si trochu masa. Potřebujeme hodně síly. Brzy nastane boj a každá ztracená pěst nám může být osudná. A dobře se vyspěte.
4: Ty, Dave, já se tady ještě trochu porozhlídnu po okolí. Nijak se mi nezdá ta jejich bezstarostnost.
3: Dobrá.
0: I když neradi, přece jenom osadníci uposlechli zkušené stopaře. Opekli si maso a pak se pomalu ukládali ke spánku. Druhý den ráno se do probouzející přírody za bujarého cvrlikání ptáčků i rostodivných brouků probudil jako první Jack a halasně přivítal ostatní spáče.
1: Vstávat! No tak chlapi, vstávat! U psarokve už jsou určitě v sedlech na svých koblách a my tady spokojně odfukujeme. Kdo chce nebo potřebuje, ať se umeje.
3: To suhod, já mám ještě svrklou kůži z jeskyně, mejce nebudu.
1: Tak nasedat a
3: jedem! Chlapi, nasedat, jedem!
0: Naši pronásledovatelé opět vyrazili po indiánské stopě. V poledne se na chvilku zastavili u račího potoka, ale jen co se občerstvili, sedli opět do sedel.
1: Ty Dave, tak už tě napadlo, proč si u psarokové nelámou hlavu se zahlazováním svých stop?
3: Jo, Jacku, napadlo. Již pořád mě to vrtalo hlavou, ale došlo mi to až ve chvíli, kdy jsem pochopil, že indiáni nejedou přímo do své vesnice.
1: No jo, mě to taky trvalo. Teď už je ale jasný, že chtějí jít přes kamenej stůl. Je to od nich chytrý.
3: No jo.
1: Dík tomu, že nemají okovaný mustangy, jejich stopy se na kamenitém povrchu dokonale ztratí.
3: No copak, o to, s tím už nic neuděláme, protože oni už se po stole projíždějí, jako by byli na výletě.
1: Dave, až k té planině dojedeme, pokusíme se co nejvíc doširoka rozdělit. Třeba objevíme nějakou stopu. Snad nám někdo ze zajetců dá nějaký znamení. Vím, že to nebude jednoduchý, protože u psarokové si to budou chtít ohlídat, ale nic jiného věřit nemůžeme. Aspoň teď ne.
3: Fajn, řekni to Čeku ostatním, ať vědí, na čem jsme.
1: Jo? Jo.
3: Ale zkus to trochu zavobalit, ať nevznikne zbytečně zase panika. Já si zatím odskočím, že chce se mít celou cestu, ale nechtěl jsem zdržovat. Sněd jsem asi něco špatný, jo. A nebo se teď teprve dostavuje šok z toho hadího sevření, víš? Já letím!
4: Já ti dám hada, to máš z těch svých bobů. Sníš jich denně na kila a pak se divíš.
3: To byl ale fofr.
1: No jo, bylo to rychlejší jak myšlenka. Hele, kdyby ses neušklíbal na čem, který jsem dostal od Wang Changa ze Santa Fe, mohl bych ti kotlík udělat, ten staví.
3: Děku, ne, i když mi ty tvý čajíčky vůbec nechutnají, tentokrát se přemůžu a vypiju všechno, co mi připravíš. A jestli mi to pomůže, stanu se vášnivým pijákem tvejch lektvaru. Je, už je to tady zas.
0: David se vzdálil a Jack seznámil lovce s neveselou skutečností.
2: Budeme-li tady otálet, nedostihneme u psaroky ani za 1000 let. Nasedat na koně!
1: Dobrá, jeďte napřed, já počkám na Davea.

0: Jen aby to vydrželo, jsem z toho celý zesláblej.
1: Horem na koně, ať nám naši moc neujedou.
0: Člověk nemůže mít chvilku klidu. Dal bych si kafe.
1: Jo, tak na to zapomeň, jedeme.
2: Skutečně během hodiny dojela skupina pronásledovatelů k planině, které indiáni i zálesáci říkali kamenný stůl. Bylo nad slunce jasné, že tento žlový masiv neprozradí ani jedinou stopu i tomu nejzkušenějšímu stopaři z divokého západu. Lovci bezradně hleděli jeden na druhého.
1: Tak, a je to v pytli. Teď už je nedohoníme.
3: A Bůh ví, kam jedou. Jak víme, že jedou do své vesnice?
1: Jedou, na to dám krk. S takovou kořistí musí jednoduše před radu starších. To je nepsaný indiánský zákon.
3: No jen jestli takový upsarokové mají nějaké zákony. Vždyť jsou to lupiči.
0: Jenom nevěšme hlavy, mládenci. Nejrozumnější teď bude, když se rozdělíme do šířky po 30 metrech a prohledáme tuhle zatracenou tabuli. A kdyby někdo něco našel, tak ať hvízdne.
4: Chlapi, co tady chcete hledat?
1: Je to možná nesmysl, ale musíme se o to pokusit.
3: Jack má pravdu, hoši, jedeme. Hudrováním nic nevyřešíme.
0: Jedeme už půl hodiny a nic.
1: Ty jsi teda pěkný pesimista, ty starý vlky.
0: Já jen, že teď už musí mít indiáni pěkný náskok, víš? Za chvilku bude naše snaha marná, těch směrů mohlo být tolik, že nemusíme najít za týden.
5: Tady, chlapi, tady je kus zemínku.
3: To je určitě znamení od některé dívky.
1: Jestli je to skutečně nějaký znamení, musí tu být někde ještě jedno, aby nám prozradilo směr jízdy.
5: Mám, tady ještě kus koženýho řemínku.
1: Same, ty máš v oko, tak jedem.
0: Tak mě napadlo, že bychom mohli pro upsaroky přichystat malý překvapení.
1: No jaký, Dave?
0: Znáš ten můj koženej vak napěchovaný tou podivnou mazlavou hmotou, co?
1: Jasně.
0: Na východě tomu říkají mejdlo. Ale to není jen tak obyčejný mejdlo. Koupil jsem ho u jednoho alchymisty v New Yorku. To mejdlo strašně smrdí a mydlí jako 100 mejdel najednou. Co 100? 1000?
1: No a co s tím spraďokem chceš dělat?
0: No co? Jistě ti už došlo, kam se tímhle směrem můžeme dostat. Jedeme na severozápad a to znamená, že upsarokové chtějí jet přes brod na Havraní řece.
1: To vím taky, ale co s tím má co společný to mejdlo?
0: No jestli se nám podaří upsarokům nadjet, tak to pochopíš.
1: Sice nevím, co jde, ale jdu do toho s tebou.
0: To jsem rád, ty stará pasto. Douglasy, vemte za nás velení, indiáni mohou být tak 2 hodiny jízdy před náma. Možná o něco víc, protože jsme ztratili hodně času tím hledáním znamení. My se jim s Jackem pokusíme nadjet. A pojedete-li pořád tímhle směrem, dostanete se k Havraní řece. Jestli se nám nepodaří u psarokům nadjet, sejdeme se u brodu řeky, jasný?
4: Jasně, Davy. Chlapi, jedem.
3: Doufám, chlapci, že víte, co děláte.
1: Tak bude za nás chlé.
0: Hodně štěstí.
2: Schvácení dorazili naši dva vestmeni k Havraní řece. Ještě museli kvapem proti proudu, aby se dostali k brodu.
0: Tak, teď musíme té vodě trochu pomoct z koryta na planinu. Já tady z kamenu a hliny udělám vedlejší rameno a ty se, Jacku, podívej, jestli už tudy upsarokové neprojeli. Bylo by trapný na ně dělat lest, kdyby už byli za horama.
1: Jo. Tak si myslím, že se těm lotrům s našima dívkama moc snadno nejede, ještě tady nebyli.
0: To je dobře, tak pojď sem. No. Hezky mi pomoct s tím korítkem.
1: No, to jsem zvědav, co s tím budeš dělat.
0: Tak a je to. To budeš mrkat, kamaráde. Hezky zaplavíme kamenný přístup k brodu, tak, a teď rozděláme mydlinky.
3: To je to bublá.
0: Ty se budou divit.
1: Tiše.
0: No?
1: Slyším vzdálený dusot neokovaných koní. To jsou upsarukové.
0: Prima, přišli akorát, Jacku, honem. Pomoz mi s tím mejdlem, nadrob ho do vody. Tak, to bude mydlina.
1: Už se blíží. Jsou vidět jezdci na koni.
0: Ještě tadyhle trochu mejdla?
1: Dejme, upsarukové jsou hnáni našimi muži.
2: Indiáni byli skutečně hnáni k brodu. Ještě se snažili prchat se svou kořistí. Ženy přivázané ke koním podvojících zděšeně křičely. V tom trysku si indiáni nevšimli rozvodněného bublajícího koryta a v plné rychlosti vjeli na ošidnou plochu. První koně se rozplácly na zem a padali další a další. Zděšení indiáni nechápali, co se vlastně stalo. Schození ze hřbetů svých mustangů se nemohli udržet na vlastních nohou a bezmocně se pláceli po kluské spěněné zemi. Ženy pištěly, koně hýkaly, teď šlo o holé životy. Upsarokové nechali lup lupem a sami se snažili dostat se k brodu. Tam ovšem narazili na pušky našich přátel. Z druhé strany je obklíčili ostatní muži. Indiáni neměli úniku. Za hrůzného bytí byli vrahové a paliči pobyti. Rozvzlikané ženy se objímaly se svými muži a tatínky.
6: Jsem tak šťastná, tatínku.
3: Dítě moje, holčičko moje, neublížili ti.
6: Víš, to, co jsme za poslední dny prožili, bylo opravdu hrozné.
3: No. No hlavně, že to tak dobře dopadlo.
0: Ty, Jacku, nemohl bys mi udělat ten tvůj čaj? Vlastně to nějak bere.
1: Ale rád, za tu mejdlovou srandu dokonce moc rád. Takhle jsem se už dlouho nezasmál, ty vymydlenej koumáku z New Yorku.
2: Uvařili si čaj. Vyšel měsíc a všem bylo do tance. Pouze mrtvola nedaleko ležícího indiána otékala. Nad ránem všichni šťastní osadníci zlomeného břevna ulehli ke spánku. Pouze Jack jakoby něco tušil, bděl. K 5 hodině raní, kdy utichly i žáby, zahlédl Jack za keřem divné světlo. Jack vzbudil Davida.
0: Co je? Co se děje?
1: Št! Podívej se, David, tam na tu zář. Fíjo.
0: Co to může být?
1: No to nevím, ale musíme se tam jít podívat. Jestli to zase u psarokové něco nevymýšlej.
0: U psarokové, ty mají dost.
1: Jak to můžeš vědět? Nemuseli jsme ji pobít všechny, třeba jel nějaký vodíl napřed, aby se nezdržoval z kořistí.
0: Jo, tak pojď, mrknem se na to.
1: Jo. Vidíš něco?
0: Ne, nevidím nic. Trochu mě to světlo oslepuje. Člověče, to asi nebude od ohně.
1: Taky si myslím, necítím kouř.
0: UFO.
1: Co? Jaký ucho?
0: Říkám UFO. Tam na mítince.
1: A co to je?
0: No to je železnej oř, ale... No přímo z nebe.
1: Co to meleš, prosím tě, jak z nebe?
0: Jak? Viděl jsem to u strýce v New Yorku, v novinách, na obrázku, víš? Jel jsem si tam jednou pro dědictví po svý uchylný tetě Viktorii, která celý život šetřila dolary a pak umřela.
1: Počkej, ty si dědil.
0: Ne. Nakonec se ukázalo, že to byla jenom schoda jmén.
1: A tak to jo.
0: No a na zpáteční cestě jsem se stavil u strýce Josefa a tam jsem to čet o těch ufonech.
1: Jakých ufonech?
0: Já říkám ufonech.
1: No jo, a co dělaj? Střílej líp jak my, jezdí na koni.
0: No oby na koni. Ty jezdí právě v takových létajících kotlikách, vidíš?
1: Jo, a to lesklý, jo.
0: Jo, to lesklý.
1: No to nemůže nikdy vzlítnout, teď je to těžký, je to ze železa.
0: To se, kamaráde, budeš divit, pozor, pozor. Hele, otvíraj víko.
1: Co to je? Ty to nejsou lidi.
0: To jsou ufoni. Vypadají trochu jako láčkovci.
1: Jele, tamhle se jeden zatoupnal, já ho picnu.
0: Počkej, nikoho nepicej. Třeba nejsou na váleční stezce.
1: No, ale já mám strach. Hele,
0: tak já ho přetáhnu bičíkem, to je blázní. Upozorníš na nás. Hele, podívej, jak celý zružověl, jak se v ně přelívá ta tekutina, kterou je napuštěnej.
1: Je, ale Dave, a kde nosí kolty?
0: Nech ho, nebo se nás vrnou ty ostatní.
1: Počkej, ale, když on tak hezky vrní. Když ono se mu to líbí, vrní jako kočka.
0: No jo, máš pravdu.
1: Jau,
0: já.
1: Dej pozor, teď si šlehnul mě do oka.
6: Pomoc, nechte mě, kam mě to nesete?
0: Co se to děje?
1: Ufoni unesli Betinku, honem, musím jí pomoct.
0: Sakra, nemám zbraně, zapomněl jsem je v táboře.
2: Z létajícího talíře se vysunulo malé chapadýlko. Láčkovci mu podali ječící Bety a to vtáhlo nebohé děvče malým okénkem dovnitř. Jen stačila kviknout, jako malé růžové prasátko.
1: Zkusím tam hupsnout dovnitř, krejně ze zadu.
0: Bacha, je to nebezpečný.
1: Ale je to jediná šance, jestli ulítnou, viděli jsme Betinku naposled.
0: Upsarokové, je to past Jacku.
1: Ale jak to?
2: Překvapení vestmení byli zcela zaskočení indiánskou lstí. Samozřejmě, že nemohli tušit, že se upsarokové spolčili s mimozemšťany z UFA. A tak, když se probrali z údivu, leželi na dokonale vymícené mítině svázání do kozelce.
0: Tak to mě teda podrž, Čeku. Kdy těch talířů je tady celá mítina. Nemůžu pochopit, jak se mohli dát dohromady s těmi rudochy.
1: Podívej, jak se tamhle klackou ty výrostci.
0: Slyšíš, jak silně bzučí hmyz?
1: Bude pršet. Bolí mě v kříži.
0: Mě taky. Ale to mám z toho, jak jsem tady svázaný.
1: A to máš pravdu.
7: A bledé tváře se už probrali z mrákot. Jsem náčelník u psaroků Hadí Pupek. A jsem pokrevním bratrem náčelníka Buvolího Roha, kterému jste lstivě vzali život. Přisahal jsem, že jeho smrt pomstím a Buvolí Roh bude jistě hrdě zhlížet z věčných lovišť na tu odplatu. Jste tedy zajatci statečného kmene u psaroků a neméně statečného kmene láčkovců přišlých ze hvězd, aby podpořili náš spravedlivý boj. Naši hvězdní přátelé mají báječné zbraně, o kterých se bílým lovcům ani nesnilo. Chcete-li se přesvědčit, můžete se zúčastnit přepadení vlaku. Bílí lovci ovšem zůstanou svázaní. A?
2: Naši hrdinové kývli na souhlas a byli odvedeni asi 6 mil na jih k vlakové trati. Poblíž byl malý hájek, ve kterém byli ukryti koně, jedno UFO i přivázáni naši muži, ale tak, aby dobře celý útok viděli.
8: Ty, Dave, tak si myslím, že jsme v pěkný rejži. No,
9: taky si myslím. Viděl jsi Betinku?
8: Neviděl. Možná, že ji poslali do své vesnice, aby měli nějaký rukojmí, kdyby to náhodou nedopadlo.
9: Obávám se, že tentokrát to dopadne.
8: Co ti mrňousové můžou mít za zbraň?
10: Neříkat mrňousové, není to hezké. Taky mi neříkat, že vy pcháči, i když smrdět.
8: Jo, hele, oni nám rozumějí.
9: No jo, ale gramatiku mají pod psa.
10: Pod psa? Co to znamená? My vyšší psa.
9: No, ale to se jen tak říká, jako, že by to mohlo být lepší.
10: Nekecat, dívat, jede vlak.
2: Náčelník Hadí Pupek s jedním mláčkovcem sešli k trati a chvíli naslouchali. Potom mláčkovec ulehl na kole a celý zrůžovil. Z dálky bylo slyšet rozmarný hvist lokomotivy. Hadí Pupek zvedl ruku a čekal na blížící se vlak. Strojvedoucí v domnění, že se stalo nějaké neštěstí, zastavil lokomotivu a vystoupil na trať. V té chvíli jej zasáhla tajuplná hmota láčkovce zabarvená do zelena. Vnikla muži do nosu a do úst. V tom se událo před zraky našich vestmenů cosi, co vyráželo dech. Strojvedoucí se začal zmenšovat a zmenšovat, až byl veliký jako malý papoušek. Snažil se něco říci, ale zelená hmota byla neúprosná. Když se vyklonili z viravé hlavy cestujících z okének vlaku, aby zjistili důvod jejich zdržení, rozuřený Hadík Pupek z pupně strojvedoucího zašlápl mokasínou jako ještěrku. Na vteřinu zavládlo šokující ticho. Potom se však rozpoutala nepopsatelná vřava. Muži se chopili svých zbraní, vyřítili se z vlaku a divoce gestikulovali. V tom je zasáhla zelená vlna a muži se začali zmenšovat, až byli malí jako polní myšky. A na to čekali schovaní u psarokové, kteří se s divokým řevem vyřítili z hájku beze zbraní, zákeřně pošlapali nešťastné bílé muže.
8: Vidíš to, Dave? To snad není možný.

0: Už se klepete jako starý skváv.
1: Ale to jim jen tak neprojde.
2: A co chceš dělat, Jacku?
1: Ještě nevím, ale určitě na to přijdu.
3: Svět se o této pozoruhodné katastrofě vůbec nedozvěděl. Tvrdilo se, že vlak byl pravděpodobně lstí přemožen a cestující zajeti Indiány. Šerif konstatoval, že násep útrati byl jen trochu skrvaven, což prý znamená, že nedošlo k velikému násilí. Ve skutečnosti u psarokové pozbírali volně ležící zbraně, které ležely podél náspu, tak jak vypadaly zmenšujícím se mužům ze slábnoucích rukou, a obtěžkání kořistí zamířili k hájku.
4: Bílí lovci nevěří svým modrým očím, že? Myslím, že si dám k obědu maso. Zítra, časně z rána, kdy vrch

0: Jacku, myslím, že jedinou šanci máme, když se necháme zmenšit a pak se zkusíme schovat mezi kameny. Potom se musíme dostat do jednoho z těch UF.
1: Ty umíš ten kotlík řídit, Dave?
0: Samozřejmě. Ale nikdy jsem to nedělal.
2: Rada starších potvrdila váš rozsudek smrti. Budete odvedeni na planinu, kterou jsme po našem zvyku nazvali Dupací palouk, kde budete láčkovcem zmenšeni a posléze rozšlapáni synem buvolího rohu chlupatým bůčkem.
1: Jestli tam nebude šotr, tak jsem zvědavej, kam se schováme.
3: A třeba tam bude nějaký velký lopuch.
1: Já už ho vidím, prej lopuch. Koukej na toho bůčka. Ten má panděro. Je, a ta jeho šlápota. Ta je jako od grizzlyho. Hele, jak si podupává. Asi se rozcvičuje. Ten nás rozdratí i s tím tvým lopuchem.
3: Nesejčkuj, Jacku. Něco vymyslí, když jsi tak chytrej.
2: Hvězdný bratře, zmenši tyto kruté nepřátele mého statečného lidu.
4: Nastalo hrobové ticho. Láčkovec se přivlnil k našim svázaným hrdinům a vypustil zelenou hmotu, která vnikla ve stmenům do nosů i úst. Chlupatý bůček si zkus modupl. Pak ovšem nastalo zděšení.
2: Uf, co to má znamenat? Co se to děje? Vždyť oni se nezmenšují, ale naopak rostou. Vždyť už jsou velký jako medvědi.
0: Jacku, honem do jejich tábora. Musíme se podívat, jestli tam není schovaná Betty.
5: Dave, jsem rychlejší než Mustang, to je úžasný. Co se to s náma stalo?
0: Nějak se jim asi porouchalo to zmenšovací kouzlo, nebo co? Hlavně, že se nás teď bojají rychle pryč, než se vzpamatujou a začnou střílet.
5: A kde je Betty?
0: Podívej se tamhle do toho vigvamu, vlevo od totemu. Tam! Zdálo se mi, že tam hadí pupek moc často chodí. Možná, že tam má své skváv, pravděpodobně tam ukryl i Bettingu.
5: Ty myslíš pořád na nejhorší?
0: Nebo druhá šlápni do toho. Hele, Upsarochové jsou vzpamatovali a jdou po nás.
5: Betty, ozvi se!
0: Zkus ten vigvam, Jacku, já zatím vyhlídnu nějaký UFO.
5: Snad taky nechceš lítat, Dave.
0: To mi řekni, jak se chceš z toho demu mraje dostat, co? Prostřílet se! Vidě okolo nás 100 rozužených hrdochů a přes 20 láčkovců, od kterých nemůžeme čekat nic dobrýho.
5: A tamhle je Betty, honé, musíme utíct.
6: Co se s vámi stalo? Vždyť jste hotový kolohnáči.
5: My ti to hned vysvětlíme, ale teď honem, jinak nás zasáhnou jedovatý šipy Upsaroků.
0: Jacku, tudy! Tenhle talíř má okolo dost prostoru, snad s ním dokážeme vzlítnout.
4: Betty se vsoukala do dvířek UFA. Horší to ovšem bylo s našimi vestmeny. Ti nabyli takových rozměrů, že se do dvířek nemohli vejít. Když už se indiáni povážlivě přiblížili na dostřel, objevil David nákladní prostor, kam si láčkovci dávali pravděpodobně zavazadla větších rozměrů.
0: Čeku, tady!
5: Hone, zavři ty vrata! Já!
0: Co se stalo?
5: Ale to nic, to je jenom škrábnutí od kulky.
6: Musím ti to ošetřit, víš, abys mi dostal otravu krve.
0: Zmáčknu tlačítko start. Ono to fakt funguje, vidíte to? Všechno to bliká. Pozor, teď! Teď, cítíte to? Odlepili jsme se od země!
6: A ty umíš řídit takový UFO, Dave?
0: Ne, neumím, ale určitě to mají tady samý automat. Já jsem o tom čet jednou v Timesech, víš?
7: A to jsem teda zvědavej.
0: A tady je rychlostní páka.
6: Kluci, podívejte se z okna. Vidíte? To je nádhera. Tamhle ta řeka. A jak se klikatí ta tráť. Ze země vypadá, že je skoro rovná. A zatím se točí jako obrovitý had.
5: A koukejte Upsarukové. Ti ale zuří, vidíš je? No, jak mávají tomahavkama. Jen aby na nás nezautočili láčkovci.
6: A tamhle ty hory. To je ale nádhera.
0: No to teda je, ale jestli nenajdu páku ovládající výšku letu, tak se o ty skály rozplácnem.
6: Tady je nějaká páčka. Já to zmáčknu.
0: Ne.
5: No, co se to děje? Není vidět ven? Všude je jen žlutá mlha.
0: No to udělala Betina. Určitě si zapojila zařízení pro maskování. To nám teď před těma horama ještě scházelo. A letíme strašně rychle. Jestli se nezvedneme, tak máme po výletu.
6: Já to tak nemyslela.
0: Ale co se děje, Jacku? Co tam tak tancuješ?
5: Ale chtěl jsem zatáhnout za tuhle páku a je strašně rozpálená.
0: Nějak se nám ta loď přese, sakra, kdyby aspoň zmizel ten žlutej rosol. Jak mám vědět, kam letíme, když není vidět ven?
5: Mám to, tady to je. Určitě se tím ovládá výška.
0: No tak to zmáčkni, nemáme
6: já
0: čas.
6: Já bych taky hledala, ale vy se zase budete hněvat.
5: Zmáčk se ma nic.
0: Ne, naopak, když nabíráme výšku, jsme zachráněni.
6: Jacku, ty jsi báječný.
0: Tak, teď se ještě zbaví toho rosolu. Zkusím třeba tohle. Tak.
5: Co to je? Co se to děje? Ten létající kotlík se třese jako sušící se pes.
0: Klid, vždyť ze sebe se třásá zbytky té žlutý látky.
6: Hele, to nebe, jak je zase modré. A ty hory pod námi. To je ale žužo. Já chci taky řídit.
0: Dobře, ale kvůli tomu ještě nemusíš dupat nožku.
6: No já chci a chci a chci.
0: Klid, teď nic neříkám. Tak, tady máš volant a řiď. Kdyby něco, tak řekni.
6: Jo.
5: Tak, kam teď namíříme, Dave? Nepodíváme si Upsarokům ještě na zoubek.
7: Já bych si teď trochu odpočinul v luftě, Jacku. Upsarokové ti nám přece neutečou.
5: Máš pravdu. Půjdu si taky trošku zdřímnout.
4: Oba trapeři se natáhli na podlahu a Betty spokojeně řídila hvězdný koráb. Krajina pod nimi ukázněně ubíhala. Svítilo slunce a bylo příjemně teplo. Najednou se ale na přístrojové desce rozářilo červené světlo.
6: Jacku! Dave! Něco se děje! Probuďte se! Je, vy už jste docela normální.
5: No.
6: Vy jste se z té obrovitosti vyspali.
5: Co se děje, Betty?
6: Tady svítí to světlo. Předtím nesvítilo. A něco tady divně šumí.
5: Počkej. Co šumí?
6: Tady, z toho amplionku.
8: Ostatní ufoni asi volají posádku naší lodi.
5: Tak jim odpověz.
8: Ty seš dobré, já nevíš jak, neumím ufonsky.
5: To ani nemusíš, teď oni umí trošku po našem. Co pak si nespomínáš, jak jsme s tím láčkovcem brebentili v tom hajku? Říkal jsi mu, že mluví pod psa a on ti rozuměl.
8: No ale co když na sebe upozorníme a oni nás sestřelej z nebe na zem, co? A jak můžeme vědět, co se jim urodilo v těch jejich průhledných palicích? Navíc, zčuchli se s hadím pupkem.
6: Já se bojím.
9: Neboj se, děvče, s námi se ti nemůže nic stát.
8: Jasně, necháme to náhodě a velkýmu Bůčkovi.
6: Kluci, podívejte se, tamhle na obzoru těch teče.
8: No jo, to jsou letající talíře, honěj nás!
5: Jdou po nás pěkně v houfu. Kdyby se tady dalo střílet, tak je sestřelím jako šišky ze stromu.
8: Jenomže tady se střílet nedá. Kdybys otevřel okno, vycucne tě ten tlak ven a nás taky.
6: Tak co budeme dělat?
5: Teď začali po nás něco střílet, Dave. To jsou nějaký přísavky. Honem zmáčky tu mlhu.
8: Kdybych si ale pamatoval, který to byl čudlík.
6: Tak dělej něco, nebo nás trefí.
8: No, tady to je, tak. Teď na nás nemůžou tak zvostr, pokusíme se jim zmizet.
5: Dave, slyšíš to?
8: Co?
5: To dělá ta přísavka. Ona nám klove do toho kotlíku, jako by to byl nějaký datel.
4: Se strojovou pravidelností prorážela vracející se střela pod přísavkou skelet UFO. Nakonec kapota povolila a střela prolítla napříč létajícím talířem a vylétla druhou stranou ven. Do UFO vnikl průvan řídkého vzduchu a zmatek.
8: Musíme přistát!
5: Já. Betty, chytni se mě, nebo tě ten průvan vysaje ven!
6: Já mám strach!
9: Neboj se, kotě.
8: Doufejme, že ten rosol je rozprášený dostatečně do široka. To bych nám ty ostatní UFO tak nemohli. Ale jak se nepozorovaně s tím mlhy dostat?
5: Zkus vypnout motor!
8: Jo, ty jsi ale hlavička, Jacku, že mě to nenapadlo dřív.
5: Taky nemusíš být ve všem první, ty stará vošoupaná paždo.
8: Hele, funguje to! Funguje! Opravdu se z toho rosolu dostáváme.
6: No. Už je zase trochu vidět ven. Tamhle je železnice. To je ale nádhera.
8: Zkusím přistát tamhle na té mítině. Držte se pevně, UFO už tak dobře neposlouchá. Ta díra je totiž moc velká.
5: Letíme strašně nízko a rychle.
8: Olip, to neumím.
6: Pomoc!
8: Pozor teď, držte se pevně.
5: To byla ale pecka.
6: Já jsem bouchla o tuhle páku.
9: Joj, nabacám, Betty, která že to byla?
8: Pojďte radši ven, nevíme, co může takhle porouchaný UFO udělat. Taky to může bouchnout.
6: Já nechci, já už se jednou bouchla.
4: Když se naši přátelé vysoukali okénkem ven z talíře, zůstali jako když je opaří. Na palouku okolo jejich porouchaného UFO stáli láčkovci a výhružně brumlali.
5: No a je to v pytli.
8: Dej bacha na Betty, zkusíme se prostřílet.
5: To nemá cenu, zmenší nás a bouchačky ti vypadnou z ruky.
8: Přece se jen tak nevzdáme, Jacku.
6: Tamhle ten šmudla na nás kývá.
8: Pozor, nese nějakou věc.
5: Buďme ve střehu, Dave, může to být léčka.
6: Jo. Nese nějakou placku?
5: Může to vypouchnout, neber to do ruky, Dave.
8: Ale vždyť nám to nabízí na usmíření.
6: Já jim nevěřím, pořád mění barvu. Teď jsou zase do modrá.
8: Ne, já to zkusím. Co se mi po té placce může stát? Maximálně trochu zmodrám, no. Ale přece jim musíme ukázat, že se jich nebojíme.
5: Já bych to nejet.
10: Vem, jam, to dobré jídlo, láska.
6: Neber to.
10: Mi rádi mír, hadý pupek rád vyndávat sekera, válka. My už vědět, to nedobré. Láska dobré, vem, bratr!
8: Nezlobte se, ale to musím vzít. Vždyť je to nějaký její zvyk na usmíření. Asi se rozešli s upsaroky.
10: Ano, upsarok je špatné.
8: Takže tohle mám sníst, jo?
10: Ano, do pusy a kousat necucat.
8: Tak jo. Je to do čela dobré.
10: Chutná to, velký bratr.
8: No moc dobré, z čeho to je?
10: To od nás.
5: Jo, to mluvíš, Dave, to, že je malej, neznamená, že na něj musíš šišlat.
8: Pokud já šišlám, co si to vymýšlíš?
6: Teď mu vypadá.

0: Bobry! A bobry, já jsem viděl bobry. Staví hráz a má dva zuby.
1: No, on má aspoň dva, já nemám žádný zuby, já říkám doblí, doblí.
0: Je dobrý. Před nás odlet všechno dobrý. My vám pomoct. Vy veliký a utéct u psaroky. My teď můžeme klidně na naše hvězda. Tak, nasledanou!
2: Nasledanou!
1: No, s Bohem.

0: prérii bylo nádherně. Červánky se proháněly nad krajem a David se konečně smířil se zubní protézou. Stejně měl ty zuby hodně plombovaný, protože zubům za lesácký život příliš nesvědčí a dentistů se po divokém západě mnoho neprohání.
1: Brzo bude jaro.
2: Potom léto.
1: Pak podzim.
2: A zima.
1: Ale teď bude jaro.
0: A opravdu bylo. Než dojeli naši přátelé k orlímu průsmyku, jaro bylo zde. Vše rozkvetlo. Mladí orly vypadávali z hnízd.
3: Jacku, rád bych se tě na něco zeptal.
4: Ptej se.
3: Víš, car pořádá letos velký šachový turnaj v Petrohradě.
4: No a?
3: No, já bych rád na ten turnaj.
4: Ty umíš hrát šachy.
3: Jo. Naučil mě to strýc z Chicaga, když jsem měl pro dědictví po tetě Victorii z New Yorku.
4: Já vím, byla to schoda jmen.
3: Já už jsem ti to říkal?
4: Ale ne, jenom mě to tak napadlo.
3: Tak jedeš, Jacku.
5: Přece tě tam na divoký východ nenechám jet samotný, jo, ty starý mývale.
3: Já věděl, že se na tebe můžu vždycky spolehnout, Jacku. A teď se musíme domluvit, kdy vyrazíme a co vememe sebou. Je to dost daleko.
6: Já chci taky k carovi. Vemte mě k carovi.
5: Jasně, kotě.
6: Díky, já se jdu zbalit.
4: A když chceš vlastně vyrazit, David?
3: Loď ze San Francisca odplouvá za 14 dní. To už jsem s dovolením zjistil, když jsem si byl pro tu zlatou protézku.
4: To znamená, že máme 2 týdny na obstarání nejnutnějších věcí.
0: Ve čtvrtek odpoledne vyplula ze San Francisca cestovní loď Jarmila. Na její palubě stály naši hrdinové David Fisher, Jack McKenzie a Betty Williamsová. Zasněně hleděli novému dobrodružství vstříc.

Ten příběh se stal před více než 50 lety. Zeptáte se možná, proč jsem si na něj po takové době vzpomněl. Dříve než odpovím, dovolte mi opravdu jen pár slov o sobě. Pracoval jsem tehdy na kriminálce. Býval jsem docela průměrný úředník a proto jsem to patrně nedotáhl nikdy dál než na policejního komisaře. Jako kriminalista jsem se zdál nadřízeným trochu měkký, nedůrazný a schovývavý. Zkrátka málo autoritativní. A energické a sebejisté vystupování se podle jejich představ u funkce, kterou jsem zastával, prostě předpokládalo. Několik desetiletí trvající styk se zločinem na mě samozřejmě zanechal trvalé stopy a tak Černá kronika a jiné rubriky tohoto druhu mě stále přitahují a poskytují látku k srovnávání, jak to v naší branži chodilo dřív a jak to vypadá nyní. Nedávno se mě jeden z mých přátel zeptal, jestli pozorují nějaký rozdíl mezi zločinností kdysi a dnes. Odpověděl jsem mu, že zločin zůstává v podstatě stále týž a že se mění jen jeho formy podle toho, jak se mění a vyvíjí celá společnost. Chtěl slyšet nějaký příklad. Řeknu ti to zjednodušeně, pravil jsem. Když si dřív chtěl zloděj opatřit kus vepřového masa, musel sedlákovi ukrást čuně z chlívku přímo před nosem. A to nebyla žádná legrace.

Víš, kolik obratnosti, umu a odvahy musel ten zloděj vynaložit, když chtěl, aby ho sedlák příčinu nenachytal a nepřerazil o něj vidle? A dnes? Pár ničemů se domluví a z jatek mizí maso ve velkém na černo jako na běžícím pásu. Zlodějna s nevelkým rizikem a bez vtipu, usnadněná notabene lajdáctvím a lhostejností druhých. V obou případech jde samozřejmě o neomluvitelné jednání, hodné odsouzení, jistě. Jenže zatímco ten zloděj prasete ve mně nikdy nevyvolával pocit ošklivosti, moderní rozkradači se mě hnusí. V jejich počínání není nic, co by mě mohlo třeba jen v skrytu duše imponovat. Zkrátka, takový obyčejný kasař, pracující s ruční vrtačkou a hasákem, je mě milejší než moderní lupič, otevírající bankovní sejfy pomocí nejmodernější techniky. Ale pozor, aby však nedošlo k omylu. Oba patří přirozeně za mříže a já bych jim tam docela rád pomáhal zrovna tak teď, jako tenkrát. Jenže tomu novodobému lupiči s mnohem větší radostí a chutí. Právě v těchto souvislostech jsem si vzpomněl na příběh kasaře Berga. Tehdy jsem dostal zrovna novou zapisovatelku. Byla to příjemná a hezká dívka a já jsem jí brzy dovolil, aby sem tam i ona položila vyšetřovanému nějakou věcnou otázku, ačkoliv takový postup nebyl právě podle předpisů. Vím totiž, jak je únavné, zvláště pro ženu, psát celý den na stroji a neotevřít přitom vlastně vůbec pusu. Mimo to jsem byl vždycky přesvědčen, že chytrá a přívětivá žena vytváří přátelskou a uvolněnou atmosféru, v níž se všechno lépe daří.

0: Tak pojedeme. Zavolejte Berga, slečno Zíková.
1: Prosím, pane komisaři.
2: Pane Bergu, dovnitř, prosím.
3: Dobrý den oběma.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Sedněte si.
3: Děkuji vám.
0: Poslyšte, Bergu. Včera jste nám dělal společníka skoro 2 hodiny a nikam jsme se nedostali. Jak pak dlouho s námi posedíte dnes, co?
3: To nezáleží na mě, pane komisaři.
0: No, neopravdu.
3: Já obyčejně trávím své volné chvíle mnohem užitečněji. A taky mnohem příjemněji, než na kriminálce.
0: Ano, například nějaké útulné vinárničce, že? Při lahvičce dobrého vína, ne?
3: A proč ne? Ale jen v tom případě, že na tu lahvičku mám.
0: Ano, a když na ní náhodou nemáte, tak to hledíte rychle napravit, jako jste to udělal teď, co?
3: Přivdíte mi, pane komisaři, ale to není ještě to nejhorší.
0: Ne? A co je to nejhorší?
3: Že tady se mnou ztrácíte zbytečně čas, ale zatímco vám skutečný pachatel třeba uniká nebo po sobě zahlazuje stopy.
0: Vy se nějak vyznáte. Když jsme vás tu měli naposledy, tak jste se tak odborně nevyjadřoval.
3: Máte pravdu, pane komisaři. Jenže 3 roky v šeru kopky, to je moc dlouhá doba.
0: To je.
3: A mě se zahálka vždycky strašně příčila. Proto jsem tak trochu studoval předpisy, kvůli kterým jsem se dostal do maléru.
0: Takže podle vás za to mohou trestní předpisy, že jste dostal 3 roky.
3: No, tak napůl. Polovičku jsem si zavinil sám, protože jsem dělal školácké chyby. A polovičku mají na svědomí předpisy, které takové břídily, jako jsem já, zaslouženě a spravedlivě trestají.
0: Tak vidím, že máte dobrou náladu, Bergu. Teď jen jde o to, jak dlouho vám vydrží, víte? Já si totiž myslím, že jste ve vězení, nebo v šeru kopky, jak říkáte, taky trochu plánoval. A že vám z toho vyšel obchůdek, řekněme, bratru, no, tak za 100 000 korun.
3: Co? Ty šperky mají tak ohromnou cenu.
0: Tvrdí to soudní znalec, tak asi ano.
3: To je ale pořádná smůla.
1: Jak to myslíte, pane Bergu?
3: No, že v tom nejedu. Já bych se nenechal o ty šperky tak lehkomyslně připravit.
0: No tak něco na tom je. Mně už to taky napadlo. U vás se přece už moc dlouho z nějaké krádeže nic nenašlo. A že jich za poslední rok nebylo zrovna málo.
3: Je takové nepodložené nařčení přípustné. Podle platných předpisů.
0: Není, Bergu, není, promiňte, Beru je pro tuto chvíli zpět.
3: Mně to je líto, pane komisaři, že mě nevěříte. Ale já jsem toho řemesla se zlatým dnem opravdu a definitivně nechal.
0: Nebylo by přesnější říct, že jsme vám už moc dlouho nic neprokázali.
3: Kdybych měl nečisté svědomí, tak jste mě už dávno chytili a usvědčili. V tom o vás mám to nejlepší mínění.
0: Jo. Takže si tady dnes budeme dělat vzájemně komplimenty, ano? Pohlejte, Bergu. Včera jste nám řekl, že vám někdo strčil ten pytlík se šperky do kapsy svrchníku,
3: ano,
0: který jste si pověsil ve vinárně u Zlatého hroznu na věšák.
3: Ano, to jsem řekl.
1: A vy jste to zjistil teprve, když jste z vinárny odcházel. Sáhl jste do kapsy pro kapesník a našel jste pytlík s nádhernými šperky.
0: Ano, nezdá se vám to, Bergu, samotnému jako pohádka?
3: Zdá. Zdá, pane komisaři.
0: No, tak to vidíte. A nechcete ji náhodou poopravit?
3: Musel bych ji poopravit na nějakou jinou pohádku.
0: Ano.
3: Ale ta by byla vymyšlená, kdežto tahle je pravdivá.
1: Proč jste tedy se šperky utíkal? A snažil se zmizet mezi chodci, když vás chtěl policista na upozornění číšníka zadržet?
0: No?
3: Protože nemám vaši lidi rád. Teď v nich není kouska taktu. A pak měl jsem u sebe něco, co mě nepatřilo. Taková situace přináší lidem s mým trestním rejstříkem vždycky komplikace. I kdyby byli nevinní jako novorozeňátka.
1: Počkejte, pane Bergu. Jaká pak nevinnost? Chtěl jste přece utéci se šperky, které pocházejí z krádeže.
0: Proč myslíte, že vám někdo, koho neznáte, strčil do kapsy malý poklad?
3: Tak z toho jsem sám, Janek, pane komisaři. No. Už to, že šperky byly v ušmudlaném režném pytlíku jako nějaký šmorn. To je všecko nějaký nesmysl.
0: Ale ne, smysl to určitě má, jenomže my zatím nevíme jaký. Přesto vás ale jistě napadlo nějaké vysvětlení, ne?
3: To ano. Někdo se mohl splést a dát pytlík omylem do mého místo do svého kabátu.
0: No, tak to je velice nepravděpodobné. Jestli měl ten člověk na sobě svrchník, když přišel do vinárny, a to určitě v tomhle počasí měl, pak jistě nepřinesl šperky v ruce, nýbrž je měl uschovány v kapse. A pak také neměl důvod, aby je z ní vytahoval a dával znovu do kapsy, dokonce omylem do cizího kabátu.
3: Tak jistě, to je hloupost.
0: No prosím.
1: Bylo by snad ale možné, že mu ty šperky přinesl do vinárny někdo jiný a že je dal omylem do cizího svrchníku, který už na věšáku visel.
3: Slečna asistentka mě předběhla. To mě totiž napadlo jako druhá možnost. Jenže já si myslím, že to pořád není ono. Víte, pane komisaři, takové obchody se nikdy nedělají ve vinárnách přeplněných lidmi, ale zaleze se s nimi někam, kde není ani živáčka.
0: To je pravda.
3: A tak je tady, jak vidím, ještě třetí možnost.
0: Povídejte, povídejte.
3: No, do vinárny vstoupí muž se šperky v kapse. Když si u věšáku svléká kabát, pozoruje v místnosti kriminalistu. Ten tam skutečně byl, jak jsem se později přesvědčil, na vlastní kůži. Dá tedy nepozorovaně pytlík se šperky do cizího kabátu, aby je neměl u sebe v případě zadržení.
0: Mm.
3: A přitom věří, že si je vezme zpátky, až nebezpečí pomin.
0: Jo. A tahle verze se vám, Bergu, líbí?
3: Ani trochu.
0: A proč ne?
3: Protože vím, že se nikdo s kradenými věcmi neproducíruje jen tak v nějaké veřejné místnosti. A když už tam s nimi vleze a spozoruje nějaké nebezpečí, třeba policistů, tak hledí rychle, ale rychle zmizet.
0: Poslyšte, Bergu, vy jste taková hlavička, že když se z téhle kaše vylížete, tak se přimluvím, aby vás přijali ke kriminálce. Nebo byste nechtěl?
3: No, děkuju za laskavost, pane komisaři, ale já bych na úřadování nebyl. A stýkat se pořád jen s lumpy, to by mě taky nebavilo. Já mám radši lepší společnost a svobodu podnikání.
0: Ano, ano, ono je to také o hodně výnosnější, víte. Ale teď mě něco napadá. Uvědomujete si, Bergu, že když jsme společnými úvahami skoro vyloučili, že by vám ty šperky někdo dal do kapsy, ať už omylem nebo úmyslně, že musíme společně vyslovit závěr, že...
3: Jsem si je tam dal sám, protože z nebe nespadli.
0: Výborně. Takže to takhle zaprotokolujeme. Co?
3: Počkejte s tím, pane komisaři. Já mám v hlavě určitý plán.
0: Neříkejte.
3: Zatím jen docela na nečisto. Až si všechno v mozku urovnám, tak to vyklopím. Možná, že to bude už zítra. Rozhodně se mě zítra zeptejte.
0: No, spolehněte se, Bergu, že se zeptám. A dnes tedy končíme. Můžete si jít od úřadování odpočinout.
3: Děkuju vám.
0: Janičko, co tomu říkáte?
1: Mně se ten člověk docela zamlouvá.
0: Mně taky. Pokud to ovšem dovoluje mé služební postavení. Jenže taky vím, že Berg má jak se patří za ušima a že nám určitě něco lišáckého vyvede, když si nedáme pozor.
1: Má toho za sebou už hodně?
0: No tak, v trestním rejstříku jen dvě vloupání, ale za to dokonale provedená.
1: A jak jste ho chytili, když je to takový přeborník?
0: V prvním případě jsme ho zadrželi asi za půl roku po činu. To nám hlásili z baru u Krokodýla, že u nich nějaký namol opilý muž hostí šampaňským celou velkou společnost a že se holedbá, že už brzy udělá nějakou napěchovanou káču.
1: To byl Berg?
0: Ano. Udělali jsme u něho domovní prohlídku a našli tam pár věcí z jedné nevysvětlitelné krádeže.
1: Takhle primitivně se prozradit. Dělá dojem chytřejší.
0: No tak opilí lidé se většinou rádi chlubí a naparují, ať jsou chytří nebo hloupí.
1: Hmm.
0: My jsme ho neměli dosud v evidenci. A vůbec by nás ani nenapadlo po něm jít. Krádež byla provedena s dokonalou profesionalitou. Nikde ani náznak otisku, ani stopa po nějakém násilí. Pokladna nepoškozená, dveře u domu i u bytu uzamčeny. Majitel zjistil, že měl nezvanou návštěvu, až když si šel do pokladny pro šeky.
1: No. A jak to bylo s tou druhou krádeží?
0: Tak to měl Berg opravdu smůlu. Když vycházel v noci s lupem v kufru z domu, srazil se u zahradních vrátek s majitelem vily, který se vracel se svými dvěma dospělými syny předčasně z dovolené. Ti tři muži samozřejmě Berga snadno přemohli a přivedli na stanici.
1: A jak provedl vloupání?
0: Janičko, opět mistrovsky. V pokoji, kde stála pokladna, zůstalo po jeho odchodu všechno v takovém stavu, že vlastník Willy vůbec nechtěl uvěřit, že by tam byl hospodařil někdo cizí. Tenkrát Berg vybral také klenoty uschované v sejfu za obrazem. A ten obraz visel vysoko nad zemí a mohlo se k němu jen po štaflích. Berg štafle vyštrachal v přístěnku na konci chodby a pak je zase pečlivě uložil na místo.
1: Ale jak poznal, za kterým obrazem je sejf?
0: Samozřejmě, že jsem se ho na to při výslechu zeptal. Uchechtával se chvíli a pak řekl: vy jste si, pane komisaři, nevšim, že ten obraz u stropu byl jako pěst na oko? A jestli ho tam někdo takhle nevkusně pověsil, tak proto měl vážný důvod. Měl být nepřístupný ze země i ze židle. Zkrátka sejf. No, tak jsme ho zavřeli po druhém. Odpíkal si trest a teď občas přijme nějaké lehčí zaměstnání, aby to vypadalo, že se živí poctivě.
1: A vy mu nevěříte, že se polepšil?
0: Naopak ho podezřívám, že od svého propuštění provedl další dvě vloupání. Bohužel jsme mu nic neprokázali. Opakované domovní prohlídky byly vesměs bezvýsledné. Berg se ze svých chyb zatraceně rychle poučil.
1: A co alibi, pane komisaři?
0: To je potíž. Berg, nebo lépe řečeno neznámý pachatel, abych se držel předpisů, volí pro svou práci jen takové vily, kde se dá předpokládat výdatná kořist a kde jsou její obyvatelé delší dobu mimo dům. Proto ani nevíme, kdy vlastně ke krádeži došlo. A otázka alibi je, Janičko, bezpředmětná.
1: Takže jediné vodítko je způsob práce.
0: Ano. Berg nikdy nepracuje s vrtačkami, hasáky, špičáky nebo dláty. Nikdy nic nepáčí, nevysekává, nepoškozuje. Ty zámky se před ním snad otevírají na dobré slovo sami, já nevím.
1: A vyučil se nějakému řemeslu?
0: Ano, holičství.
1: Mimořádný cit v ruce, jemné prsty. Všimla jsem si, jak se svých rukou hledí.
0: On je celý vždycky jako ze škatulky. Čistý, pečlivě vyholený, dobře oblečený. A kdybyste viděla, jaký je to pedant na pořádek. Ano, při první domovní prohlídce jsme nevěřili svým očím. Všude vzorně uklizeno jako na zámku, když má přijít panstvo.
1: Ale to je docela sympatický povahový rys.
0: To je.
1: Nedalo by se z něho pro pátrání něco vytěžit?
0: Zatím jen to, že spolehlivě poznáme, v čem Berg prsty neměl. Ale v čem je měl, to se jen dohadujeme. Důkazy nám stále chybí.
1: Nikdy jsem nic takového nečetla ani neslyšela.
0: A já ve své praxi nezažil. Ten člověk vejde do domu vždycky jen dveřmi. Projde jako duch všemi místnostmi, otevře šetrně všechny zámky, vezme si věci, které se mu líbí, a pak zase všechno pozavírá a beze stopy zmizí. Jako pohádka.
1: A zeptal jste se někdy, pane komisaři Berga, kde se naučil otvírat pokladny?
0: To víte, že ano. Řekl, že nikde a že si myslí, že to ani neumí. První pokladnu prý našel otevřenou, když ji majitel zřejmě zapomněl zamknout. A u druhé prý měl štěstí, že se náhodou strefil do správného kódu. To je samozřejmě lež, ale on trval na svém.
1: No tak, tomu se není co divit.
0: To je pravda. A právě proto jsme zkusili ho přelstít. Když si už asi rok odpíkával trest, tak jsme ho požádali, aby nám otevřel úřední pokladnu, do které ukládáme doličné předměty, než si je převezme prokuratura. To je tady ta pokladna za mnou. Tehdy jsme mu řekli, že se asi porouchal zámek a že si s tím zámečníci sdílen nevědí rady.
1: A co on?
0: Co on? Šťoural se v té kase celé odpoledne a pak prohlásil, že by to ještě rád zkusil s dynamitem, abychom mu nějaký opatřili.
1: Ale to si z vás asi dělalo legraci.
0: Samozřejmě, pak nás mrzelo, že jsme s tím vůbec začali. Berg je skutečně velmi bystrý, pohotový a nápaditý muž s velkou dávkou přirozené inteligence. No vždyť vidíte, jak obratně se vyjadřuje.
1: To je pravda.
0: No, škoda, že své dobré vlastnosti a vlohy neuplatňuje na pravém místě.
1: Vsadila bych se, že už teď ví, co nám zítra řekne a že ten případ úmyslně dramatizuje.
0: To je docela dobře možné. Ale stejně jsem strašně zvědav, s čím se ráno vytasí. No, ale Janičko, teď se sebereme a půjdeme se na večeře, abychom přišli na jiné myšlenky. Zvu vás a navrhuju Zlatý hrozen.
1: Ráda přijímám. Možná, že nám tam také někdo strčí do kapsy.
4: pytlík se šperky.
0: Ale dejte pokoj. Jedny šperky v ušmudleném pytlíku jako hlavolam úplně stačí. Já se spokojím s pěknou porcičkou srnčího na víně. Uměj ho připravit znamenitě.

0: No tak se do toho zase dáme, slečno Zíková. Posaďte se, Bergu. Jak pak jste se na to vyspal, co?
1: Děkuju špatně, pane komisáře.
0: Ale...
1: ten chlap, co je se mnou na celé ten chrápal, jako když pilouře, že to je něco příčerného. A pocit, že jsem vlastně nic zlého neprovedl a přece jsem zamří, že mi to k dobrému spánku moc nepřispívá.
0: Helejte, Bergu, s tímhle už přestaňte.
1: Ale je tu ten nápad, kterým jsem se zmínil včera, pane komisáři.
0: No, tak ven s ním.
1: Pane komisaři, pusťte mě na den a noc z vazby na svobodu.
0: Co? Bergu, vy jste se snad zbláznil.
1: Když mě pustíte, navštívím během dne všechny vinárny a restaurace, kam obyčejně chodím.
0: No tak to je hezké, že se chcete zase trochu povyrazit, ale co s tím?
1: Myslím, že na sebe upoutám pozornost.
0: Čí pozornost?
1: Toho, komu ty šperky patří.
0: Ale, takže si přece jen myslíte, že vám ty šperky dal někdo do kapsy?
1: Ne, to už si nemyslím.
0: A co si tedy myslíte?
1: Včera jsem poprosil dozorce, aby mě přinesl ze svrchníku poznámkový sešitek a tušku. Chtěl jsem si něco poznamenat.
0: No a co?
1: Nepřinesl mě ho.
0: Ne?
1: Řekl, že ve svrchníku nic nenašel a že v protokole o úschově věcí není o nějakém notesu ani zmínka. Dal jsem si ten svrchník přinést a koukám, on není můj.
0: Co? Není váš?
1: Je úplně stejný jako ten můj, velikost, barva, výrobce, ale je úplně nový. Ten můj byl přece jenom trochu obnošený.
0: A to říkáte teprve teď, Bergu?
1: No, já v tom fofru, jak jsem upaloval z vinárny a potom, co bylo dál, zadržení, vazba a další nepříjemnosti, jsem neměl na prohlížení svrchníku čas.
0: Ale včera jste přece říkal, že nevěříte, že by si někdo nechal v kabátě tak cenou věc.
1: Jo, to jsem říkal, ale teď mě napadlo, že pod svícnem bývá tma a že na to ten člověk spoléhal.
0: A co dál?
1: Majitel kabátu a tím taky šperku o mně ví.
0: Ano.
1: Protože byl jistě ve vinárně, když se to se běhlo.
0: No.
1: Jistě viděl, že jsem popadl jeho kabát a zmizel. Ale nemůže vědět, aspoň doufám, že jsem ve vazbě.
0: Dobře, a co z toho?
1: No, bude mě proto hledat a když se budu potloukat po podnicích, kam obyčejně chodím,
0: jo,
1: tak mě najde a bude chtít šperky zpátky.
0: No jo, jenomže vy je nebudete mít.
1: To nevadí. Pane komisaři, pošlete za mnou své lidi a ti mě nespustí z očí.
0: Dobře.
1: Já jim v pravou chvíli dám znamení a oni toho člověka seberou.
0: Ano. A když se na vás nikdo nepřilepí, tak
1: no,
0: co?
1: Tak počkáme ještě přes noc. Možná, že zavětří nějaké nebezpečí. Třeba, že si vaši lidé nebudou počínat dost opatrně a přijde za mnou až v noci.
0: No jo.
1: Postavte dva tajné před dům.
0: Dobře.
1: Jakmile zapadnu do vrat.
0: Dobře.
1: Když se na mě bude někdo dobývat, tak já jim dám znamení do ulice takovým červeným světýlkem. Nejpozději, no, v 8 hodin ráno mě tady máte zpátky.
0: A co, když se nikdo neobjeví?
1: No jo, tak to mě bude moc líto a začnu vymýšlet něco chytřejšího.
0: Tak podívejte se, Bergu. Co mě tady navrhujete, má sice hlavu i patu, ale na druhé straně je to náramně riskantní. Víte, co by to pro mě znamenalo, kdybyste vzal do zaječích?
1: Pane komisaři, žádný strach. Za prvé, nemám ani trochu chuť někam utíct. Vede se mě docela slušně. A za druhé, bych si nedovolil zklamat vaši důvěru. Kde pak bych našel tolik pochopení pro své hloupé nápady?
0: No, tak podívejte se, nechte planého mluvení, Bergu. Slečno Zíková, co byste udělala na mém místě, vy, co?
2: Já?
0: No.
2: Já bych pana Berga asi pustila, pane komisaři.
1: To je...
2: Za pokus by to snad stálo.
0: Jestli jsem si tohle nemyslel, lehkomyslné mládí, ale abyste neřekla, že jsem starý kožený dědek. Budíš po vašem.
1: Slečno Zíková, já vám děkuju a ráno se přiženu s kytkou.
2: No tak, mně bude stačit, když se přiženete sám.
1: Tak to se spolehněte. Právě vám dal své slovo gentleman.
0: No, dobře, tak dost mluvení, ať se pohneme z místa. Vy, slečno Zíková, zaříďte, co je třeba.
2: Ano.
0: Ať Bergovi vydají z úschovy civil a pustí ho z budovy nenápadně zadním vchodem.
2: Ano, pane komisaři.
0: Na paty se mu pověsí šebek a střelka.
1: No.
0: Předtím je však podrobně poučte, jak si mají počínat.
1: No.
0: Jasný?
2: Ano.
0: Tak, a teď odchod.
1: Pane komisaři, děkuju vám.
0: No.
1: Udělal jste mě velikou radost.
0: Dobře, Bergu, dobře, ale zítra nejpozději v 9.

0: Ano.
1: Pane komisaři, je tady Berg.
2: Pusťte ho sem.
3: Dobré jítro přeju a vám, slečno Ziková, prosím, pár karafiátů.
4: To je od vás hezké, pane Bergu. Ale ty květiny přijmout nemohu, jste stáli již v vazbě.
3: Slečno Ziková, nebuďte pesimistická. Já si myslím, že mě pan komisař pustí domů ještě dnes.
4: No.
0: Já opravdu nevím, proč bych vás měl pouštět domů, Bergu. No posaďte se, posaďte se.
3: Děkuju.
0: Já tady mám ranní hlášení. Včera jste zbrousil kdejaký podnik, všude jste se výborně bavil, ale to, co jste si od toho výletu sliboval, Bergu, to nevyšlo.
3: Bohužel.
0: No, v noci za vámi taky nikdo nepřišel. Máte to špatné, podezření trvá.
3: Pane komisaři, směl bych vám položit jednu otázku.
0: Jo, to si chcete jako se mnou vyměnit úlohu?
3: Ne, to rozhodně ne, ale jednu, jedinou otázku.
0: Co chcete vědět?
3: Kdyby někdo v posledních 24 hodinách udělal ve městě kasu, mohlo by padnout podezření na mě?
0: Co je to za hloupou otázku?
3: Já to hned vysvětlím, pane komisaři. Jen mě, prosím vás, odpovězte.
0: Samozřejmě, že ne. Byl jste pod nepřetržitým dozorem Šepka a Střelky.
3: Tedy alibi jako z učebnice.
0: Ano.
3: Že? Alibi přímo výstavní, protože ho vydávají samotní policejní úředníci.
0: Helejte, Bergu, začínám mít té hry naschovávanou právě dost.
3: Já se omlouvám, pane komisaři, a už budu mlčet. Ne, ne, vlastně ne, ještě ne. Na něco jsem si včera večer vzpomněl.
0: A co to je?
3: Došlo mně, že jeden z těch šperků, o kterých se pořád nemůžeme domluvit, jsem už někde viděl. Mohl byste mě ho ještě jednou ukázat?
0: Poslyšte, Bergu, přestaňte nás už konečně vodit za nos.
4: Já se přimlouvám, pane komisaři, ukažte mu ten šperk.
0: No tak...
4: Třeba vás přivede na správnou stopu.
0: Na vás je vidět, slečno Ziková, že jste se u kriminálky ještě pořádně ani neohřála. Jinak byste takovýmhle výkukům na všechno neskočila. Ale já vás o tom hned přesvědčím. Uvidíte, že je to zase nějaká lapárie. Tak podívejte se. No, tak tam.
5: Pane! No to... To snad není možný.
4: Stalo se něco, pane komisaři?
5: No samozřejmě, že se stalo. Ty šperky jsou pryč, zmizely. No pojďte se podívat, pojďte, slečno Ziková, pojďte se podívat.
4: Pokladna je prázdná, to vidím. Ale nezlobte se, pane komisaři, víte jistě, že jste ten pytlík z klenoty uschoval právě sem.
5: No samozřejmě, že to vím. No kam jinam bych dával tak cenou věc, než do úřední kasy, kterou tady kvůli tomu máme. No nejsem přece...
4: Má ještě někdo mimo vás od pokladny klíče?
5: Rezervní klíče jsou v prezidiu. Ale nikdo by se neodvážil jít bez mého vědomí do pokladny, zvláště po úředních hodinách.
4: No já se přece jenom snad pro jistotu na ty klíče v prezidiu zeptám. Nebo bych tam měla zaskočit?
3: Nechoďte nikam, slečno Ziková. Už víte, pane komisaři, proč jsem mluvil o alibi? Je to jasné, Jean. Nemohl jsem ty šperky odtud odnést, protože mě hlídali celý den a celou noc policisté Šebek a Střelka.
0: Poslyšte, Bergu, co o tom víte?
3: Ten pytlík se šperky leží ve vaší registratuře v druhém šuplíku ze zdola.
0: Moment.
5: No, Bergu, já vás dám asi zastřelit. Co je to všechno za lumpárnu tohleto?
3: No teď mě snad konečně uvěříte, že s těmi klenoty nemám nic společného. Kdybych je ukradl a mohl si na ně dělat právo, no tak právo to asi není to správné slovo. No zkrátka, v tom případě byste ten pytlík teď v šuplíku nenašli.
0: No to je...
3: Odnes do odtud byla pro mě přece maličko.
0: Bergu.
3: Jenže to bych sklízel, co jsem nezasil. Chci tím říct, že i bývalý kasař může mít svou čest.
0: Čest, říkáte, jo?
3: Jo, ale je to trochu jiná čest, než ta uznávaná úřední.
4: Neřeknete nám, pane Bergu, jak jste se dostal v noci ze svého bytu ven a pak zase zpět, když dům byl hlídán.
0: To by mě tak zajímalo.
3: To pan komisař už jistě uhodl, že ano? Ale vám to, slečno Ziková, rád řeknu. Ti dva policisté hlídali dům. Jeden před hlavním a druhý před zadním vchodem. A hlídali, jak jste jim řekli, jestli za mnou v noci někdo nepřijde. Že bych mohl v noci odejít z bytu já, to je vůbec nenapadlo. Třeba jen malé přestrojení by bylo, úplně stačilo. Já jsem ale z opatrnosti prošel půdou do druhého a pak do třetího domu a odtud na ulici a stejnou cestou zpátky.
0: Neuvěřitelný.
4: A co zámky u všech těch dveří, kterými jste musel projít?
3: Jo, to je... Lidi jsou velice nepořádní a pohodlní. Nechávají většinou dveře otevřené.
4: A když nenechají?
3: Tak to si člověk musí nějak poradit.
0: Bergu, nemyslíte, že už bylo toho žertování dost? Uděláme zápis.
4: Dovolíte, pane komisaři, ještě jednu otázku.
0: Prosím, prosím, ale krátce.
4: Jak jste se, pane Bergu, dostal v noci do téhle budovy a do naší kanceláře?
3: No? Dovnitř jsem vešel zadním nehlídaným vchodem, kterým jste mě včera pustili z budovy. Zámek je tam, no stejně jako tady, docela obyčejný a dá se otevřít kouskem silnějšího drátu. Já bych vás to naučil za chviličku.
4: Děkuji, dávám přednost klíčům. Slyšela jsem, že jste se kdysi pokoušel na žádost pana komisaře otevřít naši pokladnu, ale že se vám to nepodařilo. Jak je možné, že jste se do ní dostal dnes v noci?
3: Tenkrát jsem měl moře času, abych si ji pořádně prohlédl a omakal. To se mě dnes v noci náramně hodilo. Neříkám, že bych ji byl neotevřel už před těmi dvěma roky, ale pan komisař na mě šel s takovým s prominutím průhledným trikem, že jsem mu nemohl vyhovět ani při nejlepší vůli. Byl by si o mě pomyslel, že jsem úplný prostěáček a mě na úsudku pana komisaře strašně záleží.
0: A uvědomujete si, Bergu, že jste svou třídu dnes v noci prokázal nad všechnu pochybnost?
3: Přeceňujete tuto akci, pane komisaře.
0: Takže mě doporučujete, abych na dnešní noc raději zapomněl. Je to tak?
3: Pane komisaři, já vám nemůžu přece nic doporučovat, ale myslím si, že by to tak bylo nejlepší. Umím si představit ten popras, kdyby vyšlo najevo, že jakýsi bezvýznamný vyšetřovanec vám vybral pod nosem úřední pokladnu a nebýt to, že to je dobrák od kosti. A Šperky zase vrátil, že byste mu sami museli potvrdit 100% úřední alibi.
0: Bergu, vy jste zvíře.
3: Pane komisaři, jsou výjimečné případy, kdy s vámi nesouhlasím.
4: Pan komisař to tak nemyslí, pane Bergu.
3: Já vím, slečna Ziková, já vím, vy jste anděl. Vždyť já jsem ty Šperky neodnesl bez tak jen kvůli vám. Protože jste se za mě vždycky tak krásně přimlouvala. A ještě něco. Udělala byste mě velikou radost, kdybyste si ode mě vzala na památku tady ten prstýnek.
4: Ale to nejde, pane Bergu, co vás to napadlo?
0: Není to nakonec prstýnek z toho zabaveného pitlíku, Bergu?
3: Pane komisaři, můžete si ty Šperky zkontrolovat podle protokolu? Přece nejsem blázen.
0: No dobře, dobře.
3: Já ho mám po mamince. Já se v takových věcech moc nevyznám, ale řekl bych, že je docela pěkný. Nebo vám se nelíbí?
4: Líbí. Ale přece si ho nemohu nechat. Není proto žádný důvod.
3: Je jich dost. Třeba ten, že se snažíte zachovat si v tomhle nevlídném, umrtvujícím prostředí laskavé srdce. Třeba jen tím, že mě říkáte pane Bergu. To je veliká věc. Nemyslete si. Když člověk jako já upadne do rukou spravedlnosti a začne ztrácet půdu pod nohama, tak to je každé vlídné slovo jako pohlazení. Já si vůbec myslím, že by se hodně lumpů polepšilo, kdyby se s nima zacházelo ve vazbě šetrněji a nezapomínalo se na to, že mají jako každý jiný člověk právo na určitou ohleduplnost.
0: Takže vám, Bergu, nestačí, co jste mě provedl dnes v noci? Vy mě ještě dáváte lekci z dobrého chování, že ano?
3: Ne, vůbec ne, pane komisaři. Vašemu chování opravdu nejde nic, ale vůbec nic vytknout. Teď já to dávám najevo přece při každé příležitosti.
0: Ano, ano, to je pro mě veliké vyznamenání. Já vám děkuji, Bergu. No a teď už dost řečiček, sepíšeme protokol.
3: Od dnešní noci?
0: Ne, zatím ne, zatím ne. Protokol o tom, že sice zůstáváte podezřelí z krádeže klenotů, ale že vzhledem k tomu, že tady není nebezpečí maření úředních úkonů, budete dál vyšetřován
5: na svobodě. Bez souhlasu vyšetřujících orgánů se ovšem nesmíte vzdálit z místa svého bydliště.
3: Samozřejmě.
5: Máte proti takovému rozhodnutí nějaké námitky, pane Bergu?
3: Já si momentálně na žádnou nemůžu vzpomenout.
5: Dobře, budeme psát, slečno Zíková.
4: Jsem připravena, pane komisaři.

0: Tak to vidíte, Janičko. A jsme tam, kde jsme byli před 4 dny. Nemáme ani majitele šperku, ani zloděje. A teď už ani podezřelého.
1: Ale do protokolu jste nadiktoval, že Berg zůstává podezřelý.
0: Úředně bude podezřelý tak dlouho, dokud se případ nevyjasní.
1: A vy sám ho, pane komisaři, taky podezříváte?
0: Ne. Je to sice mizera k pohledání, ale takové divadlo by nebyl schopen sehrát. A proč se ptáte?
1: Abych se nemusela červenat za ten prstýnek.
0: Ne, to je v pořádku. Samozřejmě není potřeba, abyste to někdy zvědčili. Ano, tady je komisař Miller. Dobrý den, pane znalče, co pak se stalo? Jistě, ano, ty šperky jsou pořád ještě u mě. Ne. A safra. To je překvapení. Ano, rozumím. Říkáte, že je přesně popsala? Tak to je ten její otec pěkně sklerotický. Asi ano, že? To víte, hned ji asi nedáme. Musíme všechno důkladně prověřit. Samozřejmě. Ano, děkuji a buďte zdrav.
1: Soudní znalec?
0: Ano. Je u něho právě majitelka těch zpropadených šperků. Běhá prý už 3 dny po klenotnických obchodech a všude se vyptává, jestli u nich její starý a popletený otec nenabízel klenoty ke koupi.
1: Co?
0: No, prý některé kusy popsala tak věrně, že je znalec přesvědčen, že jde právě o ty naše šperky.
1: Takže starý pán vybral dceři šperkovici. No. Strčil klenoty do pytlíku, který byl zrovna po ruce a hajdy do města.
0: Pravděpodobně. A přitom se zastavil ve vinárně u Zlatého hroznu, aby se posilnil.
1: A Berg si jeho kabát popletl se svým a když zjistil, co má v kapse, hleděl se vytratit.
0: Ano, ale krást asi nechtěl. V tom má skoro jistě pravdu. Kdyby nechtěl být mermo moci už na svobodě, byli bychom ho teď pustili a on si mohl ušetřit všechna ta riskantní kouzla, která prováděl.
1: Ale byl by stále podezřelý, že si chtěl šperky nechat. Když to my teď víme, že to tak není.
0: Jenže to víme jen my dva. A vůbec si nepřejeme, aby se to dověděl ještě někdo další. Jsem zvědav, jak se s tím případem úředně vyrovnám. Pustil jsem Berga z vazby přece jenom asi trošku brzo. Ano.
2: Pane komisaři, je tady Berg.
0: Vždyť tu co tvoje odešel. Puste ho dovnitř. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Bergu.
0: To je ale překvapení. Vám se na svobodě nelíbí, nebo se pachatel vrací na místo činu?
3: Ani jedno, ani druhé, pane komisaři. Jen jsem o sobě kapánek přemýšlel a tak se jdu zeptat, jestli jste to myslel s mým přijetím ke kriminálce vážně.
0: Myslel jsem to samozřejmě v žertu. Víte přece, že jsme v té chvíli mluvili docela neúředně. A proč se ptáte?
3: To je vlastně úplně jedno.
0: Ne, není, pane Bergu. Já mám dost známostí a možná, že bych vám mohl opatřit slušně placené místo v některém zámečnictví. Zvláště, kdyby ti dva okradení občané dostali své věci zpět, třeba od fingovaného odesilatele. Co tomu říkáte?
3: No jo, tak vy mě pořád ještě podezříváte z těch dvou loupání.
0: Po dnešní noci ještě o poznání víc, pane Bergu.
3: Zkrátka si o mě myslíte, že jsem strašně hloupý člověk, že?
0: Ne. Naopak si myslím, že jste náramně bystrá hlava.
3: No ale když jsem tak náramně bystrá hlava, jak je možné, že provádím vloupačky pořád stejným způsobem? Proč například nevyvrátím sem tam nějaké šuple, nebo nepoškodím úmyslně pár zámků, nenavrtám pokladnu, abych vás zmátl?
0: Já už jsem se o tom také dost napřemýšlel. Opravdu tady něco nehraje.
3: Někdo se za mě, pane komisaři, schovává. A vy mu to...
0: Baštíme, že jo?
3: Možná, že máte v revíru kasaře, který to umí líp, než jsem to dělal já. Můžu se vás... Slečno Zíková, můžu se vás na něco zeptat?
1: Jistě.
3: Vy mě taky podezříváte z těch krádeží?
1: Já o tom, pane Bergu, skoro nic nevím. Vlastně jen to, co mě naznačil pan komisař.
3: Ne, to nevadí, nemusíte hned odpovídat. Ale prokázala byste mě velikou čest, kdybyste se mnou někdy povečeřela. Potřeboval bych se poradit s někým, komu důvěřuju.
1: Ale to přece...
0: A se mnou byste, pane Bergu, na večeři nešel?
3: No.
0: Poradil bych vám určitě líp, než tady slečna Ziková. Mám mnohem víc životních zkušeností.
3: Vás, pane komisaři, pozvu na večeři až za první peníze, které si vydělám v tom zámečnictví. No, tak já půjdu.
0: Ale ten svrchník, co máte na sobě, ten tady budete muset nechat.
3: Proč?
0: Protože není váš. Přijde si pro něj paní, které patří ty šperky.
3: Jo, vy už víte, komu patří?
0: Ano, víme. Telefonoval soudní znalec, že je u něho jakási žena a že popisuje šperky tak podrobně a přesně, že není pochyb o tom, že jde právě o ty naše šperky.
3: Ale jak se dostali?
0: Sebral jí je její sklerotický otec. Pak navštívil Zlatý hrozen a tam...
3: Tam měl to štěstí, že jsem si spletl jeho svrchník se svým.
0: Ano, ano, ano.
1: Štěstí, pane Bergu?
3: No, teď mohli padnout do nepoctivých rukou. A můj svrchník ta paní přinese?
0: Asi ne. Její otec přišel domů bez svrchníku a nemůže se na nic upamatovat.
3: Ne. Tak tady, pane komisaři, vidíte, jak je svět zkažený. Poctivého člověka oberou o poslední svrchník.
0: To víte, každý špás něco stojí. Jestli to zaplatíte jen ztrátou obnošeného svrchníku, tak dejte na modlení.
3: Jo, a jméno a adresu té ženy mi dáte?
1: Proč vás ta žena tak zajímá, pane Bergu?
3: No, já bych chtěl dostat zpátky ten svůj svrchník. Možná, že ho někdo vrátí.
0: Nic jiného vás přitom nenapadlo, pane Bergu?
3: Co máte na mysli, pane komisaři?
0: No, ty šperky asi nejsou zrovna moc dobře uschovány, když se dají tak snadno odnést. Víte?
3: Aha. No, já to... Pane komisaři, poraďte té ženě, aby si uložila klenoty v bankovním sejfu. Kdyby se jí náhodou ztratili, šli byste určitě nejdřív po mně. Nemám pravdu?
0: To víte, že jo.
3: Seď do Ziková.
1: Ano.
3: To, co jsem říkal o té večeři, to jsem myslel vážně.
1: Já vám to věřím, pane Bergu.
3: To znamená ano nebo ne?
1: To znamená... Snad. Někdy.
3: Ano. Děkuju. Tak naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Zbohem, pane Bergu. To je neuvěřitelný případ, tenhle Berg. Viděla jste to někdy?
1: Bojím se, že vám nerozumím, pane komisaři.
0: Ale rozumíte. Nejen, že se vloupá do policejního sejfu, doslova mě před očima. Ale on si snad ještě usmyslel, že odsud ukradne i vás.
1: Ale pane komisaři, v tomhle případě snad záleží hlavně na mě.
0: No, tím si nejsem tak jist.

Možná byste rádi věděli, jak to tehdy s těmi dvěma vlastně dopadlo. Ale zklamu vás. Žádný happy end se nekonal. Alespoň pokud vím. Slečna Zíková pracovala u kriminálky ještě asi 2 roky, pak ze služeb policie odešla. Neměla na to dost silné nervy, alespoň to tvrdila. Slyšel jsem, že se pak odstěhovala někam do jižních Čech. A Berg? Nikdy jsem se s ním už nesetkal. Ani osobně, ale především ani služebně. Ostatně, není to samo o sobě ten nejlepší happy end.

0: kronice, kterou se chystám otevřít, je zaznamenán dávný životní běh velkého cestovatele Marca Póla, jeho otce Nikola a strýce Mafia, obchodníků ze staroslavných Benátek, bohatého přístavního města na břehu Jaderského moře. Na hřbetech koní a mesků procestovali se svými karavanami křížem krážem celou Asii. Tisíce a tisíce mil úmorných cest, na kterých Marco Polo prožil víc než 25 roků. Dejme mu slovo. Marco, co vás vedlo na ty obtížné a nebezpečné cesty?
1: Jsme přece obchodníci.
0: Chci říct, že jste to dělali jen kvůli zisku?
1: Mne vábila víc tajemnost toho dalekého světa dílu. Neznámá města, exotické národy, výšky velehor a nekonečnost stepí.
0: Tedy touha po dobrodružství?
1: Žízeň po poznání. Kdo víc prožil, vidí dál do světa i hlouběji do svého nitra. Taková cesta člověku dává křídla, moudrost a svobodu srdce.
0: Je proto člověk šťastnější?
1: Je ličtější.
0: Otvírám kroniku velkolepé cesty z Benátek po celé orientální říši Kublaje Chána, vládce všech tatarských kmenů, které si dokázali podmanit Asii a v Evropě stanuli až u Dunaje a Visly. Píše se rok 1275, když Mafio, Nikolo a Marco Pólové přicházejí do audienční síně mocného tatarského vládce Kublaje Chána.
2: Vaše veličenstvo, jsme vám povinováni díkem za to, že jste nám poslal naproti své poselstvo.
3: Pro tak vzácné hosty to byl jen skromný doprovod.
4: Netušili jsme, že o nás víte.
3: I v nejodlehlejších pustinách sledovali vás oči mých poslů.
2: Pak tedy víte, pane, že jsme nikdy nejednali proti dobrým zvykům.
3: Jak dlouho trvala vaše cesta z Benátek až sem? Páni Pólové.
2: Přes 3 roky, veličenstvo.
4: Víc než 1000 dní, veliký cháne.
3: Bylo to jistě namáhavé putování.
4: Věříme, že se nám vyplatí. Díky vaší přízni.
5: Ale strýčku, už dnes je náš zisk větší, než se dalo doufat.
3: Je váš pomocník?
2: Můj syn Marco, veličenstvo.
3: Chlapče, neměl bys o výdělku nechat mluvit zkušenější obchodníky, jako je tvůj otec a strýc?
5: Já nemyslel užitek v penězích, pane.
3: Co je podle tebe cennější?
5: To, co člověk může poznat na vlastní oči a prožít vlastním srdcem.
3: Kolik je ti let, Marco?
5: 18.
3: A co všechno si cestou poznal, jak pravíš, na vlastní oči?
5: Kdybych vám směl přečíst svůj deník.
3: Ty si své zážitky zapisuješ?
2: Podle mé rady, veličenstvo. Na lidskou paměť není spolehnutí.
5: Už teď by se mi pletla jména těch zemí a národů. Turkománie a Velká Arménie. Města Arzingan a Arziron, Převysoká hora Ararat.
3: Pod ní jsou nejbohatší pastviny pro stáda mých válečných koní.
5: Já vím, ale jen přes léto. V zimě musí táhnout jinam, tolik je tam sněhu.
3: Jsi opravdu důkladný.
5: A dál na půlnoční stranu Zorziana, které říkají království Georgie. Pane, tam ze země tryská olej. Ne k jídlu, ale dá se jim svítit. A pak jsem viděl překrásná města a pevné hrady v horách. Tam se skrýval jejich národ, když jeden tatarský chán...
3: Proč jsi se odmlčel?
5: Když tatarský chán přepadl a strašně vyplenil tu zemi.
3: To byl můj praděd.
5: Ale ti hrdí a stateční lidé tam žijí dodnes.
2: Marco.
3: Jen ať vypráví, co jsi zapsal.
5: Všechno se stejně nedá popsat, pane.
3: Co třeba?
5: Jakými barvami hrají bukové lesy na podzim? Vlnobití moře mezi útesy? Z rána horské louky v květu? A v noci nebe plné hvězd? Blankyt nad horami a v něm kroužící orel? Ach, pane, krása těch zemí se nedá popsat slovy.
0: Máš pravdu, Marko. A ani sebedůkladnější kronikář nedokáže zachytit slovem moudrý úsměv starého chána a vytržení jeho malé krásné vnučky. Visí ti očima na rtech, aby jí neuteklo ani slovíčko.
5: Ale vždyť ona je princezna. A já jenom...
0: Zdá se, že si toho všiml i veliký moudrý chán.
3: Jdi zpátku, Gačin. Je už pozdě. Naši hosté jsou unaveni. Marko, dostalo se ti vysoké pocty. Moje malá Kugačin tě povýšila na svého dvorního pohádkáře.
5: Ale já nevyprávěl pohádku.
3: Páni Pólové, uděluju vám právo obchodovat v mé říši, kde se vám zlíbí. Ale o Marka bych se rád s vámi podělil. Na mém dvoře může nabít stejně cenné zkušenosti a já se postarám, aby nezískal ani ostříbrňák míň než vy dva se svou kupeckou karavanou.

0: V kronice je psáno, že Kublaj Chán, hlava všech Tatarů, vládne nad největší říší na celém světě a nic se nevyrovná jeho moci.
1: Jeho moudrost není o nic menší.
2: Ani štědrost a velkorysost.
0: V jak dojemné harmonii si notují páni Pólové.
2: Máme proč. Udělil nám nejvyšší výhody.
3: Naši karavanu chrání na nejistých cestách jeho strážci.
2: Otevřel nám cestu ke svému dvoru.
3: Trvalo to pár let, ale Marko smí dnes sedět blízko jeho trůnu. Nejmladší z císařových rádců. Rytci už pro něj připravují zlatou destičku jako znamení chánova vyslance.
0: Tak je psáno v kronice. Ale ani sebedůkladnější kronikář nedokáže zaznamenat všechno. Celou pravdu. Jsou věci záhadné a tajemné, které se nedají zachytit slovy. Zázrak svítání. Strom v květu. Okouzlení, kterým začíná láska.
4: Je to pravda, Marko?
1: Nevím, na co se ptá princezna Kugačin.
4: Že už se zase chystáš odjet, kdo ví kam.
1: Veliký chán si přeje, abych vedl jeho poselstvo do království Amu.
4: A ty potom toužíš?
1: Plním rozkaz vladaře.
4: Bude tu bez tebe smutno.
1: Mezi tisícem dvořanů si ani nevšimnete, že jeden chybí.
4: Tak ráda jsem tě poslouchala. Tvůj hlas.
1: Můj otec a strýc jsou lepší vypravěči.
4: Řekla jsem tvůj hlas. Co se jde na příhodách, o kterých povídají druzí? Ty jsi radost i pro mé oči. Pro mé srdce.
1: Veliký chán by mne pokáral, že naslouchám takovým slovům. Smím odejít?
4: Až se rozloučíme. Až políbíš mou ruku.
1: To je dovoleno jen mužům z královské krve.
4: Já vím. Ale snad ti smím aspoň vyprosit ochranu před zlými démony. Jdi, Marko, a šťastně se vrať.

0: jediný popsaný list v tvém deníku, Marko. A kolik je to mil?
1: Sám nevím. 20, možná víc. Dlouhé dny v sedle, týdny, měsíce, jarní povodně, parná léta, sněhové vichřice.
0: Vrší se v nich jeden rok, druhý, třetí. Už je jich celá řada, cesty křížem krážem. Piš, Marko, na nic nezapomeň.
1: Smutná a pustá země Tebet. Osm království, osmero národů vyhubil Mangu Chán, provincie Kaindu, kde místo zlatem lidé platí solí. Oni tam hřebíček a zázvor, bárky naložené z kořicí na zlatonosné řece Brius, v zemi Karazan řeky plné zlata a hrozných ještěrů.

0: než na jiná?
1: Věděl bych o jednom.
2: Radši mlč, bratře.
0: A co ty, Marko? Na kterou končinu myslíš nejvíc?
3: Na Benátky.
1: Já to tušil.
2: Mlčte, vy dva blázni!
1: Taky se ti zastesklo po domově, chlapče.
2: Domov je tam, kde se nám dobře daří obchody. Jen žádné stezky. Kublai Chánova říše není pro nás domov, ale ráj.

0: kam se to díváš celé hodiny, má malá, pošetilá kugačin?
1: K horám na obzoru, dědečku.
0: To není moudré.
1: Snad zmoudřím, až budu stará jako ty.
0: Holčičko, tobě je souzen muž z královské krve.
1: Ale vždyť já jenom chtěla slyšet jeho hlas, aby vyprávěl, kde byl, co viděl a co zažil, kde všude si na mne vzpomněl. Proč mi to zazlíváš?
0: Bojím se, aby ti jednou nebylo těžko u srdce.
1: Poruč, ať se vrátí. Třeba jen na krátko.
0: Až mi odpovíš na jednu otázku. Víš, komu jsi zaslíbena?
1: Muži z královské krve.
0: Tak na to nikdy nezapomeň.

0: Páni Polové, povolal jsem vás k audienci kvůli radostné zprávě, s kterou před chvíli přijel zvláštní posel. Pane Nikolo, váš syn a můj místodržitel se vrací ze svého sídla v Yangqi.
1: Veličenstvo, děkuji vám za tu novinu s nevýslovnou vděčností.
0: Říkáte to, jako by se váš syn vracel z vyhnanství.
1: Neviděl jsem ho víc než 3 roky. Jako otec mne jistě pochopíte.
0: Jsem otec všech Tatarů. Nejenom svých synů.
2: Veličenstvo, u nás doma matky vychovávají své děti jinak než u vás.
0: Doufal jsem, že za těch 20 let přijmete naše zvyky.
1: Vůni a barvu bylin přeturčují kořeny a živná země. Víc než sebelepší zahradník.
0: Nedal jsem vás povolat, abychom tu meditovali. Chtěl jsem požádat, abyste jeli v čele poselstva, které Marku Polovi posílám vstříc, daleko před brány města.
2: Tenhle rozkaz by nikdo z vašich podaných nevyplnil s větší ochotou.
0: Vy přece nejste mojí podaní. K mé velké lítosti.
1: Kdy má odjet vaše poselstvo?
0: Za hodinu budou osedlaní koně před vaším domem.

0: Marko, kdybys věděl, jak jsme se těšili, až spustíš, co všechno si zažil za ten dlouhý čas. A ty tu zatím sedíš jako tělo bez ducha.
1: Nediv se mu, bratře, po takové dlouhé cestě v sedle. Nebo tě něco trápí, Marko?
0: Co by ho mohlo trápit? Já na jeho místě bych nad Chánovou odměnou tancoval radostí, Marko. Celý dvůr ti závidí.
2: Z toho je má úzkost. Ze závisti dvořanů a z okázalé Chánovy přízně.
0: Co to povídáš?
1: Ani já ti nerozumím, hochu.
2: Královská odměna není mzda za včerejší práci, ale záloha na zítřejší úkoly.
1: To mě nenapadlo.
0: Věšet hlavu, protože ti zítřek slibuje nový užitek?
2: Když mi kurýr přivezl Kublajův rozkaz, abych se sem vrátil, právě ten den to bylo 20 roků, co jsme se z Benátek vydali na cestu.
1: Zastesklo se ti.
2: Bylo to jako příval vzpomínek. Na náš starý dům, na maminku, na kamarády, na mládí, které uteklo ani nevím jak.
0: Kdyby ses nerouhal. Opravdové mládí ti začíná teprve teď.

0: tobě se nikdy nezastesklo, strýčku.
1: A to je něco jiného. Já jsem starý člověk a nerad bych složil kosti v pohanské zemi. Ale ty nespěchej. Když vydržíš ještě pár let, vrátíš se do Benátek jako největší boháč.
0: Já nešel do světa jen kvůli bohatství.
1: Přijeli chánovi jezdci, ale do domu vstoupila jenom jedna osoba. Tak jdi přivítat.
2: Odpustíte mi, že jsem přišla bez pozvání?
0: Kukačin.
1: Princezno. Nejjasnější. Taková podsta pro náš příbytek.
2: Přišla jsem oznámit pozvání ke slavnostní hostině. Na počest Marka Póla.
1: Díky, princezno. Samozřejmě s velkou radostí.
0: Odkdy posílá veliký chán svou vnučku jako posla?
2: To já ho poprosila. Chtěla jsem navštívit tvůj domov.
0: Můj domov je v Benátkách, princezno.
2: Domov je tam, kde člověk může složit hlavu, když se mu chce spát.
0: Na to stačí tam kočovníka.
2: A proč ne, když v něm čeká ten, koho má člověk rád?
0: Princezno, přijímáme pozvání s velkou vděčností.
2: Těším se, že budeš celý večer vyprávět. Naschledanou, páni Pólové.
1: Marko, takové vyznamenání. Teď už to jistě přetřásá celý dvůr.
0: A zatím vítr schání mračna k bouři.
1: Ale vždyť Kublaj Chán ti znovu dokázal svou přízeň.
0: Jakoby tušil, co mám na srdci. A chtěl zabránit, abych to vyslovil nahlas.

0: hudebníci odnesli své nástroje. Hodovníci šli spát. Skončili oslavné řeči. Je ticho.
1: Chvíle jako stvořená k tomu mezi čtyřma očima si dopovědět, co neměli slyšet cizí uši.
2: Poslouchám, veličenstvo.
1: Dílo, které si pro mne vykonal na svých cestách, si zaslouží nejvyšší uznání. Tvoje zpráva o nich se mi však při vší barvitosti zdá až příliš skromná.
2: Možná, že jsem špatný vypravěč.
1: Nechtěj po starém muži, aby lichotil mladíkovi. Spíš bych rád věděl, co jsi mi zatajil.
2: Ani krok, můj pane. Ani jediný ze svých činů.
1: Zeptal bych se raději na tvé myšlenky a touhy.
2: S těmi se u nás obracíme jen k Bohu, protože on do našeho srdce vidí hlouběji než my sami.
1: Marko, nejednou jsem zalitoval, že nejsi z mého rodu. Dával bych tě za vzor svým synům a vnukům.
2: Veličenstvo, nemám čím oplatit tolik chvály.
1: Mně postačí tvá upřímnost.
2: Tak dobrá. Před chvílí jste řekl, že se nesluší, aby starý muž lichotil mě, mladíkovi. To slovo bylo na místě, když jste mě viděl poprvé. Jenže od té doby uplynulo více než 20 roků.
1: Říkáš to, jako by se ti zdály promarněné.
2: Naopak, veličenstvo. Neumím si představit krásnější osud. Vždyť se mi vyplnilo všecko, o čem jsem sníval jako chlapec.
1: Jsi tedy šťastný.
2: K tomu mě chybí jenom jediné.
1: Splním ti každé přání.
2: Veličenstvo, a já se bál.
1: Kromě jednoho. Kdybys chtěl odejít od mého dvora, odpovím ne. A teď řekni, co chceš.
2: Právě jste to odmítl.
1: Nerozumím ti, Marko. Nikdo na celém světě ti nemůže dát, co já. Po čem bys ještě mohl toužit, co vlastně chceš?
2: Vrátit se do Benátek.
1: Marko, sláva toho města už vybledla.
2: Je tam mé dětství, pane. Domov, hnízdo mého srdce.
1: To říkáš ty, tažný pták?
2: I ten se nakonec vrací, když přijde jeho čas.
1: Prožil jsi tu delší čas, než tam, tvůj domov je tady.
2: Domov je tam, kam člověka táhne srdce.
1: Srdce, pořád srdce. Co je tvé srdce proti mé vůli? Ta je zákonem.
2: Pro vaše poddané, veličenstvo. My k vám přišli dobrovolně. Jsme vám vděční za štědrou přízeň, ale ani ta z nás neudělala vaše zajatce.
1: Pozor na slova, Marco Polo. Mluvíš s velikým chánem.
2: Mluvím s moudrým mužem, který chtěl ode mne pravdu.
1: Teď poslouchej ty moji.
2: Pravda je jen jedna.
1: Mýlíš se? Mám mnoho různých podob. Při nejmenším dvě. Jako tenhle zlatý peníz.
2: Veličenstvo, prosím.
1: Mlč. Kdybychom si my dva byli rovni, řeknu, hoďme si minci, ať nás rozsoudí náhoda, ale to nejde. Já jsem veliký chán, ty jsi... Marko, udělám tě králem.
2: Ale já přece veličenstvo.
1: Takové pocty se ode mě nedostalo žádnému z neurozených.
2: K takové vyznamenání mi přinese leda závist vašich dvořanů.
1: Tvé skutky a tvůj rozum promění nenávist v obdiv. Marko, Marko, představ si, že teď k tobě hovoří vlastní děd, který nemůže povolit tvému stesku po vlasti, protože musí myslet na osud celé říše, snaž se to pochopit a řekni ano.
2: Jak dlouho má trvat moje služba?
1: Na to ti odpovím za rok. Ale když si budeš přát, abych zařídil teď hned návrat tvému otci a strýci...
2: Spolu jsme přišli, spolu se budeme vracet.
1: Vidím na tobě, že máš ještě cosi na jazyku.
2: Zkušenost poutníka, který procestoval vaše císařství od západu až na východ a od jihu na sever.
1: Poslouchám.
2: Veličenstvo, Abyste vytvořil svoji ohromnou říši, musel jste násilím podrobit stovky knížat, měst a přístavů a malých národů.
1: To je úděl silnějšího a zdatnějšího.
2: Jenomže čím je vaše království větší, tím víc je starostí, jak je udržet pohromadě.
1: Spojil jsem své provincie cestami pro karavany. Postavil sýpky na ochranu proti hladu. Chráním slabší proti násilníkům. Na vlastní oči si viděl přístavy, které jsem dal postavit. Celá města. Stáda skotu jsem rozmnožil do milionů. Viděl si tkalcovny hedvábí, bavlny, koberců. Všichni jsou majetnější než předtím.
2: Jsou i šťastnější.
1: Nemluv o štěstí. To je přeletavé. Trvá jenom chvíli.
2: Můj pane, vaši předchůdci toto impérium stvořili. Vy už je jenom držíte pohromadě silou své osoby.
1: To je osud každé velikosti.
2: Ale co z ní zůstane, až tu nebudete vy? Odpusťte mi tu smělost.
1: Máš mne za hlupáka, kterého nenapadne, co i holobrátkovi jako ty bije do očí? Jenomže já se nestarám, co bude po mé smrti. O budoucnosti rozhodnou moji následovníci.
2: Já se chtěl uchránit před tím, aby nerozhodli taky o mém vlastním osudu.
1: Dobrá. Dávám ti své slovo, že vypravím karavanu kupců pólů zpátky do Benátek dřív, než se začne třást ruka, ve které držím otěže.
3: Taková podsta se opravdu nedá odmítnout, Marko.
4: A taky proč? Vždyť by to byla nehorázná pošetilost. Ve tvém království bude mít náš obchod zlaté časy.
2: Pořád jen zlato, zlato. Já chci domů.
3: Teď to není možné.
4: Nemůžeš se protivit vůli samotného chána.
2: Mohu se jí vyhnout.
4: To bych rád věděl jak.
2: Takže co nejdřív odtud odjedem.
3: Kublaj přece tvou prosbu odmítl.
2: Odjedeme tajně. Opustíme.
4: Máš rozum? Tajně? Karavana 200 mužů? To není sednout na koně a potichu se vytratit.
3: Bez chánova průvodního listu by nás stejně nepustili ani z městské brány.
2: Mám zatím ještě zlatý odznak vyslance do království Amu. A poprosil jsem princeznu Kukačin, aby se za nás přimluvila, až zmizíme.
4: Tohle dobrodružství nás může stát třeba i hlavu.
2: Když se nám podaří dorazit do hor, než napadne sníh, nenajdou nás.
3: Marko, taková karavana to opravdu není jehla v kupce sena.
2: Moji lidé už všechno připravili.
4: Ale co stráž v bráně?
2: Ta se mi pokloní, až jí ukážu zlatou tabulku chánova vyslance.
4: Já z toho mám strach.
3: Kdy chceš vyrazit, Marko?
2: Ještě dnes. Po setmění.
5: Stůjte! Posviť na ně, kdo je to?
4: Počestní kupci.
2: Kublaj chán jim dovolil, aby se ke mně přidali. Jsem jeho vyslanec. Znáš ten odznak?
5: Ukaž.
2: Neopovažuj se ho dotknout.
5: Nejsi ten slavný Benáčan?
2: Nevyptávej se a dej otevřít bránu.
5: Ani hnout!
2: Jak to mluvíš s chánovým vyslancem?
5: Teď jste jeho zajaci, mám Kublajův rozkaz.
2: Na koně! Všichni jste!
5: Ani krok! Míří na vás 3x12 luků.
4: Já to tušil, bylo to bláznovství.
3: Jak se to mohlo stát?
2: Někdo nás udal.
4: Ta tvoje princezna.
2: Kukačin, nevěřím, ta by mě nezradila.
5: Páni polové, na rozkaz velikého chána vás mám doprovodit zpátky do vašeho domu.
2: A když odmítneme?
5: Tak pobijeme celý váš průvod, lidi, koně i mesky.
3: To nesmíme dopustit, Marko.
4: Přivedl si nás do pěkné kaše.
2: Vzdáváme se. Dáte nám pouta.
5: Veliký chán pravil, že svou přízní si vás připoutá pevněji než řetězem. Pojedete za mnou!

0: Veličenstvo, prosím o slyšení.
1: Jak ses ke mně dostal?
0: Využil jsem chvíli, kdy se střídají stráže.
1: Řekl jsem, že tě dám zavolat, až sám uznám za vhodné.
0: Veliký chane, je to měsíc, co nás zadrželi v bráně a od té doby jsme v zajetí.
2: Vy přece nejste zajatci.
0: Tak proč jste nás dal zadržet? Proč nás nechcete propustit domů?
1: Domů, domů, domů! Moji podaní to slovo vůbec neznají. Tataři jsou doma všude, kam sahá moje moc.
0: My nejsme Tataři, pane. Naším domovem jsou Benátky.
2: Jsi jenom jeden z tisíců mých dvořanů. Ale přirostl jsi mi k srdci, Marko.
1: Byl čas, kdy jsem žehral na osud, že žádný z mých synů ani vnuků se ti nevyrovná.
0: Nezasloužím si takovou chválu.
1: Máš pravdu, proč chválí toho, kdo mě zradil?
0: Veličenstvo, dokud jsem plnil vaše přání s radostí a bez výhrad, nevedla mé kroky jen úcta k vaší velikosti, ale i vlastní nadšení. Dál už bych každý úkol bral na sebe jenom z donucení.
2: Tvoje úcta už mi tedy nepatří?
0: Chci si ji zachovat. Nebraňte mi v tom.
2: Škoda, že nejsi vznešeného rodu.
0: Škoda, že vaše moudrost odmítá naslouchat mé touze po domově.
2: Marco Polo, až se jednou rozpomeneš na tento rozhovor, budeš litovat, že jsi mě neposlechl. Ale to už naše osudy si budou vzdálenější než země a měsíc. Co myslíš, že teď udělám?
0: Netroufám si hádat.
2: Císař nemůže odvolat své rozhodnutí, ztratil by tvář. Ale může najít k jeho splnění takovou cestu, která tebe současně povede co nejblíž k vytouženému cíli.
0: Na takovou hádanku můj důvtip nestačí.
2: Včera k nám dorazilo poselstvo z Perzie. Perský král Argon poslal ke mně své vyslance s prosbou, abych mu dal za ženu princeznu z mého rodu. Los padl na mou nejmilejší a nejkrásnější vnučku.
0: Princeznu Kugačin.
2: Posmutněla, když vyslechla, co jí čeká.
0: Nedivte se jí, veličenstvo. Cesta do Perzie je těžká a nebezpečná a dlouhá, dlouhá. My jsme odtamtud k vám putovali víc než 2 roky.
2: Jak daleko je z Perzie do Benátek?
0: 4-5 měsíců pochodu.
2: Teď poslouchej, Marko. Při pohledu na smutnou princeznu se mi sevřelo srdce. Zeptal jsem se, jak bych jí mohl ulehčit tu cestu. Požádala mě, abych ti svěřil vedení jejího doprovodu.
0: Bůh jí žehnej za to přání.
2: A já jí vyhovím.
0: Díky, můj pane.
2: Jsi jediný, komu jí svěřím bez starostí. Budeš první z jejich služebníků. A já jediným rozhodnutím dosáhnu trojího cíle. Vyhovím přání své Kugačin, splním tvoji touhu a především vše se stane z mé vůle. Určují tě tedy vůdcem výpravy, která doprovodí nevěstu krále Argona do Perzie.

0: Otvírá se předposlední kapitola kroniky o životě a dlouhé pouti Marca Póla. Tentokrát na palubě korábů.
1: Na karavany číhají lupiči. Vánice, močály, rozvodněné řeky, neschůdné hory.
0: Ale Tataři jsou špatní námořníci.
1: Najali jsme čínské. 14 nejlepších korábů z přístavu Kajton přijalo do podpalubí zásoby na 2 roky.
2: Už nebudu jíst, ať odnesou mísy. Proč si dal připravit takovou hostinu?
1: Je slavnostní den. Končí 400 dní naší cesty.
2: Už celý rok a navíc ještě měsíc.
1: Na palubě čekají hudebníci.
2: Chtěla bych, abys mi dnes vyprávěl.
1: O čem?
2: Která z tvých vzpomínek je nejkrásnější? Která končina?
1: Kvinsaj. V jejich řeči to znamená nebeské město.
2: Povídej mi o něm.
1: Vaše dvorní dámy jsou ospalé.
2: Mohou jít spát. 400 dní.
1: Už brzy budeme v půli cesty.
2: Mezi Kambalou a Benátkami. Po čínské zemi se ti nezastesklo?
1: Kolikrát? Čím víc se vzdalujeme od jejich břehů, tím častěji se v duchu ohlížím zpátky.
2: Ráda bych slyšela tvé vzpomínání na nebeské město.
1: Je obrovské. Jeho hradby kolem dokola měří na 100 mil. Přešel jsem tisíce kamenných mostů. Viděl jsem tam jezera, průplavy s lodicemi, které se podobají benátským gondolám. Ulice vydlážděné, na palácích pozlacené střechy. Ale ze všeho nejkrásnější byli tam lidé. Ženy i muži, všichni v nádherném hedvábí. Dívky křehké, muži stepilí.
2: Mluvíš o nich, jako bys byl básník.
1: Kdybych dovedl psát verše, vypodobnil bych je mnohem líp.
2: Proč myslíš, že jsou lepší než jiní?
1: Protože nikdy nevedli s nikým válku. Odmítají válečné řemeslo. U žádného jsem neviděl zbraní. Strážní službu tam koná tatarské vojsko. Když projíždí ulicemi, lidi zamykají dveře a spouštějí v oknech žaluzie.
2: Právě proto byli přemoženi našimi vojáky.
1: Ale stejně se nepoddali. Žijí jako před tatarským vpádem. A zůstanou takový i potom, až z města odejde poslední nájezdník. Jsou to lidé práce. Mají v úctě řemesla, umění. Jsou snášenliví a milují život v míru.
2: Poslouchá se to jako pohádka.
1: Která právě skončila. Je pozdě, princezno. Dobrou noc.
2: Díky za ten večer.

0: týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
1: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
0: Čamba.
1: Její král odvádí každoročně jako daň Kublaj Chánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
0: Sumatra.
1: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému Chánovi.
0: Ostrovy Nogueran a Angaman.
1: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
0: Indie.
1: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mne okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublai Chánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že si opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný, průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno, Kublai Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu a já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku, ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
1: Je čas opustit kajutu, princezno.
2: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
1: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
2: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
1: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
2: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
1: Prosím o vzácnější dar.
2: Ten prsten je ti málo?
1: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
2: Myslíš, že jsem tě zradila?
1: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
2: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
1: Díky, princezno.
2: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
1: S Bohem, Kukačin.
2: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: S Bohem, krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
0: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
2: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
2: Inu miliony.
8: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
2: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
0: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je knih tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal milion domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
2: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mně, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se do říše Kublaje Chána?
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Vytrvalá jako pramen, když si razí cestu masivem skal. Tajuplnější než kouzla mágů. A ještě mnohem víc byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.

0: dunění. Od rána se neslo vzduchem podivné dunění. Jakoby někde v dálce hučela obrovská kamna. Lidé vycházeli před vrata domů a poslouchali, jak to sílí. Pak se do toho vmísil motůrek Vlastíkovy tříkolky. Už jedou, volal Vlastík. Na silnici se bravůrně otočil a zamířil zpátky. Ve vonavých oblacích plynu z jeho výfuku jsme běželi za ním k náměstí. Nejvíc lidí bylo před radnicí. Některé ženy se oblékly do národních krojů. Taky tam byla dechová hudba, ale nehrála. Muzikanti se teprve chystali, profukovali nástroje a domlouvali se. Kromě hukotu bylo teď slyšet i kovové skřípění. Ten mohutný lomos sem přicházel z ulice, která vedla na náměstí z Jičína. A pak jsme uviděli první tank. Byl tak široký, že zabral celou vozovku. Seděli na něm špinaví vojáci v plátěných uniformách. Pan kapelník Carda zvedl ruce a hudba spustila. Lidé do toho volali nazdar a selhávali jim hlas, protože plakali. Házeli na tanky větvičky bezu a když se kolona zastavila, napřehovali ruce, aby si na vojáky sáhli nebo aby jim pohladili ruku nebo nohu. Jednu úřednici z pošty si vytáhli k sobě nahoru a ona je všechny líbala. Řekl jsem si, že jsem jediný, kdo tady umí pár slov rusky. A na druhý tank jsem si vylezl. Pomohl mi voják s opuchlýma, zarudlýma očima. Zdravstvuj, řekl jsem mu. A on mě umaštěnou rukou s radostí počechral ve vlasech. Když jsem poznal, jak je rád, že umím jeho jazyk, řekl jsem i to zbylé, co jsem od strejdy uměl. Kak ti bě mě stydno? Što? Překřikoval Rus udíveně dechovku. Zavrtil jsem hlavou a on si mě vzal na klín. Jel jsem na tanku Rudé armády osvoboditelky, volal jsem jako blázen hurá, protože všichni kolem byli taky jako blázni. Mávali, křičeli a tlačili se k nám. Jedna paní podávala nahoru skleničku s medem a makové koláče a pás jí málem přejel nohu. Takový tank je totiž skoro slepý. Poznal jsem s údivem, že nebýt vojáka, který seděl na přídi a do malého otvoru pod sebou dával řidiči v jeho útrobách rukou znamení doleva a doprava, vjel by klidně na chodník mezi občany. Před naším domem stála celá moje rodina. Strýc Venouš v legionářské uniformě zdravil armádu salutováním. Dědeček svou holí, což se mi nezdálo moc dobré, protože to vypadalo, jako by vyhrožoval. Maminka stála vedle tety Lidušky v bílé zástěře a v slzách. Eda, ukázala na mě radostně tatínkovi a on mě z tanku přenesl na zem. Maminka podala mému rudookému vojákovi poslední kus štrůdlu, který na plechu zbyl. Nekonečný proud tanků se sunul po naší silnici na Prahu a pásy dělali obtisky do asfaltu. Teď je konec války? Teď? Křičím na tatínka. Konec, odpovídá mi. Když nás osvobodili, tak bude svoboda? Bude. Nikdo nám nebude poroučet a nikoho se už nemusíme bát. Strejdo, mluvil jsem s nima rusky, zatahám Venouše za rukáv. Strejda Venouš v uniformě ruských legionářů mě však v tom rámusu neslyší. Salutuje mocnému proudu vítězné armády, ale zdá se mi, že není tak šťastný ze svobody jako my.
1: Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů. Pověst se přenáší z pokolení na pokolení vyprávěním a mění se s osobou vypravěčovou. Jinak by pověst o dívčí válce asi vyprávěla žena, jinak ji vypráví muž. Když kněžna Libuše odešla z tohoto světa do světa svých bohů, viděli dívky z její družiny, že nejsou již u takové vážnosti, jakou mívali za živobytí své paní. Hořce to nesli. Vzpomínali těch dob, když jejich kněžna samojediná vládla zemi i mužům všem a hněv se jim rozjitřil, když nejeden z mužů říkával jim s posměškem: panovali jste, klaněli jsme se vám, nahle, teď jste jako bludné ovce. Až tajený hněv, jak prudký plamen, vyšlehl. Z touhy po vládě i pomstě chopili se dívky meče a luku a neměříce sil začali tuhý boj proti všem mužům. Vše vedla Vlasta, někdy nejpřednější v družině Libušině. Ta první k boji vyzvala, k boji se první zbraně chopila, všechny pak združila a ke stavbě pevného hradu přiměla. Ten hrad si zbudovali za své útočiště za řekou Vltavou, na vrchu o něco výše, nežli na protějším břehu Vyšehrad. Dívky poslouchaly ve všem Vlasty jako své kněžny a velitelky. Na její radu a příkaz mnohé se rozešly do všech krajin vyzvat žen a dívek, aby nechali všeho a přichvátali na Devín, jak se nazýval Nový hrad, bojovat proti mužům, aby ženy vládly zemí, muži pak jen sloužili a rádla se drželi. Muži opodál od Vyšehradu nečinně je pozorovali a měli z toho veselí a posměch, jak se dívky cvičí ve zbrani a jezdí na koních. I staří a zkušení hleděli na ně pohrdavě. A když před knížetem Přemyslem byla o ženách ve zbrani řeč, mluvili o nich potupně a chystali se s posměchem zkusit ženského udatenství. Jen Přemysl byl zasmušilý a starostně řekl: slyšte, proč se s vámi nesměju? Také byste se nesmáli, kdybyste měli vidění, jaké jsem viděl dnes ve snách. Noc byla, v povětří mnoho hustého, čpavého dýmu. V září požáru viděl jsem dívku v přilbě. Spod přilbí vlály dlouhé vlasy. V jedné ruce měla meč, v druhé číši. Na zemi leželi v prachu a krvi zabití muži. Ta dívka běhala jak vzteklá, šlapala po mrtvých, pak nabrala do číše krve a lokala ji jako šelma v zuřivé rychtivosti. Aj, slyšte, mužové, tím viděním vás varuji. Slyšte mou řeč a lehko ji nevažte. Aj, slyšte, mužové. Marně Přemysl muže varoval. Zatím se dívky na Devíně připravovali na boj proti mužům. Sami si slíbili ve spolek víru a zapřisáhli se slibem velikým a zakleli se, ať budou pohubeny svými vlastními meči, jestliže povolí nebo dopustí-li se zrady. Tak přísahali na Devíně své velitelce Vlastě, jež určila každé místo i úkol. Muži však zůstali v bludu a nedbali rady Přemysla knížete. Jako na nějaké veselí hrnuli se k Devínu. Každý si myslil, že, jak se ukážou, jak mečem zablísknou, dívky se leknou a prchnou. Ale div divoucí. Dívky sice na hradbách nezůstaly, ale neprchly. Přímo z brány vyrazily a Vlasta je před hradem ihned čikovala, sedíc na vraném koni, v kroužkové brni s přilbou na hlavě, s oštěpem v ruce, mluvila ohnivě k dívčímu voji. Dáme-li se přemoci, teprve se nám muži vysmějí. Za robotné budete, za otrokyně. Líp je třeba zahynouti, nežli se jim dáti v milost. Proto,
2: Hrnaně, neživte nikoho. Bijte každého. Každého, ať je kdokoliv. Ať bratr, ať otec.
1: Šípy bojovnic zasypali muže jak náhlá chumelenice. A již jim nebylo do smíchu. Okrvavěli. Padali, ne po různu, ale řadami. A než se vzpamatovali, vrazili mezi ně bojovnice na koních a bodali je a sekali do jejich zmateného houfu. Boj netrval dlouho. 300 mužů krvácejících polehlo na zemi. Ostatní se dali na útěk. Hustý černý les opodál byl jejich spásou a záštitou. Bez něho by všichni zahynuli. Tak trval boj dlouhý čas. Zjevně v boji tajně lstí. To vypráví pověst o dívčí válce. Jestli tomu tak bylo opravdu, nevíme. Proto pospěšme v děj dál. Pověst říká, že muži nedokázali hrad Děvín přemoci ani silou, ani lstí. Ženy však měly na hradě Vyšehradě své družky, které se na oko tvářily, že zůstaly mužům věrné, ale potají je zrazovaly. Lest také zhubila mladého vladyku, statného Ctirada, jehož Vlasta nejvíce nenáviděla, neboť v potyčkách zhubil jí mečem nejvíce bojovnic. Jednou za letního dne jel Ctirad s několika muži své čeledi polem, míře z dědiny svého rodu ku Pražskému hradu. Mladý vladyka i průvodčí měli meče u pasu, luky a srstnaté touly přes plece. Nejeden z nich i oštěp třímal. Nebylo tě radno v ten čas, kdy dívky ze záloh přepadaly, dáti se polem sám a bez zbraně. Slunce pražilo, bylo dusno. Ani v lese, do kterého Ctirad zajel, jak ho cesta vedla, nebylo volněji. Stín starých stromů i tmavých skal, jež strměly nad hlubokým úvalem, jakoby nechladil. Vítr nezavál, ani haluska se nehnula a potok pod skalami se blížil beze zvuku. Vše stichlo. Voda, strom i pták. Jen lidský hlas se pojednou ozval mrtvým tichem. Nářek, žalostné volání. Ctirad se zastavil a všichni naslouchali v úžasu. Nářek zněl opodál za skalou. Pak náhle zmlkl. V ten okamžik vznesl se nad Ctiradem havran a po letu je nad ním zakrákoral svým chraptivým hlasem. Aniž vladyka, aniž kdo z jeho družiny povšimli si černého ptáka, varovného znamení. Za lidským hlasem se dali. Jak skálu objeli, bez děky zarazili koně. U skály, zlatou diviznou prokvétající, zarostlé při spodu ostřinou a maliním, kde bělal se květ a rděl se již plot, zelenala se mítinka v proudu světla, plna metlice i zardělé vrbice. Starý dub stál na kraji poblíže té skály a u dubu stála dívka, provazem ke kmeni tuho přivázaná. Zamlkla, zmožena voláním, žalem, a hlavu měla pochýlenou. Vlasy spola rozpuštěné splývaly jí k ramenům, přes něž jí visel na řemeni lovecký roh. Ale jak dusot koní jí osluch zavadil, pozvedla hlavu a již zase volala.
2: úpěnlivě mužů prosila, aby ji odvázali, uvolnili, aby se nad ní smilovali. Ctirad, dojat prosbou i hlasem spanilé dívky, zapomněl na všeckou opatrnost a ostatní také. Hbitě vytasil meč, přeřezal provazy a uvolnil dívku. Netušil, že vlastně včera donesena zpráva proradnou ženou, že dnes tudy pojede na Pražský hrad a že Vlasta schystala vše, aby se nemohl navrátit a že jí v tom slouží i ta spanilá dívka. Pout zbavená děkovala vroucně Ctiradovi a pověděla, že se jmenuje Šárka, že je z Okořína, Vladykova dcera, že jí dívky z Děvína přepadly v háji a že jí spoutali a vlekli na ten hrad, aby ji přivedli ke své zlobě, že s ní až sem dojeli a v tom se ozval zdaleka dusot koní a že jako na posměch zavěsil jí ten lovecký roh, aby si spoutaná o pomoc zatroubila a hle, tu nádobu medoviny zanechali, aby žíznic ještě více se soužila žízní. Ctirad, pohnut její řečí, usedl vedle ní, těšil ji, že ji otci navrátí a podal jí lahev, aby se posílila po tom strachu a utrpení. I roh její lovecký prohlížel, jež snala z hrdla, a když mínila, kdož ví, jaký má zvuk, přitiskl ho ke rtům a zatroubil z plných plic. Roh vzezvučel a hlaholil jasně do mrtvého ticha. Ve skalách hvozdem se rozléhal jeho hlas, slábl a zanikal, až vyzněl dalekou ozvěnou v hlubině lesní. Vráz jakoby probudil bouři. Jako divoký roj hnal se k mítině zbor ozbrojených dívek. Nežli se Ctirada čeleť vzchopila, již se na ně bojovnice sesypaly a byli je a bodali do nich. Ctirad chtěl k druhům. Nežli však sebral v trávě svůj meč, zhlukli se dívky a ženy kolem něho a nežli se zbraní mohl po nich rozehnati, padl povalen na zemi. A tu ho svázali. I ležel v poutech tam, kde před chvílí z nich vyprostil Vlastinu důvěrnici. Druhové jeho zůstali na pasece, v zdupané trávě, zalité krví. Leželi tam na slunci, zbodaní, mrtví. Roje much se dali na ně a z výše nad nimi se ozýval havran, jehož prve nedbali, a krákoravě svolával druhy na hojnou hostinu. To skalné divoké údolí, kde se to stalo, se podnes Šárkou nazývá, poté, jež byla všech zhoubou. Stráže i zvědové přinesli na zejtří děsivou novinu na Vyšehrad, že opodál Děvína trčí na trámu kolo a dokola, že vpleteno tělo Ctirada Vladyky, že dívky ho tak umučili. Zpráva ta rozlétla se po všem okolí, po všech krajinách. A se všech stran přichvátali muži ve zbroji na Vyšehrad, rozhořčeni, rozlíceni tou dívčí zlobou a žádali Přemysla, aby je vedl, že se musí pomstíti a že ho budou již ve všem poslušni. I utkali se krutým bojem. Vlasta na koni vyrazila v čele svých mezi nepřátele. Zuřivost jí hnala a také ukazovala družkám cestu. Myslilať, že jsou v plném houfu za ní. Dívky však jejímu hněvu nestačily a Vlasta pozdě poznala, že zapadla mezi muže sama, v nejprudší vřavu. Sevřeli ji, z koně strhli, na nože rozebrali. Tak zhynula Vlasta.

Tak dochovala se pověst z dávných časů o válce mužů a žen. Oheň dohořívá, kol se tmí a vypravěčův hlas zvolna umlká. Slyšeli jsme pověst o praotci Čechovi, která k naší zemi přišel a svým jménem jí pojmenoval, o vojvodovi Krokovi, jak slavný starobylý Vyšehrad vystavěti dal, a jeho dcerách, o kněžně Libuši, která moudře sobě manžela Přemysla a národu panovníka vyvolila. Vyprávili jsme i pověst o mladém, statném Vladykovi, Ctiradovi a proradné dívce z družiny Vlastiny, Šárce. Čas se naplnil, oheň uhasl. Vypravěč zmlknul docela.

Jednoho dne po ránu nařídil Pištík ovcím, aby ho následovali. Odvedl je na kousek úhoru na druhém konci farmy, který zarostl mladými břízkami. Ovce tam zůstaly celý den pod Pištíkovým dozorem. Večer se Pištík vrátil do domu sám. Protože bylo teplo, řekl ovcím, aby zůstali venku. Nakonec tam ovce zůstaly celý týden, přičemž po celou dobu je ostatní zvířata ani nezahlédla. Pištík s nimi trávil téměř celé dny. Jak řekl, učí je nové písni a potřebuje na to naprostý klid. Jednoho příjemného večera, právě když se ovce vrátily, zaslechla zvířata, která přicházela z práce a blížila se k budovám, ze dvora vyděšené koňské ržání. Zvířata se v rozpacích zastavila. Ržání patřilo lupině. Ozývalo se znovu a znovu. Zvířata se proto rozeběhla a utíkala do dvora. A tam uviděla to, co lupina. Bylo to prase kráčející na zadních nohách. Ano, byl to Pištík. Trochu kymácivě, jak nebyl zvyklý pohybovat se v této poloze, ale v perfektní rovnováze přecházel přes dvůr. A o malou chvíli později vyšla ze dveří domu dlouhá řada vepřů na zadních nohách. Některým to šlo lépe, některým hůře, jeden či dva by asi potřebovali hůl jako oporu, všichni ale přešli dvůr úspěšně. Pak se ozvalo štěkání psů, ostré kokrhání černého kohouta a ze dveří vyšel sám Napoleon. Majestátně vztyčený, hrdě se rozhlížející, smečka jeho psů poskakovala kolem. V paznechtu držel byt. Zavládlo zděšené ticho. Ohromená a vystrašená zvířata se semkla k sobě a pozorovala dlouhý zástup prasat, pomalu pochodující po dvoře. Jakoby se svět

0: obrátil vzhůru nohama. Ale pak přišla chvíle, kdy první šok pominul a zvířata i přes strach ze psů a dlouhodobě vyvinutý návyk nikdy si nestěžovat, nikdy nekritizovat, ať se děje cokoliv, chtěla začít protestovat. Ale právě v tuto chvíli jako na povel začaly všechny ovce najednou bečet.
1: Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší. Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší. Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší. Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší. Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší.

0: lepší.
1: To trvalo bez přestávky 5 minut. A když ovce zmlkly, příležitost k protestu již minula, protože prasata vpochodovala zpátky do domu. Benjamin ucítil na rameni zafunění. Ohlédl se, byla to lupina. Její staré oči byly zakalenější než jindy. Aniž by něco řekli, odebrali se spolu nakonec staré stodoly, kde bylo napsáno 7 přikázání. Minutu či 2 tam stáli a dívali se na bílá písmena na černém podkladě. Mám už slabý zrak, řekla lupina. Ani za mlada jsem nepřečetla, co tam je napsáno. Zdá se mi ale, že zeď vypadá nějak jinak. Je tam o něch 7 přikázání jako dříve, Benjamine? A Benjamin poprvé porušil svoji zásadu, když jí přečetl, co je na zdi napsáno. Nebylo tam nic mimo jediného přikázání. To znělo: všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. A tak potom už nebylo zvířatům divné, že druhý den prasata, která dohlížela na práci na farmě, měla všechna v paznechtech bič. Nepřipadalo jim zvláštní ani to, že si prasata koupila rádio, objednala zavedení telefonu a předplatila různé noviny. Nebylo nic neobyčejného na tom, když se Napoleon procházel po zahradě farby s dýmkou v rypáku, ani když si prasata navlékla obleky ze šatníku pana Jonese. Napoleon sám se objevil v černém převlečníku, kožených kalhotách a kamaších, zatímco jeho oblíbená sviňka se objevila v nedělních hedvábných šatech paní Jonesové.

0: O týden později se jednou odpoledne na statek sjelo několik dvoukolových briček. Delegace sousedních farmářů byla pozvána na exkurzi na farmu zvířat. Byli provedeni celým statkem a vyjádřili velký obdiv nad vším, co viděli, zvláště nad větrným mlýnem. Zvířata na poli jednotila řepu. Pracovala usilovně, ani nezvedala obličeje od země. Nevěděla, zda se mají bát víc prasat nebo lidské návštěvy. Večer se pak z domu nesl hlasitý smích a rozpustilý zpěv. Když zvířata zaslechla směs hlasů, náhle je přepadla zvědavost. Co se asi děje uvnitř, kde se vlastně poprvé setkávají zvířata s lidmi na zásadách vzájemné rovnosti? Co možná nejtišeji se společně plížila do zahrady domu. U branky trochu zaváhala, bála se jít dál, ale lupina je zavedla dovnitř. Neslyšně se blížila k domu a ta zvířata, která byla dost vysoká, nakukovala do oken obývacího pokoje. U dlouhého stolu sedělo 6 farmářů a 6 nejvýznačnějších prasat. Napoleon seděl na čestném místě v čele stolu. Prasata seděla ve svých křeslech naprosto uvolněně. Celá společnost hrála rozjařeně karty a teď právě na chvíli partii přerušila patrně proto, aby mohl být pronesen přípitek. Koloval velký džbán, z něhož se nalévaly sklenice pivem. Zvědavých tváří nahlížejících do oken si nepovšiml nikdo. Se sklenicí v ruce povstal pan Pilkington z Lištína. Za malou chvíli společnost požádá, jak řekl, aby si připila. Ale ještě předtím bych chtěl říct několik slov. Je pro mne velkým zadostiučiněním, prohlásil, a jsem si jist, že i pro všechny ostatní přítomné, že dlouhé období nedůvěry a nedorozumění nyní končí. Byly časy, ne, že bych byl já či kdokoliv jiný z přítomných tyto pocity sdílel. Tedy byly doby, kdy bylo na ctěné vlastníky farmy zvířat nahlíženo ne-li s nepřátelstvím, tedy určitě s jistou nedůvěrou ze strany lidí ze sousedství. Došlo k určitým politováníhodným incidentům, zaujímala se scestná stanoviska, panovalo přesvědčení, že existence farmy, kterou vlastní a řídí prasata, je snad něco abnormálního a může mít nezvratný vliv na sousední farmy. Někteří statkáři se dokonce domnívali, ani se řádně seznámili se skutečností, že na takové farmě musí zavládnout chaos a nepořádek. Znepokojoval je možný dopad na chování vlastních zvířat nebo dokonce i vlastních zaměstnanců. Ale tyto pochybnosti jsou nyní rozptýleny. Dnes jsem se svými přáteli navštívil farmu zvířat a na vlastní oči jsme ji celou prohlédli. Našli jsme tu nejen nejmodernější metody řízení, ale i disciplínu a pořádek, které mohou být příkladem leckterým farmářům jinde. Domnívám se, že mám právo prohlásit, že podřízená zvířata na farmě zvířat pracují více a dostávají méně žrádla než jakákoliv jiná zvířata v našem kraji. Já a mí kolegové jsme dnes viděli mnoho věcí, jež nepochybně bude třeba bez odkladu zavést i na našich farmách. Svoji poznámku bych si dovolil zakončit opětovným zdůrazněním přátelských vztahů, které vládnou a měly by nadále vládnout mezi farmou zvířat a jejími sousedy. Mezi lidmi a prasaty neexistovaly a neměly by ani v budoucnu existovat žádné zájmové střety. Jejich trampoty a těžkosti jsou přeci totožné. Což pak problémy se zaměstnanci nejsou všude stejné? Zde měl pan Pilkington pro společnost připravené vtipné podobenství, kterého už předem rozesmálo tak, že dostal záchvat kašle a jeho několik brat změnilo barvu do ruda. Konečně se uklidnil a mohl svůj proslov ukončit. Jestliže vy máte svá nižší zvířata, s kterými jsou problémy, my zase máme své nižší třídy. Tento bonmot způsobil u tabule velké nadšení. Pan Pilkington opět gratuloval prasatům k nízkým přídělům žrádla a dlouhému pracovnímu týdnu a všeobecně tuhému režimu, který na farmě zvířat viděl. Nakonec řekl, že nastala chvíle, aby všichni povstali a naplnili sklenice po okraji. Pánové, uzavřel pan Pilkington, pronáším přípitek, ať vzkvétá farma zvířat. Ozvalo se nadšené volání a dupání nohou. Napoleon byl tak potěšen, že opustil své místo a obešel stůl, aby si přiťukl s panem Pilkingtonem. Když pozdvižení opadlo, svěřil se Napoleon, který zůstal stát, že by také chtěl pronést několik slov. Jako všechny Napoleonovy projevy byl i tento krátký a mířil k jádru věci. Řekl, že také on je šťastný, že období nedorozumění je pryč. Dlouhou dobu kolovaly zvěsti, dle jeho mínění je rozšiřoval nějaký zlomyslný nepřítel, že v jeho osobním úsilí i ve snahách jeho kolegů je cosi podvratného nebo dokonce revolučního. Připisovala se jim snaha rozšiřovat revoluci mezi zvířata na sousedních farmách. Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Jejich jediným a výlučným přáním, ať dnes či kdykoliv v minulosti, bylo a je žít v míru a v normálních obchodních vztazích se sousedy. Tato farma, kterou má čest mít pod kontrolou, dodal, je družstevním podnikem. Listiny pozemků a nemovitostí, jež jsou v jeho držení, jsou společným vlastnictvím všech prasat. Dodal, že je přesvědčen, že nic z těch starých podezření již nepřežívá, přesto však byly v poslední době na farmě provedeny určité změny, které by nadále měly posílit vzájemnou důvěru. Až doposud měla zvířata na farmě takový trochu pošetilý zvyk oslovovat se navzájem soudruhu. S tím bude konec. Dle podobného zvyku neznámého původu se vždy v neděli dopoledne pochodovalo kolem lebky kance, naražené na kůl v zahradě. To také skončí. Lebka už byla zakopána. Návštěvníci si jistě povšimli zelené vlajky na vrcholu stožáru. Jestliže ano, pak si také všimli, že již na ní není bílé kopyto a roh. Od nynějška zůstane vlajka jen čistě zelená. K vynikající a přátelské řeči pana Pilkingtona by měl jen jednu kritickou připomínku. Pan Pilkington všude hovořil o farmě zvířat. Pochopitelně nemohl vědět, protože on, Napoleon, to tímto oznamuje teď poprvé, že název farma zvířat byl zrušen. Od nynějška se farma bude jmenovat Panská farma, což vlastně je, dle jeho názoru, její původní správný název. Pánové, uzavřel Napoleon, pronesu stejný přípitek, jako byl ten předchozí, jen v jiné formě. Naplňte si sklenice po okraj, pánové.
1: Zde je můj přípitek. Ať vzkvétá panská farma.
0: Ozvalo se stejné srdečné volání jako předtím a sklenice byly vyprázdněny do dna. Ale zvířata, která celou scénu pozorovala zvenčí, měla najednou pocit, že se děje něco podivného. Co se to změnilo v tvářích prasat? Staré a skalené oči lupiny přebíjaly z jedné tváře na druhou. Některé obličeje měly 5 brad, některé 4, jiné 3. Co se to ale na nich změnilo a rozplývalo? Potlesk se pomalu uklidnil, společnost pokračovala v přerušené hře a zvířata se potichu plížila pryč. Ale nevzdálila se ani na 20 metrů, když se zarazila. Z domu se ozývala změť hlučných hlasů. Vrátila se zpět a opět nahlédla oknem. Ano, probíhala tam zuřivá hádka. Ozývaly se výkřiky, mlátilo se pěstmi do stolu, vrhaly se zuřivé pohledy a pronášela vášnivá obvinění. Zdá se, že příčinou hádky byla skutečnost, že Napoleon i pan Pilkington zahráli najednou károvým esem. 12 rozčilených hlasů na sebe křičelo a všechny si byly podobné. Teď už nebylo pochyb o tom, že s tvářemi prasat se něco stalo. Zvenčí pohlížela zvířata z prasete na člověka a z člověka na prase a opět z prasat na člověka. Ale nebylo už možné rozlišit, která tvář patří člověku a která praseti.

0: Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel.
1: Každý, kdo chodí po čtyřech nohách, nebo má křídla, je přítel.
2: Žádné zvíře nebude chodit obličiny.
3: Žádné zvíře nebude spát v posteli.
2: Žádné zvíře nebude pít alkohol.
0: Žádné zvíře nezabije jiné zvíře.
4: Všechno zvířata jsou si rovná.

Sherlock Holmes si vzal z rohu krbové římsy svou lahvičku a z pěkného marokénového pouzdra vyňal injekční stříkačku. Dlouhými nervózními bílými prsty nasadil tenkou jehlu a na levé ruce si vyhrnul rukáv košile. Chvilku zamyšleně hleděl na šlachovité předloktí a zápěstí poseté a zízvené nesčetnými vpichy injekční jehly. Posléze vbodl ostrý hrot pod kůži, stlačil malý píst a s hlubokým spokojeným povzdechem se zvrátil do křesla se sametovým potahem. Řadu měsíců jsem byl třikrát denně svědkem této procedury, ale přestože jsem si na ní zvykl, nesmířil jsem se s ní. Naopak, den ode dne mě ta podívaná stále více popuzovala a svědomí se ve mně každou noc bouřilo při pomyšlení, že nemám odvahu proti tomu protestovat. Znovu a znovu jsem si slavnostně sliboval, že zbavím svou duši tohoto břemene, jenomže v odměřeném a nonšalantním vystupování mého přítele bylo cosi, co mě vždy znova přesvědčilo, že je ten poslední člověk na světě, který někomu dovolí, aby omezoval jeho svobodu. Jeho neobyčejné schopnosti, pánovité chování a zkušenost, kterou jsem udělal s mnoha jeho mimořádnými vlastnostmi, to všechno mě naplňovalo plachostí a nutilo ke zdrženlivosti. Toho odpoledne však, ať už to bylo pod vlivem bonského vína, které jsem pil při obědě, nebo zvýšené podrážděnosti vyvolané zásadní úvahou o jeho počínání, jsem pojednou poznal, že k tomu nemohu déle mlčet. Co to dnes bylo? Zeptal jsem se. Morfium nebo kokain? Malátně zvedl oči od staré švabachem tištěné knihy, kterou měl otevřenou. Tohle byl kokain, řekl. 7% roztok. Nechcete to také zkusit? Pěkně děkuji, odpověděl jsem příkře. Ještě jsem se pořádně nezotavil po tom afgánském tažení. Nemohu si dovolit příliš přetěžovat svou fyzickou konstituci. Usmál se nad mým rozhorčením. A máte asi pravdu, mocně řekl. Připouštím, že kokain zdraví právě neprospívá. Zjistil jsem ale, že výtečně povzbuzuje a podněcuje mozek, zatímco jeho druhotný účinek rychle pomíjí. Považte ale, řekl jsem vážně, jakou cenu za to platíte. Váš mozek, jak říkáte, to možná povzbudí a osvítí, ale přece jen jde o patologický a morbidní proces, při němž dochází ke stále větší změně tkání, což může jednoho dne skončit trvalou ochablostí. Sám dobře víte, jaká krutá reakce se v zápětí dostaví. Zahráváte si, ale jednou se vám to nevyplatí. Proč máte pro pouhé prchavé potěšení riskovat ztrátu neobyčejných schopností, které jste dostal do vínku? Nezapomínejte, že vám to neříkám jen jako přítel příteli, ale také jako lékař člověku, za jehož zdravotní stav je do jisté míry zodpovědný. Nezdálo se, že by se ho to dotklo. Naopak. Zaklesl prsty štíhlých rukou do sebe a opřel se lokty o opěradla křesla jako člověk, který má chuť si pohovořit. Můj mozek se vzpírá ustrnutí, řekl. Dejte mi problémy, dejte mi práci, dejte mi ten nejzáhadnější kryptogram nebo nejsložitější analýzu a hned budu ve svém živlu. Pak se dokážu vzdát umělých dráždidel. Nenávidím však tupou každodenní všednost. Toužím po duševní námaze. Z toho důvodu jsem si také zvolil své nezvyklé povolání, nebo spíš jsem si je vytvořil, protože člověk mého druhu je na světě jen jeden. Jediný soukromý detektiv, řekl jsem se zdviženým obočím. Jediný soukromý detektiv a poradce, odpověděl. Jsem ta poslední instance a nejvyšší kapacita v pátrání po zločinech a jejich vyšetřování. Když si Gregson, Lestrade nebo Etlen Jones nevědí rady, což je mimochodem u nich spíš pravidlem než výjimkou, přehrají případ na mne. Přešetřím fakta jako znalec, jakožto odborník se k ním vyjádřím. Nežádám v takových případech žádné uznání.
Moje jméno se neobjeví v žádných novinách. Nejlepší odměnou je mi práce sama a potěšení z toho, že mohu uplatnit své netuctové schopnosti. O mých pracovních metodách jste se ostatně sám přesvědčil v případě Jeffersona Hopea. To máte pravdu, řekl jsem srdečně. V životě mě nic tak neohromilo. Zvětšnil jsem dokonce ten případ v brožurce s poněkud fantastickým názvem Studie v Šarlatově. Rozmrzele zavrtěl hlavou. Prolistoval jsem tu knížku, pravil, ale upřímně řečeno, nemohu vám k ní pogratulovat. Odhalování zločinů je věda, nebo aspoň by jí mělo být, a věda bezpodmínečně vyžaduje rozumový přístup zvalení veškerých emocí. Vy jste se však pokusil pátrání romanticky připarvit, což dopadlo stejně neblaze, jako kdybyste vpašoval milostný příběh nebo útěk od manžela do páté věty Euklidovi. Ten případ ale romantický byl, protestoval jsem. Nemohl jsem přece libovolně překrucovat fakta. Některá fakta se mají potlačit, nebo by aspoň mělo být vidět, že jsou vykládána se smyslem pro přiměřené proporce. Jediná věc, která v tom případě vůbec stála za zmínku, byla zvláštní analytická úvaha směřující od následků k příčinám, která mi umožnila záhadu rozluštit. Tato kritika dílka, které jsem napsal jedině proto, aby ho potěšilo, mě zamrzela. A nepopírám také, že mě podráždil egoismus, vyžadující zřejmě, aby každý řádek mého spisku byl věnován jeho nevyrovnatelným výkonům. Za ta léta, co bydlím se svým přítelem v Baker Street, povšiml jsem si nejednou, že za jeho klidem a mentorskými způsoby se skrývá docela slušná dávka marnivosti. Přesto jsem to ponechal bez poznámky a věnoval jsem se péči o svou poraněnou nohu. Před časem jí prostřelila kulka z muškety a třeba, že mi průstřel nevadil při chůzi, při každé změně počasí mě rána škaredě bolela. Rozšířil jsem nedávno svou praxi i do Evropy, řekl Holmes po krátké odmlce, kdy nacpával svou starou brajerku. Minulý týden mě požádal o radu François Viard, který, jak možná víte, byl nedávno postaven do čela francouzské detektivní služby. Má perfektní keltský talent rychlé intuice, ale postrádá široký rejstřík exaktních znalostí, které jsou k dokonalejšímu rozvinutí jeho schopností nezbytné. Případ se týkal poslední vůle a nebyl tak docela nezajímavý. Poukázal jsem mu na dva analogické případy, z nich první se udál v Rize roku 1857 a druhý v St. Louis v roce 1871, kterého mohli přivést ke správnému řešení. Dnes ráno jsem od něho dostal tenhle dopis. Děkuje mi v něm za mou pomoc. Při řeči přede mne hodil pomačkaný arch francouzského dopisního papíru. Zběžně jsem přelétl očima a zaznamenal jsem hojnost vykřičníků a četné výrazy jako vynikající, báječné, s obdivem, což všechno svědčilo o Francouzově vřelém obdivu. Píše vám jako žák svému učiteli, řekl jsem. No, přeceňuje mu pomoc, řekl Sherlock Holmes nedbale. Sám je neobyčejně schopný člověk. Má dvě ze tří vlastností nezbytných pro ideálního detektiva. Pozorovací talent a umí dedukovat. Chybějí mu pouze znalosti a ty si časem osvojí. Překládá teď do francouzštiny, má drobná pojednání. Vaše pojednání? Tak vy o nich nevíte, zvolal se smíchem. Je to tak, mám na svědomí pár monografických prací. Všechny se obírají technickými problémy. Tady je například jedna. O rozdílnosti popelů z různých druhů tabáku. Uvádím v ní 140 různých druhů doutníků, cigaret a dýmkového tabáku s barevnými přílohami, které rozlišnost jednotlivých popelů názorně ilustrují. Je to problém, kolem něhož se v kriminálních přelíčeních stále přešlapuje a který někdy mívá vrcholný význam jako klíč k celému případu. Dali se například s určitostí říci, že nějakou vraždu spáchal člověk, který kouřil indický lunka. Pátrání se tím značně usnadní.
Pro zkušené oko je mezi černým popelem strychinopolského doutníku a bílým práškem z tabáku zvaného ptačí oko takový rozdíl jako mezi hlávkou zelí a bramborem. Máte mimořádný talent pro nepatrné drobnosti, poznamenal jsem. Vím totiž, jak jsou důležité. A tady je má monografie o sledování a zkoumání stop s připojenými poznámkami o pořizování sádrových odlitků. Tady zase mám zajímavé krátké pojednání o vlivu povolání na tvar rukou s litografiemi znázorňujícími ruce pokrývačů, námořníků, vykrajovačů korkových zátek, sazečů, tkalců a brusičů diamantů. To všechno je v praxi velice důležité pro vědecky pracujícího detektiva, zvláště v případech neidentifikovatelných mrtvol nebo při odhalování zločincova dřívějšího života. Už vás ale svým koníčkem asi nudím. No vůbec ne, odpověděl jsem podle pravdy. Velice mě to zajímá, zvlášť od té doby, co jsem měl příležitost pozorovat, jak tyto poznatky uplatňujete v praxi. Mluvil jste ale právě o pozorování a o dedukci. Do jisté míry v sobě jedno zahrnuje druhé. To sotva, odpověděl. Rozkošnicky se zabořil do křesla a vypustil z dýmky pár modravých obláčků. Z pozorování se například dovím, že jste byl dnes ráno na poště ve Wigmore Street. Dedukce však mě poučí, že jste odtamtud odeslal nějaký telegram. No přesně tak, zvolal jsem. V obou případech jste trefil do černého. Přiznám se však, že mi není jasné, jak jste to mohl uhodnout. Jednal jsem z okamžitého popudu a nikomu jsem se o tom nezmiňoval. Nic jednoduššího, poznamenal a potutelně se usmál mému překvapení. Je to tak neuvěřitelně prosté, že jakékoliv vysvětlování je zbytečné. Přesto však to může posloužit k definování rozdílu mezi pozorováním a dedukcí. Z pozorování vím, že vám na nártu ulpěl maličký kousek načervenalé hlíny. U pošty ve Wigmore Street právě rozkopali chodník a vykopanou hlínu vyházeli tak nešťastně, že se člověk nevyhne tomu, aby do ní nešlápl. Pokud je mi známo, hlína s tímhle zvláštním načervenalým zbarvením se v blízkém okolí nikde jinde nevyskytuje. Až sem to je pozorování. To ostatní je dedukce. Z čeho jste ale vydedukoval ten telegram? No vím samozřejmě, že jste nepsal dopis, poněvadž jsem celé dopoledne seděl tady naproti vám. Na vašem otevřeném psacím stole dále vidím arch poštovních známek a pěkný štůsek korespondenčních lístků. Proč byste tedy chodil na poštu? Jedině proto, abyste poslal telegram. Vylučte všechny ostatní faktory a ten jediný, který zůstane, musí být pravdivý. V tomhle případě tomu tak vskutku je, odpověděl jsem po krátké úvaze. Jde však, jak jste sám řekl, o zcela jednoduchou věc. Pokládal byste za neomalenost, kdybych vaše teorie podrobil poněkud přísnější zkoušce? Naopak, odpověděl, to mě aspoň uchrání před druhou dávkou kokainu. S radostí se zahloubám do jakéhokoliv problému, který mi předložíte. Slyšel jsem od vás kdysi, že je skoro nemožné, aby člověk každodenně používal nějakého předmětu a nezanechal na něm stopy své osobnosti v takové míře, že by je zkušený pozorovatel nebyl z toho rozeznat. Nuže, tady mám hodinky, které nevlastním příliš dlouho. Pověděl byste mi laskavě své mínění o povaze či zvicích jejich dřívějšího majitele? Podal jsem mu hodinky v očekávání poněkud škodolibé zábavy, neboť jsem takový úkol pokládal za neřešitelný a hodlal se mu uštědřit menší lekci s nepříjemně dogmatickým tónem, k němuž se v našich rozpravách občas on sám uchyloval. Pohrával si s hodinkami v ruce,
Důkladně si prohlédl ciferník, pak otevřel plášť hodinek a zkoumal strojek nejprve pouhým okem a později i s pomocí silné lupy. Stěží jsem se ubránil úsměvu, když konečně se zklamanou tváří hodinky zaklapl a vrátil mi je. Moc se z toho vyčíst nedá, poznamenal. Tyhle hodinky byly nedávno čištěny, což mě připravilo o nejdůležitější stopy. Máte pravdu, odpověděl jsem. Dali je vyčistit, než mi je poslali. V skrytu duše jsem přítele obviňoval, že chce touto nepřesvědčivou a chabou výmluvou zakrýt své selhání. Co hodlal konec konců z hodinek vyčíst, i kdyby nebyly nedávno čištěné. Ačkoliv mě prohlídka hodinek neuspokojila, přece jen nebyla docela marná, prohlásil vzápětí a upřel zasněné matné oči na strop. Možná, že mě opravíte, ale soudil bych, že ty hodinky patřily vašemu nejstaršímu bratrovi, který je zdědil po otci. No to jste asi uhodl z monogramu H, dvojité V, vyrytého vzadu na plášti, ne? Přesně tak, velké dvojité V mi připomnělo vaše příjmení. Iniciály byly vyryty přibližně před 50 lety a právě tak staré jsou také hodinky. Vyplývá z toho, že byly zhotoveny pro minulou generaci. Šperky a cenné předměty dědívá obvykle nejstarší syn, a ten také zpravidla mívá křestní jméno po otci. Váš otec, jestli se dobře pamatuji, zemřel před mnoha lety. Hodinky proto vlastnil váš nejstarší bratr. To vše je správné, řekl jsem. Víte ještě něco víc? No, nebyl to zrovna příliš pořádný člověk. Spíš pořádný lajdák a nedbalec. Zpočátku měl dobré vyhlídky, ale zahodil všechny šance, nějaký čas žil v nouzi, střídané občas krátkými obdobími blahobytu, ale nakonec se dal napití a umřel. Více mi nepodařilo zjistit. Vyskočil jsem z křesla a rozčíleně jsem začal přecházet po pokoji s pocitem nemalé trpkosti v srdci. To od vás není pěkné, Holmesi, řekl jsem. Nevěřil bych, že se snížíte k něčemu takovému. Jistě jste se o osudu mého nešťastného bratra informoval a teď mi předstíráte, že jste tyto poznatky vydedukoval nějakým fantastickým způsobem. Nechcete přece, abych vám věřil, že jste to všechno vyčetl z jeho starých hodinek. Je to od vás dost nešetrné a upřímně řečeno zavání to šarlatánstvím. Milý doktore, řekl vlídně, přijměte prosím moji omluvu. Nahlížel jsem na celou tu věc jako na abstraktní problém a zapomněl jsem, jak osobní a bolestnou příchuť pro vás ta záležitost asi má. Přesto vás ujišťuji, že jsem neměl nejmenší potuchy o tom, že máte vůbec nějakého bratra, dokud jste mi ty hodinky nepodal. Všech všudy. Jak jste ale pak dokázal všechna ta fakta tak zázračně zjistit? Vylíčil jste to absolutně správně, do všech detailů. To mi tedy štěstí přálo. Všechno, co jsem vám řekl, vycházelo jen z dost vratké pravděpodobnosti. Vůbec jsem nečekal, že to bude tak přesně souhlasit. Nešlo ale jen o pouhý dohad, že? Ne, to ne. Nehádám nikdy, to je ohavný zvyk, podrývá totiž schopnost logicky uvažovat. Připadá vám to divné jen proto, že jste nesledoval mé myšlenkové pochody, nebo jste si nevšiml drobných fakt, z nichž lze vyvodit důležité závěry. Tak jsem například začal tvrzením, že váš bratr byl nedbalec. Kdybyste si byl povšiml spodní části pouzdra, neušlo by vám, že je nejen na dvou místech promáčknuté, ale že je také celé poškrábané a odřené, což mi prozradilo, že majitel hodinek měl ve zvyku nosit v téže kapse ještě nějaké další tvrdé předměty, jako třeba mince nebo klíče. Poté už nebylo dvakrát obtížné uhodnout,
že člověk, který nakládá tak kavalírsky s hodinkami za 50 guineí, musí být pěkný nedbalec. Právě tak nebylo odtud obzvlášť daleko k závěru, že člověk, který zdědil jednu takovou cenou věc, bývá zpravidla dobře zaopatřen i v ostatních ohledech. Přikývil jsem na znamení, že sleduji jeho úvahu. V anglických zastavárnách je běžné, když přijímají do zástavy hodinky, že vyryjí špendlíkem číslo zástavního lístku na vnitřní stranu pláště. Je to jistější, než připevňovat k hodinkám ceduličku, neboť se tím vylučuje riziko, že se číslo ztratí nebo že dojde k záměně. S pomocí lupy jsem na hodinkách objevil nejméně 4 taková čísílka. Z toho plyne, že váš bratr býval často bez peněz. A druhý závěr, že se mu čas od času opět vedlo dobře, poněvadž jinak by nemohl zastavené hodinky vyplatit. A konečně vás prosím, abyste se podíval na vnitřní plošku, v níž je otvor pro klíček. Kdo by mohl nadělat klíčkem takové rýhy ve střízlivém stavu? Vždycky je ale najdeme na hodinkách patřících pijákovi. Natahuje hodinky v noci a roztřesenou rukou je takhle poškrábe. V čem tu vidíte jakou záhadu? Teď je to nad slunce jasnější, odpověděl jsem. Lituji, že jsem vám křivdil. Měl jsem mít větší důvěru ve vaše zázračné schopnosti. Dovolte mi ale otázku. Zabýváte se v současné době profesionálně nějakým pátráním? Nikoli. Proto ten kokain. Nedokážu žít bez duševní práce. Pro co jiného by také člověk na světě žil? Stačí si stoupnout sem k oknu. Viděl jste kdy tak pustý, strašný a bezperspektivní svět? Jen se podívejte na tu žlutou mlhu, jak se houlí v ulici a převaluje kolem těch šedohnědých domů. Je to tak beznadějně prozaická a přízemní podívaná, že snad nemá obdoby. Co z toho, doktore, že člověk má talent, když nenajde vhodné příležitosti, aby mohl uplatnit? Zločin je všední věc, lidská existence je všední a jenom veskrze všední schopnosti docházejí na tomto světě uplatnění. Otevřel jsem ústa, abych na tu nadnesenou triádu odpověděl, ale v té chvíli s rázným zaklepáním vstoupila naše hospodyně a přinesla nám na mosazném tácku navštívenku. Slečna Mary Morstanová, četl Holmes. To jméno mi nic neříká. Požádejte tu mladou dámu, ať jde dál, paní Hudsonová. Ne, vy nechoďte pryč, doktore. Budu raději, když tu zůstanete.

Rádí. V městečku Žďáru pod Žákovou horou u pramenů řeky Sázavy se narodil Leopold Kohák. Když vyšel z měšťanské školy a prodělal obchodní kurz, dostal místo ve žďárské škrobárně. Měl 300 na začátek. Jak je svět krásný. Pilně zapisuje Kohák účty do saldo konta, ale někdy musí i bedny ve skladišti skládat. Leč každá práce je mu hezká, celý svět se na něj usmívá. Usmívá se na něj i Emča, která v kanceláři škrobárny pracuje za 400 korun. Chodí spolu na korzo a jak roste jejich láska, vzrůstají i plány do budoucna. Na silnici ku Praze pod krvavým deštěm jeřabin si složili sliby věrnosti na celý život. Život jim však nepřál. Zemřel Leopoldův otec a matka sehnala synovi lepší místo v Přibyslavi. Leopold musí teď živit matku a na ženitbu není ani pomyšlení. V Přibyslavi vydělával Leopold už 600 a ve 30 letech přijal místo v německém Brodě kus dál po proudu Sázavy a vydělával 800 korun měsíčně. Zprvu si s Emčou psali, pak dopisy řídli a konečně na sebe zapomněli. Leopold Kohák se pomalu ubírá po proudu řeky, polepšuje si a stárne. V Letči je účetním v továrně na kartáče. Je mu 35 let. Tehdy mu zemřela maminka. V Ratajích se osamělý pan Kohák seznámí o prázdninách se slečnou Anjutou a vyžení s ní dva činžáky v Praze, kam s Tchánovou protekcí jako účetní pojišťovny přesídlí. Neboť, řekněte, byl by to nějaký život pro mladou dámu z nejlepší rodiny v takovém venkovském hnízdě? Pan Kohák opustil břehy své rodné řeky, dělá kariéru, bohatne a stárne. Dnes je mu 62. Nedávno odešel vrchní ředitel pojišťovny Leopold Kohák na penzi. Jeho dceruška Helenka se bude brzy vdávat do nejlepší pražské rodiny. A to je celý příběh Leopolda Koháka. Obyčejný, šedivý příběh obyčejného člověka. Ale pravím vám, Leopold Kohák neskončí svou pozemskou pouť v plyšovém křesle po boku svého nosivé choti. Zde teprve příběh Leopolda Koháka začíná.

0: Anjuto, dneska zase dostaneme návštěvu?
1: Zase? Co je to zase? Rozumí se přece, že dostaneme návštěvu.
0: Kdo přijde, Anjutko?
1: Tvůj budoucí zeť, profesor Korejněl, a řada mých přátel. Zásnubní večeře naší Helenky.
0: Já zapomněl.
1: Jdi se oblékat, bude pomalu čas. Vezmeš si smoking.
0: Ale, Anjutko, snad...
1: Jaké pak ale, Leopolde?
0: Dobrá, Anjutko. Vezmu si smoking.
1: Večer dbej hlavně na to, aby se schoval komilfo. Máš někdy řeči a zvyky jako ten klempír ze suterénu.
0: Já vím, Anjutko. Nemohu za to. To víš ty. Ty jsi měla jiné vychování než já, to se nedá popírat. Ale, Anjutko, mám návrh. Abych tu večer nepřekážel, snad bych mohl jít tak na hodinu, na procházku.
1: Nikam nepůjdeš. Minulý pátek jsem tě také pustila na hodinu, že? Kolik pak jsem ti dala peněz?
0: Já už ani nevím.
1: Měl jsi v peněžence 50 korun. A kolik jsi přinesl zpátky?
0: Já nevím, Anjutko.
1: Ale já to vím. 5 korun. Ptám se tě, jak jsi rozházel těch 45 korun.
0: Víš, Anjutko, on tam byl v parku takový chudák a byl dlužen za činži. Takový hodný a starý člověk. Býval v rátním hotelu, pak stonel, ano, a vyhodili ho.
1: Tak je to tady. Lec jakým vakabundům v parku rozdáváš mi 50 koruny a je ti jedno, že okrádáš své dítě, které se má vdávat, co?
0: Ale Helenka přece bude mít dost, Anjutko.
1: Peněz nikdy není dost. Ode dneška nesmíš z domu beze mne ani na krok. To tak. Vyhazovat po parcích těžce nabitý majetek a bavit se s lecjakou verbeží. Lidi se nám budou ještě smát. Jdi se oblékat. Pošlu pro tebe François, až bude vhodno, aby ses objevil. Adieu.

0: Přátelé, jistě jste uhádli, že tabule u pana domácího koháka se dnes prohýbá pod tíží jídel a vína. A nálada je znamenitá.
1: Na zdraví slečny Helenky a pana profesora.
0: Velký přípitek snoubencům končí politou náprsenkou nešiky pana koháka. Pan kohák se omlouvá, zvedá se a plaše odchází. V předsíni stojí v pozoru sluha v livreji.
2: Poslyšte, Františku.
0: Pardon. Pan vrchní ředitel stále zapomíná, že milostivá dala rozkaz, aby se Františkovi říkalo François.
2: Odkud pak jste, François?
3: Z Českomoravské Vysočiny, pane vrchní řediteli.
2: Ale, krajan, snad ne od Německého Brodu.
3: Od Jindřichova Hradce, pane vrchní řediteli.
2: Ano, to už je taky naše Vysočina. Já jsem ze Žďáru. Znáte Žďár na Sázavě, Františku?
3: Pardon, pán chtěl říci François.
2: Co? Ano, zapomněl jsem.
3: Žďár znám.
2: Tam je krásně, co, příteli? Hornatý kraj, chudý, ale hezký. Znáte snad i Nové Město?
3: Nové Město?
2: No, co je? Nové Město na Moravě. Proč jste se zarazil, kamaráde?
3: Vzpomínka, prosím, taková ošklivá, ale ne vlastně moc hezká.
2: Aha, co pak se vám tam stalo? Jen mi to povězte. To dělá dobře svěřit se někomu.
3: Pan vrchní ředitel ke mně tak laskav, že mu to povím, ale prosím pěkně, jen důvěrně.
2: To se rozumí, že to zůstane mezi námi.
3: Tak tedy prosím, byl tam jednou jarmarka, jedné paní se tam ztratila peněženka.
2: Ale...
3: A co čert nechtěl, našli peněženku té paní v mojí kapse.
2: Ale prosím vás, jak se vám tam dostala?
3: Vím já to, pane řediteli.
2: To jí asi nějaký rošťák ukradl a vstrčil vám do kapsy, ne?
3: Mý vlastní slova, milost pane. A myslíte, že mi to ten četník věřil? Že prej lžu a že jsem kradl? Jako je svatý František nade mnou.
2: To se ví, že je to nesmysl. Ani mě nemusíte o tom ujišťovat. Vždyť vy máte přece takovou dobrou horáckou tvář.
3: Uctivé díky. Sám jste to ráčil uznat, pane vrchní řediteli. A mě přesto všecko zavřeli.
2: Zavřeli? A jak dlouho jste byl zavřen?
3: Dostal jsem 6 neděl.
2: A tomu říkáte moc hezká vzpomínka?
3: Říkám. Kdyby 6 neděl, tak by tak hezká nebyla. Bylo léto, seno seč, vonavý, krásný dní. A být zavřenej, hlídanej, bez volnosti a takovej čas. Vy, milost pane, se do toho jistě dovedete vžít.
2: To dovedu.
3: Ale já se dal věznit jenom 3 dny a pak jsem utekl.
2: Jenom 3 dny a utekl? No správně, Františku. Víte, ona je na světě jediná věc, která má cenu. Svoboda. Svoboda.
4: Co tady děláš? Mondije! On drží límec a kravatu v ruce. Stojí za dveřmi, kudy může vít někdo z hostí a uvidí ho bavit se sluhou.
3: Pardon, milostivá paní.
4: Pardon. A ty si jdi předat si košili a vrať se okamžitě ke stolu.
0: Dusné noci byly v těchto červnových dnech. Pan kohák nepřestává snít o svobodě. Jednou mu světlá noc poslala

0: Kde to jsem?
1: Můj muž náměsíčník. Co tomu řeknou lidé, až se to rozkřikne?
0: Cože? To je strašné. Co si počneme?
1: Ty lékaři musíš. Somnambulismus je nemoc, která se dá vyléčit. Hned zítra k lékaři.
2: Pan Kohák navštívil lékaře a na jeho radu jede k moři. Paní Anjuta se o tom letmo zmíní každému, koho uzná za hodna slova. Můj Choť je přepracován a má rád moře. Pobude tam nějaký měsíc.
1: Bože, ani nevím, co bych ještě honem připamatovala. Nabíraj šaty, dávej pozor.
3: Ano.
1: No víš, že se ti třesou ruce. Na slunci černé brýle a na hlavu si tam kup panama.
3: Ano, Anjutko.
4: Nastupovat. Odjezd.
5: Honem, papá, nastup.
4: Odjezd.
5: Honem, pojď ještě k oknu.
3: Tak se tu mějte hezky.
1: Buď opatrný na své zdraví a často mi piš.
5: Přivez mi korále a filigránový náramek.
1: Ať je můj drahý.
5: A mořské mušle,
1: prosím
5: tati.
1: Tě, hlavně pamatuj na své zdraví. A piš nám, piš.
2: A co pan Kohák? Co to jen pro Bůh dělá? Neusedá v kupé první třídy? A tři těžké kufry ze sítě vynáší zpět ke dveřím vagonu. Ale pane vrchní řediteli, co to znamená? Vždyť jedete bez přesedání až do Janova. Vlak přelétl Vltavu a zastavuje na Smíchově. A teď honem do auta. Kufry jsou naloženy, pan Kohák si stáhne klobouk do čela a radí se s šoférem. Auto jede smíchovskými ulicemi, až zastaví před krámem. Vetešnictví Šimona Vajmana. Pan Kohák se s vetešníkem brzy dohodl. Prodal mu tři velké kufry se smokingem, jemným prádlem, bílým plážovým oblekem a tak dále. Naproti účet si vybral dobrou hůl a pěkný batoh a do ní si hned naproti nakoupil salám, uzenky, sýr, chleba, rohlíky, ovoce a láhev slivovice. Hotovo. Pan Kohák se opatrně plíží postranními smíchovskými ulicemi k Vltavě a u přístaviště parníků vstoupí na loď, jedoucí k jihu, proti vodě. Na palubě parníku je živo. Veselí venkované se vracejí z raního pražského trhu, loupají si vůřty, které vydávají vůně za celou hostinu, povídají, vykládají, smějí se, dobromyslně se posmívají. A pan Kohák poposedává na lavičce blíže a blíže a už sedí u nich. Nabídnou mu vůřta. Pan vrchní ředitel nabodává kousky a proti předpisům lepších vrstev jí nožem a chutná mu to jako ještě nikdy. Vyptává se lidí na jejich obchod, dovídá se, jak vypadají sena a že by mělo pršet na brambory. Loď se zatím blíží k davli, trhovci si chystají košíky a pan Kohák baťoch. Je ráno, krásný den, slunce nás vítá v davli a před námi pěkná cesta. Vzhůru proti řece, vzhůru proti vodě, až tam, kde se do Vltavy vlévá Sázava. Milenka řeka tiše si zpívá, obláček bílý jak pírkovní spad. Okem svým přivřeným na mne se dívá. Jak je to prosté, jak je to prosté mít rád. Řeka je milenka nejlepší. Náruč má ze všech žen nejhebčí. Zodpoví věčnou otázku. Miluj a nemysli. Miluj a nemysli na lásku.
6: Sázavo má krásná řeko. To je shledání, co? Jakže? Ty mě už neznáš, nepoznáváš.

To není možná. Kohák. Leopold Kohák. Však víš, Šťár, Přibyslav, Prot, Kácov a Rataje. No vidíš, už jsi vzpomněla. Jsme přece staří kamarádi. Tak, tak. To koukáš, jak jsem zestárl a zešedivěl za ta léta, viď? Ale ty jsi pořád stejná. Stejně krásná. Řekl bych, ještě krásnější, než jsi bývala. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, to není lichocení. Pravda pravdoucí je to. Hlavně si nějak omládla. A to tím nejvíc závidím.

0: S kým pak se to tu bavíte, pane?
1: Prosím. Ani jsem vás nespozoroval. To já si to tak povídám se Sázavou.
0: To jste asi trochu ťuklej.
2: Ale starý jste dost, abyste věděl, že mluvíte do větru, ne?
1: Proč pak se tomu divíte? My jsme staří známí s tou řekou, víte? Už jsme se dlouho neviděli.
0: No, s pánem Bohem, vy děti, no. A co? Zdaleka a dodaleka?
1: Z Prahy. A kam? Ani nevím. Pěkně kupředu proti vodě. To se uvidí, kam se dostanu.
0: Vy jste se poved, starý pane. To prej se uvidí. Já vám to prozradím. Do Krhanic a potom do Pecerad.
1: Ha? Aha, Krhanice. No, dobrá, Krhanice.
2: Takhle něco na zub byste neměl pro ušlýho člověka? Víte, milost pane, já hledám práci, jdu od vesnice k vesnici, nikde nic, jen nadávky a vyhazov a dva dny už jsem neměl v ústech.
1: Ale že jste to neřekl hned. Na té, berte si. Chcete salám nebo párek, tady máte sýr a tu je chléb, nebo jestli chcete rohlík. A tady je slivovička. Berte si, jen si berte, na co máte chuť.
0: To já si vezmu, děkuju moc krát. Báječný. Jste dobrák, starý pane. A za to vám něco ukážu.
1: A co pak to bude?
0: Až to s ním. Dáme se tamhle tou pěšinou. Za 10 minut jsme u tůně a tam má voda zázračnou moc.
1: Zázračnou?
0: Koupel v ní vyléčí prej všecky nemoci, od bolení hlavy až po trudnomyslnost. Člověk v ní okřeje a je jako znovu zrozený. Jako omládlej.
1: Výborně. Vidíte, koupel v Sázavě a mě by to bylo ani nenapadlo. To jsem měl štěstí, pane, že jsem vás potkal.
0: Náramný. Potkat Filipa Osmerku, to je vždycky velký štěstí.
3: Pan Leopold Kohák s Filipem Osmerkou se dali pěšinou proti vodě. Je tichý den, slunečný, a šišky na stromech zrají. Osmerka se už dnes koupat nebude, už se prý koupal. Pan Kohák se svléká za vysokým rákosím a opatrně vstupuje do zelené tůně.
4: Jak ta voda studí?
3: Inu, Praha člověka schoulostivý. Osmerka se zatím vzdálil, že už ho není vidět. Pan Kohák konečně vystoupí z vody.
5: Hola, co to znamená?
3: Batoh pryč, kabát s velikými penězi pryč, vesta pryč.
5: Pane Osmerko, hej, pane Osmerko.
3: Jste truhlík, pane vrchní řediteli, jak se mi zdá.
5: Hej, kde jsou mé šaty, mé akreditivy? Pane Osmerko!
3: Nic vám nepomůže hulákat leda, že vyplašíte divoké kačeny. Přestaňte s tím.
5: Ale jak pak já k tomu přijdu? Jsem okraden. Okraden!
3: Jste důvěřivý dětina a tuto máte. To se přece, pane, nevyplácí. Pan Osmerka vám vzal, co sebu hodilo a upláchl.
5: Ale co já si teď počnu? Jsem ztracen, jsem zničen, jsem...
3: Svoboden.
5: Jak? Jak, prosím?
3: Jste svoboden, povídám.
5: A to je pravda. Jsem svoboden. Nech si to, Osmerko. Měj se tak jednou hezky. Jsi zlato, že jsi mi tu nechal aspoň kalhoty, boty a košily. Hele, Aňutko, vždycky jsi mne kárala, že nosím peníze i v kapse u kalhot. Vidíš? Teď mi aspoň něco zbylo. 100, 200, 350 a nějaké drobné. Sláva! Šťastnou cestu, Osmerko!
3: Vzal vám taky baťoch.
5: Vzal mi baťoch, Rome. Jídlo i slivovice je v pekle. No, napij se, Osmerko, na mé zdraví. Tak a teď kupředu, Leopolde. Dej se pěkně proti své řece a ona ti už poradí.
3: Vykročil jste nějak zvesela, pane vrchní řediteli. Milost paní by vás ani nepoznala.
5: Co pak asi dělá Aňutka? Rome, ta by vyváděla, kdyby mě viděla takhle bez vesty a bez kabátu.
3: Koupel vám náramně prospěla.
5: A jak se mi to šlape? Ani bych byl neřekl, že jsem ještě tak čiperný s tou 60 za sebou.
3: Krásně se vám to šlape. A ta hůl vám překáží. Hodíme ji do sázavy, ne?
5: Hop! A plav si, bambusko. No ovšem, člověk je hned volnější.
3: I klobouk je zbytečný, když se vám tak krásně jde.
5: A klobouček půjde za holí. A děje, jak říká Aňuta. Bože, Aňutko, ty bys mi na mou duši nestačila.
3: Pozor, starý pane Příkop.
5: Co je to na mě Příkop? Hop!
3: Oči na vás mohu nechat. Takový Příkop půl druhého metru široký a vy ho přehupnete jako nic.
5: Jak je ta Praha daleko? A jak je daleko Aňuta? Vidím to tak v mlhách, jako by to ani pravda nebyla.
3: Pravda je, že si vykračujete, milý pane, jako by vám spadlo z hřebetu aspoň 15 let. To snad ta zázračná voda v tůni. Vidíte tam tu louži po dešti? No tak, poslušte si zrcadlem, vážený pane.
5: Vida Kalužina, učesat Leopolde. Kdo mi to jen tak rozkazoval? Ani si už nevzpomínám, ale bylo to ještě nedávno. Nevadí, když zapomeneme něco, co nás netěšilo. A hřebínek zůstal ve vestě. Prsty to spraví a bude to. Co? Jakže? Co to vidím?
3: To je vaše tvář, pane Koháku.
5: To mám být já? Nesmysl. Takhle jsem přece vypadal před 15 lety. Hlouposti. To přece není možné. Špatně ukazuje to vodní zrcadlo.
3: Za nějaký den nastane letní slunovrat. To se tak děje mnoho tisíc let, protože čas jde, plyne, utíká, letí a život nečeká. Tisíce let se točí kolo světa a lidé jsou zrnka písku před očima věčnosti. A zkuste vkulit malé zrnéčko písku do jemného stroje. Porucha. Stát. Zpět. Ano, zrnko písku může všelicos obrátit na ruby. Zrnko písku jménem Leopold spadlo do stroje času. Stroj zaskřípal, řeka vydechla svou čarodějnou moc a čas jde zpátky.

0: Ty nožky, co?
1: Den ze dne je krásnější, dále Jiřínka.
0: Tak, tak. To už je za námi, takové mládí.
1: A už dávno, pane lékárníku.
0: Tak, tak. Podívejte, dopak je ten člověk támhle.
1: Ten, co se rozhlíží po náměstí? Připadá mi nějak povědomí.
0: Pro pána krále, to je bývalý účetní Kohák. No víte, ten, co si vzal Aňutku Brožovou, dva činžáky v Praze, boháč. Haló, pane vrchní řediteli, pojďte za námi.
2: Dobrý den, pánové. Jak se máte, pane lékárníku? A co vy, pane pošmistře?
1: Já... Radši to odpustit, my jsme mysleli, že...
0: Že radšíte být pan vrchní ředitel Kohák z Prahy. Ale teď vidíme, že je to omyl, promiňte nám, pane.
1: Taková podoba, ale to není možné. Radši to odpustit.
2: Nemám co odpouštět, žádný omyl tu není, jsem opravdu Kohák. Proč bych také nebyl?
0: Dobrý žertík, opravdu báječná podoba, promiňte. Ostatně... To vaše oblečení.
2: Ale pane lékárníku, já jsem přece Kohák. Leopold Kohák.
1: Dovolte, pane. Není to vkusné tropicí žarty ze starých lidí.
2: Ale pane pošmistře...
0: Znám pana Koháka dobře. Mluvil jsem s ním před dvěma měsíci v Praze.
2: No ovšem, mluvili jsme spolu na Václavském náměstí.
1: Kde pak se setkávají lidé v Praze, co? Na Václavském náměstí.
0: A pan Kohák je přece mého věku, má šedivé vlasy.
2: Ale na mou duši jsem to já, kamaráde.
0: Kandál? On mi říká, kamaráde, máte nás zablázný, člověče.
2: Ale pane lékárníku, pane pošmistře, ujišťuji vás, přísám vám,
0: Vojvodě, že... to je, pojďte, pane pošmistře.
1: Zavzít takového chlapa, práce se to štítí, za někoho se vydává a třeba si i krade.
0: Nejlépe bude upozornit, měli na něj strážníka.
1: Pánové,
0: strážníka,
1: strážníka,
0: to je skandál, on mě řekne, kamaráde.
2: Počkejte, pojďte, pánové. Zavrát.
0: Kamaráde, já jsem nějaký kamarád.
3: Pano Marie Jindřicho Hradecká, co se to jen děje, vždyť já jsem Leopold Kohák. Vždyť přece jsem to já. Jsem to já. Nebo to nejsem já?
4: Nelelkujte tu člověče a koukejte, abyste zmizel, jo?
3: Dovolte, pane strážníku, jak to se mnou mluvíte? Nikomu tu přece nepřekážím.
4: Já vím. Pan lékárník Kozel mě u vás informoval. Vy prý jste pan... Vrchní ředitel Kohák z Prahy, že?
3: Samozřejmě, že jsem.
4: Tak, a marš. A zratají, nebo vás zavřu až černáte.
3: Neberte mě za rameno, to si vyprosím.
4: Kouš a táhni. Jsi asi pěknej ptáček.
3: A budu si na vás stěžovat.
4: To můžeš, ty vagabunde. A teď pěkně cválej za bránu.
3: Nesahejte na mě.
4: Špetneš-li ještě slovo, vrazím ti jednu do žeber. S takovejma obejdy, jako seš ty, tak, jsem hned hotovej.
3: No takovéhle tak jednání, máš, to
4: a bez
3: jsem ještě
4: řeči,
3: v životě Tak už mě tu máš zase, Sázavo milá. Co tomu říkáš, má drahá? Povašen, dva staří známí, na čtvrtku vína jsme spolu chodívali. 7 let den co den jsme se vídali a dnes mě zapřou jako Jidáš Krista a dají mě vyvést z města strážníkem. Ale já jsem přece Leopold Kohák. A ani zamák nerozumím, proč mě ti lidé nechtějí znát. Co říkáš? Vidím v tvé hladině nějakou tvář. No, škoda, že už je taková tma. Kdo je to? Má milá, nežertuj se mnou, je to kdosi, kdo je mi podoben, to je pravda, ale je o 20 let mladší. Slyšíš? Nejméně o 20 let. Mluv, Sázavo, pro Bůh, řekni mi, co se to se mnou děje. Ano, teď Teď už to poznávám. To jsou má ústa, oči, vlasy, ale černé. Ale černé. Ano, ano, jsem to přece jenom já. Já omládlý Sázavo. Sázavo má milá.
5: Hej, vítám, co tam tak zvete?
6: To voláte dva mě, pane.
5: Na koho jinýho? Žvete tu jako na pastry a vyplašíte mi všechny ryby.
6: Vy jste pod tím Olšovým na loďce?
5: A to se ví, že jsem na loďce. A vás bych raději viděl na dně řeky vykřiklouné.
6: Pane Mláři, nezlobte se na mě. Už k vám plavu.
5: Ten vás čer, člověče. Co mi lezete pod prut? Neplavte se, nebo vám jedu loď na hlavu.
6: Já s vámi musím mluvit. Musím vám říct něco hrozně důležitého.
5: Co? Viděl jste někoho? Četník, ano, mluvte, člověče.
6: Jen počkejte, až k vám lezu do loďky. A tak mě přece pomozte.
5: Tak pojďte. No,
6: tak.
3: No, chuje. Já jsem se ale zadýchal.
5: Však jste taky plaval jako na závodech. Tak co je?
3: Máte sirky?
5: Mám. A co se sirkama?
3: Honem je, prosím vás, půjčte. Tak, děkuju. Až škrtnu, podívejte se mi pozorně do tváře. Teď.
5: No? No, podíval jsem se. A co dál?
3: Kolik byste mi hádal let?
5: A co je mi do toho, kolik je vám let? Co mě s tím obtěžujete?
3: To není žert. To je vážná věc. Prosím vás. Tak kolik mi hádáte?
5: Vy jste ale otrava, člověče.
3: No.
5: Kolik? No. No tak 35.
3: Díky.
5: A co z toho? No.
3: Díky, příteli.
5: Co blázníte vy, mamlase? On mě tu bude mokrej objímat. Jsem já vám pro nějaký pitomý legrace?
6: Na shledanou, pane rybáři.
5: To si nepřej, ty rošťáku. Já bych těch nalinýroval, když mi ještě přišel pod ruku.
6: 35. 35.
7: V Kácově prožil pan Kohák pohnutou chvíli. To, když u holiče spadl jeho vous a zadívala se na něj ze zrcadla taková pěkná mladá tvář, na jakou už se sotva pamatoval. Vesele vykročil na ledeč, kde před 28 lety býval účetním. Cesta ho však vede dál, přes světlou k Německému Brodu. Ani se tu mnoho nezměnilo za těch 30 let, co ho neviděl. Ale táhne ho to domů. Domů do Žďáru. Konečně 23. června večer před svatým Janem, po západu slunce, spatří své rodné město, svůj Žďár. Posadí se na kopci a dívá se na kraj, který miluje.

0: A na druhý den ráno vstupuje Kohák do Žďáru. Jde přímo do škrobárny, kde před 40 lety začínal svou pouť za chlebem.
1: Co s vámi, co s vámi?
2: Mám obchodní školu, prosím, a pěkný rukopis.
1: Napište něco. Tak, tak, to ujde. Kolik je vám let?
2: 18, prosím.
1: Tak, tak, 18. No, mládí. Jste přijat, hochu. A dám vám 300 na začátek. Slečno Emčo.
3: Prosím, pane šéfe.
1: Naše nová kancelářská síla. Ukažte mu zatím, co, kde a jak.
2: Dobré jítro. Slečno Emčo.
3: Dobré jítro, pane.
2: Jmenuji se Kohák. Leopold Kohák.
3: Já jsem Emča Kalinová.
2: Těší mě, slečno. Máte hezké ruce, slečno Emčo.
3: Nemyslete si, že tu není dost práce. Někdy je spěch až a budete muset dělat všecko, i bedny skládat.
2: Nevadí, jen když vás budu stále vidět.
3: Dám vám nejdřív kopírovat účty. Dejte sem knihu s účty. Co to děláte, pane Koháku?
2: Chtěl jsem vám pohladit ruku.
3: Myslete na účty a ne na mou ruku. Knihu s účty dáte do lisu?
2: Víte, vy máte vlasy černé jako mísa borůvek.
3: Lis se potom pořádně utáhne.
2: A lesklé jako řeka v noci.
3: Kniha se nechá v lisu asi půl hodiny. To stačí.
2: To nestačí, vidět vás jenom tak v kanceláři. Co děláte večer, slečno Emčo? Přijďte na korzo.
3: Bože, jaký vy jste, nic nemyslíte na práci. A pak se pan šéf bude zlobit, že nedokážete okopírovat účty.
2: Přijdete na korzo.
3: Snad přijdu. Ale vy jste tak bláhový, pane Koháku. Hádala bych vám 15 let, když mluvíte takhle zbrkle.
2: O ne, mě prosím už je 18. A víc už mládnout nesmím.
3: Nebojte se, budete stárnout, příteli.
2: Opravdu budu stárnout.
3: Tiše, pan šéf.
1: Tak, jak to půjde tomu hochovi, slečno?
3: Myslím, že výtečně, pane šéfe.
1: No, dobrá. Jen pracujte, hochu. Jste mlád a můžete to jednou dotáhnout na účetního nebo dokonce na ředitele. Bohatě se oženíte, přestěhujete se do Prahy, budete mít v Praze aspoň 2 domy, vaše paní bude přijímat hosty. No, co tomu říkáte? Chtěl byste takovou kariéru, co?
2: Ne, za nic na světě, pane šéfe.
0: Volně plynou dny krásného léta. Po žďárském korze chodí denně Kohák s Emčou, usmívají se na sebe a jejich láska roste. A zatím v Praze u Koháků.
3: Tak mami.
4: Říkám ti, Helenko, že se stalo neštěstí. Odešel 13. a to byl pátek.
5: Myslíš, mama, že se papa utopil v moři?
4: Ale ne. Úřady zjistili podle pasu, že vůbec nepřejel hranici. Ví Bůh, co v tom je. Kde jen vystoupil, proč vystoupil a co se s ním stalo?
5: Snad ho přepadla někde cestou nevolnost. Vystoupil a zůstal v některém českém městě.
4: Ale proč nenapsal? Proč o něm nic nevím? Halo, tady je paní Koháková, kdo volá?
6: Ze Četnická stanice v městě Žďáru na Moravě. Strážmistr Vaněk. Vyšetřováním se zjistilo, že zmizelý Leopold Kohák přibyl do města Žďáru na Moravě a je zaměstnán ve zdejší škrobárně.
4: Co? Cože? Zaměstnán? Ve škrobárně? Helenko, slyšíš to? On je zaměstnán.
6: Ano, ve Žďáru, ve škrobárně.
5: Sláva, papa je tedy naživu.
4: Jaká hanba. Vrchní ředitel v penzi a on je zaměstnán ve škrobárně.
5: Ale mama.
4: Helenko, připrav se. Jedeme okamžitě do Žďáru.

0: Dobrý den, slečno. Je u vás zaměstnán pan Leopold Kohák?
1: Ano, milostivá paní.
0: Chci s ním mluvit. Kde je?
1: Dole ve skladišti, milostivá paní. Skládá bedny.
0: Bedny? Panenko Maria. Helenko, slyšela si to? On skládá bedny.
1: Mám ho zavolat?
0: Ne, půjdeme za ním.
1: Tudy, prosím, po schodech vlevo dolů, milostivá paní.
0: Díky, slečno. Dobrý den, holku. Zavolejte mi pana Koháka. Skládá prý zde bedny.
2: Aňutko, to jsem já. Já jsem přece tvůj Leopold.
0: Nežartujte tak hlupě, mládenče. A zavolejte mi pana Koháka.
2: Helenko, mé milé dítě, jak se ti daří?
0: Bože, co se to se mnou děje? Kdo jste, člověče?
2: Ale uklidni se, Aňutko. Jsem to přece já, tvůj manžel. Což mě nepoznáváš?
3: Pomoc! Pomoc! Mama omdlela! Styďte se, mladíku, vidíte, co jste způsobil svým surovým žertem. Mama, mama, probuď se, pomoc.
2: Ale Helenko...
3: Zakazuji vám, abyste mi říkal, Helenko, zmyste, jste blázen, rozumíte? A četníci věžďáru se také zbláznili. Mama, mama, slečno, prosím vás, pojďte mi pomoct. Mama, mama, už je ti lépe.
0: Jak se jmenuje ten mladík, slečno?
1: Leopold Kohák, milostivá paní.
3: Mama! Mama zase omdlela.
4: Vše, co ze mne zbude, budiž zpopelněno a v urně uloženo na hřbitově vežďáru. To byla slova závěti, kterou byl pan Leopold Kohák úředně prohlášen za mrtvého. Co teď? Z pana Koháka nic nezbylo. Ale přece, paní Aňuta vyhledá přece něco, co zbylo z nešťastného manžela. Cylindr, frak, lakýrky, glasé rukavice a jehlice se zlatou včelou. Paní Aňuta uspořádala domácí smuteční slavnost. V salonu byly uloženy tyto pozůstatky do rakve, která byla v krematoriu spálena a popel uložen do urny. A na druhý den, v neděli, vyrazil z Prahy průvod automobilů se smutečními hosty.
5: Chtěla bych mít svatbu v neděli, Poldíku, ano.
6: Ano, Emčo. Neděle. To je krásný den, viď?
5: Tedy ode dneška za měsíc.
6: Až za měsíc? Dneska by to mělo být.
5: Dneska prý tu bude slavný pohřeb z Prahy.
6: Pohřeb. To je smutné.
5: Jakýsi pan Kohák prý umřel. Byl to tvůj příbuzný?
6: Kohák?
5: Ano, a dokonce Leopold jako ty.
6: Ne, to nebyl můj příbuzný. Emčo, pojď. Podíváme se na ten pohřeb, chceš?
7: Jen z dálky.
6: Přes hřbitovní zeď.

0: Drazí přátelé, sešli jsme se dnes hluboce zarmouceni a dojati. Vrchní ředitel Leopold Kohák zemřel. Jak tragická věc. V plné svěžesti těla i ducha.
1: Svěžest těla i ducha. To je hezké, Mčo.
0: V plné svěžesti těla i ducha odešel z kruhu rodiny, kterou nade vše miloval. Milující žena, osiřelá dceruška, oplakávají s námi svého nejdražšího. Vzorný manžel a pečlivý otec zarmoutil poprvé a naposled svou rodinu.
1: Chudinky. No, utěší se, zapomenou. Pan vrchní ředitel si zanechal pěknou penzi.
2: Ale Poldíku, kdo by při pohřbu myslel na peníze?
0: Svou pílí schromáždil velké bohatství.
1: Máš pravdu, kdo by při pohřbu myslel na peníze?
0: Veliký majetek, který zanechává své choti a dcerušce, nenahradí vzorného manžela a pečlivého otce.
2: Proč pak se asi mluví o tom majetku?
1: Jak ho asi všichni milovali.
0: Jak jsme ho milovali my všichni, kteří jsme ho blíže poznali.
2: Kdo je asi ten řečník?
1: To bude nejlepší Neboštíkův přítel.
0: Leopolde, můj nejdražší příteli, jakou bolest si nám způsobil svým odchodem. Provždy ti zachováme, drahý příteli, světlou a nehynoucí památku.
1: Proč pláčeš, Emčo?
2: Je mi líto těch pozůstalých. Je mi líto i toho chudáka, co umře.
0: V této nejsmutnější chvíli našeho života se skláníme s bolestí a žalem nad tvou tělesnou schránkou. Věříme, že tvá duše slavně vchází v tuto chvíli do nového života. Do krásnějšího života, než je náš.
3: Do svobody!
4: Kdo to vyrušuje?
2: Mečpoldo!
5: To je skandál.
2: Nesmíš přece do toho mluvit.
1: Máš pravdu. Mně se ten pohřeb přece netýká.

0: Víš, Emčo, já už nejsem já.
1: Nerozumím ti, Poldíku.
0: Já jsem se ztratil. Už nejsem. Je to jen Poldík. A ty, Emčo.
1: A to ti nestačí, ty můj dětino.
0: Stačí. Samozřejmě, že stačí.
1: Podívej se. Věneček Kopretin.
0: Na tvých černých vlasech.
1: Nechceš se nic ptát, Kopretiny?
0: Chci. Ovšem, že chci. Má, nemá, má, nemá, má, nemá, má. Je to pravda, že má?
1: Je to pravda, že máš.
0: Emčo, chci tě za ženu.
1: Měsíc se na nás dívá z mraku.
0: Podívej, teď mám 300.
1: Řeka se leskne a kolébá hvězdy.
0: Ty máš 400. Víš co? Řeknu si o přídavek a možná, že budeme mít dohromady 800.
1: Jak krásný život nás čeká.

Řeka je, milenka, nejlepší. Náruč má ze všech žen nejhebčí. Zodpoví věčnou otázku. Miluj a nemysli na lásku.

0: osada 40 mílí zapadala stále víc a víc do sněhu. Gordon Bedok, tulák v povodí Stříbrné řeky, se rozhodl, že tady několik dnů zůstane. Do jeho chaty je odtud tak daleko a snad by tam ani nevydržel v té samotě. Nikdy jindy mu samota nevadila, ale dnes to bylo něco docela jiného. Jsou Vánoce. Podivný čas, který tě najde i v té největší dálce a rozcitlivý tvou mysl vzpomínkami na doby dávno minulé. Rozbřinkaný orchestrion v hostinci hraje dnes jenom vánoční písně a Gordon Bedok tak mnoho z nich zná a tolik mu připomínají. Ano, dnes musí být mezi lidmi. Teď se otevírají dveře a dovnitř vchází muž v kožešinách. Venku zuřivě štěká jeho psí spřežení. Podívejme se, je to Fred Bartley, seržant z policejní stanice v Saskatchewanu. Co tady chce? Jde se jen ohřát nebo někoho hledá? Muži v hostinci přestali hlučet. Gordon Bedok v letících vteřinách zpytoval svědomí. Co se na něj mohlo asi tak prozradit? Bylo toho dost. Zákon se tady v pustině tak snadno překračuje. Objevil snad seržant u jeho chaty dynamitové patrony na zabíjení ryb? Nebo mu přišel na jiný zakázaný způsob lovu, či snad? Gordne Bedoku, pravil policista. Prodal jste v Saskatchewanu kožešiny z vykradené chaty mrtvého Jacka Miltona. Musíte se mnou na stanici, abyste to vysvětlil. Bedok si povzdychl. Představa vánočního večera se rozplynula. Jaké pak vysvětlování? Bedok se do chaty zemřelého lovce skutečně dostal a nashromážděné kožešiny odnesl a prodal. Seržantovi, to jen tady před lidmi zabalil obvinění a zatčení Bedoka do ohledu plných slov o vysvětlení. Orchestrion dohrál svou píseň. Bedok zaplatil útratu a vyšel za seržantem do sněhové vánice. Bude to strastiplná jízda. Na policejní stanici je skoro 3 hodiny cesty. Vyrazili. Vítr se vzmáhal ve vichřici. Přívaly sněhových vloček oslepovaly oči, třeba že obličeje obou mužů byly téměř celé ukryty pod kožešinami. Na některých místech zapadaly psy do sněžných jam a s nimi i saně. Bedokovi bylo na nic. Za svůj přestupek si posedí ve vězení stanice nejméně 5 roku. Neuvidí jaro, neprožije ten báječný, nádherný čas v kraji své Stříbrné řeky. Ani léto tam nestráví. Bude sedět někde ve tmavé kopce stanice po všechny ty sluné dny a tam nahoře na řece půjde jaro a léto naprázdno bez něho. V lese se vichřice změnila ve sněhovou bouři. Kmeny, troucí se větrem o sebe, vydávaly pekelný rachot. Chvílemi nebylo na krok vidět. Některé stromy nevydržely nápor bouře, lámaly se a padaly přes cestu. Bylo nutno přenášet přes ně saně a vysazovat na ně i kousající zdivočelé psy zamotané do řemení. Bedoka napadlo, že teď je nejvhodnější příležitost. Zmizí do houštin, kam za ním seržant se spřežením nemůže. Také o střelbě v téhle bouři se nedá ani uvažovat. Jeho stopy budou během 1 minuty zaváty. Přečká bouři někde ve skalní jeskyni, kterých je zde tolik, a pak odejde z tohoto kraje. Jaro je všude krásné a dřeva na stavbu nového srubu je jinde také dost. Pozor, pozor, zazněl najednou seržantův varovný hlas. Mocný praskot se ozval nad jejich hlavami a cosi černého, nestvůrně velikého padalo neproniknutelnou sněhovou clonou na ně. Bedok se mimoděk přitiskl k saním a držel si hlavu oběma rukama, na kterých měl navlečeny velké rukavice. V zápětí ucítil hroznou bolest v zádech, nemohl vydechnout a ztrácel pomalu vědomí. Jen seržantův výkřik mu dozníval v uších. Probudilo ho teprve zuřivé trhání saní způsobené rozdrážděnými psy. Bedokův první pohled patřil seržantovi. Ležel napříč saní s hlavou k zemi a sníh kolem se barvil krví. Opodál ležela obrovská větev ulomená vichřicí. Bedokovi se podařilo narovnat se. Páteř je tedy nezraněna. Měl obavu, že mu ji úderem těžká větev přerazila. Bohu díky, je tedy v pořádku. Zkusil povstat a udělat několik kroků. I to se zdařilo. Myšlenka na útěk mu znovu vyvstala v mysli. Ale co tady se seržantem? Kdo ví, kdy se probudí z bezvědomí? Probudí-li se vůbec? Má ho tady nechat zmrznout? Odveze-li seržanta do stanice, ztratí svobodu? Neodveze-li ho, ztratí seržant život, ale on, Gordon Bedok, uvidí jaro. Nebude sedět v žádné vězeňské díře. Zatímco takhle uvažoval, bouře se utišila a sněhová vánice se změnila v klidné padání drobného sněhu. Seržant se trochu pohnul. Ještě před chvílí to byl zdravý, silný člověk, teď zde leží bezmocně jako troska. Ještě před chvílí na Bedoka volal: pozor, pozor! Varoval ho a sám letící větvy uhnout nemohl. Co kdyby to bylo obráceně? Nebylo to od seržanta vlastně šlechetné, že ho varoval? V Bedokově hlavě stíhá jedna myšlenka druhou. Touha po jaru na svobodě. Soucit s člověkem přivolaný znánosu lhostejnosti snad seržantovým varováním nebo vánočními písněmi orchestrionu ve 40 mílích, jejichž nápěvy v duchu teď znovu slyší. Nejistota, váhání. Pak ale lepší část Bedokovy povahy zvítězila. Přivedl seržanta k vědomí a pomohl mu do saní. Od dřenina hlavy po těžkém úderu větví již nekrvácela. Nastoupili další cestu do stanice. Teď vedl Bedok, zatímco seržant jen při největších překážkách namáhavě slézal ze saní. Byl již večer, když dorazili naprosto vyčerpaní do stanice. Mužstvo bylo shromážděno ve společné jídelně, vánočně vyzdobené. Seržant vylíčil veliteli příhodu. Bylo zřejmé, že mu Bedok vlastně zachránil život. Toho večera neseděl Gordon Bedok v tmavé vězeňské cele, ale u stolu s mužstvem stanice. A zůstal tam i po zbytek svátečních dnů, aby pak byl odsouzen k nejnižšímu trestu, který si mohl odsloužit ještě tím, že bude po 2 měsíce uklízet místnosti stanice a pomáhat ve stáji u policejních koní. A když přišlo jaro, viděl je šťastný Bedok zase už na své zamilované stříbrné řece.
1: Vojenský sluha hejtmana Filvirta, Svoboda, dostal za rozkaz vyvést jezevčíka Čóra, aby to neudělal na koberec, jak se říká, projít se s ním, aby okusil Čór čistě psích požitků, a pak přivést ho v bázni Boží domů. To byl rozkaz. Svoboda byl poctivý voják. Vyvedl psa před dům, až týž vyplnil naděje, které pan hejtman vkládal do jeho inteligence, a odběhl pak za nejbližším psem, tedy pes, nikoli Svoboda. Svoboda, jako pravý voják, který si je vědom všech nařízení představených, popustil uzdu psí vášní. Čor hravě za pohoršení jedné trafikantky svedl jejího miláčka na scestí, ačkoliv byl úplně duševně příčetný, a odběhl za jiným chlupatým tvorem, který ho lákal svůdně u lucerny. Svoboda, upamatovav se na vojenskou přísahu o disciplíně, dovolil Čorovi, aby pokračoval v orgiích. Ten však nasycen požitkem dal se na útěk. Svoboda, jako řádný voják, za ním. Čór klusal, dívaje se po očku za Svobodou a vrtěl přitom potměšile ocáskem. Svoboda prožil v těch ponurých okamžicích vše, co uvědomí si řádný voják. Povinnost, přísahu, důležitost vojenského povolání a hnal se za Čórem. Čór nechával se ho přiblížit, ale pak s radostným štěkotem vrhl se kupředu a zvětšil vždy vzdálenost mezi sebou a Svobodou. Pro Svobodu byly ty okamžiky trapné. Čór potměšile vrtěl ocáskem a Svoboda vzpomněl si na onen okamžik, kdy vojenský lékař zvolal Tauglich. To dodalo jeho nohám bystrosti a dobíhal potněšilého jezevčíka, který stále se díval po očku vyzývavě na svobodu. Půl hodiny trvala tato štvanice. Když ho po půl hodině dohonil, čor utekl poznovu. Potom další hodinu chytal ho svoboda, opakuje si povinnost, přísaha, zájem státu, až konečně ho definitivně chytil, uvázal na řemínek a uvědomí, že vykonal řádně rozkaz, odváděl ho domů. Když přišli domů, pan hejtman se rozšikl na svobodu, kdeže se toulal 3 hodiny. Poslušně hlásím, Hlc, maul, já tě savřím. Svoboda zasalutoval a odešel do kuchyně. Pan hejtman předhodil karbanátek čórovi a hladě ho jemně po hlavě řekl, my ho savřeme, mein Freund. A čor zavrtěl radostně ocáskem.

0: Pouští a pralesem. Rozhlasovou dramatizaci stejnojmenné knihy Henryka Šenkěviče napsala Marie Říhová. Režie Ivan Holeček. Díl první. Královský syn mým sluhou.
1: Je mi 14 let, tak jako tobě. Možná trochu míň nebo víc. Narodil jsem se v Port Saidu na Suezu. Mám světlé vlasy a jsem tady jedním z nejlepších plavců. Na to jsem pořádně hrdý, protože Arabi a Černoši plavou jako ryby. A já jsem Polák. Ale to je druhá věc, na kterou jsem hrdý. Polák jako můj otec. Vladislav Tarkovský.
2: Stašku, pojď sem. Musím ti oznámit důležitou věc. Pojď sem. Stašku, pojď sem.
1: Tak to je on, můj táta. Je inženýrem. Jedním z těch, kteří v Egyptě budují Suezský průplav. A to je třetí věc, na kterou jsem hrdý.
3: Stašku, já a ředitel společnosti Suezského průplavu, pan Rollinson, jsme byli vyzváni, abychom přezkoumali a zhodnotili práce na sítě řek v povodí Nilu. Strávíme tam celý měsíc a proto jsme se rozhodli, že pojedete s Nilou s námi.
4: Sabo, počkej, počkej, Sabo, já první.
3: A naše milá Miss Nila.
5: Sabo, nevíš, co se sluší.
3: Vítám vás, Rollinson.
5: Dobrý den.
4: Co tomu říkáš, Stašku?
1: Báječný nápad.
4: Já jsem tak šťastná, tak hrozně šťastná. Pořád jsme jen tomhle nudném městě. A teď, víš, co nás čeká? Celý týden cestou po železnici podél Nilu. A Dina mi říkala, že kraje na jihu jsou mnohem a mnohem zajímavější. Jsou tam i vlci a hyeny.
6: Nilo, byl bych samozřejmě raději, kdyby jsi zůstala tady v péči své vychovatelky paní Olivierové a chůvy Dina. Ale přiznám se, že měsíc bych to bez toho tvého žvatlání jen stěží vydržel. Stašku.
1: Ano?
6: Dina bude Nelu na cestě doprovázet, ale sám víš, že si s ní Nela dělá, co chce. Spoléhám na tebe, Stašku.
1: Co pak my nepojedeme s vámi?
3: Odjíždíme s panem Rollinsonem už zítra ráno.
1: No pak tedy pojedeme zítra.
3: Ne, Stašku. Prázdniny ti začínají až za týden a potom vaši cestu je třeba důkladně připravit.
1: Kdy tady?
6: Jak vidím, oba jsou stejní. Zvědaví, netrpěliví, lační dobrodružství. Bereme sebou Chamíse. Až bude všechno přichystané na váš příjezd, vrátí se pro vás. Stašku.
1: Prosím?
6: Nechávám tady Nelu s těžkým srdcem. Je to to jediné, co na světě mám.
1: Můžete se spolehnout, pane Rollinsone. Budu ji hlídat jako vlastní sestru. Ona má Sabu a já kulovnici, co jsem dostal od táty. S takovým psem a s takovou puškou může člověk bezpečně projít celou Afriku.
6: O to přece nejde. Buď tak hodný a dohlídně, ať se Nela cestou nenachladí a aby se příliš neunavila.
3: Pojedete civilizovaným krajem. Nepotkáte divochy ani divoká zvířata. Sabu a kulovnici určitě nebudete potřebovat.
1: Mýlili se. Bez Saby a mé kulovnice bychom s Nelou dávno nebyli mezi živými.

0: Pane, přeje si s vámi mluvit Fátima, žena vzbouřence Smajla.
1: Jsme poslední večer se svými dětmi. Řekl jsem, že nechceme být nikým a ničím vyrušováni.
0: Prosí, že je to naléhavé.
2: Možná, že se dozvíme něco bližšího o situaci v Súdánu. Súdánské kmeny v čele s vůdcem Mahdým obléhají Chartum a směřují k hranicím Egypta.
1: Dino, přiveď tedy tu Súdánku.
0: Ano, pane.
2: Nechci urazit vaše vlastenecké city, Rollinsone, ale anglická vláda si počíná proti povstalcům až příliš liknavě.
1: Drahý příteli, Anglie nikdy nepospíchá, protože je věčná.
0: Pane, Fátima.
3: Alách, nechť žehná tobě, ó pane, tvému potomstvu, tvému domu a tvým stádu.
1: Co si přeješ, Fátimo?
3: Milosrdenství, ochranu a pomoc v neštěstí, ó pane. Jak sám víš, jsem uvězněna v Portsajdu a zkáza visí nade mnou a nad mými dětmi.
1: Mluv jako rozumná žena. Nejsi v Súdánu, nyní budeš v Egyptě, kde bez soudu nikoho nezabíjí. A můžeš si být jista, že tobě ani tvým dětem nebude skřiven ani vlas.
3: Za to ti,
1: kteří padli do rukou tvého muže a ostatních povstalců, si nemohou být jisti svým životem ani minutu.
3: O pane, můj muž leží nemocný v El-Fasheru a volá mě i s dětmi k sobě, aby jim mohl požehnat.
1: To všechno je tvůj výmysl, Fátimo.
3: Ne, pane, mluvím pravdu. Až se Smajl uzdraví, přemluví Mahdýho, který je jeho příbuzným, aby propustil všechny zajatce. Ach, pane, srdce mi v prsou kvílí touhou po muži. Čím jsem se já, nešťastná žena, provinila proti vládě? Pane, co je žena bez muže?
1: Tak dost, Fátimo! Zítra budu s egyptským místokrálem hovořit o práci na průplavech. Mohu ti slíbit, že se vynasnažím získat pro tebe milost.
3: Díky, pane, jsem zachráněna.
1: Neděkuj, nezaručuj ti, že ti egyptská vláda dovolí odjet, protože tvůj muž není nemocný. Je to zrádce. Můžeš jít, Fátimo.
3: Ano, pane. Díky, pane, díky. Díky, pane.
2: Rollinsone, ta žena je konec konců chudák. Nemůže odpovídat za svého muže.
1: Ale jen za ní a její děti je možné vyměnit za jatce. Proto jí vláda tak hlídá.
2: Možná, že by děti přece jen neměly cestovat bez nás. Cesta bude těžká a může být i nebezpečná.
1: V doprovodu Chamíse se není čeho obávat. Tenhle Arab zná zdejší podmínky dokonale a má mou plnou důvěru. Jeho otec je mi totiž zavázán. Dal jsem mu práci.
4: Chamísi?
5: Ano, paní.
4: Tady máš peníze? A 10x tolik dostaneš od mého muže Smajla.
5: Díky, paní.
4: Děti těch bělochů za nic nemohou, ale když nedostanu povolení k odjezdu, musíš provést to, na čem jsme se dohodli.
5: Ano, paní.
4: Vím, že mě nezradíš. A pamatuj, pocházíš z kmene Dangalů, ze kterého se zrodil i velký Mahdý.

0: O týden později dostala Fátima zprávu, že egyptská vláda nepovoluje její odjezd do Súdánu. Že je tato zpráva pro nás osudná, jsem nemohl tušit ani já, ani Nela a ani naši otcové. V této chvíli od nás vzdáleni stovky kilometrů.
1: Mladý pane, za 3 hodiny jedeme prvním vlakem.
2: Výborně, Chamisi. Už jsme se tě nemohli dočkat. Kam pojedeme?
1: Do Cháraku a odtamtud už spány na velbloudech dovádí Rajánu.
2: Cože? Můj otec a pan Rolincou jsou v Cháraku?
1: Mhm.
2: Měli být přece právě opačným směrem.
1: Píši vám, mladý pane, proč došlo ke změně plánu. Kde jsem... Ach, ta moje hlava. Nechal jsem dopis v torbě u velbloudářů Idrise a Gebra. Ti nás budou provázet pouští.
2: Nuže, nestrácejme čas, Chamisi. Pojedeme.
0: Ten dopis byl výmysl. Stejně jako další Chamisovy řeči. Když jsme pak vlakem přijeli do malé staničky, ze které už jsme měli společně cestovat na velbloudech, byla prázdná. Jen několik žen zahalených závojem s plnými košíky mandarinek si zvědavě prohlíželo 2 evropské děti. Po mém otci a panu Rolinsonovi ani stopy.
1: Mladý pane, právě jsem dostal zprávu, že pánové Rolinson a Tarkovský odjeli do pouště, aby tam připravili stany. Máme i hned vyrazit za nimi.
0: Bylo 5 hodin odpoledne, když z Cháraku vyjela do pouště tahle malá velbloudí karavana. Na prvním velbloudu seděl Chamis, za ním já, Nela a Dina obklopená balíky naší výbavy. 2 velbloudáři, Idris a Gebr, mužové osmahlých pouštním větrem rozrytých tváří, karavanu uzavírali. A samozřejmě Saba. Počasí bylo nádherné. Ovzduší bylo tak přesyceno růžovou září červánků, že jsme museli mhouřit oči před její prudkostí. Pozoroval jsem Nelu. Její malá světlá hlava se odrážela od jasné červené oblohy. Pozoroval jsem ji a věděl jsem, že tak jako já myslí na svého otce. Zcela náhle přišli velbloudi z klusu do cvalu a začali uhánět jako vichr.
3: Stašku, proč tak letíme? Točí se mi hlava! Stašku!
4: Zastavte!
5: Jalla!
4: Zastavte!
5: Jalla!
4: Tak stůjte!

0: se Chamis jmenuji. Fátima dostane ještě jeden dopis. V tom bude stát, že ji propouštějí. Jinak nepropustí Mahdi vás. Tebe a tu malou.
1: My jsme přece zajatci Mahdiho.
0: Právě, že jste od téhle chvíle. Jalla!
2: Tašku! Jalla! Co se děje? Mám strach!
3: Jalla!
2: Mám strach!
3: Jalla! Jalla! Jalla!
4: Na rozdíl od Nelly jsem pochopil. Byli jsme uneseni.
5: Čí pak jsou ty rukavice?
2: Moje.
5: Tak, tvoje? Ty zmije. Tak ty značíš cestu, aby tvůj otec věděl, kde tě má hledat, co?
1: Když se jí dotkneš, zabiju tě jako prašivýho psa. Já jsem jí to poradila, aby opustila rukavice.
5: Cože? Já tě naučím.
0: Polož ten bič, Gebrisi. Fátima zakázala dětem ubližovat.
5: Naučím to drzého spratka, kdo je tady páne.
0: A já ti povídám, že za každou ránu jich ode mne dostaneš 10. Rozuměl jsi?
5: Jo.
1: Díky, Chamisi. Neobracím se na Idrise, protože má hlavu prázdnou jako tykev. Ani na Gebra, který je podlý jako šakal. Obracím se k tobě. Jestli to děláš pro peníze, otec té dívky je bohatší než všichni Súdánci dohromady.
0: A co z toho?
1: No naši otcové vám dají peněz, kolik budete chtít.
0: A nebo nás vydají vládě, která nás dá oběsit.
1: Vyset budete určitě, když budete dopadeni na útěku. Vezměte si mě, Chamisi. Ale vraťte Nelu. Za mě vydají Fátimu i její děti.
0: A ještě jistě je vydají za vás oba.
4: Všechny moje pokusy zvrátit úmysl únosců byly stále marné. Zkoušel jsem všechno možné. Věděl jsem o otce, že tito lidé považují hada za zlou věžbu.
1: Idrisi, vidíš toho hada?
6: Pane, ty jsi ho zaklínal, aby se mi zjevil.
1: Já. Vylezá z tvé torby, Idrisi. Zlé znamení. Vybral si právě tebe.
6: Co to má znamenat? Ten had?
1: Ty se ptáš, že tě potká šibenice. Ale mohl by si se zachránit, kdybys nás pustil.
6: Ten had mi říká, že zemřu tak jako tak, ale raději pod šibenicí, než hněvem velkého Mahdiho.
1: Chamisi! Chamisi, zastav karavanu! Přesednu na velblouda k Nele. Chci dát vodu. Proč mlčíš?
0: Protože přemýšlím, mám-li tě přivázat k sedlu, nebo postačí-li, když ti svážu ruce.
1: Zbláznil ses!
0: Jenom jsem uhodl, co jsi chtěl udělat.
1: A co jsem chtěl podle tebe udělat?
0: Dostat se na jednoho velblouda s malou bint a utéct. V téhle písečné bouři se ti to zdá snadné, co?

0: Tohle bylo příliš průhledné. Moje nápady byly čím dál slabší, jak jsem byl sám čím dál zoufalejší. Nela, viděl jsem jí rty rozpraskané horečkou. Když jsme se tu pátou noc uložili ke spánku, dýchala těžce a chraplavě. Byla tak bezmocná, nemohl jsem usnout. Jsme opravdu tak bezmocní? Pohnula se. Její ruka se dotkla mé tváře. Byla bezvládná a horká. Už kvůli ní to musím udělat. Musím udělat.
1: Ten kluk, to je vtělený satan. Kdyby nebylo toho psa,
2: byl by nás postřílel jako divoké husy.
0: Co jsi to udělal, Sabo? Jak jsi mohl?
3: Aláh nám toho psa sesal.

0: Sabo, ty jsi nás zradil. Zradil.
1: Měl jsem ho hned spráskat.
2: Udělej to teď.
1: To by bylo málo. Usekneme mu pěst.
3: Zadrž. Bylo by hanbou pro tři bojovníky Mahdiho, aby se báli jednoho usmrkaného kluka.
4: Nechtěl jsem zastřelit vás. Jenom velbloudy.
0: I tahle slova je vyděsila. Ve skutečnosti jsem chtěl zastřelit je. Když všichni spali, proplížil jsem se ke své kulovnici, kterou mi hned prvního dne zabavil Chamís. Držel jsem jí v ruce. Natáhl kohoutek. Stačilo stisknout spoušť. Jenže v té chvíli se roztěkal Saba. Sabo, Sabo, ty jsi nás zradil. Za 14 dní dojela karavana do území dobité Mahdím.
3: Chci mluvit s vůdcem.
5: Jsi-li věřící, můžeš ho vidět každý den na poli modlitby, kdy klečí na ovčí kůži a vztahuje ruce k Aláhovi. Ale dostat se k němu a mluvit s ním je těžké.
3: Vezu evropské děti, které je možné vyměnit za Fátimu, ženu Smajla, příbuzného velkého Mahdího.
5: Mahdí má mnoho příbuzných a nemůže na všechny pamatovat.
0: Jestli si Chamís představoval, že bude přijat s nadšením a že bude triumfálně přiveden k Mahdímu, který ho zahrne zlatem a dary jako člověka, který neváhal nasadit život na záchranu jeho příbuzné, pak se zklamal. V Chartúmu, kde Mahdí sídlil, nás nevítal nikdo. Jen hlad, nemoce a peklo. Viděli jsme Evropany a Egypťany hladové, žíznivé, schrmené pod břemenem. Konečně dostal Chamís povolení, abychom směli předstoupit před Mahdího.
6: Přistup blíže, chlapče. Přistup blíže, chlapče. Přistup blíže. Přistup, chlapče.
0: Necítil jsem strach, jen údiv. Myslel jsem, že uvidím strašného muže, udatného bojovníka. Místo toho jsem před sebou viděl baňatou dýni, podobnou kresbám představující měsíc v úplňku.
6: Jste rádi, že jste ke mně přijeli?
4: Nepřijeli jsme dobrovolně. Byli jsme uneseni proti své vůli.
6: Tak, ale za to jste uzřídla pravdy. Chceš se napít z tohoto zřídla?
0: Otec mi kdysi vysvětloval, že sudánské hnutí, v podstatě osvobozenecké, má navenek náboženskou formu. Mahdí byl islámský kněz a prý vyhlásil válku Egypťanům ve jménu své víry. Víc jsem o tom nevěděl.
6: No, co mlčíš? Chceš přijmout mé učení?
4: Tvé učení neznám. Kdybych je přijal, udělal bych to jen ze strachu jako zbabělec a podlý člověk.
6: Ty odmítáš.
4: Záleží snad na tom, aby tvou víru vyznávali zbabělci a podlí lidé?
7: Opovážlivá je řeč toho chlapce. A proto ho, pane, potrestej, anebo dovol, abych ho strestal já.
6: Kdo si ucpává uši před hlasem pravdy, je jenom dřívím natopení. Tyto děti byly uneseny pro mého derviše Smajla, který bojuje ve Fašódě. Zaveste je tedy jemu.
3: A co naše odměna?
6: Pro mne si nic neučinil.
3: Lupáku, zahubil si to nevinné dítě, sebe a snad i mne.
4: Nemohl jsem jinak.
3: Nemohl, nemohl. A já ti povím, že jsi nás odsoudil k nové cestě a stokrát horší, než byla ta první.
4: Ale já jsem...
3: Další cesta znamená jistou smrt, rozumíš? A jestli nezemřete cestou pralesem, ve Fašódě vás zabije zimnice. Vůdce dobře ví, proč vás posílá ke Smajlovi. Mstí se ti za tvůj vzdor který se ho velmi dotknul.
4: Tady bychom zahynuli taky.
3: To není pravda. Byl připraven vzít vás pod svá ochranná křídla. Byl připraven vyplatit mi odměnu. Stačilo, abys řekl, co od tebe čekal. Brzy by vás vyměnil za Fátimu.
4: Nemohl jsem.
3: A zabít malou Bint si mohl.
4: Celou noc mi zněla v uších Chamisova slova. Bylo to tak. Nerozhodoval jsem se jen za sebe, ale i za Nelu. Teprve tak to bylo opravdu těžké. Celý týden připravoval Chamis vše potřebné na další cestu.
2: Koupil jsem černého otroka pro tebe a otrokyni pro malou. Vaše chůva by vám nebyla nic platná.
4: Mluvil jen o cestě, ze které měl upřímný strach, ale vidina odměny ho přece jen lákala. Bylo mu jedno, že jsme měli hlad.
2: Jdi si žebrat.
4: A tak jsem žebral. Já, který se nechtěl sklonit před Mahdím, ale před vidinou Neliny smrti jsem se sklonit musel. Za 3 dny jsme vyrazili. Tentokrát na koních. Cesta vedla pralesem. O mého koně se staral Kali. Tak se jmenoval černý otrok, jen o něco málo starší než já. Gebrovi a Idrisovi měl kruté pány. Jejich karabáč rozdíral tělo toho nešťastníka pro sebemenší příčinu. Na noc mu poutali nohy do prkna z otvory, aby neutekl. Když jsem se ho zastahl, zuřili o to víc. Zbývalo jediné. Mlčet a myslet na chvíli pomsty. Přišla dříve, než jsem se nadál. 10. den cesty.
7: Zpátky! Zpátky!
4: Na nevelkém skalisku právě uprostřed rokliny ležel král pouště. Pohlížel na nás hůry, nepohnutý, jakoby ulitý z bronzu. Volil mezi námi svou oběť.
8: Allah Akbar! Lák, bismillah.
3: Gebře, pusť Kaliho z provazu a my utečeme na koních. Lev ho napadne prvního.
9: Projisto tomu pomůže, aby neutekl. Nůž, ať ho podřízne.
4: To nemůžeš udělat.
9: Když nepostačí on, přijdete na řadu vy. Ty nebo ta holka.
4: Chamisi, dej mi pušku. Zabiju toho lva. Ani jeden z těch 3 lotrů neuměl střílet. Ale Chamis věděl, že já střílím dobře. Bylo vidět, jak váhá.
3: Dobrá, dám ti pušku.
4: Silou vůle jsem přemohl bezvládnost nohou. Všiml jsem si, že i Saba stáhl ohon. Šel jsem vstříc netvoru, který si mě nepřátelsky prohlížel a vraštil čelo podobné terči. Mám se ještě víc přiblížit nebo už střelit? Čím menší vzdálenosti, místější výstřel. Tak tedy dál. Ještě krok. A ještě. Lev se zdvihl, protáhl hřbet a sklonil hlavu. Chystal se ke skoku. Ruce se mi chvěly. Jestliže netrefím, musím trefit.
10: Výborně! Výborně!
4: Obrovské tělo šelmy mi leželo bezvládně u nohou. Skočil téměř současně s mým výstřelem.
3: A teď vrať pušku.
4: Je moje.
3: Tvoje?
4: Ano, dárek od otce. Řekl jsem mu tehdy, že s touhle kulovnicí lze bezpečně projít celou Afriku. Co myslíš, Chamisi, měl jsem pravdu?
3: Nemáme čas na dlouhé řeči. Vrať pušku. Budeme pokračovat v cestě.
4: A k čemu by ti byla?
3: A k čemu je...
4: Správně, Chamisi, správně, jen to dopověz. A k čemu je tobě?
3: Ale já...
4: Ty! Přece... Gebr a Idris, dobře víte, k čemu mi je v téhle chvíli tahle puška.
8: Chce nás zabít.
4: Vzpomeň si, Idrisi, na hada v tvé torbě.
8: Lách, bismillah.
4: Zlá vyžba se naplnila. I když úplně jinak, než bys ty čekal.
3: Počkej, dohodneme se.
4: Už není o čem. Stěží jsem věděl, co dělám. On jsem si stále opakoval. Jsou to lotři, vrahové a Nela je v jejich rukou. Jsou to vrahové, vrahové. Jsou to lotři, vrahové a Nela je v jejich rukou. Jsou to vrahové, vrahové. Zpamatoval jsem se až nářkem Kaliho.
11: taky, pane. Zabídl vás zabít zlé lidi, ale nezabíjet Kaliho. Nezabíjet
4: Nelo,
11: Kaliho.
4: Jsme svobodní. Necítil jsem vůbec žádnou radost. Nela plakala. Opakoval jsem, jsme svobodní. Jsme svobodní, svobodní. Byli jsme svobodní, ale zároveň ztraceni. Ztraceni v divokém lidu práce.

0: Tatínek říkal, že zabít někoho je ten největší zločin.
1: A rozhodli, že nás hodí té šelmy. Ty myslíš, že by to neudělali? A viděla jsi, jak týrali Kaliho? No víš, co by se stalo, kdybychom nenašli Smajla?
0: Ale já...
1: No a kdybychom ho našli? Nelo, šlo mi jen o to, abych tě zachránil.
0: Jak dlouho budeme sedět na tomhle stromě?
1: Až přestane bouře. Roklina je plná vody.
0: Myslím, že spadnu.
1: Nemůžeš spadnout. Jsi přivázaná. Klidně spí. Musíš spát.
0: Je mi zima.
1: Všem nám je zima. Podívej se na Meu, dala ti svoje šaty. A na Kaliho. Myslíš, že jim není zima? I Saba je rozumnější než ty. Spí. A ty musíš taky, abys byla silná.
0: Nechci být silná. Chci umřít.
1: Kdo by dovedl každý. Klidně si umřít. Odpust, Nelo. To protože se o tebe bojím. Ale já tě zachráním. Já tě umřít nenechám. Nelo. Jsem takovej potulnej rytíř, víš?
0: Co je to potulný rytíř?
1: To máš tak. V dávných dobách, ve středověku, byli takoví rytíři.
0: Rytíři?
1: No, kteří jezdili po světě a hledali dobrodružství. Bojovali s obry a draky a každý měl svoji dámu, o kterou pečoval a kterou chránil.
0: A já jsem ta dáma.
1: Jo. Ty jo, takový prcek.
0: No dovol, za 10 let budu dáma.
1: Ale to já už budu starý. A budu dělat jen pořádný věci, víš?
0: Co budeš dělat?
1: Dělat. Budu inženýrem. Nebo námořníkem. A vrátím se do Polska.
0: Ale nejdřív se musíme vrátit do Portsajdu. K tatínkovi.

0: Tropická bouře trvala 3 dny. A celé ty 3 dny jsme seděli ve větvích rozložitého stromu jako ptáci. Ale do zpěvu nám rozhodně nebylo. Byli jsme promočeni do poslední nitky. Když jsme mohli opět seskočit na zem, Nela stála sotva na nohou.
1: Co to děláš, Tašku?
0: Vidíš tady ten strom?
1: Ano.
0: Už jsi někdy viděla takového obra?
1: Ne.
0: Kdyby se 15 lidí vzalo za ruce, stěží by ho objali.
1: Je strouchnivělý a celý dutý.
0: To se nám právě hodí. Tímhletím otvorem je možné dostat se dovnitř.
1: A ten druhý otvor?
0: Ten bude sloužit jako komín, když dole rozděláme oheň. Nařídil jsem mé, aby přinesla větve. Dýmem vyženeme všechno, co je živé. A zbytek vyžene Saba.
1: Ale proč?
0: Protože to teď bude náš dům.
1: Ale já mám dům v Portsajdu a v Anglii.
0: Ty jsou ti tak platné.
1: Stašku, já chci za tatínkem.
0: Dobře, Nelo, ale podívej se na sebe. Jak daleko bys došla v takovém stavu?
1: Půjdu, Stašku, půjdu.
0: To víš, že půjdeš. Ale nejdřív si odpočineš. Upravit vnitřek mene v pohodlný příbytek byla práce opravdu těžká a my všichni k smrti vysílení. Vyhodit metráky práchnivin, uhlíku, celých 100 spálených brouků, obrovských stonožek a taky několik upečených netopírů nám trvalo celé dopoledne. A pak ještě vysypat spodek říčním pískem a vyclat mechem. Kalimu, který nebyl zvyklý tak na mávé práci a považoval takový přepich za zbytečný, se to příliš nezamlouvalo.
2: Až se velký pán a Bibi ubytují ve stromě, nebude Kali muset pracovat. Každý večer bude Kali zahálet.
0: Ty rád zahálíš?
2: Kali je muž? Kali rád zahálet, protože pracovat muset jenom ženy.
0: Tak, ale přece vidíš, že já pracuji pro Bibi.
2: Ale za to Bibi, až doroste, bude muset pracovat pro velkého pána. A když nebude chtít, velký pán ji jistě ví.
0: Jsi osel.
2: Co je osel?
0: Osel je na anglicky donkey, no zkrátka osel.
2: Slyšíš, Mea? Má mít černou kůži a černý mozek, ale Kali je osel, osel.
0: To je hlupák ten Kali, on se tím ještě chlubí. Nelo, že tě poprvé za celou tu dobu vidím se smát. Jen se směj, Nelo. Ještě. Kali, pojď sem. Kali, ty nejsi osel.
2: Osel.
0: Ty jsi paša.
2: Osel.
0: Tady máš dárek, dnes si ho opravdu zasloužíš. Vidíš, Nelu, jak se směje? Vezmi si ty korále.
2: O, velký pane.
0: Jen si je vezmi.
2: Mea nemít korále a Kali mít korále, protože Kali je velký svět.
0: Vždycky jsem měl po kapsách spoustu barevných korálků, protože jsem poznal, že v Africe se z takových dárků radují jak děti, tak dospělí. Je nejen velký svět, ale taky velký chluby. To, že máš na krku korály, ještě neznamená, že přestaneš pracovat. Poslyš, jak se vlastně jmenuje tvůj národ?
2: Himové.
0: Je to velký národ.
2: Velký. Bojuje se zlými fumby a bere jim dobytek.
0: A kde leží tvá ves?
2: O, daleko. Kali nevědět kde.
0: V takové krajině, jako je tahle?
2: Ne. Tam je velká voda. A být tam hory.
0: Albertovo jezero.
2: Co je to?
0: No, nebydlí tam bílý náčelník, který má černé kouřící lodě a vojsko?
2: Ne. Ne. Otec vyprávět, že vidět bílé lidi. Být v dlouhých bílých šatech. Kali je nevidět, protože nebýt ještě na světě. Ale otec Kaliho je vidět a uvítat je a dát jim mnoho klů.
0: Čím je tvůj otec?
2: Králem Himu.
0: Cože? Děláš si ze mě legraci?
2: Kali nevědět, co je to legraci. Ale Kali vědět, že otec být králem.
0: Královský syn mi dělal sluhu. Nic mě nemohlo překvapit víc. A musím se přiznat, že mi to i trochu lichotilo. Chtěl bys vidět otce?
2: Kali chtít vidět matku.
0: Co bys dělal, kdybychom se setkali s kmenem Himů? A co by udělali oni?
2: Himové padnout na tvář před Kalim a před velkým pánem.
0: Zaveď nás k ním. Ty zůstaneš u nich a budeš po otci vládnout a dáš nám mnoho lidí, kteří nás zavedou k moři.
2: Kali netrefit a nezůstat. Kali milovat pána, protože Vanam Kubva nezabít Kaliho, jen zlí lidi. A Kali mu dávat moc jíst, moc masa, moc masa.
0: Takový byl Kali. Mlsný, dobrosrdečný, trochu líný, ale nesmírně oddaný.

0: Náš pobyt v kmenu obrovitého stromu Baobabu prodloužily tři okolnosti. Tak předně nastala doba dešťů. To nebyly naše dlouhé podzimní deště, za kterých se obloha zatahuje temnými mraky a nudná protivná nepohoda trvá celé týdny. V africkém pralese víc než 10x za den prohání vítr po obloze těžké mraky a ty doslova proudem smáčejí zem. Ale mezi tím svítí slunce, roste tráva a ovoce zraje zrovna před očima. A ta druhá okolnost?
1: Velký pane, dva nám kudva!
2: Co se stalo?
1: Slon!
3: Slon?
1: Slon, slon! Tam hřmící voda a taky skála. Slon nemůže vyjít. Velký pán vzít pušku, zabít slona a kali jíst. Jíst.
0: Při myšlence na dokonalé hody zachvátila Kaliho taková radost, že začal skákat, plácat se rukama do stehen, koulet očima a blýskat svými bílými zuby.
1: Jíst.
2: Přestaň, Kali.
1: Jíst.
2: Počínáš si jako blázen. Co pak si právě nejedl? No podívej se na své břicho. Doveď mě k tomu slonovi.
1: Velký pán vzít puška a jít.
0: Obrovské zvíře leželo na dně kotliny. Snadno jsem si domyslel, co se stalo. V bouři se zřítila skála a uzavřela zvířeti cestu zpátky. Konec rokliny totiž tvořil okraj pevnosti, do které se propadala řeka. Ten slon byl v dokonalé pasti.
1: On umírat hladem. Pán rychle střílet.
2: Ano, skutečně umírá hladem. Věří tu dobrých 14 dnů. Sežral všechno, co se dalo a teď se trápí. Dokonce o to víc, že tady nahoře rostou chlebovníky a akácie s velkými lusky. A on je vidí.
1: Velký pán rychle střílet.
2: Zkrátíme mu to utrpení.
4: Nedělej to, Stašku, nedělej to.
2: Kde se tu bereš, Nelo? Zakázal jsem ti, aby schodila sama džunglí. Za každým keřem může číhat nebezpečí.
4: Nepřišla jsem sama. Přišla jsem s Melou.
2: Jdi zpátky. Nemusíš to vidět.
4: Nedělej to, Stašku.
2: Ale já...
4: Dáme mu nažrat, je tak ubohý. Nechci, abys ho zabíjel. Slyšíš? Nechci, nechci.
2: Nedělám to rád.
4: Jestli ho zabiješ, dostanu zimnici.
0: Tahle hrozba stačila. Nela opravdu nevypadala dobře. Její ruka, kterou mi křečovitě svírala rukáv, byla docela průsvitná. Strašně jsem se lekl, že skutečně onemocní.
2: Dobrá, Nelo, dobrá. Pust mě. No tak mě už konečně pust.
4: Děkuju, Stašku, děkuju, děkuju.
0: V té chvíli jsem se zastyděl. Byl to opravdu jen soucit s nemocným zvířetem, který mě vedl k tomu, abych zvedl pušku. Nebo se mi to zalíbilo. Zabíjet. Hrát si na pána džungle, kterého se všichni bojí.
4: Hned mu hodím Melou. Kali!
1: Ano?
4: Musíme ho vykrmit, jako kost a kůže.
2: No co stojíš jak solnej sloup, Kali? Jdi a pomoct trhá trávu a ovoce pro slona.
1: Kali rozumět. Oni nerozumět. Pán slona nejdřív vykrmit a pak ho zabít. Pán moudrý. Kali taky moudrý. Taky.
0: Nela si slona, kterému jsme začali říkat King, dokonale ochočil. Aby ne. Všechny pamlsky, které den co den dostával, byly z její ruky.
4: Stašku, jsem si jistá, že kdybychom k němu teď sestoupili, neudělal by nám nic zlého.
2: A tě ani nenapadne to zkoušet.
4: Kingu, že bys nám nic neudělal. Vidíš, kývá chobotem, že ne. Stašku, proč se bojíš?
2: Nebojím se o slona. Bojím se o tebe. Brzy se ukázalo, že moje obavy nebyly tak docela zbytečné. Toho dne jsem byl se Sabou na lobu, Kali na rybách a Mea se zaměstnávala obědem. Nikdo z nás si ani nevšimnul, že Nela odešla. Bůh ví, jakou náhodou našla průchod mezi skalním zátarasem. Myslím, že byla sama dost překvapená, když před sebou spatřila Kinga. Stačilo jediné mávnutí jeho obrovského chobotu.
4: Dobrý den. Milý Kingu, slíbil jsi, že mi neuděláš nic zlého. Ale dneska ti nic nenesu. Jen kytku. Nějak jsem si spletla cestu. Víš, nečekala jsem, že tě potkám. Ne, neříkám, že tě nevidím ráda, ale prosím tě, blíž nechod, blíž ne. Kingu, takhle z dola jsi přece jen strašně veliký. Opravdu jsem netušila, že jsi tak obrovský. Stašku, ty Kingu, nezapomeň, že jsem ti házela melouny. No ano, to jsem byla já, Nela. Přece mě poznáváš. Ke všemu začíná pršet. Prší a my tu stojíme a koukáme na sebe. No vidíš, už jsem celá mokrá. Proč pořád zvedáš tu nohu? Nemůžeš si na ní stoupnout? Snad mě nechceš zašlápnout? Ba ne, ty opravdu nemůžeš stát. Co je? Máš ji nemocnou? Tak ukáž. Opravdu. Máš ji celou oteklou. Plnou trnů. Kingu, když mi nic neuděláš, všechny ti je vytrám. Tak, vidíš. Jsi hodný slon. Když budeš pořád takhle hodný, vytrhám ti všechny trny. Všechny do jednoho. Jsi moc hodný. Ano, nejhodnější slon na celém světě. Moc hodný. Hodný. Moc hodný. Tak, a je to. A já teď půjdu. Už mě nepotřebuješ. A sám vidíš, že mám promočené šaty. Ty mě nepustíš? Ne. Jsi nevděčný slon, Kingu. Ano, nevděčný. Protože mě nechceš pustit a já nastydnu. Stašku. Pro boha, nesmím brečet. Stašku. Co děláš? Snad si se mnou nechceš hrát?
3: Nelo!
4: Stašku!
3: Pro boha, Nelo, kde ses tam vzala?
4: Já ti ani nevím, Stašku. Já jsem věděla, že přijdeš.
3: Čirou náhodou jsem šel kolem a Saba začal být nervózní. A pak jsem tě uslyšel.
4: Ba ne, ty bys přišel, i kdybys byl na druhém konci Afriky.
3: Tvoje důvěra mě sice těší, Nelo, ale tvoje neopatrnost už mnohem míň. Jak jsi to mohla udělat?
4: Já nevím.
3: Rychle! Využij to, že tě pustil na zem a couvej zpátky. No teď! Ostupuj!
4: To nejde, Stašku. Udělám krok a už mě chytne za sukni. Vidíš, chce si hrát.
3: Nelo, dobře mě poslouchej. Až tě pustí, budeš postupovat co nejrychleji k tomu zadnímu průchodu. No teď, dělej! Musíš rychle.
4: Sám vidíš, že to nejde.
3: Jestli to nepůjde, budu ho muset zastřelit.
4: Neříkej to nahlas, všemu rozumí.
3: To je dobře, ať si dá na mě pozor. Pokusím se ho zabavit na druhé straně. Nelo, využiješ toho a utečeš. Slyšela jsi?
4: Ano, a čím ho zabavíš?
3: No čím jiným než kusem žrádla.
2: Chvíle Kingovy nepozornosti stačila, aby Nela proklouzla zpátky. Když pochopil, že byl obelstěn, začal troubit tak lítostivě, jako bych mu vzal tu nejmilejší hračku.
4: Říkej si, co chceš, ale je velice rozumný.
5: Rozhodně víc než ty.
4: Až ho docela ochočíme, vyvedeš ho z rokliny.
2: Ty ho chceš vyvést z rokliny? Potom, co ti nahnal tolik strachu?
4: Ne já, ty ho vyvedeš. Za pár dnů půjdeme a co on? Bude se trápit hladem, dokud nezdechne. King půjde s námi a ty ho osvobodíš.
2: To bych musel být kouzelník.
4: Ale ty jsi kouzelník.
0: Třetí okolnost, která nám nedovolila pokračovat v cestě, byla ještě tragičtější. Příhoda s Kingem, na kterou bychom mohli vzpomínat jako na povedenou historku, měla bohužel smutnou dohru. Nela v rokli promokla a už předtím se několik dnů necítila dobře.
4: Stašku, nemohu jíst.
2: Copak? Přejedla ses banánu? Proč chodíš okolo ohniště?
4: Je mi divně.
2: Co je to s tebou?
4: Je mi hrozně divně.
2: Nelo, celá se třeseš.
4: Stašku, odpust. Já jsem asi nemocná.
2: Nejsi nemocná.
4: Je mi zima. Zima a horko. Je mi strašné horko.
2: Uklidni se.
4: Vlastně spíš zima. Já to vím, Stašku. Nechtěla jsem ti to říkat.
5: Melo!
6: Pane?
5: Ulož paní do postele a uvař čaj.
6: Ano, pane.
5: Rychle.
2: Má tě uloží a bude ti dobře.
4: Stašku, kde jsi?
2: Jsem u tebe, holčičko.
4: Stašku, proč tady nejsi?
2: Vždyť jsem vedle tebe.
4: Já se bojím.
2: Musíš spát.
4: Je mi divně. Letím někam dolů. Letím. Letím.
2: No, co koukáte?
4: Letím.
2: Nic to není. Jenom se nastydla. Nic to není.
0: Věděl to Kali, věděla to Mea. I já jsem to věděl. Takhle začínal první záchvat africké zimnice, které docela právem říkají zhoubná. Dva záchvaty mohou vydržet silní, dospělí lidé. Třetí nevydržel doposud nikdo. Jediným lékem byly silné dávky chininu. A já ho neměl ani špetku.
7: Paní chtít s vámi mluvit.
2: Jak je jí, Meo?
7: Nevím, pane.
2: Meo,
7: nenechte jí čekat.
4: Stašku, já už se k tatínkovi nevrátím. Ale ty mu řekni, že mi to bylo moc líto, že jsem se chtěla vrátit. Popros ho, aby sem ke mně přijel.
2: Vrátíš se.
4: A ty taky někdy přijedeš, viď?
2: Ano.
4: Nenechte mě tu samotnou.
2: Zůstanu tady s tebou. To ti slibuji.
4: Ne, Stašku. Ty se musíš vrátit domů. Domů. Domů.
0: Večer začal druhý záchvat. Plamínek Nelina života doutnal tak slabě, že se zdálo, že stačí jen fouknout, aby zasl. Každou chvíli jsem čekal konec.
4: Stašku! Stašku!
2: Co pak je?
4: Chtěla bych domů. Bojím se.
2: Čeho se bojíš?
4: Kde to jsme? Chci domů.
2: Vždyť jsi doma.
4: Opravdu?
2: Ano. Jsi doma. V bezpečí.
4: A jak jsme se sem dostali? Nepamatuju si to.
2: Všechno ti povím. Ale teď spí. Spí. Spí.
1: Velký pane. Velký pane.
2: Tiše, Kali. Co chceš?
1: Kali, vidět kouř.
2: Táboře. Tiše.
1: Kali se bá.
2: Tiše.
1: Kali nechce do zajetí.
2: Nevidíš, že spí.
4: Tatínku.

0: Teď můžeš mluvit. Kde jsi je viděl?
1: Tam.
0: Myslíš, že to jsou derviši?
2: Na místo odpovědi se Kali začal třást od hlavy až k patě. Tak dobře si pamatoval na utrpení, které zažil v otroctví.
0: To nám schází. Nemoc. A teď derviši. Na druhé straně, ať je to kdokoliv, mohou mít chinin. Tak je to, Kali. Mohou mít chinin.
1: Kali neznat, co je chinin, ale určitě oni mít karabáča.
0: Zbabělče, myslíš je na sebe. Ale jen se neboj, půjdu sám. Co bych si počal s takovým strašpitlem? Zbal mi věci.
1: Vanám Kubva, velkého pána posednout, zlý duch.
2: Po druhém záchvatu to už nebyla Nela. To byl jen její stín a čekat na třetí záchvat nemělo smysl.
0: Sabo, jdem. Co tu děláš, Kali?
3: Kali jít s velkým pánem.
0: Ty se nebojíš karabáče?
3: Kali se bát, ale Kali jít.
0: Jsi statečný, ale musíš tu zůstat.
3: Ne, Kali, nezůstat.
0: Zakazuju ti jít se mnou. Poslouchej. Kdybych se nevrátil, bude mít Bibi jenom tebe. A ty ji musíš dovést k svému lidu. A pak dál na východ, až k velkému moři. Tam najdeš bílé lidi, kteří dají bojovníkům tvého kmene mnoho pušek a korálků a tolik plátna, kolik unesete. Rozumíš mi, Kali?
3: Kali, rozumět. Pán se vrátit. Vrátit se.
0: A ty, Meo, poslouchej svou paní.
4: Mea uviděla hnízdo šedivých papoušků. Chtěla je přinést mladé paní, ale hnízdo je prázdné. A tak Mea nedostane korálky.
0: Dám ti korálky. Dostaneš je za to, že máš paní ráda.
4: Mea jí mít moc ráda.

A tak jsem se vydal na cestu. Tentokrát sám. Vlastně ne tak docela, měl jsem pušku a psa. Na koho narazím? Na Araby z východního pobřeží? Smajlovi derviše? Nebo na divoké černochy? Co najdu na jejím konci? Smrt? Nebo zajetí? A nebo záchranu pro Nelu?

Ští a pralesem. Rozhlasovou dramatizaci stejnojmenné knihy Henryka Šenkěviče napsala Marie Říhová. Režie Ivan Holeček. Díl druhý. Čaroděj Kamba mluví s bohy.

0: Jmenuji se Nella Rawlinsonová. Je mi 9 let. Tak jako tobě. Možná trochu míň, nebo víc. Narodila jsem se v roce 1877 v Anglii a docela jistě bych zemřela v džungli středovýchodní Afriky, nebýt mého kamaráda Staška Tarkovského.
1: Už je ti líp?
2: Víš, Stašku, mám teď dost času o všem přemýšlet. O tom, jak nás unesli. O cestě s Saharou. O tom, jak jsi dokázal zastřelit lva a jak jsi mě stokrát zachránil život.
1: Dělám to, co by dělal každý na mém místě.
2: Já jsem si také dříve myslela, že to všechno je samozřejmé, že je samozřejmé, že mi dáváš jídlo, když sám máš hlad, že mě chráníš.
1: Ale Nelo...
2: Víš, chtěla bych říct tatínkovi, že jiný kluk by sotva dokázal to, co ty. Se vším jsi si dokázal poradit.
1: Nelo...
2: Je velká škoda, že mu to nebudu moct říct.
1: Nesmíš mluvit. Unavuje tě to. Spí. Spí.
0: Usnula jsem a tak jsem nevěděla, že Stašek se vydal na cestu džungli. V nočním tichu je slyšet každý krok, každý hlas, dokonce i šelest, který působí dejaký brouk lezoucí po trávě. Džungle je děsivá ve dne, ale v noci... Myslím, že bych nedokázala udělat ani krok. A kolik jich musel udělat Stašek? 1000, 2, 3000 a v každém okamžiku mohl potkat smrt nebo zajetí. Kránus pozoroval na skalní stěně před sebou růžový odlesk plamene.
3: Vidím někoho, nebo se mi to zdá. Vystup ze tmy.
4: Pane, jmenuji se Stanislav Tarkovský. Utekli jsme s Miss Rawlinsonovou ze zajetí dervišů a skrýváme se v džungli. Nella těžce onemocněla zimnicí. Má za sebou 2 záchvaty. A ten třetí... Snažně vás prosím o pomoc.
3: Sám potřebuji pomoc.
4: Rád vám pomohu.
3: Ach, chlapče, mě už není pomoci.
4: Nemáte chinin?
3: Snad jen, kdybys mě dobře přikryl kameny, aby mě hyeny nemohly vyhrabat. Mrtvému je to snad jedno, ale zaživa je nepříjemné na to myslet. Jsem Linde, Švýcar z Curychu. Asi se divíš, co dělám tady. Jsem cestovatel. Tohle není moje první cesta Afrikou, ale bohužel poslední.
4: Jste raněn?
3: Ano, před 2 dny mě těžce zranil divoký kanec. Ech, chlapče, buď tak laskav, nacpi mi dýmku.
4: Ano.
3: V noci mám vždycky větší horečku, blouzním. Ale dýmka mi rozjasňuje myšlenky.
4: Prosím.
3: Co chcete dělat?
4: Až se Nella uzdraví, půjdeme dál. Až k oceánu.
3: Padnete do rukou dervišů.
4: Nezbývá nám nic jiného.
3: Ještě před měsícem bych vám mohl pomoct, ale teď jsem sám úplně bezbraný.
4: A co ten tábor?
3: To je tábor smrti.
4: A ti černoši?
3: Spí a už se neprobudí.
4: Nerozumím vám.
3: Mají spavou nemoc.
4: Spavou nemoc?
3: Prokázal jsem značné služby uganskému králi a ten mi za to dal těhle 200 lidí. Velice mi to usnadnilo cestu a probádání pohoří Karajamo, ale pak...
4: A pak?
3: Propukla mezi lidmi epidemie. Ach, ochu, ti lidé jsou mrtví. Afrika. To je márnice. Poslouchej mě dobře. Mám velké zásoby potravin na střeliva a taky koní. To všechno si vem. Budeš to potřebovat.
4: Potřebuji chinin.
3: Ano, já vím. Podej mi mou cestovní lékárničku.
4: Tady je. Linde. Linde. Proboha, Linde. Nemůžete umřít, Linde. Proč všichni umírají?

0: Když jsem se probudila, seděl Stašek u mé postele a v ruce držel krabičku, která jediná svědčila o jeho noční výpravě.
1: No konečně, Nelo.
2: Nemůžeš u mě pořád sedět. Jdi se trochu projít.
1: Jsem naprocházený až.
2: To jistě. Kde pak jsi byl?
1: V lékárně.
2: V lékárně?
1: Prochynin.
2: To jsem neměl říkat, Stašku.
1: Ale já...
2: Vím dobře, že Chynin nemáš.
1: Že ne? A co je tohle?
0: Po každodenních dávkách chininu jsem se rychle zotavila. Trápila mě ale jediná věc.
3: Stašku, nakrmili kalisme u Kinga.
1: Neměj strach, krmí ho každý den.
3: A pozdravovali ho ode mě.
1: To víš, že ano. Troubil ti na pozdrav, ty jsi ho neslyšela.
3: Ne. A nebo možná něco jsem slyšela. Myslím, že jsem ho slyšela.
1: King je ten nejchytřejší slon na světě. Na povel chytne Kaliho a posadí si ho za krk.
3: A co Kali?
1: No, Kali se samozřejmě naparuje a tvrdí, že King ho poslouchá jen proto, že z něj má strach.
3: Loupí Kali.
1: King už je docela ochočený. Ani Mela se ho nebojí.
0: King byl zkrátka jedním z nás. Dokonce se spřátelil se Sabou. A přitom náš odchod pro něj znamenal jistou smrt. V roklině, kterou uzavíral z jedné strany skalní zátaras a z druhé propast, byl v dokonalé pasti. Moje uzdravení znamenalo Kingovu, ale raději na to nemyslet. Staška to trápilo jako mě.
3: Co to děláš, Stašku?
1: Připravuji nálož k roztržení skály.
3: Proč chceš roztrhnout skálu?
1: Aby mohl King vidět rokliny.
3: Ty osvobodíš Kinga.
1: To doufám. Díky Lindemu mám tolik střelného prachu, že by to vyhodilo ne jednu, ale 10 takových skal do povětří.
3: A to mi říkáš jen tak?
1: A jak to mám říkat?

0: to je celý Stašek. Řekne to jakoby nic. Jakoby nebylo nic jednoduššího, než osvobodit takového obra. Hodně se změnil od té doby, co jsme odešli z Portsideu. Snad to na něj mohu prozradit, ale dříve se rád chlubil. Třeba tím, že nejlépe plave a nejlépe střílí. Doma mi pořád říkal, tomu nerozumíš, to bys nepochopila, a pořád mi předhazoval, že jsem holka. Tudíž k ničemu. Teď byl jiný. Především nemyslel na sebe.
1: Nelo, ty se povezeš na Kingovi.
0: Já myslela jsem, že ty budeš chtít.
1: Já pojedu na koni.
0: Víš, Stašku, jestli chceš, jed na Kingovi. Dobře vím, že chceš. Cestovat na slonu, tím se nemůže jen tak někdo pochlubit.
1: S Kingem to pro tebe bude bezpečnější.
0: A kde vyhodíš skálu?
1: Dnes.
0: Raději zítra.
1: Dobrá, tedy zítra.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest.

0: King byl poslušný jako pejsek. Vykoupal se v řece a sám se postaral o svou večeři. Jak? Zlomil strom jako stéblo trávy a pečlivě obral ovoce a listí. Pak si klekl.
1: Čeká.
0: Na co?
1: Na svou paní. Chce tě povozit. Snad se nebojíš.
0: Ty první.
1: Dobrá.
0: Výborně. Teď jsi pravý král pralesa. Všechno před tebou a Kingem uteče. Jaké je to tam nahoře?
2: Jako na rozhledně. Jsi takhle maličká.

0: tak jsme se mohli vydat na další cestu. Stašek, Kali a Mea na koních a já na rozhledně. Pardon, na Kingovi. Viděla jsem všechno jako na dlani. Houštiny kapradin, palmy, sykomory, chlebovníky, žluté i nachové květy a vůbec všechny ty pestře barevné rostliny visící jako girlandy, záclony a celé opony mezi obrovskými kmeny tropických stromů. A mezi tím vším houkřiklavě opeřených tukanů, hejna šedých, zelených nebo bílých papoušků, ale také žíhaný sametový hřbet přibitý ke skále, drápy zaťaté do kůry stromu a svítící oči aligátora v temné kaluži. Stašek měl pravdu, s Kingem jako bych se procházela anglickým trávníkem.
1: Velký pane, vanam kubva, velký pane, tamhle být černošská vesnice a ženy okopávat maniok. Má k ním Kali zajet? Má k ním Kali zajet? Má k ním Kali zajet?
0: Vlastně jsme se báli jediného. Setkání s domorodci. Došlo k němu po téměř měsíčním putování. Podívala jsem se na Staška. Dlouho neodpovídal. Bylo jasné, že teď už budeme procházet zalidněnou zemí. Lidem se nemůžeme vyhnout.
2: Pojedeme všichni. A ty jim řekneš, že přicházíme jako přátelé.
1: Kali vědět, co jim má říct.
0: Asi 300 válečníků nám náhle stoupilo do cesty. Široké hrudníky, silné paže. Kolem beder měli krátké sukénky z trávy a někteří z opičích kůží. Hlavy měly ozdobeny pštrosími a papouštími péry nebo parukami staženými z lebek paviánů. Kdyby na nás nemířili luky a kopími a netvářili se tak hrozivě, mohl by si člověk myslet, že se ocitl uprostřed karnevalu.
1: Udatní bojovníci, poslyšte hlas Kaliho, syna Fumby, mocného krále, Himu od břehu na roku. O, slyšte, a jestliže rozumíte jeho řeči, dejte pozor na každé jeho slovo.
3: Rozumíme!
1: Ať vystoupí váš král.
4: Já jsem král. Mrua.
1: Mruo a vy, udatní bojovníci Mruovi. Do vaší vesnice přichází dobrý bůžek.
3: Zimu! Mám zimu!
1: Pohleďte a radujte se. Toto dobré mzimu sedět na hřbetě velkého slona. A velký slon je poslouchá jako otrok poslouchat svého pána. A jako dítě poslouchat matku. O!

0: tím dobrým bůžkem jsem byla já. Podle toho, s jakým údivem si mě prohlíželi. Nikdy totiž neviděli bílé děvče v evropských šatech. Ale nebyla jsem si jistá, zda mám větší strach já, nebo oni.
1: Slyšte! Slyšte! Dobrém zimu jede na slonu tam, kde slunce za horami vycházet z vody. Tam dobrém zimu říci velkému duchu, aby vám poslal mraky. A ty v době sucha polévat deštěm vaše pole. Vaše krávy mít dobrou píci a dávat husté a tučné mléko. Vy chtít hodně jídla a mléka?
2: Chceme! Chceme!
1: Tak slyšte a pohleďte, kdo sedět na černém koni. Tam sedět bílý pán, velký a mocný, kterého se bojí i slon. Který mít v rukou blesk a zabíjet jím zlé lidi. Který zabíjet i lvy. Který vypouští ohnivé hady.
0: No to by snad stačilo, Kali.
1: A který vám neudělat nic zlého, budete-li ho uctívat a budete-li uctívat dobrém zimu.

0: a mít velkou moc.
1: Kdo tady vlastně vládne? Král Mrua nebo čaroděj Kamba?
0: Král Mrua se radit s Kambou. Mrua neudělat nic bez Kamby. Kamba mluvit s bohy.
1: Ten tvůj Kamba se mi vůbec nelíbí.
2: Mně taky ne. Má zlé oči.
1: Rád bych s ním mluvil.
2: Ne, Stošku, raději ne. Ještě tě začaruje.
1: Snad nevěříš takovým nesmyslům.
2: Co je to?
3: Oh, velký pán, mluvit proti čaroději. On, čaroděj, probudil zlém zimu a to teď řve zlosti. Usměšte čaroděje a zlém zimu velkými dary, neboť lidé se jinak obrátí proti vám.
1: Však já už ho nějak usmířím.
2: Kam jdeš?
1: V tomhle rámusu máme spát.
2: Ty chceš spát? Ty jsi zapomněl, že jsme pozvaní na večeři k Mruhovi.
1: Máš pravdu, to jsem zapomněl.
2: Nedráždi toho Kambu, neho bít a pojď, čeká nás královská večeře.

0: Chce velký pán, který provází na slonu bílé božstvo, sníst kousek mruji a souhlasí s tím, aby mrua snědl kousek jeho, aby se stali bratry, mezi kterými není lži ani zrady.
1: To myslí vážně. Kali, co mám říct?
2: Kali, vědět, co říct.
3: O, mruo, myslíš si opravdu, že tak mocný pán, kterého se bojí slon, který má v ruce blesk, který zabíjet lvy, může uzavírat krevní bratrství s ledajakým králem? Pomysli, mruo, zdali by tě velký duch nestrestal za smělost a zda ti stačí sláva, když sníš kousek Kaliho.
1: Co ti myslí?
0: Ty nejsi otrok?
3: Vanam Kubva, velký pán neuloupit Kaliho, ani ho nekoupit, jen mu zachránit život. Proto Kali provází dobrem zimu a pána.
0: Ať se tedy stane, jak říkáš.
4: Chcete, aby se srdce Kaliho stalo srdcem Ruovým a srdcem Ruovi srdcem Kaliho?
5: Chceme!
6: Chceme!
4: A všecko, co každý má, nebo mít bude, je toho druhého.
5: Ano!
6: Ano, druhého!
4: Aby mezi vámi nebylo lži.
6: Lži!
4: Zrady!
6: Zrady!
4: Nenávisti!
5: Nenávisti!
6: Nenávisti!
4: Kdyby však jeden z vás oklamal druhého.
6: Druhého!
4: Kdyby ho zradil.
6: Zradil!
4: Kdyby ho okradl.
6: Okradl!
4: Ať je proklet!
6: O, proklet!
4: A jestliže je lhář.
6: Lhář!
4: A chystá zradu.
6: Zradu, zradu!
4: Ať je nepolkne krev svého bratra.
6: Bratra! Ha, bratra!
4: Ať umře.
6: O, umře!
4: Ať ho rozprhá lev.
6: Lev! Lev!
4: Ať ho rozdupe slon.
6: Slon!
4: A nosorožec!
6: Nosorožec!
4: A vůval!
6: O, a vůval!
4: Ať ho ustkne had!
6: Had! Had!
4: Ať mu jazyk zčerná!
6: Zčerná, zčerná, zčerná!
4: Ať se mu oči obrátí do pílu hlavy!
6: O, hlavy!
4: Ať hodí

0: duchu jsem děkovala Kalimu, že Staška v tom obřadu zastoupil. Stašek by bez pochyby podal důkaz své neupřímnosti a zrady, což by pro nás nemuselo dopadnout zrovna dobře. Na zradu však v té chvíli myslel docela někdo jiný.
1: Ať přistoupí čaroděj Kamba! Ať přistoupí čaroděj Kamba! Kde je Kamba?
0: Přestaň se tak mračit. Kdyby ses jen viděl,

0: Tváříš se hrozně.
1: Kamba zmizel.
0: To je ten protivný člověk tak důležitý?
1: Víc, než si dovedeš představit. Nevšimla sis? Či domorodci si jeho zmizení vykládají jako zlé znamení.
0: A proč zmizel?
1: To nikdo neví.
0: Jestli to nikdo neví, tak ty to víš.
1: Máš pravdu, vím to. Alespoň si myslím, že to vím.
0: Proč tedy?
1: Ví nejlépe, že jeho nepřítomnost vyvolá mezi černochy strach. A hlavně nedůvěru k nám. Mohli jsme to být my, kdo zavinili jeho odchod. To my jsme rozněvali jejich boji.
0: Chce je vystrašit.
1: Je i nás. Chce nás postavit proti sobě.
0: Proč nás nemá rád?
1: Pochop, dělal si tady s lidmi, co chtěl. A pak přijdeme my a lidé nám padají k nohám. Bojí se o svůj vliv, o svou moc.
0: Ale my přece nic nechceme.
1: To on neví.
0: Stašku, hned zítra půjdeme dál.
1: Právě jsem ti to chtěl navrhnout. On ví jedno. Tam, kde jsme my, nemůže být on. A v tom se nemýlí. Kolik jich je?
2: Moc, venky.
1: Tiše, probudíš Nelu.
2: Moc.
1: Myslíš, že Kamba poštval proti nám?
2: Kamba a čaroděj ze sousední vsi.
1: Jak se ti dva rychle dohodli? A jak rychle namluvili vesničanům, že zdejší obyvatele ovládá zlé božstvo? A že je tudíž Samburové chtějí okrás o jejich pole a dobytek? To je ale podlost.
2: Tiše, pán probudit Nelu.
0: Nespala jsem. Slyšela jsem všechno, každé slovo, ale byla bych raději, kdybych spala a nic neslyšela.
1: Takže boj, proto si mě zbudil.
2: Ráno být pozdě.
1: Je to všechno pravda, Kali? Jak ses to dozvěděl?
2: Kamba poslat zprávu Mruovi.
1: Takže Mru a jeho lidé jsou taky proti nám. Tak se nemůžeme ubránit.
2: Mru a bratr Kali. On se bát Kamby, ale s velkým pánem jít a zabít ho. Protože Kamba už dlouho týral lidi.
1: Ty jsi se zbláznil. Projdu stovky mil pouští džunglí. Jdu každý den bojovat o holý život, aby ho nakonec ztratil boj mezi divochy. A co Nela? Co pak jí mohu brát do bitvy? Slíbil jsem jejímu otci, že jí dovezu živou. A to taky udělám. Bal věci, musíme pryč. No co stojíš, Kali?
2: Kali... být bratrem Mrui.
0: Cítila jsem ke Kalimu mnoho. Soucit, vděk, přátelství, důvěru. Ale poprvé jsem k němu pocítila úctu. Teprve teď jsem poznala, jak vážně je míněno ono pokrevní bratrství, které nám, Evropanům, bylo k smíchu. A Stašek, podle toho, jak dlouho mlčel, myslel asi na to též.
1: Jestli nechceš jít s námi, nenutím tě.
0: To nemůžeš myslet vážně.
1: Ty nespíš.
2: O, dobrém zimu.
0: Ten dobrá Kali snad sám začal věřit, že jsem bůžek. Alespoň se tak tvářil, když přede mnou padl na kolena a naříkal.
2: Lvela, o pane Lvela, velký pán doprovodit dobrém zimu do Lvely. Sám vzít Kinga, vzít Kaliho, vzít pušku, vzít ohnivé hady a vyhnat zlé lidi. Lvela, Lvela.
1: Vstaň, Kali, vstaň.
2: Lvela.
1: Ty víš dobře, že tě mám rád,
2: Lvela.
1: Ale...
2: Lvela.
1: Někdy ti jen stěží rozumím. Co je to Lvela?
2: Tržiště, posvátné místo. Tam být ženy v naprostém bezpečí.
0: To nechápu. Jak mohou být v bezpečí, když se bojuje?
2: Válka nebýt pro ženy. Lvela místo pro ženy.
0: Stašku. Ty víš, o čem mluví?
1: Pamatuji se, jak jeden německý misionář v Portsajdu vyprávěl, že v okolí obrovské hory Kilimandžáro je velice bojovný kmen Masajů. A ten zachovává zvyk, podle kterého ženy bojujících stran chodí docela svobodně na vyznačená tržiště a nejsou nikdy napadány.
2: Ano, Lvela je posvátná. To je prastarý zvyk.
1: Nemají špatné zvyky. Dovedu tě tam.
0: Chvíli jsem byla ráda, že jsem ženou. Vlastně ještě docela malou holkou. A strašně moc jsem litovala Staška a Kaliho a vůbec všechny muže, kteří zůstali ve vsi. Ale oni se netvářili nějak vyděšeně. To jen ženy plakaly a lomily rukama. Tohle tedy nepochopí. Ten Staškův klid, tu jeho jistotu a odhodlání, když předstoupil před shromáždění mužů. Tvářil se smrtelně vážně. Ale cítila jsem z něho bojové nadšení. Budu tomu někdy rozumět, nebo je tohle ženám zapovězeno?
3: Udatní bojovníci krále Mrui, poslyšte moje slova. Kamba vás podváděl po mnoho období dešťů a sucha. Krmili jste ho fazolemi, kůzlaty a medem, zatímco vaše děti měly hlad. Z jeho chýše se ozývaly hlasy zlých bohů a vy jste jim na usmířenou nosili dary. A pohleďte, to nebyly hlasy zlých bohů, to byly tyhle bubny. Co je to vaše zlé mzimu? Cár opičí kůže a kus trouhnivělého kmene, který slon rozšlápne. Je jen jeden váš skutečný vládce, král Mrua, a s ním teď půjdete do boje proti zlým čarodějům.
0: Stašku, slib mi, že nebudeš střílet.
1: Máš pravdu. Ti lidé nám nic zlého neudělali. Je to jejich boj a doufejme, že pro Mrua a jeho lid bude vítězný.
0: Viděla jsem, že si odechl. Stín Chamíse, Gebra a Idrise ho nepřestal pronásledovat. Ale tenkrát nemohl jinak.

0: Za své vítězství ti lidé děkovali mně. Strašně jsem se styděla, když jsem na něm neměla tu nejmenší zásluhu. A potom Kingovi, který mocně troubil. Staškovi a jeho barevným světlicím, které nepřátele tak vyděsili. Marně jim Stašek vysvětloval, že zvítězila jen jejich odvaha a touha žít lepší život. Jejich pokora pro nás byla velkým ponaučením. Ale tehdy jsem si to ještě neuvědomovala.
1: Jestli pak víš, čím je Kali?
0: Přece tvým sluhou.
1: Kde pak sluhou? Kali je teď králem. Králem všech Samburů.
0: Králem?
1: V bitvě padl Mrua. Lidé si museli zvolit jiného krále.
0: To vím. Mruje mi bylo moc líto. Byl moc milý.
2: Myslela jsem, že udělají králem tebe.
1: Mně?
2: No ano, tebe. Jsi přece ze všech nejchytřejší.
1: Ale Nelo, co pak já mohu být černošským králem?
2: A proč ne? A já bych byla královnou.
1: Poslyš, co pak ty už se nechceš vrátit domů? K tatínkovi.
0: Samozřejmě, že chci. Jak tě tohle mohlo napadnout?
1: Pak nemůžeš vládnout.
0: Na pár dní.
1: To nejde na pár dní. Vládnout to znamená být jedním z nich a být každým z nich. Na pořád. Vzít na sebe všechny jejich starosti, jejich bídu, jejich strach, jejich obavy, úzkosti i jejich naději. Vládnout to není vůbec lehké, Nelo.
0: Není to lehké. A Kali to dokáže?
1: Kali? Určitě. Tak, jak jsem ho poznal, docela určitě. Nelo?
0: Ano?
1: Dovedla bys spočítat všechny naše cesty od chvíle, co jsme vyjeli z Porcajdu?
0: Z Porcajdu do Cháraku, z Cháraku pouští do Chartumu, odtud do Fašody.
1: Kam jsme naštěstí nedojeli?
0: Ale dojeli jsme do Rokliny, kde jsme našli Kinga.
1: A kde ty jsi onemocněla zimnici?
0: Do vesnice Samburu, kde jsme teď, to je čtvrtá cesta. Kdy se vypravíme na pátou?
1: Až si odpočineš.
0: Jsem odpočatá, Stašku. Dokonce se mi stloustla, jak se od rána do večera krmím banány.
1: No, a taky až naučím střílet muže, kteří nás budou doprovázet, až připravím všechny věci, které budeme potřebovat. No a vůbec, na tuhle cestu nemůžeme vyjet jen tak.
0: Utekl jsi se mnou. A vracet se budeš v čele karavany se slonem a s koňmi. To bude slávy.
1: To je to poslední, co mě teď zajímá.
0: Pojedeme dlouho?
1: Nelo, o téhle cestě nic nevím. Ale vůbec nic. Vím jen přibližný směr, ale jaká tam je krajina? Na mapě je vyznačena jen bílým místem.
0: Mea tvrdí, že na východ leží velká bezvodá poušť, kterou ještě nikdo nikdy nepřešel.
1: To netvrdí jen Mea. Pořád si říkám, jestli bychom tu neměli zůstat. Nic nám tu nechybí.
0: Proto pořád odkládáš náš odchod.
1: Máme tu jídlo, pití. Jsme tady v bezpečí.
0: Ty tu chceš zůstat.
1: Nejde o to, co chci. Ale co mohu. Nevím, jestli tě mohu vzít na takovou cestu. Ta první poušť byla ničím ve srovnání s touhle. Nelo, já přece nemůžu riskovat tvůj život.
0: Tady je hezky, moc hezky. Ráda se dívám na palmy, když kvetou. Fíkovníky, datlovníky, je to krása. Ale když si vzpomenu na rozkvetlou jabloň na naší zahradě, nemůžu skoro dýchat. Stašku.
1: Ano?
0: Mám hroznou chuť na jabko.
1: Děkuji ti, Kali. Nikdy nezapomenu, co jsi pro nás udělal. Máme zbaleno. Tvých 200 mužů a já s Nelou jsme připraveni. A co ty, Sabo? Jsi připravený?
3: Kali jít s pánem a Bibi až k lodě, na které plavat velké lodě.
1: Proč chceš jít s námi?
3: Kali, milovat velkého pána a Bibi.
1: I já tě mám rád, Kali. Nikdy jsem neměl lepšího přítele. I Nela tě má ráda. Ale kdo bude za tebe vládnout? Musíš tady zůstat. Lidé tě tu potřebují.
3: Kali být králem Samboru. Ale velký pán být králem Kaliho. Kali se vrátit.
1: Vrátit? Kdy? Až se vrátíš, bude všechno jinak. No, co když Kamba bude králem?
3: Kamba nebýt králem. Kali ho zabít.
1: Ty jsi ho zabil. Vždyť jsem ti to zakázal. Řekl jsem ti, že stačí, když ho potrestáš.
3: Kamba žije, ale Kali ho zabít. Kali mu nevěřit.
1: Asi máš pravdu, mohl by být pro tebe nebezpečný. Dej mi Kambu s sebou do karavany. Ponese měchy s vodou a bude tak aspoň k něčemu užitečný.
3: Pán to nedělat. Kamba zlý.
1: Ty jsi ale umíněný. Za čtvrt hodiny chci vidět Kambu mezi muži, kteří nás budou doprovázet. Kambu. Ne tebe, Kali, Kambu, rozuměl jsi?
3: Pán to nedělat. Kamba zlý.
2: Stašku, hledala jsem tě. Co se stalo? Proč Kali pláče? Stašku, tak řekneš mi, co se tu děje?
1: Nelo, rozluč se s Kalim. Je čas.
2: Chceš tím říct, že Kali s námi nepojede?
1: Ne.
2: Proč ne?
1: Protože zůstane tady.
2: A proč zůstane tady?
1: Protože ho tady potřebují.
2: My ho taky potřebujeme.
1: Ti lidé ho potřebují víc.
2: Nikdo ho nemůže potřebovat víc než my.
1: Věří mu.
2: Ne, Stašku, ne. To nemůžeš, Stašku. Prosím tě. Kali, já vím, že se ti nechce. Já to chápu, ale přece nás nemůžeš teď opustit. Stašku, řekni mu, aby šel s námi. On tě poslechne. Půjde, když mu poručíš.
1: Poručil jsem mu, aby zůstal.
3: Kali chce jít.
2: Slyšíš, chce jít. A já chci. Umřu, jestli nepůjde s námi.
1: Nepůjde.
2: To Staškovo nepůjde, mě docela ohromilo. Co to má znamenat? Stašek, že by mi dovolil zemřít? Nedovedla jsem to pochopit. Naše poslední cesta byla vůbec nejtěžší. Šli jsme už 20 dnů. Krajina byla stále suší a slunce nemilosrdně pražilo. Pokud jsme našli vodu, pak tak špatnou, že se stěží dala použít.
1: Nelo, já to nechápu. Stáda antilop, které potkáváme, přece musí někde pít.
2: Potkáváme jich stále míň.
1: Podívej se na ty dlouhé řady stromů. Vyrostly na břehu řeky, to je jasné.
2: Stromy tu jsou, ale řeka nikde.
1: Koryto řeky je vyschlé. Alespoň kaluže musíme objevit.
2: To už říkáš 10 dní.
1: Dneska je Saba nervózní. Určitě cítí vodu.
2: Stašku?
1: Ano.
2: Kolik máme vlastně vody?
1: Pitné vody máme dost. S vodou pro zvířata je to už horší.
2: Dáš mi tedy napít?
1: Proč to říkáš tak provinile? Dám ti vody, kolik chceš. Stačí říct.
2: Chtěla jsem to ještě chvíli vydržet. Vždyť ty jsi nepil od rána.
1: Pil jsem, Nelo, pil.
2: Nepil, vím to. Když mi dáváš vodu, sám jenom dělá, že piješ.
1: To se pleteš. A pak muži vydrží víc než vy, ženy.
2: Ti tví muži sotva jdou a každou noc jich několik zmizí. Vracejí se zpátky.
4: Voda.
2: Čeho
4: voda.
2: Se bojí?
4: Voda.
1: Tak vidíš, voda. Není se čeho bát. Tam, kde jsou stromy, musí být i voda.
4: Voda.
2: Lidé padali na kolena a pili špinavou vodu rovnou z kaluží. Z kaluží, kterým Stašek hrdě říkal řeka. Zůstali jsme na místě 2 dny. Nebylo nás mnoho, co jsme se 3. dne vydali na další cestu. 50, 60 lidí. Lidé buď odmítali, nebo prostě nemohli. A po dalších 14 dnech jich bylo sotva 30. Stašku, říkal jsi, že tam, kde jsou stromy, je i voda.
1: To je pravda.
2: Tady už nejsou žádné stromy.
1: Jdeme už dost dlouho. Už musí být konec.
2: Konec? Konec pouště? A nebo konec...
1: Přestaň, Nelo. Máme ještě 5 měchů.
2: To je na 5 dní.
1: Za 5 dní jsme u oceánu.
2: U oceánu. Oceánu.
1: Jsi malomyslná. Ještě nikdy jsi nebyla tak malomyslná.
2: Taky jsem ještě nikdy neměla takovou žízeň.

0: plynuly další dny. Člověk měl dojem, že mu puknou žíly. Kůži jsme měli vysklou jako pergamen. Noci byly naštěstí chladnější. Ale ráno nastával žár přímo strašlivý. Sebemenší Vánek nepohnul vzduchem. Copak já? Seděla jsem na Kingovi, který chraptivě oddychoval. Sotva jsem chápala, že ti lidé se mohou ještě hýbat. Slunce z nich vysávalo poslední kapky potu jako zlý démon. Nic. Jen spálená prázdná rovina.
1: Vanamukubva, velký pane, nemůžeme jít dál.
2: Proč?
1: Zůstaneme tady na noc.
2: Je teprve 5 hodin.
1: Ale lidé padají žízní a únavou.
2: Dobře, zastavme se tedy. Snad nám noc přinese úlevu.
1: Přinese smrt.

0: Lidé schazovali břemena a padali jako poťatí, ale hned zase stávali a horečně přecházeli sem, tam a hrabali rukama v zemi. Celé hrstě si jí cpali do úst a marně se snažili vysát z ní vodu. Slunce je však předešlo. Saba ležel u našich nohou, oči podlité krví, jazyk vyplazený.
1: Nemůžu, Sabo. Nemůžu ti dát ani kapku. Nemám.
2: Dej mu. Vždycky nám věrně sloužil.
1: Je to jen pes.
2: Jen.
1: Máme poslední kapky.
2: Podívej, jak prosí.
1: I King dostává 10x míň, než potřebuje. A na každého z lidí dnes připadlo sotva půl sklenice vody. V tomhle žáru to neznamená nic.
2: Půl sklenice? A proč já jsem dostala celou?
1: Ty jsi dostala celou. Ano, ty jsi dostala celou.
2: To já vím, ale já se tě ptám, proč?
1: Co proč?
2: No, proč jsem dostala celou sklenici vody, když ostatní dostali půl? No, odpověz, Tašku. Odpověz.
1: Změnila ses.
2: Já?
1: Dřív bys to považovala za samozřejmé.
2: Dělám jen to, co všichni. Vlastně ještě míň. Nemůžu tady dostávat víc než oni. Slib mi to.
1: Co?
2: Že dostanu tolik vody jako ty ostatní.
1: To ti nemůžu slíbit. Můžu ti slíbit jen jedno. Že poslední kapku vody dostaneš ty.
2: Jsi na mě tak hodný. Tak hodný.
1: Ty jsi dobrá.
2: Hodný.
1: A na koho bych měl být hodný?

0: V noci nás probudil křik a schon. Co se stalo, jsme pochopili, až když jeden z černochů položil před Staška dva prořízlé měchy.
1: Co to má znamenat? Kde jsou další dva?
2: Kamba s nimi utekl.
1: Kamba? Byla to naše poslední voda. Hlídali ho přece čtyři lidé.
2: Utekli s ním.
3: Kamba je začaroval.
1: Hlupáci, Kamba kam chtějí utéct?
4: Kamba se nám pomstil, Stašku. Chce, abychom zemřeli.
1: Ne, Kamba. Ale Bůh. Bůh chce, abychom zemřeli. Ale proč? Proč teď, když jsme skoro u cíle? Proč to všechno? Vždyť já přece...
4: Stašku, nepláč, Stašku.
1: Nelo, to je konec.
4: Já už to vím dávno, Stašku. Má přece říkala, že tuhle poušť ještě nikdo nepřešel.

0: chci ti říct, že jsi statečná.
1: Nejsem statečná. Bojím se.
0: Jsi statečná. A celou cestu jsi byla, když jsme se loučili s Kalim a Meou. Ani jsi neplakala.
1: Křičela jsem na tebe.
0: Ale potom, když přišla Mea, držela ses.
1: Byla jsem uražená.
0: Neplakala jsi, to je hlavní.
1: Plakala jsem. Dokonce moc.
0: Nebylo to vidět.
1: Plakala jsem uvnitř.
0: Čekal jsem, že alespoň Meu přemluvíš, aby šla s námi. Jsi mezi námi jediná. Jiná dívka by sotva vydržela to, co ty.
1: Vím, že by mě Mea poslechla. Je dobře, že s námi nešli z tašku. Je to moc dobře. Tam budou šťastní. Víš, když jsi tenkrát řekl, nepůjde. Myslela jsem, že to znamená, že ti na mě nezáleží. Teď vím, co to znamenalo.
0: Co?
1: Že jsem byla hloupá. Moc hloupá.
0: Změnila ses.
1: I ty se změnil.
0: Dřív bys křičela a dupala tak dlouho, až bys dosáhla svého.
1: Opravdu?
0: Ano. Vyčítala bys mi tak dlouho, že je mi každý milejší než ty, až bych ti možná ustoupil.
1: To by bylo hloupé. Já vím.
0: Dřív stačilo, abys mi pohrozila, že dostaneš zimnici a...
1: Stydím se. Myslela jsem jen na sebe.
0: Máš na to právo. Jsi ještě malá. Docela malá holka.
1: Já vím. Prcek, který ničemu nerozumí.
0: Pane, chytrá holka, která všemu rozumí.
1: To bylo to největší uznání. Vím, že by to Stašek neřekl, kdyby si nemyslel, že je toto poslední, co mi vůbec říká. Dívala jsem se na klidný a lhostejný měsíc a v uších mi zněla poslední Staškova slova. Všechno bylo náhle snadné. Zemřít bylo ze všeho nejsnadnější.
0: Co chceš, Sabo? No, co ještě chceš?
2: Děti! Podívejte, děti!
3: Děti!
2: Děti! Děti!
4: Saba se jediný z nás nevzdal. Hledal vodu a naše lidi. A lidi, to je voda. Sabo, ty jsi nás zachránil.
5: Voda!
2: Voda!
5: Voda!
2: Voda!
6: Voda!
7: Voda!
8: Voda!

0: Drahý příteli, díky. Vřelé díky. A hlavně tvému chlapci. Jen jemu vděčím za život své dcery. Je to hrdina, ten tvůj hoch. Skutečný hrdina.
1: Ano, zachoval se statečně. Ten můj kluk. Ale i Nela, ta dívenka má můj největší obdiv. Říkal Stašek,
0: to že... on jí zachránil. Děkuji ti za to, že si ho tak vychoval. Můžeš být na něho hrdý.
1: Hlavně, že jsou oba zase s námi.
2: Tatínku.
0: Co pak, malička? Mysleli jsme, že spíš.
2: Tati, ty máš úplně bílý vlasy.

0: dne 13. března roku 1886 hlásí hlídka na denkerském majáku, že k přístavu se blíží lehká briga.
1: Vrací se z dlouhé obchodní cesty po severním pobřeží Norska.
0: Je naložená dechtem, železem a dřevem.
1: Briga se jmenuje La Genardie.
2: Pospěš si, Marie, vane severní vítr. A když má moje ženardý vítr v zádech a na velitelském můstku muže, jako je můj syn a tvůj budoucí manžel, bude tu co nevidět.
3: Už si to řekl všem přátelům, strýčku.
2: Ale to víš, že řekl. Buď klidná, co pak neslyšíš?
3: To je moje svatební píseň, strýčku.
2: S farářem už jsem všecko vyjednal, Marie. Jakmile La Genardie zakotví a vy se s Luisem pohybíte, půjdete rovnou do kostela.
3: Jsem tak šťastná. Tak dlouho jsem se načekala.
2: Ale musíš si pospíšit, Marie. Všichni chtějí vidět nevěstu.
3: Půjď mi daleko hled, strýčku.
2: Já to máš. No tak co? Už vidíš Luise?
3: Ne, ještě ne. Má určitě jinou práci, než aby mi teď mával na přivítání.
2: Proč můj syn nevytáhne vlajku? Proč je vlajkový stožár prázdný?
3: Námořníci už jsou na palubě. Tamhle je André Vasling a Penelen.
2: A ten muž pravo od velitelského můstku, to je Opik?
3: Ano, to je on. Ale kde je Louis?
2: Teď snad už konečně vytáhnou vlajku na uvítanou.
3: Stričku, vlajka, která stoupá na stožár, je černá.
2: Černá. Že na palubě je smutek.
3: Musíme klidit. Zjistit, co se vlastně stalo.
4: Přirazit k molu. Vyhodit kotvu.
2: André Vaslingu. Můj syn. No kde je můj syn? Co? Proč mlčíte?
5: Drahý pane Konbite. Váš syn, kapitán této lodi, zahynul.
3: Ne, to nemůže být pravda.
2: Chci vědět, jak se to stalo.
5: Zpráva je zapsána v lodním deníku. Můžete si ji přečíst, pane Konbite. Prosím.
2: Dne 26. února poblíž Melstrému se dostala naše loď do prudké bouře za severního větru. Tam také zachytila volání o pomoc, o kterou ji požádala Geleta Frurn, zbavená hlavního stěžně a plachet, potápěla se. Když kapitán Louis Cornbit viděl, že loď je neodvratně ztracena, rozhodl se pomoci alespoň posádce. Přes odpor některých mužů na palubě dal spustit na moře šalupu a sestoupil do ní s námořníky Cartroisem a Nugetem. Sledovali jsme ji až do chvíle, kdy zmizeli v mlze.
5: Musíte být silný, pane Konbite. Dobrá, dočtu to tedy sám. Přišla noc. Moře bylo stále bouřlivější. La Genardie byla stržena vírem, který vzniká v těchto vodách. Hrozilo jí, že bude pohlcena Melstrémem. Musela prchat po větru. Marně jsme pak několik dnů křižovali těmito pochmurnými místy, ale šalupa, Geleta, kapitán Louis a oba námořníci se již neobjevili. Svolal jsem tedy posádku, ujal se velení brigy a zamířil k Dunkerque.
2: Měl jste do šalupy vstoupit s mým synem, Vaslinku. Jste přece nejschopnější námořník na La Genardie. Třeba by se vám podařilo se šalupou se vrátit.
5: Bůh je mým svědkem, že jsem to Louisovi nabízel, pane. A mimo Boha jsou zde i další svědci. Řekni sám, Opiku, jak to bylo.
6: Všichni jsme to slyšeli. Pan Vasling se chtěl nalodit do šalupy s vaším synem, ale ten mu dal rozkaz, kdybych se nevrátil, velení na La Genardie může převzít pouze pan Vasling.
2: Odpusťte, André. Ale jste si opravdu jist, že můj syn zahynul?
5: Vy přece víte, co je Melstrem, pane. Ten strašný vír přitáhne do svého středu každou loď a tu pak rozdrtí. Přísahám, že jsem vykonal všechno, abych vašeho syna našel.
2: Nemám nejmenší důvod o vašich slovech pochybovat, André. Ani o tom, co říká námořník Opik. Chtěl byste zůstat na lodi jako první důstojník?
5: Musel bych vědět, kdo bude nový kapitán.
2: Já. Vydám se Luise hledat.
5: Pane Konbite! Louis je mrtev. Melstrém nikdy nikoho nevydal.
2: Třeba je můj syn první, komu se podařilo vír překonat.
5: Znám ty končiny příliš dobře, pane Kornbite. Nemáme naději.
2: Prohledám všechny norské přístavy, do kterých mohl být Louis zahnán. Jedně tehdy, až budu mít nezvratnou jistotu, že zahynul, vrátím se sem zemřít. Vstupte.
7: Doprovodil jsem Marie na molo, pane Kornbite. Ale tam omdlela. Drožkou se mi pak zavezl domů. Ovšem, ještě předtím, než omdlela, stále opakovala.
2: No co opakovala?
7: Marie si myslí, že Louis není mrtev. Že určitě žije.
2: André, věříte intuici?
5: Budete jitřit jen svůj smutek, pane.
2: Pokud se někdo z vás rozhodne, že podnikne tuto výpravu se mnou, ať zůstane v kajutě.
5: Pane Kornbite, dovolte mi odejít.
2: A vy, Penelene?
7: Nevím, zdali Louis žije či nikoliv. Mrtvého jsem ho neviděl. Stejně tak Cartroise a Nugeta. Pravděpodobnost, že je ještě někdy spatříme, je nepatrná. Přesto bych se chtěl pokusit.
2: A co vy, opiku?
6: Cesta bude nebezpečná. Ale poplavím se také, pane Kornbite.
0: Vyplutí je stanoveno na 23. března.
1: Jen 10 dnů trvají nezbytné opravy lodi.
0: Místo zbožím je Lagenardi naložena zásobami sušeného masa,
1: bečkami mouky, brambor, kávy, čaje, citronů a pemikanů.
0: Na dolní palubě je v kotcích umístěna smyčka polárních psů.
1: Už jen 12 hodin a Lagenardi zdvihne kotvy.
0: Toho večera Marie spěchá za Penelenem na loď.
3: Penelene, chci plout s vámi. Mám na to právo.
7: Obávám se, že to je vyloučené. Nikdy si nebyla v severních krajích. Kdo ví, kam se dostaneme? Jaká utrpení tam budeme muset snášet?
3: Prosím vás, Penelene.
7: Pokusím se přimluvit. Vstupte.
5: Odpusťte, Marie. Zaslechl jsem nechtěně ze dveřmi váš rozhovor. Pokud se pan Kornbit rozhodl najít Louise, ať se o to pokusí. Dřív či později pozná, že se pokouší o nemožné. Ale vy byste měla být rozumná. Zůstaňte se mnou v Dunkerque.
3: Ale já věřím, že Louis žije. Vím to, pane Vaslingu.
5: Vidím, že jste rozhodnutá, Marie.
3: Naprosto.
5: V tom případě se záchranné výpravy zúčastním i já.
7: Vždyť tvrdíte, že je nesmyslná.
5: Ano, a navíc ještě velmi nebezpečná. Právě proto chci stát po vašem boku, Marie. Udělám vše, co mi přikážete.
7: Bude lepší, když Marienu přítomnost na Lagenardi ohlásíme neprodleně kapitánu Kornbitovi.
5: No, tak s tím bych nespěchal, Penelene. Jsem si totiž jist, že kapitán Kornbit by nedovolil Marii odplout.
7: Ale co pak je možné tohle kapitánovi zatajit?
5: Můžeme se o to pokusit.
0: 23. března, krátce po východu slunce, zdvihá Lagenardi kotvy.
1: Vyplouvá na dalekou cestu do končin, z kterých se již nevrátilo tolik námorníků.
2: V zádech máme dobrý vítr. Počítám s plavbou k Fajerským ostrovům, kam mohl vítr trosečníky zahnat. A když zjistíme, že nepřistáli v žádném z tamnějších přístavů, tak je budeme hledat v severním ledovém oceánu. V každém případě přistaneme v Bude, abychom doplnili zásoby. A potom prohledáme severní pobřeží Norska.
5: Navrhoval bych, kapitáne, prozkoumat nejdřív břehy Islandu.
7: To nechápu, pane Vasilí. Proč břehy Islandu? V době katastrofy zuřila přece severní vichřice. A z toho můžeme předpokládat, že trosečníci byli vrženi spíše na norské pobřeží.
5: Větry poblíž Melstrému neustále mění směr, pane Penelen. Dle mého názoru mohl ty nešťastníky zachytit mořský proud, který je pak zcela jistě donesl na islandské pobřeží.
7: Mořské proudy, o kterých mluvíte, pane Vaslinku, jsou nejméně o 200 mil dál. Tak je to vyznačeno na všech námořních mapách. Jsem přesvědčen, že kapitán Kornbit zvolil správný směr.
5: Být vámi, kapitán Kornbite, vzal bych v úvahu spíše než námořní mapy a názory pana Penele na moji zkušenost s plavbou v severních mořích. Změnil bych kurz směrem na Island.
2: Jestliže něco dalo Louisovi a jeho přátelům naději, že nebudou rozdrceni v propasti Melstrému, pak je to severní vítr. A ten je mohl zahnat jen k norskému pobřeží.
5: Když máte tu jistotu...
2: Tento předpoklad ve mně udržuje víru, že naše výprava se setká s úspěchem.
5: Proč se tady mračíte?
2: Proč? Po celé dva dny Co jsem na cestě, myslím na Marii. Nechtěl jsem prodlužovat její utrpení zloučení. A tak v den odplutí, ještě v noci, jsem odešel na palubu La Genardie. A nedal jsem jí ani políbek na rozloučení.
3: Mějte odvahu, strýčku.
2: Marie? Marie, ty jsi na palubě?
3: Žena přece může jít hledat muže, když se otec vypraví hledat syna.
2: A jak chceš snášet útrapy, které nás čekají?
3: Jsem tu s vámi. A se svými statečnými přáteli Vaslingem a Penelenem.
2: To oni tě ukryli na palubě?
7: Byli jsme tu my, pane Konvite. Mohu-li mluvit za sebe, nelituji toho, že jsem to udělal. Maličká je, silná a odvážná.
8: Připravil jsem pro Marii kajutu. Teď už se nebude muset skrývat v podpalubí. Dovolte, pane Konvite, abych ji do kajuty doprovodil.
9: 15 stupňů severně! Ostrovy!
2: Kormidlo 15 stupňů vlevo a stáhněte kosatku. Směr sever.
7: Jedna věc mi nejde na rozum, pane Konvite. Proč chtěl vlastně obrátit loď směrem k islandskému pobřeží?
2: Na pátrání, které vedeme, může mít každý z nás jiný názor.
7: Ovšem, názor pana Vaslinga je opravdu dost podivný. Žádný zkušený důstojník by takhle neuvažoval. A Vasling je zkušený důstojník.
2: Co tím chcete říct, Penelene?
7: Vlastně nic.
2: No snad přece něco.
7: Napadlo mne, jestli Vasling nechce zmást naše pátrání.
2: To je nesmyslné podezření. Jaký by měl Vasling důvod? Je to nejlepší přítel mého syna. Na všech plavbách z Genardie to dokázal. Louis o něm vždycky říkal, že nepoznal poctivějšího člověka.
7: Promiňte, pane Konvite.

0: 20. den plavby dorazila Genardy podle plánu kapitána Kornbita k Fajerským ostrovům.
1: Ve zdejších přístavech není o Geletě Frúrn ani o trosečnicích jediné zprávy.
0: 28. den plavby.
1: La Genardy přistává v Bude.
2: Vidím, že je vám chladno, Marie. Dovedete si představit, jak vám bude o 200-300 mil severní?
3: Každý den se otužuji. A každý den snáším chlad o něco lépe. Až přijde polární mráz, budu na něj připravena, pane Vaslingu.
2: Obdivuji vaší vůli. Ale co kdybyste ji napřela jiným směrem?
3: Teď vám nerozumím.
2: Zapomeňte na to, čeho nemůžete nikdy dosáhnout. Louis je mrtev. Nemůžete se s ním setkat. Maelstrom do sebe vtáhnul jak šalupu, tak Geletu. Na hladině nezbylo po troskách ani stopy. Je to kruté, ale poctivé, co vám říkám. A budu vám to říkat stále. Navrhněte panu Kornbitovi, abychom se vrátili. On vás poslechne.
3: Slíbil jste mi, že uděláte všechno, co vám přikážu, pane Vaslingu.
2: To také splním.
3: Zkuste uvěřit tomu, že Louis žije.
0: Již třetí den zuří na moři prudká bouře.
1: Lodě nemohou vyplout z přístavu.
0: Z města se vrací kapitán Kornbit, přináší důležité zprávy.
4: Marie, Penhelen, Vaslingu, musím vám něco přečíst. Něco úžasného. Vlastně bude nejlepší, když to přečteš, Marie, sama.
3: Dne 26. dubna na palubě lodi Frúrn. Připlula k nám šalupa z lodi La Genardy. Všichni jsme byli strženi proudem k ledovcům. Buď nám nebe milostivo.
4: Jedna rybářská rodina mě dala informaci, že před několika dny byla nalezena láhev se zprávou. Ta láhev byla odevzdaná norské námořní společnosti a tam mě tu zprávu taky předali.
3: Luží je. Určitě žije.
5: Najít trosečníky v ledovém moři je stejné jako hledat jehlu v kupce sena.
4: Je jaro a ledy začínají tát. Doba jako stvořená pro průzkum arktického moře.
5: Připravím loď k vypluti.
4: Zamíříme k východnímu pobřeží Grónska. K 70. stupni severní šířky.
5: Rozkaz, pane Kornbite.
4: Tak co, Penhelene? Ještě si myslíte, že chce Vasling znesnadňovat pátrání?
6: Nespustí z Marie oči. Provází na každém kroku.
4: Přestaňte s tím, Penhelene. Jednou provždy s tím přestaňte. Důležité je, že máme první stopu. A já jsem si jist, že se objeví druhá, třetí a nakonec Louise najdeme.
0: La Genardy doplní zásoby.
1: Příštího rána se bouře uklidní.
0: Před přídí brigy se rozevřou olověné vody polárního moře.
1: 38. den plavby, severní vítr opět zesílí.
7: Strážný koš kapitánovi! Ledovce na pravo boku!
4: Kormidlo o 3 stupně vpravo!
8: Kormidlo o 3 stupně vpravo, pane!
4: A připravte tyče a odstrkávejte kry od boku lodi.
8: Jako bych usítil náraz na lodní dno.
4: To byla jenom ledová třížď. Ta nemůže La Genardy ohrozit. To je pevná loď.
7: Ledovec na pravo boku! A přímo před námi!
8: Hopla!
4: Kormidlo o 12 stupňů vpravo!
8: Kormidlo o 12 stupňů vpravo, pane! Minout ledovec se nám už nepodaří!
3: To není ledovec, ale obrovská ledová hora!
7: Roztrtí nás!
9: Všichni zůstaňte na svých místech! Slyšel jste rozkaz opiku?
8: Držte se!
3: Led na ledovci se příští!
7: Ledová hora se na nás kráčí!
8: Marie, pozor! Drž se lada!
3: Já nemohu! Proud mi je trhá z rukou!
9: Vydržte, Marie! Ještě chvilku a budu vás! Chyťte se mého pasku! Tak a teď ruky! Nebojte se, pevně vás držím! Teď už se vám nemůže nic stát.
3: Děkuji vám, pane Vaslinku. Zachránil jste mi život. A přitom jste riskoval svůj.
9: Slíbil jsem vám, že vás budu chránit. Sliby jsem zvyklý plnit, to je všechno.
4: Děkuji vám. No ještě několik metrů a byli bychom rozdrceni.
0: Ledová hora před nimi najednou zmizela.
1: V tomto ročním období je to zcela běžný jev. Základy ledovce se začnou rozpouštět a tříštit při srážkách s druhými ledovci. Pak se těžiště plující hmoty posune a ledové hory se kácejí.
0: Bylo to jako zázrak.
9: Zázrak je tu jenom jediný. A to, Marie, je to nejodvážnější žena, kterou jsem v životě spatřil.
3: A vy jste statečný muž, pane Vaslingu.
9: Takových ledovců budeme na naší cestě k severu potkávat čím dál tím víc. Pak narazíme na ledové pláně. V našem pátrání nám pomohou pouze psi a saně. Krajina, kam směřujeme, je opuštěná Bohem i lidmi.
3: Těm, kteří milují, pomáhá Bůh i v takové krajině, kde budeme pátrat.
9: Kdyby váš Luj nebyl mezi živými a já si měl vybrat z tisíce žen, vyberu si docela určitě vás.
10: Pomoc! Pomozte mi!
11: Uvažte. Zdá se, že je to jenom vymknutá ruka. Za okamžik bude v pořádku.
10: Sáhla na mě smrt, pane Vaslingu. Něco tak hrozného jsem ještě neviděl.
11: Budete si muset zvykat, opiku. Teď musíte vydržet. V ruce to trochu křupne. A už je to dobré.
10: Nic nebude dobré. Všichni při tomhle dobrodružství zahyneme.
11: Jsem přesvědčen, že mě přinese štěstí. Moc ho potřebuji.
10: Jak můžete mluvit na 72. stupni severní šířky o štěstí?
11: Třeba to brzy pochopíte.

0: stojíme. Uvízli jsme v ledu.
1: Nezbývá, než zapřáhnout psy do saní, vzít nejnutnější zásoby z lodi a vydat se na pochod.
0: Vy, Opikus, zkontrolujte stav zásob, které zůstanou na Lažernardi. Jsou uschovány zvlášť, na přední palubě. Jděte. Saně se psy jsou připraveny, pane Kornbite.
2: Nevím, jestli je to odpověď. Chudák slečna Marie, co když opravdu zmizne? Měl bych určitý návrh. Zůstanu na lodi a budu ji hlídat. Vařit, topit, postarám se o ní. A vy zatím můžete v klidu pátrat.
0: To je skutečně výborný nápad, Opik. Má jen jednu vadu. Bojím se totiž, že by se Marie musela starat o vás. Raději mi řekněte, zdali jste zkontroloval zásoby na přední palubě.
2: Zkontroloval. Zodpovědně. Všechno dělám zodpovědně. Měli jste mě poslechnout. Mám zkušenosti.
1: Jsem přesvědčen, že se o ně s námi rozdělíte. Na cestě k tomu bude dost příležitostí.
3: Slunce nezapadá za obzor.
4: Obloha je temně modrá.
3: Všude kolem nekonečně bílá pláň.
4: Nastal dlouhý polární den.
5: Strýčku, podívejte se tam vpravo. Vidím světla. 3, 4, 5.
1: Kéž by to byl můj syn. Když se vydáme tím směrem, za necelou hodinu ke světlům dorazíme.
6: Bohužel se mýlíte, pane Kornbite. Ta světla, to jsou ohně domorodců. Vrací se zpět k jihu. Chytali zde ryby na zimu. A pak, i kdybychom se vydali tím směrem, není to hodina cesty, ale nejméně 5. Vzduch je zde totiž tak řídký, že zkresluje vzdálenosti.
0: Ať je vzdálenost jakákoliv, mohli by nám podat zprávu, zda neviděli Frůrn.
5: Vydáme se za ním.
0: Vy zůstanete zde. Budete zabezpečovat tábor. Já a pan Vasling se za nimi vypravíme sami.

0: Penelen a Vaslink už by měli být tady. Říkali, že se vrátí nejpozději za 10 hodin.
1: Nemějte o ně strach, stričku. Je to krásné, že všichni držíme pospolu.
0: Slyšela jsi to?
1: To byl jen poryv větru.
0: Snad máš pravdu. Vítr sílí.
2: Blíží se k nám sněhová bouře. Slyšíte to burácení?
0: Podívejte se tam vpravo.
1: Lední medvědi.
0: Ucítili nás.
2: Míří k nám.
0: Z druhé strany se vrací Penelen a Vaslink. Snad tak budou dřív než medvědi.
1: Co se to děje? Jakoby se pode mnou třásl led.
2: Pomozte mi stát. Led se celý kýve.
1: Krab puchlo. A my od medvědů odplouváme. Jsme zachráněni.
3: Přinášíme dobré zprávy, pane Kornbite. Domorodci před měsícem zahledli loď, která plula na sever. Byla bez stěžňů a měla uražené kormidlo.
4: Proč by to měla být zrovna Frůrn?
3: Nakreslili nám tu loď do sněhu svým tvarem a nástavbou na zádi. To byla typická norská loď. A v Bude byla hlášena tento rok pouze jediná ztráta norské lodi. Takže omyl je vyloučen.
0: Poděkujeme Bohu za tuto příznivou zprávu.
5: Zajisté, pane Kornbite. Ovšem pokud loď byla neovladatelná, naděje, že se nepotopila, je minimální. V noci se mi zdál sen. Louis nás v něm pozoroval z onoho světa a radil nám, abychom dál nepokračovali.
1: Louis je živý. Je tady na zemi a čeká na ně. Jste nejsilnější z nás, pane Veslingu. Pod vaším vedením se nám podaří Louise najít.
0: Až se vrátíme, odměním se vám.
5: Nic nežádám. A pokud mám pochybnosti, je to jen kvůli vám, Marie. Pečlivě se připravíme na cestu a vyrazíme dál na sever. Půjdeme tak dlouho, dokud nám budou stačit síly.

0: Jsme na cestě už 140 dnů. Pořád stejně bílá ledová pláň. Jenom sníh. Nic než sníh. Co když se nestačíme vrátit na Žernardy a zastihne nás tady polární zima? Pane Vaslingu, vy přece nejlíp víte, že tahle výprava je nesmyslná. Řekněte to už konečně, já vás o to prosím.
1: Vaslingu, psi jsou vyčerpaní.
2: A vy, Penelene?
1: Síly mě ubývají, ale pokračovat v cestě mohu. Ovšem, pan Kornbit.
3: Stričku, třesete se zimou. Potíte se. Vždyť vy máte horečku.
4: Jsem v pořádku.
2: Odpočiňte si na saních, pane Kornbite. Připřáhněte mě ke psům, Marie. Pomohu jim táhnout.
3: Děkuji vám, pane Vaslingu.
2: Ti, kteří mě mají rádi, mi říkají André.
3: André, my to dokážeme, vidíte.

0: Nejsme na zemi, ale v bílém pekle.
1: Nic nevidím. Všude je bílá tma. Pane Lene, Vaslíku, kde jste?
0: Tady. Pane Lene, vstaňte nebo zmrznete.
2: Vůbec necítím pravou nohu.
0: Máte ji omrzlou. Musíme postavit iglu. Několik dnů si odpočineme a pak znovu vyrazíme.
3: Důvěřuji vám, André. Stejně jako Luisovi a stričkovi.
0: Mě byste měla důvěřovat víc.
3: Jak to myslíte?
0: Jedině já vás mohu učinit šťastnou.

0: zasypáni sněhem. Nad námi jsou naváty spousty sněhu. Musíme je prorazit a přivést sem kyslík.
1: Jenomže sníh se změnil v noci v led.
2: Dřív než prokopeme led, zadusíme se.
1: Všichni musíte vstát. Dole při zemi už není kyslík.
2: Nemohu dýchat.
1: Mlčte, opiku, a chopte se sekery.

0: Konečně čistý vzduch.
1: Nebe je úplně modré. Po bouři ani stopy.
2: Mám na sobě ledový krunýř a ne šaty. Všechno na mě mrzne. Žádám, abychom se neprodleně vrátili na vaše nardy.
3: A kde jsou psi a saně?
2: Ve sněhové bouři se psi utrhli. Zmizeli i se saněmi, na kterých jsme měli většinu zásob. Musíme se vrátit na laže nardy, jinak zahyneme, pane Konbite.
3: Ano, ano, vrátíme se. Nic jiného nám nezbývá.
1: Nemůžeme se vzdát. Musíme lože najít.
4: Udělali jsme, co bylo v našich silách, Marie. Pan Vasling má pravdu. Vrátíme se. Pokud se nám to ještě vůbec podaří.
5: Penelen se otočí a udělá první krok zpět.
6: Opik ulehčeně vydechne. Následuje Penelena.
5: Po tvářích kapitána Cornbita stékají slzy. Ale i on se obrátí k Jo.
1: Podívejte se tam k severu. Za ledovcem stoupá kouř. A kde je kouř, tam je oheň. A kde je oheň, tam jsou lidé. Strýčku Cornbite, vraťte se!
3: Žádný kouř nevidím.
2: To jsou jen přeludy. Zbytečné naděje, Marie. Říkal jsem vám to od začátku.
1: Dobrá. Půjdu tím směrem sama.
2: Slíbil jsem vám, že vás budu doprovázet. A to také dodržím. Ale vy mě slibte, že se pak se mnou vrátíte na laže nardy.
1: Neslyšel jste nic? Jakoby někdo volal.
2: Klamu vás smysly. Musíte se smířit s tím, že Louis je mrtev. Je mrtev. Rozumíte?
1: Ne. Poslouchejte. Slyšíte? Nemýlila jsem se. Stříčku, Penelene, opiku, tam jsou lidé.
5: A pak spatří jednoho z nich.
6: Muž těžce kráčí k ním.
5: Teď padá.
6: Je to Cartroa.
7: Cartroazi, probuď se, chlapče.
3: Zemřel.
2: Tamhle je iglu.
3: A tady je kříž. Je na něm vyryto jméno námořníka Nugeta. Ale kde je můj syn?
5: Z iglů vychází muž.
6: Je vyhublý a celý zarostlý.
5: Marie se rozběhne k němu.
6: Teď již běží všichni.
1: Luizi, já jsem to věděla, že tě najdu.
8: Marie. Drahá Marie. Otče. Děkuji vám. Vám všem. Penelene, opiku. Vaslingu.
2: Mě nemáš proč děkovat. Nevěřil jsem, že tě najdeme. Myslel jsem, že celá výprava je zbytečná. Od začátku jsem od ní všechny zrazoval.
1: Luizi, neposlouchej Andrého. Nebýt jeho, vůbec bychom sem nedošli. Zachránil mě život.
8: André, drahý cítí. Děkuji ti.
4: A kde je norská posádka?
8: Hned po ztroskotání odešla. Viděli jsme, jak míří po krách na jih. Jenomže přišla strašná bouře. Kry se přímo pod námořníky prolomili. Už jsme jim nemohli pomoci. Zbyli jsme tu jen tři. Nuge zemřel před 14 dny. Cartroa před chvíli někam vyběhl. Vrátí se.
4: Nevrátí, Lucy. Jsi jediný, koho jsme zachránili. Před chvílí nám Cartroa vyčerpáním zemřel v náručí.
8: To je strašné. Zemřít v okamžiku, kdy přichází záchrana. Ubohý Cartroa.
4: Teď je třeba, abychom si na nejnutnější dobu odpočinuli a pak se vrátili na laže nardy.
8: Trápí mne hrozný hlad.
2: Tohle je vše, co máme. Pár drobků masa. Musíme se dostat co nejrychleji na Žernardy. Tam je zásob dost. Vyrazíme okamžitě.
1: Ale Louis i strýček si potřebují odpočinout. Jsou oba příliš vyčerpaní.
3: Marie, není jiná možnost. Buď půjdeme okamžitě zpátky, nebo tady zahyneme.

0: Luisi, synu, o jednu věc tě prosím.
1: Buď klidný, otče. Nemluv.
2: Kašel pronásleduje kapitána Cornbyta stále víc.
3: Kašel a horečka.
2: Tváře má každým dnem propadlejší a jeho chůze je nejistá.
3: Ale takový záchvat kašle jako nyní ještě nikdy neměl.
1: Otče, ty kašleš krev.
0: Nemohu dál, chlapče. Přišel čas, abych se rozloučil. Zavolej všechny. Zavolej Marii. Chci vám požehnat.
1: Marie, Vaslinku! Penelene, opiku, vraťte se! Můj otec je mrtev.
4: Vykopáme mu hrob.
5: Žádný hrob se kopat nebude! Musíme si pospíšit!
1: Když jsem vás požádal, abyste jel se záchranou šalupou k Frůrn se mnou, tak jste odmítl. Byl jste přitom mnohem zdatnější než Kartola nebo Nuge. Jste zbabělec, opiku! Víc vám nemám co říct!
5: Lepší živý zbabělec než mrtvý hrdina!
1: Stojte, opiku, nebo vás zastřelím! Řekl jsem, že otce pohřbíme!

0: ne, ne, ne. Musíš vstát a jít.
1: Lucy, ne. Já už nemohu.
2: K lodi zbývá sotva 5 mil.
1: Jeden krok je pro mne 1000 mil.
3: Vidím, leže Nardi. Jsme u cíle.
1: Už nemohu. Chci se mi spát. Nechte mě chvilku spát.
2: Musíme jít. Tam vpředu je jídlo. Citrony. Pemikan.
4: Teď upadla Marie.
5: Ani Louis, ani Vasling nemají sílu jí zdvihnout.
4: Plazí se po kolenou, nemohou vstát.
5: Nedojdou.
4: Od záchrany je dělí posledních pár kroků.
5: Těch nejtěžších.
3: Louis, dokázali jsme to. Jsme na naší Lage Nardi.
2: Mám hlad. Do skladiště půjdu první. První si vezmu citrony a pemikan. První si vezmu sušené maso z lososa.
0: Stůjte, opiku! Na lodi jsem velitelem já. Půjdeme v takovém pořadí, jaké určím.
2: Tady žádné velení neplatí. Už nejsou nadřízení a podřízení. Můj jediný nadřízení je hlad!
0: Opiku!
2: Jak to, že dveře skladu nejdou otevřít?
6: To byste snad měl vědět vy, opiku. Poslal jsem vás přece zkontrolovat potraviny. Napřed se musí otevřít vodotěsná přepážka. Co pak jste zapomněl?
0: Naštěstí je Lage Nardi důmyslně konstruována. Kdyby v jejím boku vznikla trhlina, nepotopí se. Voda zaplaví jen určitou část lodi. Penelene, pomozte mi.
6: Zásoby někde. A tamhle v boku je díra.
0: Musela je vyplavit voda ještě během vaší cesty.
6: Vím, kde se to stalo. Srazili jsme se s ledovcem. Opiku, vy jste stav zásob vůbec nekontroloval. Proč jste neuposlechl rozkaz?
2: Já jsem tam šel podle rozkazu. Chtěl jsem kontrolovat, chtěl, ale tam dole to hrozně hučilo, tak jsem dostal strach a šel jsem zpátky.
6: Proč jste nehlásil, že jste rozkaz nesplnil?
2: To jsem měl taky strach.
3: Luigi, tady jsou citrony a pemikán.
2: Jenomže tahle zásoba k přežití nestačí. Pro 5 lidí je to málo.
6: Co budeme dělat?
0: Zásoby si spravedlivě rozdělíme. Víc se dělat nedá. Snad nám pomůže Bůh.
2: Opik nesplnil rozkaz. Musí být potrestán. Strumpové! Domluvili jste se na mě!
6: Kam běžíte, opiku? Stůjte!
0: Strach mu zatemnil rozum.
2: Vrátí se a bude chtít získat potraviny za každou cenu. Použije i násilí.
0: To je velmi pravděpodobné.
2: Pokud mě všichni důvěřujete, budu skladiště potravin hlídat. Mám z vás nejvíce sil. Potřebuji jen pušku a ostré náboje.
0: Doufám, že ani první, ani druhé nebudeš nucen použít.

0: Stůj, opiku!
1: Věděl jsem, že tady čekám dobře. Teď bych měl vzbudit ostatní a zastřelit tě jako psa.
2: Chci citrony a pemikan. Chci žít.
1: Právě o tom si musíme promluvit. Pro 5 životů na téhle lodi není místo. Ale pro 2 ano.
2: Pro jaké 2 životy?
1: Pro můj a tvůj. Když se my 2 spojíme, docela určitě se vrátíme do Dunkerque. Tam pak řekneme, že všichni ostatní zemřeli cestou. Tajemství, jak to skutečně bylo, si vezmeme samozřejmě do hrobu.
2: To má být les.
1: Přátelská nabídka. Ti 3 jsou tak zesláblí, že s námi nedokážou bojovat. A budou slábnout dál a dál. Jeden po druhém zemřou na podvýživu. Napřed se jim začnou vyklat zuby. Pak se na jejich těle objeví vředy. První dle mého názoru zemře Louis Corbett. Už teď je dostatečně zesláblý.
2: Pak Marie, Penelen.
1: Tak co? Jak se rozhodneš?
0: Chci žít, pane Vaslinku.
1: Věděl jsem, že se domluvíme.
2: Je ráno. Luizi, musíme vstávat.
3: Mám strašný hlad.
2: Rozdělíme si denní příděl. A pak někdo z nás musí Vaslinga vystřídat.
4: Zůstaňte všichni stát na palubě. Co to má znamenat, André? Proč na nás míříš puškou?
5: Zásoby na téhle lodi jsou jen pro mne a tady pro opika. Rozhodl jsem se, že převezmu definitivně velení na La Genardy.
4: Zbláznil ses! Teď není čas na žerty, příteli!
5: V jednom jsi se zmýlil, Luizi Corbette. Nikdy jsem tvůj přítel nebyl! Už od první chvíle, co jsem tě poznal, jsem ti záviděl. Tvoje kapitánské prýmky, tuhle loď. A nejvíc ze všeho Marie.
6: O čem to mluvíte, André?
5: Proč myslíte, že jsem se vypravil na tuhle cestu? Jenom proto, že jste se plavila také vy, Marie. Kdybyste zůstala v Dunkerque, zůstal bych tam s vámi a dvořil bych se vám tak dlouho, dokud byste mi nepodlehla. Ovšem, vy jste se rozhodla jinak.
6: Mlčte!
5: Zpočátku jsem chtěl změnit směr pátrání. Avšak Penelen začal můj záměr tušit. Musel jsem najít rafinovanější taktiku. Pravděpodobnost, že tě najdeme, Luizi Corbette, byla 1:100.
6: Hnusíte se mi!
5: Až byste zjistila, že Louis Corbett nežije, určitě byste neodolala, kdybych vás požádal o ruku. Ale na tom teď nezáleží. O vaší lásku už nestojí. Chci si zachránit to nejcennější, co mám. Holý život.
4: André, zpamatujte se! Já věřím, že jde jen o chvilkové pomatení smyslů.
5: Mé smysly jsou v pořádku. Ale ty vaše poznenáhlu otupí. Citů se totiž nenajíte. Ty jsou teď k ničemu. Budeme se muset rozdělit na mrtvé a živé. Já a opik budeme ti živí. Dejte ruce pryč od dýky, co máte za pasem, Penelene.
2: Podívejte se vlevo, na dolní palubu.
7: Na pravém boku La Genardy se objeví 2 lední medvědi.
8: A na přídi 3. a 4.
4: Tak obrovské lední medvědy jsem ještě neviděl. Musíme se spojit, André. Není jiné východisko. Tohle bude skutečný boj na život a na smrt.
5: S tím, koho nenávidím, se nespojím nikdy, Luizi Corbette.
6: Mám-li zemřít, chci zemřít s tebou, Luizi.
4: Ubráníme se jim.
2: Díkou!
7: Louis nestačí odpovědět.
8: 2 medvědi se ženou s bojovným řevem k ním.
7: Penelen vykročí vpřed, medvěd je těsně před ním. Styčí se na zadní a sápe se na Penelena.
8: Penelen vší silou bodne.
7: Na přídi se ozve výstřel. To Vaslink vystřelil po druhém medvědovi.
5: Má dost! Trefa přímo do srdce!
7: Penelen vytahuje dýku z těla šelmy. I druhý medvěd je mrtvý.
8: Ale Louis Corbett se marně snaží odrazit útok 3. Konečně se mu to podaří. Rána dýkou je však vedena nepřesně. Zraněná šelma se chystá k novému útoku.
5: Opiku, nač čekáš? Pomoz přece medvědovi!
0: Rozumím, pane!
5: Zastřel Luise Corbetta, hlupáku. K čemu jsem ti dal pušku? Neboj se, Corbett tě nemůže dýkou ohrozit. Jsi v bezpečí, tak střílej!
6: Opiku, prosím vás, ne!
5: Tři Říkal jsem ti, aby střílel po Kornbitovi, ne po medvědovi. Neposloucháš rozkazy.
7: Zraněná šelma po opikově výstřelu zakolísá.
8: V zápětí se opět vstyčuje a napřehuje tlapy k smrtícímu úderu. Louis Kornbit už nemá sil.
0: Pane Kornbite, vydržte! Tentokrát medvěda zastřelí.
4: Co to děláte? Opiku!
7: Opik skočí mezi medvěda a Louise Kornbita. Kryje Louise svým tělem.
8: Teprve pak může vystřelit s jistotou, že šelma v předsmrtné křeči Louise Kornbita nerozsápe.
7: Konečně.
8: Medvěd je mrtvý.
7: Ve Vaslingově pohledu je nenávist.
8: Teď zdvihá pušku a míří na Opika.
5: Vy se proti mně chcete bouřit, Opiku? Varoval jsem vás. Zastřelím vás jako psa.
4: Pozor, Vaslingu! Za tebou je čtvrtý medvěd! Minul si ho! André, připoj se k nám! V puste už nemáš náboje!
5: S vámi se nespojím nikdy! Nikdy se ti nevzdám, Kornbite!
4: Zahyneš! Vrať se k nám! Já ti slibuji, že budeme spravedliví!
5: Nestojím o tvoji spravedlnost! Než abys mě soudil ty, raději zemřu!

0: Nedívejte se, Marie. Medvěd Vaslinga úplně roztrhal.
1: Sám si takovou smrt vybral. Jsme zachráněni. Děkuji vám, opiku. Kde se ve vás vzala taková odvaha?
2: Od malička mám strach. Dal jsem se k námořnictvu, abych se ho naučil ovládat. Vůbec se mi to nedařilo. Na téhle výpravě jsem selhal ze všeho nejvíc. Až teď jsem to dokázal.
1: Nebýt vás, nebyl bych mezi živými. Zde je má ruka, příteli.
3: Luisi, kry před námi se rozestoupily. Kdyby nás nevěznili ty dva ledovci v ústí zálivu, mohli bychom zvednout kotvy.
0: Na lodi je ukryto několik náloží dynamitu. Pokusíme se ledovce vyhodit do povětří.
2: Odpálím nálož sám.
1: Pane opiku, tuhle práci vykonáme společně. Doufejme, že bude poslední.

0: Luisi, slyšíš? To je náš svatební pochod.
1: Blížíme se k Denkerk, Marie.
2: Ano, jsou doma.
3: Odolali mrazu i sněhovým bouřím.
2: Po 370 dnech plavby a pochodů nekonečnými polárními pustinami, konečně doma.
0: Půjč mi daleko, Luisi.
2: Celé Denkerk stojí na molu.
1: Rovnou z paluby půjdeme do kostela. Ty budeš můj svědek, Penelope.
0: A ty, Opiku, náš první svatební host.
2: Toho dne farář v Denkerk slouží dvě mše.
3: Tu první za duši odvážného Žána Kornbita.
2: Druhou za štěstí obou snoubenců.
3: A tak končí příběh o tom, že láska a odvaha vítězí nad zbabělostí a nenávistí.
2: A také o tom, že když je člověk věrný, pomůže mu.

Když jsme roku 1935 s Voskovcem psali baladu z hadru, ke které nás inspiroval život Františka Vilóna, tak jsme napsali předmluvu k té hře a já bych vám teďka rád přečet malý kousek z této předmluvy. V době, kdy v západní Evropě končila perioda středověké mystiky gotické civilizace, lámaly se poprvé principy křesťanské rezignace a na jejich místo nastupoval renesanční kult svobodného člověka. Je to doba komplikovaného a krutého zlomu. Smrt, která až dosud byla v křesťanském světovém názoru pokládána za radostné vysvobození z pozemského plahočení, tato smrt mění barvu. Stává se zlým snem renesančních rozkošníků, kteří sice už žijí pohansky, ale jsou dosud obklopeni gotickým dekorem, v němž kostlivě zvolá k stejnému osudu císaře i slepce, papeže i žebráka, nevolníka i rytíře. A v této chvíli objevuje se François Villon, básník, jenž prošel životem jako skutečný proletář své doby, potácí se neustále mezi láskou a šibenicí, mezi krásou a smrtí. Jsme daleci toho, abychom snad po vzoru dekadentů z konce minulého století se skláněli před seznamem jeho deliktů v jakési nejasné touze po ohromení měšťáka. Vidíme ve Villonovi zázrak básnické intuice, která v tomto dávném rozbřesku sociálního myšlení první se dovedla vzepřít společenské nespravedlnosti a nevidět rezignovaně v bídě úděl ubohých, jimž je čekati, až smrt je spasí. Neboť v době, kdy módní básníci se ztratili v planém formalismu a ducha prázdném veršotepectví, Villon napsal verše, jež po 500 letech nepozbyli své dojímavosti a revolučností své fantazie připomínají výboje Artura Rimbauda. To byl malý kousek z té předmluvy, kde jsme objasňovali jeden z důvodů, proč jsme si vybrali Villona ke své hře. A není ve zajímavosti, že na sklonku roku 1963 Voskovec, když v New Yorku odpovídal na otázky v interview pro Pražský rozhlas, mluvil o Villonovi a říkal, že by rád napsal, ještě bude-li mít čas, hru o něm znovu. Ovšem ne baladu z hadru. Ale říkal, že ho to fascinuje, ta postava. A já musím přiznat, že Villon mě fascinuje a fascinoval vždycky. Ovšem, když jsem byl mladý, tak jsem snad plně nechápal ten význam citátu, okolo kterého je napsaná písnička, kterou uslyšíte, a totiž, když říká Villon, nuzota z lidí lotry činí a vlky z lesů žene hlad. Tenkrát jsem to bral snad trošku příliš, abych řekl fyzicky. Tenkrát jsem myslel pouze na tělesnou nuzotu, ale jak roku přibývalo, tak jsem si všiml, že i duchovní nuzota z lidí lotry činí. Až hada!

0: Stojíme na plošině citadely Káhirské a hruď se nám zdvíhá rozechvěním. Procestovali jsme hodný kus Orientu, takže naše vnímání palem a biblických postav poněkud otupělo a přece jsme tímto výhledem okouzleni. Hleděli jsme z hor Skutarských na svět Evropy a Asie. Hleděli jsme na Bospor i Cařihrad, na Černé i Bílé moře. Z výšin judských viděli jsme moře středozemní i mrtvé. Stáli jsme u paty tichých velikánů sinajských, na rozhraní mezi Asií a Afrikou a přece jsme netušili, jaký dojem nás v Káhiře zasáhne. Velká část severního Egypta leží před námi rozprostřena co pestrý velkolepý koberec, vyšívaný rukou mistrovskou, koberec koupající se v jasu. Nekonečná šedá poušť prostírá se do nedohledna a obrovité pyramidy strmí k nebesům. Starý Nil se valí ve dvou mocných proudech k severu a od jeho temné hladiny se odrážejí světle zelené, kypré, úrodné břehy. Pod nohama se nám rozkládá Masr el Káhira, neboli vítězná mstící Káhira, svědkyně stovek bojů, o jejíž zdi se roztříštily i fanatické lebky křižáků. Růžové zlato časného jitra teče po stovkách minaretů, po fantastických kopulích a brčálových zahradách a hukot probouzejícího se města k nám doléhá jako vzdálené dunění moře. Nebe je jasně modré, vzduch voní a nám je najednou uprostřed té dojemné krásy neskonale smutno.
1: Ašhada Muhammadan Rasulallah.

Úžasný i nešťastný je dnešní Egypt. Poezie mizí a nastupuje próza. Tradice vymírá a jelikož dnes dokážeme přečíst hieroglyfy, víme, že tajemná mystéria nebyla mnohdy ničím jiným než hloupou pověrou. Rovněž příroda poněkud upadla. Proslavené růžové zahrady se zmenšily, papyrus a lotos skoro vyhynuli, keř balzámový zmizel docela. Všude se rozkládají lány tabáku, kukuřice, rýže a dalších plodin, které přinášejí feláhům pot a emírům miliony. Káhira je sličná, ze tří stran obklopená palmami a poli a ze čtvrté do ní bíjí vlny Saharského moře. Lépe než ostatní města si zvenku i zevnitř udržela ráz starovýchodní. A nám v ní je jako v arabské bajce, neboť dodnes jen některé ulice mají jména. A číslován není ani jediný dům. Jak je v Orientu zvykem, ulice jsou úzké, nepravidelné, plné koutů, záhybů a zřícenin. Vesměs kamenné domy s ozdobnými portály mají v patře arkýře, které místo skla zakrývá dřevěné mřížoví, za kterým mohou posedávat ženy a pohodlně hledět do ulice, aniž by byly spatřeny. Četné mešity s lodžiemi a minarety, bíle a červeně napříč pruhovanými, znášejí se nad okolní zástavbou. Od střechy ke střeše bývají přes ulice položena prkna nebo zavěšeny koberce, aby byl v ulici stín a chládek. Však smetišť a smradu je tu také víc než dost. Hlavní třída, začínající hned za náměstím Esbekie, je proslavená musky. Je asi o třetinu uši než naše příkopy, ale aspoň půl hodiny dlouhá. V musky převládá pestrá orientální móda a i Evropané po ní chodící nosí různé části místního oděvu nebo aspoň fez veselých barev. Ulicí se žene kočár nějakého paši, žene se bezohledně davem lidu, před ním utíká mladík, tříská bičem dokola a volá guarda, guarda. Dlouhá karavana velbloudů vleče stavební dříví. Na prvním zvířeti pohodlně a vznešeně sedí beduín, nevzrušeně shlížeje do lidské vřavy. Za velbloudy se prodírá stádo černých a vysokých kos. Lidé do nich kopou, zvířata po nich šlapou, mekota bědování až ohlušuje. Hned za stádem se žene úprkem houf lidí nesoucích mrtvolů na márách. Doprovázejí je ženské a přestože prorok podobné excesy zapověděl, zoufale pokřikují a házejí písek a prach do výšky, sypou si bláto na ňadra. Pak bez rozruchu kráčí chudé polonahé děvče a sbírá do ošatky čerstvé koňské koblížky, které prodává do starodávných líhní, kde se už po několik tisíciletí uměle líhnou kuřata. Náhle se dav na ulici rozletí a hlasně nadává, neboť majitel krámu uznal za vhodné vylít na ulici škopek vody, aniž se obtěžoval zavolat pozor. Z druhého krámu, opět bez upozornění, letí celý koš slupek a kostí, po kterých se okamžitě vrhne smečka prašivých a nevýslovně hubených psů. Po chvíli bez varování prořízne dav několik ozbrojených jezdců na bujných koních a za nimi kráčejí ve dvou řadách vojáci v bílých kabátcích a světlých pantalonech. Mezi sebou vedou tlupu spoutaných Arabů. To jsou zdejší rekruti, kteří se získávají tak, že vojsko obstoupí ves a sebere každého, kdo je schopen udržet zbraň. Za nimi se valí zvědavé káhiřanky. Valí se skutečně, neb těla mají beztvará a tučná, zahalená černým nebo bílým pláštěm, z něhož vykukují barevně vyšívané trepky na vysokém podpatku. Jedny žvatlají v houfu, některá si nese palmový vějíř, jiná má k ovívání černého sluhu. Třetí nafoukaně cvála na oslíku, držena s obou stran klusajícími kleštěnci. Mohou-li, zakoketují si tuze rády. Třeba z Korán za nevěru určuje trest smrti
a mnohá už s kamenem na krku byla do Nilu potopena, když neměla dost peněz na uplacení soudců. Ono také odkud čerpat lásku a věrnost, když si bohatý muslim bere 4 ženy podle Mohamedova nařízení a k tomu hezkou řádku otrokyň a konkubín, jen aby se mohl pochlubit zámožností. Chudý si jich vezme také několik, především proto, aby mu pomáhali ruční prací vydělávat. Jak se mu ale některá znechutí, dá jí část věna zpět a vyžene ji. Vyhnaná se naštěstí, či na neštěstí, jak to vezmete, pak může bez problému provdat a tak leckterá žena vystřídala do svých 16 let 5 až 6 mužů. Nezakryté ženy feláhů kráčí dlouhými kroky. Docela nahé malé děti, skoro ještě nemluvňata, sedí jim na ramenou jako v sedle, držíce se jich za hlavu. Oči dětí není ani vidět. Místo nich jen 2 černé kupky much, sajících jim v africkém vedru oční vláhu. Dítě se přitom ani nepohne. A matce také nenapadne, aby mouchy odehnala. Vždyť i dospělí bez mrknutí trpí v očích mouchy. A každou chvíli potkáte houf slepců, vedených napůl vidoucím. Sluneční žár, jemný moučkovitý písek k pouště, obrovská nečistota a mouchy. To je ona pravá egyptská oční nemoc. Ašhadu an la ilaha illallah.

Nejstarší káhirská mešita, starší než Káhira sama, je Tulum, vystavěné podle plánu Káby. Stojí na místě, kde prý Abraham místo Izáka nakonec obětoval berana. A také zde podle pověsti najela na mělké dno archa Noémova, když skončila potopa. Velký otevřený vnitřní dvůr mešity je obklopen arkádami. Jejich ostře se zbývající sloupy jakoby předjímaly gotický oblouk. Na dvoře splétají provazníci útky provázků do silného lana. V ostatních prostorách bydlí chudina a celou mešitou hýbou nemoci, nečistota, paraziti. Architektonicky nejkrásnější a tisícerými vyobrazeními po celém světě známá je mešita žoldnéře Hasana. Ten po dokončení dal staviteli utnout pravici, aby na žádnou podobnou už nemohl narýsovat plány. Horší je, že se zvolna rozpadá. Nejskvostnější je mešita Mohameda Aliho v Citadele. Má rozkošné jako jehla tenké a vysoké minarety a vevnitř je celá pokrytá vzácnou egyptskou úbělí. Je to nevýslovně divokrásný pohled, když raní slunce po ní rozprostře své zlato. U dveří téhle slavné káhirské mešity na naše smysly zaútočili dva úděsné obrazy. Šílený otrhaný stařec skáče po schodech nahoru a dolů, blekota je přitom jako zvíře. Kolem jdoucí se usilují zmocnit jeho ruky a políbit ji, neboť promuslimi jsou blázni osobami ryze svatými. Nahoře na schodech, hned vedle dveří, leží jeho žena a pracuje ke smrti. Chytila choleru a taky odnesli sem, aby umřela na místě posvátném. Je to strašný pohled, jak k ní lidé přistupují, aby se jí dotkli, neboť žena v horečkách sténá, hází sebou a tluče pěstmi na všechny strany. Nebe je jasně modré, vzduch voní a jak na ty ubožáky hledíme, naše rty šeptají, Bůh jim buď milostiv. Neboť nic víc a na tomto místě pro ně učinit nemůžeme. Aja,

0: Část třetí. Medvěd.
1: Král! Přijíždí král! Z cesty!
0: Panoš Ota všeho nechal a utíkal k Budějovické bráně. V čele průvodu jel herold s královskou zástavou a za ním na bílém koni Přemysl. S odstupem pak nejvýznamnější členové jeho doprovodu. Ota spokojeně zaznamenal, že mezi nimi je i jeho pán Oldřich z Chlumu. Zahlédl také Bavora ze Strakonic a Viléma z Valdeka, zvaného Zaječek. Ale jeho synovec Oldřich s ním nebyl. Mezi ozbrojenci čněla urostlá postava Otova přítele Diviše. Zamával mu, ale se svým pánem Oldřichem z Chlumu a Divišem se sešel až večer v šenku u Zlatých hroznů a vše jim podrobně vypověděl.
2: Co si o tom myslíš ty, Diviši?
3: Je to jasné, urozený pane Oldřichu. Nějaký měšťan zabil kvůli šperkům rybáře a kdo si na hradě zabil a zhanobil zemského sudího.
2: Milý Diviši, omyl. Jde o jednoho a téhož zločince. Aby se v rozmezí dvou dnů staly dvě vraždy, které spolu nesouvisí, tomu já nevěřím.
4: Tím ale říkáte, urozený pane Oldřichu, že Šenkýřova neteř Domaslava je nevinná. Proč by zabíjela rybáře? V době jeho smrti byla navíc na hradě.
2: Sudí Benedikt zabil její matku, to ostatně Domaslava přiznala. Věřím i tomu, že ji poznal a ona jeho. Bál se jí a proto se zavřel ve své jizbě. Proč by ji potom sám otvíral?
4: Nějak ho prostě přesvědčila.
2: Tahle část tvé hypotézy nezní mým uším věrohodně. Copak ho nemohl navštívit někdo jiný, jemuž sám otevřel? A tenhle neznámý návštěvník ho nejspíše zabil.
4: A co ten út, který jsem našel u Otavy? Uříznout ho mohla jedině Domaslava. Hned jsem si všiml, že to musel udělat někdo, kdo je zvyklý krájet maso. A ona pracuje v kuchyni. To je snad víc než výmluvné.
3: Pokud ses o té dávné vraždě dozvěděl ty, mohl se o ní dozvědět i někdo jiný. Vrah tam mohl út pohodit, aby od sebe odvedl pozornost.
4: Ještě ty začínej, Diviši. To jsi můj přítel.
2: Tvým přítelem má být především pravda. Udělal si chybu, milý Oto, že ses soustředil jen na jeden motiv. Povím ti jiný. Sudí Benedikt nemá děti a jeho majetek tedy připadne píseckému purkrabímu. Odkud víme, že se Benedikt bál Domaslavy? Jen od něj přece. Půjdeme spát. Ráno začneme hledat znovu.
0: Když ráno dorazil Oldřich z Chlumu se svými pomocníky na hrad, odvedli ho do úzkého průchodu mezi hradbou a zadní věží paláce. Tam ležel další zavražděný rytíř. Tentokrát to byl Petr z Všechrom. Na těle měl spoustu bodných ran a vrah mu uřízl út. Ten ležel pohozený opodál.
3: Podívejte se, pane Oldřichu, tady pod lopuchem leží stříbrný prsten s leštěným topasem.
4: To je ten, o kterém jsem vám vyprávěl. Ztratila ho manželka Bavora ze Strakonic a u vody ho našel ten zavražděný rybář.
2: Tuhle vraždu Domaslava rozhodně spáchat nemohla, protože je od včerejška zavřená v dominikánském klášteře a nemá tedy na svědomí ani ty první.
4: To není žádný důkaz. Zemského sudího ubodal vrah širokým kuchyňským nožem, ale rány v těle Petra z Všechrom pochází od úzké dýky. A ten první út jsme našli u Otavy.
2: Tady ovšem došlo rovněž ke zločinu. Kdysi to tu stál jen dvorec, se poblíž dřevěné palisády našlo tělo Raimunda ze Strakonic. To byl mladší bratr otce Bavora ze Strakonic. Proslýchalo se, že ho zabil otec Petra z Všechrom, ale vinu se mu na zemském soudu nepodařilo prokázat.
3: A tenhle prsten patří manželce pana Bavora.
2: Je předčasné spekulovat. Ten prsten vrať paní Janešce, o to nepotřebujeme ho. A zeptej se jí, zda neví něco o té dávné události tady na hradě.
0: Velitel Diviš dostal za úkol zjistit, kterou z městských bran opustil předevčírem písek Oldřich z Valdeka. K výpravě českého krále se totiž nepřipojil, jenže neuspěl. Žádný strážný ho neviděl. Loudal se zpět k rynku, když do něj prudce vrazila jakási holka.
5: Čekám tě u modré štiky. Jde o toho muže, kterého hledáš.
0: Diviš ani nehnul brvou, protože mu bylo jasné, že holka se někoho bojí. Zastavil se v šenku u Zlatých hroznů, kde byli všichni tři ubytovaní. Odložil plášť s královským erbem a koženou kazajku a oblékl si spravovanou suknici a špinavou košili. Vlasy si ovinul šátkem, odložil meč a pod košili ukryl tesák. S jizvou na tváři vypadal na skutečného pobudu. Šenk u modré štiky ležel u putimské brány a byla to špeluňka té nejhorší kategorie. Neohroženě vstoupil. U dveří seděli dva mládenci, podle čapek potulní studenti, vedle nich tovaryš s tváří poďobanou od neštovic a urostlý hromotluk. Dívka, která sem Diviše pozvala, stála u vědra s pivem v zadní části jizby a dělala, že ho nezná.
3: Co na mě čumíte, chlapi, jako bych byl nevěstka?
5: Do nevěstky máš daleko, brachu, ale kdybys byl, chcípneš hlady, protože máš křivou hubu.
3: No a? Ty zase vypadáš jako chcíplá mřenka, študente. Starej se o svoje. Říkají mi zajíc, protože mě dosud nikdo nechytil.
6: Já jsem Matěj, ale říkají mi medvěd. Tohle jsou mý přátelé, ale ti zajímaví nejsou. Dáš si pivo?
3: Proto jsem přišel, ne?
6: Majdo, hni zadkem. Pěkná holka, viď? Můžeš jí mít? Za 5 stříbrňáků.
3: Za 5 mohu mít panu. Je ta holka pana?
6: Ať tratím. Dej 3, ale jen proto, že jsi mi sympatický. Platí se předem.
0: Diviš rozvážně dopil, pak holku objal kolem pasu, vyšli na dvorek a zmizeli v kolně. Holka se hned začala svlékat.
3: Zatraceně šaty si nech. Nemám o tebe zájem. Chtěla jsi jen promluvit, ne?
7: Vidíš to škvíru u vrat? To u nás budou sledovat. Hlídají mě i na ulici. Nesmějí nic poznat. Rozumíš, jde o život. Já se položím na záda. Ty si stáhneš nohavice a lehneš si mezi moje sténa. Občas nadzvedni zadek a hlasitě fuň. Já ti přitom šeptem povím, co mám na srdci.
3: No jestli tohle se dozví Ota.
7: Medvěd mě tu drží jako otrokyně. A pohybuj se trochu živěji, sakra. Když mi pomůžeš, povím ti i o rytíři s erbem kančí hlavy. Zaslechla jsem, že se na něj vyptáváš.
3: Viděla jsi ho?
7: Několikrát tu byl v noci. Na tváři měl masku. Medvěd nás ostatní zavřel sem do komny. Hovořil s ním jenom on. Ještě, miláčku, ještě. U opasku jsem zahledla dýku. A na jejím vršku byla malá kovová ozdoba. Vypadala taky jako kančí lava.
3: Možná ti pomohu, ale o tomhle výslechu neřekneš živé duši. A jsme hotovi. Jsi dobrá holka?
0: Panoš Ota chvíli obejdoval na nádvoří hradu a přemýšlel. Aneška mu při rozhovoru až příliš okatě zdůrazňovala, že její manžel Bavor ze Strakonic popíjel celou noc s přáteli. Přesto jí věřil. Ale byl tu ještě Duben z Kestřan, zeman, který jí byl bezvýhradně oddaný. Tu noc, kdy zavraždili sudího Benedikta, obcoval s jistou děvečkou. Rozhodl se, že ji najde a promluví si s ní.
4: Tak to ty jsi byla předevčírem v noci s rytířem Dubenem? Nejsem prelát, nebudu tě soudit. Jde mi jen o to, co se dělo na nádvoří. Viděla jsi někoho?
8: Jak bych mohla? Byla jsem opřená o zeď. Ale když pan Duben odešel, šla jsem se umýt ke korytu. Zahlédla jsem rytíře, který měl na plášti kančí hlavu, ale pan Zbyslav z Valdeka to nebyl, toho znám. Právě vycházel z purkhrabství. Měl v ruce dýku, takovou zvláštní, s kančí hlavičkou na rukojeti. Svítil měsíc. Náhodou jsem si ji všimla. Byla jsem pár kroků od něj. Otřeli o zem a pak zasunul za opasek. Vypadal pořádně na zlobeně.
2: Tady si o to... To jsem si mohl myslet s holkou. V kuchyni už zase vládne kuchmistr Tobiáš. Neví nic, ale má tam kuchtíka. Když jsem začal mluvit o nožích, vypadal ten mládenec vyděšeně. Něco ví. Musíme si ho ve vhodnou chvíli podat. Ale nejdřív se půjdeme podívat na těla těch dvou zavražděných. Dali je do sklepení. V tomhle horku je to jediné chladné místo na hradě.
0: V klenuté podzemní kopce ležela na marách dvě těla přikrytá bílými rouchy. Panoš Ota zapálil voskovice a pak začal těla spolu se svým pánem Oldřichem prohlížet.
2: Tohle je sudí Benedikt. Spousta ran kuchyňským nožem, v tom si měl pravdu. Ale co tyhle dvě pod srdcem?
4: Taky široké. Ale jakoby je zasadila jiná ruka.
2: Taky mi to tak připadá, i když ten rozdíl je nepatrný. Podívej se na Petra s Všechrom. Ty rány rozhodně zasadil jeden člověk. Jsou hlubší, ale vsadil bych se, že do Benedikta bodali dva lidé.
4: Ta holka viděla v noci vycházet z půrkrabství Oldřicha z Valdeka a čistil líku.
2: Benedikt má ovšem na těle rány nožem. Doufám, že Diviš narazí na Oldřichovou stopu. Musí hodně věcí vysvětlovat. Petra s Všechrom však rozhodně zavraždit nemohl. Nebyl tu. Proč jen šel ten rytíř v noci na tak opuštěné místo?
4: Třeba si šel ulevit. Moč byla cítit všude.
2: V paláci je několik prevetů. K hradbám chodí spíš čeleď. Něco mě však napadlo. Přijel král a bude se hodně pít. Kousek od čeledníku stojí hradní pivovar a pracuje se tam naplno. Téměř jistě vařili pivo i v noci.

0: Dobré vaříš pivo, mistře Sládku, ale teď potřebuji tvé svědectví. Odtud je na nádvoří vidět. Co se tam v noci dělo?
1: Nemáme čas dívat se, kde co lítá. Ale ten zavražděný rytíř tady byl. Přišel, nepozdravil ani, rozhlédl se a zase odešel. Taky tu byl pan Bavor ze Strakonic. Chtěl čbánek piva, prý ho z vína pálí žáha. Pro další si přišel Duben z Kestřan. A nakonec i Velen, i když ten měl stát u vchodu do paláce.
2: Chlape, jeden, my vyšetřujeme mord.
1: Zrovna jsem se k tomu chtěl dostat. Ten zabitý, Petr z Všechrom, měl u pasu dvě dýky. Jednu obyčejnou v pochvě a druhou zastrčenou za opasek. Ta měla na rukojeti ozdobu ve tvaru kančí hlavy. Pán z Všechrom v erbu kančí hlavu nemá, proto jsem si toho všiml. Za to páni z Valdeka ano.
3: Máš dobré pivo, medvěde. A ta holka taky nebyla špatná.
4: Sákra, na to jsem se neptal. Proč jsi v Písku?
3: Mám tu práci. A přivedl jsem si dva pomocníky. Jen, aby tě nesváděl můj měšec, vědí, kam jsem šel. U vás ve městě žije jistý domšík. Jednomu z mých přátel dluží peníze, ale přitom má truhlici plnou. Kristus odsuzuje hromadění majetku. Hledám pár šikovných chlapů, abychom tuhle věc napravili.
4: Proč ne? Pověz mi víc.
3: Uděláme to dneska v noci. Po setmění se vrátím se svými pomocníky. Buďte připraveni. Půjdeme na to společně.
0: Pane Dubene, v noci si prý byl v pivovaru. Kam jsi šel potom?
5: Na cimbuří. Chodívám tam každou noc. Sedím a poslouchám řeku. Jsem rád sám. Dneska v noci se nic zvláštního nestalo. Ale tu minulou, co zavraždili sudího Benedikta, jsem zaslechl výkřik. Původně jsem myslel, že to je z předměstí, protože přicházel z dola. Pak jsem pochopil, že to je spíše z okna v přízemí paláce. Zaslechl jsem taky tlumený úder, jako by někdo vyhodil z okna něco těžkého. Hned jsem to hodil za hlavu, ale dneska jsem si na to vzpomněl.
2: Proč tak pozdě?
5: Ráno jsem se šel projít k řece. Na jednom místě byla zválená tráva a zdálo se mi, jako bych zahlédl pár kapek krve.
0: Pojďme se tam podívat.
6: Když dorazili k patě paláce, našli u keře s polámanými šlahouny tělo mladíka. Na sobě měl krví zbrocenou plátěnou halenu a nohavice. Byl potlučený a z hrudi mu trčel široký kuchyňský nůž. Byl mrtvý, ale tělo bylo ještě teplé.
5: Přesně tady jsem ráno našel tu krev.
0: To je ten kuchtík, o kterém jsem před chvíli hovořil, milý Oto.
5: Podívejte se, v ruce drží dva stříbrňáky. Nepustil je ani, když padal.
2: Okenice nad námi jsou otevřené. Předpokládám, že tam je kuchyně.
0: To hned zjistíme. Kuchaři!
7: Co je? To jste vy, urozený pane. Stalo se něco?
0: Leží tu tvůj pomocník a je mrtvý.
7: Odtud z okna nevypadl. Já se z kuchyně ani na krok nehnul, ale on před chvílí někam odešel.
0: Tvůj pomocník mi lhal.
7: Hned, jak jste odešel, přiznal se. Ráno jeden nůž chyběl, ale pak mu ho někdo vrátil. Kdo to mi neřekl? Zatraceně, něco se pálí.
2: Pak musel zemřít opatrovíš. Pane Dubene, kam vedou ta okna nad kuchyní?
5: Do hradní kaple.
6: Když tam Oldřich z Chlumu se svým panošem Otou dorazili, stopy krve na ostění vysokého okna v presbytáři uviděli na první pohled.
3: Urozený pane Oldřichu, čekám tady na vás.
2: No, všenku se rozhodně čeká dobře, milý diviši. Pokud počítám správně, máš už druhý čbánek?
3: Mám odpracováno, milý Otto. Našel jsem ty tři, co tě přepadly. Říkal jsi, že jeden z nich byl hromotluk? Tak abys věděl, přezdívá se mu Medvěd. A ještě tři kumpány. Nechceš si s nimi promluvit?
0: Diviši, seš si jistý? A jak je chceš vyslechnout, aby z toho nebyl poprask? Nesmíme zločince varovat.
3: Jsem si jistý. Uchystal jsem jim past. Půjdeme spolu s nimi vyloupit domšíkův dům a tam je rychtář dostane.
0: Půjdeme vyloupit?
3: Já jim řekl, že mám ve městě ještě dva kumpány, jinak by mi nevěřili. Myslel jsem si, že bys mohl ty a náš urozený pán. Jako, že byste se převlékli. Ty budeš Ota, ale vám, urozený pane, budu říkat jenom Olda. Omlouvám se, jinak to nepůjde. A mě říkejte Zajíc. Pro boha, nepopleťte to.
0: To se mi líbí. Převléknu se za žebráka a vezmu si berle.
2: Já si nalepím umělé bradavice. Budu kulhat a slintat.
0: Udělám si z hadrů umělý hrb. Ale Olda se mi nelíbí. Nemohl bych se jmenovat třeba Jelen?
2: A já Liška?
3: Zbláznili jste se. To budeme vypadat jako královská obora, která si vyrazila na procházku. Já vás neměl sebou brát. Že já nepožádal o pomoc rychtáře, to nedopadne dobře.

0: Domšíkově domě to dopadlo přesně tak, jak si Diviš naplánoval. Když se vplížili do jizby v patře a medvěd zjistil, že u stěny je truhlice s penězi, sám se k ní vrhl a oba mladíci se studentskými čapkami za ním. Ale to už po nich skočili ukrytí Byřicové a po krátké potyčce je s pomocí pomocníků královského prokurátora Oldřicha z Chlumu přemohli a spoutali.
1: Richtáři, odveď ty lotry do vězení. My se všenku převlekneme a přijdeme za tebou. Chci je hned vyslechnout. Oto a Diviši, vezměte si pár byřiců a vraťte se do té špeluňky. Přiveďte mi i toho posledního lumpa a osvoboďte tu sklepnici.
2: Nemohl by to zařídit Ota sám, můj pane? O sklepnice se při vyšetřování staral vždycky on.
1: Ty jsi něco provedl?
2: Slíbil jsem, že se o ní postaráme. Jinak by mi nepomohla.
3: Já to zařídím, můj pane. Ale Diviši, opovaž se tropici země příště legraci. Jednou tě člověk nechá s holkou samotného a takové škody naděláš.
1: Nemudruj a padej o to. Čeká nás spousta práce.
0: Ota vstoupil do šenku. Nemínil to protahovat. Zamířil k poďobanému tovarišovi, který seděl u stolu a nedůvěřivě se ptal, proč se vrací sám a kde je medvěd. Ota popadl do ruky čbánek a než se pobuda vzpamatoval, rozbil mu ho o hlavu. Pak ho popadl za krk a přitiskl k desce stolu. Ale to už do jizby vrazili dva městští ozbrojenci, poďobaného tovaryše spoutali a odvedli.
3: Jak ti vlastně říkají?
4: Jsem Magdalena, ale můžeš mi říkat Majda.
3: Tak Majdo, můžeš jít. Jsi volná.
4: Pustí medvěda?
3: Záleží na tom, co má na svědomí.
4: Nejlepší by bylo, kdyby ho rychtář oběsil. Pak bych mohla v písku zůstat, ale jinak...
3: Pokud má na svědomí mort, mohl by na šibenici skončit. Jenže nic pořádného proti němu nemáme.
4: Už mě nebaví, aby mě pořád mlátili a já musela spát s každým, kdo zaplatí, i kdyby byl malomocný. Medvěd nejspíš zamordoval toho rybáře. Slyšel jsi o něm, ne?
3: No něco málo. Mluv.
4: Noc předtím byl tady ten rytíř v masce. Během dne medvěd odešel, ale sám. Když se vrátil, měl na nohavicích trochu krve. Přinesl placky a kus slaniny. Když je vytahoval z brašny, všimla jsem si, že pod slaninou leží náhrdelník s fialovými kameny. V noci ten muž v masce přišel. Když nás pak medvěd pustil z kolny, ukazoval nám měšec stříbrňáků. Myslíš, že to bude k jeho oběšení stačit?
3: Řekl bych, že ano. Vezmi si své věci, Majdo. Sem se už nevrátíš.
0: Panoš Ota odvedl Magdalenu do zájezdního hostince u Zlatých hroznů. Šenkýř už dávno spal, ale panoš Ota ho nekompromisně vzbudil. Oznámil, že mu vede pomocnici, protože jeho Domaslava se hned tak domů nevrátí. Tahle holka umí slušně vařit a stačí jí střecha nad hlavou a jídlo. Šenkýř se chvíli bránil, ale nakonec ji do služby přijal. Hned pak utíkal Ota na rychtu. Medvěd byl pro vazy přivázaný k žebříku. Byl nahý, jen kolem boku měl ovinutou plátěnou roušku. Jeho spocené chlupaté tělo vypadalo v příšeří kopky ještě mohutněji, než když byl oblečený. Kat Šimon mu pálil ohněm boky. Medvěd měl pevně skousnuté rty, ale nenaříkal ani neprosil o milost. Byl to tvrdý muž. Vrzly dveře a do kopky vstoupil panoš Ota.
2: Mlčí.
1: Ti zbylí se přiznali k nějakým krádežím na jarmarcích, ale ty nás nezajímají.
3: Něco mám.
1: Tak to zkus zase ty.
3: Je to s tebou mnohem horší, než si myslíš, medvěde. Jdeme po tobě, protože si jistému urozenému muži opatřil nádherný náhrdelník. Popíšu ti ho, abys věděl, že vím všechno. Tvoří ho 6 stříbrných oválných destiček, které jsou spojené stříbrnými kroužky. Na každé je velký fialový kámen, jenže si udělal chybu, chlapče. Tomu rytíři si dal padělek, ten pravý si někde zašantročil.
5: Hloupost! Jiný není jen ten, co se mu dal, a nejsem chlapec, ty troubo!
3: Pokud si mu dal pravý náhrdelník, pak ovšem nemůžeš popřít, že jsi ho někomu sebral. Já ti povím komu. Chceš? Jistému rybáři, který se jmenoval Jakub. Zabil si ho před hradbami.
5: Žádného rybáře neznám.
3: Vyset budeš stejně, tak proč se nechat trápit? Nabízím obchod. Nechám ti donést něco dobrého k jídlu a pití a ty řekneš, jak to bylo. Zítra tě v klidu oběsíme. Nebude tě to vůbec bolet. Nebo budeš mlčet, zítra si tě kat podá ještě jednou a pak tě můj pán nechá lámat v kole. To trvá dlouho a zatraceně to bolí.
5: Neotravuj.
3: Co bys řekl jehničímu? Pěkně propečenému. A čbánku uherského vína. Nechci toho po tobě tak moc. Povíš pravdu?
5: Dva čbánky. Pěkně velké a po okraji plné. O budu mluvit.
3: Platí.
5: Voní česnekem. Takhle mám je něčí rád. Tak se ptejte.

0: kláštera je přece fort na Křece. Používají ji ženské, když jdou s putnami pro vodu.
1: Na noc se zamyká. Klíč mám jen já a velitel Byřiců.
0: Další klíče mám já. Pak šenkýř od uschlé větve a možná i další. A má ho taky Zaječek. Nechal si ho ve městě vyrobit podle toho mého.
2: Jak ses s ním seznámil?
0: Podejte mi ten druhý čbán. Sám mi nabídl práci. Tehdy si půjčil můj klíč. A pak přišel s tím, abych sebral jednomu rybářovi náhrdelník a zabil ho. V noci si pro něj přišel a chtěl, abychom dali za vyučenou vašemu pomocníkovi, až se bude vracet z hradu. Nařídil, co máme křičet. Jenže netušili jsme, že má u sebe meč, a tak jsme museli zmizet. Pak už Zaječek nepřišel. Za tuhle poslední práci mi nezaplatil.
1: Skončil jsi? Tak pojď, ráno tě oběsím.
2: Ještě s tím počkej, rychtáři. Třeba by nám mohl být ten chlap ještě užitečný. Pověz zatím jen ty ostatní.
3: Mohl se pan Zaječek dostat do Písku už před týdnem, pane Oldřichu?
2: Mohl. Byl by ovšem naivní hlupák, aby v Písku vystupoval pod svým pravým jménem.

0: Máte ráda Goodmana, slečno Kresiová?
1: Prosím?
0: Ptal jsem se, jestli máte ráda Bennyho Goodmana, slečno Kresiová.
1: Nijak zvlášť.
0: Tak promiňte.
1: Nevykládejte si to špatně. Goodman vydělává prachy a chlapa, co si dneska přijde legálně na spoustu peněz, si musí jeden považovat, ale tahle muzika mi připomíná pachuť vyčichlého piva. Osobně mám ráda něco, v čem jsou růže.
0: Třeba by se vám líbil Mozart.
1: Utahujete si ze mě?
0: To rozhodně ne, slečno Kresiová. Mozart je největší genius, co kdy žil, a Toscanini je jeho prorok.
1: Myslela jsem, že jste hotelový detektiv a ne hudební vědec.
0: Hotelový detektiv musí být od všeho tak trochu. Hotelem projdou stovky lidí a je dost těžké se všemi vyjít. Musíte odhadnout povahu těch druhých. Chtějí po vás všechno možný a vy jim to musíte dát.
1: Tak mi vylaďte něco od toho Mozarta.
0: Teď už ho nikde nehrajou. Už je moc pozdě.
1: Hlídáte mě, že jo? Co pak jsem provedla?
0: Nic, slečno Kresiová, vůbec nic. Ale jste tady v hotelu už 5 dní, vůbec jste odsud nevytáhla paty a máte pokoj nahoře ve věži.
1: To se nesmí.
0: Kdysi bydlela ve vašem apartmá jedna dívka. Celý týden zůstala v hotelu jako vy, skoro s nikým nepromluvila.
1: Vzala draka a nezaplatila účet.
0: Zaplatila. Skázala pro poslíčka a řekla mu, aby se k ní vrátil za 30 minut pro kufry. Potom vyšla na balkon.
1: Jak jste říkal, že se jmenujete?
0: Tony. Tony Resek.
1: Zní to slovansky.
0: Jo, to je polsky. Rašecký je vič, ale to v Americe nikdo nevysloví. Všechna apartmá ve věži mají vlastní balkóny, slečno Kresiová. Zábradlí jsou na těch 14 pater nad ulicí trochu nízká. Tehdy byla tmavá noc, nikdo ji neviděl skočit.
1: To jste si vymyslel?
0: Bohužel ne. Tenkrát jsem tady čerstvě nastoupil a od té doby si dávám na osamělé hosty obzvlášť pozor. Neviděl jsem kdysi vaše jméno na plakátech? Eva Kresiová. Čekání na světlara.
1: A taky na jednoho vysokého tmavého chlápka. Byla jsem za něj provdaná. Člověk se za jeden život může dopustit spousty omylů.
0: U nás říkáme dvakrát měř a jednou řeš.
1: Dvakrát měř a jednou řeš.

0: třeba se za něho provdám znovu.
1: Proč?
0: Kdysi jsem ho podtrhla, jde prostě o to, že mu něco dlužím, ale to by vás stejně nezajímalo.
1: Eva Kresiová. To jméno už jednou zářilo ve světle chramp.
0: V šufťáckém nočním podniku, v takovém pajzlu. Udělali tam šťáru a světla zásla.
1: Když jste tam zpívala vy, slečno Kresiová, tak to nemohl být žádný pajzl.
0: Ba ne, Tony, já musím vědět nejlíp, co to bylo za čale. Jste hodný. Jste hodný, že mi věříte.
1: Znáte tenhle valčík? Ozval se pokaždé, když ten starý vrátný přecházel před vchodem do hotelu s nadmutou hrudí plnou metálu. Ve filmu, víte, jak se jmenoval? Podle toho hotelu Poslední štace.
0: Nikdy jsem ho neviděla.
1: Emil Jannings v něm hraje portýra, který na stará kolena už není schopný unést kufry přijíždějícího hostu a tak ho přeřadí na místo toaletáře. Natočil to Friedrich Murnau, německý režisér.
0: Smutný příběh.
1: V Evropě se teď dějí podivné věci. Válka je na spadnutí.
0: A vy si myslíte, že ten směšný člověk s knírkem je tak strašný?
1: Moji rodiče utekli do Ameriky před podobným chlápkem s knírkem. Jmenoval se Felix Edmundovič Dzeržinský. Taky Polák. Ale dal se do služeb ruských bolševiků. Umřel před 13 lety. Měl takové zvláštní heslo. Čisté ruce, chladný rozum a horoucí srdce. No. Musím teď nahoru zkusit všechny kliky. Měla byste si už jít lehnout. Je pěkně pozdě.
0: Opravdu jste si něco takového myslel? O tom balkónu? O mně?
1: Teď už ne.
0: Žádné strachy, Tony. Rudovlásky jako já neskáčou z balkónu. Přisajou se jako klíště a zvadnou.

0: Tony, na moment.
1: O co jde?
0: Nějaký chlápek tam venku. Chce s váma mluvit, takový čahoun.
1: Znáte ho?
0: Ne. Mám vám říct, že se jmenuje Albert.
1: Albert? No dobře.
0: Tony, máte nějaký potíže?
1: Ne, ani ne.
0: Ten chlápek má na sobě tmavý plášť s vysokým lincem a klobouk má naražený, takže mu není skoro vidět do ksichtu.
1: No třeba prší, Karle.
0: Ale ne, neprší. A o kus níž je u chodníku zaparkovaný velký černý vůz. Stojí u něho další chlápek v černém kabátě. Určitě nemáte žádný nepřátelé, Tony?
1: Jenom na berňáku, Karle. A podívejme se. Rodinná přízeň.
2: Jak dlouho jsme se neviděli, Tony?
1: Ahoj, Alberte. Jak se máš?
2: Nemůžu si stěžovat. Hádám, že mi asi nebudeš chtít podat ruku, co?
1: Ale proč ne? Ruce si podávají i v opice.
2: Koukám, že jsi pořád stejnej. Prťavej, tlustej, žertéř, Tony.
1: Ty ses taky nezměnil. Smrdíš levárnou na Stohonu.
2: Taky hrabu slušný prachy. Mám barák v Bel Air. Stál mě 90 hadrů. Mám za ženu platinovou blondýnku a dvě děcka na privátních školách. A co máš ty, Tony?
1: Tenhle rok mám kde bydlet.
2: Nějakou dálku?
1: Nevlastním.
2: Pane na nebi, jak se může někdo takhle zahazovat?
1: O co ti jde, Alberte? Nemám moc času.
2: OK. Půjdu rovnou k věci. Předpokládám, že máš nějakou práci a chceš si ji udržet. Pak by bylo dobrý, aby si věděl, že v tom vašem tichým hotýlku bydlí jedna holka, jakási Eva Kresijová. Vypakuj ji pryč, je spřežena s jedním gaunerem. Nic proti ní osobně, ale mohla by tě dostat do maléru. Vypakuj ji pryč, rychle a hned. Máš na to asi hodinu.
1: Já bych se bouhodil, viď?
2: To není sranda, to nechápeš. Hezky ji od vás vypakuj.
1: No jo.
2: Poslyš, Tony, seš můj bratranec, proto s tebou hraju na rovinu. Nikdy ses do ničeho nenamočil. Tohle je vošajstlík záležitost, Tony.
1: Abych si to nezavařil ani teď, že jo?
2: Jo, přesně. Tahle Kresijová byla kdysi vdaná za nějakýho Johnnyho Rollse. Před dvěma dnama ho pustili z Quentinu. Odseděl si 3 roky za zabití a dostala ho tam ta holka. Byl nalitej a přijel jednoho dětka. Ta holka byla s ním. A řekla mu, aby to šel ohlásit, nebo že uvidí. Nešel. Ona ho schodila a tak ho zabásli.
1: To teda uviděl.
2: Ten Rolls si v lapáku pouštěl hubu na špacír, jakože ta holka na něj bude čekat, všechno zapomenutý a odpuštěný. Jen co vyjde ven, že si to pošine rovnou za ní a budou cukrovat jako dvě hrdličky.
1: No dobře, a o co vlastně jde?
2: S Rollsem chtějí mluvit naši ostří hoši. Dělal v jedné herně na stripu krupiéra s jedním kumpánem, potvoukli podnik o 50 litrů.
1: Pane jo, to je spousta peněz.
2: To si píš. Ten parťák už ty prachy navalil. Teď musí 25 papíru vyklopit ještě milej pan Rolls.
1: S tím já nechci mít nic společného. Vypakuju jí.
2: Jsem rád, že jsi dostal rozum.
1: Dobře.
2: Ale řekni, že jsem se na ní ptal.
1: Nemyslím, že bys toho měla nějakou zvláštní radost.
2: Víš co, trhni si nohou. Ale udělej to, co jsem ti říkal. Jinak si koleduješ o velký malér.
1: Kde pak jste byl, Karle?
0: Tony, myslel jsem, že jste ještě venku s tím chlápkem.
1: Noční vrátný nemá co dělat na chodbách, kde jsou pokoje hostů.
0: No, teď už jsem tady.
1: Ale byl jste tam.
0: Jeden host chtěl sodovku a led. Dal mi dolar.
1: Je z vás cítit whisky.
0: Dal mě napít.
1: Kdo je to?
0: Zapsal se jako James Watterson. Má apartma 14B.
1: Na 14A je slečna Kresijová, na 14B jste mi nikoho nehlásil.
0: Zapsal se, když jste tady nebyl, Tony.
1: No, půjdu si to radši nahoru omrknout, Karle.
0: Tony, ten chlápek měl v podpaží bouchačku.
1: Je tam někdo? Pane Watersone, otevřete. Otevřete laskavě ve vlastním zájmu. Koho mají oběsit, ten se neutopí.
3: Račte dál, vážený. A dobře koukejte. To, co na vás míří, je totiž devítka. Ujišťuji vás, že s ní umím docela slušně zacházet.
4: Dejte pryč tu pistoli, pane Votesné. Klepal jsem na dveře, ale nikdo neotvíral. Jsem hotelový detektiv. Otevřel jsem si univerzálním klíčem.
3: No to mě teda podržte, jsem v tomhle bejváku ani ne hodinu a už se mi ochomejtá hotelovej Sherlock kolem dveří. Dobrý, kámo, dobrý. Račte se podívat ještě na hajzel, do koupelny, ale zrovinka odešla.
4: Ještě jste ji ani neviděl.
3: Ale koho, že jsem ještě neviděl?
4: Jistou Evu Kresijovou.
3: Takže jsem přijela, co?
4: Je tady už 5 dní, čeká na vás. Nehnula se z hotelu.
3: Kapánek jsem se zdržel na severu. Jak tak koukám, víte toho o mě víc než dost, Sherlocku.
4: Máte pravdu, pane Rolsi.
3: Koukám, že si ženský pouštěj hubu na špacír, co?
4: Kde pak ženský, pane Rolsi? Chlapi. Ostří chlápci s pistolem.
3: Tihle hoši nikdy nevypřáhnou. Ráno nebo večír, jaro nebo podzim, furt makaj.
4: Vy víte, co jsou zač?
3: Mohl bych mít takových 9 tušení a 12 z nich by bylo správných.
4: Chtějí po vás 25 papírů.
3: Jo. A já mám v kapse všeho všudy 500 doláčů.
4: Co jste s těma prachama udělal?
3: Nikdy jsem je neměl, Sherlocku. Při tom kšeftíku mě totiž vzali na hůl, ale nelamte si s tím hlavu. Jsem jediný kořen na světě, který tomu věří.
4: Já tomu věřím taky. Jsou to grázlové. Obyčejný grázlové.
3: Proč mi vlastně tohle všechno vykládáte, Sherlocku?
4: Říkal jsem si, že ji z toho třeba vynecháte.
3: A co když ne?
4: Pokud se chcete odtud dostat živej, nic jiného vám nezbývá.
3: Jak se dostanu ven?
4: Pustím vás služebním výtahem do garáže, najmete si tam auto. Dám vám lístek pro garáž mistra.
3: Vy jste ale divný ptáček, Sherlocku. Mohl bych ji vzít sebou?
4: Taky byste se mohl svést v rakvi. Vědí oni. Chtěli, abych ji vypakoval, no a já místo ní pakuju ven vás.
3: No, tak to vás budou milovat. Pošlou vám fialky.
4: Jdeme, pane Votesné. Mohl bych si to ještě rozmyslit.
1: Jaká je režijní cena pro 14B, Karle?
5: Pro pokoje ve věži není stanovena.
1: Taky stanovte. Ten chlápek odjel, byl tam jenom hodinu. Aspoň doufám.
6: Hotel poslední štace, garáže.
1: Tony Resek. Ten Votesson, co jsem mu dal lístek, už odjel.
6: Ovšem, Tony, asi před půl hodinou. Jdete na váš účet?
1: Jo, platím to já, díky. Naschle.
5: Ale, pánovi to nevyšlo? Zase nám někdo fouknul?
1: Tak kolik?
5: No, kolik? Kamarád?
1: Ne, jenom ožral bez peněz.
5: No tak to necháme plavat, Tony. Jak se dostal z hotelu?
1: Své se modelu služebním výtahem, zrovna jste spal. Bude vám stačit 5 očí?
5: Proč?
1: Víc jsem z něho nevymáčk.
5: No vy jste tady šéf, Tony.
1: Já? Já jsem jenom starý, utahaný člověk.
4: Slečno Kresijová, co tady děláte?
7: Vyzkoušel jste všechny kliky, Tony?
4: Samozřejmě, slečno.
7: Za boha nemůžu usnout. Tak jsem si řekla, že se sem vrátím na kus řeči. Nevadí.
4: To víte, že ne.
7: Mohl byste tomu rádiu domluvit? Zní to, jako když se lámou preclíky.
4: No, teď už hrajou jenom pro hospodské povaleče.
7: A taky pro hotelové Sherlocky.
4: A pro mladé dámy, co nemůžou spát.
7: Čekání je to nejtěžší na světě. Čas se vleče jako šnek.
4: Nepřekážím vám tady, slečno Kresijová?
7: Ne, seďte tady ještě chvilku. Možná, že se mi podaří trochu si zdřímnout.
4: Mile rád, slečno Kresijová. Stejně nemám co dělat.

0: Co je to?
1: Chopin, slečno Kresiová, největší polský hudební skladatel, zemřel v emigraci v Paříži.
0: To je smutné, ale krásně se u toho usíná.
2: Tak hezké sny.
1: Hotel Poslední štace, noční služba.
3: Tony? Tony Resek.
1: U telefonu.
3: Vzkaz od Alberta. Můžu?
1: Můžete.
3: Měli jsme menší řízení s jedním klápkem z vašeho hotelu. Chytli jsme ho, když brala roha. Albert čul, že ho pustíte ven. Bohužel měl bouchačku.
1: Pokračujte.
3: Nevyšlo to nejlíp. Ten chlápek Alberta odprásknul.
1: Cože?
3: Albert vám vzkazuje s Bohem.
1: To je zlý.
3: Riziko povolání, brácho. Tak dobrou.
1: A ten chlápek?
3: Ten už to má taky odbitý. Život za 25 hadrů nebo nic.
1: Jo. To jsou jednoduchý počty.
0: Stalo se něco, Tony?
1: Zemřel mi bratranec.
0: To je mi líto.
1: Dal se na špatnou cestu, slečno Kresiová. Jednou to tak muselo skončit. Poslední štace. To je opravdu dobrý jméno pro tenhle hotel.
0: Nejspíš ano. Jak to tak vypadá, ten, na kterého jsem čekala, už nejspíš taky nepřijde.
1: Ty peníze by vám stejně nepřinesly štěstí. Špinavý peníze ze špinavý hry se špinavýma lidma.
0: Tak se mi zdá, že o tom víte víc než já, Tony. Nechtěl byste mi o tom povědět?
1: Až zítra, slečno Kresiová, je pozdě. A mám špatnou náladu. Takový divný splín.
0: Splín se anglicky řekne melancholy nebo low spirits.
1: A co jsem řekl?
0: Že máte vztek.
1: Ten mám teda taky.

Julius Košnář, vznik a zkáza věže Neklanky. Krásnou po sobě zanechal památku český kníže Neklan, syn a nástupce Křesomyslův. Po 21 let vládl vévoda a za jeho vlády země česká vzkvétala čím dále tím více. Nebylo v ní chudáků ani lidí utištěných. Kníže byl všemi milován. Přebýval stále na staroslavném Vyšehradě, který značně zvelebil. Pravda, všechny budovy byly pouze dřevěné, ale jak krásně byly stavěny. Jednu však stavbu přece si usmyslil kníže zbudovat z kamene, aby budoucím hlásala moc a slávu. Bylať to vysoká a nádherně vyzdobená věž, která vypadala, jako by to byly vlastně věže tři, stojící na sobě. Střechu měla věž z ryzího zlata, kterého tenkrát ještě byl v Čechách nadbytek. Uvnitř věže byly nádherné komnaty, jejíž stěny byly zdobeny malbami. Jen pěkně provedené výklenky na zevnější straně dlouho zůstávaly prázdny. Ale i jim se konečně dostalo výzdoby. Dal ti je Neklan vyplniti mistrovskými sochami Kroka, Libuše, Přemysla Oráče, Nezamysla, Mnaty, Vojena, Vnislava a Křesomysla. A když tam postavili i sochu představující Neklana, kníže ve svém vyšehradském paláci vydechl naposled. S pláčem pochoval český lid knížete vedle jeho otců pod Vyšehradem a dlouho vděčně na něj vzpomínal, nazvav kamennou věž, kterou postavil, Neklankou. Ta přečkala věky, co se knížat a králů za ta staletí vystřídalo, všichni měli tam sochu, jež nesla věrnou jejich podobu. Pouze zlatá střecha z věže zmizela za neblahého vladařství Oty Braniborského, který tak poctivě spravoval českou zemi za nezletilého krále Václava II., že se svými, co do poctivosti mu rovnými krajany, tu ukradl každý kousek železa, aby si je odvezl do svého knížectví. Ten, jenž Vyšehrad opět povznesl, byl císař Karel IV., otec české vlasti, který znova jej opevnil a opatřil důkladnějšími hradbami. Opravil i svatyně, jejichž počet rozmnožil. Ba nezapomněl ani na věž Neklanku, a proto právem i jeho sochu na ní postavili, takže už tam zůstával jen jediný prázdný výklenek pro Karlova nástupce. Stal se jim po císařově smrti jeho nejstarší syn Václav IV. Žel, panovník to proměnlivé letory. Když i jeho sochu připravoval umělec pro Neklanku, přišel ke králi jakýsi stařeček. Co si přeješ, starčem? Oslovil ho král, jenž právě nebyl v dobré náladě, neboť husický lid se bouřil a působil Václavovi mnoho starostí. Znám jedno z těch proroctví, které by pomohlo zabránit aspoň tomu nejhoršímu. Je to ono, které od nepamětných dob koluje mezi lidem o věži Neklance. Až bude poslední její výklenek vyplněn sochou panovníkovou, bude také konec této krásné památky i konec Vyšehradu. A tehdy také vystěhuje se mír z české země a nevrátí se do ní po dlouhá léta. To jako myslíš, abych sochu, která má představovat jim netam, nedal umístit? Patrně někdo z kališníků tě vyslal, abys mne odvrátil od toho úmyslu. Socha je hotova. A pakli hned zítra nebude na věži, ať se střeží mého hněvu, kdo by v tom chtěl překážet.
Podivný kmet zmizel jako duch a nebylo po něm památky. A druhý den opravdu za královy přítomnosti začali jeho sochu vytahovat na věž Neklanku. Avšak marně o to usilovali. Provaz za provazem se trhal jako pouhá nit. Nechte tedy toho a dejte udělat u provazníků v Podolí ne provazy, ale lana. A pakli i ta se přetrhnou, opatříte silné řetězy, poroučel král a odejel. Po celý rok pletli provazníci lana a potom bylo přikročeno k vytažení sochy Václavovi, aby byl vyplněn poslední výklenek na věži Neklance. Proto s radostí uvítali posla, který přišel oznámit, že socha králova je už vytažena a že stojí na věži vedle soch, jež tam byly umístěny na paměť předchozích panovníků. Václav IV. Uslyšev tu zprávu, bohatě odměnil posla a pak se smíchem zvolal, no vidíte, a svět se proto nezbořil. Jen však dořekl, vřítil se do nádvoří na spěněném koni nový posel, žádaje, aby ho rychle předvedli před krále. Co se stalo? Pusťte ho ke mně! Proč ho zdržujete? Zvolal Václav IV., jenž právě vyhlédl z okna. Posel vešel a již na prahu komnaty jal se mluviti. Odpustíš, královská milosti, že přináším neblahou zprávu. Husitský lid, jenž se nahrnul do Prahy, se pozvedl a dopustil se hrozného činu. Právě vyházel z oken novoměstské radnice všechny končely a ještě dole na dlažbě ubíjeli je k smrti různými zbraněmi. Koně sem a svolejte kdejakého zbrojnoše, vzkřikl král a sahal po meči. Ale v té chvíli klesl k zemi. Marně ho dvořané křísili, mrtvice učinila konec jeho životu. Skoro v nejbližší chvíli hořel už Pražský hrad, který husité s malou stranou rázem dobili a spálili. A o rok později po vítězném boji s králem Zikmundem tentýž smutný osud potkal i starobylý Vyšehrad se všemi jeho překrásnými stavbami, velebnými svatyněmi i slavnou věží Neklankou. Z památného kdysi sídla knížecího zbyly jenom rozvaliny. Jeho sláva se již nevrátila. Pouze místo, kde stávala věž Neklanka, stále zůstávalo opuštěné, neboť kdekdo se mu vyhýbal. Vypravovalo se mezi lidem, že noc co noc se nad základy věže zjevuje stařec s dlouhým bílým vlasem a vousem a že tu usedá na kámen. Sedá na něm až do kuropění a pláče.

0: Karel Čapek, vražední útok. Pan Rada Tomsa si toho večera zrovna lebedil se sluchátky na uších a s líbým úsměvem poslouchal, jak mu rádio pěkně hraje Dvořákovi tance. To je přece muzika, říkal si spokojeně. Když to najednou venku dvakrát zatřesklo a z okna nad jeho hlavou se s hřinkotem sypalo sklo. Pan Tomsa totiž seděl v přízemním pokoji. To tedy udělal, co by asi udělal každý z nás. Nejdřív okamžik čekal, co bude dál, pak si sundal sluchátka a skoro přísně zkoumal, co to bylo, a teprve potom se lekl. Neboť viděl, že mu někdo na dvou místech prostřelil okno, u kterého seděl. Tamhle naproti ve dveřích je odštipnutá tříska a pod ní vězí kulka. První impuls byl, aby vyběhl na ulici a holýma rukama popadl toho darebáka za límec. Ale když už je člověk v letech a požívá jisté důstojnosti, promešká obyčejně ten první impuls a rozhodne se pro druhý. Proto pan Tomsa běžel k telefonu a zavolal si policejní komisařství. Halo, pošlete mi sem honem někoho. Právě byl na mne spáchán vražedný útok. Kde to je? Řekl ospalý a lhostejný hlas. U mne, rozčiloval se pan Tomsa, jako by za to policie mohla. To je skandál takhle z ničeho nic střílet na klidného občana, který sedí doma. Pane, ta věc se musí co nejpřísněji vyšetřit. To by tak hrálo, aby... Dobrá, přerušil ho ospalý hlas, já vám tam někoho pošlu. Pan Rada zuřil netrpělivostí. Zdálo se mu, že to trvá věčnost, než se ten někdo přihrabe. Ale ve skutečnosti už za 20 minut byl u něho takový rozvážný policejní inspektor a se zájmem prohlížel prostřelené okno. To vám sem někdo střelil, pane, řekl věcně. To vím sám, vybuchl pan Tomsa. Vždyť jsem tady seděl u okna. Kalibr 7 mm, pravil inspektor, vydlabávaje nožem kulku ze dveří. Vypadá to jako ze starého armádního revolveru. Koukejte se, ten chlap musel stát na plotě. Kdyby stál na chodníku, vězela by kulka vejš. To znamená, že na vás mířil, pane. To je zvláštní, mínil pan Tomsa hořce. Já bych byl málem myslel, že chtěl trefit jenom ty dveře. A kdo to udělal? Ptal se inspektor, nedávaje se vyrušovat. Promiňte, řekl pan Rada, že vám nemohu dát jeho adresu. Já jsem toho pána neviděl a zapomněl jsem ho pozvat dovnitř. To je těžké, pravil inspektor pokojně. A na koho máte podezření? Panu Tomsovi docházela trpělivost. Jaké pak podezření? Spustil podrážděně. Člověče, vždyť já jsem toho lumpa neviděl. A i kdyby tam byl laskavě počkal, až bych mu poslal oknem hubičku, tak bych ho byl v té tmě nepoznal. Pane, kdybych věděl, kdo to byl, tak bych vás sem neobtěžoval, nemyslíte? No jo, odpovídal inspektor chlácholivě. Ale snad si na někoho vzpomenete, kdo by měl třeba zisk z vaší smrti, nebo kdo by se vám chtěl za něco pomstit. Koukejte se, to nebyl loupežný pokus. Takový lupič nestřílí, dokud nemusí. Ale třeba má někdo na vás takový vztek. To nám, pane, musíte říct vy a my to vyšetříme. Pan Tomsa se zarazil. Z téhle stránky na věc dosud nemyslel. No to nemám ponětí, řekl váhavě, jediným pohledem přehlíže je svůj tichý život úředníka a starého mládence. Kdo pak by mohl mít na mne takový vztek? Divil se. No na mou duši já nevím, že bych měl jediného nepřítele. No to je úplně vyloučeno, mínil kroutě hlavou. Já přece s nikým nic nemám, pane. Já žiju sám pro sebe, nikam nechodím, do ničeho se nepletu. No zač by se mě mohl kdo mstít? Inspektor pokrčil rameny. To já nevím, pane. Ale snad si do zítřka vzpomenete. Nebudete se tady teď bát? Nebudu, řekl pan Tomsa zamyšleně. To je podivné, říkal si stísněně, když už zůstal sám. Proč? Ano, proč by na mě někdo střílel? Vždyť já jsem skoro samotář. Odbudu si svou práci v úřadě a jdu domů. Vždyť já vlastně nemám s nikým co dělat. A proč mě tedy chtějí odstřelit? Divil se s rostoucí hořkostí nad tím nevděkem. Pomalu mu začínalo být líto sama sebe. Člověk dře jako kůň, říkal si. I akta si bere domů. Nic neutrácí, nic neužije. Žije jako šnek ve své ulitě. A prásk, přijde ho někdo zabouchnout. Bože, jaká je to v těch lidech divná zloba. Žasl pan Rada sklíčeně. Co jsem komu udělal? Proč mě někdo tak hrozně, tak šíleně nenávidí?
1: To je snad nějaká mýlka.
0: Uklidňoval sám sebe, seděl na posteli s jednou zutou botou v ruce.
1: A to se rozumí. Jistě to je omyl v osobě. Ten člověk mě prostě považoval za někoho jiného, na koho měl spadeno.
0: No to je pravda. Přece proč? Proč by někdo tak nenáviděl mne? Bota vypadla z ruky pana Rady.
2: Ano, vzpomněl si najednou trochu rozpačitě. Tuhle jsem provedl takovou hloupou věc.
1: Ale to mě jen tak vyklouzlo. Mluvil jsem s přítelem Roubalem a tu mě tak vylítla z huby taková nešikovná narážka na jeho paní. A celý svět přece ví, že ho ta ženská podvádí kde s kým. I on o tom ví, ale nechce to dát na sobě znát. A já mezek, já o tom tak pitomně plácnu.
0: Pan Rada si vzpomněl, jak ten Roubal jenom tak polknul a zarýval si nechty do dlaní.
2: Bože, řekl si s hrůzou, jak ten člověk tím byl poraněn. Vždyť on tu ženskou miluje jako blázen. No to se ví, já jsem to pak hleděl zamluvit, ale jak se ten člověk kousal do rtů.
0: Ten má jistě proč mne nenávidět, mínil pan Rada zarmouceně.
1: O já vím, že on po mně nestřelil.
2: To je vyloučeno. Ale ani bych se nemohl divit.
0: Pan Tomsa se zaraženě zadíval do země.
2: Nebo tuhle ten Krejčí, vzpomněl si pln nevolnosti. 15 let jsem si u něho dával šít. A pak mě řekli, že má těžké souchotě. No to se rozumí, člověk se přece jen bojí nosit šaty, do kterých mu kašlal takový souchotinář, tak jsem u něho přestal šít. A tohle přišel prosit, že nemá do čeho píchnout, že mu stůně žena a že by potřeboval dát děti ven, abych prý ho zase poctil svou důvěrou.
1: Kriste, pane, jak byl ten člověk bledý a jak se tak chorobně potil.
2: No, pane Kolínský, řekl jsem, koukejte, to nejde. Já potřebuju lepšího, Krejčího. Já jsem s vámi nebyl spokojen. Já se vynasnažím, pane. koktal ten člověk po tě se strachem a rozpaky a dív se do pláče nedal. A já, vzpomínal si pan Rada, já jsem ho ovšem poslal pryč s takovým tím uvidíme, které tihle chudáci tak dobře znají. Ten člověk by mě mohl nenávidět. Zahrozil se pan Rada. Teď je to strašné jít někoho prosit přímo o život a být tak lhostejně odbyt. No ale co jsem s ním měl dělat? Já vím, že on to nemohl udělat. Ale... Panu Radovi bylo stále tíže na duši. To bylo tak trapné, vzpomínal si, jak jsem tuhle vynadal našemu úřednímu sluhovi. Nemohl jsem nalézt jeden akt, a tak jsem zavolal toho starého a křičel jsem na něho jako na kluka a před lidmi. Co to je za pořádek, vy idiote, takový svinčík máte ve všem, měl bych vás vyhodit. A pak jsem ten akt našel ve vlastní zásuvce. A ten dědek ani nemukl. Jenom se třásl a mrkal očima. Pana Radu zalévalo trýznivé horko. No člověk se přece neumlouvá podřízenému, i když mu trochu ublíží. Ale jak tihle podřízení musí nenávidět své pány. No počkej mi, já tomu dědkovi dám nějaké staré šaty. Ale vlastně i to je pro něho ponižující. Pan Rada už nevydržel ležet. I ta deka ho dusila. Seděl na posteli, objímaje si kolena a díval se do tmy. Nebo ten případ s tím Morávkem u nás v úřadě, to mě tuhle špatně vyřídil ten spis, řekl jsem mu, předělejte to, pane kolego, a chtěl jsem mu ten spis hodit na stůl, ale ono mu to padlo pod nohy a on se proto sehnul, celý rudý, s rudýma ušima. Já bych si dal pár facek. Vítě, já mám toho hocha docela rád. A takhle ho poníží třeba mimo děk. Panu Radovi vytanul na mysli zas jiný obličej. Bledý a odulý obličej kolegy Vankla. Chudák Vankl. Ten chtěl být přednostou úřadu místo mne. Bylo by to o pár stovek ročně víc. A on má 6 dětí. Prý bych chtěl dát svou nejstarší dceru učit zpívat, ale nemá na to. No a já jsem ho přeskočil, protože je to takový těžkopádný vrták a dříž. Ženu má zlou. Tak hrozně vychrtlou. Zlou od toho věčného šetření. V poledne políká suchou housku. Pan Rada se tesklivě zamyslil. Chudák Vankl. Tomu také musí být všelijak, když vidí, že já bez rodiny mám víc než on. No ale co pak já za to mohu? Mně je skoro vždycky úzko, když se ten chlap na mě tak těžce a vyčítavě dívá. Pan Rada si mnul čelo, na němž mu vyrážel pot tísně. Ano, řekl si, tohle mě ošidil sklepník o pár korun. A já jsem si zavolal majitele a ten toho sklepníka na místě vyhodil. Vy zloději si čel na ně, já už se postarám, aby vás nikdo v Praze nevzal do lokálu. A ten člověk neřekl ani slovo a šel. Měl takové vysedlé lopatky pod tím fráčkem. Pan Rada už nevydržel v posteli. Sedl si k svému rádiu a navlékl si sluchátka. Ale rádio bylo němé, byla němá noc, němé hodiny noci. A pan Rada si opřel hlavu do dlaní a vzpomínal na lidi, které kdy potkal, na ty divné a malé lidi, se kterými si nijak nerozuměl a na které nikdy nemyslel. Ráno se zastavil na komisařství. Byl trochu bledý a rozpačitý. Tak co? Ptal se ho policejní inspektor. Vzpomněl jste si na někoho, kdo vás třeba nenávidí? Pan Rada potřásl hlavou. Já nevím, řekl nejistě. Totiž těch, kteří by mne mohli nenávidět, je tolik, že... A mávl bezradně rukou. Poslouchejte, člověk ani neví, kolika lidem ublížil. To víte, u toho okna už sedat nebudu. Já jsem vás přišel poprosit, abyste tu věc nechali plavat.

0: Nevím, jak se právě mně, nehodnému, dostalo cti být svědkem těch velkých a slavných událostí. Snad jsem byl vyvolen právě proto, abych vyprávěl ten příběh dobrodružného hledání svatého grálu, tak, jak jsem ho sám prožil, nebo jak jsem ho slyšel vyprávět z úst svého bratrance Lancelota z jezera, rytíře Percevala Galského, pana Gawaina i toho, kdo z nás všech měl dojít nejdále, dobrého rytíře Galahada. Bylo to dlouho poté, co Merlin předpověděl, že přijde doba, kdy bude třeba najít cestu ke svatému grálu. Merlin se vytratil ze světa, ale my všichni, rytíři kulatého stolu, jsme toužili spatřit tu tajemnou misku. Svatý grál, který na tajemném hradě Korbeniku střežil nemocný starý král rybář. Dosud se grálu na dosah přiblížil jediný rytíř, pan Perceval. Tehdy však ještě nebyl dost zralý na to, aby pronikl jeho tajemství, zbavil krále rybáře kruté choroby a vrátil tak život celému jeho království. Ptáte se, co pro nás vlastně svatý grál znamenal? Naději a potvrzení naší hluboké víry. Vždyť do té misky prý kdysi voják Josef z Arimatie zachytil krev ukřižovaného Krista a ta pak doputovala až do Británie. Příběh naší výpravy za svatým grálem začíná 2 dny před letnicemi, hodem božím svatodušním. Král Artuš chystal na svém hradu Kamelotu velké a slavné klání. Měl právo být již unavený a vyčerpaný dlouhými boji a léty panování, ale toho dne byl jako znovu zrozený. Vždyť se mu konečně podařilo schromáždit veškerý výkvět rytířů kulatého stolu.
1: Jaká krása, Gawaine, synovče. Myslím, že dnes zažijeme nejkrásnější turnaj mého panování.
2: Máš pravdu, králi. Jsou tu všichni. I Lancelot a potulný pan Perceval, pan Girflet, Iwain, Ider, Agravain, Lionel, některé jsme léta neviděli. I Kai omládl. Pohleď, běží jako mladí.
3: Rytíři nestárnou, Gawaine. Králi Artuši, jakýsi neznámý muž žádá o přijetí. Co mu mám vzkázat?
1: Uveď ho k nám, hofmistře. To se hodí. Jsem si jist, že přináší nějaké nové dobrodružství, anebo alespoň zajímavou zprávu.
3: Zařídím to, Artuši. Hej! Jsem s tím jezdcem, ale rychle! Víte, že král nechce obědvat, dokud se neobjeví nějaké znamení.
4: Ten člověk vypadá jako nějaký mnich?
2: Nebo zahradník?
3: Koukej se pořádně poklonit před králem.
5: Králi Artuši, Bůh s tebou a s tvým královstvím.
1: Buď vítán. Co nám přinášíš?
5: Hledám rytíře Lancelota, který se prý nachází na tvém dvoře, pane.
1: Ano, i Lancelot je tu. Všichni mý rytíři jsou zde. Sám snad poznáš, který z nich to je.
5: Neznám ho, pane. Ale není to ten krásný rytíř, který naslouchá zpěvu trubadura v přítomnosti dám?
1: Správně. Vypadá jako beránek. A přitom na bojišti nemá soka.
5: Dělá společnost královně. A ona se na něj usmívá.
1: Není divu. Je to nejlepší z rytířů.
5: Nejlepší? To je dobře. Dovol mi s ním promluvit, pane.
1: Jistě tě rád vyslechne.
5: Promiň, královno, hluboce se před tebou skláním. Ale mám naléhavé poselství pro pana Lancelota. Přepustíš mi ho na chvíli?
6: Snad to nebude dlouho trvat, mnichu.
5: A nejsem mnich, jen klášterní zahradník, paní. Pane Lancelote, promiň, že tě ruším v tak roztomilé společnosti. Naše paní abatyše tě prosí, abys mě následoval do ženského kláštera v Broceliánském lese.
1: Stalo se tam něco?
5: Nemohu ti teď sdělit víc. Pa Paní představená tě prosí o službu.
4: Vidím, že se od tebe víc nedozvím. Přiveďte mi koně.
6: Cože ty chceš odjet, Lancelote? Teď, když král chystá slavný turnaj?
5: Jen žádný strach, paní královno. Pan rytíř se zítra vrátí. Za to vám ručím svou zahradnickou ctí. Bude tu na večeři.
6: Lancelote, slíbil si králi, že s námi zůstaneš přes celé letnice.
4: Nemohu tu žádost odmítnout, paní. Žádný rytíř nemůže odmítnout pomoc dámě. Zvlášť, je-li to ctihodná abatyše.
6: Slib mi tedy, že se zítra do večeře vrátíš.
4: Slibuji, královno. A rád.
6: Dobrá. Ale měl by tě doprovodit některý z rytířů, Lancelote. Nevíš, co tě čeká.
5: To je dobrý nápad, paní královno. Není tu někdo z tvých příbuzných, Lancelote?
4: Tamhle je můj bratranec Bors.
5: To se velmi hodí. Má pověst zbožného muže. Vezmi ho tedy sebou. Paní královna bude klidnější.
7: A tak jsem se od samého počátku stal svědkem těch velkých událostí. Po půldní jízdy lesem jsme přijeli ke klášteru ukrytému v údolí, které jsme dosud neznali. A před jeho vraty se po zahradníkovi slehla zem.
8: Buďte vítáni, páni rytíři. Přicházíš jako na zavolanou, pane Lancelote. Smím ti představit jednoho pozoruhodného mladého muže? Vychovali jsme ho v našem klášteře a věříme, že je předurčen k velkým činům.
7: Zdálo se, že paní abatyše je naším příchodem radostně překvapena. Jakoby to nebyla ona sama, kdo pro nás poslal zahradníka. Ale nevyptávali jsme se dál. Nebylo ani kdy. U vchodu do rajské zahrady se objevil neobvykle krásný mladičký rytíř.
8: Tam přichází pan Galahad.
4: Jako bych jeho tvář někde viděl. Neznáš ho, Borsi?
7: Jen jsem němně zavrtěl hlavou a polkl. Měl jsem totiž pocit, že přede mnou stojí sám omládlý Lancelot.
8: Moc bychom si přáli, abys ho pasoval na rytíře, pane Lancelote.
4: Udělám to rád, matko představená.
7: Lancelot se dál nevyptával. Byl z těch, kteří vědí, že co se má stát, to se stane, jak říkával Merlin. Jaká to ale byla podívaná pro mne a pro jeptišky, které se zběhly, aby byly svědky toho setkání. Viděli jsme, jak se k sobě blíží dva nejkrásnější rytíři. Jeden ještě chlapec a druhý zralý muž. A v obou pokora těch, kteří jsou oddáni vyššímu cíli. Jako dva králové na šachovnici boží prozřetelnosti.
9: Buď pozdraven, pane rytíři.
8: Toto je rytíř Lancelot Galahade. Slíbil, že tě bude pasovat na rytíře.
4: Dnešní noc budeš bdít v kapli na modlitbách, Galahade. Přijdu pro tebe za Úsvitu.
9: Jak si přeješ, pane?
7: Takový obřad zdejší zdi ženského kláštera nepamatovali. A když se slunce vyhouplo nad obzor, byl Galahad již rytířem. Jen jedna věc mi zůstávala záhadou. Měl pás i pochvu, ale v ní žádný meč. Jakoby tomu rytíři chyběla jedna ruka, jsem si říkal. Ale on sám ani pan Lancelot se nad tím nepozastavovali a tak jsem si řekl, že se nebudu hloupě ptát.
4: Pojedeš s námi na Camelot, Galahade? Král Artuš pořádá velký turnaj.
9: Ne, nepojedu s vámi, pane Lancelote.
4: Paní abatyše, dovol mladému rytíři, aby jel s námi.
10: Je to skvělá příležitost dobít si slávu a uznání.
8: Bude lepší, když v tento velký den zůstane sám. Až bude čas, opustí nás. Děkujeme vám, páni rytíři, že jste vyslyšeli naše modlitby. Bůh s vámi.
7: Vydali jsme se tedy v zamyšlení na zpáteční cestu. Netušili jsme, že v téže době se na Camelotu odehrávaly jiné vzrušující události.
3: Králi Artuši, blíží se poledne. Mám nechat připravit slavnostní tabuli?
1: Ještě ne, Kaj. V takový sváteční den musíme počkat, jestli se nepřihodí nějaké dobrodružství.
3: To můžeme taky čekat do večera.
2: Jenom nebuď netrpělivý, Kaj. Včera přijel zahradník pro Lancelota. Kdo ví, co se stane dnes?
1: Já jsem dnes nějak netrpělivý. Lancelot s Borsem se toulají bůh ví kde a my máme čekat? Víš co, Gawaine? Dej osedlat koně. Vyrazíme si na projížďku do lesa. Třeba na nějaké dobrodružství narazíme.
7: Projížděli tedy nazdař bůh lesní houštinou. Když tu se králi zazdálo, že slyší ženský nářek. Vyrazil tím směrem a ztratil se ostatním z očí. Byli tak zaujati honbou za dobrodružstvím, že si králova zmizení ani nevšimli.
11: Pomoc! Pomoc!
1: Paní, co se ti stalo?
11: Pane, pomoc, rychle pojď sem. Uvnitř ve mlýně je divoká bestie a ničí všechno, na co přijde. Už spolikala polovinu obilí.
1: Takovou obrovskou příšeru jsem ještě neviděl.
11: Zabij tu bestii, pane, prosím.
1: Možná, že bude stačit, když to zvíře odvedu ven. Podívej, hledí tak mírně. Nechtěl bych je zabít. Stačí, když je uchopím za rohy. Líp. No, pojď. Stůj, zadrž, pust mě.
11: Pust se ho, pane.
1: Nemohu. Drží mě, mám ruce jako přilepené.
11: Nechtěl si ho zabít, tak zabije on tebe.
1: Co se tu děje, mlynářko?
11: Tam vidíš toho strašného černého býka? Unáší rytíře, který ho chtěl vyhnat z mlýnice.
1: To je král Artuš. Dostanu tu bestii. Vydrž, králi!
3: Nic nepodnikej, Gawaine! To nejlepší, co pro mou záchranu můžeš udělat, je nechat to zvíře, aby jednalo, jak myslí.
7: V tom přijížděli z lesa další rytíři. Sotva spatřili zvíře, chystali se na ně zaútočit.
2: Zapřísahám vás, páni! Neubližujte tomu zvířeti! Král si to nepřeje!
3: Teď ta strašná černá bestie unáší krále rovnou na skálu! Zabijou se oba!
1: Podívejte! Zastavil se na převisu přímo nad námi.
3: Máš pravdu, Percivale. Co chce dělat?
2: Drž se, králi! Jdu ti na pomoc!
1: Pozor, Gawaine! Chystá se skočit!
3: Stůj, bestie!
2: Ať nám neunikne!
1: Zatáhl jste mu cestu!
3: Jen přes mou mrtvolu!
5: Neboj se, Gawaine, král je v pořádku, podívej.
1: Opravdu, páni, jsem zcela v pořádku. Co se tváříte tak vyděšeně? Tak vydá. Už jsme se báli, že se dnes žádného dobrodružství nedočkáme. A Kaj se třás hrůzou, že mu vyhládne.
3: Třás to snad ne. Hej, králi, ty jsi nám dal.
2: Nechápu, co se stalo. Kde je ten bík? A kdo jsi, pane, ty?
5: Já? Sám nevím. Pořád se proměňuji. Jsem člověk, zvíře, kámen, vzduch, anebo strom. Jaká je moje pravá podstata? Snad právě proměna. Jsem neustálá změna.
1: Pojď s námi hodovat, pane, který znáš tolik kouzel.
5: Kde pak? To nemohu. Má paní, kterou miluji nade vše, mě čeká. Co by si počala, kdybych se nevrátil?

0: co se má stát, se stane.
1: Jistě, ale my se musíme rozhodovat. Podle čeho máme jednat?
0: Stačí pozorně číst v knize světa, Artuši. Všude jsou znamení.
1: Stůj, pane! Neodcházej!
2: Hej, pane rytíři!
1: Je najednou tak daleko.
2: Až tam, u lesa.
3: A teď je bez koně.
2: Vypadá jako stařec.
1: Ne, ne, je to dítě. Dítě? Jakže? Rohatý bík, rytíř v kouzelném plášti, pak stařec, dítě? Merlin. Byl to Merlin! Jsem si jist, že to byl Merlin! Ach, pánové, dnes máme dobrý důvod hodovat. Merlin se vrátil. Nezapomněl na mě. Chtěl nám těmi svými kousky něco říct.
2: Snad to, že přijdou nová dobrodružství.
1: A že si máme všímat znamení, která se objeví. Přijde něco, co přesáhne naše chápání. Něco nového, velkého.
3: A nejspíš půjde o osud celého království.
2: Máš pravdu, Percevale. Vždyť osud krále visel na vlásku. To znamená osud nás všech.
1: O to víc si cením tvé rozhodnosti, Gawaine. A odhodlání vás všech, páni, to je dobré znamení. Dnes budeme hodovat na počest Merlina a připijeme na budoucnost. Cítím, že přijdou události, které změní naše osudy.
4: A tak se rytíři rozloučili s mlynářkou a v dobrém rozmaru zamířili zpět na Camelot, kde už jsme byli také Lancelot a já.
1: Lancelote, Borsi, právě jsme zažili skvělé dobrodružství. Škoda, měli jste být s námi.
5: Hej, stolníku, můžeš dát nosit na stůl. Vytrávilo nám sklepníku víno. Král si chce připít.
1: Jsem přesvědčený, že to byl Merlinův kousek.
2: To je jisté, to byl celý on.
4: Zprvu jsme z jejich vyprávění vůbec nebyli moudří. Rytíři vyprávěli jeden přes druhého. Byli jsme ale rádi, že zas vidíme Artuše v dobrém rozmaru. Usedali jsme právě ke stolu, když se přiřítil vyjevený panoš.
6: Králi, stal se další div.
5: Div? Jaký div?
6: Po řece připlul velký balvan.
5: Cože? Připlul balvan?
6: Ano, pane. Příval ho vynesl na Mělčinu pod hradem. A v tom balvanu je zabodnutý meč.
1: Jakže? Balvan se zabodnutým mečem? Co to má znamenat? Chci ho vidět.
5: To počká, Artuši, už nesou na stůl.
1: Ne, to je další znamení. Nevzpomínáš, Káji, na dobu, kdy jsem se stal králem? Excalibur.
5: Moc dobře si na to vzpomínám, Artuši, ale to selátko...
1: Kde je ten kámen?
5: Jsme odsouzeni k smrti hladem. Dnes už se nenajíme. Počkej na mě, králi!
4: Skutečně. Jedním skokem z břehu bylo možné dostat se na veliký balvan, z něho štrčel jako kříž nádherně zdobený meč. A na kameni bylo možno číst vytesaný nápis. Ten mne získá, kdo mne má nosit po boku. Ten je vyvolený.
1: Bože můj, zdá se, že skutečně nastal čas zkoušek, o kterém mluvil Merlin. Lancelote, příteli, ten meč ti po právu náleží. Jsi přeci nejlepším z rytířů. Všichni to vědí.
2: Já? Králi, ne, ten meč mě nenáleží. Nikdy bych se neodvážil vztáhnout k němu ruku. Nezasluhuji takové pocty. Byl bych blázen, kdybych se o to pokoušel.
1: Skromnost patří k tvým ctnostem, Lancelote. Ale když tě o to požádám já, jako přítel přítele, zkus to. Pak uvidíme, co se stane.
2: Ne, to neudělám, králi. Ani z velkého přátelství k tobě. Protože kdo se o to pokusí, aniž by na to měl právo, bude za svou píchu pikat.
1: Jak to víš, Lancelote?
2: Jsem o tom přesvědčený. Jsem přesvědčený, že těmi zázraky začíná velké dobrodružství, které povede až k nalezení svatého grálu, jak to předpověděl Merlin.
1: Tím spíš by ses o to měl pokusit. Žádám tě o to jako král.
2: Ne, králi.

0: já ne.
1: Jak myslíš? Znám tvou skromnost, Lancelote, nechceš být první. Davaj ne, zkus tady štěstí ty.
0: Králi, dovol, abych ani já se o to nepokoušel. Vždyť Lancelot je lepší rytíř, než jsem já.
1: Zkus to, kdo ví? Mnozí jsou přesvědčeni, že po mně budeš vládnout Británii.
0: Jak myslíš, králi? Ale nejednám z přesvědčení. Jen pro tvůj rozmar a na tvé přání.
2: Zapři se oběma nohama, abys neuklouzl a nevzal tě prout.
1: Nic, co jen tím Merlin myslel. Komu určil ten meč?
0: Nepohnul jsem jim ani opíť.
3: Kéž se ti, Gawain, nepřihodí nic zlého. Byl bych raději, kdyby tě král ušetřil toho gesta.
0: Také bych byl raději, Lancelote. Ale nemohl jsem králi odmítnout. Vidím, jak je šťastný. Už jednou jsem dnes byl připravený nasadit pro něj život. Udělal bych to znovu.
3: Proto si tě tak vážím, Gawaine.
2: Kdo z vás se ještě pokusí?
1: Nikdo! Persevale, ty jsi přeci došel nejdál na cestě ke svatému grálu. Jsi povinen to zkusit. Možná, že ty jsi vyvolený. Ani tebe ještě nikdy nikdo v souboji neporazil.
4: Opravdu netoužím po něčem jiném, než vrátit se zpět na hrad krále rybáře a sloužit svatému grálu. Ale ten meč mi určený není. Čeká na jiného rytíře.
1: Co ty, borsi?
5: Lancelot má, myslím, pravdu, králi. Možná, že vyvolený ještě není mezi námi.
6: Nevím sice, kde jinde by ten hrdina měl být, když ne tady, ale Bors má pravdu. Když neuspěli Gawain, ani Perceval, a Lancelot to nechce ani zkusit, není tu snad nikdo, kdo by byl tak pošetilý, aby se chtěl zmocnit toho meče. Je na čase vrátit se k tabuli.
0: Možná bychom měli počkat na zítřejší sváteční den, králi.
7: Připijím na vaše zdraví, páni rytíři. A díky vám za vaši oddanost, kterou jste mi dnes prokázali. Nic se nevyrovná té radosti vidět vás všechny pohromadě. Vždyť dnes jsou konečně obsazena všechna místa u kulatého stolu.
6: Co je to za průvan? Zavřete vrata!
1: Proč je najednou taková tma?
0: Nechystá se bouřka?
6: Světlo! Doneste někdo světlo!
1: Kdo jsi, starče? A kdo je ten rytíř, který tě provází?
8: To já provázím toho rytíře, králi. Bude dnes zasedat s tebou a s ostatními rytíři u kulatého stolu.
1: Proč ne, starče, rád přivítám i s poctami toho mladíčka. Nikdo z nás ho však nezná. Zná ho tu někdo?
9: Chtěl jsem v tu chvíli povstat a říci ano. To je ten mladík, kterého dnes za úsvitu pan Lancelot pasoval na rytíře. Ale Lancelot mě zadržel. I majestátní stařec na mne pohlédl a zdálo se mi, že se usmál. To přeci nebyl ten záhradník.
1: Nikdo tě nezná. Nevadí, ať si kdokoliv vítej mezi námi, krásný mladý rytíři. Připomínáš mi něco ze starých časů, kdy jsme byli mladí. Já a Lancelot a Gawain, i Kai býval mladý, vážně. Ale máš v sobě i něco docela jiného, co neměl nikdo z nás. Rád bych tě vyzval, aby ses posadil k našemu stolu, ale jsem na rozpacích. Všechna místa jsou obsazena.
10: Nejsou, králi. Je tu jedno volné křeslo.
1: Volné křeslo, Lancelote?
8: Pan Lancelot má pravdu, králi. Tamhle je přeci jedno křeslo volné.
1: Kde? Tak, tohle křeslo je sice volné, ale rozumněj, chlapče. Merlin o něm kdysi řekl, že na něj usedne ten, který bude vyvolený. Každého jiného zahubí.
8: Tak to řekl Merlin?
1: Merlin mu říkal, dobrý rytíř, vyvolený. Měl by snad tenhle mladíček usednout na to místo? Na záhubný stolec? Co říkáte? Kaj, dej pryč ten přehoz.
6: Cože? Mám odkryt záhubný stolec? Snad nechceš, Artuši?
1: Ne, počkej. Počkej. Udělám to sám. Ne. Vidíš to, co já, Gawaine?
0: Vidím, králi.
6: Cože? Co je to za nápis?
0: Toto je místo pro rytíře Galahada.
1: Galahada? Jak se vlastně jmenuješ, mladý rytíři?
8: Jdi a posaď se na to volné místo, když tě král vybízí. Galahade.
0: Galahade.
1: Galahade.
11: Jmenuji se Galahad. Dnes za Úsvitu mě pan Lancelot pasoval na rytíře.
6: To jsem blázen. Tihle mladíčci si dneska troufají, co? Neřekne ani popel a jde se posadit, jako by se nechumelilo. Zhebneš! Seženou tě plameny pekelné! Na ten stolec měl podle Merlina usednout vyvolený rytíř Artuši. Tenhle nemá ani meč!
8: Tak vida. Minulost a budoucnost se setkala. Kořeny a plody spolu souvisejí korunou přítomnosti. Vidíte, Lancelote, Artuši, Gawaine, Percevale. Kolik bloudění stojí člověka sebe menší poznání. To už není nic pro mě. Teď už si mě tu stejně nikdo nevšimne. Mají plné hlavy dobrodružství. Zpátky do lesa, do kapradí a věže z povětrných vírů. Tam mě čekám.

0: Dobrý rytíři, vítej mezi námi. Už dlouho čekáme tvůj příchod.
1: Přišel jsem, protože jsem přijít musel, králi Artuši.
2: Musel jsi?
1: Nastal čas. Jedině odsud, od tvého kulatého stolu, mohou vyjít rytíři, kteří najdou cestu ke svatému grálu.
2: Lancelote, věděl jsi víc než já, tam, u řeky.
0: Ale vždyť ty nemáš meč, Galahade. Vím o meči, který by padnul do tvé pochvy. K řece! Rychle!
2: Je tam, vidíš? Tam, Galahade, v balvanu uprostřed řeky. Já vím moc dobře, co to je. Merlinovy čáry. Teď jsem si jistý, že čeká na tebe. Vidíš, všichni se přišli podívat. I královna stojí na hradbách. Všichni chtějí být svědky toho okamžiku.
3: Zpráva se opravdu rozšířila jako blesk. Byli tu všichni. A Galahad vykročil k řece krokem člověka, jehož víra vyvrací z kořenů každou pochybnost. Král za ním téměř utíkal, i Gawain a Kai. Jenom pan Lancelot se držel vzadu. A zahledl jsem pohled královny, kterým na něm utkvěla. Dobře si pamatovala tu dobu před 16 lety, kdy pan Lancelot propadl zoufalství, protože jako bratra miloval krále Artuše a přitom nedokázal ze srdce vyrvat šílenou lásku k ní. V mukách pak uprchl do lesů a byl by tam zahynul, kdyby ho ve stavu naprosté pomatenosti nenašli lidé krále rybáře. Králova dcera Elaina se stala jeho opatrovnicí a zahořela k němu láskou.
4: Jak je krásný ten meč. Zatknutý do kamene jako kříž, před kterým máme pokleknout.
2: On poklekl! Vidíte? Snad se modlí!
5: Podivný rytíř, pane Lancelote, že? Docela jiný než rytíři, jaké jsem znala. A přitom, jak je vám podobný? Je to váš syn, Lancelote?
6: Královno.
5: Všichni pamatujeme, jak jste kdysi podlehl šílenství.
6: Z marné lásky k vám.
5: Král rybář vás zachránil. A jeho dcera vám porodila syna. Je to tak?
6: Ach, královno, bylo to proti mé vůli.
5: Věřím, ale přesto.
7: Vidíš, Borsi? Galahad klečí uprostřed vod před křížem meče. Vypadá jako Jan Křtitel.
2: Mně ani nenapadlo pokleknout. Ano, je jiný.
4: Co se má stát, ať se stane. Amen.
8: Konečně vstává, ale on...
0: Má v ruce meč! Ten meč, jako by nikdy nebyl zakletý v kameni, je to on! Dobrý rytíř, o kterém mluvil Merlin. To znamená... To tedy znamená, že... Přišel čas! Přišel čas!
5: Je to on, Lancelote. Jak je vám podobný? I on je schopný neuvěřitelných činů.
6: Já se o něho bojím, královno.
5: Je to váš syn.
0: Od včerejška se přihodilo tolik dobrodružství. Přišlo k nám tolik nových znamení, že naše životy dostaly nový směr a cíl. Možná je to dnes naposledy, ano. Cítím, že je to naposledy, kdy vás vidím takto. Všechny pohromadě. A kdy je celý náš kulatý stůl zaplněn do posledního místa. Ale vždy, když něco končí, něco nového začíná. Je před námi největší dobrodružství. Hledání svatého grálu.
2: Co se zase stalo?
8: Tentokrát je to snad vážně bouřka.
2: Mně se to nelíbí. Chraňte krále.
0: Co je to za podivné světlo?
7: To není bouřka. To není nebezpečí. Znám to světlo. To je záře svatého grálu.
3: do sálu pronikl paprsek oslnivého jasu. A náhle jsme na sebe hleděli, jako bychom se viděli poprvé. Už nikdy nám ten obraz nevymizí z paměti. A pak se veřeje vrat otevřely do kořán a místností se vznášel smaragdový grál. Šířil podivuhodné vůně. Obsal nad stolem kruh a všichni byli pohoštěni vybranými jídly. Nikdo se nepohnul, jako by proletěl anděl. A když vše pominulo, byli jsme mocni jen slov modlitby. Mlčky jsme se pohroužili do jídla. A když jsme byli u konce, povstal Gawain a řekl to za nás, za všechny.
9: Králi, dostalo se nám znamení, o kterém není pochyby. Byli jsme poctěni milostí svatého grálu. Vyzval nás, abychom ho následovali. Přísahám, že na zítří se vydám hledat svatý grál a neustanu, dokud nedojdu cíle, nebo dokud nepoznám, že je mé hledání holou marností.
10: I já přísahám, králi. Vydám se na cestu a jenom smrt mě zastaví v mém úsilí.
11: Lancelote, cože i ty, Percevale?
12: Ano. Od chvíle, kdy jsem prvně spatřil svatý grál, netoužím po ničem jiném, než mu sloužit.
11: Galahade!
4: Přišel jsem, abych se s rytíři kulatého stolu vydal hledat svatý grál.
11: Gawaine!
13: Chceš mou smrt. Chceš mě tou přísahou navždy zbavit vaší přítomnosti, která je mou největší radostí. Bude to nejtěžší výprava. Mnozí při ní zahynou, mnohé zavede osud do dalekých zemí. Nikdy se nevrátí. Miluji tyto rytíře jako své bratry, jako své syny. Jak mám snést jejich odchod? Dokud toto dobrodružství neskončí, nepoznám radost.
6: Takové pochybnosti nejsou hodny velkého krále, králi Artuši. Chovejme raději naději, že dosáhneme cíle, alespoň ti nejlepší z nás. A i kdybychom měli všichni zahynout, bude naší ctí, že jsme se vydali za tak vznešeným cílem.
13: Divíš se mému zármutku, Lancelote. Žádný křesťanský král nebyl obklopen tolika vznešenými rytíři. Něco končí.
9: Rozumíme, králi. Něco končí. A něco začíná. Sám si to řekl. Přísahali jsme, nemůžeme couvnout.
3: Všem bylo jasné, že není cesty zpět. Podivná, vzrušená nálada ovládla Camelot. Král po zbytek večera zůstal se svými rytíři. Naslouchal, hleděl jim do tváří. A jestliže Artuše zaplavil posvátný smutek, královny Kinevry se zmocňovalo zoufalství. Dala si povolat pana Galahada, který hovořil málo, ale těšil se z přítomnosti tolika skvělých rytířů.
5: Odkud jsi vlastně přišel, Galahade?
4: Vychovali mě jeptišky, paní.
5: A tvůj otec? Netvař se, jako že nic netušíš. Já vím, kdo je tvým otcem.
4: Nevím nic o svých rodičích, královno. Vyrostl jsem v klášteře.
5: Nemusíš se za svého otce stydět. Je to ten nejkrásnější a nejstatečnější rytíř světa.
4: Jestliže víš, kdo je mým otcem, paní, řekni mi to.
5: Je to syn krále Bana z Benviku. Jmenuje se Lancelot z jezera.
4: Pan Lancelot mě dnes ráno pasoval na rytíře, paní. Bylo řečeno, že to musí být on. To ještě neznamená, že je mým otcem.
5: Chápu. Ach, Galahade, jsi mu tak podobný, že si toho nemůže nevšimnout nikdo, kdo má oči na svém místě. Rozhodně žádné ženě ta podobnost neunikne.
4: Pokud je to pravda, paní, přijde chvíle, kdy se to všichni dozvíme. Promiňte, musím se připravit na cestu.
5: Copak se v jediném dnu má všechno změnit? Pane Lancelote, i ty už jsi ve zbroji. Je ještě noc?
14: I ta už bledne stejně jako vy, královno.
5: Zradil jsi mě, rytíři. Necháváš mě v královském domě a sám odcházíš do dalekých zemí, odkud se možná nikdy nevrátíš.
14: Odpusť mi, má paní, kterou miluji nade vše na světě. Nemohl jsem jednat jinak. Byl bych zbabělec, kdybych zůstal. A vím, že bys nemohla milovat zbabělce.
5: Ach bože, já vím, že musíš odjet. Ale vím také, že nechci, abys odjel.
14: Bude-li to vůle páně, vrátím se brzy, královno. Opatruj krále. Také se trápí.
5: Lancelote, odpusť mi. Přeji si, abys našel svatý grál. I když vím, že pokud se ti to podaří, nikdy se k nám nevrátíš. Budeš muset sloužit vyššímu cíli, než je služba dámě, byť by i byla královnou. Budu se modlit k Bohu, aby tě ochraňoval na všech cestách a před každým nebezpečím.
14: Díky, má paní. To požehnání je největším důkazem tvé lásky.
5: Kéž tě Bůh vyvede ze všech nástrah a nebezpečí. A teď jdi a neohlížej se.
15: A tak na místo svatodušního turnaje nastalo na Kamelotu loučení. Shromáždili jsme se ke společné modlitbě. A pak jsme vsedli na koně a vyrazili z bran. Král Artuš v čele, na bílém hřebci, provázen korouhví. Dokud byl s námi, byli jsme jedno tělo, jedna duše. Překonali jsme pláň a dorazili k lesu. A tu se král rozhlédl po svých rytířích a viděl, že veškerý smutek zmizel z jejich tváří. Hořeli touhou po dobrodružství.
16: Je na čase, aby ses vrátil na Kamelot, Artuši. Zem potřebuje vládce. Král musí být v bezpečí, když se jeho rytíři vydávají na dlouhou a nebezpečnou výpravu.
12: Ani my nemůžeme pokračovat společně. Cestu ke grálu musí hledat každý sám.
17: Perceval má pravdu. V duchu zůstaneme spolu. Ale naše cesty se teď musí rozejít.
18: Drahý Lancelote, páni rytíři. Dobrá. Přísahejte, že pokud se na své pouti setkáte, nikdy si neodepřete pomoc. Nikdy nebudete jednat na úkor druhého. Rytíři kulatého stolu jsou jedna duše, jedno tělo.
19: Přísaháme!
18: Kéž vás provází svatý Michal, svatý Jiří a náš spasitel.
19: Ve jménu krále Artuše a kulatého

Stáli jsme na louce u hlubokého lesa, zvednutá hledí, a vzdávali jsme poctu králi. A každý z nás si kladl otázku, zda ještě někdy spatří toho muže, jenž pro nás pro všechny byl mnohem víc než pouze panovník. Pak jsme pohlédli na sebe, sklopili hledí, pobídli koně a vyrazili nazdař Bůh. Nikdo z nás netušil, kde hledat svatý grál.

0: Uplynul dlouhý čas od chvíle, kdy jsme se rozloučili a každý z rytířů kulatého stolu vyrazil na osamělou cestu za svatým grálem. Věděli jsme, že tajemství grálu je určeno jen vyvoleným. Ale kdo byl vyvolený? Byl to snad můj bratranec Lancelot, nejslavnější z nás? Nebo pan Perceval, který už jednou navštívil hrad svatého grálu, ale nedokázal položit králi rybáři správnou otázku? A co Artušův synovec Gawain, považovaný za králova nástupce? Poslední znamení ovšem napovídala, že vyvoleným by měl být nejmladší z nás, pan Galahad, který se odvážil usednout na záhubný stolec určený kdysi Merlinem pro dobrého rytíře. Všem byla nápadná Galahadova podobnost s panem Lancelotem. Vědělo se, že Lancelot kdysi opustil Camelot, protože miloval jako bratra krále Artuše a zároveň vzplanul láskou k jeho ženě, královně Ginevře. Jeho velké srdce hrozilo puknout žalem. Šílený bloudil v lesích, ale nalezli ho lidé krále rybáře, který střežil svatý grál. Králova dcera Elaina pak o Lancelota pečovala a zamilovala si toho skvělého rytíře. A když uzdraven opouštěl hrad Korbenik, zanechal tam po sobě paní Elainu v požehnaném stavu. A ta pak porodila syna. Byl jsem si téměř jist, že jím je mladý rytíř Galahad. A kdo jsem já? Bors je moje jméno. Jsem bratrancem Lancelota z jezera. A měl jsem to neskonalé štěstí být svědkem a účastníkem toho nejvznešenějšího dobrodružství, jaké kdy rytíři kulatého stolu poznali. Podzim, zima i jaro přešly a nastalo nové léto. Nazdař Bůh křižovali osamělí rytíři lesy v naději, že narazí na nějaké znamení, které je zavede na Korbenik, v němž nemocný král rybář střežil svatý grál. Věděli jsme, že král trpí podivným zraněním, které se po dlouhá léta nehojilo. Ale netrpěl jen král. Celá jeho zem byla v tu dobu pustá a neplodná. I na mne dopadala tíha dlouhé osamělosti. A tak mi srdce zaplesalo, když jsem uprostřed lesů spatřil ubohou chatrč poustevníka.
1: Pochválen buď Ježíš Kristus, poustevníku. Dovolíš, abych se u tebe občerstvil?
2: Jsi vítán, bludný rytíři. Vypadáš vyčerpaně.
1: Byl jsem se v desítkách turnajů. Pomohl jsem mnohým dámám v nouzi. Ale cíl se mi nezdá být bližší než před rokem.
2: A jaký je tvůj cíl?
1: Vydal jsem se s ostatními rytíři kulatého stolu hledat svatý grál. Dokud se to některému z nás nepodaří, nepolevíme.
2: Och, tak. Ale slyšel jsem, že se to povede jen vyvolenému.
1: Taková je věštba. Kdo ale má být tím vyvoleným? Ví to on sám?
2: Dobrá otázka. Možná, že vyvolený je ten, kdo opravdu věří. Ten, komu pramálo záleží na radostech a marnostech tohoto světa.
1: Nepochybně máš pravdu, zbožný muži, ale má to být rytíř, ne mnich.
2: Pak tedy nevím. Není snad pravda, že k rytířským ctnostem patří hnát se za slávou, za vítězstvím, za přízní dam a nenaslouchat tichému vnitřnímu volání?
1: Je to pravda. Někdy se ptám, proč to vlastně všechno děláme.
2: Neměl bys pokračovat v hledání, nejsi-li tím, kým se tváříš být?
1: Ale jak poznám, jestli jsem skutečně tím, kým myslím, že jsem?
2: Poslouchej své srdce. Tohle dobrodružství si žádá víc než všechna předchozí. Ďábel čeká na každou lidskou slabost. Způsobí dokonce i to, že se rytíři kulatého stolu budou pobíjet mezi sebou.
1: To není možné.
2: Však poznáš. Jen odříkáním se staneš sám sebou. Jen tak se dostaneš mezi vyvolené. tady máš misku vody, skývu chleba a jako lože ti poslouží podlaha mé poustevny. Potřebuješ víc?
1: Nepotřebuji, poustevníku.
2: Začni tedy tím.
1: Jestli chceš, slíbím ti, že nepozřu nic než chléb a vodu. A spát budu na holé zemi, dokud nedosáhnu cíle, i kdyby to mělo trvat celý život. Myslíš, že proto budu lepší?
2: Zkus to, uvidíš.
1: Dobrá, slibuj.
2: Beru tě za slovo. Dobrou noc. Připrav se na dlouhou cestu, Borsi.
1: Jakže? Ty mě znáš? Kde jsi? Kam jdeš? Zmizel ve tmě. Asi se mi to všechno jen zdálo. Vždyť ten poustevník vypadal jako Merlin. Ale to je nemožné. Merlin je přeci dávno mrtvý.
2: Má matka byla světice, Borsi, mým otcem byl ďábel. Nikdy nezemřu, jen jsem trochu vzdálený a přeci přítomný. Jsem všude, kde dobro bojuje s zlem. Prosím se trochu, věrný rytíři Borsi.
1: Vyspal jsem se té noci na hliněné podlaze jako na královském loži. Mé putování dostalo nový smysl a začaly se dít podivuhodné věci. Hned na zítří jsem se na křižovatce dvou cest setkal s panem Gawainem. Rozhodli jsme se pokračovat spolu, dokud nás nějaké dobrodružství nerozdělí.
3: Podívej, Borsi, vidíš to, co já?
1: Tušil jsem, že tady uprostřed lesů stojí zámek.
3: Bylo by příjemné v něm přenocovat, co říkáš?
1: I když nás nikdo nevítá?
3: Někdo tu být musí, když se vrata otevírají.
1: Sama od sebe, podivné.
3: Jen pojď dál, Borsi.
1: Taková nádhera. To není samo sebou.
3: Samý mramor a hedvábí. Majitel má opravdu vytříbený vkus.
4: Díky za uznání, rytíři. Jsi galantní.
1: Paní?
3: Buď pozdravena, krásná paní. Dovolili jsme si vstoupit, i když nás nikdo nezval.
4: U nás jsou rytířům dveře vždy otevřené.
3: Mám pocit, že už jsme se někdy setkali.
4: Ty už jsi v životě miloval tolik žen, Gawaine. Možná si mě pleteš s některou z nich?
3: Ty mě znáš?
4: Kdo by neznal Gawaina, synovce krále Artuše, nejgalantnějšího z rytířů. I pana Borse, který je trochu plachý a nesmělý, ale velký bojovník. Jsem šťastná, že vás vidím, pánové. Zítra pořádám turnaj a nemám rytíře, který by hájil mé jméno.
3: Dovol, abych to byl já, krásná paní.
4: Ty bys opravdu chtěl? Nejslavnější z rytířů? Jaká čest pro mne? Hudba?
1: Na počest té radostné události nás krásná paní a její půvabné společnice pozvali k bohaté tabuli. Já, věrný svému slibu, jsem s lehkým srdcem odmítl. Okusil jsem jen chleba a vody a po modlitbě jsem ulehl k spánku. Na podlahu vedle hedvábného lůžka, které mi komorné připravili. Pan Gawain strávil večer ve společnosti dam. A ráno...
4: Jak se pan Gawain statečně bije.
5: Pro můj rukávec. Je nejkrásnější ze všech rytířů, má paní. A jak je galantní.
4: A vy? Proč se nebijete vy, pane Borsi?
1: Nechci se být proti žádnému z rytířů kulatého stolu. Jsme všichni na cestě za jedním vznešeným cílem.
4: Vám také učaroval grál. Proto ten chléb a voda.
5: A co jste dělal v noci, pane Borsi? Snad jste nebyl na modlitbách.
1: Spal jsem, paní.
5: Ale ne ve své posteli. Byla netknutá.
4: Ale? Tak co pak jste dělal v noci, pane Borsi?
0: Spal jsem, paní, na podlaze.
5: Spal na podlaze? To bych nepřežila.
4: Dnes nejsou rytíři, co bývali. Měl jste se raději stát poustevníkem, pane Borsi.
5: Podívejte, paní!
4: Kdo je ten rytíř s rubínovým křížem na štítě?
5: To nikdo neví. Vynořil se z lesa, z ničeho nic. Povalil dva naše nejlepší pány a teď se řítí na pana Gawaina. Ale ten mu napraví hlavu.
4: Kdo je to, pane Borsi? Znáte ho?
0: Neznám ten štít, paní. Ale vyzařuje z něj taková síla, jako by byl posvátný.
5: Budou se být na meče!
4: Také nějaký hledač toho vašeho grálu?
5: Hrůza! On zabil pana Gawaina!
4: Vzhůru, pane Borsi. Jste povinen pomstit pana Gawaina. Teď ukažte svou odvahu. Zabijte toho rytíře.
0: Ne, to není možné. Nevěřím tomu.
4: Jste zbabilec, pane Borsi. Necháte ho uniknout? Nebo snad nectíte zákony pohostinnosti? Pomoci dámám, pane Borsi? Měl jste být mnichem, ne rytířem.
0: Nemůže být mrtvý. Gawaine! Gawaine, žiješ. Vidíš, že žiješ. Gawaine, neumírej. Vrať se.
3: Co to bylo za světlo? Ach, Borsi, proč mě budíš?
0: Žiješ. Zaplať Bůh.
3: Zdá se, že žiju, Borsi. I když jsem chvíli myslel, že už jsem v lepším světě.
0: Zdálo se, že mu meč v poslední chvíli sklouzl. Naštěstí, jinak by ti rozpoltil hlavu.
3: Protože mě poznal.
0: Jak?
3: Pohlédli jsme si do očí, Borsi. Zděsil se, myslím, víc než já.
0: Kdo to byl?
3: Galahad.
0: Galahad. Ach, bože. Ďábel způsobí, že se rytíři kulatého stolu budou vraždit mezi sebou. Tak to říkal ten poustevník. A ta dáma chtěla, abych tě pomstil.
3: Ta dáma? Morgana. Byla to Morgana. Ach, kéž mi Bůh odpustí můj hřích.
0: Podívej, Gawaine. Zámek zmizel.
3: Byli jsme v zajetí kouzel, Borsi.

0: Neraduj se předčasně, Meroline.
1: I ty by ses měla změnit, Morgan.
0: Ještě ne.
2: Vzpomínáš, Borsi, jak jsem vztáhl ruku na meč zabodnutý v kameni, který přinesla voda? Lancelot předvídal, že mě stihne trest. Měl pravdu. Ten samý meč mě právě strestal za mou pýchu. V ruce vyvoleného. Bůh byl milostivý. Nenechal mě zemřít.
3: Je hrozné, že na tebe vztáhl ruku jeden z nás.
2: Ne, Borsi. Jsem šťastný, že mě nepřemohl nepřítel. Můj osud se naplnil. Uplynul rok a den od naší přísahy a znamení přišlo. Moje místo je po boku krále Artuše.
1: Sláva, ten už pochopil.
3: Doprovodím tě na Camelot, Gawaine.
2: Ne, Borsi. Ty dojdeš dál než já. Ty jsi odolal kouzlům. Vytrvej, bratře.
3: Objali jsme se dlouze. A mně nezbylo, než obdivovat Gawainovu odvahu, s jakou přiznal porážku. Nebyl v něm ani stín zášti nebo závisti. Právem byl nazýván nejvelkorysejším z rytířů kulatého stolu a věrným pobočníkem krále Artuše. Když jsem se loučil s Gawainem, netušil jsem ovšem, že také pan Perceval, nejvytrvalejší z hledačů svatého grálu, je v zajetí kouzel Brocelianského lesa.
4: Hej, prrrr! Kam se ženeš, hlupáku zaslepený? Bloudíš sem a tam, utrácíš síly v bojích, které tě jen svádějí na cestí.
5: Co je ti potom, meňkované? Tebe se to netýká.
4: A všech v téhle zemi se to týká, pane rytíři. A nás dvou zvlášť.
5: Kdo jsi, že si troufáš držet mého koně za úzdu?
4: Ten, kdo občas říká věci, které nikdo nechce slyšet.
5: Co tady děláš?
4: Nevidíš? Kosím. Sklízím, co jsem zasel.
5: Ty snad víš, kdo jsem?
4: Znal jsem tvoje jméno dřív, než se ho dozvěděl ty. Maminčino zlatíčko.
5: Cože? Ty víš, jak mi říkala maminka?
4: Znám i tvoje hříchy. Vím, že jsi stoloval u krále rybáře a ani tě nenapadlo zeptat se ho, čím trpí. A teď se tam chceš za každou cenu vrátit.
5: Bojím se, že už tam nikdy nenajdu cestu.
4: Ty přeci víš, že nestačí chtít. Neprohrál jsi jediný souboj. Na nepřítele si se vrhal jako dravec na koroptev. Pochopil jsi už konečně, že síla a rychlost na všechno nestačí?
5: Vím. Chci se vrátit na hrad svatého grálu, abych napravil, co jsem napáchal.
4: Zdá se mi, že jsi zmoudřel. Potěšilo mě, že ses nepokoušel získat meč, který připlul po řece v balvanu, i když tě o to Artuš žádal.
5: I tohle víš? Kdo jsi?
4: Dojdeš k cíli, Percevale, pokud za ním nepůjdeš sám.
5: Jak to myslíš? Počkej! Kam jdeš?
4: Tvůj život ti nepatří, dej ho do služby králu.
5: Hej, ženče, kde jsi? Jakoby zmizel ve větvích. Co je to, o čem vím, že je to tady a přeci to nevidím?
4: Ty sám!
3: Vynuřilo na 20 černých jezdců a všichni volali smrt králi Artušovi, smrt jeho rytířům a vrhli se na Percevala. Co mohl dělat? Uchopil pevně štít a pozvedl kopí. První ho srazil. Dotírali však jako krkavci, zákeřně útočili zezadu, z boku, 3 na 1, až jeden z nich probodl kopím jeho koně. Perceval, stržen pádem, stačil tasit meč. Několik nepřátel leželo pobitých, další ale zle dodírali a kruh se svíral. Úder meče mu srazil přilbu a on nad sebou uviděl nebe zalité krví zapadajícího slunce.
5: Pane, odpust, že jsem hřešil. Odevzdávám svou duši do tvých rukou.
3: V tu chvíli se na mítinu vyřítil rytíř s rubínovým křížem na štítu. Sklopil dřevec a udeřil na útočníky. 7 ran, 7 padlých nepřátel. Jedinkrát nechybil. Zbývající se rozprchli do všech stran.
5: Díky bohu, rytíři. Díky. Zastav se. Stůj. Poznal jsem tě. Dobrý rytíři.
3: Ale Galahad se nezastavil. Jeho kůň prchal dál jako zběsilý a zmizel ve stemnělém lese.
5: Proč se najednou cítím tak sám? Chci hledat svatý grál s tebou, dobrý rytíři. Nebesách, dejte mi koně!
0: Potřebuješ koně, rytíři.
5: No. Krásná paní, neviděl jsem vás. Kdybyste mi půjčila svého vraníka, dostihl bych toho rytíře.
0: Proč ne? Nic jiného za to nechci, než abys mi slíbil, že se pak vrátíš a budeš mi sloužit.
5: Ach, díky, paní. Zachránila jste mi život. Vrátím se, ale sloužit vám nemohu. Hej ho! Hej ho! Jsem na cestě za svatým králem.
0: Ještě se uvidíme, Persevale.
1: Viděl jsem všechno, Morgano.
0: Merline, zase jsi tady? Myslela jsem si, že už jsi dávno mrtvý.
1: Nikdy nezemřu docela, Morgano. Jsem zakletý ve věži ze vzduchu a povětří, ale jsem všude. Vidím tě. Neopovažuj se zasahovat do osudu rytířů, kteří hledají svatý grál.
0: Na mě neplatí tvůj hlas svědomí jako na ně, Merline. Jak já nesnáším tu jejich touhu po svatosti. Každý si myslí, že je vyvolený.
1: Co jsi udělala s Persevalem? Má si na tvém hřebci zabít?
0: To záleží na něm. Snad mi raději bude sloužit. Můžeš mu radit, jak chceš, stejně mi podléhne. Uvidíš. Nikdy nenajde grál.
1: Uvidíme. Po noci zase přijde den. Netěš se, Morgano.
5: Kam se řídíš? No tak, brr! Tudy ne!
3: Před nimi byla náhle prudká řeka.
5: Stůj, tam není cesta! Zabijeme se! Nepřeskočíme! Nebesa!
3: Kůň se však odrazil od strmého břehu a doskočil až na ostrov uprostřed peřejí. Vzepjal se, schodil Persevala na zem a dalším skokem zmizel v houští na protějším břehu. Měsíc už zářil na nebi, když Perseval našel dost síly dovléct se až k vodě, aby smyl krev a prach. Uviděl loďku, která se navzdory peřejím bezpečně blížila, a na ní tu krásnou dámu.
0: Persevale, jsi zraněný.
5: Tvůj kůň mě tady vyhodil ze sedla.
0: Není zvyklý nést rytíře. Ošetřím ti rány. Jsi dlouho na cestě, pojď, odpočiň si. A posilni se.
5: Jakže? Kde se tu vzali všechny ty vzácné pokrmy?
0: Jest, co hrdlo ráčí. Dám do tvých služeb všechno, co si budeš přát. Krásný rytíři. Napij se rudého vína.
5: Jak je mi najednou lehko. Co se stane, když si trochu odpočinu?
0: Máš pravdu, Persevale. Jsi nejlepší z rytířů. Došel jsi dál než ostatní. Proč bys ty měl někomu sloužit? Ty sám bys měl být králem. A já tě tím králem udělám. Lehni do loďky. odpočineš si u mne.
3: A Morgana, v září úplňku krásnější než kdy jindy, se sklonila nad Persevalem a něžně ho políbila. Zdálo se mu, že nikdy nepoznal takovou slast. Už zapomínal na odříkání. Uchopil meč, aby ho odložil, a v tom, v září měsíčních paprsků, se zableskl kříž toho meče.
5: Ne! Kdo jsi? Jdi pryč a nech mě být. Přísahal jsem, že budu hledat svatý grál.
0: Chlupáku Persevale! Trmácej se marně dál!
1: Už bylo na čase, Persevale. Nevědět, že co se má stát, se stane. Málem bych nad tebou zlomil hůl. Teď se prospí. Ráno moudřejší večera.
3: Ráno jsem dorazil k té řece. Náhoda? Pomohl jsem panu Persevalovi z ostrova a pokračovali jsme společně dál. S jedním koněm to šlo pomaleji, ale oba nás hnala vpřed touha nalézt stopu pana Galahada. A zatím se nejskvělejšímu z rytířů, panu Lancelotovi, nevedlo o nic lépe nežli nám.
1: Kam míříš, krásný rytíři?
6: Abych pravdu řekl, nevím sám. Jdu tam, kam mne dobrodružství zavede, protože nevím, kde mám hledat to, čeho chci dosáhnout.
1: Lancelote, kdysi si tomu byl mnohem blíž než teď. A přeci si tomu blíž, než si myslíš.
6: Kdo jsi? Kde jsi? Jsi v korunách stromů? Jsi v potoce? Jsi v kapradí? Tvoje slova jen zvyšují můj zmatek. Nerozumím jim. A zdá se mi, že si protiřečí.
1: Nesnaž se pochopit, Lancelote. To je marnost. Nech se vést, až přijde čas, pochopíš.
6: Já vím, vím. Co se má stát, se stane.
1: Správně. Stačí věřit.
6: To je to nejtěžší.
1: Nejjednodušší věci jsou vždycky nejtěžší.
6: Jsem unavený. Nevíš o místě, kde bych mohl přenocovat?
1: Bojím se, že dnes ani zítra takové místo nenajdeš, Lancelote. Musíš věřit. Mysli na pokračování.
7: Z cesty, rytíři! Z cesty! Uhni mi z cesty! Cestu!
8: Cože? Jakým právem? Nejsem zvyklý uhýbat.
9: Hej! A, hej, hej, rytíři! Co je to za způsoby?
8: Kůň!
9: Splašil jsi mi koně! Stůj! Stůj! Je pryč. A ještě mám pomožděné rameno. Co teď? Kdyby ten rytíř neměl štít s rudým křížem, přísahal bych, že to byl Galahad. Ale to přece není možné. Postavili se snad proti mně všechny mocnosti světa. Jak se dostanu z tohohle proklatého lesa?
0: Lancelote. Krásný Lancelote. Vypadáš zbědovaně.
9: Morgano. Co tě přivádí do těchto ztracených končin? Bloudím tu dny a noci a zdá se mi, že se vracím pořád na stejná místa. A teď mě ještě zranil šílený rytíř a připravil mě o koně.
0: Chudáčku, Lancelote. Naposledy jsem tě viděla takhle zbědovaného, když jsi utekl do lesů z lásky ke Genévře.
9: Nepleť se do mých věcí, Morgano. Přísahal jsem, že půjdu za svatým grálem, i kdyby mě to mělo stát život.
0: Já vím. Zřekl ses kvůli grálu i lásky ke královně. Tvoje srdce je tedy svobodné. Lancelote, grál ti určený není, ty nejsi vyvolený. Ale jsem tu já. Miluj mě, Lancelote. A já ti dám víc, než kterákoliv z žen Artušova království.
6: Zřekl jsem se všech žen.
0: Proč jsi tak slepý, Lancelote? Procházíš kolem největších pokladů světa a nevidíš je.
6: Zřekl jsem se i pozemského bohatství.
10: Proto jsi tak chledopad. Bez koně ztracený sám v koncích.
0: Jsi k smíchu. Já jediná jsem za tebou přišla, abych ti pomohla. Já jediná jsem tě neopustila, Lancelote.
6: Přísahal jsem. Nezdám se.
0: Nabízím ti poklady světa a ty vidíš jen Ginevru a Grál? Jako všichni? Jsou i jiné věci. Otevři oči.
6: Dost řečí, Morgano, nech mě. Jestli mám zemřít, zemřu tady.
0: Podívej, jakého mám krásného koně. Mohu tě na něm odvést, kam budeš chtít, Lancelote. A nebo ti ho dám? A ty mě odvez, kam chceš.
6: Morgano, jsi Artušova sestra.
10: Nevlastní sestra, Lancelote.
0: Jsme jako slunce a luna. Nestojím o tento svět. Moje království je jinde, Lancelote. Daleko v moři, v místech, kde do něj ústí tahle řeka, je ostrov nesmrtelných. Tam je moje království. Tam dozrávají jablka po celý rok a ptáci zpívají ve větvích. Potulní rytíři tam najdou klid a spočinutí v náruči krásných panen. Tam bys mohl být králem. My dva k sobě patříme. Zapomeň na Grál. Tobě je určeno jiné vykoupení.
6: Umírám, Morgano? Je to, o čem mluvíš, smrt? Nevadí. Z mé cesty mě nesvedeš, i kdybys byla sebekrásnější, i kdyby tvoje oči zářily jasněji než luna.
10: Ještě jednou ti pomůžu, Lancelote. Naposledy. Vezmi si mého koně a pokračuj svou cestou.
6: Se mnou nemůžeš jet, Morgan.
10: Já vím. Však já už se odsud nějak dostanu.
6: Jak myslíš?
9: Sbohem! A zapomeň na mě!
0: Odmrštěné ženy nezapomínají nikdy. Lancelote.
3: Kůň pod Lancelotem pádil lesem noc a den. A když konečně vyjeli na pláň, nebylo nikde ani stopy života. Lancelotovo srdce sevřely pochybnosti.
4: Nezoufej, Lancelote. Jen nesestupuj z toho koně, za žádnou cenu nestoupni na zem, dokud nedorazíš k moři.
9: Morgana měla pravdu. Nejsem předurčený k tomu, abych našel svatý grál. A vím to.
4: Možná nejsi předurčený, Lancelote, ale tvoje cesta nebyla marná. Musíš se dívat dopředu. Mysli na pokračování, Lancelote. Pokračování.
9: Jak to myslíš? Ničemu nerozumím. Jaké pokračování? Co má být pokračováním? Blouzním. Slyším hlas Merlina. Vysmívá se mi. Jsem prokletý.
3: Byla to dlouhá kamenitá cesta a kůň byl divoký. Ale pan Lancelot mu nepolevoval. Vedl ho stále vpřed, i když byl na pokraji sil. Konečně spatřil moře.
6: Moře. A zas jen pustý břeh. Jako by spustnul celý svět. Ani pták nezaspívá. Tady mám zemřít. A proč ne,

0: Nezbývá mi, než zemřít. Přijmi mne, nehodného, k sobě, Hospodin.
1: Rytíři, pane Lancelote, žiješ? Dýcháš? Otevři oči. Sláva Bohu.
2: Kde to jsem?
1: Jsi v pusté zemi.
2: Ach, ano, ano. Vydal jsem se na výpravu za svatým grálem, ale nejsem vyvolený.
1: Děkuji Bohu, že mě zavedl na toto místo. Mohu tak splatit svůj dluh.
2: O jakém dluhu to mluvíš?
1: Daroval jsi mi život, rytíři.
2: Sej mi přilbu, ať vidím tvou tvář. Galahade.
1: Ano, otče. Jsem to já.
3: A tak se k panu Lancelotovi vrátil život skrze toho, kterému ho kdysi dal. A pan Galahad mu vyprávěl své poslední dobrodružství, které ho přivedlo až na toto místo.
1: Uplynul rok od chvíle, kdy jsme se vydali na cestu za svatým grálem, když jsem dorazil do země krále Bagdemaga. Ukázal mi tenhle štít, který se objevil v tamnějším opatství. Dosud každý, kdo se ho pokusil získat, z toho měl škodu. Sotva se chopil štítu, kůň s ním začal pádit a pádil tak dlouho, dokud se nestřetl s rytířem v stříbrném brnění. Rozhodl jsem se zkusit štěstí. Panoš mi podal štít a kůň vyrazil jako zběsilý. Viděl jsem cestou pana Persevala. Snad jsem mu pomohl od přesily černých rytířů. Narazil jsem i na pana Gawaina a málem jsem ho zabil, kdybych ho byl v poslední chvíli nepoznal. Snad jsem mu příliš neublížil. A kůň se řítil dál. V lese jsem srazil rytíře na bílém koni.
2: To jsem byl já.
1: Poznal jsem tě, otče. A byl jsem z toho nešťastný. Ale nemohl jsem koně zastavit. Řítili jsme se pořád dál. Až jsme se ocitli na planině, kde stál stříbrný rytíř. Neměl však štít ani kopí. Můj kůň se před ním zastavil. A rytíř řekl, ten štít ti právem náleží, Galahade. Povede tě za svatým grálem. A než mi zmizel v oblacích, řekl ještě, první rytíř, na kterého narazíš na pustém břehu, je tvým otcem. Vrať mu, co mu dlužíš.
0: Už chápu, co myslel ten hlas, když stále opakoval pokračování, mysli na pokračování, pokračování, ty jsi mé pokračování. Ty jsi vyvolený, Galahade.
3: A tak pan Lancelot s panem Galahadem dál putovali za svatým grálem a těšili se ze šťastného shledání. Plavili se pak dlouho lodí, až jednoho dne přistáli u neznámé země. A tu se na břehu opět objevil rytíř ve stříbrném brnění a pravil mocným hlasem. Rozluč se se svým otcem, Galahade, a následuj mne.
0: Musíme se tedy rozloučit, Galahade. Jak rád bych tě následoval. Ale ta cesta je určena jen tobě. Svěřuji tě tedy do rukou nejvyššího otce, aby tě nyní opatroval.
1: S Bohem, otče. Modli se za mne. Žádná modlitba neplatí tolik jako tvá.
3: Oba tušili, že už nikdy jim nebude dopřáno, aby se setkali. Pan Lancelot pak ležel mnoho hodin jako bez života. Myslil, že jeho putování skončilo. Dostalo se mu však milosti.

0: Pan Lancelot nám o tom později vypravoval.
1: Když jsem se konečně probudil, už byla noc a v září měsíce se proti obloze rýsovala silueta hradu, která mi byla povědomá. Šel jsem k tomu hradu a spatřil jsem bránu, která se přede mnou otevřela. Střežili ji dva lvy.
2: O člověče nevěřící, spoleháš víc na svou zbraň než na svého stvořitele?
1: Odpusť mě malověrnému, pane a spasiteli. Uvěřil jsem konečně, že mě náš pán řadí do počtu svých věrných a odevzdávám se do jeho rukou. Prošel jsem šťastně mezi šelmami a všechny komnaty toho hradu mi byly přístupné. Když jsem došel k posledním, zaslechl jsem podivuhodný vzdálený zpěv. Znělo to jako nebeská hudba. Za těmi dveřmi musí být něco tak božského jako svatý grál, řekl jsem si. Ale nešli otevřít.
2: Poklekni, Lancelote, a modli se. Ale překročíš-li tento práh, budeš litovat. Nejsi vyvolen.
1: A pak se dveře otevřely. Viděl jsem stříbrný oltářní stůl a na něm zářící misku pod hedvábnou rouškou. Starý kněz misku pozdvihl jako při bohoslužbě. A pak jsem spatřil siluety tří mužů. Dva pozvedali nejmladšího přímo do misky, kterou držel kněz. Ten zavrávoral pod tíhou a klesl k zemi. V tu chvíli jsem zapomněl na zákaz a vrhl se knězi na pomoc. Ale veliká záře a žár mě vrhli zpět. Pamatuji si až okamžik, kdy se nade mnou skláněla tvář krále rybáře.
3: Vítej, Lancelote, mezi živými. Už jsme se o tebe obávali.
1: Ach, králi, mnoho jsem řešil. Nebýt mých hříchů, jistě bych zvěděl víc o tajemství svatého grálu. Nikdy jsem nepoznal větší slast, než v jeho přítomnosti.
3: Tak, tak. Jen čistý může dosáhnout svatého grálu.
1: Rozpomněl jsem se na chvíle, kdy jsem se léčil ze svého šílenství, aniž bych tehdy tušil, jak blízko velkého tajemství se nacházím. A pochopil jsem slova, která mi našeptal sám Merlin.
4: Lancelote, kdysi jsi tomu byl mnohem blíž než teď. A přeci jsi tomu blíž, než si myslíš.
1: A kde je Galahadova matka králi, tvá krásná dcera Elaina? Rád bych ji zase spatřil.
3: Zemřela steskem po tobě, Lancelote. Vím, že jsi tenkrát nemohl opětovat její lásku. Zbývá mi útěcha, že dala život nejskvělejšímu rytíři, jakého kdy země nosila.
0: Po čtyři dny pak král rybář hostil pana Lancelota, než se s ním rozloučil. Neboť ani pan Lancelot, nejslavnější z rytířů kulatého stolu, nebyl vyvolený. A utrpení král rybáře bylo stále větší a větší.
3: Zabijte mě, prosím. Nemohu dál snášet tu bolest. Začíná další zima. Vzduchem létá sníh, řeka zamrzá. Udělejte už konec mému trápení. Byl jsem vykázán z království radosti. Nejsem hoden být vaším králem. Jak to ještě můžete snášet?
5: Králi, králi, co tu děláš? Přestaň fňoukat, kdo to má poslouchat, rve nám to srdce. Všichni si kvůli tobě div oči nevypláčou. Koukej se radovat, chystej se.
3: Kundry, nekřič, prosím. Jdi ke svým starým knihám. No, tak mluv. Na co se máme chystat?
5: 3 rytíři k nám jedou, králi. Jeden krásnější než druhý. A ten nejmladší, Fešák, celý tatínek a milý pomatince nebožce.
3: O kom to mluvíš, Kundry?
5: Přece o vaší dcerunce, paní Elajně, kterou k sobě ráčil povolat náš pán.
3: Kdože k nám přijíždí?
5: No přeci říkám, její chlapec, syn pana Lancelota, rytíř jako poupěk zulíbání.
3: Chceš říct, že k nám přichází Galahad, syn pana Lancelota a mé krásné dcery?
5: Ovšemže, váš vnuk a s ním pan Perceval, ten už se vám docela změnil. Dokonce sestoupil z koně, aby mě pozdravil. A ten třetí pán vypadá, že je to moc slušný pán, rytíř Bors.
3: Kundry, myslíš, že nastal čas?
5: Hvězdy to říkají, pane.
3: Byl by to den velké radosti. Doneste mě do síně.
0: Naše cesta byla dlouhá, ale s panem Percevalem jsme všechny překážky překonávali snadno. Byla v nás pevná víra, že dosáhneme cíle. A když jsme na křižovatce cest spatřili pana Galahada, pustá zem začala před našima očima rozkvétat. A pak jsme spatřili hradby Korbeniku. Už z dálky nás vítal spuštěný padací most a brána do Kořán. A štolbové a komorníci a služky a samozřejmě moudrá Kundry, poselkyně svatého grálu, která se nám zdála daleko méně ošklivá, než když jsme ji viděli kdysi.
5: Vítáme vás, páni rytíři! Král už se nemůže dočkat, trpí, ale přijme vás královsky. A vy, pane Percevale, nezapomeňte, ale co to povídám, sám nejlíp víte, co máte dělat. Kdybych raději držela jazyk za zuby. Pane Galahade, celý tatínek, ale vlásky má spíš po mamince, co říkáte? Tudy, pane Borsi, my dva se jistě budeme rozumět. Vy také nemluvíte nadarmo, viďte? A škoda slov, která nepadnou na úrodnou půdu.
3: Buď vítán, dobrý rytíři. Trpěl jsem léta jako žádný smrtelník a modlil jsem se denně za tvůj příchod. Bohu se zlíbilo ukončit moje trápení, navrátit život tomuto království.
6: Přišli jsme, králi rybáři, protože tak bylo určeno. Sám svatý Michal nás vedl až na tvůj hrad. Hledáme svatý grál.
3: Díky Bohu, Galahade. I ty buď vítán, pane Borsi. Dráhý Perceval, tak jsi se přeci vrátil.
7: Přišel jsem, abych ti položil otázku, králi.
5: Pro pána krále, teď to přijde. Snad to nepoplete.
3: Ta otázka, Percevale?
7: Čím trpíš, králi rybáři?
5: Sláva, je to venku. Teď, králi, ty.
3: Trpím ranou, která se nikdy nehojí. Tu ránu mi způsobilo kopí.
7: Kopí, jehož hrot krvácí.
3: Které jsi viděl, Percevale. Ano. Zasáhlo mě, když jsem neprávem stáhl ruku po meči, který mi nebyl určen. Prorazilo mi třísla a zbavilo mě možnosti dát království mužského potomka. Proto byla má země pustá. Ale musel jsem dál střežit grál. Nebyl nikdo, kdo by mě nahradil. Ani žít, ani zemřít jsem nemohl.
7: Král.
3: Svatý král. A kopí.
7: Z jehož hrotu skanuli 3 kapky krve.
5: Vezmi, pane Galáde, kopí a přilož je na ránu krále rybáře. Jedině ty, čistý muž, panic, můžeš ten zázrak uskutečnit.
0: A byli jsme svědky zázraku. Když pan Galahad povstal, oběma rukama uchopil kopí a jeho hrot vložil do rány krále rybáře. Král téměř omdlel bolestí. Když ale pak Galahad kopí vyjmul, byla rána zahojená.
3: Bůh, buď pochválen. Skláním se před vámi, rytíři kulatého stolu. Neváhali jste vykonat strasti plnou pouť a nestratili jste víru, i když mnozí vaši druzi ztroskotali a obětovali i život. Svěřuji vám do opatrování svatý grál, dědictví Josefa z Arimatie, poselství Krista Spasitele. Tuto zem čekají strašné boje. Jsi proto, Galahade, předurčen dopravit svatý grál do bezpečí. Nesmí se dostat do rukou zlého. Proto vám zbývá vykonat poslední cestu. Do města Sarasu. Dopraví vás tam loď, na kterou vstoupíte zítra za úsvitu.
0: A tak se také stalo. Po několika dnech plavby jsme však pozorovali, že se pan Galahad straní naší společnosti. Hleděl k obzoru a jeho oči jakoby neviděly krásu krajů, kterými jsme putovali.
7: Příteli Galahade, zdá se nám, že máš nějaké trápení.
6: Ach, ano, přiznám se vám. Když jsme spatřili zázraky grálu, zdálo se mi, že přijímám přímo z rukou spasitelových. Nic v mém životě se nevyrovnalo tomuto zázraku. Netoužím už po ničem z tohoto světa. Jen potom pobývat v přítomnosti Boží. Modlím se, aby mne Bůh povolal k sobě.
0: Nedokázali jsme na jeho slova odpovědět a tak jsme i my zmlkli. Konečně jsme dopluli do města Sarasu, kam kdysi Josef z Arimatie dopravil svatý grál z Jeruzaléma a kde měl být uložen v chrámu svatého ducha. A když pan Galahad postavil misku na oltář, se stoupilo veliké světlo až k němu.
6: Pane, děkuji ti, že jsi vyslyšel mé přání. Vidím věci, které slova nepojmenují a které si nikdo ze smrtelných lidí neumí představit. Vidím pramen veškeré odvahy a cti a lásky. Vidím zázrak všech zázraků. Pane, dovol, abych tě směl následovat do království nebeského. Percevale.
7: Slyším tě, bratře.
6: Král rybář, smířen s Bohem, umírá. Volá tě k sobě. Vrať se na Korbenik. Budeš tam králem.
7: Je-li to přání Boží, splním je, Galahade.
6: Borsi?
8: Pane Galahade.
6: Pozdrav ode mne mého otce, pana Lancelota, prosím. A vypravuj ten příběh. Patří všem rytířům kulatého stolu. Kéž vás ochraňuje Bůh.
0: Pak padl na kolena, lokty a čelem se opřel o kamennou podlahu před oltářem. Objevilo se velké světlo. a viděli jsme, jak jeho duše vešla do svatého grálu, s nímž v kuželu světla stoupala k nebesům. A tak se pan Perceval vypravil za svým posláním a já jsem opět vstoupil na loď, která mě unášela neznámým směrem, až narazila na břeh a roztříštila se. Vyvázal jsem ku podivu bez úhony a brzy jsem zjistil, že jsem pouhé 2 dny jízdy od Camelotu.
7: A to je celý můj příběh, králi Artuši.
9: Je to pro nás velká sláva, tato výprava za svatým grálem. Žel, že jsme museli ztratit mnoho výtečných rytířů, kteří se nikdy nevrátí. Galahada už nikdy nespatříme. Perceval panuje ve svém království. Ale jako bych slyšel Merlina.
10: Co se má stát, se stane, Artuši?
9: Věřím, že všechny naše oběti měly svůj hlubší smysl, který nás přesahuje a který nevidíme. Bůh buď pochválen.
0: A viděl jsem, jak králi stekla slza po tváři. Rozhlédl se po svých rytířích, kteří v hlubokém zamyšlení seděli okolo kulatého stolu a z mihotavé záře loučí vyšel ven na zasněženou pláň, nad níž se klenula jiskřící nebeská klenba.
11: Ach, pane Borsi, bylo vám třeba toho soužení a trmácení, bojů a vraždění?
8: Taková byla vůle boží, paní Morgano.
11: Říkáš, vůle boží té touze dobývat svět? Dostat se dál a výš než druzí? Každý nemůže být Galahadem.
8: Ani Percevalem, ani Lancelotem.
11: Přiznej si, tolik si toho prožil a viděl a stejně nevíš víc, než kdybys nikdy neopustil pohodlý dvor.
8: Ano, jsem jen člověk, který měl to štěstí stát tváří v tvář tajemství světa. Není to dost pro jeden obyčejný lidský život?
10: Ach, ano, tak to vyprávěl pan Bors. To byl čas dobrodružství rytířů kulatého stolu. Čas hledání a nalezení svatého grálu.

0: Vystoupili z auta a došli ke vchodovým dveřím domu pana Hodyho. Mám takový tušení, že si tě dneska táta pořádně proklepne, zašeptala Clarice. Na co se bude ptát, Clarice? Zeptal se mladík. Jako obvykle, na práci a tak? A jestli mě dokážeš slušně uživit? Vysvětlovala dívka. No to se postará Jackie, řekl Claude. Až Jackie vyhraje, nebudu si už muset schánět žádný práce. A ti ani nenapadne zmiňovat se před mým tátou o Jackiem, Claudie Cobbidgey. To by byl konec. Jestli něco nemůže vystát, tak jsou to chrti. Na to nikdy nezapomeň.
1: Kriste pane, povzdechl si Claudie.
0: Namluv mu něco jinýho, co chceš, cokoliv, co mu udělá radost, jasný? Řekla dívka a hned na to uvedla mladíka do obývacího pokoje. Pan Hody byl vdovec. Muž s pedanticky sevřenými rty a z výrazu jeho tváře bylo patrné, že věčně s něčím nesouhlasí. Bylo to takové malé lidské kyselé jablko. Zašedlé a zcvrklé. Přes klenbu holé hlavy měl přilepený asi tucet zbývajících pramenů černých vlasů. Ale chovat se, jak se patří nadřezeně, to panu Hodymu šlo. Vždyť byl prodavačem v obchodě s potravinami, tím, kdo v práci chodí oblečený do bílého pláště bez poskvrnky, tím, jehož rukama procházejí velká množství takových vzácných komodit, jako je máslo nebo cukr, člověkem, jemuž projevují úctu všechny hospodyňky ve vesnici. Dokonce se na něho i usmívají. Mladík se v jeho domě nikdy nedokázal zbavit rozpaků a o to právě panu Hodymu šlo. Teď seděli v obývacím pokoji, kolem krbu, každý s šálkem čaje v ruce.
1: Ano, pane Hody, říkal právě Claude. Rád bych vás ujistil, že máme s Gordonem v záloze pár fajnových nápadů. Chce to jen čas a přijít na to, který z nich nám přinese největší zisk.
0: A tenhle člověk, kterému říkáte Gordon, myslel jsem, že prosperuje už teď, řekl pan Hody. Proč bych chtěl tedy něco měnit?
1: Máte úplnou pravdu, pane Hody. Benzinka mu vynáší prvotřídně. Jenže není špatný občas rozšířit pole podnikání. My chceme přicházet s novejma myšlenkama, s něčím, do čeho bych se mohl taky zapojit a mít podíl na zisku.
0: A co by to mělo být? Zeptal se pan Hody a pojídal kousek rybízového koláče, jehož okraje okusoval svými malými ústy, jako když housenka ohlodává dokola list. Clarice pohlédla stranou na Clauda, aby mu dodala kuráž. Claude obrátil své velké váhavé oči na pana Hodyho a neřekl ani slovo. Z duše si přál, aby ho pan Hody takhle nesekýroval, aby ho přestal zasypávat otázkami, aby na něj tak zlostně necivěl a nechoval se k němu zrovna jako nějaká pitomá šarže nebo tak něco.
1: Jako co?
0: Zopakoval pan Hody a Claudovi bylo jasné, že tentokrát se mu nevykroutí. Taky instinktivně vytušil, že se starý pokouší vyvolat krizi. Pan Hody zavrčel. Míchal si pomalu čaj a nespouštěl z Clauda oči. Clarice seděla tiše a ustrašeně na pohovce a zírala do krbu.
1: Nikdy jsem neschvaloval, když někdo chtěl začít s podnikáním, prohlásil pan Hody, aby ospravedlnil vlastní neúspěch na tomto poli. Nic lepšího, než dobré a slušné zaměstnání si člověk nemůže přát. Slušné zaměstnání ve slušném prostředí. Podnikání se neobejde bez všemožných fíglů a to se mi nelíbí.
0: Věc se má takhle, řekl Claude, který už propadal zoufalství. Jediný, co chci, je dát svý ženě všechno, po čem jen zatouží. Dům, ve kterém by mohla bydlet, nábytek a květinovou zahradu a pračku a všechno, co je na světě nejlepší. To bych rád. Jenže takové věci se za normální plat nepořídějí. To musíte uznat. Jediný způsob, jak si na to vydělat, je začít podnikat, pane Hody. V tom se mnou jistě budete souhlasit.
1: Panu Hodymu, který pracoval za normální plat celý život, se takový názor moc nezamlouval.
0: A já podle vás nedávám vlastní rodině všechno, co potřebuje? Zeptal se.
1: Ale ano, a ještě mnohem víc,
0: vykřikl Claude horlivě. Ale vy máte opravdu dobrý zaměstnání, v tom je ten rozdíl.
1: A co je to tedy za podnikání? Naléhal dále Clarissin otec. Claude usrkl čaje, aby získal ještě trochu času a neubránil se pomyšlení, jak by se tomu všivému starému parchantovi asi protáhl obličej, kdyby prostě vstal a na místě ze sebe vysypal pravdu. Kdyby řekl, co máme, pane Hody, jestli vás to opravdu zajímá, je párek hrtů, který jsou si podobný jako vejce vejci a ty nám přinesou největší výhru, jakou historie sázení pamatuje, víte? Moc rád by viděl, jak by se ten mizera zatvářil, kdyby to řekl, opravdu moc rád. Všichni čekali, že bude pokračovat. Seděli tam s šálky v dlaních a očekávali, že řekne něco rozumného. No, začal pomalu, protože ze všech sil přemýšlel. Už delší dobu si promýšlím něco, na čem vydělám víc peněz než Gordon, na ojetých autech nebo na čemkoliv jiným, a přitom nebudu mít prakticky žádné výdaje. To je lepší, řekl si v duchu, jen tak dál. A co pak to bude? Něco tak podivného, pane Hody, že mi to nikdo ani nechtěl věřit. A co to tedy je? Pan Hody odložil opatrně šálek na malý stolek, který stál po jeho pravici a nedočkavě se předklonil. A Claude, který ho sledoval, si jasněji než kdy předtím uvědomil, že tenhle člověk a všichni jemu podobní jsou jeho nepřátelé. Právě s takovými jako pan Hody měl věčné potíže. Znali je všechny a všichni byli stejní. Měli stejně čisté a ošklivé ruce, touž zašedlou kůži, stejná jízlivá ústa a všem se pod vestou zvedalo malé, kulaté bříško. Zahnutý hřbet nosu se jim mastně leskl, měli slabožskou bradu a podezřívavé tmavé oči, které rychle šmejdili sem a zase tam. Tihle páni Hodyové, Kriste pane. No, tak co je to?
0: Je to hotovej zlatý důl, pane Hody, to vám teda řeknu. Tomu uvěřím, až se dozvím, co to je. Je to něco tak úžasného a přitom tak jednoduchého, že by to většinu lidí ani nenapadlo. Už věděl, co řekne. Bylo to něco, o čem delší dobu vážně přemýšlel, něco, do čeho se vždycky chtěl pustit. Předklonil se a obezřetně odložil svůj šálek na stolek vedle šálku pana Hodyho. Protože nevěděl, co si má počít s rukama, položil si je dlaněmi dolů na kolena.
1: No tak, člověče, dozvím se to konečně.
0: Jsou to červy, odpověděl Claude tiše.
1: Pan Hody ucukl, jako by mu někdo vystříkl do obličeje vodu. Červy? Co si pod tím mám u všech všudy představit?
0: Claude zapomněl, že slova jako červ by člověk ve spořádaném obchodě s potravinářským zbožím neměl ani vyslovovat.
1: Chci si založit továrnu na červy a vydělat na nich. Vážně, pane Hody, možná to zní trochu divně, to proto, že jste o ničem takovým ještě neslyšel, ale bude to malej zlatý důl.
0: Mějte přece rozum, rozkatil se pan Hody. Takový továrny už fungujou, opravdu veliký společnosti, co mají vlastní manažery, ředitele a tak. A víte co, pane Hody, vydělávají miliony.
1: To je nesmysl, člověče.
0: A víte, proč vydělávají miliony? Claude se odmlčel a nevšiml si, že tvář jeho posluchače pozvolna žloutne. Protože po červech je obrovská poptávka.
1: Ne, děkuju, říkal si v duchu pan Hody. Sleduje Claude svýma malýma nepřátelskýma očima. Nic takového nechci. Nevzpomínám si, že bych sám někdy kupoval nějakého červa, prohlásil upjatě.
0: Když o tom tak mluvíte, já taky ne. A hodně lidí, který oba známe, si je asi taky ještě nekoupilo. Ale dovolte mi, abych se vás na něco zeptal.
1: Kolikrát v životě jste šel do obchodu a koupil si, řekněme, ozubený talířový kolo a pastorek? Co to má dělat s červama? Chci naznačit, že různý lidi si kupujou různé věci. Vy jste si nikdy nekoupil talířový kolo ani pastorek. Což ale neznamená, že je někdo nevyrábí a nebohatne na tom, protože takoví lidi jsou. A s červama je to stejný. Mohl byste mi prozradit, co je to za nechutné lidi, že si musí kupovat červy? Červy si kupujou rybáři, pane Hody, amatérský rybáři. Rybářů jsou po celé zemi tisíce a tisíce. Každý víkend vyrážej k řece na ryby a všichni potřebují červy. A taky jsou ochotní za ně řádně zaplatit. Vyjeďte si v neděli k Temži a uvidíte jich celý zástupy. Sedějí jeden vedle druhého po obou stranách řeky. Takoví lidi si červy nekupujou. Zajdou si nakonec zahrady a vyryjou si pár žížal. Nezlobte se, ale to se pletete. V tom jste úplně vedle. Nepotřebujou žížaly, ale červy. V tom případě si seženou vlastní červy. Jenže oni si červy schánět nechtějí. Jen si to představte, pane Hody. Je sobota odpoledne, chystáte se na ryby a v tom vám poštou přijde hezká čistá krabička plná červů. Vy jen zasunete do rybářského tlumoku a můžete vyrazit. Myslíte, že se ti chlapi budou rejpat v hlíně a hledat žížaly nebo červy, když si je za pár šestáků můžou nechat donést až ke dveřím? A můžu se zeptat, jak tu vaši továrnu na červy hodláte provozovat? Řekl pan Hody a slovo červy vyslovil, jako by vyplivoval z úst pecku. Není nic jednoduššího, řekl Claude, který pomalu získával sebejistotu a zaníceně se rozhovořil o svém projektu. Všechno, co k tomu potřebujete, je pár starých soudků od oleje a něco zkaženého masa nebo ovčích hlav. Maso dáte do soudků a to je všechno. O zbytek se postarají mouchy. Kdyby Claude sledoval, jak se pan Hody tváří, nejspíš by se zarazil a dál nepokračoval. Není to samozřejmě zas tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Potom se červům musí naservírovat speciální strava. Mlíko s otrubama. A když pěkně vyrostou a stloustnou, stačí je nasypat do plechovek a rozeslat zákazníkům. Za pintu se platí 5 šilinků. Vykřikl Claude a plácl se do kolena. Jen si to představte, pane Hody! Claude se zarazil, aby nabral dech. Měl teď před očima výjev, který byl součástí jeho snů o bohatství. V duchu viděl obrovskou tovární budovu s vysokými komíny. Stovky šťastných dělníků proudících dovnitř a sám sebe, jak sedí v luxusní kanceláři a s úžasnou sebedůvěrou klidně řídí výrobu. O takových věcech zrovna teď přemýšlí spousta chytrých lidí, navázal Claude. Je potřeba do toho rychle skočit, jinak člověku ujede vlak. To je tajemství velkého biznesu, pane Hody, skočit do toho dřív než ostatní. Děkuju, ale myslím, že to už stačí, řekl pan Hody najednou. Claude zvedl oči a teprve teď si všiml, jak se jeho hostitel tváří. Zapůsobilo to na něho jako studená sprcha. Už o tom nechci nic slyšet, prohlásil pan Hody. Jediný, o co se snažím, je dát vaší holčičce všechno, co si jen bude přát, pane Hody. Ve dne v noci nemyslím na nic jiného, připomněl Claude. Pak doufám, že se vám to podaří i bez červů. Tati, křikla zděšeně Clarys, já prostě nedovolím, abys mluvil s Claudem tímto tónem. Já si s ním budu mluvit, jak budu chtít, slečinko. Myslím, že bych měl už radši jít, řekl Claude. Dobrou noc.

Asi je to náhoda, ale on je to spíš žertík. V Melantrichově ulici, pár kroků od staroměstského náměstí, stojí vedle sebe dva domy. U Zlaté konvice a dům u Stříbrné konvice. Dům u Zlaté konvice byl vždycky slavnější. Býval tu vinný šenk a před půl tisíciletím i něco, co bychom dneska nazvali asi nejvyšší vinný cenový úřad, anebo Královská vinná obchodní inspekce. A to v domě u Stříbrné konvice nikdy nebylo. Nemluvě o tom, že se tam nikdy nenarodil univerzitní profesor Josef Král, klasický filolog, zatímco u Zlaté konvice se narodil v roce 1853 a v 90. letech minulého století očišťoval ohněm a mečem svého temperamentu, své výmluvnosti i svého pera představy o řecké a římské metrice, mytologii a archeologii, byl se za českou prozódii přízvučnou i za názor, že rukopisy královdvorský a zelenohorský jsou falza. Dnes, kdy se nevděčně divíme, že kvůli těmto věcem dovedli lidé nespat, nevane z domu u Zlaté konvice ani strach, ani úcta k vědě. Dnes už patrně nežije ani jediný z páně profesorových žáků a sám pan profesor vede bouřlivé spory se svými protivníky na některé z nebeských kateder. Ale přesto mě dům u Zlaté konvice uchvacuje svým sklepením. Žádné sklepení nenechává člověka lhostejným. Každé jemně masíruje jeho fantazii. Asi je to tím, že sklepení je vždy staleté. Sklepení není totiž sklep. Sklep může být i z loňska, ale sklepení ne. Sklepení to je skamenělá pověst. Ať chcete nebo nechcete, musíte bloudit očima po jeho stěnách a podvědomě pátrat, ve kterém výklenku je asi zazděná nějaká nebohá oběť a ve kterém truhlice plná dukátů. Asi proto se v každém sklepení mluví polohlasem nebo šeptem. Sklepení je stvořeno pro tajné spolky a zednářská louže. V domě u Zlaté konvice je už řadu let v gotickém sklepení zřízena vinárna. Seděl jsem tam několikrát, protože sklepení mám rád. Už proto, že nutí člověka mluvit šeptem nebo polohlasem. Nemám rád místa, kde není slyšet vlastního slova. Lidé se totiž mají vzájemně slyšet a mají si naslouchat, aby jim neuniklo, až si sdělí něco důležitého. A řekněte sami, říkáme mi vůbec někdy něco nedůležitého? Já vám taky řeknu něco důležitého. Řeknu vám, co si myslím. Nebo nemyslím, ale nic bych za to nedal, že jestli je někdo v některém výklenku u Zlaté konvice zazděnej, tak je to skoro určitě doktor Kvíčala. To byl nejdříve učitel a pak protivník a soupeř doktora Josefa Krále. Nic bych za to nedal. Vzpomeňte si na mě. Akorát, že o tom nemám žádný důkaz.

0: Je přirozené, že při uveřejňování těchto krátkých črt založených na případech, v nichž jsem se stal důvěrníkem nevšedních schopností svého přítele a někdy i aktérem nějakého podivného dramatu, zabývám se spíš jeho úspěchy než jeho nezdary. A není to ani tak v zájmu jeho dobré pověsti, neboť právě tehdy, když se octl s rozumem v koncích, byla jeho energie a všestrannost nejobdivuhodnější, ale proto, že když utrpěl nezdar on, neuspěl zpravidla ani nikdo jiný a problém byl navždy odložen s otevřeným koncem. Tu a tam se ovšem stalo, že pravda vyšla najevo i tehdy, když se můj přítel zmýlil. Mám zaznamenáno nějakých 5, 6 podobných příhod. Ta, kterou se nyní chystám vyprávět, patří rozhodně k nejzajímavějším. Sherlock Holmes nepatřil k lidem, kteří cvičí jen proto, aby cvičili. Tělesné cvičení bez konkrétního cíle pokládal za zbytečné mrhání energií a zřídka kdy pohnul kostrou, pokud tím nemohl posloužit nějakému účelu spojenému s jeho profesí. Jednoho předjarního dne se rozlenošil natolik, že si se mnou vyšel na procházku do Hyde Parku, kde na jilmech právě začaly vyrážet první jemně zelené výhonky a kde se pichlavé hroty kaštanů měly co nevidět rozvinout do 5 cípých listů. 2 hodiny jsme se společně procházeli a většinu času jsme mlčeli, jak je přirozené u 2 mužů, kteří se dobře znají. Bylo téměř 5 hodin, když jsme se opět vrátili do Baker Street. Promiňte, pane, řekl náš mladý sluha, když otevřel dveře, ale byl tu nějaký pán, který se po vás scháněl. Holmes se na mě vyčítavě podíval. Tady máte ty vaše zatracené odpolední vycházky, řekl. Už ten pán odešel? Byl to velice neklidný pán, pořád chodil sem a tam a klepal nohou celou tu dobu, co tu byl. Nakonec se odtud vyřítil se slovy, vrátím se za chvíli.
1: Tohle je opravdu k zlosti, Watsone. Hrozně by se mi hodil nějaký případ a podle netrpělivosti toho člověka se zdá, že mohlo jít o něco důležitého. Ajta. Tohle přece není vaše dýmka, co tu leží na stole. Tu tady zřejmě nechal on. Pěkná stará briérka s dlouhým náustkem z materiálu, kterému trafikanti říkají jandar. Musel být pořádně rozčílený, když tu zapomněl dýmku, které si zřejmě neobyčejně cení.
0: Jak můžete vědět, že si jí tolik cení?
1: No, původní cenu dýmky bych odhadl tak na 7 šilinků 6 pencí. Jenže už byla, jak vidíte, 2x v opravě. Jednou opravovali dřevěný troubel a jednou jantar. Všimněte si, milý Watsone, že obě opravy byly provedeny pomocí stříbrných kroužků, které musely být dražší než původně celá dýmka. Ten člověk si té dýmky musí nesmírně cenit, jestliže ji dává raději opravovat, než by si za stejné peníze koupil novou.
0: Ještě něco? Že si ji tak prohlížíte?
1: Dýmky bývají někdy mimořádně zajímavé, Watsone. Na ničem jiném se tak výrazně neprojeví osobnost majitele, leda snad ještě na hodinkách a na tkaničkách do bot. V tomto případě však příznaky nejsou ani příliš výrazné, ani příliš důležité. Majitel je podle všeho statný muž, levák, má znamenitý chrup, ve svých zvicích je dost nedbalý a není nucen šetřit.
0: Myslíte, že člověk musí být zámožný, když kouří dýmku za 7 šilinků?
1: Tohle totiž je směs značky Grosvenor, unce za 8 pencí. A poněvadž si může báječně zakouřit i za poloviční cenu, jde o člověka, který není nucen šetřit.
0: A ty ostatní údaje?
1: Má ve zvyku zapalovat si dýmku od lamp a plynových hořáků. Všimněte si, že je po jedné straně celá opálená. To pochopitelně nemůže být od zápalky. Proč by někdo přikládal zápalku k dýmce takhle ze strany? Od lampy však dýmku nezapálíte, aby to hlavičku neožehlo. A je to na pravé straně dýmky. Ten člověk je tedy levák. Přidržte vlastní dýmku u lampy a uvidíte, že docela přirozeně ji k plameni přiložíte levou stranou, poněvadž jste pravák. Jednou nebo dvakrát to možná uděláte opačně, ale rozhodně to nebudete dělat stále. Tahle dýmka ale tak byla držena vždy. A dál. Náustek je prohryzaný. K tomu je třeba silného, energického chlapíka, který má dobrý chrup. Jestli se ale nemýlím, slyším ho už na schodech, takže budeme mít ke studiu zajímavější objekt než tuhle dýmku.
0: Za okamžik se otevřely dveře a do pokoje vstoupil vysoký mladý muž. Byl dobře, ale nenápadně oblečen v tmavošedých šatech a v ruce držel měkký hnědý širák s nízkým dýnkem a sklopenou střechou. Odhadl jsem ho tak na 30 let, ačkoliv ve skutečnosti byl o několik roků starší. Promiňte, prosím, řekl poněkud rozpačitě, myslím, že jsem měl zaklepat, ovšem, že jsem měl zaklepat. Jsem ale trochu rozčílený a tak mi to musíte odpustit. Přejel si rukou po čele, jako kdyby byl napůl omámený a pak se spíš skácel, než posadil do křesla. Vidím na vás, že jste několik nocí nespal, řekl Holmes nenuceně a bodře, jak měl ve zvyku. To člověka připraví o nervy víc než práce a dokonce víc než zábava. Smím se zeptat, co pro vás mohu udělat? Přišel jsem vás požádat o radu, pane Holmesi. Nevím, co počít a mám dojem, že celý můj život je v troskách. Chcete si mě najmout jako soukromého detektiva? Nejen to, chci znát váš názor. Chtěl bych vědět, co mám podniknout. Doufám pro Boha, že mi to budete sto říct. Mluvil v krátkých, přerývaných a úsečných větách a zdálo se mi, že mu vůbec není do řeči a že jen krajní silou vůle v sobě přemáhá tuto nechuť. Jde o velice choulostivou věc, řekl. Víte, člověk nerad vykládá o svých domácích záležitostech cizím lidem. Připadá mi to ohavné, ale musím to udělat. Jsem na pokraji zhroucení a musím se s vámi poradit. Milý pane Grante Munro, začal Holmes. Náš návštěvník vyskočil z křesla. Jakže? Vy víte, jak se jmenují? Chcete-li si zachovat inkognito, řekl Holmes s úsměvem, neměl byste psát své jméno na počívku klobouku, nebo byste jej aspoň neměl otáčet dnem vzhůru k lidem, s nimiž mluvíte. Chtěl jsem vám říct, že můj přítel a já jsme už v tomto pokoji vyslechli řadu podivných tajemství a že se nám často poštěstilo navrátit klid mnoha utrápeným duším. Věřím, že se nám to snad podaří i ve vašem případě. Mohu vás požádat, čas totiž může znamenat mnoho, abyste mě bez dalšího odkládání seznámil s fakty svého případu? Náš návštěvník si opět přejel rukou po čele, jako by mu to připadalo neobyčejně trapné a těžké. Z každého jeho gesta a výrazu jsem viděl, že je to člověk, který raději své rány skrývá, než by je vystavoval na odiv. Pojednou však prudce mávl zaťatou pěstí, jako by odhazoval veškerou rezervovanost a začal vyprávět.
2: Fakta vypadají takhle, pane Holmesi. Jsem už 3 roky ženatý. Celou tu dobu jsme s ženou žili tak šťastně, jako sotva který jiný manželský pár. Teď ale, od minulého pondělka, mezi námi vyvstala jakási přehrada a já pojednou shledávám, že v jejím životě a v jejich myšlenkách je něco, o čem vím tak málo, jako by šlo o ženu, která se kolem mne náhodou mihne na ulici. Odcizujeme se jeden druhému a chtěl bych vědět, proč. O jedné věci vás však musím ujistit, než budu pokračovat dál. Efi mě miluje. V tom se rozhodně nemohu mýlit. Miluje mě z celého srdce a z celé duše a nikdy mě nemilovala víc. Nechce se mi to dokazovat. Muž snadno pozná, kdy ho žena miluje. Vstoupilo ale mezi nás jakési tajemství a dokud se nevysvětlí, nemůžeme být stejní jako dřív. Efi byla už vdova, když jsem se s ní seznámil. Bylo jí teprve 25 let. Jmenovala se tehdy Hebronová. Za mlada odjela do Ameriky a žila v Atlantě, kde se provdala za zmíněného Hebrona, advokáta s výnosnou praxí. Měli jedno dítě, ale v kraji propukla epidemie žluté zimnice a jak manžel, tak dítě na ní zemřeli. To neštěstí Ameriku tak znechutilo, že se vrátila do Anglie. Mohu se ještě zmínit o tom, že jí manžel zanechal slušné jmění. Když jsem ji poznal, žila v Anglii teprve 6 měsíců. Zamilovali jsme se do sebe a za pár týdnů jsme se dali odat. Jsem obchodník s chmelem a poněvadž mám slušný roční příjem, připadali jsme si dost zámožní na to, abychom si za 80 liber ročně pronajeli pěknou vilu v Norbury. Je to tam naprostý venkov, ačkoliv je to poměrně blízko od Londýna. Kousek nad námi je hostinec a 2 domy a přes pole naproti nám ještě 1 osamělá vilka. Jinak tam už žádné domy nejsou, teprve až v půli cesty k nádraží. Obchod mě v některých obdobích nutí jezdit do Londýna, ale v létě mám méně práce a tehdy jsme s manželkou v našem venkovském domě byli ti nejšťastnější lidé na světě. Opakuji vám, že mezi námi nikdy nebyl jediný stín do té doby, než začala tahle prokletá záležitost. A ještě jednu věc vám musím říct, dřív než budu pokračovat. Když jsme se vzali, dala žena celý svůj majetek přepsat na mne, do značné míry proti mé vůli. Poněvadž mi bylo jasné, v jak trapné situaci bych se mohl ocitnout, kdyby se mi přestalo dařit v obchodě. Nicméně na tom trvala a tak jsme to udělali. Jenomže asi před 6 týdny za mnou přišla. Jacku, řekla mi, když si převzal moje peníze, říkal si, že kdybych někdy nějaké potřebovala, mám tě o ně požádat. Ovšem, přisvědčil jsem, jsou to přece tvoje peníze. Víš, pokračovala, chtěla bych 100 liber. Trochu mě to zarazilo, poněvadž jsem zprvu myslel, že si snad chce jen opatřit nějaké nové šaty nebo něco podobného. Nač je pro boha chceš, zeptal jsem se. O, řekla s úsměvem, tvrdil si přece, že jsi mým bankéřem a víš dobře, že bankéři se nikdy na nic nevyptávají. Jestli to myslíš vážně, samozřejmě, že ti ty peníze dám, řekl jsem. O, ano, myslím to vážně. A nepovíš mi, nač je potřebuješ? Možná někdy jindy, ale teď ne, Jacku. A tak jsem se s tím tady spokojil. Ačkoliv to bylo poprvé, co se mezi námi objevilo nějaké tajemství. Jak jsem vám už před chvilkou řekl, pane Holmesi, nedaleko od našeho domu je ještě 1 vilka. Dělí nás od sebe jen pole, ale když chce člověk k té vilce zajít, musí jít nejdříve po silnici a pak odbočit na polní cestu. Hned za tou vilkou je pěkný borový lesík, kam jsem velice rád chodíval na procházky, poněvadž mezi stromy se člověk cítí vždycky dobře. Vilka byla 8 měsíců prázdná, což byla škoda, poněvadž je to pěkné patrové stavení. Minulé pondělí večer jsem si tím směrem vyšel na procházku. Po polní cestě kolem mě projel prázdný stěhovací vůz a na trávníku před vchodem do vilky jsem uviděl hromadu koberců a dalšího zařízení. Bylo jasné, že vilku si konečně někdo pronajal. Prošel jsem kolem, pak jsem zůstal stát a jako člověk, který nemá nic na práci, jsem se na vilu chvíli díval, poněvadž mě zajímalo, co je to za lidi, kteří budou bydlet v našem sousedství. A když jsem se tak rozhlížel, pojednou jsem si uvědomil, že mě z jednoho horního okna pozoruje jakási tvář. Nevím, co na té tváři bylo nápadné, pane Holmesi, ale při tom pohledu mi přeběhl mráz po zádech. V té tváři bylo něco nepřirozeného a nelidského. Nepovím vám, jestli to byla tvář muže nebo ženy. Nejvíc však na mě zapůsobila její barva. Byla synale mrtvolně žlutá a bylo v ní cosi strnulého a nehybného, cosi až otřesně nepřirozeného. Byl jsem tak rozrušen, že jsem se rozhodl podívat se na nové nájemníky vilky trochu důkladněji. Šel jsem ke dveřím a zaklepal na ně. Téměř okamžitě mi otevřela vysoká hubená žena s hrubou, odpudivou tváří. Co pak byste si přál, zeptala se se severoanglickým přízvukem. Jsem váš soused tamhle odnaproti, řekl jsem a kývil jsem hlavou směrem k našemu domku. Vidím, že jste se zrovna nastěhovali a tak mě napadlo, že kdybych vám mohl nějak pomoci. Až budem něco potřebovat, tak vám řeknem. Odsekla žena a zabouchla mi dveře před nosem. Spávám obvykle, jako když mě do vody hodí. U nás v rodině se o tom dokonce vtipkovalo. Přesto však jsem právě tu noc měl mnohem lehčí spánek než obvykle. Zda to bylo způsobeno mírným vzrušením, které ve mně vyvolalo to malé dobrodružství nebo něčím jiným, to nevím. V polospánku jsem si byl nejasně vědom toho, že se v pokoji něco děje. Postupně mi došlo, že se má žena obléká, že si na sebe bere plášť a uvazuje si čepec. Už jsem otvíral rty, abych zamumlal pár rozespalých slov překvapení či protestu nad tím, že tak časně vstává, když jsem pojednou přimhouřenýma očima spatřil její tvář ozářenou světlem svíčky. Úžasl jsem tak, že jsem nebyl mocen slova. Měla ve tváři výraz, jaký jsem u ní nikdy dřív neviděl. Vůbec bych nevěřil, že se s něčím takovým u ní kdy shledám. Byla smrtelně bledá, rychle odechovala a když si zapínala plášť, kradí pokukovala po mé posteli, zda mě nevzbudila. Potom v domnění, že stále tvrdě spím, potichu vyklouzla z pokoje a za okamžik jsem uslyšel ostré skřípnutí, které mohlo pocházet jen od veřejí domovních dveří. Posadil jsem se na posteli a zaťukal jsem kotníky opelest, abych se ubezpečil, zda opravdu bdím. Pak jsem spod polštáře vytáhl hodinky.

to trhnutí a ten výkřik mě znepokojili ještě víc než všechno ostatní, neboť v nich bylo cosi nepopsatelně provinilého. Má manželka byla vždy upřímná, otevřená žena a zamrazilo mě, když jsem ji najednou viděl, jak se vkrádá do svého pokoje po špičkách a na ní stopotlačit výkřik a bezděčné gesto, když ji osloví vlastní manžel. Ty jsi vzhůru, Jacku? Zvolala a nervózně se zasmála. Jak je to možné? Myslela jsem, že tě nedokáže probudit nic na světě. Kde jsi byla? Zeptně ji. Nedivím se, že tě to překvapilo, řekla a neušlo mi, že se jí třesou prsty, když si rozpínala plášť. Já si totiž taky nevzpomínám, že bych kdy v životě něco podobného udělala. Měla jsem najednou pocit, že se tu dusím a že si musím trochu vyjít na čerstvý vzduch. Byla bych snad omdlela, kdybych se nešla trochu projít. Stála jsem pár minut před dveřmi a teď už se zase cítím docela dobře. Za celou tu dobu, co mi tu historku vyprávěla, se ani jednou na mě nepodívala. A také hlas měla úplně jiný než obvykle. Bylo mi jasné, že mi vykládá něco, co není pravda.

Měl jsem ten den jet do Londýna, ale byl jsem tak rozrušen, že jsem nebyl schopen soustředit se na obchodní záležitosti. Připadalo mi, že manželka je stejně rozčílená jako já. A z jejich letmých tázavých pohledů, které po mě vrhala, mi bylo jasné, že ví, že jejímu tvrzení nevěřím. Při snídani jsme spolu vyměnili sotva pár slov a hned poté jsem se vydal na procházku, abych na svěžím raním vzduchu znovu celou věc uvážil. Zašel jsem až ke Crystal Palace. Asi hodinu jsem se toulal po okolí a v jednu jsem se vrátil do Norbury. Náhodou jsem šel zrovna kolem oné vilky a tak jsem zůstal na okamžik stát, abych se podíval do oken, zda v některém znovu nezahlédnu tu podivnou tvář, která na mě předchozího dne civěla. Jak jsem tam stál, dveře se pojednou otevřely a představte si mé překvapení, pane Holmesi, z vilky vyšla má žena. Když jsem ji uviděl, oněměl jsem úžasem. Ale moje pocity nebyly ničím ve srovnání s těmi, které se zračily v její tváři, jakmile se naše oči setkaly. Na okamžik se zdálo, že by nejraději couvla zpátky do domu, ale pak si uvědomila, že by jakékoliv skrývání nebylo k ničemu a přistoupila ke mně s tváří bílou jako stěna a vyděšenýma očima, které usvědčovaly ze lži úsměv na jejich rtech. O, Jacku, řekla, zašla jsem se sem podívat, zda bych nemohla být našim novým sousedům nějak užitečná. Proč se na mě tak díváš, Jacku? Snad se na mě nezlobíš. Teď tedy vím, kam jsi šla dnes v noci, řekl jsem. Jak to myslíš, zvolala. Byla jsi tady, vím to s jistotou. Co je to za lidi, že je chodíš navštěvovat v takovou hodinu? Nikdy dřív jsem tu nebyla. Jak mi můžeš vykládat něco, o čem sama víš, že to není pravda, zvolal jsem. Vždyť ti přeskakuje hlas, když to říkáš. Měl jsem před tebou někdy já nějaké tajemství? Půjdu teď rovnou do vilky a zjistím si, co zatím vlastně vězí. Ne, ne, to ne, Jacku, pro boha! Vyjekla v neovladatelném vzrušení. Když jsem pak přistoupil ke dveřím, chytla mě za rukáv a křečovitě mě táhala zpátky. Prosím tě, nedělej to, Jacku, volala. Přísahám, že ti to jednoho dne všechno povím, ale jestli do té vilky půjdeš teď, nemůže to skončit jinak než neštěstím. Když jsem se jí pak pokusil setřást, pověsila se na mě a začala šíleně prosit. Věř mi, Jacku, volala. Nikdy nebudeš mít důvod toho litovat. Víš přece, že bych před tebou neměla nikdy žádné tajemství, kdyby to nebylo pro tvé dobro. Tady je ale v sázce celý náš život. Znělo to tak úpěnlivě a obracela se ke mně s takovým zoufalstvím, že jsem přede dveřmi nerozhodně zůstal stát. Další dva dny jsem pak zůstal doma a má žena, pokud vím, nevytáhla paty z domu. Třetího dne jsem odjel do Londýna, ale vrátil jsem se dříve, než se vracívám obvykle. Jakmile jsem vešel do domu, služebná vyběhla do haly s vyděšenou tváří. Kde je paní, zeptal jsem se. Myslím, že šla na procházku, odpověděla. Okamžitě ve mně vzniklo podezření. Vyběhl jsem do patra, abych se ujistil, že manželka není v domě. Náhodou jsem přitom vykoukl z hořejšího okna a uviděl jsem služku, s kterou jsem právě domluvil, jak běží přes pole směrem k protější vilce. V té chvíli mi ovšem bylo naprosto jasné, co to všechno znamená.

0: znamená. Ve vilce bylo ukryto tajemství, které vrhalo stín na můj život. Zařekl jsem se, že to tajemství odhalím stůj, co stůj. Když jsem došel k vilce, ani jsem nezaklepal, ale zmáčkl jsem kliku a vpadl jsem do chodby. V přízemí všude panovalo ticho a klid. V kuchyni na kamnech bublala v konvici voda a v koši ležela stočená velká černá kočka, ale nikde nebylo ani památky po ženě, s kterou jsem onehdy mluvil. Vběhl jsem i do vedlejší místnosti, ale ta byla rovněž prázdná. Pak jsem vyběhl do poschodí, ale všechno marné. Nahoře byly jen další opuštěné pokoje. Nábytek a obrazy na stěnách prozrazovaly nejtuctovější vkus, s výjimkou pokoje, za jehož oknem jsem předtím viděl tu podivnou tvář. Veškeré moje podezření vzplálo s běsilým hořkým plamenem, když jsem uviděl, že na krbové římse stojí velká fotografie mé ženy, kterou si dala na mou žádost zhotovit teprve před 3 měsíci. Zůstal jsem tam dost dlouho, abych se ubezpečil, že dům je naprosto prázdný. Pak jsem odešel. Ale v srdci jsem cítil takovou tíhu, jako nikdy předtím. Když jsem se vrátil domů, má žena vyšla do haly, ale byl jsem příliš uražený a rozlobený, než abych s ní mluvil. To bylo včera, pane Holmesi. A od té doby jsem ji neviděl, ani jsem se o té podivné záležitosti nic víc nedověděl. Poprvé mezi nás padl stín. A to mnou tak otřáslo, že opravdu nevím, co bych měl dělat. Dnes ráno mě pojednou napadlo, že vy jste člověk, který by mi mohl poradit. A tady jsem.
1: Hadí korunka. Smečno. Před dávnými časy zůstával v dřevěném srubu uprostřed křivokládských lesů lovčí, který tyto lesy spravoval svému vznešenému pánu. Kdykoliv se vracel z hradu, kde účty skládal lesnímu, chmuříval líce. Nikomu se však nesvěřil, co jeho srdce tíží, nikomu nežaloval. Když tak jednou zarmoucen kráčel k domovu podél potoka lesem sederoucího, potkal starého kořenáře. Byl to kořenář známý v širém kraji, který po lesích léčivé byliny sbíral, rány jimi hojil a léčivé lektvary z nich vařil. Kořenář se pozdravil s mladým, vlídným lovčím, pohlédl pátravě do jeho lící. Pane lovčí, oslovil ho, věz, že i ty skrytou nemocí stůněš. Kvetly dříve tvoje líce, kvetly, ale nyní povážlivě vadnou. Dovol starci, aby ti tepnu ohledal a léky pro tebe schystal. Lovčí jen smutně zavrtěl hlavou. Pro moji nemoc léku není, ne tělo, nýbrž srdce stůně. Slyš, co mne už dlouho rmoutí a raď a pomoz, milý, dobrý starče. Usedl lovčí na kmen, vychřicí poražený, kořenář na balvan proti němu, rozvíraje oči dychtivostí, s čím se mu chce lovčí svěřit. Je hezké být lovčím, pronesl strážce lesů přitlumeným hlasem, ale ještě lépe být pánem hradu, mít na skále pevné, kamenné sídlo, v něm krásnou choť vznešeného rodu a oddané, hojné služebnictvo, četné psy a krásné koně. Nalov si vyjet, kdy se mi zachce, vybraná jíst, jídla a piva vždy mít do sytosti. Vším tím mohl jsem vládnout, kdybych byl nepropásl kratičké, mizivé chvíle, kdy kýžené štěstí na pouhý dosah ruky bylo vedle mne. Tak jako dnes jsem jednoho dne kráčel lesem a na kraji rokliny usedl na kameny. Myslel jsem na svou chudobu a na marnou, beznadějnou lásku. Věz, že samotné dceři svého pána nejsem lhostejný. Že stejně ona jako já při shledání v srdci milost cítí. Však prosit otce o její ruku znamenalo být ke katovi a položit hlavu na špalek. Pichlavé ostružení obtáčelo balvan, na němž jsem seděl. Na zemi pod ním černala se větev. Pohlédnu stranou a co vidím? Na bílém kameni opodál nohou zlatá korunka se třpití, všecka posázena drahokamy. Hadí korunka to byla. Cená tak, že bych za ni lány země koupil a nádherný hrad si vystavil. Nežli jsem však po korunce sáhl, pohnul se kus dřeva přede mnou a já teprve nyní prohlédl jsem zraku mámení. Nebyla to větev, nýbrž veliký had to byl. Sama královna hadí. Chtěl jsem tasit tesák, abych ji usmrtil a korunky se zmocnil, ale královna ji uchopila a bleskem zmizela ve skalní roklině. Taková je má bolest, dobrý muži. Proto lítost při pohledu na hrad mne jímá, že jsem mohl sám podobný mít, že jsem svoje štěstí promarnil, řekl lovčí smutným hlasem a žalostně zavzdychal. Není třeba, pane lovčí, věšet hlavu do klína, těšil ho starec. I pro takovou bolest Boh dá léku najdu. Pamatuješ-li si místo, kde se ti královna zjevila? Pamatuji, přisvědčil lovčí. V hadí rokli tam říkám, protože tam je hadů nadmíru. Nože, dobře si pamatuj, co ti nyní řeknu. Až zase půjdeš na hrad k svému pánu, vypros si od jeho dcery bílý šáteček. Ten dobře ukryj a z rána, kdy jsou hadi mdlí po nočním lovu, vyprav se do hadí roklinky. Kruh na zemi udělej, do kruhu si stoupni. K nohám polož bílý šáteček a slovy, která ti svěřím, začni hady v rokli zaklínat. Celý hadí národ ke kruhu se sleze a připlazí se k tobě i samotná královna. Tehdy oheň v kruhu uděláš a v plamen vrhneš byliny, které tobě dám. Omámíš a uspíš hady dýmem a až královna na bílý šátek u tvých nohou složí svou korunku, neotálej déle a uprchni z rokle. Poděkoval lovčí kořenáři vřelými slovy za radu a dary, zjasnil zrak a rozveselil líce. V neklidném spánku přečkal noc a z rána odebral se na hrad. Setkal se šťastně s rytířovou dcerou a vyprosil si od ní bílý šáteček. A druhého dne ještě za tmy pospíšil do hadí rokliny. Udělal kruh. Přichystal hranici suchého dříví. Když vzešlo slunce nad obzor, rozestřel šáteček a počal hady zaklínat. Podivu, vše se dělo tak, jak moudrý stařec pravil. Slézají se hadi ze všech stran, svíjejí se jako vichr syčí. Poslední se plazí královna, černé větvi podobná, zlověstných zraků se zlatou korunkou na hlavě. Nemeškal lovčí, vykřesal jiskru do suchého listí a když se oheň znítil, vhodil do něho čarovné bílí. A hned se bílý kouř z něho vyvalil, na zem padl, kol dokola se šířil. Ustal sykot hadí, stočili se hadi do klubka, ukládali se k spánku. Připlazila se královna až k samému kruhu, složila korunku na šáteček a usnula omámena dýmem. V tu chvíli uchopil lovčí zlatou korunku, vyrazil z kruhu hadů a jako divý hnal se z rokliny. Ještě však z dohledu neodběhl, když se za ním ozval táhlý, pronikavý hvist. Hvízdla to hadí královna, probravši se z mrákot, vzburcovala hady a pustila se s nimi za myslivcem. Avšak lovčí nemínil se vzdát vzácné kořisti, v níž spočívalo budoucí štěstí jeho života, splnění jeho touhy a krásných luzných snů. Jako jelen pádil přes kořeny a vývraty skákal, křovím se prodíral a ze stráně dolů se řítil. Umdlévali hadi, ustávali v divoké honbě. Šťastně se lovčí dostal domů, ale nemeškal a odstěhoval se z krajiny, aby ušel pomstě hadů. Za peníze, které stržil za zlatou hadí korunku, nakoupil si půdu v Slánském kraji a vystavěl hrad, který nazval Smečno. A když za svou statečnost povýšen byl do rytířského stavu, přivezl si na svůj hrad krásnou dceru svého bývalého pána.

0: Ať si říká Aristoteles, co chce, i s celou filozofií. Já říkám, že není nad tabáček. V dobrých rodinách se šňupe o 106 a kdo se může bez tabáku obejít, ten prostě není hoden žít. Šňupání bystří mozek a vůbec na něj blaze působí, ale nejen to, on tabáček podouká i duši k dobrému a vychovává řádné lidi. Nevšiml jste si, jak se člověk dá na tabák, hned ke každému samá ochota a kam přijde, všude dokola rád nabízí, prosím, prosím, jelibo šňupeček, šňupeček, jelibo, lidé vám to poznají na očích a nabídnou dřív, než si řeknete. Tedy jisté je, že kdo se drží tabáku, ten přímo nasává výtečné vlastnosti a už nechtělé city. Ale nechme toho. Kde pak jsme to vlastně přestali? A, už vím. To věřím, Guzmane. Pro tvou paní Prodonu Elvíru to muselo být pěkné překvapení, když jsme jí zmizeli tak z ničeho nic. A ona se tedy pustila sem za námi. Mm-hmm. Říkáš, že jí můj pán moc důkladně vzal za srdce, že bez něho nemůže žít a že si tedy pro něho přišla až sem. Mezi námi. Mm-hmm. Zajímá tě, co si o tom myslím?
1: No.
0: Bojím se, aby na svou lásku nedoplatila. Od té vaší cesty sem do města bych si mnoho nesliboval. Klidně jste taky mohli zůstat doma.
1: A prosím tě, proč? No řekni s generali, čeho se bojíš, že takhle sejčkuješ. Tvůj pán ti snad otevřel srdce?
0: To ne. Já jen tak vůbec, že tak trochu znám, jak to na světě chodí. Bůh ví, třeba se mýlím. Ale mně už se v hlavě taky drobet rozsvítilo po všelijakých zkušenostech s podobnými případy.
1: Ale jdi. Ten odjezd byl sice trochu nečekaný, ale Don Juan a nevěra, že by byl schopen takhle ponížit Donu Elvíru a její čistou lásku.
0: Chraň Bůh, ale to víš, je to mládí a on je tak trochu nesmělý.
1: Což pak by muž a urozený pán mohl provést takovou hanebnost?
0: A je ta jeho urozenost. To je ten poslední důvod, před kterým by se zarazil.
1: Ale manželství je přece svátost z Ganarely a když se jednou zavázal,
0: můj tak... ty smutku. Guzmane, kamarádičku, dej si přece říct, ty vůbec ještě neznáš Dona Juana. Ty nevíš, co je zač.
1: No, jestli se na nás dopustil takové zrady, pak tedy opravdu nechápu, a co je to za člověka.
0: Já, víš, to já ho chápu až moc dobře. Pst. Ale pro všechny případy tě chci upozornit, Guzmane, jen tak, mezi námi, že Don Juan, jako můj pán, je nejhorší zlosin, jaké hudy země nosila.
1: Co?
0: Je to zuřivec. Pes, ďábel, pohan, kacíř, který ždivec víry nemá ani v nebe, ani v peklo, ani v noční příšery. Ty říkáš, že se s tvou paní oženil.
1: Oženil?
0: To ještě nic neznamená. Když chce ukojit svou vášeň, je schopen vyvádět horší kousky a klidně by se vedle ní dal seznat třeba s tebou,
1: se
0: s jejím psem, nebo s její kočkou. Ten je doženění jako ďas. Dámy, slečny, měštky, vesničanky, ať jsou takové nebo makové, žádná mu není dost špatná. A kdybych ti měl vyjmenovat všechny ženské, s kterými se tak porůznu oženil, neprobrali bychom tuhle kapitolu ani do večera. Jsi tak trochu vyjevený při tom vyprávění a ztratil z barvu, kamaráde, ale to ještě pořád není pravá jeho podoba. Dokonalý kontrfekt. Ten by ti musel vymalovat jiný štětec. No, co ti mám povídat? Už aby se nebe jednou rozhněvalo a důkladně ho skříslo. Kvůli němu jsem už musel vidět tolik ohavností, že bych si jen přál, aby se po něm země slehla. Nic není horšího než velký pán, který je zlý. A to ještě vyžaduje věrnost, ať mě to žere sebe víc. Jenom ze strachu mu sloužím do roztrhání. Bojím se ho. A proto taky musím často pochvalovat, co se mi z té duše protiví. Psst.
1: Co?
0: Podívej. Tamhle jde.
1: Kde?
0: Teď rychle od sebe. Ale pamatuj si ještě, Guzmane, já se ti svěřil z upřímného srdce a vysypal jsem toho ze sebe až dost. Ale kdyby se k němu doneslo jen slůvko, budu se do krve přijít, že lžeš. Učitej, smysl.

0: S kým ses to bavil? Zdálo se mi, že vypadal tak na Guzmana, na toho nekňubu od Donny Elvíry.
1: Pane, docela jako by mu z oka vypadl.
0: Co? Je to on?
1: Ano, v životní velikosti.
0: Jak dlouho je už ve městě?
1: Od včerejška večer.
0: A proč se obtěžoval až sem?
1: Jistě uhodnete, co mu nedalo klidně spát.
0: Snad ne náš odjezd.
1: Je z toho chudák celý skoprnělý a chtěl ze mě vytáhnout. Co nás to napadlo?
0: A co jsi mu namluvil?
1: Že od vás nevím nic.
0: A teď přiznej barvu, co ty si o tom myslíš?
1: No, já si myslím, bez urážky, pane, chraň pámbu, že máte v hlavě zas nějakou novou lásku.
0: Snad bys tomu nevěřil.
1: Božínku, Dona Juana mám přece, jak se říká, v malíčku. A taky jsem už poznal, že vaše srdíčko, co se lásky týče, je ten největší světoběžník. Bere si to pěkně na přeskáčku a nikde jejda nemá stání.
0: A řekni, nedělám to snad správně.
1: O, pane.
0: No, co je? Mluv.
1: Hotová věc, že je to v pořádku. Když chcete, proti tomu se nedá nic dělat. Ovšem, kdybyste nechtěl, to by byla zase jiná řeč.
0: A tak. Smíš tedy volně promluvit a vyložit mi, co si myslíš.
1: Pane, když je to tak, řeknu vám tedy upřímně, že mi jsou ty vaše způsoby docela proti mysli a vůbec mi připadá hrozně neomalené milovat tak, vem, kde ven, jako vy to děláte.
0: Prosím tě. Snad nechceš z Ganarelli, aby člověk měl dost na tom, co ho prvně zmámí a pak dal světu vale a na jinou se ani nepodíval. Věrné milování, to je mi krásná ctižádost. Představ si jen, navěky se zahrabat do jediné vášně a pro všechny další krásné ženy, co jich kde uvidíš, hned v mládí odumřít. Ne. Ne. Ten, kdo má rád setrvačnost v lásce, je u mě šosák. Kterákoliv krasavice má svaté právo, může okouzlit. Ale ta, jíž se to poštěstilo první, nesmí, rozumíš? Nesmí oloupit všechny ostatní ospravedlivý nárok být stejně milovánu. Mě uchvacuje krása všude, kde ji shledám. A jejímu sladkému násilí se podrobuji rád. Proto je marné zavazovat si mě přísahami. Pro lásku k jedné ženě nebudu křivdit ostatním příslušnicím krásného pohlaví. Kam bych to dal pro boha oči, kdybych neuměl ocenit, čím která vyniká. Jsem prostě takový, že nemohu srdcem nepřilnout ke všemu, co má půvab a šarm. A kdybych 10 000 srdcí měl, rozdám je do posledního pohledné tvářičce. Pokud bude mít zájem. Nemluvě ani o tom, že láska, která se teprve rodí, má největší a nevýslovné kouzlo. A že vůbec všechna rozkoš milování, jak známo, záleží ve změně.
1: Já.
0: Ano, to je vrcholná slast. Na 100krát se kořit srdci mladoučké krásky, až si je nakloníš. Pak den co den sledovat, jak se v něm láska rozvíjí. Uronit slzičku, zavzdychat si. A taková nevinně stydlivá dušička pomalu skládá zbraně a začne podléhat. No, a pak už zbývá jen krůček po krůčku zdolávat křehký odpor, kterým se obrnila, překonat výčitky svědomí, tu panenskou čest a konečně si ji něžně vedeš tam, kde si ji od začátku chtěl mít. Tak. Ale stačí jednou zmocnit se jí, co pán, a vyvanula všechna touha. V zátiší mírné lásky tlučeme špačky, dokud nový zjev nevzbudí novou chuť.
1: Pane.
0: Neznám zkrátka nic sladšího, než vítězně přemáhat odpor krásných žen. A v tomto směru sdílím ctižádost všech dobyvatelů, kteří se bez odechu vzpínají od vítězství k vítězství a nekladou meze svým tužbám. Nic nezastaví vychrnou prudkost mé žádosti a touhy. Cítím, že mohu svým srdcem milostně pojmout celičkou zem. A jako Alexander bych si přál, ať existuje světu víc. Ať mám kde šířit vítězné výboje své lásky.
1: Na mou duši, tohle jste vysypal z rukávu.
2: Že jste se to učil naspamět, eh? Mluvíte jako kniha.
0: A chceš k tomu něco poznamenat?
1: Co bych tomu mohl poznamenat? Nic.
2: Co?
1: Jak by ne? Já bych poznamenal... Vlastně ani nevím, co bych poznamenal. Vy totiž dovedete každou věc tak překroutit, že by vám člověk málem dal za pravdu. A ono zatím pravda je, že vůbec nemáte pravdu. Ale poslyšte, pane, vy jste mi dovolil mluvit. A tak se nezlobte, když vám řeknu ještě něco. Vy žijete, že je to s odpuštěním škandál.
0: Co jsi to řekl? Jak žiju?
1: Jedna radost. Ale když vás tak člověk vidí každý měsíc slavit novou veselku.
0: A znáš něco příjemnější?
1: Panečku, bodeď, tuze příjemné to musí být. Ano, ano, ano. A hezké vyražení. Ano. A sám bych taky neměl nic proti tomu. Ano, ano, ano. Kdyby v tom nebyl hřích. Ale víte, pane, takhle si zahrávat se sedmou svátostí.
0: Jdi. Do mých záležitostí vedle pána Boha nikomu nic není a my dva si to spolu vyřídíme, ty se do toho nepleť.
1: Na mou duši, pane, už od jak živa byla jedna řeč, že na nebi si brousit vtip je špatná zábava. A pamatujte si, kdo je nemrava a kdo se rouhá, nakonec vždycky ostrouhá.
0: Tak dost, ty rozum, brado, už jednou jsem ti řekl, že mravokárce nemám rád.
1: Ale pane, pane, však já také o vás nemluvím, Bůh. Uchovej, co pak vy? Vy přece víte, co děláte a jestli na nic nevěříte, jistě proto máte své důvody. Ale ono je na světě dost takových nestydáčků, kteří se rouhají a sami nevědí proč, hrají si na rozumáře a myslí si, že jim to sluší. A kdybych já měl takového pána, řekl bych mu rovnou do očí a pěkně odplic, takhle vy si troufáte s pánem Bohem zahrávat? A není vám ani trošku ousko, když se posmíváte nejsvětějším věcem? Vy červíčku bíložravá, vy pidi mužíčku. Ne, pane, ne, to je pořád támhle k tomu pánovi. Ano, vy si chcete taky omočit? A z toho, co každý v úctě má si utahovat, snad si nemyslíte, když jsem šlechtic, mám pera na klobouku. To neplatí na vás, pane, ne. Tam na toho pána. Ano, vy snad si nemyslíte, povídám, že jste nějaký, co snědl všechnu moudrost a nikdo si mu netroufne říct pravdu. Ale pamatujte si, pane, jakože jsem váš sluha, že pán Bůh trestá bezbožníky dřív nebo později a že špatný život špatně skončí.
0: Mlč.
1: Co byste rád, pane?
0: Rád bych ti oznámil, že mi padla do oka jistá krasavice. A že mě její půvaby přilákali až sem do města.
1: Pane, a co ten komtur, kterého jste tu zabil před půl rokem? Ta smrt vás nestraší?
0: Čeho bych se měl bát? Nezabil jsem ho snad, jak se patří?
1: Až moc dobře. Co říkám znamenitě. Opravdu, na to si nemůže stěžovat.
0: Ta osůbka, o které ti povídám, je mladá nevěsta. Líbezná, až oči přecházejí. A sem do města si ji přivedl sám pan ženich. Zahledl jsem náhodou ten zamilovaný párek 3 nebo 4 dny před tím, než jsem odjeli. Jak živ jsem neviděl dva lidi tolik v sobě zalíbené a tak překypující láskou. Vzrušovalo mě, jak z nich zrovna sálá to vzájemné, rozněžnělé milování. Jako když mě bodne do srdce. Prvotní můj pocit byla žárlivost. Prostě nemohl jsem snést pohled na jejich společné blaženství. Ano, závist vzbouřila mou touhu. A s největší rozkoší jsem si představoval, že bych mohl rozvrátit tu idylku.
1: Pane.
0: Přervat jejich zamilovaný vztah, který urážel můj jemnocit.
1: Jo, jemnocit.
0: Ale až dosud jsem o to marně usiloval. Musím se tedy uchýlit k nejzašímu prostředku. Ten pan snoubenec má dnes v úmyslu potěšit svou milou projížďkou po moři. Zjednal jsem bárku i lidi a tu dívku unesu.
1: Ach, pane.
0: No?
1: Nic. No to se vám zase povedlo. Správně jste to vzal do ruky. Vždyť říkám, člověk je na světě proto, aby si užil.
0: Tak se připrav, půjdeš se mnou a přineseš mi zbraně, kdyby snad...
1: Tiše, pane. Jde sem do Elvíra, vaše paní.
0: Ničemo. Ty jsi mi neřekl, že ona je tu taky.
1: Pane, vždyť jste se mě na to neptal.
0: Co pak se zbláznila, to se ani převléknout nemůže, musí přijít do města zrovna v těch cestovních šatech.
3: Snad byste se laskavě mohl na mě upamatovat, Donne Juane. Nebo smím aspoň doufat, že se uráčíte na mě ohlednout?
0: Paní, přiznávám, že jsem překvapen a že jsem vás tu nečekal.
3: Pozoruji, že jste mě tu nečekal a že jste překvapen. Opravdu, bohužel docela jinak, než jsem si tajně přál. Vaše chování mě dostatečně utvrzuje v tom, čemu jsem za nic nechtěla uvěřit. Divím se, jak jsem se mohla nechat tak prostoduše ošálit svým citem, že jsem si neuvědomila vaší zradu, ačkoliv tomu všechno nasvědčovalo. Byla jsem příliš důvěřivá. To byla má chyba. Nebo vlastně příliš pošetilá, když jsem se chtěla sama obelhávat. A když jsem se tvrdošině vzpírala věřit vlastním očím a zdravému rozumu. Vybájila jsem si na sta přijatelných pohnutek toho náhlého odjezdu, abych před svým rozumem obhájila váš zločin. Jak ráda jsem naslouchala tisícerým šalebným a směšným výmyslům, když mě našeptávali, že jste nevinen. Ale tohle přijetí mi už konečně nedovoluje pochybovat o ničem. A pohled, kterým jste mě uvítal, mi řekl víc, než jsem chtěla vědět. A přesto bych ráda slyšela přímo od vás, proč jste vlastně odejel. Mluvte, Don Juane. Prosím vás.
0: Paní, tuhle Sganarelle ví proč.
1: Já, pane! Já o tom přece nic nevím, proboha vás, prosím.
3: Budiš. Sganarelle, mluvte tedy vy. Vždyť nezáleží na tom, kdo mi sdělí ty důvody.
0: No tak, pověz přece, paní. A co jí mám povídat?
3: Jen přistupte, když se vám to poroučí, a vysvětlete mi, proč jste tak náhle odjeli.
0: Ty neodpovíš?
1: Nevím, co bych měl říct. Děláte si blázny ze své usluhy.
0: Odpovíš, když ti to říkám, nebo ne?
1: Paní.
3: Prosím?
1: Pane.
0: Jestli...
1: Víte, paní... Dobyvatelé, nějaký Alexandr Veliký a takový potentáti, kvůli ním jsme tedy museli pryč. A to je všecko, paní, co o tom vím.
3: Don Juane, neobjasnil byste mi laskavě ty záhady?
0: Paní, abych vám pravdu řekl...
3: Ach, na to, že jste dvořan. A k tomu ještě na takové věci zvyklí. Na to se dovedete velmi špatně hájit. Jste tak zmatený, až je mi vás líto. Neumíte důstojně zakrýt svou nestoudnost? Proč nepřísáháte, že se váš cit ani v nejmenším nezměnil? Že mě milujete horoucí a nevídanou láskou? Nebo že jen smrt by nás mohla rozdělit? Proč nepředstíráte, že jen záležitost nebývalého významu vás přinutila odjet bez jediného slůvka vysvětlení a že je bohužel naprosto nezbytné, abyste tu pobyl nějaký čas, zatímco já se mám klidně vrátit tam, odkud jsem přišla a spolehnout se, že se bez meškání vydáte za mnou, jakmile vám to bude možné. Vy jistě zrovna hoříte touhou vrátit se zas ke mně, když tu v odloučení asi trpíte jako tělo bez ducha. Vidíte, tohle by snad byla slušná obhajoba. A ne tu stát a mlčet jako němý.
0: Přiznám se vám, paní, že se neumím přetvařovat. Mám upřímné srdce. A proto nebudu tvrdit, že se můj cit v ničem nezměnil, anebo že se toužím k vám vrátit. Vždyť vy ani nemůžete konec konců pochybovat, že můj odjezd byl útěkem. Jenže jeho důvody byly docela jiné, než si myslíte. Jedinou pohnutkou mého rozhodnutí bylo svědomí a obavy, že bych se v soužití s vámi nevystříhal hříchu. Začal jsem si dělat výčitky, paní. Prohlédl jsem a spatřil jsem svůj čin v celé hrůze. Uvědomil jsem si, že našemu sňatku předcházel únos z klášterní cely, že jste porušila posvátný slib a že na takové počínání zhlížejí nebesa velmi žárlivě. Zmocnila se mě lítost, paní. a bojím se teď božího hněvu. Usoudil jsem, že naše manželství bylo jen zastřeným cizoložstvím, které by mohlo z hůry přivolat leda neštěstí, a mně, že tedy nezbývá, než zapomenout a umožnit vám návrat do klášterní samoty. A vy byste se chtěla, paní, protivit tak zbožným úvahám? Co by mě čekalo, když si vás podržím? Mít nebe na krku?
3: Jsi padouch. Ale pamatuj, že tvůj zločin nezůstane bez trestu. A že nebe, kterému se posmíváš, mě pomstí za tvou zradu a nevěru.
0: Slyšíš, Sganarelli? Nebe?
1: Ajejej. Kam pak s tímhle na nás, víte, pane?
0: Paní.
3: Už dost. Nečekej, že tě zahrnu výčitkami a spíláním. Ne, ne, ne. Můj hněv se nerozplyne v prázdných slovech. Ve vší horoucnosti si ho uchovám v pomstě. Znovu ti říkám, zrádče, za tu křivdu, kterou si na mě spáchal, tě pán Bůh potrestá. A jestli ani Bůh tě nedovede sklíčit hrůzou, varuj se hněvu uražené ženy.
1: A takhle ji nechá odejít, kdyby v něm byla aspoň špetka svědomí.
0: Hej, Sganarelli, máme teď před sebou milostné dobrodružství. Pojď, cestou ti řeknu, jak na to půjdem.
1: Počkejte, pane! A takovému netvoru musím já sloužit.

0: Jejda, Petříku, že ses ale zrovna k tomu natrefil.
1: Jen ochlup a zůstali tam mordidy. Načisto se utopili. Oba dva.
0: A to, jak začal ráno ten vítr, tak je překotil do moře, ne?
1: Počkej, Majdaleno. Já ti teda pěkně z gruntu vyložím, jak to všecko přišlo.
2: Hm? No, to víš, já je zahlíd nejprvnějc. Rozumíš?
1: Teda nejprvnějc jsem je zahlíd já. Byli jsme, abych tak řekl, u moře, kousíček odtud až na samém břehu.
2: Jako já a tlustý Kuba.
1: A pošťuchovali jsme se a kočkovali, no prostě házeli jsme si hrudky na hlavu. A jak tak špásujem, najednou kouknu na moře a zahlídnu tuze daleko, že se na vodě něco mehlo a kodrcá se to fik sem, fik tam, z rovinka k nám. Koukám, koukám, oka z toho nespustím a v tom ti vidím, že už zas nevidím nic. Kubo, Jařku, tamhle plavou lidi, co ty na to?
2: Ojo, Jimmy, prál Kuba, asi máš kočky v hlavě a foku pazderek.
1: Jářku, pazderek foku nemám, ale tamhle jsou dozajista lidi.
2: Houbec, máš vlčí mhu.
1: Vlčí mhu teda nemám, to se pojď sadit. Jsou to dva chlapi a plavou Jářku rovnou semka.
2: Hadry, to bude mejlka. Sázím na to.
1: Jářku, když myslíš, chceš teda vsadit 10 soldíků nebo ne?
2: Bude ti, že chci, abys věděl, tady jsou peníze, povídá.
1: Ale já přece nejsem tululum. Mrsknu na zem 20 chované soldíky a dva čtyráky kroci. Nebo já jsem pro hazard. To teda jsem, ať je nějaká mela.
2: Však jsem dobře věděl, jak na něho. Kdež pak já a takový smrhola.
1: No, počkej, počkej. No, co ti mám dlouho povídat? Ještě jsme se ani, jak se patří, nevsadili a už vidíme ty dva jako na dlani. Ukazujou, že je máme jít jako vytáhnout z moře. To se ví. Nejdřív schrábnu bank a Kubo, Jářku, vidíš, že nás volají? Tak hybaj, jdeme na to.
2: Ale, prál Kuba, vždyť jsem kvůli ním prohrál.
1: No, abych tě dlouho nenapínal, hučel jsem do něho o všecko pryč, až jsme skočili na bárku a veslujeme hárum fárum, dokavác jsme je nevytáhli z vody. Hnedka je vedeme k nám do chalupy, usadíme je k ohni, aby trochu oschli a oni se ti tam vyslíkli. Až na holičkou. Ale v tom už jdou zase dva noví. Taky z jejich čelátky. Jenže se jako vytáhli sami. Pak se k tomu ještě přitočila Dorotka. Jak pak by ne? A jeden z nich už po ní začal brousit očima. No, aspoň vidíš, Majdaleno, jak se to všechno zběhlo. Zdravinka tak, Jářku. A nejináč.
0: A nepovídal z Petříku, že jeden je, jak se říká, onačejší než ostatní.
1: No bodeď, to je jejich pán. A je to na moutě nějaké náramné zvíře. Nebo šaty má samé zlato od hora až dolů. A ta jeho čelátka, to jsou taky lepší lidi. Jenže to máš tak, pán nepán, co by za to pořídil? Nebýt tam náhodou já, utopil by se jako kotě.
0: Jestli trošku nepřeháníš.
1: A to zas prr. Vždyť už měl na kahánku. A nebýt nás.
0: Petříku, a to je tam u tebe ještě pořád, jak ho pán Bůh stvořil.
1: Toto, když ho před námi oblíkali. Rány boží. Takové oblíkání jsem jak těživ neviděl. Těch tretiček a šarapatiček. Jak na to koukám, úplně jsem ti ztratil řeč.
0: Saprlot, Petříku, to bych se tam měla jít trošku pohlídnout.
1: Oha, Majdaleno, dřívejc mě poslechni. Mám s tebou ještě jinou rozprávku, abys věděla.
0: No tak mluv, co pak bys rád?
1: Koukej, Majdaleno, musím ti, jak se říká, otevřít srdce.
0: No.
1: Já tě mám rád. Však ty to dobře víš. A svatba proč ne, od toho nejsem. Jenže s tebou se mi to nějak nechce líbit.
0: Ale jdi, co zase máš? Stalo se něco?
1: Stalo se. Stalo se, že mě trápíš. To je ono.
0: jak pak to přijde?
1: No, Jezusko, té, vždyť mě nemáš ráda.
0: Bože můj, a to je všecko?
1: To je všecko. A myslím, že to snad stačí.
0: Je mi náčku, Petříku, když ty pořád vedeš svou. To je pořád ta stejná písnička.
1: Bude, že pořád vedu svou. Poněvadž pořád je to ta stejná písnička. Kdyby to nebyla pořád ta stejná písnička, tak bych pořád neved svou.
0: A co ti zas nejde pod nos? Co ode mě chceš?
1: Sakulente. Chci, abys mě měla ráda.
0: A co pak tě nemám ráda?
1: To je právě to, že nemáš. Já dělám, co ti na očích vidím. Jak se tu zastaví kramář, hnedka ti koupím nějakou tu pentli.
0: Ty!
1: Ne, že bych ti to chtěl vyčítat, ale kolikrát třeba lezu po stromech, ti v hlavu nesrazím, když pro tebe vybírám kosí hnízda. Nebo zas máš svátek, dám ti zahrát na niněru. A všecko, jako by hrách na stěnu házel. Víš, ale když tě někdo má rád a ty ho nemáš ráda, to myslíš, že je hezké? Nebo to, že tě šlechtí?
0: Ale božičku, vždyť já tě mám taky ráda.
1: Ráda. Já vím, ale nějak divně.
0: Jak pak bys si to teda představoval?
1: Představoval bych si to tak, no tak, jak to bývá, když někdo někoho má, jak se patří rád.
0: Co pak já tě nemám ráda, jak se patří?
1: Ne. Poněvadž to by se hnedka poznalo, víš? Když se mají lidi od srdce rádi, to potom dělají hromadu všelijakých skopičin. Stačí se kouknout třeba tamhle na ducatou Tonku. Ta je do mladého Bertíka celá blázen. Věčně okolo něho. A to je nějakého škádlení. Chvilku ho nenechá na pokoji. V jednom kuse ho pošťuchuje, kde se jí nachomejtne, tam mu jednu přišije. Jako tuhle. Dřepí na stoličce, ona mu jí podtrhne a Bertík se spalil, jen to žuchlo. Panečku, to se pak může říct, že takový lidi se mají rádi.
2: A kde pak ty? Jak tě živa nemáš pro mě jedno slovíčko? Dásku jak pařez.
0: Petříku!
1: A to bych mohl jít 20krát okolo a s tebou to nehne a nehne, abys mi jednu vrazila, nebo aspoň něco řekla. Co trápení život? Hej, pokoj. Tohle není v pořádku. A studená si ke mně, jak nevím co.
0: To je řečí. Podle svého tě mám ráda až. A jestli tobě je to málo, je tu dost jinéčích, co si můžeš mít rád.
1: Vida, už došlo na moje slova. A tracepené dílo. Co pak bys vůbec mohla něco takového říct, kdybys mě měla ráda?
0: Tak proč mě teda sekýruješ?
1: A co ti zas dělám? Že na tobě chci drobet té lásky?
0: A tak už mě nech. A pořád do mě nehůč. Třeba to přijde z ničeho nic. Ani se nenaděješ.
1: Tu máš teda majdaleno a plácni si.
0: Ale. No. Pro mě a za mě.
1: No. A teď mi ještě slib, že si dáš záležet, abys mě měla radši.
0: Co půjde, to udělám. Ale já myslím, že to musí přijít samo od sebe. Petřiku, tamhle to je ten pán.
1: Ten, co jde jako sem? No to je on.
0: Je mi náčku. Tomu to sluší. Ještě, že se neutopil. Toho by bylo škoda.
1: Já si jen odskočím na hltík něčeho ostrého. Snad mě to postaví na nohy. Ta námaha mě kapánek zmohla. Jsem zpátky, než řekneš švec.
3: Tentokrát nám to nevyšlo, milý Sganarelli, ale řeknu ti, že ta selčička, co jsme u ní teď byli, mi tu nehodu vynahradí. Našel jsem na ní takových půvabů, že mě náš nepodařený podnik hned přestal mrzet. Ostatně jsem už podnikl nutné kroky, abych se nemusel dlouho soužit planým vzdycháním.
4: Upřímně řečeno, pane Jadnad, vám žasnu. Jako zázrakem jsme vyvázli z takového nebezpečí a vy ne, abyste děkoval pánu bohu, že se nad námi ráčil smilovat, kdopak. Ještě jsme ani neokřáli a vy už zas nemáte nic lepšího na práci, než jako uminutý hněvat pána boha. Těmi avantýrami zatracený...
5: Meč.
4: Kuš, ty nezdobo. Pánovi budeš tady něco vykládat. Ten dobře ví, co dělá. No tak, jen do toho.
5: Ale...
3: Ale kde pak se vzalo zase tohle děvčátko? Z Ganarelli? Viděl jsi někdy něco hezčího?
4: Kde pak?
3: Musíš uznat? No řekni, že se té druhé úplně vyrovná.
4: Úplně. Zas nějaká nová kůstka.
3: Čím jsem si zasloužil, krásná slečno, tak milé setkání. Kdo by mohl tušit, že najde zrovna tady na venkově, kde je to samý strom a skála, takovou rozkošnou osobičku.
0: Co pak já vím, pane?
3: Vy jste tady ze vsi?
0: Ano, pane.
5: Ano, pane.
3: A bydlíte tam?
0: Ano, pane.
5: Ano, pane.
3: A jak pak vám říkají?
0: Majdalena, k vašim službám.
5: Majdalena.
3: Ach, to je ale krásná panenka. A má taková bystrá očička.
0: Pane, ať se nemusím červenat.
3: Jaké pak ostýchání, když vám někdo říká čistou pravdu? A co ty z Ganarelli? Umíš si představit něco roztomilejšího?
4: Kdopak?
3: Otočte se trošinku, prosím vás.
4: Tak.
3: Ach, to je postava.
4: Hlavičku.
3: Hlavičku hezky vzhůru. Ano. Buďte tak hodná.
4: Tvářinku.
3: Rozkošná tvářinka, rozkošná.
4: Očička, a teď... očička otevřít.
3: Očička otevřít, ano, naplno. Tak. Krásná.
4: Zoubky.
3: Krásná. Ještě bych se rád podíval na zoubky, pěkně prosím, k pomilování. A ta pusinka k nakousnutí, tedy já jsem okouzlen.
4: Ano, my jsme okouzlen.
3: Jakživ jsem neviděl půvabnější stvoření.
0: Pane, to vy jen tak. A co já vím, jestli se mi neposmíváte?
3: Já a posmívat se vám, Bůh, uchovej. Na to vás mám příliš rád. A podle toho také mluvím z upřímného srdce.
0: Jste moc hodný, když teda říkáte.
3: Ale prosím vás, jaký pak hodný, za to, co říkám, musíte děkovat své kráse a ne mně.
0: Pane, to je na mě moc vypulírovaná řeč. Na to já nemám hlavu, abych vám dovedla odpovědět.
3: Z Ganarelli, jenom se podívej na ty ručičky.
5: Jo, ručičky.
0: Ale fuj, pane, vždyť jsou jako když je z komína vytáhne.
3: Ale co to povídáte, nejkrásnější na světě, prosím vás, dovolte mi, abych je políbil.
0: To je pro mě náramná čest, pane. Vědět to aspoň dřív, tak jsem si je určitě vydrhla v otrubách.
3: A povězte mi, krásná Majdaleno, nejste vdaná, viďte.
0: Kdepak, pane? Ale mám skoro před svatbou s Petříkem. To je jako Šimonky, víte, naši sousedky.
3: Není možná, ne? Taková dívka a vzít si prach obyčejného sedláka? Ne. To by byl zrovna hřích na vaší kráse. Usadit se někde na vesnici, to přece není nic pro vás. Vy si určitě zasloužíte lepší osud. Vždyť pánbu, který to s vámi jistě myslí dobře, mě jsem přivedl jen proto, abych zabránil tomu sňatku a aby vaše půvaby došly spravedlivého ocenění.
4: Pane.
3: Já vás totiž miluji, krásná Majdaleno. Miluji vás z celého srdce a dáte-li mi svolení, vyvedu vás tady z toho nešťastného hnízda a zajistím vám postavení, jaké vám po právu náleží. Uznávám, že má láska je snad ukvapená, ale co na tom, Majdalenko? To všechno způsobila jenom vaše krása. Člověk se do vás zamiluje za čtvrt hodiny víc než do některé jiné za půl roku.
0: Opravdu nevím, pane, jak se mám tvářit na ty vaše řeči. Mně se líbí, když takhle mluvíte a měla bych tisíc chutí vám uvěřit. Ale už od malička mi říkali, že s pány je nejlíp si nic nezačínat. A že vy tam u dvora jste samý lichometník. A že vaše hlavní starost je svádět děvčata.
3: K takovým lidem já ovšem nepatřím. No řekni, z Ganarelli.
4: Kde pak by se to v něm vzalo?
0: Víte, pane, někomu naletět to není jen tak. Jsem chudá venkovská holka, ale svou poctivost chovám jako oko v hlavě. A než oni přijít, to bych se rač viděla pod drnem.
4: Pane.
3: Podle vás jsem tedy nějaký ničema, který chce zkazit neskušené děvčátko? Oloupit vás o čest? Ne. Na to mám příliš útlé svědomí.
4: Yes.
3: Majdaleno, já vás přece miluji ve vší počestnosti a nemyslím na nic jiného, než abych se mohl s vámi...
4: Oženit.
3: To vás snad přesvědčí, že mluvím pravdu. Nebo chcete nějaký pádnější důkaz? Jenom řekněte, jsem připraven, máte mé slovo. Z Ganarelli tady ten chlapík je svědek.
4: Ne. Ne, o to není žádný strach. Ožení se s vámi, kolikrát budete chtít.
3: Tak co, nedáte si říct? Nechcete se stát mou chotí?
0: Ano. Jestli proti tomu tetička nebude nic mít.
3: Vaši ruku, Majdalenko, když tedy za sebe svolujete?
0: Ale prosím vás, pane, aspoň mě nešiťte. Sice mě budete mít na svědomí. Vidíte přece, že to beru doopravdy.
3: Zdá se, že vy dál pochybujete o mé upřímnosti. Chcete, abych se zařekl nějakou strašlivou přísahou? Ať mě Bůh...
0: Pro pána jenom nepřísahejte. Vždyť já vám věřím.
3: Tak mě maloučko polipte, abyste spečetila svůj slib.
0: Prosím vás, pane, počkejte, až budeme svoji. Pak dostanete hubiček, co budete chtít.
3: Dobrá, moje krásná Majdalenko, docela se podrobím vašemu přání, ale ponechte mi alespoň tu ručičku. Dovolte, ať ji tisíckrát políbím, ať ví, jak jsem šťastný.
6: Ne, tak hr, pane, toto bych si vyprosil. Jdete na to moc prudka, abyste se neuřál.
0: Ale Petříku...
3: Kde se tady vzal ten dotěrný chlap?
6: Josku, mírněte se. A už dost toho cicmání s našimi děvčaty.
3: Jenom se tady moc nerozkřikuj.
6: Mordie, co pak se takhle strká do lidí?
0: A ty ho taky nech, Petříku, víš?
6: Cože, já, že ho mám nechat? To tak... Když jste pán, to ještě neznamená, že se nám budete muchlovat s ženskými před nosem. Muchlujte si ty vaše slečinky.
3: Co?
6: To, no co? Au! Rajstekte si to! Au! Žádný tento! Krucina! Sakra, co mě bijete? To se dělá? To mám za to, že jsem vás vytáhl, když jste se topil?
0: Pečiku, tak se nerozčiluj!
6: Já se chci rozčilovat! A ty jsi taky pěkná, víš ty, když se tu necháš takhle muckat.
0: Ale... Petříku, co si myslíš? Pán si mě chce vzít?
6: Co?
0: A kvůli tomu se přece nemusíš hned tak vztekat.
6: Cože? Vždyť jsme se kruci zasnoubili.
0: No, a co na tom? Jestli mě opravdu miluješ, tak z toho musíš mít radost, že ze mě bude milost, paní.
6: Vyprach milione, tak to teda ne. Než s některým jiným, to bych tě radši viděl na prkně.
0: Ale jdi, Petříku, proč pak bys tu lamentoval? Když budu milost paní, ještě si u nás přivyděláš. Budeš nám nosit máslo a sér.
6: Krinda pána, jak tě živti nedonesu ani tohle. A kdybys mi tuplem platila, to máš z těch jeho řečí, viď? Lidičky, že jsem to nevěděl o chvilku dřív, to by ho byl určitě tahal z vody. Ve svém pohlavě jsem ho měl vzít. A pořádně.
3: Říkal jste něco?
6: Holenku, já mám pro strach uděláno.
3: Jenom pojďte trochu blíž.
6: S tím si na mě nepřijdete.
3: Uvidíme.
6: Takových už jsem spořádal.
3: Jdeš?
4: No, už ho nechte, pane. Vždyť je to chudinka, že máte to svědomí ho takhle být. A ty, chlapečku, koukej, zmizet a pánovi neodlouvej.
6: Ten to ode mě ještě uslyší.
3: Já vás naučím.
4: Čertě vem ty nemehlo jedno. Teď jsem to slíznul za tebe.
3: To máš za ten svůj útlocit.
6: Počkej, Majdaleno. Tohle já povím tetičce, co jste si tu splichtili.
3: Jedeš? Utek, chlap nestoudná. Tak. Teď se konečně vydám bez překážek za štěstím, jaké svět ještě neviděl. A také je za nic na světě nevyměním. Když si pomyslím, Majdalenko, jaké rozkoše mě očekávají, až se stanete mou chotí. A kolik...
4: A je. Tady je další krasotníka.
0: Pane, co to tu máte s Majdalenou? Taky vyznáváte lásku?
3: Právě naopak. Ona by si mě chtěla vzít, jak se teď přiznala. Na to jsem jí ovšem řekl, že jsem slovo dal už vám, Dorotko.
0: Hele, Dorotka, co pak vám chce?
3: Žárlí, že si povídám s vámi, Majdalenko. Prý, abych se oženil s ní. Ale zrovna jí vykládám, že bych si jinou než vás nevzal ani za nic.
0: Cože, Majdalena?
3: Představte si, Dorotko, tohle si vzala do hlavy a nic s ní nepořídíte.
0: To se podívejme, Dorotka.
3: Škoda každého slova, Majdalenko, s tou nehnete je jako posedlá.
7: Jen počkejte, já jí to vytmavím.
0: To bych se na to podívala.
7: Ale jdi.
3: Schválně, jestli vám teď neřekne, Dorotko, že si jí chci vzít.
0: Já?
7: já.
3: Saďme se, Majdalenko, že vám bude tvrdit, že jsem jí slíbil manželství.
7: Koukni, Majdaleno, lézt jiným do zelí, to se nedělá.
0: A žárlit, Dorotko, když se pán baví se mnou, to se taky nemáš čím chlubit.
7: Jenže mě viděl dřív.
0: Ha, tebe viděl dřív, ale mě viděl po tobě a proto se chce oženit se mnou.
3: Co jsem vám říkal, Dorotko?
7: Požehnej pánbu, ale já to od něho slyšela, že si mě vezme, a ne ty.
3: Neuhodl jsem to, Majdalenko.
0: To by mohla říct každá. Ale slíbil to mě, Dorotko. Snad to povídám jasně.
7: Nedělej si s lidí blázny. Když to chceš slyšet ještě jednou, tak to slíbil mě.
0: Však nemusíme chodit tak daleko. Ať řekne sám, kdo má pravdu.
7: Ano, ať řekne, když ho tu máme, jestli jsem si to vymyslela.
0: Pane, slíbil jste Dorotce, že se s ní oženíte?
3: Majdalenko, vy mě asi neberete vážně.
0: Opravdu má, pane, vaše slovo, že si ji vezmete?
3: Dorotko, jak vás to může napadnout?
0: Ale vidíte, že si to nedá vzít.
3: Majdalenko, nechte ji.
7: Když ona pořád vede svou, co pak to neslyšíte?
3: Tiše, Dorotko, ať se vymluví.
0: Ne, takhle to dál nejde.

0: ta se může v duchu vysmát té druhé. Až se ožením, pak se ukáže, která z vás dvou si získala mé srdce. Musím ještě udělit nějaké příkazy. Za čtvrt hodiny se tu zase uvidíme.
1: A mě má rád, Dorotko, abys věděla.
2: A se mnou se ožení.
1: Co ty?
3: Ticho, holky, povídám. Ticho. Holky nešťastné, až je vás člověku líto, taková nevinátka. Ženete se rovnou do maléru, nechci to vidět. Dejte na mne, jedna jako druhá. Nenechte se obalamutit žádnými báchorkami a zůstaňte hezky doma, v chalupě. Můj pán je padou, že mu není rovno. No, jde mu jenom o to, aby vás oklamal, svedl a zkazil jako už tolik jiných. Je to veliký frejs před Bohem a...
1: On už je tu zpátky.
3: To je sprostá pomluva. Ano, a kdyby vám někdo něco podobného vykládal, řekněte mu rovnou do očí, že vrdlou, že? Můj pán není žádný frejs, ani padouch, ani pomyšlení, že by vás snad chtěl oklamat. A taky nikdy nikoho nesvedl. Ale, to je náhoda. Podívejte se, zrovna přišel. Bude nejlíp, když se ho zeptáte přímo. Pane...
0: Ano?
3: Ano, to víte, pane, na světě to je samý nadsti utrhač. Tak jsem radši zakročil předem a zrovna je tady varuju, aby nikomu nenaletěli, kdyby vás snad pomlouval a hezky mu rovnou vpálili do tváře.
0: Zganarelli.
3: Je lhář. Ano, můj pán, to si pamatujte, děvčata, je čestný muž, za to vám ručím.
0: Zganarelli na slovíčko.
3: No to jsou lidi, pane.
0: 12 chlapů na koni jde po nás.
3: Cože?
0: Jak se nám dostali na stopu, to nevím. Máme nejvyšší čas zmizet, čím dřív, tím líp.
3: Čím dřív, tím líp?
0: Dívky, musíme teď bohužel odejít v naléhavé záležitosti, ale pamatujte, prosím, že jsem vám dal slovo. Spolehněte se, že o mě uslyšíte nejpozději do zítřka večer. Zatím nashledanou. Nezapomeňte, zítra večer. Teď dávej pozor, Zganarelli. Proti přesile musíme postupovat takticky a obratně se vyhnout nebezpečí, které nám nečíhá, proto se převlékneš do mých šatů a já...
3: To snad nemyslíte vážně. Zrovna vaše šaty si vezmu, aby mě zabili, ne?
0: Alou a bez řečí. Pro tebe je to až příliš velká čest.
3: Jo.
0: Šťastný to sluha, který se může proslavit tím, že dá život za svého pána.
3: Pěkně, děkuju za takovou čest. Pane Bože, smiluj se nade mnou. A kdybych už opravdu musel umřít, ať si mne aspoň nespletou s někým jiným.
1: Dorotko, Majdalenko.

0: Na moutě, pane, jestli pak jsem neměl pravdu. No tak řekněte sám. Uznejte, že toto přestrojení nám padne báječně. Váš původní nápad nebyl moc šťastný. Proti tomu, než jste přišel vy, je tenhle cestovní šat jako dělaný.
1: Ty taky vypadáš náramně, což o to. Zajímalo by mě, kde jsi tu maškarádu vyhrabal, jak popukání.
0: Vážně? Jeden obstarožní lékař jí zastavil u těch lidí, kde jsem to sehnal. Ale poslyšte, pane, neřekl byste, co takový doktorský hábit udělá? Jak si mne lidi najednou považují? Zdraví mne na potkání a tahají ze mne rozum, jako bych byl nějaký mudrce.
1: Jak to?
0: Cestou jsem potkal nějaké pantáty a selky. Jak mě uviděli hned ke mně a vyptávali se mě na všelijaké nemoce, abych prý poradil.
1: Řekl jsi mi, doufám, že o tom nemáš ani ponětí.
0: Já? Ne, co vás nemá? Každému jsem něco předepsal. Ale poslyšte, že by to byla regrace, kdyby se ti nemocní opravdu uzdravili a přišli mě poděkovat.
1: Ani bych se nedivil. Kde je psáno, že nemáš mít stejná práva jako všichni ostatní lékaři? Určitě nemají větší zásluhu o uzdravení nemocných než ty.
0: Jakže, pane? Vy snad naposled nevěříte ani na medicínu? To znamená, že nevěříte ani na senesové listí, ani na rebarboru, ani na dávící víno?
1: Co tobě na tom záleží, nač věřím nebo ne?
0: Jste vy mi ale duše nevěrou prolezlá. Přece víte, jakou díru do světa nedávno udělalo zrovna dávící víno, učiněné zázraky. Ano, nejsou to ani 3 neděle, co jsem na vlastní oči se přesvědčil, jak úžasný.

0: Krásně působí.
1: Neříkej.
0: Jen si představte, nějaký člověk ležel už 6 dní v posledním tažení. Nevěděli už, co mu předepsat. Žádný lék nezabral. No, až si konečně vzpomněli na dávící víno.
1: A vykřesal se?
0: Ne, umřel.
1: To je opravdu skvělý výsledek.
0: Aby ne, celých 6 dní se mu nepodařilo umřít. Ale jak si lízl toho vína, v tu ránu byl neboštík. Tak co chcete víc?
1: Máš pravdu.
0: A tak nechme medicíny. Stejně na ní nevěříte. A obraťme list. Víte, pane, sotva jsem navlékl ten doktorský hábit, jako by mne osvíčil Duch Svatý. A s chutí bych se teď s vámi přel do krve. Pamatujete ještě? Nesmím vám nic vyčítat. Ale jinak mám dýšku týrovat dovoleno.
1: Tak ven s tím.
0: Poslyšte, pane, moc rád bych vám trošinku sáhl na zoubek. Pane, co pak je vůbec možné, abyste ani drobet nevěřil v Boha?
1: Od toho pojďme radši dál.
0: Jo. To znamená, že nevěříte. A co takhle peklo? Jak by smet? A v ďábla pěkně, prosím?
1: Ale ano, taky ano,
0: ne.
1: Ano.
0: Taky ne. Ale uznáte snad, že posmrtný život?
1: Ach.
0: No pěkně, děkuju. Vás bych tedy nechtěl obracet na víru, na mou duši, že ne. Ale teď mě, prosím vás, řekněte. Protože každý přece nějakou tu víru musí mít. Nač vlastně věříte vy?
1: Nač věřím?
0: Ano.
1: Věřím z Ganarely, že 2 a 2 jsou 4. A že 2x4 je 8.
0: To je mi krásné vyznání víry. Podle všeho je tedy vaším náboženstvím aritmetika. Pravda, lidi mývají všelijaké brouky v hlavách a na světě už to tak chodí, že čím delší studie, tím kratší rozum. To zas já, pane, zaplať pánbu, o ty vaše školy ani nezabadil. A nikdo se nemůže chlubit, že by mě byl někdy něco vpravil do hlavy. Ale aspoň za krejcár fištrónu mám, ale co s svým rozumkem, chápu líp než celé hromady knih. A proto mi nikdo nebude povídat, že tenhle ten svět, jak ho tu máme na očích, je nějaká houba, která by vyrostla jen tak přes noc a sama od sebe. A teď bych chtěl slyšet od vás. Ano, od vás, pane. Kde se vzaly tyhle ty stromy? Ty skály? Ta zem? A to nebe tam nahoře nad námi? Aha. Nebo to všecko povstalo z ničeho nic? A dejme tomu vy sám, abychom nemuseli chodit moc daleko. Ano, prosím, vy... Přivedl jste se na svět sám? Nemusel váš pan otec obtěžkat vaší paní máti, když vás chtěli mít? Jen si všimněte, jak to uvnitř v člověku všecko do sebe zapadá, jak nápaditě je seřízena celá ta mašinerie a pak řekněte, že to není divoucí, ty nervy, ty kosti, žíly, ty tepny, takové ty plíce. Srdce, játra a všechny ty ostatní piškuntálie, které tam jsou a které... Ach, božínku, tak mi přece skočte, prosím vás, do řeči. Víte, že se neumím přijít.
1: Čekám, až těm tvým moudrostem dojde dech.
0: Jen si poslušte, ale po mém rozumu je v člověku něco tak úžasného, že vám to žádný učenec na světě nevyloží. Už to je přece zázrak, že jsem vůbec tady, že mám v hlavě takovou malou věcičku, která v mžiku dovede pomyslet na 100 rozmanitých kousků a s mým tělem si dělá, co chce. Podívejte se, pane, mohu zatleskat. Aha, vidíte, spažit, zdvihnout oči k nebi, sklonit hlavu, poskakovat, jít napravo, jít nalevo, dopředu, zpátky, otočit se,
1: Bravo. Tak vidíš, že jsi na hlavu padlý.
0: Mordie. to jsem si pěkně narazil nos. Ale dobře mi tak. Jsem pitomec, že se tu s vámi zbůh darma bavím. Jen si rač nevěřit po svém. Mně na tom nesejde, jestli přijdete do horoucích pekel.
1: Myslím, že jsme pro samé mudrování tady v tom lese zabloudili. Zavolej tam toho chlapíka. Zeptáme se, kudy teď.
2: Holaho! Človíčku! Hej, brachu milá! Příteli, neslyšíš? Na slovíčko, prosím vás.
3: Co je?
2: Ukažte nám, kudy se jde do města.
3: Je dál, pánové. Pořád dál po téhle cestě až na konec lesa a tam zahněte doprava. Ale radím vám, dejte si pozor. V poslední době se tu potloukají lupiči.
1: Srdečný dík, příteli. Jsem ti velmi zavázán.
3: Nepomohl byste mi, pane, nějakou almužnou.
1: Ale. Zdá se, že tvé upozornění nebylo docela nezištné.
3: Jsem chudák, pane. A tady v té pustině lesní živořím už 10 let. Budu na vás pamatovat ve svých modlitbách a prosit Boha, aby vám štědře oplatil.
1: Raději se pomodli, ať ti dá na kabát. Do cizích záležitostí se nepleť.
0: Človíčku, je vidět, že neznáte toho pána. Ten věří jenom, že 2 a 2 jsou 4 a že 2x4 je 8.
1: Čím se pod těmi stromy vlastně zabýváš?
3: Celý den se modlím k Bohu za šlechetné dobrodince, co na mě něčím pamatují.
1: To se ti tedy jistě nevede špatně.
3: Ach je, pane, jsem nejnůznější člověk na světě.
1: Nežertuj. Ne. Tomu, kdo tráví celý den na modlitbách, musí přece všechno hrát do ruky.
3: Věřte mi, pane, že povětšinou nemám do čeho kousnout. Ani skývičku chleba.
1: Vida, to mi nejde do hlavy. Za tu bohulibou snahu dostáváš velmi špatnou odměnu. Počkej, hnedka ti dám dukát, jestli mi pěkně zakleješ.
3: Pane, přece mě nebudete nutit k takovému hříchu.
1: Dělej, jak myslíš. Buď stojíš o ten dukát, nebo ne. Tady je. Vidíš? Stačí zaklít a bude tvůj. Tak. A teď zaklej.
3: Pane.
1: Jinak ho nedostaneš.
0: Takové caviky. Kapánek zaklej, co na tom?
1: Tu máš, vem si ho. No tak ber, povídám. Ale zaklej.
3: Ne, pane, to radši zajdu hlady.
1: Jdi mi, prosím tě. Já ti ho tedy dám, když tě pambu nechal na holičkách. Co je to zas tamhle? 3 chlapy se obořili na jednoho. To je mi příliš nerovná hra, takovou zbabělost nesnáším.
0: Pane! Pane, ten můj pán je jako divý. To já zas radši zavezu někam do ústraní. Oni se tam sekají hlava nehlava. A můj pán nese zbůh darma kůži na trh. Co je mu potom všem? Jářku, jeho zásah teď něco vydal. A ti 3 už vzali do zaječích. Počkat. Ten, co ho zachránil, je taky nějaký pán. Uvidíme, co je to zač. Pro jistotu zůstanu tady za ksovíčkem.
4: Je vidět, že mi přišla na pomoc statečná ruka. Ti lupiči se rozprchli v mžiku. Dovolte, pane, abych vám projevil svou vděčnost. Jednal jste velmi šlechetně.
1: Jsem přesvědčen, pane, že vy byste nejednal jinak být na mém místě. Ale jak jste jim vůbec padl do rukou?
4: Nešťastnou náhodou jsem se odloučil od svého bratra a našich průvodců. A právě když jsem zas hledal cestu k ním, přepadli mě lupiči. Napřed mi zabili koně a kdybyste byl nezasáhl, naložil by stejně i se mnou.
1: Račte se ubírat směrem k městu?
4: Ano, ale do města nechci vstoupit. Musím zůstat i s bratrem před branami. protože jdeme uspořádat jednu z oněch truchlivých záležitostí, které nás šlechtice nutí, abychom obětovali sebe i svůj rod strohým příkazům cti.
1: A kdybych se vás zeptal, co je vlastně příčinou vašich starostí, pokládal byste to za velkou dotěrnost?
4: Náš případ dospěl tak daleko, že už není co tajit. Proto vám také neváhám, pane, prozradit, že obětí křivdy, kterou chceme pomstít, je naše sestra. Byla svedena a unesena z kláštera. Spáchal to jistý Don Juan Tenorio. Syn Dona Luise Tenoria. Pátráme po něm už několik dní. Ale až dosud bylo bohužel všechno naše úsilí marné.
1: Pane, vy znáte toho Dona Juana? O něm jste se zmínil?
4: Ne, neznám. Nikdy jsem ho nespatřil, jen bratr mi ho líčil. Ovšem, nemá právě nejlepší pověst. A život toho pána...
1: Pane, přestaňte, prosím. Je tak trochu mým přítelem a zdálo by se mi podlé, kdybych dál naslouchal, jak ho pomlouváte.
4: Že jste to vy, pane, rád o něm pomlčím. Zachránil jste mi život. Nemohu vám odepřít takovou maličkost. Doufám jen, že přes všechno přátelství neschválíte to, co provedl. A pochopíte, že se mu chceme pomstit.
1: Naopak můžete počítat s mou pomocí. Slovo, že se postarám, aby vám učinil zadost. Ručím vám za to, že se dostaví v určenou hodinu, kam si budete přát.
4: Pane, dáváte sladkou naději uraženému srdci. Ale potom všem, čím jsem vám zavázán, by mne velmi rmoutilo, kdybyste se musel souboje zúčastnit.
1: Bude-li se být Don Juan, musím tasit i já.
4: Je to krutý úděl. Proč jste mi zachránil život, když Don Juan je vaším přítelem?
5: Dejte napít koním a přiveďte je za námi. Projdu se trochu pěšky.
6: Bože, co tu vidím? Vy, bratře, jste s naším úhlavním nepřítelem?
4: S úhlavním nepřítelem?
1: Ano. Já jsem Don Juan. A vaše převaha mě nedonutí, abych zatajil své jméno.
6: Zahyneš, zrádče!
4: Ne, bratře, stůjte! Zachránil mi život. Napadli mě lupiči a bez jeho přispění bych byl zabit.
5: Chcete snad, aby nám nějaké ohledy zabránili vykonat pomstu? Úsluha prokázaná rukou nepřítele nás neváže. Čest má přece neskonale větší cenu nežli život. Jaká pak tedy vděčnost, když mi někdo ponechá život, ale připraví mne o čest?
4: Milý bratře, žádná vděčnost nemůže smít takovou urážku. Dovolte mi jen, abych mu oplatil to, co jsem od něho přijal. Abych vyrovnal dluh, který u něho mám.
5: Jestli váháte vykonat pomstu vlastní rukou, můžete se vzdálit.
4: Bratře, prosím vás.
5: To jsou zbytečné úvahy. Musí zemřít.
4: Řekl jsem dost, milý bratře. Útok na jeho život nestrpím. A sám Bůh je mi svědek, že ho budu bránit proti komukoli. Rány, které by si zasadil jemu, proniknou nejdříve mým tělem.
6: Takhle tedy. Spolčujete se s naším nepřítelem proti mně?
4: Bratře, vy chcete pomstit naši čest v záchvatu prchlivosti, ale my přece jdeme za spravedlivou věcí. Proto zachovejme míru. Svému nepříteli nechci dlužit nic a proto musím především vyrovnat závazek, který k němu mám. Don Juane, vidíte, že se poctivě snažím, abych vám nahradil, co jsem od vás přijal. Ale právě tak přesně, jako platím za váš dobrý skutek, splatím vám i tu urážku. Nemám v úmyslu vás tady žádat, abyste se šířil o svých citech. Můžete volně a v klidu uvažovat o tom, jak se rozhodnout. Sám víte nejlíp, jakého bezpráví jste se dopustil. A proto chci, abyste sám usoudil, jak má být odčiněno. Dal jste mi slovo, že se postaráte, aby mi Don Juan učinil zadost. Tedy přemýšlejte, prosím, jak splnit naše ujednání. A pamatujte, že od této chvíle se cítím vázán jen svou ctí.
1: Nic jsem od vás nežádal. A to, co jsem slíbil, dodržím.
4: Pojďme tedy, bratře. Malým odkladem neutrpí naše krutá povinnost.
7: Hola. Hej. Z Ganarelli, kde jsi?
8: Tady jsem, pane.
7: K službám, prosím.
1: Když mi šlo o kůži, tak jsi zmizel, viď?
8: Odpuste, pane.
1: Sketo.
8: Já jsem si jenom odskočil. Mám dojem, že ten můj hábit působí projímavě. Jak si ho vezme člověk na sebe, má to, jako by bral medicínu.
1: Nebuď drzý. Zahal svou zbabělost alespoň nějakou počestnější rouškou. Jestli pak víš, komu jsem zachránil život.
8: Já?
1: Je to bratr Donny Elvíry.
8: Bratr Donny?
1: Docela slušný člověk. Choval se moc hezky. Mrzí mě, že jsem s ním na kordy.
8: Ach, pane, všecko byste mohl dát do pořádku zase pěkně po dobrém.
1: Ano. Jenže má láska k Donně Elvíře se vyžila. Vůbec být k někomu přikován je proti mému životu. Ty přece víš, že v lásce mám rád svobodu.
8: To vím.
1: A že bych se nikdy neodhodlal uzavřít své city do čtyř stěn. Mé srdce patří všem krásným ženám, ať si je podávají pěkně z ručky do ručky, v tom jim nic nebrání. A taky si je mohou podržet, pokud to svedou. A podívej, co to je?
8: Co pak vy nevíte?
1: Ne. Opravdu nevím.
8: Marejděte, to je přece hrobka, kterou si dal postavit komtůr, když jste ho zabil.
1: Máš pravdu, nevěděl jsem, že je to v těchto končinách. Každý se rozplýval obdivem, když mi líčil to dílo. A taky socha Komtúrova se prý báječně vyvedla. Rád bych se na ní podíval.
8: Pane, nechoďte tam.
1: Proč?
8: Chodit za člověkem, kterého jste zabil, to se přece nesluší.
1: Naopak, právě ze zdvořilosti ho chci navštívit. Jestli ví, co je dobré chování, musí mě uvítat přívětivě. Pojďme dovnitř.

0: To je krása. Takové krásné sochy. Podívejte se. A ten krásný mramor a ty sloupy. Bože, to je krása. Pane, co tomu říkáte?
1: Žádný nebožtík by nemohl mít větší pýchu a ctižádost. Ale tomu se obdivují, že člověk, který se po celý život spokojil s náramně skromným příbytkem, chce bydlet v takové nádheře po smrti. Když už to není k ničemu.
0: Tady je kontúrová socha.
1: Ale že vypadá v té parádě.
0: Na moutě, pane, že se jim ale povedl, vidíte. Jako živý, jen promluvit. Ale kdybych tu byl sám, řeknu vám, že by mi bylo ousko, jak po nás jede očima. Zdá se, že nás tu nevidí moc rád.
1: To bychom si tedy nerozuměli, kdyby tak nevlídně přijímal poctu, kterou mu prokazuji. Zeptej se ho, jestli by nechtěl přijít ke mně na večeři.
0: Myslím, že ten už to nemá zapotřebí.
1: Povídám ti, zeptej se ho.
0: Ale pane, vy jste samá rekrace. Mám se dát do řeči s nějakou sochou? Co pak jsem blázen?
1: Udělej, co ti říkám.
0: Pane Comtu, to jsou nápady. Jemnost, pane Comtúre. Je to hloupost, sám se tomu musím smát, ale to mne můj pán tak navádí, pane Comtúre. Jemnost, pane Comtúre, můj pán, Don Juan, se dává ptát, jestli byste mu neprokázal tu čest a nepřišel k nám na večeři.
1: Co je? Stalo se ní něco? No mluv. Tak bude to?
0: Ta socha.
1: No co je?
0: Říkám, že ta socha nám nekývla.
1: Mor, aby tě ty lotře.
0: Když vám povídám, že nám nekývla, krk bych na to dal. Zkuste na ní promluvit sám a uvidíte.
1: Pojď sem, ty taškáři, pojď, pojď. Teď se na vlastní oči přesvědčíš, jaký jsi strašpitel. Dávej pozor. Ráčil by pan Comtúr se mnou povečeřet?
0: Tak co, pane? Kývla znovu, anebo ne?
1: Pojďme odtud.
0: Pojďme odtud. Tady to vidíte, pane Comtúre. Ničemu nevěří. Nadevším ohrnuje nos. A takhle to pak dopadá.

0: Už toho nechme, kdo ví, co na tom bylo. Stejně to nestojí za řeč. Třeba nás ošálil nějaký divný přísvit. Nebo se nám zatočila hlava.
1: Ach, pane, přece mi nebudete vymlouvat, co jsme oba viděli na vlastní oči. Že kývl je svatá pravda. Ale já vím, jak to asi bylo. Ten váš život opravdu už volal do nebe. A proto udělalo zázrak, abyste měl makavý důkaz a mohl se zachránit.
0: Poslyš, jestli mě zas někdy budeš hloupě otravovat mravoučnými výklady, jestli o tom ještě jediné slovíčko uslyším, tak někoho zavolám, půjčím si bejkovec, 3 nebo 4 chlapy mi tě podrží a já tě rozsekám. Na kousky. Rozumím?
2: Aby ne, pane, rozumím. A jak? Vždyť vy se vyjadřujete úplně srozumitelně. A to se mi právě na vás líbí. Vy se jak živ nevykrucujete a všecko dovedete pojmenovat pravým jménem.
0: Dobrá. Už abych tu měl večeři.
2: Večeři pro pána!
3: Pane, je tu váš dodavatel, pan Nedělka. A chtěl by s vámi mluvit.
2: Pozdrav, pánu, to nám ještě scházelo. Pan věřitel se přišel poptat na zdravíčko. Jak si to představuje? Chtít na nás peníze. Proč si mu neřekl, že pán není doma?
3: Už mu to vykládám 3/4 hodiny, ale na něho to neplatí. Usadil se tam vedle a že prý počká.
2: Když ho to baví, tak ať čeká.
0: Ale kde pak? Zapírat se před věřiteli, to je špatná politika. Přiveďte ho sem. Ach, pan Nedělka, jenom pojďte dál, pane Nedělko. Ale to mám ohromnou radost, že vás vidím. Kdybyste věděli, jak se zlobím na své lidi, že vás hned ke mně neuvedli. Pravda, nařídil jsem jim, aby ke mně nikoho nepouštěli, ale na vás se takový příkaz samozřejmě nevztahuje, pane Nedělko. Vám jsou moje dveře otevřeny kdykoliv a to platí jednou pro vždy.
4: Mnohokrát vám děkuji, pane.
0: Nechávat pana Nedělku v předsíni. Však já tu svou čelátku naučím, Moresu. No,
4: ale pane, vždyť se dohromady nic nestalo.
0: To by tak hrálo, aby vám, pane Nedělko, říkali, že já nejsem doma. Vám, pane Nedělko, vám, mému nejlepšímu příteli.
4: Služebník, pane, přišel jsem...
0: Židli se... pro pana Nedělku, židli honem.
4: Ale však já rád postojím, pane.
0: Co vás
4: pane.
0: Napadá, pane Nedělko, vy se musíte posadit hezky proti mně.
4: Ale to nemusilo být.
0: A takovou stoličku pryč s tím, přineste křeslo.
4: Pane, vy jen tak žertujete a já...
0: Dovolte, pane Nedělko, přece vím, co se vůči vám sluší. A vůbec nepřeji si, aby mezi námi dělali nějaký rozdíl.
4: Pane...
0: Prosím. Posaďte se.
4: Ne, to nestojí za to, pane. Já jsem přišel jenom na slovíčko.
0: Děkuji.
4: Přicházím.
0: Ne, prosím, ne, dokud si nesednete, nebudu vás poslouchat.
4: No, kvůli vám tedy už sedím. Pane, já jsem...
0: Hrome. Pane Nedělko, vy ale vypadáte... Jo. Ano,
4: pane, k vašim službám. Přišel jsem...
0: Já vím, pane Nedělko, vy máte moc dobrý kořínek. Takové svěží rty, ruměné tvářičky, očka vám jenom hrají.
4: Rád bych...
0: A paní Nedělková, jak pak se daří vaší chodí?
4: Chvála Bohu, znamení.
0: Je to hodná žena, hodná.
4: Ano, vaše služebnice, pane. Přišel jsem...
0: A co, holčička, co, Klaudinka, jak pak se má?
4: Výborně, děkuji za optání.
0: Taková hezká dívenka, já ji mám hrozně rád.
4: Pane, to je pro nás veliká čest, ale
0: a
4: já jsem...
0: A co ten váš klouček, pořád kluče na bubínek?
4: V jednom kuse, pane, ale já...
0: A žolíček... Žolíček, ten váš pejsek, Žolíček. Vidíte. Ještě se neodnaučil rafat do lítka každého, kdo k vám přijde. A pořád tolik vrčí.
4: Čím dál tím hůř, pane. Není s ním žádné pořízení.
0: Nedivte se, pane Nedělko, že se tak vyptávám na celou rodinu. Víte přece, jak mě zajímá, co je u vás doma nového.
4: Pane, jsme vám nesmírně zavázáni.
0: Pane Nedělko, ano, prosím, podejte mi ruku. Tak. Pane... Jste přece můj přítel.
4: Ano, váš sluha.
0: Jakože je nebe nade mnou, pane Nedělko, z celého srdce váš.
4: Prokazujete mě příliš velkou poctu. Já jsem
0: Ani nevím, co všechno bych pro vás neudělal.
4: Jste ke mně nadmíru laskav, pane.
0: A věřte mi, pane Nedělko, že docela nezištně.
4: Takovou přízeň jsem si opravdu nezasloužil. Ale teď, pane...
0: Ano, prosím, ale pane Nedělko, žádné upejpání, povečeříte s námi, ovšem.
4: Ne, pane, já už musím jít.
0: Hej, pochodeň panu Nedělkovi na cestu.
4: Ne, totiž...
0: Pospěšte si. 4 nebo 5 já lidí, jsem... ať si vezme muškety a doprovodí.
4: Ale to není třeba, pane, já dojdu dobře sám. Já jsem jen chtěl...
0: Copak? Co to říkáte, pane Nedělko? Já si přeji, aby vás vyprovodili. Víte přece, jak mi na vás záleží.
4: Ano.
0: Jsem váš služebník, pane Nedělko, ale kdyby jenom to, jsem taky váš dlužník.
4: Ach,
0: a nemyslete
4: pane.
0: Si, prosím, nemyslete si, že to chci zatajit.
4: Ano.
0: Naopak všude, kam přijdu, o tom vykládám.
4: Kdybyste tedy...
0: Ano, vy chcete, abych vás vyprovodil sám.
4: Ale pane, to přece nemyslíte vážně. Pane,
0: teď mě ještě prosím, pane Nedělko, obejměte. Tak. A znovu přijměte mé ujištění, že jsem vám z té duše oddán a že bych vám nic na světě nedovedl odepřít.
1: Náš pán vás má ale doopravdy rád. To se musí nechat.
4: Já vím, jenže je samá zdvořilost a samý kompliment a člověk si mu pak nikdy netroufá říct o peníze.
1: Pro vás, pane Nedělko, pro vás bychom skočili do ohně. Všichni, jak tu jsme, to mi věřte. Víte, skoro bych si přál, aby se vám takhle něco stalo.
4: Ne.
1: Ano, aby vás třeba někdo pořádně přetáhl holí.
4: Ne.
1: Ano, to byste pak teprve viděl, jak vás máme rád.
4: Já o tom nepochybuji, ale prosím vás, Sganarelli, kdybyste mu občas nenápadně připomněl moje peníze.
1: Ale o to nemusíte mít strach. Uvidíte, že vám zaplatí do posledního měďáku.
4: Ale vy, Sganarelli, jako vy osobně, vy máte u mě taky nějaký ten dloužek.
2: Fuj, že o tom vůbec mluvíte.
4: Jak to? Já přece...
2: Co vás si myslíte, že nevím sám, kolik mám u vás dluhů?
4: Ano, ale...
2: Takže bychom se začali, pane Nedělka, ne?
4: Ale moje peníze...
2: To má být vtip, nebo co?
4: Já chci...
2: Pojďte.
4: No dovolte.
2: Taková maličkost.
4: Ale dovolte.
2: Pojď.
4: Já jsem...
2: Jedeš, povídám.
4: Pane.
0: Tak už vypadl?
4: Ano, pane.
1: Ale je tu váš pan otec.
0: To mám radost. Ještě tuhle návštěvu a už se asi vzteknu.
5: Pozoruji, že přicházím nevhod. Zřejmě jsem vám tu nějak nechyběl. Jen si přiznejme, jak podivně jsme jeden druhému na obtíž. Já jsem vám už na pohled protivný a vy mě zas přivádíte z míry svým chováním. Ach, jak málo si uvědomujeme dosah svých činů. Proč neponecháme starost o naše záležitosti Bohu? A jsme tak pošetilí, že svým rozumem se vyvyšujeme nad něho a dotíráme všelijakými prosbami a neuváženými požadavky. Já jsem taky měl jediné horoucí přání, mít syna. Je to až k nevíře, s jakým zanícením jsem si ho vyprošoval. Doufal jsem, že mi bude k radosti a pro útěchu, ale ten syn, kterého jsem si vymohl neodbytnými modlitbami, se stal zármutkem a utrpením mého života. Ach, jak hluboko jste klesl. Do krve rdít byste se měl, protože nejste hoden svého původu. Jen řekněte, zda máte právo se hrdě ohánět svým rodem. Co jste jako šlechtic vykonal v této zemi? Ne. Kde není cnost, tam původ neznamená nic. Za dědice slávy svých předků se může pokládat jen ten, kdo se jim dovede vyrovnat. Odlesk jejich činů dopadá i na nás. A proto jsme povinni dělat jim čest, jít v jejich stopách a nedopustit, aby ušlechtilý odkaz pan chrtěl. Jinak nejsme hodni zvát se skutečným jejich potomky. Více všechny tituly platí na mne to, co kdo dělá. A proto bych si taky víc vážil poctivého nádenického synka, než princes královského rodu, který vyžil tak jako vy.
0: Pane, posaďte se. Myslím, že se vám bude mluvit líp.
5: Taková nestoudnost. Ne, nesednu si, protože jsem skončil. Dobře vidím, že má slova stejně na tebe nepůsobí. Jsi nehodný syn, ale uvědom si, že nad tím, co provádíš, přestává všechen otcovský cit. Stydím se, že jsem tě splodil, ale za to tě potrestám, abych se sebe smil tu hanbu.
0: Ach, to je dost, že odešel. Kdyby už radši lehl do hrobu. A pěkně z čerstva, to je to nejlepší, co může udělat. Každý má právo na ten svůj kus života, ale když se syn nemůže dočkat otcovy smrti, to je potom k vzteku.
1: Ach, pane, to jste neměl.
0: Co jsem neměl?
1: Pane!
0: Co jsem neměl?
2: tyhle řeči, pane, jste si neměl nechat líbit. Popadnout ho za límec a vyhodit. Taková drzost. Kdo to jakživ slyšel? Otec bude něco vyčítat synovi. Peskovat ho. Říkat mu, aby se polepšil. Může si to nechat líbit takový pán jako vy, který přece dobře ví, co se sluší a patří? Máte vy ale trpělivost. Až se jeden diví. Já bych s ním zatočil jinak, být na vašem místě.
0: Tak dočkám se už té večeře.
3: Pane, přišla nějaká dáma v závoji a chce s vámi mluvit.
0: Kdo by to mohl být?
1: No, uvidíme.
2: Oh,
1: madam.
6: Promiňte, Don Juane, že vás překvapuji v tak pozdní hodinu a v takovém ustrojení. Už nejsem ta Dona Elvíra, která vás proklínala, vyhrožovala a dychtila jen po odvetě. Bůh zbavil mou duši té nedůstojné vášně, zmatených citů, které provázely náš zločinný vztah, a utišil ponižující dravost hrubé pozemské lásky. A pro vás zanechal v mém srdci jen plamen, očištěný ode všeho smyslového. Posvátnou něhu, lásku ničím neskalenou a nesobeckou, která se stará jen o váš prospěch.
0: Zganareli, tak se mi zdá, že pláčeš.
2: Odpusťte, pane.
6: Přišla jsem ve vašem zájmu, protože vás miluji v čistotě a bez poskvrny. Snažím se zadržet vás před propastí, do které se vrháte. Ano, Don Juane, je konec chovívavosti a milosrdenství Božího. A každým okamžikem hrozí na vás dopadnout jeho strašlivý hněv. Je na vás, abyste se kál, a to bez meškání. Kdo ví, zda zítra nebude už pozdě. Já na vás nelpím světskou náklonností. Děkuji Bohu, že mě zbavil mého šílenství. Jsem pevně rozhodnuta vrátit se do kláštera a přála bych si jen žít tak dlouho, abych odčinila svůj poklesek a mohla přísným pokáním dosáhnout odpuštění. Ale i tam, stranou všeho světa, bych nevýslovně trpěla v představách, že člověk, kterého jsem milovala nejněžnější láskou, má být výstražným příkladem Boží spravedlnosti. Za to, kdyby se mi podařilo vás vyrvat z dosahu strašlivé pohromy, která se nad vámi vznáší, měla bych radost nade všecko pomyšlení. Snažně vás tady prosím, Don Juane, naposled mi projevte svou přízeň a dopřejte mi tu sladkou útěchu. Vždyť jsem vás milovala tak vroucně, že mi nic na světě nebylo dražšího. Ani svých povinností jsem nedbala. Všechno jsem obětovala vám. A za odměnu si nežádám víc, než abyste předešel vlastní záhubě. Ještě jednou vás o to donechu a neprosím. A zapřísahám při všem, co vás může pohnout. Když nestačí slzy ženy, kterou jste miloval.
1: Ten má srdce jako tygr.
6: Vyslechl jste mě a já odcházím. To je všechno, co jsem vám chtěla říct.
0: Paní, je už pozdě. Zůstaňte u mne. Uložíme vás tu co nejlépe. Ujišťuji vás, paní, že by mě velmi potěšilo, kdybyste zůstala. Škoda. Odešla. Jestli pak víš, Zganareli, že jsem ještě pocítil jakési vzrušení, když tu byla. Zapůsobilo to na mě docela příjemně, jako něco neobvyklého. Ten zanedbaný šat, unilý pohled a ty slzy málem ve mně zas rozdmychaly oharky vyhaslého ohně.
1: tím chcete říct, že její slova na vás ani trošku nezapůsobila?
0: Tak a teď si dáme večeři.
1: Výborně.
2: Večeři pro pána. Večeři Zdanarelli. Pro pána.
0: Přece jenom bychom měli pomýšlet na lepší život. Ano, ano, ano, to myslím docela vážně. Musíme se polepšit. Ještě nějakých 20-30 let bychom si mohli žít takhle a potom začneme pamatovat na zadní kolečka. Co tomu říkáš?
1: Nic.
2: Už je tu večeře.
0: Tak se mi zdá, Zganarelli, že máš oteklou tvář. Co pak to? Mluv. Co to tam máš?
2: Ale nic.
0: Jenom ukáž. Hrome, tady ti naskočila nějaká boule na tváři. Kde pak je honem nějaký nožík, abychom to prořízli? Už ten chudák mele z posledního takový nádor by ho mohl taky zadusit. Počkej. No, podívejte se, jak byl zralý. Ach, ty dareba.
2: Na mou duši, pane, chtěl jsem jenom ochutnat, jestli vám to kuchař nepřesolil nebo nepřepepřil.
0: Tak se posaď a jes. Vyřídím si to s tebou, až se na večeřím budu-li potřebovat. Vidím, že si přichutí.
2: Pane, to bych řekl, vždyť jsem od rána neměl v ústech.
0: Takové rány. Kdo by to mohl být?
1: Koho nám to zas čerti nesou? A zrovna přijde.
0: Ať mi sem nikoho nepouštějí. Chci se alespoň v klidu na večeře.
1: Počkejte, pane, dojdu tam sám.
0: Co je zas? Co se děje?
2: To je on, ta socha.
0: Ještě jednu židli a příbor. Tak bude to? Zganarelli, ke stolu.
2: Pane, mne už docela přešel hlad.
0: Sedni, povídám. A pít. Na vaše zdraví. Konture. Zganarelli, s tebou mu přibíjí.
2: Já nemám žízeň, pane.
0: Pij a spust tu svou písničku, ať se pan Kontur trochu rozvesel.
2: Pane, já jsem nějak nastýlil.
0: To nevadí, jen spust.
7: Už dost, Dona Juane. Zvu vás, abyste zítra přišel povečeřet se mnou. Pokud budete mít tolik odvahy.
0: Ano, přijdu. A se mnou Zganarelli.
2: Děkuju, děkuju, uctivě, ale já zítra držím půl.

0: Ne, synáčku můj, to snad není ani možné, že by dobrotivé nebe vyslyšelo mé modlitby. Myslíte to upřímně, nebo si za zem neděláte dobrý den a šálíte mne lichou nadějí? Ani si netroufám uvěřit, že byste se byl v skutku obrátil. Takové je to překvapení.
1: Ano. Vybředl jsem, jak vidíte, oče, ze všech nepravostí. V duchu si probírám všechny ty ohavné skutky a divím se jenom, že mi je mohl Bůh tak dlouho trpět, že alespoň 20krát nedopadl na mou hlavu jeho strašlivý hněv. Uvědomuji si, jakou milost mi prokazoval ve své dobrotě, když mě netrestal za zločiny, které jsem napáchal. Chci napravit ostudnou pověst, kterou jsem si vysloužil dřívějším chováním, a chci se přičinit, abych v nebi dosáhl úplného odpuštění.
0: Ach, jak snadno, synáčku můj, jak snadno ožívá otcovská láska. Při prvním náznaku pokání už zapomínám na všechny urážky. Zakoušel jsem skrze vás trápení bez počtu, ale už o tom ani nevím. To, co jste mi právě řekl, zahladilo všechno. Všechno. Přiznávám se, že smysly mě opouštějí. Prolevám slzy radosti. Všechny mé prosby byly vyslyšeny. Čeho bych si ještě mohl od Boha žádat? Obejměte mě, synu, a vytrvejte, zapřísahám vás, v tom chválihodném úmyslu. Spěchám oznámit tu radostnou novinu vaší matce. Chci společně s ní prožívat chvíle blahého rozechvění a pak budu vzdávat díky nebesům za to, že vám ráčila vnuknout tak zbožné záměry.
2: Je, pane, to jsem rád, že jste se konečně dal na lepší cestu. Už dlouho jsem na to čekal. A vida, přání se mi vyplnilo. Chvála Pánu Bohu.
1: Jdi mi křípku, ty vrtáku.
2: Jak to? Proč jsem vrták?
1: Dej pokoj z Ganarelli. Za tyhle mé řeči by si z toho moc nekoupil. Nebo myslíš, že co na srdci, to na jazyku?
2: Ale to přece není. Tak vy tedy, vy ne, váš pan, vám tedy nehnul ani ten zázrak s tou sochou?
1: Ať to bylo cokoliv, můj mozek to nemůže přesvědčit. Ani zvyklat moji duši. Řekl jsem, že chci napravit své chování a nastoupit cestu příkladného života. To byla ovšem jenom taková politika. Ten záměr jsem pojal z taktických důvodů, protože se mi právě hodí. Je to nezbytná přetvářka, nutím se do ní, abych padl do noty oci, kterého potřebuji, a měl dobrou zástěrku před lidmi a před spoustou mrzutostí, které by se mi mohly přihodit.
2: Tak takhle tedy. Vy sice na nic nevěříte, ale přitom se chcete vydávat za poctivého a nábožného člověka?
1: A proč ne? Do toho oboru se plete kde kdo. A lidi jako já, kteří pod maskou poctivců vodí své bližní za nos, těch je.
2: Bože, co je tohle za člověka? Co je tohle za člověka?
1: Dneska už se za to nikdo nestydí. Přetvářka je neřest podle módy. A jak se některá neřest stane módou, každý v ní hned vidí vlastnost ušlechtilou. Sehrát za našich dnů poctivce, to je nejvděčnější role. A takový řemeslný pokrytec má úžasně výhodné postavení. Podvod jako umění svého druhu se vždycky těší vážnosti a úctě. Co na tom, když ho někdo prohlédne? Stejně se neodváží ani ceknout. Všechny ostatní lidské chyby jsou vydány na pospas mravokárcům a kdokoliv má svaté právo si na ně pěkně svrchu vyjet. Jen pokrytectví je neřest privilegovaná, která má tvrdou pěst, vždycky pohotovou zacpat ústa. No, jak by si potom nehověla v závětří naprosto bez obav, že bude někdy potrestána? Vytrvalá přetvářka je pevným poutem všech příslušníků toho cechu. Stačí jenom zavadit o některého z nich a sesypou se na tebe do jednoho. Já vím. Já vím, že někteří to dělají z přesvědčení. O jejich upřímné zbožnosti taky nikdo nepochybuje, ale zrovna takový nejdřív naletí. Důvěřivě sedají těm šelmám zakukleným na vějičku a svým počínáním je ještě podporují. K nevíře, co lidí znám, kteří touhle taktikou šikovně zastřeli kdejaký neřád svého mládí, kteří se schovali pod pláštík náboženství, mají v něm záštitu a mohou si dovolit pod tím úctyhodným kabátem být ze všech lidí na světě nejvíce zlí. Nakrásně můžeš znát jejich intriky, vědět, s kým máš tu čest. Jejich vážností mezi lidmi to neotřese. Jim stačí tu a tam svěsit hlavu, zkroušeně povzdychnout párkrát, zakoulet očima a reputace je zachráněna, i kdyby natropili Bůh ví co. Proto i já se chci uchýlit do tak příhodného útočiště a v bezpečí rozvíjet své záležitosti. Nikterak se nehodlám odříkat příjemných návyků. Postarám se jen, abych zůstal v úkrytu. A obveselovat se budu pěkně potichoučku. Kdyby se mi přesto dostali na kůži, nehnu ani brvou. Svěřím svůj případ tomu vykutálenému tovarištvu. A ti už mě uhájí přede všemi a proti všem. A povýšeně budu dozírat na skutky svých bližních. A nikdo přede mnou neobstojí. A dobré mínění si zachovám jenom o sobě. Běda, jestli se někdo na mě jenom křivě podívá. Jak živ mu to neodpustím a docela bez řečí zůstane ve mně nesmiřitelná nenávist. Stanu se mstitelem božích zájmů. A pod touhle lacinou záminkou prožem své nepřátele. Obviním je z bezbožnosti a poštvu proti nim zuřivé obránce víry, kteří sice nikdy nevědí, oč jde, ale za to do všeho strkají nos. Ti je potom budou veřejně ostouzet, zasypou je urážkami a svou mravní autoritou je řízně zatratí. Takhle se musí využívat lidských slabostí. Jenom tak se může moudrý duch vyrovnat s neřestmi své doby.
0: Bože můj, co všechno já nemusím vyslechnout? Pokrytectví! No to vám ještě scházelo. Teď jste opravdu dovršil míru všech ohavností. A tahle poslední mne, pane, tak dohřála, že neudržím jazyk za zuby. Udělejte se mnou, co chcete. Napráskejte mi. Bijte mě hlava, nehlava. Zapte mě, co je vám libo. Ale já musím ulevit svému svědomí a jednou vám už vyložit, co vás čeká a co vás nemine. Dávejte dobrý pozor, pane. Tak dlouho se chodí se džbánem provodu, až se ucho utrhne. A jak velmi případně říká jeden spisovatel, víte, ten je, já už ani nevím, jak se jmenuje. Člověk žije na tomto světě bezdejším jako pták na větvi. Větev roste ze stromu. Strom se opírá o strom a člověk o člověka. Dobrý člověk je milejší než pěkné slovo. Pěkné slovo vymůže u pánů mnoho. Páni u dvora se tlačí a podle módy skáčí. Móda, jak mudr zdí, je produkt fantazie. Fantazie schopností ducha sluje. Duch tělu život dává, život se smrti bojí. Smrt otvírá bránu do nebe. Nebe je vysoko a země dole. Aha, země je tvrdá a moře nemá trávy. Bouře na moři i námořníka umoří, ale správný námořník svůj koráb řídí opatrně. Ale opatrnost je matka moudrosti. Moudrost a mládí nebývají kamarádi a proto mladší musí poslouchat staršího. Ale čím no starší, tím je zase peněz slačnější. Peníze se hrnou bohatému a zlédní chudému. Ale chudoba cti netratí, nouze železo láme a potřeba zákon ruší. A ten, kdo nedbá zákona, ten je u mě zvíře. Tak vidíte, když to tak vezmu kolem a kolem, všechno ukazuje na to, že vy pojedete rovnýma nohama ke všem čertům.
1: To jsou mi rozumy.
0: No jestli si ani po tomhle nedáte říct, tak tím hůře pro vás. Pane, podívejte se. Jde sem ten bratr Doni Elvíry, Don Carlos.
3: Přicházíte mi zrovna vhod, Don Juane.
1: Jsem velmi rád, že vás nemusím navštívit doma a že se mohu na místě dotázat, jak jste se rozhodl. Nezapírám, že si velmi živě přeju, abychom tu věc urovnali po dobrém. Abyste mou sestru veřejně prohlásil za svoji choť.
4: Věčná škoda. Ze srdce rád bych vám učinil zadost podle vašeho přání. Bohužel, samo nebe se tomu zjevně staví na odpor. Vnuklo mi totiž myšlenku, abych docela změnil způsob života. A já už teď neuvažuji o jiném, než jak přervat všechny světské závazky, jak se co nejdříve zbavit vší marnivosti a jak od nynějška napravovat přísným pokáním trestuhodné výstřelky, jimiž vzplanulo mé zaslepené mládí.
1: To, co říkám, Don Juane, vašemu záměru nijak neodporuje, naopak. Soužití s legitimní manželkou může být v nejlepší shodě s chvályhodným předsevzetím, k němuž vás pohnulo nebe.
4: Právě že ne. Velmi lituji, ale vaše sestra sama pojala týž úmysl a rozhodnuta vrátit se do kláštera. Byli jsme obráceni oba současně.
1: Sestřin návrat do kláštera pro nás nemůže znamenat uspokojivé řešení. Naše čest vyžaduje, aby žila s vámi.
4: Ujišťuji vás, že je to vyloučeno. Pokud jde o mě, já jsem měl 1000 chutí a dokonce ještě dneska jsem se v té věci obrátil k nebi o radu, ale uprostřed rozjímání jsem zaslechl hlas, který mi pravil, že na vaši sestru už nesmím ani pomyslet a že po jejím boku bych určitě nedošel spasen.
1: Don Juane, vy se domníváte, že se necháme omámit krasořečnickými výmluvami?
4: Jsem poslušen hlasu nebes.
1: Vy jste tedy unesl mou sestru z kláštera proto, abyste ji teď opustil.
4: Tak mi to přikázal sám Bůh.
1: Máme strpět takovou hanbu na naší rodině?
4: To si račte vyřídit v nebi.
1: Stačí, Don Juane. Já vám rozumím. Teď vás nechci vyzvat na souboj. Tady není k tomu vhodné místo. Ale zakrátko si vás najdu.
4: Učiňte, co vám bude libo. Víte, že nejsem zbabělec a že dovedu vládnout mečem, je-li třeba. Rovnou odtud půjdu po straní uličkou, která vede ke klášteru. Ale prohlašuji vám, že já nemám v úmyslu se bít. Bůh mi zakazuje takové myšlenky. Kdybych byl ovšem napaden, uvidíme, co z toho pojde.
1: Uvidíme. To tedy uvidíme.
2: Pane, co jste si to u všech čertů vzal zase do hlavy? Takhle to už přece dál nejde. To bych vás radši viděl takového, jako jste býval dřív. Já vždycky doufal, že dojdete spasení, ale teď už jsem na dobro ztratil všechnu naději. A tak si je myslím, jestli vám pán Bůh doposavat všechno trpěl, tuhle ničemnost vám určitě nedaluje.
5: Ale prosím tě, v nebi to neberou tak vážně, jak ty si představuješ. Kdyby pokaždé, když někdo...
6: Aby ho nebe přijalo v milosrdenství svém, zbývá mu jen okamžení. Nebude-li se však bez prodlení kát, nic neodvrátí jeho záhubu. Nic.
2: Slyšíte, pane? Jeho
1: záhubu. Kdo se odvažuje takových slov?
6: Nic.
1: Ten hlas je mi povědomý.
2: Ach, pane, vždyť je to přízrak.
1: Přízrak zjevení nebo ďábel. Musím vidět, co to je.
2: Proboha, pane, vidíte, jak to mění podobu?
1: Ne.
6: Ne.
1: Nic ve mně nemůže vzbudit hrůzu. Mečem se chci přesvědčit, zda je to tělo nebo duch.
2: Zmizel. Pane, vzdejte se, těch důkazů je víc než dost, horem pádem na pokání.
1: Ne, ne, nikdo o mě nemůže říct, že bych byl schopen dát se na pokání. Děj se, co děj. Jdem.
7: Stůjte, Don Juane. Včera jste mi dal slovo, že přijdete se mnou povečeřet.
1: Ano. Kam mám jít?
7: Podejte mi ruku.
1: Tu je.
7: Don Juane, zatvrzelost ve hříchu mívá za následek strašlivou smrt. A ten, Kdo se spěčuje milosti nebes, přivolává na sebe boží blesk.
5: Bože můj, co to cítím? Neviditelný oheň mě spaluje! Ne!

0: výdělek.
1: Můj plat? Co se jeho smrti dotýče, vida, každý si přišel na své. Uražené nebe, znesvěcené zákony, svedené dívky, zhanobené domovy, potupení rodičové, zneuctěné ženy, zoufalí manželé, kde kdo je teď spokojen? Nešťastný jsem zůstal jenom já. O, penízky moje. Můj plat. Můj plat. Můj plat!

0: Noons, are you quite well?
1: Edgar Wallace. Kriminální příběhy Johna G. Reedera.
2: Oh, no, I don't think so.
3: Look where you're going, dear. Look where you're going. Wing, wing.
1: Část třetí. Zamilovaný policista. Odehrává se v Londýně ve 20. letech minulého století. Státní žalobce Sir Bredon moc dobře věděl, proč už před časem tolik usiloval o to, aby John G. Reeder přešel ze své kanceláře na Lower Street do jeho služeb. Měl o něm ty nejlepší zprávy. Věděl, že jako soukromý detektiv je neohrožený, vytrvalý, důsledný a navíc obdařený neobyčejnou pozorovací schopností. Nikdo si nepamatoval na případ, který by nedokázal vyřešit. Policie se mohla mýlit, on ne. A tak se nemýlil ani při vyšetřování záhadné vraždy a loupeže v pobočce Midlandské banky na předměstí Londýna.
4: Objevil to pochůzkář, policista Barnett. Dveře do banky byly otevřené. Všude ticho, tma. Rozsvítil si a pak najednou ucítil takovou tu nasládlou vůni.
5: Chloroform?
4: Ano. A jak stoupal po schodech, cítil to pořád víc a víc. Otevřel dveře do kanceláře ředitele a na rohu pod stolem leží chlap.
5: Kdo to byl?
4: Hlídač. Arthur Melling. Na rukou pouta, svázané nohy, do pusy nacpaný chomáčovaty a na tomu kape chloroform.
5: Odkud a z čeho?
4: No z téhle staré plechové konvice. Byla šikovně zavěšená na drátě přímo nad ním. A tady, vidíte?
5: Aha.
4: Na dně navrtaná dírka. Hmm. Policista ho odtáhl na chodbu. Chtěl ho zachránit, ale...
5: Už bylo pozdě.
4: Hlídač byl mrtvý ještě dřív, než ho policista našel. Na těle žádné známky násilí. Jen na pravé ruce škrábance, na dlani a na zápěstí.
5: Třeba se s někým bral?
4: Na rvačku to podle doktora nevypadalo. Spíš jako by ho něco poškrábal.
5: Že by kočka?
4: Je to divné v bance, ale ano, něco takového. Škrábance nebyly hluboké a kolem byla zaschlá krev.
5: Prohledali jste kancelář?
4: No samozřejmě.
5: Promiňte, inspektore.
4: Ne, to je v pořádku. Poslali jsme pro ředitele. Bydlí kousek odtud na Firling Avenue.
5: Byl doma?
4: Kdyby jen to, Reedere. Pan ředitel Green už byl zbalený na cesty. Štrapácký oblek, plášť, klobouk a dvě objemná zavazadla.
5: Chystal se zmizet?
4: Už čekali jenom na drožku.
5: Jak se choval, byste ho předvedli?
4: Zval jako po minutí. Mrtvý hlídač, vyloupená banka, vy jste se snad zblázili, s tím nemám absolutně nic společného.
5: Dobře, dobře, dobře. A ztratili se nějaké peníze?
4: 100 000 liber, detektiv.
5: 100 000?
4: Hm. Dopoledne je přivezli z centrály a uložili ve sklepě v trezoru.
5: Co na to, pan ředitel?
4: Pořád to samé.
5: A proč chtěl tedy odjet?
4: Podle něho shoda okolností. Ten den se prý definitivně rozhodl, že se vzdá místa ředitele a odpoledne, než odcházel z kanceláře, nechal na stole vysvětlující dopis.
5: Trochu divný způsob.

0: výpovědi z takového místa.
1: No, to máte pravdu.
0: Jaké uvedl důvody?
1: No, bohužel nevíme. Žádný dopis se nenašel. Ani klíče, které prý nechal ležet vedle.
0: Že by si všechno vymyslel?
1: To už nám nestačilo říct. Tak se rozčílil, že se začal třást. A pak omdlel. Padl na zem, udeřil se do hlavy a ztratil vědomí. Odvezli jsme ho do vězenské nemocnice, až bude v pořádku, znovu ho vyslechnu.
0: 100 000 liber. No to je slušná sumička.
1: Na takovou může dostat chuť kdekdo.
0: Třeba i pan ředitel?
1: Pokud by byl v úzkých.
2: A ředitel Green byl prý vydírán.
0: Ale... A proč? Kým?
2: Jméno vyděrače zatím nepřiznal. Tvrdí jen, že dotyčný mu pohrozil, že pokud nezaplatí požadovanou sumu...
0: Je vysoká?
2: Značně nad jeho možnosti. Tedy pokud nezaplatí, prozradí na něj něco z jeho minulosti, co mu zlomí vás.
0: V těchto případech si rebredne většinou takové nějaké tajemství existuje. Uvedl Green něco bližšího?
2: Ne, jen, že to byl důvod, pro který se rozhodl z banky odejít.
0: A kam měl namířeno?
2: Prý chtěl v cizině začít nový život.
0: No počkejte, to zní jak věta z románu. Život v cizině ale není zadarmo.
2: Pokud si pan ředitel něco prozřetelně nenašetřil.
0: Takže všechno zatím mluví proti němu.
2: Až na písemné vyjádření prezidenta centrální banky. Ten je pevně přesvědčený, že ředitel filiálky Lambton Green je nevinen.
0: Lambton? To je jeho křestní jméno?
2: Ano. Co vás tak zarazilo, Reader?
0: Znal jsem to už dávno jednoho Lemptna Greena. Kolik je mu let?
2: Inspektor Settler uváděl 37.
0: To by odpovídalo, tenkrát to byl ještě mladíček. Byl jsem korunním svědkem jeho procesu.
2: O co šlo?
0: O zločin, který byl a je z právního hlediska mým, dali se to tak říct, koníčkem. Bankovní loupeže.
3: Obžalovaný Lambton Green, pane.
0: Sedněte si. No ano. Střední postava, kaštanové vlasy, pravda dnes trochu prošedivělé. My dva se známe, že? Byl jste můj první velký případ. Měl jste to vymyšlené, ale hodně chytře.
3: Ale vy jste mě usvědčil, detektive Reader. Vidíte, pamatuji si vaše jméno dodnes.
0: Nedivím se, dostal jste nejvyšší trest.
3: A celý jsem si ho odseděl. Ale přísahám vám...
0: Dobře. To je váš chronický zvyk, přísahat na kdeco.
3: Nechci vám lhát, detektive. Nikomu jsem zatím nepřiznal, že jsem byl ve vězení. Jste jediný, kdo to tady ví. Ale trezoru v bance jsem se nedotkl a hlídače na svědomí nemám. Nikoho bych nezabil při...
0: Žil jste někdy pod cizím jménem?
3: Ne, pane.
0: Ani když jste se vrátil z vězení?
3: Moji minulost očistila válka. Byl jsem 2x vyznamenán.
0: Nikdo se neptal, co jste dělal dřív?
3: Ne, pane.
0: A od té doby pracujete v bance?
3: Ano.
0: Hezký paradox. Jako titulek do novin... Bankovní lupič, zaměstnancem banky.
3: Celá léta jsem pracoval poctivě a svědomitě a dotáhl jsem to až na
0: post ředitele filiálky, já vím. Žijete sám nebo jste ženatý?
3: Chci se oženit.
0: Mohu vědět s kým?
3: Moje snoubenka se jmenuje Magda Pitová.
0: Věděla o tom, že jste se rozhodl tak nečekaně opustit Londýn?
3: Řekl jsem jí to v úterý, ano, v předvečer jejich narozenin.
0: Ona měla narozeniny v tu osudnou středu?
3: Ano, pane.
0: To nedostala ten nejlepší dárek. Prozradil jste jí pravý důvod svého odchodu?
3: Ne.
0: Kdo vás vydíral?
3: Podepsal se David George Carter.
0: Víte, kdo to je?
3: Myslím, že někdo z mých bývalých spoluvězňů. Tuhle mou minulost na mě chtěl prozradit.
0: Pamatujete si na někoho takového?
3: Ne.
0: Vy jste dostal strach?
3: Ano. Celé noci jsem na to myslel. A pak jsem se rozhodl, všechno by se mi zhroutilo.
0: Vaše snoubenka s vámi nechtěla odjet?
3: Domluvili jsme se, že za mnou přijede. Slíbila to.
0: Bránilo jí něco, aby jela hned?
3: Ano. Rozvádí se.
0: Aha.
3: Nechtěla, aby jí mohl její manžel dělat nějaké potíže. Všechno, co se mezi námi stalo, bylo zatím tajné.
0: Co všechno?
3: Tajně jsme se zasnoubili, tajně se scházeli, tajně bydleli v jedné ulici. Já v čísle 19 a ona v čísle 23.
0: Myslíte si, že už ví, co se stalo v bance?
3: Myslím, že ano.
0: Kdo by jí to řekl?
3: No, je to směšné, ale policista Barnett.
0: Ten pochůzkář.
3: No, on je do ní zamilovaný. On pro ní skládá básničky, nosí jí kytky.
0: Paní Magda Pitová?
4: Ano, to jsem já. Přejete si?
0: Dobrý den. Detektiv Reeder z úřadu státního žalobce.
4: Čekala jsem, že přijde někdo od policie.
0: Ne, s policií nemám nic společného, i když se v mnoha případech zajímám o to též.
4: Poslal vás za mnou pan Green?
0: Neposlal. Jen mi o vás vyprávěl.
4: To si mohlo odpustit.
0: Prosím?
4: Promiňte. Řekněte mi, co se stalo v bance? Proč to udělal?
0: Myslíte, že je vinen?
4: Policie je prý o tom přesvědčena. Dostane vysoký trest?
0: Vás už teď zajímá výše trestu?
4: Ne, ne. Já jen...
0: Přála byste mu to?
4: Rozhodně ne. Já se spíš bojím.
0: Pokud mu bude prokázána vina, počítejte s tím, že se jeho nepřítomnost protáhne. Bydlíte tady dlouho?
4: Asi čtvrt roku.
0: Myslel jsem, že už delší dobu. Krásná vila. A ta zahrada. Vidím, že máte ráda květiny.
4: Ano.
0: Tuhle kytici jste dostala k narozeninám?
4: Ne. Hodil mi ji do okna jeden uvzdychaný ctitel.
0: Pan Green?
4: Policista Barnett.
0: Policista?
4: Ano. Je to místní pochůzkář. A nevím proč, rozhodl se, že mě bude obtěžovat.
0: Čím?
4: Předstíráním svých citů.
0: No, zřejmě se mu líbíte.
4: Nezapomeňte, detektive, že jsem vdana.
0: Navíc i zasnoubená.
4: Přivázal ke kytici podkovu a nevím, kde ji vzal a doprostřed vložil ty svoje veršíky.
0: Zamilovaný policista, ještě k tomu básník, no tak to je rarita londýnské policie.
4: Kdyby se raději staral o to, co má. Vy snad byste byl něčeho takového schopen?
0: No, kdyby má vyvolená bydlela v přízemí. Ale teď vážně. Narozeniny jste měla ve středu 17.
4: Ano, 25.
0: Vy jste, promiňte, o 12 let mladší než pan Green?
4: Jemu to nevadí.
0: Narodila jste se v Londýně?
4: Ne, ve Woolworthu. Promiňte, popletl jste mě. Ve Wellingtonu. Jako dítě jsem žila ve Woolworthu.
0: No tak to je vše. Já vám děkuji. Našel jsem tu podkovu. Vy jste ji vyhodila.
4: Ano, asi.
0: Mohu si ji nechat pro štěstí?
4: No, pro mě, za mě. Je vaše detektive.
0: Děkuju. Jo, a ještě něco. Všiml jsem si, že vám někdo vykopl tu největší růži. Tam, uprostřed trávníku.
4: Proč by to dělal?
0: Kdo?
4: Asi ten policista.
0: To já nevím. Já jen, aby vám neuschla. Bylo by jí škoda. A vemte si rukavice. Má velké trny.
5: Do služby jsem nastoupil v 9 večer a rovnou jsem šel obejít rajon.
0: Jak dlouho vám to trvá?
5: Asi tak hodinu.
0: Koho jste cestou potkal?
5: Pár chodců a pak dole u křižovatky postával nějaký chlap. Jako by na někoho čekal. Z dálky vypadal jak Melling.
0: Ten hlídač z banky?
5: Ano, ale ten to být nemohl. Měl od 6 noční službu. No a pak jsem šel dál a zakopl o tu podkovu.
0: A hned vás to napadlo?
5: Jo, Uvázal jsem ji ke kytce a pak jsem ji hodil do okna.
0: A co to bylo za květiny? Růže?
5: Kde pak, ty já poznám.
0: A kde jste je vzal?
5: Když jsem dostal ten nápad,
0: ano.
5: Kousek jsem se vrátil a koupil je na rohu u květinářky.
0: Aha.
5: Líbily se mi. A jak se jmenujou, už nevím.
0: Co jste dělal pak?
5: Pak jsem pokračoval k bance. Co mě překvapilo, že uvnitř byla tma.
0: Jindy se tam svítí?
5: Ano. A hlídač už na mě mává, že je všechno v pořádku.
0: A ten večer nebylo?
5: Ne, dveře byly otevřené. No to je přece nesmysl, to nemůže být. Tak jsem tam vletěl a hned jsem cítil ten chloroform. Běžel jsem nahoru a tam jsem našel Melinga. Byl svázaný a nehýbal se, tak jsem ho popadl za nohy a vytáhl na chodbu. A co bylo dál, už víte.
0: Reader, ano, už jsme skončili.
5: Mohu odejít?
0: Moc jste mi pomohl, Barnete.
2: Dobrý den přeji, pánové. Jsou vás plné noviny, Barnete, gratuluji.
5: Oni vždycky přeháněj. Udělal jsem jen, co bylo třeba.
2: Tohle vám posílají z matriky. Tak co? Vyšla vám ta domněnka, Reader?
0: Vyšla, Sirén. 17. října před 25 lety se ve Wellingtonu narodilo děvčátko, Magda. Jediné děvče toho jména, ale nikoli Magda Pittová, ale Carterová.
2: Počkejte, Carter, ale to je přece ten vydírač.
0: No ano, David George Carter, muž, který vydírá ředitele banky Lampna Greena.
2: Takže Green nelhal?
0: Ne. Vidíte, zase náhoda. Ještě, že se to stalo v den narozenin Magdy Carterové. Jinak bychom na tohle rodinné spojení nikdy nepřišli. Vy někam odjíždíte, paní Pittová, natrvalo?
4: Ne, jen na čas. Příbuzným.
0: Do Wellingtonu?
4: Tam jsem se narodila, detektive Reader. Vyrůstala jsem ve Volvort.
0: Promiňte, tentokrát jsem to popletl já.
4: Mám na spěch. Vlak mi odjíždí už skoro za hodinu.
0: A času dost, paní Pittová. Když bude třeba, dovezeme vás tam autem.
4: Vy tu nejste sám?
0: Požádal jsem o doprovod. Policejní doprovod. Já vím, říkal jsem, že s policií nemám nic společného, ale někdy si rádi vzájemně vypomůžeme.
4: Ano?
0: Ano. Policie má povolení k prohlídce vašeho bytu, paní slečno Carterová.
4: Prosím?
0: Carterová Magda, jste to přece vy. Něco vám prozradím. Možná vás to bude zajímat. Vaše příjmení je totožné s příjmením vyděrače pana ředitele Greena, vašeho snoubence.
4: To je snad nějaká náhoda, ne?
0: Ne, žádná náhoda. David George Carter je váš otec. Pittová je vaše falešné jméno. A nejste ani vdaná, ale svobodná. Krásně jste to na pana Greena sehrála. Mohu si prohlédnout vaše zavazadla?
4: Vzala jsem si jen pár osobních věcí. Prádlo, oblečení...
0: Souhlasí. Ale buďte tak laskavá a podejte mi ten kabát, no ten, co máte přehozený přes židli.
4: Co si to dovolujete, detektive?
0: Tak musím sám. Co pak tu dělá ta příruční kabela schovaná pod tím kabátem?
4: V té mám doklady a nejnutnější osobní věci.
0: No tak se podíváme, ne? Co pak je to v tomhle plátěném balíčku? Je nějaký celý od hlíny a ty skvrny. Není to zaschlá krev? Co pak je uvnitř?
4: Nevím.
0: Ale já to tuším. Když ho potěžkám, nejsou to z brusu nové bankovky? Řekněme rovných 100 000 liber?
4: Nevím. Nedívala jsem se.
0: Konstáble, odveďte ji.
2: Službu měl od 6 hodin večer.
0: Takže měl do 9 dost času, aby vyloupil trezor a peníze zahrabal pod růží u Cerušky.
2: To byly ty škrábance na ruce.
0: Ano. Pak si počíhal na Barneta. Jak ho viděl dole na konci ulice, zmizel do banky.
2: Nechal otevřené dveře, vypnul světlo a běžel do pracovny ředitele.
0: A tam měl všechno připravené. Plechovku s chloroformem, kterou stačil jen nahnout a lehnout si pod ní. Nohy si svázal a na ruce zaklapl pouta. Jako bývalý kriminální to zvládl dokonale. Předtím uklidil všechno, co Green nechal na stole. Svou výpověď, klíče a otisky těch klíčů, kterými si otevřel trezor, mu jistě pomohla opatřit Ceruška, když laškovala s Greenem.
2: Měli to dobře vymyšlené.
0: I to, jak Magda hrála v danou paničku, to byla na Greena skvělá past.
2: A všechno by jim bývalo vyšlo.
0: A nevyšlo jen proto, že Carter nemohl počítat s tím, co nevěděl.
2: Že je policista Barnett zamilovaný do jeho dcery a že se rozhodl hodit jí kytici do okna. Kdyby se nezdržel, určitě by Cartera zachránil. S tím ostatně Carter počítal, že Barnett přijde včas a pak by ze všeho obvinil ředitele Greena.
0: Jenže zamilovaný policista se opozdil a noční hlídač, žijící pod falešným jménem Melling, přišel tím pádem vlastní vinou o život. Uvízl ve vlastní smyčce, kterou chystal pro někoho jiného.
2: Ale to se stává, že?
0: Ano.
2: Skvělá práce, detektive Reeder.
6: Jam, jam, jam, jam. Thank you, goodbye, Boozy, thank you very much.

0: přišel na ně Šelma Sedlák.
1: Přestupkový soud v Praze.
0: Teď je doba přírody. Kdo chce být moderní, musí být pro přírodu, aby se mu lidi nevysmáli. Tak každý dělá, co umí, a užívá přírody nenasytně a hltavě. Také manželé Cingrovi vydali se do přírody. Jeli 2 hodiny vlakem, všelijakými tunely kolem divokých skal, až se ocitli, jak se říká, v lůně matky přírody a kochali se všelijakými krásami. Málem bych zapomněl, že manželi vyprovázel nějaký pan Olejník. Je to tichý mladý muž a je na stravu u Cingrů. Paní Cingrová ho miluje, protože si nevybírá, dojídá a je se vším svolný. Slunce svítilo na manželi Cingrovi i na pana Olejníka, co je u Cingrů nabit i stravu. Kobylky zpívaly svou jednotvárnou píseň a mes voněla mateří douškou. Za jejich zády se vlnil lán žita. A tu paní Cingrová řekla svému muži Alois, skoč mi natrhat lučního kvítí. On na to beze všeho a odkvačil. Paní Cingrová zůstala s panem Olejníkem sama. Po drahné chvíli se vrací pan Cingr s velkou kyticí. Paní Cingrová ho chválí, to mám hodnýho muže, pan Cingr je pyšný a všichni jsou spokojeni. Tu se před nimi zjevil vysoký, sukovatý muž. Zamával holí nad hlavou a zařval. Ha, vy jste mi zváleli obilí, teď budete platit. Nesmysl, odvětil pan Cingr. Já byl na kytkách, manželka seděla na mezi a pan Olejník jí držel zrcátko, aby si mohla namalovat rty štiftem. Z toho vidíte, že nikdo z nás nemohl obilí zválet. Nikdo jiný tu kromě vás nebyl, tvrdil sveřepý muž. A obilí je zválený.
2: To byla pravda. Obilí bylo zválené.
0: Jinej to nemohl udělat jenom vy, pokračoval ten dlouhý. A já vás nepustím, dokud nezaplatíte.
2: Zdvihl se pokřik. Pan Cingr křičel, paní Cingrová štěbetala. Jenom pan Olejník mlčel, potahuje se za knír. Asi myslil na chutné domácí obědy u paní Cingrové.
0: Pan Cingr se neudržel a řekl tomu dlouhému několik takových slovíček, které Sedlák považoval za urážku. Výletníci se zastavovali a naslouchali se zalíbením. A tak se stalo, že se onen výjev dostal před soud. Okresní soudce doktor Brtník soudil pana Cingra pro urážku na cti. Pan Cingr se hájel rozčilením, mrzelo ho, že byl někdo z jejich společnosti osočen, že zválel obilí a říkal, že nikdo z jejich rodu nebyl takový, aby válel cizí obilí. Povídal, že si to obilí udělalo samo.
2: Soudce po delší námaze strany usmířil. Žalobce podepsal protokol, přičemž pronesl na adresu obžalovaného záhadná slova. On taky na tom není nejlepší. Co tím mínil, nevíme.
1: České slovo 26.5.1932. Anarchistické spiknutí a koloniál.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 28. srpna.
1: Váženému panu Leopoldu J. Řízovi, koloniálovi zde. Velectěný pane velkoobchodníku, revoluční a vzdělávací kroužek Leknín a Dýka nařizují vám, abyste podpořil snahy naše, neb máme velkou režii. A kde máme vzít prostředky zastávajících neutěšených poměrů? Tím pádem se obracíme na vás jako na známého multimilionáře, abyste svou hřivnou přispěl. Bez toho užíváte falešné váhy, čímž okrádáte konzumenty. Úřady by si měly už dávno všimnout vaší zhoubné činnosti. Předsednictvo našeho teroristického kroužku se usneslo, abyste vložil slovy 1 000 000 korun československých do obálky a táž má být dána do koše na papír, který se v městských sadech poblíže pomníku padlých hrdinů nachází. Náš správce pečetí si ten obol vyzvedne a spolek náš bude týž z díky kvitovati. Dále vznášíme k vám důtklivý apel, abyste do svrchu řečeného koše na papír, který se v městských sadech nalézá, vložil balík s následujícím zbožím osadnickým. 5 kilo čokolády, 0,5 liberku cukru, 5 lotů kávy, brazilská směs, lahvičku sidolu na leštění našich zbraní, sáček nového koření, šafránu a badiánu, 5 balíčků náhražky ku kávě a 1/4 kila zdravotní směsi proti kašli. Neučiníte-li tak, pak vaše osoba i schotí, jako i s celou ctěnou rodinou, propadne zkáze. Nehrejte si, neberte naše tvrzení na lehkou váhu. Náš spolek má dlouhé ruce. Jsme spojeni podzemním vedením se všemi elektrickými stanicemi a naše patentní zařízení má takovou sílu, že může ne jeden, nýbrž 100 pitomých koloniálů vyhodit do povětří za strašlivých výbuchů. Bude prolita nejen vaše ctěná krev, ale i hrdlem propadne vaše choť, která honí jenom parádu, ale o něco ušlechtilého nemá žádný zájem, i váš syn, který se prohání po krajině se svým blbým čtyřválcem a myslí si, co nemá, i vaše dcera, co má vážnou známost s přednostou zdejšího úřadu, jsou tak nafoukaná, že chudý, ale vzdělaný muž jest jí málo. Čas kvapí, chvíle pomsty nastává. Ruka naše spočívá na zlověstné páce, která vaši rodinu obrátí v sutiny a popel. Nemeškejte a splňte rozkaz. S veškerou úctou za revoluční a vzdělávací spolek Leknín a Dýka, podpis nečitelný. Julius Kabát, 23letý klempířský pomocník, odpovídal se dnes před samosoudcem vrchním radou Petříkem pro zločin nedokonaného vydírání. Obžalovaný se hájil nouzí a tvrdil, že při psaní vyděračského dopisu byl tak opilý, že nevěděl, co dělá. Podle vlastního přiznání vypil ten den, kdy se rozhodl napsat výhružný dopis, 15,5 litru piva a 5 černých káv s rumem. Protože výpověď obžalovaného byla zmatená, rozhodl se soudce líčení odročit, aby byl zkoumán duševní stav obžalovaného.
2: Lidové noviny, 29.8.1937. Dobré chutnání oduševnělé bytosti.
1: Přestupkový soud v Praze, Praha, 20. července.
2: Zasloužilý filmový pracovník a světák William T. Hárovník kráčel se slečnou Maud Piskotovou do restaurace na Malé Super. Filmovému pracovníku vržou kombinované bodky a v kapse mu zvoní pár mrzkých šestáků. No, snad to nebude stát Majland, dumá William. Toto svěží poupě je spíš pro duševní požitky, než pro nějakou žranici. Je to éterická bytost, to vidím na šup. I máte hlad, darling? Táže se něžně. Ani nápad, odpovídá oduševnělá bytost. Než jsem šla na rande, tak jsem se nadlábla a teď nemám na jídlo ani pomyšlení. Výtečně, ekvistně. Raduje se William. Ohebný číšník předložil jídelní lístek a William dumá nad těmi drahými řádky a rozjímá, já vím co. Já jí poručím bílou polévku, ta je taková lepkavá. Zacpe si tím vnitřnosti a pak nebude mít na jídlo ambažůru. Ale co vám mám povídat? Maud vyjedla talíř a pak si udělá, tak... Nejčkon jsem se nějako rozjedla. Co bysme si dali ještě? Úraz, polekal se filmový pracovník a povídá nahlas. Tak já objednám ještě jednu polévku. Taková věc je dobrá na pleť, v tom se shodují všechny vědecké kapacity. Ale co vám mám dále povídat? Oduševnělá bytost sní ještě talíř polévky a pak se pustí do ilustrované okurky jakožto předkrmu, načež věnuje svou náklonost kroketám na sós tartar. A pro pána Jána Stejná zasloužilý filmový pracovník, no tohle. Slečna Maud si dala dvakrát moučník zvaný puding à la diplomat. Tohle je pošušňáníčko, míní uznale. Něco takového doma nemáme. Má ti maximálně dá k lepšímu roládu. Já ji nemůžu ani vidět. William s nenávistí zírá na její pracující čelisti. A tohle si říká ideálně založená bytost, dumá vztekle. Pořád jenom, že je spíš pro ušlechtilou četbu a že by pro hudbu dala život. Pro válečný materialismus prý není k mání. A tady to mám. Číšník obchází kolem, měří podezíravě inteligentní párek a myslí si, o, kéž by mě zaplatili. Oj, to bych si vejskal. William zuřivě stiskl Maud v zápěstí. Auto bolí, vzkřikla ideálně založená bytost. Omdlete, velí William. Jakým pánem bych měla omdlet, diví se Maud. Okamžitě omdlete, nebo jsme v rejži. Jsem Švorc jako pikový eso.
3: Jo, to je něco jinýho. To jste měl říct hned.
4: Tak bude to nebo ne?
3: Moment, jen co se zušlechtím.
2: Maud si namalovala rty, napudrovala se a pak omdlela jako špalek. Světák William křičí, schání se po lékaři. V restaurantu je poplach. Naloží slečnu do taxíku. Číšník zastavuje Williama. Němá otázka mu tkví v temném zraku. Světák elegantně mávne rukou. Teď není čas na placení. Lidský život je ohrožen. Bude to asi něco se srdcem a se srdcem divno hrát, jak řekl ten básník, jak on se honem jmenuje. Světák usedl do auta vedle choré slečny. Číšník zahořekoval a zalomil rukama. Asi plakal nad vejdělkem. Williama, světáka a zasloužilého filmového pracovníka, soudil dnes okresní soudce doktor Chýský pro přestupek podvodu. Také šofér, který vezl chorou, přihlásil se jako poškozený. William místo placení utekl průchodem a šofér byl nucen si ponechat Maud v zástavě. Soudce ocenil obžalovaného na 3 dny vězení. Neuspokojili světák věřitele bude sedět? William se elegantně uklonil a odcházel středem. Vrzali mu bodky. Asi nebyly zapláceny.
1: Lidové noviny 21.7.1938.
5: Koupel nové skříňky. Jen jsem tak zrovna přemýšlel. Byli jste někdy u někoho na večeři, nebo na mejdanu, nebo na něčem podobném a stavili jste se v koupelně? A když už jste tam byli, podívali jste se někdy do skřínky s léky a se vším možným? Víte, já jenom, abychom to porovnali. Nerozhlédli jste se někdy tak trochu kolem? Mám kamaráda, který to dělá pořád. Tvrdí, že se dělá průzkum pro doktorát ze sociologie. A dodává, že to tak dělá hodně lidí a ani se nemusí chystat na doktorát ze sociologie. O ničem takovém se moc nemluví. Každý se totiž domnívá, že je třeba jediný, kdo to dělá, a nikdo nechce, aby si lidi mysleli, že je nějaký divný. Je to tak? Můj kamarád tvrdí, že jestli chcete o lidech znát pravdu, zajděte si právě na ono místo. Stačí se podívat do koupel nových přihrádek, zásuvek a skříněk. A mrknout se na župany, pyžama a noční košile, které visí na věšáku za dveřmi. Uděláte si obrázek. Kamarád říká, že všechny lidské zvyklosti, naděje, sny, smutky, neduhy a trable, a dokonce i sexuální život, všechno je vystavené v té jediné místnostce. Říká se, že lidi jsou v soukromí většinou čuňata. Největší tajemství lidstva jsou prý schovaná v koutech a ve škvírách koupelny, kam odcházíme, abychom tam byli sami, abychom se na sebe dívali do zrcadla, učesali se a načehrali, vydrbali si a vyhřebelcovali kůži, připravili svá stárnoucí, neduživá těla na další den, abychom se očistili a ulevili si, namalovali povrch svých těl a odstranili tělesný pach. Přicházíme tam meditovat, přemítat o tom, co bude, a vůbec se tam snažíme vylepšit svůj úděl. Říká se, že tam všechno je. V plechových krabičkách, lahvičkách, tubách, škatulkách a nádobkách. Lektvary, olejíčky, masti, spreje, různé přístroje, pleťové vody, voňavky, aparátky, mýdla, pasty, pilulky, krémy, vodičky, pudry, medikamenty a různé nepopsatelné pomůcky, některé elektrické a jiné ne. Zázraky nahromaděné za staletí. Kamarád říká, že podle něj jsou koupelny většinou skoro stejné. A tak z nich cítí tu nádhernou jednotu lidstva. Nehodlám odstartovat epidemii, kdyby si každý šťoural ostatním lidem v koupelně. Ale právě teď jsem se šel podívat do své. Udělal jsem si obrázek. A nevím, jestli se mám smát nebo plakat. Jsem tam, v té své koupelně. Taky se běžte podívat do svého chrámu reality. A od teďka, než ke mně půjdete, zajděte si prosím do koupelny doma. Moje je pro veřejnost zavřená.
6: Suchý povrch země odpověděl na údery zemského jádra plnou prachu. Robinson ve svém horečnatém stavu nenacházel cestu. Fernando ho vedl domů jako slepce. Udělalo se mu hrozně špatně. Bylo mu jedno, co bude s jeho majetkem. Chtěl jenom, aby se mu buď udělalo lépe, nebo aby jeho bědný život už konečně nějak skončil. Pak začal pátrat po nějakém léku, bez výsledku. Přitáhl si k posteli baňku s pitnou vodou a nalil do ní trochu rumu. Napil se. Zamotala se mu hlava. Znovu se mu udělalo strašně špatně. Vyšel před stan a pak už se jen tak dopotácel k lůžku. Zdálo se mu, že znovu prožívá svou první plavbu. Bylo mu tehdy 19 let, poslechl svého kamaráda a vydal se lodí z Halu do Londýna. Snad nikoho předtím ani potom nepotkávalo neštěstí tak rychle jako Robinsona. Ze všech věcí, které jsou lodní specialitou, se Robinson nejdříve seznámil s mořskou nemocí.
7: Nikdy už proti vůli rodičů neopustím rodný dům. Co mě to jen napadlo? Vábili mě, jak to jen lodníci dovedou. Bože můj, to nemohu přežít.
6: A jako dnes, ani tenkrát si Robinsona nikdo nevšímal. Lodníci měli své práce nad hlavu a on byl k ničemu. Nemohl jim pomoci, v lodnickém řemesle se nevyznal.
7: Už nikdy nevkročím na žádnou loď.
6: Neví, jak se dostal do podpalubí, vysílen prožitým utrpením usnul jako špalek. Mezitím se bouře poněkud uklidněla. Probudil se posilněn vydatným spánkem a tu pojednou zjistil, že mu je vlastně dobře. Vydal se na palubu a posnídal.
7: To jsme přežili strašlivou bouři, co? A jak vlnobytí vzdouvalo mořskou hladinu, pravá to bouře.
8: To nemyslíš vážně? A trošku nás to profouklo. Neptun se asi propál, ale až jednou zakašle.
7: Co pak lze prožít ještě něco horšího?
8: Tropíš si ze mne šašky? S tímhle bys mohl být sotva poříčním lodníkem na výletní bárce. Pojď. Vypijeme spolu sklenici rumu a zapomeneme na to.
6: Každý začátek je těžký. A začátky Robinsonů, lidí, o kterých jednou bude mluvit svět, ještě těžší. Robinson na tu bouři skutečně rychle zapomněl, jako teď. Trochu se mu ulevilo a usnul. Usnul a ani neví, že je těžce nemocen, že nemoc v tuto chvíli jen dřímá. Jako dřímá on sám.
9: Mužstvo na palubu!
8: Neptune, buď nám milostiv, nebo všichni zahyneme.
7: Neptun konečně dostal kašel, že?
8: Smysl, idiote!
6: Nebylo ani třeba Robinsona poslat pryč. Smetla ho vlna a on zůstal viset za šos kabátu na jakémsi výčnělku.
10: Kapitáne, pohleďte! Ty dvě těžké lodě se potápějí!
11: My jim pomoci nemůžeme, jsou moc těžké.
10: Kapitáne, dejme pod přístou přední stěžeň.
11: A v životě se odsud nedostaneme.
10: Ale přežijeme. To jsme si pomohli. Teď se kácí hlavní stožár.
11: Podřízněte i ten.
6: Robinson se mezi tím schoval do podpalubí.
11: Mezi námi musí být strašný hříšník.
8: Našel jsem ho, zbabělce.
7: Mně je, prosím, moc špatně.
11: Kapitáne, v lodi jsou dvě velké díry. Dejte ho k čepadlu, ať alespoň pumpuje.
10: Kapitáne, vidíte ty tři uhelné lodě? Jsou ještě lehké, nenaložím je. Utrhli se od kotev, jako nabuvel všechny tři.
11: Dejte jim znamení, že to neme. Snad nám přijdou na pomoc.

0: je konec.
1: Robinson, čerpaje v podpalubí vodu, mylně se domníval, že praskla loď. Poplašných výstřelů vypálili ještě několik, až se pro ně skutečně jedna loď odvážila.
0: Mladý muži, neměl byste se již nikdy pouštět na moře. To, co jste zažil, musí být pro každého uvážlivého člověka jasným pokynem, aby odolal námořnickým svodům.
1: Robinson se probouzí, ale je to takový podivný stav. Už nespí, ale také neprocitnul. V ústech má strašně sucho. Jeho mysl počíná pracovat. Vzpomněl si na zbytek zeleného tabáku.
2: Fernando, podej. Podej, pánovi. Tam, vidíš ten pytlík? Tabák. No, ponesl jsem. Hodnej pejsek.
1: Začal tabák žvíkat. Možná, že to někdy někomu pomohlo, ale nemocnému Robinsonovi rozhodně ne. Prázdný žaludek se v něm obracel. Vzpomněl si, že nemocným se pouští žilou. Vyndal nůž, který stále nosil při sobě.
2: Ne, k tomu musí být nejméně ještě jeden člověk. Mohl bych vykrvácet a zahynout. Zkusím rozmáčet tabák v rumu.
1: Ani to nebyl dobrý nápad. Robinson odvyklý nikotínu požil dávku, která by porazila zdravého člověka. Ochrnuli mu nohy. 14 dní zápasil s nemocí. 14 dní se potácel mezi životem a smrtí. 14 dní měřil vzdálenost mezi svým opuštěným ostrovem a oním světem. Až nadešlo ráno, kdy sice sláp, ale v celku dobré mysli vykročil zase ze svého obydlí. Vykročil jako znovu zrozený. Jakoby mu prožité utrpení dalo nahlédnout do tajemství života a umožnilo mu procitnout. Bylo to jiné procitnutí, než když si člověk jenom uvědomí svou chybu. Byl to okamžik, kdy se člověk mění. Mezitím, co Robinson stonal, vydatně pršelo. Po zemětřesení už nebylo ani památky.
2: Podívej, Fernando, jak je na světě krásně. Počkej, nesmíš do mě strkat.
1: Robinsonovi se zamotala hlava. Navíc se mu ještě chvílo svalstvo následek nikotinového šoku. Ale vracela se mu chuť do života.
2: Udělám si slunečník, který mi bude dobrý i do deště. A udělám ho hodně velký, aby se spod něj vešel i ty. Podívej, Fernando, ne, nešlápni do toho.
1: Obilí, které Robinsonovi nechtělo vzklíčit, které se zdálo všechno plesnivé a které kdysi vyhodil, se docela pěkně zazelenal.
2: Budeme mít chleba. Chleba. Tobě je to skoro jedno, viď, Fernando, ty máš radši kostičku.
1: Vzešlo asi 30 zrnek ječmene a o něco méně rýže. K chlebům bylo ještě velmi daleko. Robinson se rozhodl, že sadbu bude množit ve svém hradu. Věřil, že tam ji nejlépe ochrání. Neměl zkušenost, kolikrát je nutné sklizeň znovu zasít, aby bylo dost zrna k výrobě chlebů, ale bylo mu to taky jedno. Začínal se zařizovat na neomezeně dlouhou dobu. Řekněme si rovnou, že od této chvíle museli uplynout 4 roky, než se dopracoval s pomocí milosrdné matky přírody k užitku z hrstě vyklíčeného ječmene. Z rýží to šlo trochu rychleji. Práce na záhonku vysílila ze sláblého Robinsona natolik, že si musel jít okamžitě lehnout, aniž měl chuť cokoliv pojíst. Spal skoro do večera, až ho probudil hlad, pořádný hlad uzdraveného člověka.
2: Fernando, půjdeme na lov.
1: Robinson se řádně vyzbrojil, ostatně nikdy nevycházel jen s jedinou zbraní. Stále se ještě obával šelem a nemohl ani vyloučit nebezpečí z divochů. Měl v úmyslu zastřelit několik holoubat. Znal místo, kam holuby létají. Byl to lesík, který se táhl až k pobřeží.
3: K noze, Fernando! No tak, slyšel jsi?
1: Fernando, tento vcelku klidný pes, se opravdu rozčílil. Čenich měl skloněný a dorážel na předmět nebo tvora, kterého Robinson neviděl.
3: Okamžitě pojď sem!
1: Robinson byl neustále ve střehu. Nabyl přesvědčení, že opatrnost je matkou moudrosti a že jeho život vlastně neustále visí na vlásku. Zpočátku ho to unavovalo, ale pak si docela zvykl. Jak se Robinson sklonil, uviděl v trávě velkou želvu. Na ní dorážel Fernando. Robinson se zarazil.
4: Když ho potrestám, možná, že si už nikdy želvy nevšimne. A já už mnohokrát slyšel, že želví maso je dokonalou pochoutkou. Když ho pochválím, bude mě je hledat.
1: To ještě netušil, že vnitřek velké želvy skrývá 60 dobrých vajec, ale co říkám dobrých, přímo vynikajících, a dala se jíst nejen vařená, ale i syrová. Co se týče želvího masa...
4: To si dáváš, Fernandovi?
1: Copak pes, chutná mu ledaco, z čeho se člověk ani netkne. Ale u želvího masa vládla mezi pánem a jeho věrným druhem nebývalá schoda. Kradli si navzájem sousta takřka od úst. S pomocí Fernanda mohl teď mít želvýho masa, kolik si přál. Jenomže to by nebyl Robinson.
4: Pořád mi vrtá hlavou, jak založit kozí stádo.
1: Věděl dobře, že ovčáka dokonale uživí jeho ovce. Prodává vlnu, ovce mu dávají maso a kožešinu i mléko. Z mléka dokáže vyrobit chutné sýry a zloje svíčky. Zkoušel to všelijak, líčil na kozy pastě, kladl jim nástrahy. Ukázalo se, že místní kozy jsou mazaná zvířata, která jen tak na něco neskočí. Robinson budoval pro své příští stádo ohradu v místě, kde bylo hodně pastvy, ale pořád nevěděl, jak si ke stádu pomůže. Vykopal díru a přikryl ji větvemi. Spadl do ní omylem sám.
4: Zatracený život!
1: Zkoušel léčit poraněné zvíře a očekával od něj vděčnost. Uzdravená koza mu pak ani nezamávala. Odchyt kůzlat nevedl k ničemu, mláďata nechtěla žrát. Robinson přestal věřit, že založí stádo.
4: No jo, ještě se mi smějte. Dej mi pokoj. Co ty tam děláš? To je ta jáma, kterou jsem sám kdysi vykopal? A sám do ní spadl. Tak ty jsi se taky chytil? Máme hlad? Že jo? Počkej. Nic nedostaneš. Půjdeš se mnou.
1: Robinson pochopil, že hladové zvíře je dokonale krotké. A pak už mu nic nestálo v cestě, aby si založil kýžený chov. Ve Fernandovi se probudili zvyky dávných předků a s velikou vážností stádo hlídal. Robinson se naučil s pomocí kalendáře odhalit zákonitosti zdejších ročních období. Od půli února dva měsíce deštivo, slunce se blíží rovnodennosti. Od půli dubna čtyři měsíce suché počasí, slunce postoupilo od rovníku k severu. Pak další dva měsíce deštivo a slunce se vrací na rovník. Od půli října do půli února sucho a slunce postupuje od rovníku na jih.
4: To snad není možné!
1: Vydatné deště způsobily, že kůly, kterých použil ke stavbě ohrady, zakořenily a vyhnaly zelené proutí.
4: Konečně mám surovinu pro výrobu košíků!
1: Nařezal haluzí a dal je uschnout. Mezitím úporně přemýšlel, jak vypadá košík a hlavně, jak se dělá.
4: Já snad zůstanu u svých bedýnek.
1: Ale nebyl by to Robinson se svou matematikou? Kdyby si nepodmanil i košíkářské řemeslo. Možná, že by jeho výrobky nešly na košíkářském trhu v Jamané moc na odbyt, ale tady rozhodně posloužili svému tvůrci. Konečně mohl mít u ohniště koš s připraveným dřevem. Připomínal mu to domov. U krbu vždycky stál koš s krásnými poleny. Otec se díval do plamenů a jisker. Někteří vypravěči příběhu Robinsona Crusoe dramaticky líčí problémy kolem ohně na opuštěném ostrově. Činí tak sice velmi působivě, ale v rozporu se skutečností. Robinsonovi se podařilo zachránit z lodě tolik kuřáckých potřeb, že s nimi při troše šetrnosti mohl vystačit jakkoliv dlouho. Jeho mysl teď zaměstnávaly jiné otázky.
4: Zaopatříme stádo, Fernando, a půjdeme na výzvědy. Je nejvyšší čas pořádně si prohlédnout náš ostrov.
1: Ve svalech mu ještě trochu škubalo, ale připravil si zásoby na cestu a druhý den vyrazil.
4: Půjdeme proti proudu potoka, alespoň nezabloudíme.
1: Začal pozorovat rostliny, které kolem jeho obydlí vůbec nerostly. Viděl velké aloe, ale nevěděl, co s nimi. U pramenů potoka se mu příroda za námahu odvděčila překvapením.
4: Melouny, pravé nefalšované melouny.
1: O kus dál už byl u vytržení.
4: Hroznové víno, a jak chutné.
1: Rozhodl se, že si z vína udělá zásobu. Nasuší si rozinky na dobu dešťů. Nosil sebou velký pytel a ten z části naplnil. Nebyla li ještě pořád ve své kůži, brzy se unavil.
4: Pojď, Fernando, vrátíme se.
1: A stačil se jenom maličko odchýlit od potoka.
4: Tak to jsem opravdu nečekal. Kdybych měl takto bohaté panství ve staré Anglii, říkali by mi jistě brzy, milorde.
1: Kolem rostly palmy a na nich spousta kokosových ořechů. Vedle nich se dařilo i pomerančovníkům a citroníkům. Ode všeho vzal pár kousků a podél potoka pokračoval v cestě.
4: Domů.
1: Říká domů. Zvykl si na nové prostředí. Poskytuje mu pohodlí a bezpečí. Dnes měl návrat jaksi pohnutý. Sáhl do pytle a skřivil se mu obličej.
4: To jsem tomu dal.
1: Tvrdé ořechy a citrony rozmačkali v pytli hroznové víno na kaši.
4: Pěkný nákup nesu domů. Zítra půjdu znovu a hrozny začnu sušit na místě.
1: Uvažoval i o možnosti přestěhovat se do těchto úrodnějších míst.
4: Ne. Bydlím tady na pobřeží. Kdyby sem bouře zahnala nějakou loď, tam si udělám jenom takovou besídku na přenocování. Letohrádek.
1: Konečně došlo k velké výpravě, která měla zmapovat zbytek ostrova. Opět to vzal podle potoka. A za jeho prameny se mu otevřel zcela nový pohled na moře.
4: To na obzoru je pevnina nebo ostrov? Hornatý pruh země, vzdálený no takových 10-12 mil. Může to být výběžek jeho amerického pobřeží a to by znamenalo, že jsou poblíž španělské osady. Ovšem, taky to mohou být ostrovy z divochy. Pak mohu děkovat Bohu, že jsem ztroskotal tady a ne tam. Pokud ta pevnina patří Španělům, dřív nebo později uvidím nějakou loď. Jestli tam žijí divoši, není vyloučeno, že plujou i na okolní ostrovy. O nich je známo, že jsou lidožrouty a žerou každého člověka, který jim padne do ruky.
1: Ale těžký osud naučil Robinsona řešit pouze takové situace, které řešení vyžadovali. A problém vzdálené pevniny zatím nebyl palčivý. Ještě chvíli hleděl do dálky a pak zvolna pokračoval v cestě. Přál mu štěstí, cítil moc pěkného barevného papouška. Prožil nádherné dny plné velkých dojmů.
4: Robinson. Robinson Crusoe.
1: Rozhodl se, že papouška naučí mluvit.
4: Robinson. Robinson Crusoe.
1: Ostrov byl skutečně báječný a Robinson se vracel domů zamýšlen. Jako král obešel své statky, jako štvanec kolem sebe zapichoval hole, aby ho chránili v noci před útokem dravce.
4: Robinson Crusoe.
1: Opuštěný trosečník a král v jedné osobě.
4: Robinson Crusoe.
1: A hned vyrobil novému členu rodiny pěknou klec, holýma rukama, bez zkušenosti a bez pomoci, jako ostatně všechno. Když se pak uložil ke spánku, ani neví proč, zjevil se mu jeho přítel.
4: Nabídl mi tenkrát v Londýně nejprve místo u stolu, pak plavbu na lodi a nakonec účast v obchodě. Kde bych bez něj dneska byl?
1: Téměř všechno, co Robinson o moři, o vzdálených zemích, o mořeplavectví ví, mu nezištně předal. Snad právě proto si na něho vzpomněl zrovna dnes, když se ve svých myšlenkách znovu zabýval vzdálenou pevninou. Popravdě řečeno, ani plavba s tímto kapitánem neskončila pro Robinsona slavně. Obořil se na ně turecký korzár se svými 200 piráty a 18 děly. Robinson skončil v maurském otroctví, aniž se zatím stal námořníkem nebo obchodníkem.

0: Ráno začal opět jeden všední den. Obilí dozrávalo a bylo třeba je sklidit.
1: Kdo ten meč koval, myslel, že s ním budu stínat hlavy. Ale já si z něj udělal kosu. Těhle pár klasů bych samozřejmě sklidil jakoliv, ale příště jich třeba bude 50x tolik. Geometrická řada. Dokud nebudu péct chleby, pak budu oddělovat část na sedbu a ostatní zrno budu dál zpracovávat. K tomu musím mít kosu. Obilí pokosím. Aha. Co by asi udělal kapitán, kdyby tu byl se mnou a zjistil, že 10 mil odtud je pevnina? Udělal by si člun a plul by tam. Ale já tady sedím a dělám si z meče kosu. Já nevím ani, jak by taková loď měla vypadat, ani jak bych tam doplul. Obilí požnu, nechám je uschnout. Pak musím vymyslet, jak zrno vymlátím. Dokud ho bude málo, asi ho vymnu. A čím ho rozemelu? Jak oddělím od truby? Dejme tomu, že už nějak mouku získám. Ona by ta loď ani nemusela být velká, ale měla by mít plachtu a musí být schopná odolávat mořské.

0: Novida.
1: Robinson Crusoe.
0: To jsem se lek. Podívejme se. On se to naučil.
1: Robinson Crusoe. Robinson Crusoe.
2: První dny se mísili s neodbytnou myšlenkou mít loď. Přítel kapitán, jako by mu kynul ze vzdálené pevniny. Pak přišly deště a loď musela počkat. Za to se přímo vnutila výroba nádobí. Robinson zvedl jeden ze svých košů s rozinkami. Na dně koše byla mezi proutím vmáčklá hlína stvrdlá jako kámen.
3: Vím přesně, kam jsem košík stavěl.
2: Robinson nedbal nepřízně počasí a pospíchal tam. Hlínu našel. S dopravou byly tak trochu potíže, ale Robinson se jich nezalekl. Uplácal z hlíny velikou kouli a pak ji před sebou kutálel jako kluci, když dělají sněhuláka.
3: Začnu čbánem.
2: Začal špatně. Mokrá hlína se hroutila, nedržela tvar, ani když jí dal trochu proschnout. Na to přišel až později, že si musí nejprve udělat formy, třeba jako košatiny vystlané rýžovou slámou. Odvahu získal zase tím, že zkusil vyrábět docela malé nádoby, misky, hrníčky, kalíšky. Sušil je poblíž ohně, aby mu nepopraskali.
0: Hrnek má být hladký, má mít sklovinu. Jak to ti hrnčíři dělají? Jsou dvě možnosti, buď povrch něčím natírají, nebo, a to je skoro pravděpodobnější, hlínu vypalují.
2: Udělal si z nepotřebných želez takový rošt a narovnal na něj několik suchých malých nádob a začal topit. Topil, až se nádobí rozžávilo. Po 6 hodinách se pak počal písek obsažený v hlíně tavit a stékal po stěnách, jako by hrníček plakal. Robinson pomalu přestal přikládat. A ráno vyhrabal z popela skoro dokonalé hrnčířské výrobky.
0: Už je mi to jasné. Budu mít nádobí, co ho budu potřebovat.
2: Robinson pomalu kolem sebe vyplňoval prostor, který takový trosečník má. Srovnáme-li, co mu muselo stačit k životu po ztroskotání a co všechno má dnes, má vlastně všechno, co potřebuje k životu. Dokonce si stoluje jako labužník. A až bude mít chleba, nebude mu už chybět vůbec nic.
0: Ne. Spokojený tu nemohu být přece nikdy. Dosáhnout z několika zrn ječmene bez jakékoliv pomoci bochníku chleba je velká věc. Ale mám jediný cíl. Vrátit se do civilizovaného světa.
2: A tak šel hledat zátoku, ve které by mohl začít stavět loď. Najednou se začal chvět jako list. Stál, ani se nehnul. Rozběhl se někam pryč, pak se pomalu rozhlížel, se na všechny strany přikrčený vrátil. A znovu se podíval na místo, které ho tak vyděsilo.
0: Stopa. Stopa lidské nohy.
4: Signor Ingles, jdeme za vámi.
5: Pojďte dál, hned se vám budu věnovat.
4: Kdo z nás promluví? Vy si znáte ho nejlépe.
5: Vy, Pedro, když jste začal, já ho znám až příliš dobře.
6: Když bude třeba, tak přece pomůžeme všichni.
5: Říkám vám, že jdeme zbytečně.
0: Přijměte místo. Sklenku rumu? Dávám mu stále ještě přednost. Moje poslední pouto s životem na moři.
5: Chcete tím říci, že jste s životem na moři definitivně skončil? Jste u nás v Brazílii šťastný.
0: Pomalu už budu vědět, co takové hospodářství potřebuje.
6: Máme vás tu rádi. Vážíme si vás. Jste tady už leta usazen.
0: 4 roky.
4: Připadá mi, že se známe už od dětství.
0: Svoje dětství jsem prožil ve staré Anglii, pane.
4: Ano, signor Ingles. Tak na vaše zdraví.
0: Zakusme si, pánové. Tabák je z mé úrody. Dobrý tabák.
6: Prý se vám ho urodilo na 50 žoků.
0: Čekám na loď z Lisabonu, abych náklad odeslal. Jestli vám chutná, uděláte mi radost, když si vezmete domů.
4: Díky, Robinson Crusoe.
2: Ano, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, jak ho málo známe, lépe řečeno, jak si ho málo pamatujeme. Zastihujeme ho v době, než podnikl cestu, o které si po staletí povídá celý svět. Slechněme si tedy Robinsonův příběh

0: Podle původního znění Daniela Defoe.
1: A snad přejdeme k věci. Cítím, že máte něco na srdci.
2: Vyprávěl jste nám často o svých dvou cestách na Gvínejské pobřeží.
3: Pánové, nepřeháněl jsem.
2: A proto jsme tady, pane Robin.
1: Milý Pedro, vypravte se tam, povím vám kudy. Ačkoliv nepřipadá mi dost pravděpodobné, že by usedlí a dobře prosperující farmáři vyměňovali jednu nepotřebnou věc za jinou, stejně málo potřebnou.
4: Ale zlato jsou peníze.
5: Pedro, jak jste správně poznal, neřekl doposud všechno.
2: Máme potíže s pracovními silami. Černí otroci by nám mohli řešit situaci.
4: Nemusíme zdůrazňovat, že je naše rozmluva důvěrná, pane Robinsone.
5: Naše poslání je tak trochu v rozporu se zákony, že?
1: Necítím se vázán zákony jediné země. Zvláště jsou-li jiné než mnoha jiných zemí. Sám jsem byl v souladu s tamními zákony 3 roky maurským otrokem a kdybych si byl nevydobil svobodu vlastním přičiněním, byl bych zůstal otrokem dodnes. Žádný brazilský zákon by mi nepomohl.
2: Znamená to tedy, že jste ochoten s námi spolupracovat?
1: Nevím ještě v jakém směru.
2: Velel byste naší lodi do Gvíny. Vzal byste tam náklad, který sám určíte, a přivezl byste zlato, slonovinu a otroky.
1: Mám své hospodářství. A to mi vzkvétá. Nevím, proč bych měl riskovat svůj život.
2: Vy byste nám pouze věnoval svůj vzácný čas a o výtěžek byste se s námi dělil rovným dílem.
1: Můj krk má větší cenu než podíl na vašem obchodě.
5: O vaše hospodářství se vám tady zatím postráme.
1: Mám jiné plány. Začal jsem tady před 4 lety se 100 librami, které mi přivezl můj přítel, kapitán lisabonské lodi. Těch 100 liber jsem tady pomocí přítele kapitána, který mi za ně přímo v Anglii koupil výhodné zboží, proměnil v majetek, za který byste mi sami dali 3 až 4 tisíce liber. A za 2 roky se mohu klidně postavit před svého otce a mohu mu říci: otče, mýlil ses. Ačkoliv jsem se vzepřel tvé vůli a opustil tvůj dům a klesl do veliké bídy, dnes se mi daří dobře a mám takový a takový majetek.
5: Já jsem to říkal.
4: Je to vaše poslední slovo?
1: Co mi nabízíte? několik otroků, které si mám sám pochytat. Vy do toho vkládáte jen své peníze. Já riskuji hlavu.
2: Získáte 10x tolik, co jeden každý z nás.
1: A co, když se nevrátím?
2: Váš podíl vyplatíme osobě, kterou nám určíte. Můžete se spolehnout, že do posledního groše.
0: Jednání bylo jaksi u konce. Farmáři už skoro dosáhli svého. Robinson Crusoe cítil ono podivné chvění, které se ho vždy zmocňovalo, když počal snít a přitom na spánek neměl ani pomyšlení. 2 odešli, 1 zůstal.
5: Překvapil jste mě, Robinsone.
1: Dávám vždycky přednost fantazii před rozumem. Přijmu váš podíl. Obchod je obchod. Ale tím jste si mě nekoupili. Víte vy vůbec, Velsi, co je to cesta po širém moři? Víte, kolikrát saháte až na dno svých sil, abyste zachránil holý život? Jak namáháte veškerý svůj abyste obelstil toho netvora? Moře není nuda, moře je živel. A mě má rádo jako kočka myš. Ježí svou srst, jen se přiblížím. Proto mě bude vždycky lákat. Říkal jste, že jste obchodník, Velsi. Obstarejte tedy perly, sklíčka, malované lastury, zrcátka, levné prstýnky, všechno, co se blízká. Přidejte taky něco užitečného. Nože, nůžky, sekírky a poplujeme. Vlastně popluju jen já. Vy se mi tady starejte o mé plantáže, Velsi.
0: Který 1. září roku 1659 vstoupil Robinson Crusoe na palubu, když předtím sepsal svou závěť. Ještě ten týžden vyplula loď na širé moře. Vydala se podél brazilských břehů na sever a pak po obvyklé cestě k africkému pobřeží. 12 dnů se nic podstatného neudálo. Když pak loď překročila rovník, napadlo jí pojednou zuřivé tornádo, neboli uragán. Dalších 12 dní si s ní hrálo jako s třískou a hnalo ji na všechny strany, až ji dokonale popletlo.
4: Pane, ztratili jsme dva muže.
2: Je třeba se s nimi rozloučit s obvyklými poctami, kapitáne.
4: Pane, já skutečně nevím, kam nás bouře zanesla.
2: Proveďte tedy potřebná měření.
0: Ukázalo se, že se dostali do blízkosti břehů Guajánských nad ústí Amazonky.
4: Pane, poplujeme zpět.
2: Vyloučeno. Máme poslání.
4: Vaše poslání už je jen sen.
2: Nuže, poplujeme tedy za snem.
0: Bez toho, že by doplnili zásoby, nebylo pomyšlení na další cestu do Afriky. Kapitán se s Robinsonem Crusoe rozhodli pro přístav Barbados, kam chtěli dorazit asi za 14 dnů. Nová bouře je ale obrátila k východu, daleko od cest, kterými lodi obvykle plují.
6: Země! Vidím zemi!
4: Tady přistát nesmíme, zdejší ostrovy jsou plné lidožrouti.
6: Uvízli jsme na mělčině!
4: Rychle všichni do kajut!
0: Měli strach, že je bouře smete z paluby. A když se vítr na chvíli utišil, zjistili námořníci, že se loď dokonale zakousla do mělčiny. Snaha ji vyprostit byla marná.
4: Jsme v pasti. Spuste člun!
0: Drama vrcholilo. Posádka, která už čítala jen 12 mužů, hledala záchranu tam, kde ji nalézt nemohla. Stačilo, že se přihnala nová vlna, vysoká jako hora.

0: Kde je loď? Kde je člun? Kde jsou mí námořníci? Kapitáne! Hrome, kde jste, kdo? Haló! Ti hlupáci snad všichni utonuli. Ne, když jsem se zachránil já, musel přece i někdo jiný.
1: Robinson začal běhat po pobřeží jako smyslů zbavený. Nebylo toho mnoho, co našel. Čepici a dvě levé boty. V kapse pak objevil špetku mokrého tabáku, dýmku a nůž. Po námořnících ani památky.
0: Jsem ztracen. Tady není stopy po člověku. Ale jestli měl kapitán pravdu, pak mi právě od lidí hrozí největší nebezpečí. Kanibalové. Brzy bude tma. Je ta voda pitná? Něco přece pít musím. Nic jí není. Hlad. Hlad, hlad. No což, není zdravé nacpat si na noc žaludek. Kde vůbec přespím? V noci vycházejí šelmy na lov. Nemám se ani čím bránit. Ach, Robinzone, bylo ti toho zapotřebí.
1: Vylezl do koruny tlustého, keřovitého, trnitého stromu. Přemítal o smrti. Pro život neviděl jedinou šanci. Pak usnul. Probudil se čilý a dobré mysli, spánek ho osvěžil. A to ještě nevěděl, jaké ho čeká překvapení.
0: Loď! Naše loď!
1: Skutečně. Vlnobytí vyprostilo a zaneslo až ke skalisku, na kterém se Robinson zachránil. Stála v celku vzpřímená necelou míli odsud.
0: Co nás to napadlo? Hledat záchranu v malém člunu? Kdybychom byli zůstali v kajutách, mohli jsme to všichni přežít.
1: Svlékl se. Uvízlý vrak vysokočněl z vody a po hladkých stěnách nebylo lehké zvyšplhat na palubu.
0: Lano!
1: Vyselo z paluby dolů a po delší námaze se Robinsonovi podařilo dostat se po něm nahoru.
0: Fernando, ty můj pejsku, tak přece jenom tu nejsem sám. Ty jsi hlídal tady, hodný pejsek. Posnídáme spolu, pojď.
1: Posnídali spolu tak, jak se snídá na lodi, vydatně.
0: A hned je nám líp, viď, Fernando. Všechno, co je tu k potřebě, musíme dostat na břeh. Ty řekneš jo, ale jak? Co pak máme člun? Nemáme. No pojď. Podíváme se, co nám zbylo k životu.
1: Přestože loď byla už na moři dlouho a zásoby nebyly doplněny, našel toho Robinson hodně, co se mohlo hodit. Problém tu vyvstal jediný, jak dostat věci na břeh. Jednoho nouze uvrhne do zoufalství, druhého naučí vynalézavosti. Robinson hází do vody zásobní ráhna, stěžňové čnělky a tránce. Spojuje je provazy, aby mu je voda nerozehnal. Provazy se mu dole dobře hodí. Z dřev svazuje mohutný vor. Robinson pracuje soustředěně a vytrvale. Málem si nevšiml, že už je večer.
0: Fernando, nemáš hlad? Já taky. Počkej, hned jsem nahoře. Jak strávíme dnešní noc? Když zůstaneme na lodi, nová bouře nás na dobro zničí. Vydáme-li se na břeh, nevíme, před čím se chránit dřív. Jestli před lidojedy, nebo před šelmami. Z lodi je třeba co nejdříve potřebné věci odvést, ale kam je na břehu uložit?
1: Beránek a slunce se chystalo na svou večerní koupel, tak se rozhodl přespat na lodi. Ráno spustil 3 lodní truhlice na vor a počal je plnit. První z nich potravinami, masem, rýží, sýrem, suchary a našel i trošku evropského obilí, bylo původně určeno jako krmení pro slepice. Do druhé opatrně vložil zbraně, střelivo a soudky s prachem. Obsah třetí truhly byl neméně důležitý. Truhlářské nářadí a další potřeby cennější než zlato. Pohled na břeh mu přinesl dva poznatky.
0: Příliv mi odnesl šaty. Chci-li dopravit náklad skutečně až na pevninu, nezbývá mi, než počkat opět na příliv.
1: Dostat vor na břeh bylo těžší, než si Robinson představoval. Co chvíli mu uvízl na mělčině a náklad se kácel do vody. Pro Fernanda to byla veselá podívaná, oklepával svou promáčenou srst a vesele štěkal. S vrcholícím přílivem dosáhl Robinson cíle. Vytvořil si z beden a trámu jakousi hradbu, která ho měla chránit před nebezpečím divočiny. Kolem hradby měl hlídat Fernando. Znaven těžkou prací, Robinson rychle usnul. V noci se nic zvláštního nestalo. Pouze Fernando beze stopy zmizel. Nezbývalo, než oželet i tuto ztrátu.
0: Naše loď tam vydrží jen do příští bouře. Musím z ní zaránit všechno, co se jen dá.
1: Pak si ale uvědomil, že vlastně stále ještě nezjistil, kde ztroskotal. Uchopil jednu z pušek a šel na výzvědy. Vystoupil na kopec, který se tyčil vysoko nad krajinou. Vyhlídka ukázala, že se nachází na nevelkém ostrově a všechno nasvědčovalo tomu, že je ostrov neobdělán, tudíž i neobydlen.
0: Fernando!
1: Nic, ticho.
0: Fernando!
1: Zmizení věrného psa vzbuzovalo nové obavy. Sestupoval zvolna dolů. Na holé větvi seděl velký pták se zahnutým zobákem. Vypadal jako jestřáb. Robinson se dlouho nerozmýšlel a zbor ptáků dal jasně najevo, že právě zazněl první výstřel na tomto ostrově.
0: Lodní zásoby mi postačí jen na omezenou dobu. Musím se naučit využívat všechno, co mi ostrov může dát.
1: Uvažoval Robinson, škuba je ještě teplého velkého ptáka. Pak ho na otevřeném ohni dobrou hodinu pekl a řekněme rovnou, že první pokus využít darů přírody nebyl zrovna úspěšný. Maso bylo tvrdé a nedalo se jíst. Musel se pro dnešek tedy spokojit opět s několika lodními suchary a s kouskem kozího masa. Pak se za odlivu vydal znovu na loď. Vítal ho uličník Fernando. Buď se mu víc líbilo hlídat loď než ohradu, nebo si pomyslel, že paluba je pro něho bezpečnějším místem než neznámá pevnina.
0: To je peněz. Smetí. Pořádný nůž je pro mě cennější než všechny mince světa.
1: Pak ale pro jistotu peníze taky naložil. 13krát vykonal cestu od lodě na břeh. Když už nebylo co odvést, jel se postupně rozebírat loď. Prkna, trámy, lana, plachty. Současně řešil problém bydlení. Stan nebo jeskyně?
0: Nejprve musím najít vhodné místo. Musí být dál od moře, chráněné před větrem, ale s dobrou výhlídkou. Musím tam mít pitnou vodu a jeskyni. A vedle jeskyně postavím stan.
1: A hned se dal do práce. Pracoval horečně. Kolik zbývalo ještě dní s příhodným počasím? Náhlý dešť ho mohl dokonale ožebračit. Zachránil sice značné množství střelného prachu, ale už jeden zvlhlý soudek je prakticky k ničemu. Proto postavil z plachet nejprve stan, do kterého ukryl choulostivější část svého majetku. Postavil jej před místo, ve kterém hodlal hloubit jeskyni. Myslel i na svou bezpečnost. Obehnal pozemek dvojitou hradbou z kůlů na obou stranách zašpičatělých. Mezerami protahoval lodní lana, čímž dosáhl velké pevnosti. Vchod nevytvořil žádný. Udělal si žebřík, který na noc vtahoval dovnitř.
0: A už je to tady. Pro boha, střelný prach!
1: Tentokrát už nešlo jen o to, že by mu zvlhly zásoby. Robinson si uvědomil, co by se mohlo stát, kdyby do jeho ležení uhodil blesk. Zásoba střelného prachu by se vznítila. Nejen, že by nebylo pak čím střílet, ale výbuch by asi zničil všechno, co by bylo na blízku. Rozhodl se tedy svých 250 liber střelného prachu rozhodit na 100 hromádek. Po podařilo se mu usídlit se na ostrově a připravit se k pobytu, o jehož délce neměl představy. Spokojen sám sebou, vydal se na lov. Chtěl opět okusit čerstvého masa. Vyhlédl si kozu, která napájela kůzle.
0: No, pojď, drobečku. Tobě se nic nestane. Mě totiž něco napadlo.
1: Nesl kůzle spěšně domů, aby je ušetřil pohledu na zastřelenou kozu. Mělo se totiž stát zakladatelem budoucího Robinsonova kozího stáda. Jenomže kůzle nechtělo a nechtělo žrát, a tak nezbylo Robinsonovi nic jiného, než je taky zabít. První pokus založit kozí stádo tedy ztroskotal. Získal sice znovu dostatek chutného masa, ale také na něj padl nevýslovný smutek.
0: Jsem na míle vzdálen cestám, kterými plují lodě. Jsem všemi opuštěn. A neznám způsob, jak se odsud dostat. Jsem odsouzen a neznám výši trestu.
1: Jeho pohled padl na kalendář, který si zbudoval z mohutného stromu. Už zde prožíval druhý měsíc, ukazovali zářezy.
0: 12 nás bylo, kteří jsme hledali záchranu v člunu. Já jediný přežil.
1: A pustil se zase do práce. Chtěl zasít obilí, které z lodě zachránil, ale nechtěl mu vyklíčit, pouze splesnivělo. Smířil se tedy s tím, že obilí nebude, a vyhodil je. Začal si vyrábět nábytek.
0: Stůl a židl jsou základem pohodlí. Ale kde vezmu dřevo?
1: Můžete namítnout, že přece z korábu zachránil dřeva dost. Ano. Jednak ho mnoho spotřeboval na výdřevu jeskyně. Jednak si potřeboval oskoušet, jestli by uměl zpracovat kmen. Jenom tak pro potěšení. Našel tedy vhodný strom. A tak dlouho ho přisekával, až vzniklo krásné prkno. Nakonec je vyhladil hoblíkem. První prací, kterou vykonal za stolem, byl denní rozvrh hodin.
0: Ráno, když nebude pršet, 2 až 3 hodiny lovu. Potom 2 hodiny práce na hospodářství. Následuje příprava oběda. Po obědě spánek. V tom strašném vedru se stejně nedá pracovat. K večeru opět práce.
1: Citelně mu chyběla lopata. Nalezl strom, jemuž v Brazílii říkají železnec. S jeho opracováním vznikly ale nové potíže. Kov sekery nebyl dost odolný, aby si s neobyčejně tvrdým dřevem poradil. Přesto si Robinson lopatu udělal. Chtěl si totiž vyhloubit sklep. Nastal i problém, jak výlom odklízet. Na koš nebylo nikde proutí. O vozík se sice pokusil, ale nevyřešil výrobu koleček, tak nakonec udělal několik beden a s těmi se mohl vesele pustit do práce. Je k nevíře, kolik vynalézavosti prokázal mladý muž, který až dosud mnoho práce nenadělal a který hlavně necítil nikdy potřebu něčemu se systematicky učit.
0: Ze všeho nejdůležitější, co člověk musí pochopit, je matematika. Matematika je rozum. Tedy nahlížíme-li na jakoukoliv věc rozumem, nic už nestojí v cestě, abychom zvládli jakékoliv řemeslo. Ale to mi došlo až dnes. Fernando, ty jsi přišel. Ty tuláku. Jak jsi se sem dostal? Já nechal večer žebřík venku? Byl jsem asi strašně unavený. Mně je těžko, Fernando. Mně je moc těžko. Ne, ne. Když, milý synu, opustíš otcovský dům, klesneš do veliké bídy. Zůstaň doma. Tatínku, nemohu. Neměl byste se již nikdy pouštět na moře. Vy jste přece, kapitáne, prožil všechno se mnou. Co pak vy se na moře nevrátíte?
2: Vrátím, protože to je moje povolání.
0: A proč by to nemohlo být i mým povoláním?
2: patříš do velké rodiny obchodníků. Štěstí nekvete ani u chudáků, ani u boháčů. Drž se středního stavu.
0: Jenom já vím, co chci dělat.
2: Viděl jste výsledek. Zahyneš a nebudeš vědět ani čím.
0: Ne.
2: Nevrátíte-li se domů, kamkoliv se hnete, budete zápolit s bídou a utrpením,
0: ne,
2: až se konečně naplní otcovo proroctví.
0: Ne! Bože můj, nemohu dýchat. Tělo mám jako zpřelámané. Určitě mám horečku, tak to mě nemělo potkat. Jen nezůstat ležet. Člověk nesmí zůstat ležet. Bože, ta puška je těžká. Kozu. Musím zastřelit kozu, abych měl zásobu.
1: Zastřelil kozu až na třetí pokus. S vypětím posledních sil ji stáhl a počal ji péct. Horko mu udělalo ještě hůř.
0: Tatínku, všechno, co jsi mi vštěpoval, jsem už dávno zapomněl. Nepláč. Máš ještě dva syny. Třeba se na nich dožiješ větší radosti. Léky. Proč jsem z vraku nepřinesl lodní lékárnu? Pojď, Fernando, jdeme pro ní. Já nemůžu. Snad až za chvíli. Musím. Je příliv nebo odliv? Má loď je pryč. Má loď zmizela. I hradba se kýve. Ke mně, Fernando. Zpátky do stanu. Kymácí se. Puká země.
1: Ano, země se dala do pohybu. Praskaly trámce, kterými Robinson vystužil strop jeskyně, valilo se kamení. Ostrov, který přijal Robinsona za svého jediného syna, byl zachvácen zemětřesením.
3: Každý soudní referent jest zajímavou figurkou na chodbách soudu. Zdraví všechny dozorce, pak rady soudu a soudce. A znal jsem jednoho referenta, který pozdravoval dokonce i obžalovaného. Velice úctivě. Přiznám se, že tou komickou figurkou byl jsem já. Viděl jsem ve všech zlodějích, loupežných vrazích svůj chlebíček. Zejména, když to takový lupič dobře provedl a ještě přitom vyvedl nějaký škandál u soudu, jako mrštěl krucifixem po panu předsedovi a podobně, přátelsky se mu kynul rukou a usmíval se významně na něho. Zlatý člověk, z toho bude zase sloupec, to je nových 70 řádků. Kdyby byl pomlátil celý soud, byl bych měl ještě o sloupec víc. To bych se nezdržel a byl bych mu ještě tu jeho lotrovskou ruku srdečně stiskl. Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím výrokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal, vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porodním období, a v tiskárně byli oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel, páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché, jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
2: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak vinný spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzav činění tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka. Nebo opět zní žaloba. Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu ukrývati se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
3: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukrát, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje, a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat a že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl, tak i voni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I voni, pane Brute.

0: Při třetí obrátce rybu poprvé uviděl. Uviděl ji nejprve jako temný stín, jemuž trvalo tak dlouho, než proplul pod člunem, že jeho délce nemohl uvěřit.
1: Ne, prohlásil hlasitě, tak veliká být nemůže.
0: Ale byla tak veliká. A když dokončila tenhle okruh, vynořila se k hladině ve vzdálenosti pouhých 30 metrů a stařec viděl její ocasní ploutev vyčnívat z vody. Byla vyšší než kosa a odrážela se bledě fialovou, levandulovou barvou od temně modré vody. Vyčnívala v šikmém úhlu nad hladinu. A jak ryba plula těsně při povrchu, stařec viděl její obrovský objem a temně fialové pruhy na jejich bocích. Hřbetní ploutev měla sklopenou a ohromné prsní ploutve doširoka roztažené. Při tomto okruhu viděl stařec její oko a dva šedivé přísavné štítonoše, kteří plavali kolem ní. Občas se k ní přisáli, občas od ní vystřelili jako šipky, chvílemi pluli lehce v jejím stínu. Oba byli přes metr dlouzí a když plavali, svíjelo se jim celé tělo jako úhořům. Stařec se teď potil, ale nejen od slunce. Při každé klidné a hladké obrátce, kterou ryba udělala, zkracoval šňůru a byl si jist, že po dalších dvou obrátkách bude mít příležitost harpunovat ji.
1: Ale musím se k ní dostat těsně. Docela těsně, opakoval si v duchu. Nesmím se snažit zasáhnout jí do hlavy. Musím do srdce. Jen klid a sílu, staříku, povzbudil se nahlas.
0: Při příštím okruhu se rybě vynořil hřbet, ale bylo to trochu příliš daleko od člunu. Při následujícím okruhu byla stále ještě příliš daleko, ale vynořovala se víc z vody a stařec si byl jist, že když ještě o něco zkrátí šňůru, dostane jí po bok loďky. Už dávno předtím si připravil harpunu. Její lehké lanko bylo svinuto v kulatém košíku a na konci přivázáno k ouvazníku na přídi. Ryba se teď ve svém kroužení blížila. Vypadala klidně a krásně a jenom veliká ocasní ploutev se jí pohybovala. Stařec vší silou zatáhl, aby jí dostal blíž. Na kratičký okamžik se ryba naklonila trochu na bok, pak vyrovnala a pustila se do dalšího okruhu.
1: Pohnul jsem s ní, řekl si stařec nahlas. Přece jsem s ní pohnul.
0: Pocítil opět nával mdloby, ale visel na obrovské rybě, co měl síly.
1: Pohnul jsem s ní, opakoval si v duchu. Možná, že teď ji převrátím. Táhněte ruce, držte nohy, hlavo vydrž. Udělej mi to kvůli, nikdy si mě nesklamala. Tentokrát ji převrátím na bok.
0: Když však sebral všechny síly, opřel se do toho o hodně dřív, než ryba propůla kolem člunu a táhl, div mu svaly nepraskly, ryba se dala o něco strhnout, ale pak vyrovnala a plula pryč.
1: Rybo, oslovil jí stařec, rybo, vždyť stejně umřeš. Musíš přitom zabít i mne. Takhle nic nedokážu, napadlo ho.
0: Měl v ústech příliš vyschlo, aby promluvil nahlas, ale pro vodu teď nemohl sáhnout.
1: Musím ji dostat po bok loďky tentokrát,
0: umiňoval si v duchu.
1: Moc už těch obrátek nevydržím. Ale vydržíš, okřikl sám sebe. Vydržíš to do nekonečna.
0: Při příští obrátce ji skoro dostal, ale ryba zase vyrovnala a pomalu odplouvala pryč.
1: Zabíjíš mě, rybo, pomyslel si. Ale máš na to právo. Nikdy jsem neviděl většího obra, nic tak krásného a klidného. a vznešeného jako jsi ty, bratře. Tak pojď a zabij mě. Je mi jedno, kdo koho zabije. Teď se ti to začíná v hlavě plést, napomenul se v duchu. Hlavu si musíš zachovat jasnou. Mysli jasně a dokaž, že umíš trpět jako muž. Nebo jako ryba, dodal pro sebe. Vzpamatuj se, hlavo, pronesl hlasem sotva slyšitelným. Vzpamatuj se. Při dvou dalších obrátkách to dopadlo stejně. Už nevím, říkal si stařec v duchu. Pokaždé už cítil, že ztrácí vědomí. Už nevím, ale zkusím to ještě jednou. Zkusil to ještě jednou a když rybu obracel, cítil, že omdlévá. Ryba vyrovnala a opět pomalu odplouvala a její velká ocasní ploutev sebou mrskala ve vzduchu. Zkusím to znovu, sliboval si stařec, třeba že mu připadalo, jako by měl ruce z rosolu a viděl pořádně jen v záblescích. Zkusil to znovu a dopadlo to stejně. Tak tedy, zaťal zuby a cítil, že ztrácí vědomí ještě než začal. Tak to zkusím ještě jednou.

0: sebral veškerou svou bolest a zbytek svých sil a svou dávno ztracenou hrdost a postavil je proti smrtelné úzkosti ryby. A ryba se převrátila na bok a plula mírně na boku, dotýkajíc se téměř svým mečovitým výrůstkem bednění loďky a začala míjet člun, dlouhá, nořící se do hloubky a široká, stříbrná a temně purpurově pruhovaná a ve vodě zdánlivě nekonečná. Stařec pustil šňůru, stoupl na ní nohou, zdvihl harpunu, jak jen mohl vysoko a veškerou silou, vší silou, kterou v sobě právě zburcoval, ji vrazil rybě do boku, těsně za ohromnou hrudní ploutev, která trčela do vzduchu do výše jeho hrudníku. Cítil, jak železo vniká dovnitř a naléhl na ně, aby je vrazil hlouběji a potom se na ně vrhl celou svou váhou. Tu ryba ožila, cítíc v sobě smrt, a vyhoupla se vysoko z vody a vystavila se na odiv v celé nesmírné délce a šířce a ve vší své mohutnosti a kráse. Zdálo se, že visí ve vzduchu nad starcem v loďce. A pak dopadla do vody s drtivým plesknutím, které postříkalo starce i celou loďku vodním popraškem. Starci se udělalo mdlo a zle a dobře neviděl. Ale uvolnil provazec harpuny a propouštěl jej zvolna rukama odřenýma do živého masa. A když zase viděl, spatřil, že ryba pluje na zádech se stříbrným břichem vzhůru. Násada harpuny jí trčela šikmo z boku a moře se barvilo rudou krví z jejího srdce. Nejprve to vypadalo jako mělčina pod hladinou azurové vody, která byla hluboká více nežli míly. Pak se to rozestřelo jako mrak. Ryba byla stříbřitá a nehybná a pohupovala se ve vlnách. Stařec si ji pozorně prohlédl v záblesku, kdy se mu vrátil zrak. Pak omotal lanko harpuny dvakrát kolem ouvazníku na přídi a složil hlavu do dlaní.
1: Musím si zachovat jasnou hlavu, mumlal do dřeva přídě. Jsem unavený starý člověk, ale zabil jsem tuhle rybu, svého bratra. A teď se musím dát do sprosté otročiny. Musím přichystat smyčky a provaz, abych jí přivázal po bok loďky, uvažoval. I kdybychom byli dva a kdybychom nabrali do člunu vodu, abychom ji naložili a pak vodu zas vybrali, do tohohle člunu by se nikdy nevešla. Musím si všechno připravit a pak ji přitáhnout a dobře přivázat a vztyčit stěžeň a napnout plachtu na cestu domů.
0: Začal přitahovat rybu k boku loďky, aby jí mohl provléci provaz žábrami a hubou a připoutat jí tak hlavu k přídi.
1: Chci se na ní podívat zblízka, pomyslel si, a dotknout se jí a ohmatat si ji je mým jediným bohatstvím. Ale proto se jí dotknout nechci. Myslím, že jsem cítil její srdce, když jsem podruhé naléhl na harpunu. Teď ji přitáhnu a přivážu a navleču jí smyčku kolem ocasu a ještě jednu kolem těla uprostřed, abych ji připoutal k loďce. Do práce, staříku, poručil si.
0: Lokl si maličko vody.
1: Zbývá ti spousta otročiny teď, když je po boji.
0: Vzhlédl k nebi a pak se podíval na svou rybu. Starostlivě se zadíval na slunce.
1: Není o moc víc než poledne, pomyslel si. A zdvíhá se pasát. Na šňůrách teď vůbec nezáleží. Spojíme je s chlapcem, až se vrátíme domů. Tak pojď, rybo, řekl nahlas. Ale ryba nešla. Převalovala se místo toho ve vlnách a stařec přitáhl loďku k ní. Když k ní přirazil a její hlava se octla vedle přídě, nemohl jejím rozměrům uvěřit. Ale odvázal lanko harpuny od ouvazníku, provlékl je rybě žábrami a mezi čelistmi, omotal je kolem jejího meče a provlékl je druhým žaberním otvorem. Udělal ještě jednou smyčku kolem mečovitého výrůstku, zauzlil provaz na dvojito a upevnil jej k ouvazníku na přídi. Pak provaz přeřízl a šel na záď, aby přichytil smyčkou ocas. Ryba, dříve stříbrná a tmavě purpurová, nyní zestříbřela a pruhy dostaly týž bledě fialový odstín jako její ocas. Byly širší než mužská ruka s roztaženými prsty a rybí oko zíralo tak lhostejně jako zrcadla v periskopu nebo jako oči svatých při procesí. Byl to jediný způsob, jak jí zabít, prohlásil stařec. Co se napil vody, bylo mu líp a věděl, že nezajde a hlavu měl jasnou. Váží takhle dobrých 700 kilo, uvažoval. Jestli ne, o hodně víc. Co když 2/3 z toho se dají počítat na maso po 60 centech za kilo? Na to bych potřeboval tušku, řekl si nahlas. Nemám přece jen tak jasnou hlavu. Ale myslím, že slavný DiMaggio by na mě byl dneska pyšný. Nikdy jsem sice neměl kostní ostruhu, ale ruce a hřbet mě bolí, jak se patří. Chtěl bych vědět, co to vlastně je ta kostní ostruha, uvažoval dál v duchu. Možná, že je máme a ani o tom nevíme. Přivázal rybu k přídi a k zádi a k veslařské lavičce uprostřed. Byla tak veliká, že mu to připadalo, jako by si k boku připoutal mnohem větší člun. Uřízl kus šňůry a přivázal rybě spodní čelist kolem jejího meče, aby se jí neotvírala huba a aby pluli tak hladce, jak to jen půjde. Pak vstyčil stěžeň, dal na místo klacek, který mu sloužil zavrati ráhno, narovnal ráhno, záplatovaná plachta se vzedmula, člun se dal do pohybu a stařec, napůl leže na zádi, vyplul k jeho západu.

0: Nepotřeboval kompas, aby poznal, kde je jihozápad. Stačilo mu cítit pasátní vítr a pozorovat dmutí plachty. Měl bych navnadit malou šňůru lžicovitou třpitkou a pokusit se ulovit něco k jídlu a svlažit si trochu chřtán. Ale nemohl třpitku najít a sardinky se mu všechny zkazily. Vylovil tedy hákem bodce chumáč žlutých chaluch, které pluly kolem, a vytřásl z nich na paloubku člunu drobné ráčky, garnáty. Bylo jich přes tucet a vyskakovali a hemžili se jako písečné blechy. Stařec jim uštipoval palcem a ukazováčkem hlavičky a jedl je tak, že je rozžvíkal i se skořápkami a s ocásky. Byli droboučcí, ale věděl, že jsou výživní a chutnali dobře. Měl v láhvi ještě dva doušky vody a jeden z poloviny vypil, jakmile snědl garnáty. Na tak velké zatížení plul člun docela dobře a stařec jej řídil s rukojetí kormidla v podpaží. Viděl na rybu a stačilo mu podívat se na ruce a přitlačit hřbet k zádi, aby se přesvědčil, že se to všechno skutečně stalo a že to nebyl sen. Jednu chvíli před koncem, když mu bylo tak špatně, ho napadlo, že se mu to možná zdá. A když potom viděl, jak se ryba vyhoupla z vody a utkvěla nehnutě na obloze, nežli dopadla zpátky, byl si jist, že se děje něco krajně podivného a nemohl tomu uvěřit. A pak nějaký čas pořádně neviděl. Třeba, že teď viděl zase tak dobře, jako kdy jindy. Teď věděl, že ryba je s ním a jeho vlastní ruce a hřbet nebyly z žádného snu. Ruce se mi brzo zacelí, pomyslel si. Krvácení rány vyčistilo a slaná voda je zahojí. Temná voda ze srdce golfu je nejlepší balzám na světě. Jen si musím udržet jasnou hlavu. Ruce udělali své a s plachtou se nám pluje dobře. Když má můj marlin zavřenou hubu a ocas kolmo do vody, plujeme si jako bratři. Pak se mu hlava začala trochu plést a napadlo ho, veze domů on mne, nebo já jeho. Kdybych ho měl za sebou ve vleku, tak bych se ptát nemusel. A kdyby byl marlin v loďce a ztratil všechnu důstojnost, nemusel bych se ptát taky. Ale takhle pluli připoutáni k sobě bok po boku a stařec si myslel, ať doveze domů on mne, jestli mu to dělá radost. Zvítězil jsem nad ním jenom úskokem a on mi nechtěl ublížit. Pluli dobře a stařec si máčel ruce ve slané vodě a snažil se udržet si jasnou hlavu. Vysoko nad nimi se hromadily oblačné kupy a táhly lehké beránky, takže stařec věděl, že bryza vytrvá celou noc. Díval se v jednom kuse na rybu, aby se ujistil, že je to všechno pravda. To bylo hodinu předtím, než ho napadl první žralok. Ten žralok se neobjevil náhodou. Vyplaval už dříve z vodních hlubin, jakmile se temné mračno krve sesedlo a rozptýlilo v míli hlubokém moři. Vyřítil se nahoru tak rychle a tak naprosto bezhlavě, že prorazil hladinu modré vody a odstl se ve slunci. Pak padl zpátky do moře, zachytil pach a vyrazil ve sledu člunu a ryby. Občas ten pach ztratil, ale zvětřil jej opět nebo zachytil aspoň jeho slabou stopu a hnal se prudce tím směrem. Byl to velmi veliký žralok, mako, utvářený tak, aby se rychlostí vyrovnal nejrychlejším rybám v moři.
1: a všechno na něm bylo krásné. Až na jeho čelisti. Hřbet měl modrý jako mečouň, břicho stříbřité a kůži hladkou a pěknou. Tělem se podobal mečounovi, až na obrovité čelisti, které měl teď pevně semknuty, když rychle plaval těsně pod hladinou a vysokou hřbetní ploutví prořezával vodu v nechvějící se přímce. Zastisknutými pysky měl v dásních všech 8 řad zubů zahnutých směrem dovnitř. Nebyly to obyčejné jehlancovité zuby, jako má většina žraloků. Měly tvar jako lidské prsty skřivené do drápů. Byly skoro tak dlouhé jako prsty starcovi a po obou stranách měly ostří nabroušené jako břitvu. Tahle ryba byla stvořena k tomu, aby jí sloužily za potravu všechny mořské ryby, které byly tak rychlé a silné a dobře vyzbrojené, že neměli žádného jiného nepřítele. Teď žralok zrychlil, když ucítil čerstvější pach a jeho modrá hřbetní ploutev řezala hladinu. Když ho stařec uviděl připlouvat, uvědomil si, že tenhle žralok nezná strach a udělá zrovna to, co si zamane. Připravil si harpunu a přivázal k ní lanko, zatímco pozoroval, jak se žralok blíží. Lanko bylo krátké, protože scházel kus, který uřízl, aby připoutal svou rybu. Teď měl stařec hlavu jasnou a v pořádku a překypoval rozhodností, ale měl málo naděje.
0: Bylo to příliš krásné na to, aby to vytrvalo, pomyslel si.
1: Pohlédl letmo na velkou rybu a pozoroval dál blížícího se žraloka.
0: Vyjde to na stejno, jako by se mi všechno jen zdálo,
1: uvědomil si v duchu.
0: Nemůžu mu zabránit, aby se na mě nevrhl, ale snad bych ho mohl.

Jakoby do hlavy, v těch místech, kde spojnice mezi očima protínala čáru táhnoucí se mu od nosu přímo vzad. Ty čáry nebylo ve skutečnosti vidět. Bylo vidět jen těžkou špičatou modrou hlavu a veliké oči a cvakající, dravě chňapající hltavé čelisti. Ale v těch místech má žralok mozek a stařec ho tam zasáhl. Zasáhl ho svýma krví pomazanýma rukama a vbodl mu tam dobře mířenou harpunu ze všech sil. Vrazil mu ji tam bez naděje, ale odhodlaně a s naprostou škodolibou nenávistí. Žralok se převalil a stařec viděl, že mu v oku vyhasl život. A pak se převalil ještě jednou a zamotal se do dvou kliček provazu. Stařec věděl, že je mrtev. Ale žralok to nechtěl uznat. Převrácený na záda mrskal ocasem a cvakal čelistmi a rozrýbal hladinu jako rychlý motorový člun. Voda zbělela úder jeho ocasu a tělo mu ze tří čtvrtin vyčnívalo nad vodu, když se provaz stuha napjal, zadrnčel a pak praskl. Žralok zůstal chvilku klidně ležet na hladině a stařec ho pozoroval. Pak se velmi pomalu potopil. Urval aspoň 20 kilo, řekl si stařec nahlas. A připravil mě o harpunu, pomyslel si, a o celé lanko. A moje ryba zase krvácí a to přiláká další. Od chvíle, co byla ryba zmrzačena, se na ní nepodíval. Když byla zasažena ona, bylo mu, jako by byl zasažen on sám. Ale zabil jsem žraloka, který mou rybu zmrzačil, utěšoval se. A byl to ten největší dentuzo, jakého jsem kdy viděl. A Bůh ví, že jsem viděl pořádné kusy. Bylo to příliš krásné na to, aby to vytrvalo, opakoval si v duchu. Kéž by to tak byl sen. Kéž bych byl tu rybu nikdy neulovil. A kéž bych ležel sám doma v posteli na novinách. Ale člověk není stvořen pro porážku, promluvil nahlas. Člověka je možno zničit, ale ne porazit. Jenže mi je přece jen líto, že jsem svou rybu zabil, pokračoval v myšlenkách. Teď přijdou horké chvíle a já nemám ani tu harpunu. Dentuzo je krutý a schopný a silný a inteligentní, ale já byl inteligentnější než on. A možná, že ani ne. Možná, že jsem byl jen líp ozbrojen. Nemudruj, staříku, napomenul se nahlas. Pluj dál tímhle směrem a vyrovnej se s tím, až to přijde. Ale já přece musím myslet, namítal si v duchu. Vždyť je to všechno, co mi zbývá. To a baseball. Rád bych věděl, jak by se slavnému DiMaggiovi líbila ta rána, kterou jsem ho zasáhl do mozku. Nic tak slavného na tom nebylo, vymlouval si to. Ale nemyslíš, že ty moje ruce jsou právě takový handicap jako kostní ostruha? To nemůžu vědět. Nikdy jsem s patou nic neměl. Leda tenkrát, když jsem při koupání šlápl na hrotnatého rejnoka a když mi to ochromilo celé lýtko a nesnesitelně to bolelo. Mysli radši na něco veselého, staříku, řekl si nahlas. Každou minutu si teď blíž k domovu. Pluje se ti lehčeji o těch 20 kilo. Měl docela dobrou představu o tom, co se může dít, až dorazí do vnitřního pásma proudu. Ale už se nedá nic dělat. A dá, ozval se

0: nahlas. Můžu si přivázat nůž k násadě vesla.
1: Tak to tedy udělal, přidržuje si rukověť kormidla v podpaží a přišlapává je škot plachty nohou.
0: A je to, prohlásil pak. Jsem starý dědek, pravda, ale nejsem bezbraný.
1: Brýza teď čerstvě pofukovala a člun plul bystře vpřed. Stařec se díval jenom na přední část ryby a začal zase trochu doufat.
0: Bylo by hloupé nedoufat, říkal si v duchu. Ostatně si myslím, že je to hřích. Neuvažuj o hříchu, napomenul se. Mám toho teď na krku dost i bez hříchu. A taky se v tom nevyznám. Nevyznám se v tom. A nevím tak docela jistě, jestli tomu věřím. Možná, že byl hřích zabít tu rybu. Nejspíš byl. I když jsem to udělal, abych se udržel naživu a opatřil potravu pro spoustu lidí. Ale pak by bylo všechno hřích. A neuvažuj o hříchu. Na to je už moc pozdě. A jsou lidi, co jsou za to placeni. Ať o tom uvažují oni. Ty ses narodil rybářem zrovna tak, jako se ryba narodila rybou. Svatý Petr byl taky rybářem. Zrovna tak, jako otec slavného DiMaggia.
1: Ale přemýšlel rád o všem, co se ho týkalo, a protože neměl nic ke čtení ani rádio, přemýšlel hodně a teď uvažoval dál o hříchu.
0: Nezabil si tu rybu jenom proto, aby ses udržel naživu a aby si ji prodal jako potravu, říkal si v duchu. Zabil si ji z pýchy. A protože jsi rybář. Miloval jsi ji, když byla naživu, a miloval jsi ji i pak. Když jsi ji miloval, nebyl to hřích zabít ji. Nebo byl to snad hřích tím větší? Moc mudruješ, staříku, řekl si nahlas. Ale toho Dentuzo si zabil z rozkoší, pomyslel si. Žije z živých ryb zrovna jako ty. Není to mrchožrout, ani prostě jen plovoucí apetit, jako někteří jiní žraloci. Je krásný a vznešený a nebojí se ničeho na světě. Zabil jsem ho v sebeobraně, promluvil stařec nahlas. A zabil jsem ho, jak se patří. Ostatně, pokračoval v myšlenkách, všechno se navzájem zabíjí, tak nebo tak. Rybaření mě zabíjí zrovna tak, jako mě udržuje při životě. A při životě mě drží chlapec, namítl si. Nesmím si to tolik namlouvat.
1: Nahnul se přes pažení a utrhl kus rybího masa z místa, kde marlina napadl žralok. Žvíkal je a uvědomoval si jeho jakost a dobrou chuť. Bylo pevné a šťavnaté jako zvířecí maso, ale nebylo červené. Nebylo nijak vláknité. A stařec věděl, že by za ně na trhu dostal nejvyšší cenu. Ale nebylo možno zabránit, aby se jeho pach nešířil ve vodě, a stařec věděl, že mu nadcházejí velmi horké chvíle. Brýza dula vytrvalé. Přicházela teď o kousek dál ze severovýchodu a on z toho poznal, že neopadne. Hleděl před sebe, ale nespatřil jedinou plachtu nebo trup či kouř jediné lodi. Viděl jenom létavé ryby, které se mu vznášely před přídí a plachtily pryč po obou stranách člunu, a žluté pásy chaluch. Jinak nezahlédl dokonce ani ptáka. Plul tak 2 hodiny leže na zádi a žvíkají občas kus masa z marlina, snaže se odpočívat a nabrat sil, když uzřel prvního z obou žraloků. Aj, vykřikl nahlas. To slovo se nedá přeložit a je to možná jen bezděčný výkřik, jaký může člověk vyrazit, když cítí, jak mu rukama proniká hřeb zarážený do dřeva. Galanos, zjistil nahlas. Zahledl teď za první ploutví vystupovat druhou a poznal v nich podle hnědé trojúhelníkovité ploutve a mrskajícího se ocasu tuponosé žraloky. Zachytili pach, byli vzrušeni a ve své tupé hladové nenažranosti při tom vzrušení pach stále ztráceli a znovu nalézali, ale ustavičně se přibližovali. Stařec uvázal škot plachty a zaklesl pevně rukojeť kormidla. Pak uchopil veslo s přivázaným nožem. Zvedl je co možná lehce, protože se mu při tom ruce bouřily bolestí. Střídavě je zlehka otvíral a svíral, aby si je uvolnil. Pak je pevně semknul kolem vesla, aby si zvykli na bolest a neucukli. A pozoroval blížící se žraloky. Viděl teď jejich sploštělé, lopatovité hlavy a široké prsní ploutve s bílými konečky. Byli to zuřiví, ošklivě páchnoucí žraloci, mrchožrouti i zabijáci a když měli hlad, byli sto se zahryznout do vesla nebo do kormidla člunu. To oni ukusovali nohy a ploutve mořským želvám, které usnuli na hladině. A když měli hlad, napadli ve vodě člověka, i když nebyl cítit rybí krví nebo rybím slizem. Aj, opakoval stařec. Galanos, tak pojďte, Galanos.

0: žraloci přišli. Ale ne tak, jako zaútočil Mako. Jeden z nich se obrátil a zmizel z dohledu pod loďkou a stařec cítil, jak se loďka otřásá, když škubal a rval marlina. Druhý pozoroval starce štěrbinami žlutých očí a pak rychle vyrazil půlkruhovité čelisti do kořán, aby se zahryzl do ryby v místech, kde už byla rozervána. Na vršku jeho hnědé hlavy se dozadu jasně rýsovala čára, označující, kde přechází mozek v míchu. A stařec do toho bodu vrazil nůž připevněný k veslu. Vytrhl jej a vrazil jej žralokovi znovu do žlutých kočičích očí. Žralok se pustil ryby a sklouzl do hloubky, polika je ve smrtelném tažení urvané sousto. Loďka se stále ještě otřásala ničivými nárazy, kterými druhý žralok rval rybu. A stařec pustil škot plachty tak, aby se člun stočil bokem a odkryl žraloka ve vodě. Když ho uviděl, naklonil se přes pažení a bodl po něm. Zasáhl jenom kus urvaného masa a žraločí kůže byla tak tvrdá, že do ní nůž sotva pronikl. Ta rána ho zabolela nejen v rukou, nýbrž i v rameni. Ale žralok se rychle vynořil hlavou napřed a stařec ho zasáhl přímo do jejího ploského vršku. Sotva vystrčil nos z vody a zahryzl se do ryby. Stařec vytáhl čepel a bodl žraloka ještě jednou přesně do téhož místa. Žralok stále ještě visel zahryznut čelistmi na rybě a stařec mu vrazil nůž do levého oka. Žralok se pořád nepouštěl. Ne, vykřikl stařec a pohroužil mu čepel mezi obratel a mozek. Teď se lehce strefil a cítil, jak chrupavka povolila. Obrátil veslo a vrazil lopatku žralokovi mezi čelisti, aby mu je rozevřel. Zapáčil a když se žralok pustil a sklouzl dolů, řekl mu: tak běž, galano, propadni se míli hluboko. Běž za svým kamarádem, nebo je to možná tvoje máma. Stařec si utřel čepel nože a položil veslo. Pak našel škot plachty, plachta se napjala a on vyrovnal loďku do správného kurzu. Museli z ní urvat aspoň čtvrtinu a zrovna toho nejlepšího masa, povzdechl si hlasitě. Kdyby to tak byl všechno sen a kdybych jí byl nikdy nechytil. Je mi to líto, rybo. Všechno se tím pokazilo. Odmlčel se a nechtěl se na rybu ani podívat. Teď, když vykrvácela, měla pod přilévajícími se vlnami barvu stříbrného amalgamu na rubu zrcadla a její pruhy byly ještě stále patrny. Neměl jsem se pouštět tak daleko, rybo, oslovil ji. Nebylo to dobré pro tebe ani pro mne. Je mi to líto, rybo. Tak, řekl si v duchu. Podívej se na provaz kolem nože, jestli se nepotrhal. A dej si do pořádku ruku, protože nás toho čeká ještě víc. Kdybych tak měl na ten nůž brousek, pronesl stařec nahlas, když si prohlédl vázání na konci vesla. Měl jsem si vzít brousek sebou. Měl si sebou vzít víc věcí, pomyslel si, ale nevzal se, staříku. Teď není čas uvažovat o tom, co nemáš. Mysli na to, co dokážeš s tím, co máš po ruce. Moc mi toho pořád radíš, osopil se nahlas sám na sebe. Mám už toho pokrk. Přidržel si rukojeť kormidla v podpaží a máčel si obě ruce ve vodě, zatímco loďka plula vpřed. Pámovi, kolik toho urval ten poslední, řekl si. Ale jsme teď o hodně lehčí. Nechtěl ani myslet na rozervanou spodní část ryby. Věděl, že pokaždé, když žralok strhnutím vyrazil, znamenalo to kus vyrvaného masa a že teď ryba zanechává pro všechny ostatní žraloky v moři stopu širokou jako silnice. Byla to ryba, ze které by člověk mohl žít celou zimu, říkal si. Nemysli na to. Prostě odpočívej a snaž si dát ruce do pořádku, abys mohl bránit, co z ní zbylo. Čpění krve na mých rukou teď nic neznamená ve srovnání se vším tím pachem ve vodě. Ostatně nekrvácejí tolik. Nic důležitého pořezáno nemám. Krvácení může pomoci levičce od křečí. O čem teď mohu přemýšlet? O ničem. Nesmím přemýšlet o ničem. A musím čekat, až se objeví další. Kéž by to byl opravdu jen sen. Ale kdo ví, možná to ještě dobře dopadne. Další žralok, který se objevil, byl osamocený tuponosec. Přihnal se jako vepř ke korytu, kdyby měl vepř hubu tak širokou, že by do ní mohl člověk strčit hlavu. Stařec ho nechal zaútočit na rybu a pak mu vrazil nůž na vesle dolů do mozku. Ale jak se žralok převaloval, škubl sebou zpět a čepel nože praskla. Stařec se usadil ke kormidlování. Ani se nepodíval, jak velký žralok pomalu ve vodě klesá, jak jeho vidět nejprve v životní velikosti, pak malého a nakonec maličkého. To starého vždycky fascinovalo. Ale teď se ani nepodíval. Mám ještě bodec s hákem, zjišťoval nahlas. Ale ten k ničemu nebude. A mám dvě vesla a rukojeť od kormidla a krátký kyj. Tak mě dostali, pomyslel si. Jsem moc starý na to, abych utloukl žraloka k smrti. Ale pokusím se o to, dokud mám vesla a kyj a rukojeť kormidla. Strčil ruce znovu do vody, aby si je vymáchal. Odpoledne se sklánělo ke konci a on neviděl nic než moře a oblohu. Bylo větrněji než předtím a stařec doufal, že už brzo zahlédne zemi. Jsi unavený, staříku, řekl si. Ta únava ti sedí v těle. Žraloci na něho znovu zaútočili teprve těsně před západem slunce. Stařec spatřil hnědé ploutve blížící se v širokém sledu, který jistě ryba ve vodě zanechávala. Nevětřili dokonce ani sem a tam po stopě. Namířili si to rovnou k loďce a pluli jeden vedle druhého. Zaklesl rukojeť kormidla, uvázal škot a sáhl pod zadní paloubku pro kyj. Byla to násada zlomeného vesla, seříznutá do délky necelých 3/4 metru. Mohl ji účinně použít jenom jednou rukou kvůli tvaru rukojeti a uchopil kyj pevně pravičkou, svíraje kolem jeho prsty a pozoroval, jak se žraloci blíží. Byli to dva galanos. Musím nechat toho prvního pořádně zakousnout a praštit ho přes špičku čumáku nebo přímo přes vršek hlavy, umiňoval si v duchu. Oba žraloci se přiblížili společně. A když stařec viděl toho bližšího rozvírat čelisti a hroužit je do stříbrného boku ryby, zvedl vysoko kyj a udeřil pádně a prudce do vršku široké žraločí hlavy. ucítil, jak Kej dopadl na gumovitě houževnatý podklad. Ale ucítil také nepovolnost kosti a uhodil žraloka tvrdě ještě jednou přes čumák v tom okamžiku, kdy sklouzával s ryby. Druhý žralok se střídavě přibližoval a vzdaloval a teď se znovu blížil s čelistmi do kořán. Stařec viděl, jak se mu v koutku tlamy bělají kusy masa ryby, do které se zabořil a stiskl čelisti. Rozpřáhl se po něm. Zasáhl jen hlavu a žralok se na něho podíval a vytrhl maso rybě z těla. Stařec se po něm rozehnal kyjem ještě jednou, když sebou žralok smíkl stranou, aby sousto polkl, ale zasáhl jenom houževnatou gumovitou hmotu. Jen pojď, Galano, vyzýval žraloka. Pojď ještě jednou. Žralok se prudce přihnal a stařec ho zasáhl zrovna, když zcvakával čelisti. Udeřil jej důrazně a tak zvysoka, jak jen mohl zvednout kyj. Tentokrát ucítil lebeční kost na spodní části mozku a zasáhl jej ještě jednou do téhož místa, když žralok tupě odtrhával maso a klouzal z ryby dolů. Stařec vyhlížel, jestli se nevynoří znovu. Ale ani jeden ze žraloků se neukázal. Pak spatřil, jak jeden z nich plove v kruzích při hladině. Ploutev druhého neviděl.
1: Nedalo se čekat, že je zabiju, pomyslel si. Byly časy, kdybych je byl možná zabil. Ale pošramotil jsem je oba pořádně a žádný z nich se asi necítí zvlášť dobře. Kdybych je byl mohl napálit oběma rukama, byl bych toho prvního určitě zabil. I dnes.
0: Nechtěl se podívat na rybu. Věděl, že polovička je z ní zničena. Slunce zapadlo, zatímco bojoval se žraloky.
1: Za chvilku se setmí, uvědomil si nahlas. To bych pak měl uvidět světla Havany. A jestli jsem se dostal moc daleko na východ, uvidím světla na některé z těch nových pláží. Teď už nemůžu být tak daleko od břehu, pokračoval v myšlenkách. Doufám, že si se mnou nikdo nedělal moc velké starosti. Starosti si ovšem může dělat jenom chlapec, ale ten na mě určitě spoléhá. Hodně starších rybářů bude mít starosti. A mnoho ostatních taky, pomyslel si. Žiju mezi dobrými lidmi.
0: Nemohl už mluvit k rybě, protože ryba byla tak zle poničena. Pak mu něco kmitlo hlavou.
1: Polorybo, řekl nahlas. Rybo, která si byla. Lituju, že jsem se vypravil tak daleko. Zničilo nás to oba. Ale zabili jsme mnoho žraloků, ty i já. A mnoho jiných jsme zle potrefili. Kolik si jich vůbec zabila ty, stará vojno? Nemáš to kopí na hlavě jen tak z Bůh darma.
0: Líbilo se mu myslet na mečouního marlina a na to, co by byl udělal žralokovi, kdyby volně plul.
1: Měl jsem si useknout jeho meč a bojovat s ním.
0: Napadlo ho.
1: Jenže tu nemám žádnou sekirku a nemám ani nůž. Ale kdybych ho měl čím useknout a mohl ho přivázat k násadě vesla, to by byla zbraň. Mohli bychom pak s nimi bojovat společně. A co si počneš teď, když přijdou v noci? Co můžeš dělat? Bojovat s nimi,
0: odpověděl si nahlas.
1: Budu s nimi bojovat, dokud nepadnu.
0: Ale teď ve tmě a bez nejmenšího jasu a beze světel, jenom s větrem a pod vytrvale napjatou plachtou, mu připadalo, že už je možná vlastně mrtev. sepjal ruce a ucítil své dlaně. Ty nebyly mrtvé a dokázal v nich vzbudit bolest života prostě tím, že je otvíral a zavíral. Opřel se hřbetem o záď a věděl, že není mrtev. Řekla mu to vlastní ramena.
1: Mám se pomodlit všechny ty modlitby, které jsem slíbil, jestli tu rybu chytím, napadlo ho. Ale teď jsem moc unavený na to, abych je odříkával. Spíš bych si měl vzít pytel a dát si ho přes ramena.
0: Ležel na zádi, kormidloval a vyhlížel, až se na obloze ukáže záře.
1: Mám jí ještě polovičku, uvažoval. Snad budu mít štěstí, že dorazím ke břehu s přední půlkou celou. Zasloužil bych si kapku štěstí. Bane,
0: namítl si,
1: pokazil jsi to štěstí, když se spustil tak daleko. Nebuď blázen, okřikl se nahlas. Dej pozor, ať neusneš a kormidluj. Možná, že tě pořádné štěstí ještě čeká. Rád bych si ho trochu koupil, kdyby je někde prodávali, řekl si nahlas. Zač by si je koupil? Zeptal se sám sebe. Dá se koupit za ztracenou harpunu, za zlomený nůž a za dvě zmrzačené ruce? Možná, odpověděl si nahlas. Pokoušel ses je koupit za 84 dní na moři. A skoro si je za ně dostal. Nesmím mudrovat o nesmyslech, řekl si v duchu. Štěstí přichází v mnoha podobách. A kdo je dokáže poznat? Ale stejně bych ho trochu chtěl. Ať má jakou chce podobu. A zaplatil bych, co by chtěli. Přál bych si už vidět záři světel, pomyslel si. Přeju si toho vůbec příliš mnoho. Ale tohle bych si přál teď.
0: Pokusil se usadit u kormidla pohodlněji a podle bolesti, kterou mu to působilo, cítil, že není mrtev. Uviděl odraženou záři městských světel někdy kolem 10. hodiny v noci. Byla zprvu patrná jen jako přísvit na obloze, než vyjde měsíc. Pak je bylo vidět ustavičně přes oceán, který se nyní v zesilující bryze prudce dmul. Stařec zamířil za tou září a myslel si, že teď už jistě brzy narazí na okraj proudu.
1: Už je po všem, řekl si v duchu. Nejspíš mě ještě jednou napadnou. Ale co proti ním člověk zmůže ve tmě a beze zbraně?
0: Byl teď všecek stuhlý a rozbolavělý a cítil v nočním chladu všechny rány a všechna namožená místa v celém těle.
1: Doufám, že už nebudu muset bojovat,
0: opakoval si úpěnlivě.
1: Tolik doufám, že už nebudu muset bojovat.
0: Ale k půlnoci bojoval a věděl tentokrát, že bojuje nadarmo. Přišli v celé smečce a on viděl jenom čáry ve vodě, které rýsovaly jejich hřbetní ploutve a jejich fosforeskování, když se vrhali na rybu. Bušil je po hlavách a slyšel zahryzávající se čelisti a cítil, jak lomcují loďkou, když se pustili do ryby ze spodu. Bušil zoufale do něčeho, co jenom cítil a slyšel. A pak něco chňaplo po kyji a kyj byl ten tam. Vytrhl z kormidla jeho rukojeť a byl a bušil jí, svíral jí oběma rukama a tloukl znovu a znovu do vln. Ale žraloci se teď táhli k přídi a útočili jeden za druhým a všichni dohromady a rvali kusy masa, které světélkovalo pod vodou, když se obraceli, aby ho napadli ještě jednou. Jeden se konečně vrhl na samu rybí hlavu a stařec věděl, že je po všem. Švihl rukojetí kormidla přes žraločí tlamu zahryznutou čelistmi do masivní hlavy marlina, která nechtěla povolit. Udeřil jednou a po druhé a ještě jednou. Slyšel, jak rukojeť praskla a vrhl se na žraloka zlomeným koncem. Cítil, jak vniká dovnitř, a protože věděl, že má ostrou špici, vrazil jí do něho ještě jednou. Žralok se pustil, překotil se a zmizel. Byl to poslední žralok z celé smečky. Už tu neměli co žrát. Stařec sotva dýchal a cítil v ústech zvláštní chuť. Jakoby měděnou a nasládlou, a na okamžik se jí polekal. Ale nebylo to tak zlé. Plivl do oceánu a řekl: sežerte si to, Galanos. A nechte si zdát, že jste zabili člověka. Teď věděl, že byl dočista poražen a že se nedá už vůbec nic dělat. Vykročil na záď a shledal, že se roztřepený konec rukojeti dá docela dobře strčit do svorek kormidla, takže bude moci řídit. Zabalil si ramena do pytle a vrátil člun do kurzu. Plulo se mu teď lehce a byl prost jakýchkoliv myšlenek i pocitů. Všechno už bylo za ním a řídil tedy člun, aby se dostal do svého domovského přístavu tak hladce a inteligentně, jak to jen půjde. V noci napadli žraloci ohlodaný trup, jako kdyby někdo sbíral drobečky ze stolu. Stařec si jich ani nevšiml a nevšímal si vůbec ničeho než kormidlování. Uvědomoval si jen, jak lehce a bystře teď loďka pluje, když nemá po boku žádnou velkou zátěž.
1: Loďka je v pořádku, pomyslel si. Je celá a není nijak poškozená, až na tu kormidelní páku. Ta se dá snadno nahradit.
0: Ucítil, že se teď dostal do proudu a uviděl světla pobřežních osad podél celého břehu. Teď věděl, kde je, a dostat se domů byla už hračka.
1: Vítr je stejně náš přítel, napadlo ho. A pak dodal: někdy. A nesmírné moře se všemi našimi přáteli i nepřáteli. Apostel, kmitlo mu hlavou. Postel je taky můj přítel. Prostě postel, pomyslel si. Postel to bude báječné. Jak je to lehké, když je člověk poražen, řekl si v duchu. Nikdy jsem nevěděl, jak je to lehké. A co tě porazilo?
0: Zeptal se sám sebe.
1: Nic, odpověděl si nahlas. Pustil jsem se moc daleko.

0: Když vplouval do malé přístavní zátoky, světla na terase nesvítila a stařec věděl, že jsou všichni v posteli. Bryza neustále sílila a dula teď prudce. Přesto však bylo v zátoce klidno a stařec najel na úzký pruh oblázků pod skalisky. Nebyl tu, kdo by mu pomohl, a tak vytáhl loďku tak daleko, jak jen mohl. Pak vystoupil a přivázal ji k jednomu z balvanů. Vytáhl stěžeň a skasal plachtu a přivázal ji ke stěžni. Pak si hodil stěžeň přes rameno a začal šplhat nahoru. A právě v tom okamžiku si uvědomil, jak velice je unaven. Zůstal na chvilku stát a uviděl v odrazu pouliční lampy ohromný rybí ocas tyčící se hezky daleko za zádí člunu. Viděl nahou bílou linii rybí páteře a temný masiv hlavy s vyčnívajícím mečem a všechnu tu nahotu mezi tím. Dal se znovu do šplhání a nahoře padl a zůstal chvíli ležet se stěžněm přes rameno. Pokusil se vstát, ale bylo to příliš obtížné. A tak tam seděl se stěžněm na rameni a hleděl na silnici. Na druhé straně přešla kočka za svými spády a stařec jí pozoroval. Pak pozoroval prostě silnici. Konečně položil stěžeň na zem a vstal. Zvedl stěžeň, dal si jej na rameno a vykročil po silnici. Pětkrát si ještě musel sednout, než došel ke své chatrči. V chatrči opřel stěžeň o stěnu. Nahmatal pod tmě láhev s vodou a napil se. Pak si lehl na lůžko. Přetáhl si pokrývku přes ramena a potom přes záda a přes nohy a usnul s tváří dolů na novinách a s rukama nataženýma dlaněmi vzhůru. Když chlapec ráno nahlédl do dveří, zastihl jej ve spánku. Vítr dul tak silně, že čluny zvyklé dát se i se sítěmi nést vlnami dnes nevypluly. A chlapec dlouho spal a pak přišel k starcově chatrči, jako přicházel každé ráno. Viděl, že stařec oddychuje, a pak spatřil jeho ruce a rozplakal se. Vyšel velice tiše ven, aby přinesl trochu kávy, a celou cestu po silnici plakal. Mnoho rybářů stálo kolem loďky a dívalo se, co je to k ní přivázáno. A jeden stál ve vodě s vyhrnutými nohavicemi a měřil kostru provazovou mírou. Chlapec dolů nesestoupil. Byl tam už předtím. A jeden z rybářů za něho hlídal člun. Jak mu je? Zakřičel jeden rybář. Spí, zavolal chlapec. Nestaral se o to, že ho všichni vidí plakat. Ať ho nikdo neruší. Měřila od nosu k ocasu 5,5 metru, křikl na něho rybář s měřící šňůrou. To věřím, odpověděl chlapec. Šel do terasy a požádal o plechovku kávy. Horkou a hodně mléka a cukru. Ještě něco? Ne, uvidím pak, co může jíst.
1: Taková ryba, řekl hospodský. Taková ještě na světě nebyla. Ale ty dvě, co schytil včera, byly taky pěkné ryby.
0: Čert vzal moje ryby, utrhl se chlapec a znovu se rozplakal.
1: Nechceš něco k pití? Vyber si, nabídl mu hostinský.
0: Ne, zavrtěl chlapec hlavou. Řekněte jim, ať Santiago neobtěžují. Ještě se vrátím.
1: Vyřiď mu, že mě to strašně mrzí. Děkuju, rozloučil se chlapec. Donesl plechovku horké kávy do starcovy chatrče a seděl vedle něho, dokud se starý neprobudil. Jednou to vypadalo, jako že se probírá, ale upadl opět do těžkého spánku a chlapec šel na druhou stranu přes silnici vypůjčit si nějaké dříví na ohřátí kávy. Konečně se starý vzbudil. Nesedejte si, řekl mu chlapec. Vypijte tohle. Nalil trochu kávy do sklenice. Stařec ji vzal a vypil.
2: Dostali mě, Manolíne, řekl chlapci. Opravdu mě porazili.
1: Ona vás neporazila, ta ryba ne.
2: Ne, máš pravdu. To bylo až potom.
1: Pedriko hlídá člun a výstroj. Co chcete udělat s tou hlavou?
2: Ať jí Pedriko rozseká do rybích pastí.
1: A její meč?
2: Nech si ho, jestli chceš.
1: Chci, přisvědčil chlapec. A teď si musíme rozmyslet, co podnikneme s ostatními věcmi.
2: Pátrali po mně?
1: Samozřejmě, pobřežní hlídky a letadla.
2: Oceán je ohromný a loďka malá. Dá se těžko uvidět, řekl stařec.
1: Uvědomil si, jak je příjemné mít s kým rozmlouvat, místo aby hovořil pořád sám k sobě nebo k moři.
2: Chyběl jsi mi, dodal pak. Co jste chytili?
1: První den jednu, druhý den taky jednu a třetí den dvě.
2: Výborně.
1: Teď budeme lovit zase spolu.
2: Ne, nemám štěstí. Už nemám žádné štěstí.
1: Čert vzal štěstí, odpověděl chlapec. Se mnou mít štěstí budete.
2: A co tomu řeknou tvoji rodiče?
1: Na tom nezáleží. Včera jsem chytil dvě. Ale budeme jezdit na ryby spolu, protože se toho musím ještě spoustu naučit.
2: Musíme si opatřit dobrý oštěp a mít ho vždycky na palubě. Můžeš udělat čepel z péra od nějaké staré fortky. Můžeme si ho dát nabrousit k Vanabakoa. Čepel musí být ostrá a ne kalená, aby se nezlomila. Nůž se mi zlomil.
1: Seženu jiný nůž a to péro dám nabrousit. Kolik dní budeme mít tuhle prudkou brýzu?
2: Snad tři. Snad víc.
1: Dám všechno do pořádku, ujistil ho chlapec. Vy si vykurírujte ruce, dědo.
2: O ty se už umím postarat. V noci jsem vyplivl něco divného a měl jsem pocit, že se mi něco utrhlo v prsou.
1: Z toho se taky vykurírujte, nabádal ho chlapec. Lehněte si, dědo, a já vám přinesu vaši čistou košili a něco k jídlu.
2: Přines nějaké noviny z té doby, co jsem byl pryč, požádal stařec.
1: Musíte se uzdravit rychle, protože se toho můžu spoustu naučit a vy mě naučíte všechno. Hodně jste zkusil?
2: Až, odpověděl starý.
1: Přinesu něco k jídlu a ty noviny, řekl hoch. Dobře si odpočiňte, dědo. Přinesu vám z drogérie mazání na ruce.
2: Nezapomeň říct Pedrikovi, aby si vzal tu hlavu.
1: Ne, budu si to pamatovat. Když vyšel chlapec ze dveří a šlapal po vyježděné silnici z korálového vápence, znovu plakal. Toho odpoledne byla na terase společnost turistů. A když se dívali dolů do vody, uviděla nějaká žena mezi prázdnými plechovkami od piva a mrtvými štikovitými soltýny ohromný dlouhý hřbet z bílých obratlů, zakončený obrovskou ocasní ploutví, která se zdvíhala a pohupovala v příboji,
0: zatímco na širém moři za vjezdem do přístavní zátoky vzdouval východní vítr silné a vytrvalé vlnobití. Co je to tamhle? Zeptala se číšníka a ukázala na dlouhou páteř veliké ryby, která teď byla už jen odpadkem a čekala, až jí odplaví odliv. Tiburon, odpověděl číšník. Žralok. Chtěl tak vysvětlit, co se stalo. Nevěděla jsem, že žraloci mají tak pěkné a tak krásně vykrojené ocasní ploutve. Já taky ne, přidal se její společník. O kus dál po silnici stařec ve své chatrči zase spal. Spal opět tváří dolů a chlapec seděl vedle a díval se na něho. Starému se zdálo o lvech.

0: Prosím, posaďte se, Marie.
1: Děkuji.
0: Lorandová nebo Loránová?
1: Lorandová.
0: Já jsem Kern. Doktor Kern. Dáte si trochu kávy, Marie?
1: Ráda. Jak jste se o mě dozvěděl?
0: Jak? Potřebuji asistentku a vy jste medička, že?
1: Právě jsem dostudovala.
0: Já vím. Mohu vám nabídnout dvojnásobek toho, co byste dostala v nemocnici. Výplata bude jednou týdně. K tomu denně, snídaně, oběd. Mám však jednu podmínku.
1: A to?
0: Umíte mlčet?
1: Mlčet?
0: Všechny ženy jsou upovídané. Vy jste navíc hezká žena.
1: Děkuji.
0: A u těch to bývá ještě horší.
1: Ale jak to souvisí s mou prací?
0: Velice. Musíte ovšem, co tady uvidíte a uslyšíte, mlčet jako ryba. Jakékoliv porušení zákazu by pro vás mělo krajně nepříjemné důsledky.
1: Mohu souhlasit, pokud moje práce nebude...
0: V rozporu se zákonem? Můžete být naprosto klidná. Ostatně veškerou odpovědnost nesu já. Nervy máte v pořádku?
1: Myslím, že ano.
0: Dobře, zkusím to s vámi. Přece si nenechám utéct tak hezkou asistentku. Pojďte, ukážu vám vaše pracoviště.
1: To je strašné. Lidská hlava.
0: Ano, ovšem.
1: Je živá. Dívá se a mrká jako živá.
0: Proč myslíte, že bych ji tu jinak měl?
1: Řekněte mi, doktore, to je hlava...
0: Profesora Dovela? Ano. Hlava mého váženého zesnulého kolegy, kterou jsem vrátil k životu. Bohužel prozatím jsem dokázal vzkřísit jenom hlavu.
1: Jak jste mohl udělat něco takového?
0: Profesor Dovel trpěl nevyléčitelnou chorobou. Celý život zasvětil vědě. Proč by vědě nemohla prokázat službu i jeho smrt?
1: Kdyby věděl, co se s ním chystáte provést.
0: Co je na tom špatného? Dosud se lidé smrti báli. Což pak z mrtvých vstání není odvěkým snem lidstva.
1: Osobně bych dala přednost smrti.
0: Pravdou je, že oživlému to působí jisté potíže. Profesorovi by bylo například nepříjemné vystoupit na veřejnosti v této, řekněme, neúplné podobě. Proto také pokus tajíme.
1: Řekl jste tajíme?
0: Ano, já a profesor. Je to jeho přání.
1: A jak vám profesor Dovel, totiž jeho hlava, sdělila toto přání? Může snad mluvit?
0: Slyší. Chápe a odpovídá mimikou tváře. Přijímáte tedy můj návrh?
1: To, co jsem viděla, poněkud mění okolnosti, ale... Přijímám.
0: Výborně. Ovšem pamatujte si. Mlčet a zase mlčet.
2: No tak, Arture, vzpamatuj se. Podívej, kolik je tady krásných holek. Co pak tě nezajímá?
3: Armande, se mnou dneska nic nebude. Pořád myslím na svého otce. Jak to, že mi nepřišla ani zpráva o jeho úmrtí?
2: Třeba na tebe nesehnali spojení.
3: A to se mi nezdá. Sice jsme se nerozešli v nejlepším. Otec byl proti mýmu studiu v Londýně, jestli si pamatuješ, ale občas jsem mu napsal, takže...
2: Mám nápad. Spalíme se a poletíme.
3: Do Paříže.
2: Jasně. Přece nenechám nejlepšího kamaráda ve štychu. A vyřídíme hned dvě věci najednou. Za prvé zjistíme, jak to bylo s tvým otcem. A konečně ti představím Angeliku. Uvidíš, že nás přivede na jiný myšlenky.

0: Ještě uklidím zkumavky a už se budu věnovat vám, profesore. Člověk si celý den ani nemá s kým popovídat, nakonec začnu trpět samomluvou. Tak, jdeme na to.
1: Přičísnu vám vlasy. Sakra.
2: Konečně.
1: Co to bylo?
2: To jsem já, Marie.
1: Profesore Dovele, vy můžete mluvit?
2: Ano. Stačí pootočit zpátky kohoutkem ventilu, na který vám spadly nástroje, a budu zase němý.
1: O tom se Kern nezmínil.
2: Neřekl vám spoustu dalších věcí.
1: Můžu se na něco zeptat, profesore?
2: Pokud budu mít sílu, ptejte se.
1: Je pravda, že jste zemřel na nevyléčitelnou chorobu a své tělo věnoval na vědecké účely?
2: Ten se mě na nic neptal. Pracovali jsme spolu na oživování orgánů. U zvířat se nám to celkem dařilo. Ale nikdy bych nesouhlasil s pokusy na lidech. Asi jsem podcenil jeho schopnosti.
1: Jak jsem Kerna poznala, nerad se o úspěch s někým dělí.
2: Je ambiciózní, to ano, ale už dlouho jsem zápasil s astmatem. Tenkrát jsem měl zvlášť silný záchvat. Kern byl u toho. Dal mi adrenalinovou injekci. Možná, že dávka byla příliš velká. Možná se už astma nedalo porazit.
1: A potom?
2: Asfixie. Nedostatečnost dýchání. Krátká agonie a smrt, která pro mě znamenala jen ztrátu vědomí.
1: To je strašné. Třeba vás mohl zachránit, kdyby...
2: V medicíně žádné kdyby neplatí, Marie.
1: Povězte mi, profesore, na čem pracuje Kern, když tu nejsem?
2: Pokračujeme ve vědecké práci.
1: Společně.
2: Přispívá mě radami, pochopitelně.
1: Víte, že všechny objevy uveřejňuje pod svým jménem?
2: Tušil jsem to.
1: Ale to je skandál.
2: Tiše. Kde jsem Kern? Rychle zavřete kohout se vzduchem.
3: Všechno v pořádku, Marie?
1: Samozřejmě.
3: Nevypadáte dobře?
1: To nic. Jen bych si potřebovala trochu odpočinout. A nadýchat se čerstvého vzduchu.
3: Tak na to teď zapomeňte. Podívejte, co jsem získal.
1: Mrtvola. K čemu nám bude?
3: Je na čase zveřejnit náš objev. Potřebuji ještě jednu hlavu, kterou předvedu vědecké společnosti. Profesora pochopitelně ukázat nemohu.
1: Kde jste vzal tuhle?
3: Zabila ji zbloudělá střela při hádce nějakých opilců. Byla na místě mrtva. Přímo do srdce. Vidíte? Kdyby člověk chtěl, tak se netrefí.
1: A co profesor Dovel? Zůstane tu?
3: Ne. Odvezte ho do vedlejší místnosti a rychle připravte nástroje.

0: Dámy a pánové, připoutejte se, prosím. Za pár minut přistaneme v Paříži.
1: Tak jsem zvědav, co se tady za naší nepřítomnosti změnilo. Vítej zpátky ve vlasti.
2: Díky. Armande. Sice jsem si návrat představoval jinak, ale budiš.
1: Hlavou vzhůru, příteli. Kam vyrazíme nejdřív?
2: No, asi se někde ubytujem, ne? Nebo chceš běhat po Paříži s tou hroznou bagáží?
1: Máš pravdu, ještě by nám ty kufry překážely v rozletu. Tušíš, kde otec pracoval?
2: Bohužel ne. Vždycky svou laboratoř tajil a krom toho nemluvil jsem s ním několik let.
1: No nic, však si nějak poradíme.

0: Tak, hotovo. No tak, Marie, oživte ji. Otevřete všechny ventily.
1: I tenhle?
0: Vždyť je tam jen stlačený vzduch. No tak, nebojte se. U profesorovy hlavy však vzdušní ventil neotvírejte. Má porušené hlasivky a prostě vám to jednou provždy zakazují. Tak tedy, tam tarada, začněte.
1: Krevní oběh obnoven. Zřítelnice zprůzračnily. Oční víčka se pohnula.
0: Žije.
1: Ano.
0: Žije. Zesilte proutu vzduchu.
2: Kde to jsem?
0: V nemocnici, má drahá.
2: V nemocnici.

0: nemůže. Co jste udělali? Zázrak nebo nějaký podkup?
1: Ani jedno, je to úspěch vědy. A můj.
0: Když ta vaše věda dokáže takovýhle věci, musí umět i jiný. Dejte mi zpátky moje tělo.
1: To bohužel nejde.
0: Proč?
1: Je natolik poničené, že to nepřichází v úvahu.
0: Ženská bez těla. To je horší než mužský bez hlavy.
1: Zkusíme pro vás něco udělat. Jak se jmenujete?
0: Viktorie. Slečna Viktorie.
1: Jak příznačné jméno pro můj plán. Ovšem, s tou slečnou zastávajících okolností asi nic neuděláme.
0: Ráda bych se na sebe podívala.
2: Jste si tím opravdu jistá?
1: Zrcátko, Maria.
2: No, tak prosím.
0: Ježišmarja, to je hrozný. Můžu vás poprosit, abyste mi upravila vlasy?
2: Jistě.
0: Sama jaksi nemám čím.
1: Jak se cítíte, Viktorie?
0: Bídně, doktore. Nejhorší na tom je, že mě těsně bolí tělo, který nemám. Musíte mi sehnat jiný.
3: Říkáte, Marie, že se mu podařilo uživit další hlavu.
2: A co víc, hlava slečny Viktorie si přeje nové tělo a Kern se jí ho podle všeho chystá dát.
3: Blázen jeden strašně riskuje.
2: Prosím vás, profesore, přestaňte mu v těch šílenostech pomáhat.
3: To je těžké. Jednou už jsem spolupráci odmítl. Nedovedete si představit, co jsem potom zkusil.
2: Co vám provedl?
3: Přišel večer ke mně s elektrickým přístrojem. Přiložil elektrody k mým spánkům a ještě než pustil proud, řekl:
1: drahý kolego, víte dobře, že jste zcela v mých rukou. Oba jsme vědeční pracovníci a můžeme se domluvit. Vím, že se vám nežije lehce, ale potřebuji vás a vy nejste schopen přede mnou utéci. Není lepší skoncovat celou záležitost s mírem?
3: Nesouhlasně jsem pohnul obočím. Ne.
1: Působíte mi velikou lítost. Nechcete cigaretu? Vím, že z ní nemůžete mít ten pravý požitek, ale přesto...
3: Vydal spoustra dvě cigarety. Jednu si zapálil a druhou strčil do úst mě. S odporem jsem ji vyplivl.
1: Ale, pane kolego, nutíte mě k násilí.
3: A zapnul proud. Jako by mi pronikal do mozku nepozes.
1: Jak se cítíte? Bolí vás hlava? Třeba byste ji chtěl zbavit té bolesti. Stačí k tomu jen, že ne, to je mi líto. V tom případě budu muset proud zesílit.
3: Měl jsem pocit, že se mi hlava vznítí. Byla to nesnesitelná muka. Kern kouřil, pouštěl mi dým do obličeje a opékal mou hlavu v pomalém ohni. Teprve tehdy jsem si plně uvědomil, že jsem definitivně připraven i o to poslední lidské východisko. Vzít sám sobě život.
2: Takže jste nakonec souhlasil.
3: Ta bolest už se nedala vydržet. Dal jsem mu znamení a on vše skončil. Od té doby opět spolupracujeme.
2: Chová se hůř než nějaká stvůra.
0: Poškrábejte mě na nose.
2: Jistě.
0: Trochu výš.
2: Tak?

0: Tahle bezmoc je příšerná.
1: Dobrý den, milé dámy. Jak se vede?
0: Poslyšte, doktore, takhle to dál nejde. Musíte mi přidělat nějaký tělo.
1: Už se na tom pracuje, slečna.
0: Ale já nechci ledajaký tělo. Mělo by být krásně tvarovaný. Slouhejma nohama, abych zas mohla udivovat svým tancem.
1: Promiňte, Viktorie, ale my si tady s Marií potřebujeme o něčem promluvit a nechci, aby nás někdo rušil. Tak, ještě vatu do uši.
2: Co to má znamenat, doktore?
1: Nic, jen klid. Posaďte se.
2: Proč?
1: Tak sakra, sedněte si! Mluvila jste s profesorem? Otevřela jste vzdušní ventil u jeho hlavy?
2: Ne, já...
1: Nezatěžujte si svědomí hříchem. Mluvila jste s hlavou profesora Dovela. Vím to! Nezapírejte! Zajímá mě o čem?
2: O všem.
1: Myslel jsem si to. A co chcete dělat? Předat podle vás krvelačného netvora Kerna soudu? Očernit jeho jméno? Dovel vás o to žádal?
2: Ne. Ujišťuji vás, že profesor vůbec nemyslí na pomstu. Dokonce mě od toho zrazoval.
1: Výborně. Takže jste mě chtěla udat a nebýt hlavy profesora Dovela, už bych možná seděl v žaláři. Nemůže-li dobro zvítězit, nechť je alespoň zlo potrestáno. Tak končí všechny mravoličné romány, které jste četla.
2: Budete se jednou smažit v pekle.
1: Račte vědět, vy naivní stvoření, že svět není jen černý nebo bílý. A teď mě dobře poslouchejte. Víte, že vás oba mohu doslova obrátit v prach a popel. Živá duše se o tom nedozví.
2: Ano, uvědomuji si, čeho jste schopen.
1: To je dobře. Věřte, že nestačíte cokoliv podniknout, budete svědkem definitivní Dovelovy smrti. Připravím jeho hlavu o život a jen tak náhodou mi například spadne do chemického roztoku. Jděte si pak vykřikovat do celého světa, že jste u mě viděla živou hlavu profesora Dovela. Nikdo vám to neuvěří. Je vám to jasné?
2: Ano.
1: Tak jdeme.
2: Kam? Nechte mě!
1: Kdo ví, třeba i vy náhodou někam spadnete.
2: Nechte mě, doktore! Profesora nesmíte zabít. Neudám vás. Přísahám, že vás neudám.
3: Armande, jsem ti vděčný, že jsi jel do Paříže se mnou. Sám bych se tu po tolika letech asi ztratil.
4: Co bych pro kamaráda neudělal?
5: Číšníku, ještě láhev šampaňského.
3: Nemyslíš, že už to trochu přeháníme? Už jsme prolezli nejmín 20 barů a hospod, ale kde otec pracoval, jsme nezjistili.
4: Podívej, Arture, teď už nám profesor Dovel neuteče.
3: Armande.
4: Promiň. A vůbec, tohle je ten bar, o kterém jsem ti vyprávěl v Londýně. Tady zpívá má dávná láska Angelika Gajola.
6: Tak prosím, tady je ta lahvinka.
3: Díky, to je dobrý.
6: O, služebníček, pánové.
5: Počkej, číšníku. Vystupuje dneska Angelika?
6: Vy asi nejste zdejší.
5: Nedávno jsme přijeli na pár dní z Londýna.
6: Angelika už není.
4: Jak není?
6: Stala se obětí železničního neštěstí, tedy asi.
4: Asi? Jak tomu mám rozumět?
6: Podle svědků jela ve vlaku, který měl nehodu, ale její tělo se nenašlo.
7: Co bude s tím jiném?
6: Promiňte, pánové, mám práci.
4: Pane bože, Angeliko.
3: Znal jsi ji dobře, Armande?
4: Moje první láska byla úžasná. Dodnes vidím před sebou její obličej. Postavu. A na ten hlas, Arture, na ten se nedá zapomenout.
2: Kde jste vzal další tělo?
1: O to se nestarejte a pospěšte si, Marie. Musíme vše zvládnout co nejrychleji. Chyťte ji za nohy.
2: Chudá holka, je ještě hodně mladá.
1: Byla. Otočte teď stolek s hlavou slečny Viktorie a otevřte vzduchový ventil. Dobrý den, Viktorie. Konečně jsem vám opatřil tělo. Líbí se vám?
0: Takový jsem ani sama neměla. A má tetování na rameni, to mají mužský rádi.
8: Můžeme tedy začít?
0: Moment. Komu patřilo?
8: Je to důležité?
0: Jistě.
8: Podle dokladů, které měla u sebe, je to nějaká Angelika Gajová. Spokojená?
0: Já nevím. Bojím se. Nemyslela jsem, že je to tak příšerný.
8: Nemusíte mít strach. Všechno proběhne v naprostém pořádku.
0: Já si to ještě rozmyslím.
8: Marie, zavřete vzduchový ventil a do výživného roztoku jí přidejte hedonal.
2: Nemůžeme provést operaci proti její vůli.
8: Teď není čas na dohadování. Uvidíte, že nám ještě poděkuje.
0: Co to děláte?
2: Ničeho se nebojte, Viktorie.
0: Ale ještě nejsem rozhodnutá.
9: To přece nesmí.
8: Už jste 10 hodin na nohou. Odpočiňte si, Maria.
2: To je v pořádku, ještě mohu pracovat.
8: Od této chvíle přestává být Viktorie jen hlavou bez těla.
2: Myslíte, že jsme se nedopustili žádné chyby?
8: Ani profesor Dovel by to neudělal líp.
2: Zbývá přimět srdce, aby tlouklo. Dýchá.
8: Několik dní musí ležet úplně nehybně.
2: Až promluvíte, nelekněte se, museli jsme vám vyměnit hlasivky.
8: Tak jak se vede našemu novorozenci?
2: Hýbá se. Palec na levé noze se pohnul.
8: Výborně. Odstraňte poslední vrstvu obvazu. Vítejte zpátky, slečno Viktorie.
2: Skutečně mám otevřít vzduchový ventil?
8: Jistě, Marie. Chci vědět, co na můj výtvor řekne věrhlasný profesor Dovel. Dobrý den, profesore.
9: I vám, Kerne, stalo se něco.
8: No tak, Marie, povězte profesorovi, jaké překvapení jsme připravili.
2: Doktorovi se podařila unikátní operace. Hlava slečny Viktorie, o které jsem vám vyprávěla, má tělo.
9: Cože?
8: Mohu vám ji předvést, profesore?
9: Samozřejmě.
8: Viktorie! Viktorie, pojďte dovnitř.
10: Nevím, čím to je. Některý pohyby mi jdou lehce, ale s některýma si nevím rady.
8: Co jí říkáte, kolego?
9: Nezbývá mi, než vám pogratulovat, Kerne.
10: Podívejte se na ty nohy, Marie. A ta bezva postava. Znamínko na rameni je rozkošný, že?
2: Teď ne. Tady nejste na přehlídce, slečno Viktorie.
10: Ach, tak, pardon.
9: Jak probíhala operace?
8: Nad očekávání hladce. Ani jsem tomu nemohl uvěřit.
9: A současný stav?
8: Bezproblémový.
2: Až na drobnou ranku na chodidle.
8: Ale to je jen maličkost.
9: Nesmíte nic podcenit. Mohlo by dojít k otravě krve.
8: Vím, co mám dělat, nechte si svý rady, profesore.
10: Takže mě pustíte domů? Cítím se báječně.
2: Viktorie, mohlo by se vám přitížit.
10: V takovém případě za váma přijdu.
8: Ne. O tom, co s vámi bude dál, rozhodnu já. Jste úspěch vědy, Viktorie. Můj úspěch. Nezapomínejte, co byste byla beze mne.
10: A do háje.
8: Marie, doprovoďte slečnu do jejího pokoje.
10: Co byste byla beze mě? Co si o sobě myslí protiva? Nejsem žádná otrokyně. Tady by se člověk nudou ukousal. Mám ráda život. Večírky, světla, hudbu, kytky, šampáň.
2: Slečno Viktorie, otevřete. Nedělejte hlouposti a otevřete.
8: Ustupte. Sakra, je pryč. To je vaše vina, Marie. Měla jste se o ně postarat.
2: Ujišťuji vás, že s útěkem slečny Viktorie nemám nic společného.
8: Nevěřím vám. Nikomu nevěřím.
11: možný? Ty jsi živá, Viktorie. My už jsme tě dávno obrečeli.
10: Taky mě pokládali za mrtvou. A dokonce mě odvezli do márnice. Ahoj, Martičko.
11: Ahoj.
10: Naštěstí tam sloužil jeden snaživej studentík. Když mě prohlížel, vzal mě za ruku a nahmatal slabý puls. V tu ránu jsem byla v nemocnici a teď jsem tady.
11: Seš nějaká štíhlejší?
10: To víš, holka, zhubla jsem. Ráno vývar, poledne vývar, k večeři pro změnu zase vývar. Už máš po vystoupení?
11: Jo.
10: Tak pojď, sednem si tadyhle k pianu a já ti všechno povím. Zdrála jsem z nemocnice.
11: Co tě to napadlo, prosím tě?
10: Měla jsem strach, že se ve vývaru utopím. Jo, a taky se bojím, že mě budou hledat. Potřebovala bych přečkat pár dní u tebe.
11: To se ví, ale něco za něco.
10: Peníze nemám.
11: Tak jsem to nemyslela. Zaspíváš mi naši oblíbenou, jo?
10: Myslíš, že to ještě svedu?
11: Určitě.

0: Teda, Viktorie, ty máš po té nehodě hlas jako slavík. Můžeš se tím zpíváním klidně živit.
1: Myslíš? Tak dojdi, prosím tě, pro něco k pití, ať ten hlas ještě vyladíme.
0: Už se řítím, jako obvykle?
1: Přesně tak.
2: Angeliko, je to možný? Už jsem si myslel, že tě nikdy neuvidím.
1: Prosím, jmenuji se Viktorie.
2: Promiňte, asi jsem se spletl. Ale ten váš hlas? Ta postava?
1: Měl byste se jít vyspat, mladý pane.
2: Promiňte, ještě jednou se omlouvám. Ale stejně mi připomínáte Angeliku.
0: A vidím, že písnička zapůsobila. Hned máš nápadníka.
1: Ale ne. Jen si mě s někým splet.

0: kolik je hodin? Hoří nebo co?
1: To jsem já, Arture, otevři. Prosím tě, dělej.
0: Víš dobře, že nezamykám. Tak pojď.
1: Promiň, kamaráde, ale asi začínám bláznit.
2: Co se stalo? Vypadáš nějakou potřebovaně, kde jsi byl?
1: Nevím, jak bych to řekl. Nemohl jsem usnout, tak jsem se byl trošku pobavit.
2: To vidím.
1: A najednou mě z myšlenek vytrhl známý hlas. Otočím se a u klavíru vidím sedět a brebentit dvě holky. V tom jedna z nich začala zpívat a já najednou slyšel hlas Angeliky.
2: Něco se ti zdálo.
1: Arture, byl to její hlas. Poznal bych ho mezi tisíci.
2: Vzpamatuj se, je to náhodná podobnost.
1: Ne! V obličeji jí sice podobná není, ale ta postava...
2: Víš co, Armande, dej si studenou sprchu a jdi si lehnout.
1: Ty si myslíš, že jsem cvok, viď? Ale vyslechni mě dokonce.
2: Dobře, ať má dušička pokoj.
1: Dělal jsem kresby a skici Angeliky tolikrát, že znám do detailu její tělo. Představ si, že té dotyčné se v jednu chvíli svezl šál a ona měla na rameni úplně stejné tetování jako Angelika.
2: To není možné, vždyť přece...
1: Zemřela! A já teď potkal oživlou mrtvolu. Jen si vzpomeň, jak jsi mi vyprávěl o pokusech tvého otce. Co ti tenkrát řekl?
2: No, že není daleko doba, kdy bude možné vzkřísit člověka. Ale otec je mrtvý, Armande.
1: Je to tak jistý.
2: Nesnaž se mi namluvit, že otec svou smrt jen předstíral.
1: To nevím.
2: Co chceš dělat?
1: Vyhledám tu ženskou znova.
3: Stalo se něco, o čem bych měla vědět, doktore?
4: Mám pro vás dvě zprávy. Bohužel vám nemohu dát vybrat, kterou chcete slyšet první, protože obě jsou špatné.
3: Neodvážil jste se vztáhnout ruku na profesora Dovela, že ne?
4: I když bych si k tomu jistě našel důvod, tak ne.
3: O jaké zprávy tedy jde?
4: Najal jsem nejlepší soukromé detektivy, aby vypátrali uprchlou slečnu Viktorii. Bohužel, jako by se po ní slehla zem.
3: To není zase tak špatná zpráva. Asi jí nic nechybí, jinak by se určitě vrátila sama. A ta druhá?
4: Věřte mi, Marie, dělám to nerad. Ale nemám na vybranou. Zajistil jsem vám místo u doktora Ravinota.
3: Na psychiatrické klinice. O tomhle oboru vůbec nic nevím.
4: Ne, jako lékařce. Jako pacientce.
3: To ne, to nemůžete.
4: Bude tam o vás výborně postaráno, to vám slibuji. Ravino je můj dobrý přítel.
5: Slečno, haló, slečno.
6: A, to jste vy. Říkala jsem vám, že jste si mě s někým splet.
5: Já vím, ale přesto... Nastupte si. Vidím, že kulháte, odvezu vás domů.
6: Ne, díky, ráda se projdu.
5: Přeci od vás nedostanu koše.
6: Vždyť jste se mi ani nepředstavil.
5: Promiňte, budoucí malíř Armand Laré, toho času student. Mohla byste nastydnout a přijít o ten nádherný hlas?
6: Když jinak nedáte.
5: Kam to bude?
6: Bydlím v ulici Dimén.
5: Nebude vám vadit, když pustím muziku?
6: Naopak. Od jistý doby hudbu zbožňuji.
5: To je náhoda. Jestli si dobře pamatuju, zpívala jste tuhle písničku, když jsme se viděli poprvé. Nepřidáte se.
6: Zkusit to můžu. Well, don't you fall in. Feels like the things that I wanted the most in this life.
5: To je zvláštní.
6: Stalo se něco?
5: Jako bych slyšel hlas jedné dobré známé. Minule jsem to přičítal alkoholu, ale dnes jsem se v tom ujistil. Zemřela chudák při železničním neštěstí a k všeobecnému údivu nebylo její tělo nalezeno. Vaše postava mi až příliš připomíná její.
6: Některý lidi si bývají podobný.
5: Podobný ano. Ale že by měli i totožné tetování a na stejném místě?
6: Zastavte. Je mi zlé, potřebuju na vzduch.
5: Víte, Viktorie, asi jsem se do vás zamiloval.
6: Nesahejte na mě. Ne, na krk, ne!
2: je to za hulváta? Sakra, co pak si neumíte otevřít?
5: Umíme, ale nemáme čím.
2: Armande, zbláznil ses? Koho to sem neseš?
5: To je Viktorie. Už jsem ti o ní vyprávěl. Pomoz mi s ní do koupelny.
2: Co jsi proved?
5: Nic. Jen jsem řekl, co si myslím.
2: Tak.
5: Nakonec jsem jí poodhalil šál. Podívej.
2: Jizva kolem celého krku.
5: A pak omdlela. Pusť vodu.
2: Jo.
5: Slečno. Slečno, no tak probuďte se.
7: Kde? Kde to jsem?
5: To teď není důležité.
7: A kdo je tohle?
5: Tohle to je Artur, můj kamarád.
2: Nebojte se, nechceme vám ublížit.
5: Ale musíte nám říct pravdu.
7: Já za nic nemůžu. Zabili mě. A potom jsem obživla. Vlastně já ne, jenom moje hlava. Teprve pak mi přidělali tělo. Bylo to hrozný. Doktor Kern.
2: Kern? To jméno už jsem slyšel.
7: A taky slečna Marie. A pak ještě ta hlava.
5: Hlava? Jaká hlava?
7: Hlava profesora Dovela.
2: Pane bože. Ubohý otec.
8: Už jdu, už běžím.
2: Dobrý den.
8: Dobrý, co si budou přát?
2: Mohl bych mluvit se slečnou Marií?
8: A kdo jste?
2: Jsem její přítel ze studií. Náhodou jedu kolem a...
8: Budu vás muset zklamat, ale slečna není doma.
2: Mohu na ní počkat?
8: To byste se načekal. Má paní je zavřena v ústav.
2: V ústavu? V jakém ústavu?
8: Pojďte dál. Doktor Kern, u kterého ona pracuje, vzkazuje, že to je kousek od Paříže.
2: Kern, ten mizera.
8: Vám taky něco provedl. Má hodná paní kvůli němu zešílila. Když nastoupila u Kerna, začal jí zlobit nerv. Slečna přicházela domů bleda, neměla chuť k jídlu, nemohla spát.
2: A nezmínila se někdy o své práci?
8: Vůbec o ní nemluvila. Ale v noci vykrikovala se spaní, že prý jí honí Kern a pronásleduje nějaký profesor, teda jenom jeho hlava. Pak už nechodila domů vůbec. Poslala dopis, že prý má moc práce. No a potom Kern vzkázal, že se slečna zbláznila.
2: Víc už nevíte?
8: Nikomu to neřeknete?
2: Umím mlčet jako hrob.
8: Kern dál posílá mojí paní gáži, abych přej nestrádala. Za to já musím mlčet.
2: Tak už o tom s nikým nemluvte. A já se postarám, aby se vám paní brzo vrátila.
5: No, to je dost, že se taky ukážeš, Arture.
2: Snad ses tu beze mě nenudil. Sehnal jsem důležitý informace.
5: Já mám taky jednu.
2: Jsem s ní.
5: Stalo se neštěstí.
2: Prosím tě, co nás dva může ještě potkat?
5: Viktorie utekla. Stěžovala si na veliké bolesti v noze. Ta noha jí úplně natekla a zmodrala. Chtěl jsem zavolat doktora, ale řekla, že je to zbytečné. Poslala mě do lékárny pro mastičku a když jsem se před chvílí vrátil, našel jsem na stolku jenom tenhle lístek.
2: Odpusťte, Armande, ale nic jiného mi nezbývá. Vracím se ke Kernovi, snad mě postaví na nohy, nehledejte mě.
5: Nemůžu ji tam nechat. Musíme najít Kernův dům.
2: K tomu potřebujeme Marii a já vím, kde je.
7: Odpusťte, doktore. Asi jsem od vás neměla utíct.
4: Sama jste se potrestala, Viktorie.
7: Já radši si sednu. Strašně mě bolí noha.
4: Tak jste rozkákala.
7: Nemohla by mi to ošetřit slečna Marie?
4: Není tady. Ukažte.
7: Au, to bolí.
4: Ta noha se mi vůbec nelíbí. Máte horečku?
7: Jo, od včerejška. A je mi zlé.
4: Vidíte, kam vede neposlušnost?
7: Co bude s tou nohou, doktore?
4: Obávám se, že vám ji budu muset uříznout.
7: Cože? Uříznout? Udělat ze mě mrzáka?
4: Ovšem, to je ta lepší varianta.
7: A ta horší? Ne. Ne, to nesmíte, doktore. Vzít mi tělo, to nedovolím.

0: Lidé mohou být šťastní jenom tehdy, když nic, ale vůbec nic netuší.
1: Přestaň tady poletovat jako havran, nebo půjdeš na samotku. Tak jak se vedeme, pacientce?
2: Děkuji, daří se mi dobře, doktore Ravenote.
1: Musíte uznat, Marie, že všechny ty řeči o psychiatrických léčebnách jsou pouhé pomluvy.
2: Možná, nevím.
1: Necítíte se osaměle?
2: Jsem od Kerna na samotu zvyklá.
1: Dobře, nebudu vás zdržovat. Naschledanou, Marie.
2: S Bohem.
0: Na procházce?
2: Co jiného se tady dá dělat?
0: Znám vás. Jste Marie Lorandová.
2: Odkud mě...
0: Služka mi ukázala vaši fotografii.
2: To není možné. Víte, koho mi připomínáte?
0: Tiše. Ošetřovatelé mají uši jako radary.
2: Kdo tady jste?
0: Jsem Arthur Dovell, syn profesora Dovella.
2: Myslela jsem si to.
0: Nejsem šílený, jen se za něj vydávám.
2: Proč jste se nechal zavřít?
0: Abych vás odtud dostal pryč.
3: Viktorie. Viktorie, probuďte se! Proboha, Viktorie, co jste to provedla?
4: Nechtěla být zase jen hlavou bez těla, Kerne.
3: Mlčte, profesore!
4: Je to náš život. Nemáte nálu.
5: Stalo se něco, Rabinote?
6: Myslím, že nám pěkně teče do bot. Ta tvoje asistentka zmizela.
5: Zmizela? Kdy?
6: Dneska v noci. Nechal jsem se napálit jedním chlapíkem. Vydával se za nemocného. Utekali s ní.
5: Počkej, klid. Musíme zachovat klid.
6: Na tvém místě bych tak pohodě nebyl.
5: Proč?
6: Protože ten člověk, se kterým utekla, se jmenuje Arthur Dovell.
5: Profesorův syn.

0: Víte, že vám ta uniforma sluší, Armande?
1: Díky, ale nevěřili byste, jaký je problém sehnat v Paříži policejní stejnokroj.
2: Moc mu nelichoďte, Marie, aby nespichl. Dnešní úspěch závisí především na něm. Vás zná Kern dokonale a můj obličej mu jistě dopodrobna popsal doktor Ravino.
1: Neměj strach, sám nejlíp víš, jak mi na Viktorii záleží.
0: Vidíte tu lampu? Tam zastavte. Nerozmyslel jste si to, Arture. Opravdu chcete vidět otce v tomhle stavu?
2: Nejel jsem z Londýna takovou dálku, abych teď couvnul.
0: Chápu. Pamatujete si, co máte dělat?
1: Jasně. Hlavně mě uvnitř nenechávejte dlouho samotného.
2: Neboj.
0: Tak zlomte vás. Pojďte, Arture, tamhle se schováme.
3: Policie, otevřete. Otevřete, doktore Kerne.
4: Stalo se něco, strážníku?
3: Nerad ruším, ale přišlo na vás udání.
4: Na mě?
3: Jenom si zběžně proběhnu interiér. Rutinní záležitost, musíte mě pochopit.
4: Jistě, jistě. Jste tady sám?
3: Na takovou maličkost přece nepotřebujeme zásahovku.
4: Tak pojďte dál.
5: Můžete mi prozradit, z čeho jsem obviněn?
1: Z takové hlouposti. Z vraždy profesora Dovela.
5: Cože?
1: Ano. Dokonce prý tu máte i hlavu vašeho bývalého kolegy.
5: Ale to je přece nesmysl. Snad byste nevěřil takovým báchorkám.
1: Jistě, nejsem přece blázen. Ale jednou přišlo udání, tak ho musím prošetřit. Ukažte mi, prosím, všechny místnosti.
4: Dobře, pojďte za mnou.
2: Zapomněl zamknout.
0: Tak na co čekáme? Jdeme.
1: Jinou místnost už v domě nemáte?
5: Co si o mě myslíte, strážníku? Ukázal jsem vám všechny.
1: Lžete!
5: Prosím!
1: Říká vám něco jméno Viktorie.
5: Viktorie? Žádnou neznám.
0: Ale Kerne!
5: Kde se tu berete, Marie? To je vloupání. Strážníku, konejte svoji povinnost!
2: Žádný strážník neexistuje.
5: Kdo jste?
2: Arthur Dovel. Tohle je Armand, můj přítel.
1: A taky přítel slečny Viktorie.
0: A vy nás k ní teď dovedete, doktore. Pokud mě neklame paměť, za tou skříní bývaly dveře.
5: Nechal jsem ji zazdít.
0: Přece si nebudeme hrát na schovávanou. Pánové, odsuňte tu skříň.
5: Takhle odplácíte mou dobrotu, Marie. Ale tohle vám neprojde.
0: Myslíte?
1: Hotovo. Jsou zamčené.
0: Prosím, klíče, Kerne.
5: Doktore Kerne. Pane doktore Kerne. Kde se ve vás bere ta arogance, ten pocit vítězství? Chováte si, jako by vám tu všechno patřilo.
1: Ty klíče.
5: Tady. Ale už vám stejně nejsou nic platné.
1: Stůjte! Stůjte! Přeci ho nenecháme utéct.
0: Nebojte se, jenom si zaleze k těm svým skumavkám. Rychle, Arture, odemkněte. Profesore Dovele, jste to vy? Co s vámi ten darebák provedl?
6: Nepatrný zákrok. Pod kůži vstříkl parafín, takže mi v téhle skořápce zůstal jen můj mozek. Bohužel i ten už vypovídá službu.
0: Mohu vám nějak pomoct?
6: Je pozdě, Marie. Umírám. Přesto moje hlava vydržela víc, než jsem před. Kdo to s vámi přišel?
0: To je...
6: Arture, synku.
2: Tatínku, co to s tebou udělal?
6: Tak přece jsme se ještě setkali.
2: Táto!
0: Profesore, je tu s námi ještě přítel slečny Viktorie. Nevíte, co je s ní?
6: Když se vrátila, chtěl jí doktor připravit o znovu nabité tělo. Měla otravu krve.
0: Z té malé ranky na patě.
6: V medicíně se nesmí nic podcenit. Tentokrát bylo na záchranu pozdě a ona nechtěla být znovu jen hlavou bez těla. Ukončila své trápení sama.
1: Pane Bože, to ne.
6: Arture, pojď.
2: Otče!
0: Je mi líto, blíží se konec.
2: Tolik jste se toho od Kerna naučila, pokuste se ho zachránit, prosím vás.
0: Nemůžu, Arture, nechci být jako Kern. Ale nebuďte smutný. Váš otec si dlouho přál zamířit na místo, ze kterého už se jednou nedobrovolně vrátil.
1: A já tam teď pošlu toho grázla, až se mi dostane do rukou.
2: Co to bylo?
0: Myslím, že Kern vyřešil vše po svém. Říkala jsem, že to byl vlastně slaboch.
7: Rád vás zase vidím, pánové. Ta dáma...
8: Slečna, číšníku.
1: Tedy zatím.

0: Žluté růže. Paní Bendová se chystala zatopit k večeři, držela v ruce chrastí a chtěla je vstrčit do otevřených kamen. Někdo zaklepal, řekla dále. Otočila se na proutěné židličce, aby se podívala, kdo jde. Vešel vysoký štíhlý muž. Zřejmě smekl už před dveřmi modrý plstěný klobouk. Měl na sobě žlutavý baloňák. Nebyl od nich z městečka, znala tu každého. Městečko nebylo velké a ona desítky let pracovala na úřadě, než šla do penze. Vzala ze stolečku vedle kamen brýle a nasadila si je, aby si ho lépe prohlédla. Byl bledý. Měl pozdravit, ale trvalo mu věčnost, než řekl.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, odpověděla mu. Přešlapoval a pak se zeptal.
1: Vy jste paní Bendová.
0: Jsem, co pak chcete?
1: Paní Bendová, já jsem z Prahy. Přijel jsem vám říct, že váš Zdeněk se zabil před 3 dny na Kavkaze.
0: Otočila se, strčila otýpku do plotýnky a zapálila ji. Oheň vzpál. Dívala se do něho strnule. Muž v žlutém baloňáku se chvěl, už také nevěděl, co by řekl, a chtěl odejít, protože svou povinnost, kterou mu uložili v Praze, splnil. Byl přesvědčen, že ji splnil dobře, že neříkal žádné dlouhé přípravné úvody, při kterých už může ranit člověka mrtvice. Řekl ještě...
1: Jak se něco bližšího, paní Bendová, dovíme, dáme vám vědět.
0: Neřekl ani naschledanou, otevřel a zavřel tiše dveře. Paní Bendová zůstala sama. Byla v tom počátečním stavu, kdy si neuvědomovala, že se něco stalo. Pootočila se zas na židličce, aby si toho člověka ještě jednou prohlédla. Ale nikdo tam už nestál a ona přesto věděla, že tam byl a že to řekl. Čekala na něho vlastně už několik dní, co nešla od jejího Zdeňka žádná zpráva. Čekala na něho celé roky ode dne, kdy Zdeněk přeskočil plůtek, pod ním škvetly růže a řekl jí tiše.
1: Mami, já budu lézt. Vidíš, že můžu lézt.
0: Chvěla se o něho pokaždé, když odjížděl do hor. Jednou přijel se zlomeným prstem, po druhé s podvrtnutou nohou. Ale vždycky se objevil, aby jí to oznámil. Nikdy nepřišel někdo cizí. Dneska přišel cizí člověk a to byl konec. Bylo to jako tenkrát, když jí přišli říct, že se zabil Václav. Její muž byl v kraji nejlepší odborník na hromosvody. Každý hromosvod připevnil na střechu jinak, podle vlhka, anebo podle stromů, anebo podle něčeho jiného. Lezl často na strmé a vysoké střechy. Zpočátku se vázal, ale po letech už lezl bez přivázání jako v cirkuse. Děti a dospělí ho pozorovali a báli se za něho. Tenkrát se otevřely dveře a v nich se objevil předseda Národního výboru Vaškův nejlepší kamarád Pepík Dolejš. Už ve dveřích začal plakat. A ona, která věděla, že Václav přidělává na nové vysoké škole hromosvody, řekla, nebreč, jednou se to muselo stát. Pohřbila muže a upnula se k dítěti. Sehnala mu učitele na kytaru a platila mu i profesorku na cizí řeči. Sama škudlila, ale Zdeněk to nevěděl, žil jak na zámku. Celé městečko na něho bylo pyšné. Maturoval s vyznamenáním, přijali ho mezi prvními na lékařství. Byl hezký jak princ z pohádky o šípkové růžence. Vždyť i jejich domeček zarůstal vždycky žlutými a červenými růžemi. Měl zvlášť rád ty žluté růže a vozil si jich kytice do koleje, aby mu vydrželi až do soboty, kdy se vracel. To přeskočil plot, přelezáním se nezdržoval a volal, jako když byl malý.
1: Mami! Mami!
0: Když přijel domů, děvčata z městečka začala promenovat před jejich okny. A on, jako většina hezkých kluků, si jich ani moc nevšímal a hrál si v podkrovním nezařízeném pokojíčku na kytaru, zpíval písničky o horách. Těch hor se bála nejvíc. Vlastně byl Zdeněk po tátovi. Na zemi nebylo v dnešní době kam se rozhlédnout a on chtěl do výšin.

0: Za 4 dny našli paní Bendovou v bezvědomí u kamen. V nemocnici odmítala jíst. Píchali jí glukózu a teprve Zdeňkův kamarád, co byl v nemocnici na praxi, ji přesvědčil, aby jedla. Doma o pár dnů později pak našla lístek, že má přijít na poštu. Byly tam dopisy horolezců, kteří byli se Zdeňkem na Kavkaze a přivezli jeho věci. A byl tam také dopis, v němž jí pojišťovna oznamovala, že jí posílá za Zdeňka 30 000. Stála u okénka a dívala se na úředníka, jak přepočítává zelené 100 koruny. Řekla mu děkuji. Díval se na ní pátravě. Mohl taky přemýšlet, co si za svého syna koupí. Vyšla ven. Už se smrákalo. Slunce se schovávalo za kopce. Šla pomalu za město, kde tekla pohorská říčka. Vyndala z tašky peníze a pustila první 100 korunu po proudu. Jak usedla na čirou vodu, lekl se jí pstruh a vyrazil spod kamene po vodě, nadskočil nad hladinu a vyrazil do vzduchu plno krůpějí své řeky. A pak pouštěla po vodě 1 100 korunu za druhou. Zelené papírky létaly unášeny větrem až do prostřed řeky a v proudu tančily po vlnách a mizely v šeru a v dálce. Šla pak domů a v domku vyšla do té hořejší místnosti, která byla úplně prázdná, a jen uprostřed ležel papírový transparent, který tu napsal v rozjařenosti Zdeněk.
1: Boj se nás, horo smrti.
0: Vzala ten velký papír, nacpala ho do kamena a zapálila. Druhý den na večer bylo v městečku pozdvižení. Místní kluci prý našli v řece poklad. Vykoupili hračkářství, papírnictví, cukrářství a uzenářství. Střílelo se z dětských pušek a samopalů. Zmrzlina byla vyprodána a salám se jedl bez chleba. Někteří občané, co peníze nenašli, žádali zavést vyšetřování a peníze zabavit. Ale než k tomu došlo, byly vlastně utraceny. Paní Bendová o tom uslyšela a šla se na tu radost podívat. Sedla si na lavičku a dívala se na boží dopuštění, kterému se nemohla vyrovnat žádná pouť. Napadlo jí, že ty děti si vlastně hrály s jejím Zdeňkem. Šel kolem pan poštmistr, co jí vyplácel peníze s tak pronikavým pohledem. A když ji uviděl, někam se ztratil. Vrátil se za chvilku, sedl si vedle ní a dal jí do klína kytičku pozdních fialek. Ani to nevnímala. Dívala se pořád na ty děti a poprvé se za ten poslední čas usmála. Balonky lítaly jeden za druhým do nebes a stoupaly snad až k samotnému Pánu Bohu. Když se zotavila, vybrala své úspory, pozvala řemeslníky a zařídila pro Zdeňka tu místnost nahoře. Celý pokojík obložila dřevem a dala sem knihovničku a Zdeňkovi horolezecké knihy. U pana sklenáře Fojtíka nechala zasklít velkou fotografii Zdeňka, jak leze ve stěně, a velkou fotografii Zdeňkova miláčka, nejlepšího horolezce světa, Rakušana Hermana Bůla, který zahynul v Himálaji na Čogolise. Na té fotce byl Bůl, jak přechází nad 700-metrovou hlubinou takový malý můstek, kterému se nedalo moc věřit. Pak teprve napsala horolezcům, aby jí přivezli ty věci. Dovezli jí krosnu, kterou nechal v táboře, rezervní boty, batoh. Paní Bendová napsala 3 měsíce před výročím Zdeňkovy smrti do Prahy tento dopis. Vážení páni horolezci, brzy to bude rok, co zemřel můj syn Zdeněk a jeho přítel Karel. Zaplatila bych ráda tomu horolezci, který do těch hor zaletí. Chtěla bych, aby vzal sebou Zdeňkovi květiny z mé zahrádky. Moc vás prosím, vaše Bendová. Paní Bendové odepsali.
2: Milá paní Bendová, je nám velice líto, ale není možné to, co chcete. Nesehnali jsme nikoho na položení květin. Horám zdar, krutina.
0: Když paní Bendová dostala odpověď, začala v Zdeňkově pokojíčku studovat cestu. Vyřídila si pas, v Praze si objednala letenku a koupila si horolezecké boty, péřovku, cepín a lano. V kufříku měla většinou jen horolezecké věci. Nahoře v batohu ležela kytice žlutých růží, zabalená do mokrého hadříku. Do výročí Zdeňkovy smrti chyběly 2 dny. Příští ráno oznámila správci tábora, že jde hledat vzácné květiny a jestli se dnes nevrátí, přespí na nějaké salaši. Naplnila si termosku čajem, vzala si půlku chleba a kus špeku, který dal v zimě soused ze zabíjačky. Na dno batohu horolezecké boty, péřovku, lano a cepín. Nemohla to ani zdvihnout na záda, bylo to těžké na jejich 60 let. Vydala se do míst, kde byla ta smrtící hora. Pálili jí od slunce oči a tak je sklopila a dívala se jen na tu zřetelnou cestu. Batoh byl příliš těžký. Přebírala si drobnými prsty, co by tu mohla nechat a pak si to vzít na zpáteční cestě. A pak šla dál. Když se setmělo, najedla se a napila. Zabalila se do péřovky a na nohy si obula místo kožených mokasínů silné, drahé horolezecké boty, aby jí neumrzly v noci nohy. Schoulila se do klubíčka a do náruče si vzala zabalené růže, aby nezmrzly. Vzbudila se zimou. Cítila, jak jí omrzají nohy. Čekala, až se rozední a už nejedla, jenom se napila a šla dál. Odpoledne nechala na stezce horolezecké boty. Při západu slunce tu horu spatřila. Bylo to, jak jí říkali lidé. Musela tu horu z cesty jasně vidět. Znala jí z desítek popisů a fotografií. Byla to hora smrti. Jak tála pod sluncem, její stěny praskaly a duněly. Opustila stezku a vydala se přímo k ní. Bylo tu plno puklin a rozsedlin, které obcházela, ale přibližovala se k hoře. Když se dostala do její blízkosti, spatřila propast, ve které hučela voda. Našla malý můstek na druhou stranu. Podobal se tomu, po kterém přecházel na fotografii nejlepší horolezec světa Bůl. Udělala krok a začala se bát. Nešla dál. A tu jakoby se objevil její muž Václav a povídal jí: Mařenko, Bůl z toho dělá vědu, ale nic to není. Je to hračka. To já měl na střechách jiné problémy. A pak se jí zdálo, že jde Václav s ní a drží ji za ruku. Přišla na druhou stranu a spatřila mohylku. Stálo tam vytesáno v žulovém kameni. Zdeněk Benda, Karel Hnízdil, 12.6.1967. To bylo přesně před rokem. Sedla si a dívala se unavenýma očima k vrcholu, jako by chtěla spatřit svého Zdeňka ukrytého v hoře. Ale nikde nic neviděla, jenom bílou horu, která přestala v podvečera rámusit a stichla. Byla to hora krásná a vznešenější než všechny hory, které viděla a u kterých četla. Neměla k té hoře nenávist. Jenom tady pociťovala velikou únavu z celého života. Chtěla už odejít, když si vzpomněla na růže. Vyndala je z hadříku a položila je na mohylku. A pak šla a přešla zase ten můstek a už nemyslela na pana Bůla ani na tátu. Vydala se zpátky. Naposledy se otočila. Na bílém sněhu byly ještě vidět růže. Zářily zvláštní žlutou barvou, jakou nikdy neviděla. A nad nimi ty růže hlídala hora. Obrovská, krásná hora, veliká jak veliká růže.
3: Sredny Vaštar. Konradinovi bylo 10 a doktor o něm odborně usoudil, že nevydrží naživu ani 5 let. Doktor byl úlisný a změkčilý a jeho názor mnoho neplatil. Doktorův úsudek však sdílela i paní Dropová, jejíž názor platil skoro ve všem. Paní Dropová byla Konradinova sestřenice a pěstounka a v chlapcových očích představovala ony 3/5 světa, které jsou skutečné, nevyhnutelné a nepříjemné. Zbývající 2/5, neustále se s nimi střetající, představoval on sám a jeho fantazie. Konradin byl připraven, že může den co den podlehnout panovačnému nátlaku nevyhnutelnosti, jako je nemoc, mazlivé šikanování a jednotvárná nuda. Bez své fantazie, která se vzpínala pod ostruhami osamělosti, by jí byl podlehl už dávno. Paní Doropová by si byla ani v těch nejpravdivějších okamžicích nepřiznala, že nemá Konradina ráda, i když si snad nejasně uvědomovala, že sekírovat ho pro jeho vlastní dobro jí není nijak zvlášť proti mysli. Konradin ji nenáviděl se zoufalou upřímností, kterou dokázal dokonale maskovat. Těch několik málo radostí, když si dokázal vymyslet, chutnalo ještě sladčeji, když si představil, jak by asi pobouřil jeho pěstounku a z říže svých fantazí ji naprosto vyloučil jako něco špinavého, čemu je vstup zakázán. V nudné a neveselé zahradě, hlídané tolika okny, která se každou chvíli mohla otevřít a oznámit mu, že to a ono nesmí, nebo připomenout mu, že je čas vzít medicínu, mnoho zábavy nenašel. Pár jejich ovocných stromů bylo žárlivě střeženo, aby si z nich nemohl nic utrhnout. Jako by ty byly zácné exempláře kvetoucí ve vyprahlé poušti, i když by se pravděpodobně těžko našel ovocnář, který by za jejich celoroční úrodu zaplatil třeba jen 10 šilinků. V jednom zapomenutém koutě, skoro schovaná za ubohými křovisky, stála však neužívaná kůlna nad nářadí. Byla úctyhodných rozměrů a v jejím nitru našel Konradin útočiště, jež na sebe střídavě bralo podobu herny a katedrály. Zalidnil si ji celým legionem důvěrně známých fantomů, zrozených částečně ze zlomků dějepisu a částečně v jeho vlastní představivosti. Kromě nich se však kůlna mohla pochlubit i dvěma obyvateli z masa a krve. V jednom koutě bydlela kropenatá slípka s drozdrchaným peřím, kterou chlapec zahrnoval veškerou láskou, pro niž neměl jiné uplatnění. O něco hlouběji v šeru stála bouda na způsob králičího kotce, rozdělená do dvou oddílů, z níž jeden byl hustě zamřížován železnými pruty. To bylo obydlí velké fretky, kterou kdysi do kůlny i z klecí propašoval jistý, přátelsky naladěný řeznický učeň výměnou za dlouho tajně schraňovaný poklad drobných stříbrných mincí. Konradin se štíhlého dravce s ostrými tesáky hrozně bál, ale byl to jeho nejdražší majetek. Už sama jeho přítomnost v kůlně mu byla zdrojem radosti plné strachu, kterou musel pečlivě tajit před tou ženskou, jak pro sebe říkal sestřenici. A jednoho dne, Bůh ví z jakého nápadu, si pro dravce vymyslel báječné jméno a od té doby se mu Fredka stala bohem a středem vlastního náboženství. Ženská holdovala jednou týdně v blízkém kostele svému náboženství a brala Konradina sebou, jenomže pro něho byly ty bohoslužby cizím obřadem v nepochopitelném svatostánku. Sám každý čtvrtek s šerelém a zatuchlém tichu kůlny uctíval mystickým a složitým ceremoniálem před dřevěnou boudou Sredního Vaštara, velikou Fredku. Obětoval před jeho oltářem letní rudé květy a šarlatové zimní bobule, poněvadž Sredný Vaštar byl bůh, obzvláště zdůrazňující krvavě divokou netrpělivost, na rozdíl od náboženství ženské, které se zaměřovalo, pokud Konradin vypozoroval, docela opačným směrem. A o velkých svácích mu sypal před boudu strouhaný muškátový oříšek, při kteréž to oběti hrálo zvláště důležitou úlohu, že muškátový oříšek musel být kradený. Takové svátky světil nepravidelně a zejména byly zasvěceny nějaké nenadálé události. Při jedné příležitosti, kdy paní Doropovou 3 dny prudce boleli zuby, oslavoval Konradin celou tu dobu a sám málem uvěřil, že Sredný Vaštar vyvolal to bolení zubu osobně. Kdyby byla bolest vytrvala ještě den, byla by Konradinovi došla zásoba muškátových oříšků. Kropenatá slípka neměla s kultem Sredního Vaštara nic společného. Konradin se již dávno rozhodl, že je to anabaptistka. nepředstíral ani v nejmenším tušení, co taková anabaptistka vlastně je, ale potají doufal, že je to něco skvělého a ne zvlášť úctyhodného. Paní Doropová mu byla příkladem, podle něhož měřil a nenáviděl každou úctyhodnost. Konradinovo zaujetí pro starou kůlnu začalo po nějakém čase budit pozornost jeho pěstounky. Nedělá mu to dobře, zavírat se tam dole za každého počasí. Rozhodla rázně a jednou ráno mu oznámila, že kropenatou slípku prodala a že si ji přes noc odnesli. Zamžourala na Konradina krátkozrakýma očema a čekala výbuch zlosti a pláče, za který se ho chystala spražit proudem dobře míněných rad a pouček. Ale Konradin mlčel, neměl co říci. Při pohledu na jeho bílou, sevřenou tvář možná pocítila chvilkovou výčitku svědomí, poněvadž odpoledne ke svačině se na stole objevila topinka, lahůdka, kterou obyčejně zavrhovala s odůvodněním, že chlapci nesvědčí a taky proto, že je s ní spousta práce, což je v očích středovstavovské paničky smrtelný hřích. Já myslela, že máš topinky rád,

Každou noc ve vítané tmě ložnice a každý večer v šaru kůlny se pak vznášela vzhůru jeho trpká lid. Mě udělej, sredny Vaštare. Paní Dorpová si všimla, že návštěvy v kůlně neustávají a jednoho dne se vypravila na další inspekci. Co to tam máš v té zamčené boudě? Uhodila na Konradina. Nejspíš morčata. Dám je všechna vyhodit. Konradin samkl rty, ale ženská prohledala jeho ložnici, našla pečlivě ukrytý klíč a pustila se dolů do kůlny, aby svůj objev dovršila. Bylo studené odpoledne a Konradin dostal příkaz nevycházet z domu. Ze zadního okna jídelny bylo právě tak vidět na dveře kůlny za křovím a tam Konradin zaujal stanoviště. Viděl ženskou vejít do kůlny a pak si představil, jak otvírá dvířka posvátné boudy a krátkozracem žourá na vysoko podeslanou slámu, ve které leží zavrtaný jeho bůh. Možná, že v té své neobratné netrpělivosti do slámy něčím šťourá. A Konradin z hlouby srdce vydechl naposledy svou modlitbu. Ale už když se modlil, ztratil veškerou víru. Věděl, že ženská za chvíli vyjde s tím svým uculeným úsměvem, který se mu na ní tak hnusil, a že za hodinu či za dvě zahradník odveze jeho báječného boha, ne už boha, ale obyčejnou hnědou fretku v kleci. A věděl, že ženská tak bude triumfovat vždycky a že on sám bude čím dál víc chřadnout, tyranizován a peskován její svrchovanou moudrostí, až mu jednou na všem přestane záležet a dojde na doktorovu předpověď. A z bodavé bolesti nad porážkou začal hlasitě a vzdorně zpívat hymnu svého ohroženého idolu. Sredný Vaštar se dal na pochod. Měl rudé myšlenky a běloskvoucí zuby. Nepřátelé prosili o smilování, ale on jim nesl smrt. Nádherný, sredný Vaštar. A pak najednou ustal ve zpěvu a přitiskl se k okennímu sklu. Dveře kůlny zůstávaly pootevřené, jak je ženská zanechala, a minuty míjely. Dlouhé minuty, ale přece jen míjely. Chlapec pozoroval špačky pobíhající a přeletující v malých skupinkách přes trávník, ale jedním okem stále sledoval pootevřené dveře. Do jídelny vešla služebná se zakyslým výrazem, aby prostřela ke svačině. A Konradin pořád stál, pozoroval a čekal. Po troškách se mu vracela do srdce naděje a oči se mu začaly rozsvěcovat vítězoslávou, třeba že dosud neznal nic než tesknout trpělivost porážky. S tajeným nadšením si začal polohlasem znovu prospěvovat svůj vítězný a vražedný paján. A teď se jeho očím dostalo odměny. Po otevřenými dveřmi se protáhl dlouhý a nízký žlutohnědý dravec, zamžoural v hasnoucím denním světle a na srsti kolem čelistí a hrdla měl tmavé vlhké skvrny. Konradin klesl na kolena. Veliká fretka se pustila k potůčku v pozadí zahrady, chvíli pila, pak přešla přes lávku a ztratila se v křovinách. Tak odešel sredný Vaštar. Čaj je na stole, ohlásila služebná se zakyslým výrazem. A kde je paní? Šla před chvíli dolů do kůlny, odpověděl Konradin. A zatímco služebná odešla, aby přivedla paní ke svačině, Konradin vylovil ze zásuvky bufetu vidličku na opekání topinek a začal si opékat krajíček chleba. A při tom opékání i pak, když si jej mazal spoustou másla a pomalu a s požitkem jedl, naslouchal zvukům i odmlkám, střídajícím se v rychlých porivech za dveřmi jídelny. Slyšel pošetilé zaječení služky, zbor udivených výkřiků, který mu odpověděl v kuchyňské oblasti, dupot pobíhajících nohou

rychlé výpravy pro pomoc zmenší a potom po chvíli ticha poděšený pláč a šouravé kroky lidí, nesoucích do domu něco těžkého. Kdo to jen řekne tomu ubohému dítěti? Já to za Boha nedokážu. Ozval se nějaký vřeštivý hlas. A zatímco se o tom dohadovali, Konradin si opékal další topení.

0: Prosím pozor, dostavte se k odletu Transkanadské letecké společnosti linka Vancouver 98, návazný let do Victorie, Seattle a Honolulu. Opakuji. Dostavte se k odletu Transkanadské letecké společnosti linka Vancouver 98, návazný let do Victorie, Seattle a Honolulu.
1: Koupila si noviny?
2: Koupila, nestarej se.
1: A máš něco k jídlu?
2: Nestarej se.
3: Ať jste zblízka nebo zdáli, vidí pek to s vámi smálí. 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00, 10:00,
4: ne, radši ovocnou šťávu.
5: Dobře. Halo, jednu ovocnou šťávu.
0: Prosím, pozor. Právě přistává letadlo společnosti Pan American na lince New York, Toronto, Winnipeg.
6: Pánové, máme kliku, počasí jako když vyšije.
7: Jen aby vydrželo do zítřejšího mače.
6: Vydrží, vydrží, neboj.
8: Zpoždění víc jak hodinu, proč tady trčíme?
7: Žížalo, dočkáš se. Hospody ve Vancouveru budou už otevřený a budou plný winnipegských fandů.
8: Kluci, trochu to tady rozfofujeme, ne?
3: Hip, hip, hurá! Winnipeg Cats! Vancouver Jets! 10-0, 10-0, hip, hip, hurá!
0: Prosíme pozor, dostavte se k odletu Transkanada linka Montreal 62 do odletové haly číslo 7.
9: Prosím vás, neměl byste jedno volné místo do Vancouveru?
10: Bohužel, pane, všecko vyprodám.
9: Ale sakra!
10: Fotbal ve Vancouveru.
9: No,
10: to víte, letí tam půl Toronto, půl Winnipegu. Jedině až na zítra odpoledne, kdybyste si přáli.
9: Já musím mít ve Vancouveru zítra v poledne obchod, nečeká, pochopte to.
10: Ano, ano, z konkurenčních důvodů bych měl mlčet, ale...
9: No co je, prosím?
10: Zkuste se zeptat v kanadské společnosti příležitostních letů. Všichni přepážka vlivo. Vypravili z Toronto mimořádné letadlo a tady nabírali další cestující.
9: Děkuju, děkuju, moc děkuju.
10: Doufám, že budete mít štěstí, ale pospěšte si.
0: Prosíme pozor. Žádáme cestující kanadské společnosti příležitostných letů, trať Toronto, Winnipeg, Vancouver, linka 714, aby se ihned dostavili k odletu do haly číslo 3.
9: Kaš, vezmu ti tašku.
11: Kdy myslíš, že tam budem?
9: Dělej, hlavně, že už to poletí.
12: Služební hlášení. Zástupce společnosti Swissair má volat linku 4850.
9: Prosím vás, nezbyla vám jedna jediná letenka do Vancouveru. Jedna!
13: Jedno místo je volné, máte štěstí. Ale musíte si pospíšit, letadlo je na startu. Vaše jméno, pane?
9: George Spencer.
13: Adresa?
9: Winnipeg Island Road 805.
0: Prosíme cestující kanadské společnosti příležitostních letů, trať Toronto, Winnipeg, Vancouver, linka 714, aby urychleně nastoupili. Letadlo je přes...

0: jednoho všedního dne měsíce září roku 1965.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, na poslední chvilku, co?
1: Hlavně, že jste tady. Váš palubní lístek?
2: Prosím.
1: Děkuji, uvedu vás na místo. Račte prosím za mnou.
2: Děkuji.
3: Podívej, tohle mi nekecej, to mi zas nekecej.
4: Ale ten je ve formě, v jaký v životě nebyl.
5: Co to povídáš, viděl jsi, jak hrál proti Torontu?
1: Prosím, pane Spencer, to je vaše místo.
2: Děkuji vám.
1: Hezký let.
2: Děkuji.
6: Pánové, to je kus. Zíráte, co? Tu tak zbalí.
2: Dobrý večer, promiňte, já bych si jen ten kabát sem hled.
7: Samozřejmě. Nepřikáží vám ta taška?
2: Ne, děkuji, to je v pořádku, děkuji.
4: Žádný balení, žížalo, nebo nám nedá nic k jídlu.
5: Pánové, dáme si aperitivek z našich vlastních zásobiček.
2: Tak to jsem měl štěstí. Už jsem myslel, že letenku nedostanu.
7: Taky na fotbal?
2: Ne. Ukopanou mám rád, ale abych letěl kolik hodin z jednoho konce kontinentu na druhý konec, jen abych si zafandil, tak na to už nejsem.
4: Kam zmizela ta kráska? Já mám hlad jako lev.
2: Letím za obchodem, prodávám totiž automobily, nákladní.
7: To já si zase na důležitý zápas času dělám. Tentokrát dokonce spojím příjemné s užitečným. Ve Vancouveru mám starého kamaráda, teď stůně, tak ho musím postavit na nohy.
5: Jestli trenér postaví Hegertyho, máme to prohrané. Předem to ti říkám.
8: Prosím tě, ty tomu tak rozumíš, ty jo.
5: To si povíme zítra po zápase, starý pane.
8: Ty jsi nějak moc chytrej, ty cucáku.
1: Nevšimni si ho, prosím tě.
9: Winnipeg, Winnipeg. 10-0, 10-0, 10-0, 10-0. Hurá, hurá, hurá, hurá.
1: Hip! Winnipeg.
10: Ale co pak?
1: Kapitáne, na palubě máme tři veselější mladíky, až budete mít čas, prosím vás, srovnejte trošku.
10: Co pil?
1: Ale proč pak tě to zajímá? Kapitáne, druhý pilot má alkoholické choutky.
10: No, kdyby jen alkoholické.
1: To je o tobě znám.
11: Poslyšte, nekočkujte se mě tady.
10: No, já přece myslím jen na večeři, já mám hlad. 2 hodiny zpoždění bez jídla.
1: Nejdřív cestující, potom personál, ale připravím vám protekční porce.
10: No.
1: Tiše, teď bude hlášení. Dobrý večer, dámy a pánové. Posádka letadla kanadské společnosti příležitostných letů vítá na palubě cestujících, kteří přistoupili zde ve Winnipegu, a přeje jim příjemný let. Zároveň prosíme všechny cestující, aby si připijali bezpečnostní pásy. Letadlo za několik okamžiků odstartuje. Děkuji.
7: Lítám často, ale vždycky se při startu bojím. Jak začnou řvát motory, je mi na nic a všecko ve mně vibruje. Ale když je letadlo ve vzduchu, tak se cítím zase líp než na zemi.
2: Mně to ani nepřijde. Ten hluk, to je normální předstartovní kontrola motorů. Kontrola provozních údajů jednotlivých zařízení.
7: Aha.
2: Pilot totiž musí naplno otevřít škrtící klapky, aby se přesvědčil, že všechno odpovídá. A pak teprve startuje.
7: Takže vy rozumíte nejen automobilům, ale i letadlu.
2: Za války jsem lítal jako stíhací pilot.
7: A dlouho?
2: Pár let. Ale že bych dnes po 20 letech od konce války letadlům rozuměl, to říct nemůžu. Moje letadla už jsou dávno v muzeu. Všechno se změnilo. Pokrok.
7: To máte všude v medicíně zrovna tak. Taky pamatuju válku a rozdíl v léčení tehdy a dnes, darmo mluvit. Patříme do starého železa, pane. Dovolte, abych se představil. Doktor B.
2: Těší mě, Spencer. No tak vidíte, doktore, no už jsme ve vzduchu.
7: Taky už se nebojím.

0: Matce. Graf hodnot třetího motoru.
1: V pořádku, kapitáne.
2: Volám 714, letiště Winnipeg, hlaste se příjem.
0: Letiště Winnipeg, tady 714. Hladina 1,6 tisíc stop, kurz 295, rychlost 220. Předpokládaný čas přistání ve Vancouveru v 050, příjem.
2: 714, letiště Winnipeg, rozuměl jsem, konec.
0: No, možná, že zkrátíme zpoždění. Počasí nevypadá špatně.
1: Na horách bude změna. Tam nás to vždycky pohoupá.
0: Jdeš zítra taky na ten fotbal?
1: Šel bych. Kdyby ovšem měla Žanet čas pro mě, tak fotbal stornuju.
0: Žanetka? No. Komplikuje si život, člověče. Tu nedostal na rande nikdo a stálo o to, jen co já vím, polovina pilotů naší společnosti.
1: Jen klid. O co, že si dá říct?
0: Petře, Žanet je fajn holka.

0: Tak dvakrát.
1: Cože?
0: Podáváme večeři. Můžete mít buď dušené jehněčí maso s hráškem, anebo lososa na rožní.
2: Já si dám do nosa lososa.
3: Ne tady těm jehňatům jehňata.
2: No, já slečno, aperitivek by nebyl.
4: Já lososa.
0: Aperitivek zatím ne, prosím. Dobrý večer, podáváme večeři.
5: Výborně.
0: Můžete mít buď dušené jehněčí maso s hráškem, anebo lososa na rožní.
5: Teď nevím, co si dáte vy, pane Spencer.
3: Madam, madam, když sáhneme do vlastních zásob, dáte si aperitivek s náma.
0: Děkuju, ve službě nesmím.
6: Já bych prosil jehněčí.
5: Tak mě taky, slečno.
0: Ano, dvakrát děkuji. Dobrý večer, podáváme večeři. Můžete mít buď jehněčí s hráškem, anebo lososa na rožní?
7: Na co máš chuť, Mary?
3: A co když nejste ve službě? Že bysme vás pozvali na skleničku?
7: A co byste nám doporučovala, madam?
8: Mně je to jedno, co objednáš.
3: Tak můžu vás pozvat.
4: Nech ji, nezdržuj provoz, nech to až po večeři.
8: Třeba lososa, co říkáš?
7: Dobře, dobře. Pro moji paní lososa a mě jehněčí, slečno.
0: Dobrý večer.
6: Už se těším, jak si po večeři zdřím.
9: Taky.
6: Měl jsem toho dneska až nad hlavu.
9: Co pak?
6: Nějaké reklamace a rodinné starosti. Všecko najednou. Jestli ale zítra uzavřu tu zakázku ve Vancouveru, budu mít konečně šanci na lepší kus života. Šéf slíbil povýšení.
9: Držím palce.
6: Děkuji.
9: Ale finanční starosti nejsou to nejhorší.
6: Měl si myslet, splátky na Chevrolet, na ledničku, peníze na operaci manželky, špatný
9: byt. Taky to znám, mám jenom skromnou ordinaci. Ale hlavně, že jsme zdraví, ne? Poslyšte, jak dlouho vlastně poletíme?
6: Celkem to lítají za 7 hodin. To znamená ještě asi 6. 6 hodin. Vás nebudou rušit pacienti,
9: tak.
6: Zákazníci. Souhlasím s vámi. Co si můžeme víc přát?

0: Je 23 hodin, 10 minut.
1: Dobrý večer, podáváme večeři, můžete mít buď hrdušený hněčí maso s hráškem, nebo losos na rožně.
2: No, konečně, už jsem myslel, že jsem na nás zapomněla, nebo že ti nic nezbylo.
1: Tak co si dáte, jehněčí nebo lososa? No. Jehněčí máme s hráškem, jak jste slyšeli, anebo lososa, ten je na rožní, obojí pasažerům chutnal, no, skvěděla jsem vřele, díky. Mám tady na tácu ještě dva lososy, můžete jim jít dnes?
3: No já radši jehněčí.
2: Já lososa.
3: A tak já taky, už jsem rybu dlouho neměl. Petře, jes první, já počkám, pak převezmeš řízení.
1: Obě porce?
2: No a? Já ještě roztomilá, Žanet. Pro mě dvojitá porce akorát.
1: Tak dobrou chuť. Co říkají počasí, kapitáne?
3: Ale už se to kazí. Hlásili mlhy, ale letí dost vysoko.
1: Kapitáne, buďte tak hodný a předejte řízení tady tomu zvůdci žen, až roznesu nápoje, nebo mě prosím vás, upozorněte mě. Já řeknu cestujícím, aby se připoutali.
2: Jen se strefuj. Když jím rybu, zásadně neodpovídá. Ovšem, až přistaneme, budeš se mnou na procházku. A já ti to v klidu vysvětlím.
1: A ty jako myslíš, že nespadneme? Že opravdu doletíme, až kdybych ty budeš
2: teď
1: řídit?
2: Kdybych teď mohl, tak víš, co bych já teď? Ty zmije.
1: No, tak dopověz.
2: Já bych...
3: Tak dost, děti. No, běž mě pro losu, sadivinko. Běž. A prosím tě, dvě káře.

0: Je 23 hodin 50 minut.
1: Nechci si trošku odpočinout?
2: Prosím tě, nasměruj mě ventilaci.
1: Ano.
2: Bojím se, že neusnu.
1: Co pak?
2: Ale víš přece, že nespím ani v autě.
1: Ale tady je to pohodlnější než v autě. Ano. To bude dobré, uvidíš.
2: Snad ano.
3: Řeknu ti, to jehněčí bylo tedy opravdu dobrý.
2: No tak bylo dobrý, ale...
3: Co?
2: Já myslím, že já ho dělám líp, ne?
3: No samozřejmě.
4: Vážení cestující, dovolte, abych se vám představil. Jsem kapitán letadla Dunning. Doufám, že jste byli s večeří spokojeni, že je všechno v pořádku a že bez ohledu na to, že 16 000 stop pod námi je právě prairie Saskatchewan, se chystáte ke spánku.
2: Pomoz mi, prosím, že sklopit sedadlo.
1: Počkej, sklopím obě na jedno.
4: Stevardka vám přinese pokojíky. Pánové, promiňte, ale s ohledu k těm, kteří chtějí odpočívat, doufám, že dodrží ostatní cestující klid.
5: Ještě, kuci, kam jste dali tu flašku?
4: Pánové, je noc. Šetřte si laskavě hlasičky na zítra.
6: To je trénink, pane kapitáne.
4: Jinak bych vám to whisky musel zabavit.
5: A karty hrát můžeme?
4: No, když nebudete rušit ostatní, tak samozřejmě.
5: Nic ve zlým, pane kapitáne.
4: A vy, prosím vás, ten tranzistor tišej. Díky.
7: Já nevím, jak se to s tím sedátkem vlastně dělá.
2: Ty to děláš tak nešikovně.
4: Dovolte, pomohu vám.
2: Je, děkujeme.
7: Děkujeme, takhle to bude rozhodně pohodlnější.
4: Doufám, že i vy, pánové, jste byli s večeří spokojeni.
8: Skoro jako doma, pane kapitáne.
2: No víš, já jsem ti říkala, že se to sklápí takhle, a ne jak jsi to dělal.
4: Takže, vážení cestující, přeji vám za celou posádku dobrou noc.
1: Veš klidně, miláčku, za chvilku to přejde.
4: Co pak? Vaší paní není dobře?
1: No, ale udělalo se jí trochu nevolno.
4: Janet.
9: Ano, pane kapitáne?
2: Točí se mi hlava a bolí mě žaludek.
9: Dám vám prášek.
4: To se v letadle stává často. Snažte se zhluboka dýchat a uvolněte svaly.
1: Ale ještě před chvílí nic nebylo.
9: Prosím, zapijte to vodou.
2: Děkuju vám.
4: A snažte se usnout, to přejde. Kdybyste něco potřebovali, zazvoňte si na stevardku. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Je 23 hodin 55 minut.
1: Fajn. Kumulonimbus je jako kaše.
2: No, pohoupeme se.
1: Až moc.
2: Tak mě pusť, přebírám řízení. Požádej o povolení ke změně výšky na 20 000 stop.
1: 714 volá Reginu, příjem.
3: 714, Regina slyší, příjem.
1: Letíme do Hnusného Mlíka, žádáme o povolení k výstupu na 20 000, příjem.
3: 714, okamžik, zeptám se, jak to nahoře vypadá. Příjem.
1: Děkuju, čekám. Dneska budu rád, až přistaneme. Meteorologové se parádně sekli, to je počasíčko.
3: 714 volá Regina, stoupání na 20 000 povoleno, příjem.
1: 714, rozuměl, děkuju, konec.
2: Tak, jedem. Stírače prší, sakra. Nebo to už je sníh? Reflektor.
1: No jo, to je mokrý sníh.
4: Kapitáne, nechci vyrušovat.
2: Zhasnu světlo.
1: Zhasnu to.
2: Tak, co pak?
4: Já jenom, že paní Childrové se nějak přitížilo. A ke všemu máme ještě dalšího pacienta.
2: Petře, rozmazovač.
1: A to byl?
2: Žanetko, teď nemám vůbec čas. Za chvilku to s náma pořádně zamává, cestující připoutat, zkontroluj to. Přijdu za tebou jen, co to tady bude lepší. Pro jistotu můžeš opatrně zjišťovat, jestli není mezi cestujícími lékař. Petře, kolik?
1: 17 000.
4: Tak dobře, kapitáne. Prosíme všechny cestující, aby se ihned připoutali. Letadlo poletí Bouškovou oblastí.

0: Pořádku, ano? Připoutat, prosím. Děkuji. Dovolte, pomohu vám.
1: Mně je strašně špatně.
0: Hygienický sáček je v kapse sedadla, pane Childer.
2: Haló, slečno.
0: Malé strpení, prosím. Vy jste si něco přál?
3: Ne, tenhle.
2: Chytnul jsem nějakou chřipku nebo co, udělalo se mi najednou nějak šoufl.
3: Tekutý bacily, vy.
2: Ale nech toho. Nemáte náhodou v lékárničce chinin nebo něco?
0: Podívám se.
4: Slečno?
0: Ano?
4: Nerad obtěžuju, ale když už tam jdete, mohl bych dostat ještě jeden prášek.
3: Spí, prosím tě, to přejde.
4: Ať mám křeče, bolí mě žaludek.
0: Snažte se uvolnit. Prášek jste měl, za chvíli zabere, přijdu se na vás podívat.
5: Madame.
0: Ano?
5: Madame, prosím vás, mé ženě je pořád hůř, já nevím, prosím myslím, že umdala. Nevíte, není to náhodou
0: prosím
5: nějaký
0: vás,
5: lékař?
0: Prosím vás, uklidněte se, určitě to nic není. Na lékaře se zeptám, třeba budeme mít štěstí.
5: Děkuji.
0: Promiňte.
6: Ano?
0: Nevíte náhodou, jestli je mezi námi lékař?
4: Cože?
6: Někomu se něco stalo?
0: Ne, nic vážného, potřebuji se jenom poradit.
4: Já o nikom nevím.
6: Já taky ne. Je to srdeční záchvat.
0: Běžná nevolnost, to se stává. Promiňte, pane, že vás budím.
5: Ano.
0: Nejste náhodou lékař?
5: Co jste říkala?
0: Hledám mezi cestujícími lékaře.
5: Ne, já ne. Moment.
0: Ano?
5: Okamžik, prosím. Tady můj soused je lékař. Doktore.
3: A to slyším.
5: Promiňte, doktore, potřebuji vás.
3: Co se děje?
0: Promiňte, prosím. Mohl byste se podívat na jednu paní, které se udělalo nevolno?
3: Jistě, samozřejmě. Kde je?
0: Pojďte, prosím, se mnou.
3: Už jdu. Dále, paní?
6: Ne. Tak vidíš, našla doktora.
7: A kvůli tomu mě budíš.
0: Pane Childre, vedu vám lékaře.
3: Doktor,
8: velice mě těší, pane doktore, prosím vás, nezlobte se. Moje žena má prudké žaludeční křeče, chvíle mi omdlívá, já nevím, pořád zvrací.
3: Ležte, paní Childrová, ležte klidně.
0: Ano.
3: Změřím si. Puls. Otevřte oči, prosím, co nejvíc.
0: Ano.
3: Teď vám trochu přitlačím na břišní dutinu. Bolí? Tady. Nebo tady. To je zatím všechno, děkuji. Stevatka zařídí, abyste dostala ještě jednu přikrývku a hned se vrátím.
8: Děkuji, pane doktore.
3: Poslyšte.
0: Ano.
3: Dávala jste nějaký prášek?
0: Aspirin a vodu.
3: Máte ošetřovatelský kurz?
0: Ano.
3: Tak si pamatujte, že nemocným, kteří zvrací, se aspirin nedává. To vede ke zhoršení.
0: Promiňte. Chtěla jsem vás ještě poprosit.
6: Pane doktore, nemáte u sebe náhodou prášek? Najednou mě hrozně rozbolela hlava.
7: A tebe pořád něco bolí.
0: Pane doktore, nepodíval byste se ještě na toho mladíka, co sedí tam vzadu za vámi, když už jsem vás vzbudila?
3: Samozřejmě.
0: Já zatím přinesu tady paní sedativum a vodu.
6: Děkuji, jste hodná.
3: Co pak? Není vám dobře?
8: Ne, to je tadyhle soused, nespí. On spí?
4: Nespím, mám jen zavřený oči. Protože mě hrozně bolí.
3: Opravdu vás bolí oči?
4: Já vidím všechno dvakrát.
2: Jestli to nemá od těch aperitivů.
3: Nerušte nás, prosím. Otevřte oči. Víc. Co jste jedl v posledních 24 hodinách?
4: Co jsem? K obědu jsem měl 3 chlebíčky se sýrem. Na letišti jsem vypil pivo. A pak až tady tu rybu. Ještě asi 3 whisky, to je všecko.
8: Z tohle kelínku, ale on je zvyklý.
3: Dostanete ještě jednu přikrývku, abyste se vypotil. A prášek.

0: No, vypadá to, že nejhorší máme za sebou.
1: Ale že to byl fofr. Já jsem takhle rychlou změnu počasí ještě nezažil.
0: Mám dojem, že jsme startovali ze všech poslední.
1: No to určitě. V poslední radiodepeši nám přece hlásili, že Winnipeg nepřijímá, Calgary nepřijímá. Prostě za náma a pod náma se nikdo z letiště nedostane. Měli jsme kliku. Před námi je mír a klid. Jakoby to na mou duši někdo zařídil kvůli tomu fotbalu.
2: Já nepotřebuje s vámi mluvit lékař, co se ujal paní Childrové.
0: Dobře, pustil jsem. Petře, vezmi řízení.
1: A nebuď tak smutná, Žanetko. Já to ukočíruju.
2: Prosím, pane doktore.
3: Doktor Bert. Pane kapitáne, promiňte, že ruším.
0: Prosím.
3: Chci vám doporučit, abyste přistál na nejbližším letišti. Jedna cestující, jmenuje se Childrová, potřebuje nutně nemocniční ošetření.
0: Aha. A je to vážné?
3: Ano, je. Pravděpodobně tam necháme ještě dalšího pacienta. Několika lidem se udělalo nevolno, ale to budou aspoň, doufám, jen přechodné obtíže. Přistaneme.
0: Bohužel, pane doktore, žádné letiště poblíž pro mlhu nepřijímá.
3: A vrátit se?
0: Winnipeg taky nepřijímá. V současné situaci je nejspolehlivější letět až do Vancouveru, jinak ani nemůžeme.
3: Jak dlouho poletíme?
0: Nebojte se, necelé 4 hodiny.
3: To je zlé.
0: Podívejte, doktore. Znovu si prověřím všechny možnosti přistání, ale pochybuju. Jiné řešení než Vancouver nevidím.
3: Chápu. Poradím si, jak se dá. Potřeboval bych ale svou brašnu, je mezi zavazadly.
2: Přinesu ji.
3: A celou palubní lékárnu.
1: Rychle!
3: Je vám něco?
1: On převezme to, já nemůžu.
0: Jsem tady, řízení přebírám, neboj se, co je?
1: Já nevím, já mám nějaký pitomý bolest, asi šaludek.
3: Dýchejte zhluboka. Slečno, položte, prosím vás, rychle nějakou pokrývku na zem, ano?
1: Já nic nevidím.
3: No tak nemluvte.
1: No jak to, já nic nevidím.
3: Vysilujete se zbytečně.
2: Petře, pojď, prosím tě.
0: No doktore, co se mu stalo? Dnes máme nějakou smůlu, nebo co?
3: Zatím nevím. U všech pacientů se projevují stejné příznaky. Vypadá to jako otrava jídlem.
0: Žanet, co měla paní Childrová k večeři? Nevzpomínáte si?
2: Lososa.
3: Ten mladík tam vzadu?
2: Taky lososa.
3: A tady pilot.
2: Petr, ten měl dvojitou porci.
0: No a večeří jste vydala kolik?
2: 65. Lososů bylo 15.
0: 15.
3: Nejdřív vás prosím o mou brašnu.
2: Máte číslo od zavazadla?
3: Tady je, ale moment. Co jste večeřila vy?
2: Jehněčí.
3: No, to mě spadká kámen ze srdce. Tak, děvinko, dáme se do toho. Promiňte, jak se jmenujete?
2: Žanet Bensnová.
3: Smím vám tak říkat. Žanetko, nejdřív tu brašnu a pak připravte do skleníček co nejvíc pitné vody. Ano,
2: ano, ano. Já jsem tak ráda, že s námi letíte, pane doktor. Jo. Petře.
3: Dám mu zatím prášek na zvracení, nebojte se.
2: Dobře.
0: Spojím se s lékařem ve Vancouveru a ohlásím, co se přihodilo. Souhlasíte? Potřebujete od nich ještě něco?
3: Řekněte jim, že máme na palubě 3 vážné pacienty, pravděpodobně otrava potravinami.
0: Ano.
3: A že se u dalších cestujících objevují podobné příznaky, že nemám 100% jistotu, jestli k otravě došlo po požití lososa, ale ať okamžitě zjistí, která firma prodala tohle svinstvo, ať zabrání v dalším prodeji spotřebitelům.
0: Ano, zařídím. A zjistím znova možnosti přistání.
3: Ano. A vy jste večeřil co?
0: Já, prosím, já... Sakra. Taky rybu. No ano, rybu! Dvojito porci.
3: V kolik hodin?
0: Asi 30 minut po Petrovi.
3: Jak se cítíte?
0: Ne, nic, mě není
3: doufejme, opravdu nic. Doufejme. Dostanete prášek. Musíte zvracet, aby se účinky jedů zmírnily. A pak taky není vyloučeno, že na váš organismus tenhle druh jedů nepůsobí.
0: Doktore, já odpovídám za životy všech cestujících na palubě. Jaká je naděje, že na mě jed nepůsobí?
3: Já nejsem jasnovidec. Nevím, jestli jde vůbec o otravu rybím masem.
0: Děkuju za upřímnost.
3: Pro všechny případy, kapitáne. Existuje nějaký způsob, jak udržet letadlo v určeném směru, kdyby se vám náhodou udělalo špatně?
0: Ano, jistě, zapnu automat, ale ten není všemohoucí, doktore. Musíme myslet na přistání.
2: Brašnu jsem našla, pane doktore. Nesu prášky a ještě vodu pro Petra. Mezi cestujícími je zmatek, dalších 5 pacientů.
3: Zjišťovala jste, co jedli?
2: Ano, všichni měli lososa.
1: Tak dáte mi k sakru ten prášek. Na co čekáte?
3: Vezměte si 2. A rozkousat, prosím.
1: Fuj!
3: A pořádně zapít.
0: Automat jsem zapnul. Můžete jít k pacientům, doktore. A přineste ještě vodu pro Petra, pro mě. No, hlavu vzhůru, Žanetko. Volám letiště Vancouver. Letiště Vancouver. Zde 714. Zde 714. Nouzové hlášení. Nouzové hlášení. Příjem.
4: Volám 714. Zde letiště Vancouver. Příjem.

0: letiště Vancouver. Zde 714. Zde 714. Nouzové hlášení. Příjem.
1: Volám 714. Zde letiště Vancouver. Příjem.
2: Je 1:45 jednoho všedního dne měsíce září roku 1965.
3: Mary? No tak Mary, pro boha slyšno, ona mě vůbec neslyší.
4: Slyšno, pane Childre, děláme všecko, co je v našich silách.
5: Řekni, ať tak nekřičí.
6: Ale nikdo nekřičí, prosím tě.
4: Dovolte, prosím. Pan doktor Bert tu má prý někde na sedadle malou aktovku, mám mu ji přinést.
7: Ano, tady je.
4: Nepřijete si něco? Vodu, limonádu?
7: Ne, ne, děkuji. Zkusím usnout.
6: Slečno, kdybyste měla ještě prášek, mou ženu tak hrozně bolí hlava, že už ani nevidí.
4: Pan doktor se na ní za chvíličku podívá. Tady je aktovka, pane doktore.
0: Myslím, že bych jí měl něco říct, ne?
4: To by bylo moc dobře, pane doktore.
0: Vážené dámy a pánové, slyšíte mě, prosím, tam vzadu?
5: Ano, slyšíme. Zasněte to rádio.
0: Jsem jeden z cestujících v tomto letadle. Jmenuji se Bert a jsem lékař. Mnozí z vás jsou znepokojeni tím, že na palubě letadla onemocnilo několik cestujících. Kapitán letadla se na mne obrátil s prosbou, abych zjistil situaci. Podotýkám, že moje diagnoza nemohla být dosud potvrzena laboratorní analýzou, ale jsem přesvědčen, že jde o otravu masem lososa, které někteří z vás měli zde v letadle k večeři.
6: To není pravda. Ne,
3: neboj se, slyšíš, to byla zkažená večeře.
6: To si někdo zapomíná.
0: Prosím, klid, není důvod, abyste propadali panice.
6: Tak slečno, proč byste...
0: Nikdo také nemůže obvinovat stevardku, protože večeře byla připravena na letišti v Torontu. Ti, kdo si objednali jehněčí maso, nemusí se ničeho obávat. Upozorňují také, že ne každý, kdo jedle rybu, musí onemocnět. Mnozí lidé mají vrozenou schopnost obrany proti těmto bakteriím. A pak my uděláme vše, aby komplikace po požití ryby byly co nejmenší. Léčba nebude drastická. Každý vypije několik sklenic vody, aby se omezila možnost zhlukování bakterií a dostane prášek na zvracení. To je vše. Prosím, cestující, aby se přihlásil i hned každý, kdo měl k večeři lososa. Děkuji vám. No, víc dělat nemůžeme. Antibiotika nemáme. Žanetko, připravte skleničky, táci vodu. Já rozdělím prášky.
4: A já rozdám ještě hygienické sáčky.
0: A přineste sůl.
4: Moc tady není.
0: Potřebuju všecku, co máte.
3: Promiňte. Promiňte, pane doktore, že jsem rušil, když jste mluvil. Já se jdu zeptat, jestli nepotřebujete s něčím pomoct. Ono se to nějak zadrhuje, všecko, že jo?
0: Děkuji za nabídku, mladý muži. Co jste měl k večeři?
3: Jehněčí. Já ho zbožňuji.
0: Výborně. Pomůžete letušce roznášet vodu. Každý nemocný musí vypít aspoň 3 sklenice.
3: Jasný.
0: Dohlídněte na to, ať se nikdo nezamyká na klozetě, kdyby tam někdo omdlel, bylo by ho problém víc.
3: Spolehněte se, doktore.
6: Nebojte se, slečno. Všecko dobře dopadne.
4: Já vím. Tak tady je pitná voda a táci, pane...
3: Žížala, kluci mě říkají Žížala.
4: To jsem ještě neslyšel.
3: No, to je taková historie. To mě tak jednou překstili, ale já vám to povím až ve Vancouveru. To je story na půl hodiny a teď nemáme čas. Tak, už se to nese, pánové a dámy, sklenice zdravého, neperlivého moku. Kdo si ráčí cát?
0: Ženetko, běžte dát napít taky kapitánovi a pilotovi.
8: Znova opakuji. Bude třeba přistavit záchranné vozy a zajistit počet lůžek v nemocnici. Konec nouzového hlášení příjem.
1: Volám 714, volám 714. Tady Vancouver. Rozumím, přijal jsem nouzové hlášení, dám zprávu. Konec. Haló, šéfe.
9: Co je, Gregu?
1: Přijal jsem nouzové hlášení z paluby letadla 714.
9: Hned jsem u tebe.
10: Ukáž? Operátor.
11: Zde, prosím.
10: Spojte mě se střediskem oblastní služby řízení letového provozu. A okamžitě uvolnit dálnopisnou linku do Winnipegu.
11: Zavřete ty dveře, prosím vás. Oblastní služba na telefonu.
10: Ano, tady letiště Vancouver, u telefonu šéf střediska. Přijali jsme nouzové hlášení z paluby letadla 714. Jde o velmi vážné onemocnění několika cestujících, postižen je i druhý pilot. Žádám pro 714 uvolnění všech letových cest, určení pořadí na přistání číslo 1 a vyhlášení stavu tísně. Předpokládaná doba přistání 05. Zařídíte to? Děkuju, konec.
11: Dál dopis na Winnipeg je volný.
10: Tak pište. Náčelníku letiště Winnipeg pilně. Letadlo 714 ohlásilo, že na palubě došlo k vážným případům otravy lososím masem podávaným cestujícím k večeři. Zařiďte další podle předpisu. Konec. Tak a teď prosím, spojte mě se zástupcem kanadské společnosti příležitostných letů, jmenuje se Verdik, po něm chci mluvit s dozorčím důstojníkem policie. Gregu.
12: Žádná nová zpráva.
10: Takže, oznamte 714, že mají uvolněny všechny cesty pod 20 000 stop, no a že od nás dostanou včas údaje pro přistání.
11: Okamžik, prosím.
10: A ať nás průběžně informují o zdravotním stavu pasažera.
11: Pan Harry Berdyk u telefonu.
10: Tady letiště.
12: 714.
10: Zdravím tě. 714. A omlouvám se, že jsme tě probudili. Tvoje letadlo 714 z Toronta do Winnipegu a Vancouveru nám poslalo nouzové hlášení. Co jsi říkal? Ne, stroj je v pořádku. Ale druhý pilot a několik cestujících se přiotrávilo rybou, která se podávala k večeri. Prosím? Dobře, přijď co nejdřív.
11: Slyšíte mě? Haló, tady letiště Vancouver. Teď mi dejte Calgary a pak mi postupně dávejte všechna letiště se spojením na Vancouver.

0: Jsou 2:20.
1: Tak co, Žemetko, jak to zvládáme?
2: Těžko, ale jde to. Co Petr?
1: Spí, možná, že umdlel. Prosím tě, podívej se na něj. Leží se mu dobře?
2: Petře, slyšíš? Špatně dýchá.
1: Měli bychom ho položit někam jinam, třeba do přípravny, tam je to pohodlnější. Prosím tě, zavolej doktora, můžeš mikrofonem.
2: Prosím doktora Berda, aby byl tak laskav a dostavil se do pilotní kabiny.
3: Ne, počkej, uděláš paniku, vymluv se na něco.
2: Má zde převzít soukromý telegram, konec hlášení.
1: Tak, cestující by si mysleli, že jsem se složil i já.
2: Stačí nám úplně, že to potkalo Petra.
1: Máš o něj strach?
2: Mám. On se ke mně choval tak hezky poslední dobou.
1: Tak, nebreč. Určitě se ti uzdraví. No, tak.
2: Já Žanet. Nebrečím, to jsou jenom nervy.
1: Žanet, poslyš. Kolik jsem měl vypít vody?
2: 3 sklenice, chcete další?
1: Jo, nalej mi, potím se jak zvíře.
2: To je dobře.
1: A dej mi ještě jeden ten prášek, vypláchnu si pro jistotu. Žaludek ještě jednou. Zapnul jsem zatím automat.
2: Mám v termose čaj.
3: No dělej, rychle. No tak sakru bude to.
4: Nechci rušit, vyjdu si pro ten telegram.
2: Vám není dobře?
1: Ne.
2: Kapitáne.
1: Měl jsem prášek a udělal jsem všecko, ale
2: kapitáne.
1: Je to pro kočku. Dejte mi něco jinýho, no rychle.
3: Dáste mi, že ne.
1: Ne, já musím přistát, já nemohu opustit říze. Uhlašte letiště.
3: Dejte na zemi jeho plášť, tam ano, hned vedle druhého pilota, pod hlavu třeba tu tašku.
2: Na chvilku vás jenom uložíme, kapitáne.
1: Ne, já nesmím, já musím.
2: Přikryju je oba, kapitáne, bude vám teplo. Kapitáne!
3: V klidu. Podejte mi laskavě stetoskop, položil jsem ho vedle palubní desky.
2: Prosím. Prosím cestujícího, který právě zvoní na stevardku, aby měl malou chvilku strpení a... Obrátil se zatím na dobrovolníka z řad cestujících, který právě roznáší nápoje. Děkuji. Doktore, myslíte, že se kapitán z toho probere?
4: Milá slečno Bensonová.
2: Omdlel. Je to vážné? Neumře?
4: Není v dobrém stavu.
2: Umře? A Petr?
4: Nevím.
2: Ale kdo přistane?
4: Asi nikdo. Pravděpodobnost, že přežijeme tuhle situaci, záleží na tom, jestli je mezi 65 cestujícími někdo, kdo umí řídit letadlo. Třetina pasažerů jsou ženy, ti mladíci na to taky nevypadají a když se vezme v úvahu, že by ten dotyčný neměl mít k večeři lososa. Je naše naděje skoro nulová, takže...
2: Ano.
4: Bez injekcí se žádný nemocný v příštích hodinách ze šoku nedostane, to vím určitě naopak. Jejich stav se zhorší.
2: Ano.
4: Kolik je vám let, děvče?
2: 21.
4: Když jste dala paní Childerové aspirin, byl jsem na vás, Žanet, trošku hrubý. Promiňte mi to. Jsem už starý a ješitný a hloupý. Omluvíte mě?
2: Už jsem na to zapomněla, nic se nestalo, pane doktore.
4: Děkuji vám. Nevíte, jak dlouho asi bude fungovat automatické řízení letadla?
2: Nevím. Asi pořád, dokud bude palivo nejméně. 3 nebo 4 hodiny. Co když do té doby třeba kapitán nebo Petr náhodou...
4: Určitě ne. Měli dvojitou porci. Ale my dva se budeme držet, co?
2: Ano.
4: Uděláme pro pasažéry všechno,
0: co?
2: Ano. Řeknete jim to?
3: Dost času, děvinko, dost času. Nejdřív se zeptáme cestujících, jestli přece jen náhodou někdo neumí lítat. Ale opatrně, aby nevznikla panika. Třeba, že...
2: Že kapitán hledá pomoc pro radiotelegrafistu nebo tak něco. Nebojte se, já to zkusím. Ne, panika nebude. Teď mi napadlo... Možná, že z těch mladíků někdo lítal na vojně.
3: Spencer?
2: Co myslíte?
3: Pan Spencer Janet. Pošlete sem rychle muže, co sedí vedle mého sedadla, pana Spencera.
2: Ano.
3: Pak se ptejte ještě cestujících pro jistotu.
2: Ano, pan Spencer.
3: Byl ve válce jako pilot, ať sem přijde.

0: Jsou 2:45.
1: Ne, vyloučeno. Prosím vás, to je přece šílenství.
2: Říkal jste, že jste ve válce lítal.
1: To už je 20 let, člověče. Od té doby jsem v pilotní kabině neseděl. Lítal jsem na Spitfire.
2: Doufal jsem, že si třeba vzpomenete, jak se to dělá.
1: Spitfire byl 8x lehčí než tohleto a měl jen jeden motor.
2: A že třeba dokážete přistát, no.
1: Dnes bych už nedokázal přistát ani se Spitfirem. Pochopte to, prosím vás. Co pak chcete, abych vás všecky zabil? Teď nemáte o lítání ani ponětí.
2: Jeanette, ptala jste se?
3: Ptala, nikdo se nepřihlásil, nikdo letadlo nikdy neřídil.
2: Pane Spencere, máte pravdu, nemám o řízení letadla ani ponětí, ale vím jedno. Na palubě je teď několik lidí, kteří během několika hodin zemřou, když se nedostanou včas do nemocnice. A zemřeme pravděpodobně všichni, až se letadlo zřítí. A vy jste jediný, kdo má určitou kvalifikaci a předpoklady k pokusu o záchranu. Měl byste se o to pokusit. Cigaretu.
1: Děkuji, sice nekouřím.
2: Dík. Když byla válka, vy i já jsme denně dávali v sázku životy, ne?
1: Takhle velikou palubní desku jsem ještě neviděl. Leda ve filmu. Se budíku jako v hodinářství na mou duši.
2: Já vím, ve válce je to jinačí, ale přeci jen. Tenkrát nám taky nešlo jen o vlastní život.
1: Prosím vás. Prosím vás, je jisté, že ani jeden z pilotů nebude schopen řídit.
2: Docela jisté. Před chvilkou jsme uložili do přípravny u kuchyně. Můžete se jít podívat, jsou bez vědomí.
1: Takže ještě jedna bojová akce?
2: Ještě jedna.
1: No, tak teď jen abychom nespadli dřív, než kdyby to letělo samo.
2: S takovým stíhačem, jako jste vy nikdy.
3: Pane Spencer, my všichni, prosím vás.
1: Dost. Neříkal kapitán, kde asi jsme?
3: Ano, byli jsme právě nad skalistými horami. Žádné letiště nepřijímá, letíme na Vancouver.
1: Dovolíte.
3: Prosím.
1: Tohle je výškoměr. Tohle bude... Jo, rychloměr. Tohle je asi ukázatel spotřeby paliva.
3: Tady, ale to je ovládací tlačítko pod vozku.
1: Ne, ale čím se ovládají klapky? Tímhle? Teď já vůbec nevím, jak co reaguje na pilotův zásah.
2: To se ukáže.
1: Doufej, ne? Aspoň. Tak výška je 20 tisíc. Co řeknete cestujícím?
2: Zatím nic.
1: To je moudré. Kurz 290, rychlost 210.
2: Výborně, už jste se orientoval.
1: Číst ještě umím, ale tím to končí.
3: V té skřínce nad hlavou máte vysílačku.
1: Co, tohle? Pěkná hračka. No, to za našich dob vypadalo jinak. Aha, to je páčka pro vysílání, tohle pro příjem.
3: A tahle pro hlasitý poslech, bez sluchátek.
1: No tak, doktore, než se pustíme do toho riskantního podniku, musím vás požádat, abyste uvolnil ze svých služeb letušku. Protože budu potřebovat ještě jeden pár rukou.
2: Souhlasím.
4: Pane doktore, oběma pilotům jsem perfektně uslal v přípravně na zemi, jak jste říkal. Ten mladší se trošku probral, chtěl vodu, tak jsem mu ji dal. Ale ten starší zvracel. Mně se to nelíbí.
2: Už jdu. Takže... Zlomte vás.
3: Nevím.
1: Co nevíte?
3: Jestli vám budu něco platná, pane Spencer, nikdy jsem...
1: Tak neřídila letadlo. Aspoň nám nebude smutno. Račte se posadit, připoutat, abyste mi neutekla. vtipkuju jako po čibenici, co?
3: Ne, vůbec ne.
1: Připoutat jsem řekl. Všiml jsem si, že vám doktor říká křestním jménem. Nebudete se zlobit, když bych já taky?
3: Ne, nebudu, jmenuji se Janet.
1: Mě říkají George. Janet, uvědomujete si, že jsme v kritické situaci?
3: Ano.
1: Tak to je dobře. Začneme. Jaký je volací znak?
3: 714.
1: Vezměte si taky sluchátka. Uslyšíme spojení oba. Budete mě kontrolovat, kdybych něco přeslechl. Počkejte, radši ne. Přepojte to na hlasitý příjem.
3: Hotovo. Já jsem tak ráda, že jsme vás našli.
1: Ta naše situace mi teď připomněla můj poslední bojový let. Tenkrát jsem se jako zázrakem dostal, představte si, s ustřeleným kormidlem z francouzského pobřeží až na svou základnu v Anglii.
3: No výborně.
1: Výborně, jenže to se dvakrát nestává. Přepojila jste?
3: Ano.
1: A začnu vysílat. Mayday. Mayday. Mayday. Zde 714. Letadlo kanadské společnosti příležitostných letů. Jsme v nebezpečí. Ozvěte se. Příjem.
0: Volám 714, tady Vancouver. Čekali jsme na vaše hlášení. Upozornění pro všechna letadla. Toto vysílací pásmo je určeno výhradně pro spojení s letem 714. 714, příjem.
1: Zde 714, děkujeme. Jsme v kritické situaci. Oba piloti a několik cestujících jsou postiženi otravou žaludku. Kapitán a pilot jsou v bezvědomí. Lékař z řad cestujících zjistil, že nemáme naději, aby některý z nich dovedl letadlo na přistání. Rozuměli jste? Příjem. Příjem!
0: Rozuměli. Hovořte dál. Příjem.
1: Zde 714. Hovoří George Spencer. Opakuji. George Spencer. Jsem jedním z cestujících, nouzově zastupuji pilota. Pro informaci, létal jsem ve válce, mám za sebou asi 1000 letových hodin, ale pouze na jednomotorových stíhačkách. Naposledy jsem měl letadlo v ruce před 20 lety. Tak a teď najděte urychleně někoho, kdo mi bude rád jim dávat pokyny, co mám dělat, abych tuhle strašnou bednu dostal na zem. Letíme ve výši 20 000, kurz 290, rychlost 210, příjem.
0: Volám 714, tady Vancouver. Zůstaňte na příjmu.
1: Sadím se, že tahle naše zpráva vytáhne teď v noci pár lidí z postele. A že se pěkně zapotí.
3: Víte, na co myslím? Že jste lítal celou válku bez zranění a teď možná...
1: No, kolikrát to bylo jen o vás. A víte, co o mě říkali kamarádi ze stíhací jednotky? Ten se vrátí i bez křídel.
3: Opravdu?
1: Tak. Měl bych rád, kdyby to platilo i teď. Kvůli dětem, kvůli Marii.
3: Máte?
1: Dvě. Dva kluky.
0: Volám 714, tady Vancouver. Požádejte lékaře, aby zjistil, jestli aspoň jeden z pilotů není schopen pilotovat. A to i za cenu, že se během ošetřování posádky nebude lékař věnovat ostatním nemocným.
1: Dětek čertu.
0: Uzdravení pilota je z hlediska bezpečnosti letu provozadé příjem.
1: Volám Vancouver. Zde 714. Před několika minutami lékař stanovil, že oba piloti jsou v kritickém stavu a že bez nemocničního ošetření zemřou. Lékař nemá potřebné medikamenty, pilotům je věnována péče. Na zázraky nevěřím. Příjem.
0: Volám 714. Tady služba řízení letového provozu Vancouver. Rozuměli jsme, zůstaňte na příjmu.
1: A teď si musíme počkat, až něco vydumají.

0: Volám 714 tady venku. Požádejte lékaře, aby zjistil, jestli aspoň jeden z pilotů není schopen pilotovat. A to i za cenu, že se během ošetřování posádky nebude lékař věnovat ostatním nemocným. Uzdravení pilota je z hlediska bezpečnosti letu pro pořadé příjem.
1: Volám Vancouver. Z 714. Před několika minutami lékař stanovil, že oba piloti jsou v kritickém stavu a že bez nemocničního ošetření zemřou. Lékař nemá potřebné medikamenty, pilotům je věnována péče. Na zázraky nevěřím!
2: Jsou 3 hodiny v noci jednoho všedního dne měsíce září roku 1965.

0: Tady Vancouver u telefonu šéf střediska řízení letového provozu. Uvědomte okamžitě všechna letiště a letadla ve vzduchu, že letiště Vancouver bude za hodinu, to je od 16:00 uzavřeno. Letadla s přistáním mezi 16:00 a 18:00 posílejte na jiné letiště, koridor mezi Calgary a Vancouverem musí být úplně volný. Rozuměli jste? Všechno jasné? Dobře, konec. No. Johnny.
1: Prosím.
0: Ať velitel požárního sboru požádá o výpomoc požárníky města.
1: Zařízeno, šéfe. V 03:10 vyjede z města 12 vozů s kompletním vybavením. Čas bude pomáhat při evakuaci lidí z těch domů u mostu, šéfe.
0: V pořádku, jakmile sem dorazí, ať přijde jejich velitel. Musíme s ním dohodnout, kam zatím postavit auťáky, aby nepřekáželi.
1: Zařídím, šéfe.
2: Já doufám, že nepojedou se zapnutou sirénou. Uvidíte, že se s nima přižene horda novinářů.
0: S tím počítej.
2: No, a jak si smrsnou, už to vidím. Kanadská společnost příležitostných letů zavinila otravu skaženým jídlem na palubě letadla. Život pasažérů, nevinných fotbalových fanoušků, vážně ohrožen. A tak dále, a tak dále. K čertu.
0: O životě teď nemluv, Berdiku.
2: Jo.
0: To je předčasné. Mládenci, kdo máte chvíli volná?
3: Potřebujete něco?
0: Skočte prosím vás do kantýny pro konev, kafe a karton cigaret. Tadyhle zástupce příležitostných letů to zaplatí.
2: Samozřejmě a rád. A kupte všecko.
3: Nemám vzít něco k jídlu?
2: Určitě. A pro všecky, že ano. Jsme vám vděční.
0: Zatím není za co. Operátor.
4: Ano?

0: měli příjem.
1: Vancouver pro 714 mluví vedoucí řízení letového provozu. Připravujeme se na vaše přistání, plus minus za 2 hodiny. Zatím se řízení nedotýkejte, nechte pracovat automat a vyčkejte našich pokynů. Konec.
2: Pan Berdy,
0: telefon. Jaký pak konec? Už jsem vám přece říkal, že tenhle typ letadla neznám. A nemám v úmyslu sahat na něco, čemu nerozumím. Sehnali jste někoho, kdo se v tom krámu vyzná? Příjem.
1: 714 v pořádku. Děláme všecko, co je v našich silách. Za chvíli se znova ohlásím. Zůstaňte na příjmu. Konec.
2: Díky.
1: Ten Spencer je dost nervózní, co? No, doufejme.
3: To by bylo skvělé. Situaci šéfe má na nervy právo.
1: Uvidíme.
2: Poslyš, teď zrovna volali ze společnosti TransCanada, že by se k navádění na přistání nejlíp hodil jejich kapitán Treleven. Že ho najdou a když bude souhlasit, policie ho sem přiveze. Jimmy, znáš ho?
1: Znám. Je to dobrá volba.
2: Myslíš?
1: Určitě.
2: Jen jestli to vezme a jestli ho najdou včas.

0: Trlevenová?
1: Promiňte, prosím vás, že vyrušuju tak pozdě v noci. Vlastně tak časně ráno, ale...
0: Kdo volá?
1: U telefonu Brian, promiňte. Brian, zástupce letecké společnosti Transkanada. Mohl bych mluvit s vaším synem?
0: Ne, ne, víte, on... Totiž on je...
1: Jeho žena mi právě řekla, že je u rodičů, tak jsem si dovolil...
0: Pane Bryante, můj muž je vážně nemocen. Má akutní zápal plic.
1: Promiňte.
0: A velké horečky. Pavel u táty seděl až do půlnoci. Střídáme se. Pavel teď spí, hrozně unavený. Do večera byl ve službě.
1: Chápu. Paní Trlevenová, jde o velice vážnou věc. Potřebujeme Pavlovu pomoc. Jde o život několika desítek lidí. Vy jste matka pilota. Vy přece víte.
0: Ano, tak počkejte okamžik. Já ho vzbudím. Pavle, Pavlíčku.
2: Ne.
0: Pavle, máš tady telefon. Je to prý velmi naléhavé.
2: Trleven.
1: Zaplať pánbu, že tě konečně slyším. Tady Bryant. Brian, slyšíš mě?
2: Ano.
1: Pavle, potřebujeme tě nutně.
2: Co je?
1: Můžeme pro tebe přijet?
2: Proč?
1: Letadlo společnosti příležitostných letů. Je to stará adaptovaná Impresa C6, tu znáš. Letí z Winnipegu s 65 cestujícími na palubě.
2: Dobře, no co je?
1: Asi 12 nebo 15 je vážně nemocných. Oba piloti jsou v bezvědomí.
2: Cože? Oba?
1: Ano, otrava jídlem.
2: A co chcete dělat? To je...
1: Poslouchej, u řízení sedí jeden z cestujících, bývalý vojenský pilot. Empresa letí zatím na automat a ten člověk pochopitelně si neví rady.
2: To je hrůza.
1: Majitelé letadla nemají ve Vancouveru personál. Žádají nás o pomoc. Prostě potřebujeme, aby z toho odvážlivce navedl na přistání.
2: Já?
1: No ano.
2: Zblázil se, víš co to...
1: Vím. Lepšího než tebe nemáme. Haló? Haló?
2: V kolik? No to má přistát.
1: V 5:05.
2: Tak to máme co dělat.
1: Jede pro tebe policejní auto, dík.
2: Budu čekat před domem. Zavolej ale prosím tě hned mé ženě, ať sem přijede a pomůže mámě. Končím.
0: Pavličku, co se stalo?
2: Nic,
0: tak co je?
2: Mami,
0: co
2: je? Nic, zatím nic, mami, já musím hned na letiště. Jede pro mě policie. Kde mám dýmku?
0: Pavle, policie?
2: Půjčili auto, abych tam byl rychle, víš? Barbara přijede, vystřídá tě u táty. Ale, mami,
0: ano.
2: Asi hodinu tu budeš sama.
0: Ne, to nevadí, to se nedá nic dělat. Pavličku, hlavně na sebe dávej pozor a prosím tě, zavolej potom.

0: Policejní vůz 08 je už před letištěm.
1: Slyším, pane generální řediteli, spolehněte se. Uděláme všecko, abychom dostali letadlo v pořádku na zem. Je to sice riziko, ten člověk 20 let nelítal, pane řediteli, ale teď právě přišel do místnosti kapitán Treleven. A zdravím vás, velice srdečně vás zdravím. Ano, pane řediteli, prosím.
2: Mám radost, že se přijel.
3: Víckrát už bych tak rychle autem jet nechtěl. Ten, co telefonuje, ten je z příležitostných letů?
2: Ano, jmenuje se Berdy.
1: Ne. Novináři naštěstí ještě nepřijeli, pane generální řediteli. Ne, pane řediteli. Ano, spolehněte se, pane řediteli. Pasažeři byli...
2: Johne, dej rychle kapitánovi přečíst radiodepeši 714 a meteorologické hlášení.
4: Prosím, pane kapitáne, myslím, že je to všechno.
3: Máte někdo zápalky, prosím?
2: Operátor.
4: Ano, pane.
2: Připravte pro kapitána všecky mapy.
3: Zápalky, prosím. Letech,
2: ne, všecky.
1: Okamžitě vydám zákaz podávání jídel. Ano. Samozřejmě podám vám zprávu. Hluboce se klaním, pane generální řediteli. Kapitáne, srdečně vás zdravím. A děkuji vám, že jste přišel jménem svým i jménem naší společnosti. Co myslíte? Podaří se nám to?
3: Nemáte oheň, prosím vás?
1: Samozřejmě, prosím.
3: Člověče, dýmka, zapalovač.
1: A myslíte zápalky? Prosím vás, máte někdo zápalky? No tak zápalky pro pana kapitána. Tak, prosím.
3: Děkuji.
1: A co myslíte? Podaří se nám to?
3: Tak kouzelník nejsem.
1: My předpokládáme, že vaše zkušenosti a zkušenosti toho chlapíka dávají slušnou naději na zdařilé přistání.
3: Říkám vám docela otevřeně, že šance toho muže, aby přistala s C6, jsou minimální.
1: Prosím?
3: Nezapomeňte, že to má 4 motory.
1: No to já přeci vím! Ale řekněte mi, co máme dělat!
3: Za prvé na mě nekřičet, protože tím rušíte ostatní při práci. A za druhé nemám rád, když někdo prosazuje svůj názor násilím. Máme nepatrnou naději na úspěch, ale musíme se o to pokusit. Musíme si taky všichni uvědomit, jaké riziko na sebe bereme.
2: Máte plnou pravdu, kapitáne.
1: Promiňte, kapitáne, já chápejte to. To jsou ne.
3: No tak nebudeme teď zbytečně ztrácet čas. Spojte mě, prosím vás, se 714.
2: Gregu, buďte k dispozici kapitánovi.
5: Vancouver volá 714, slyšíte nás? Příjem.
6: 714 pro Vancouver. Slyším vás dobře, mluvte. Příjem.
2: Depeše natáčím.
3: Počkej, ne, sluchátka nechci, dejte mi to přes ampion. A prosím vás, mikrofon mi dejte tady ke stolu. A mapy bych prosil, ano?
2: Johnny, mapy a kurz.
3: Jsem ne, tady s
4: mapy. Zrač letuje zakreslena červeně.
3: No jo. To je zatím jediná věc, která je mi jasná. No tak. Tady Vancouver, volám let 714. Hovoří Pavel Treleven, kapitán Transkanadské letecké společnosti. Budu vám pomáhat při sestupu na přistání. Já si myslím, že bychom s tím neměli mít moc starosti, protože vím, že hovořím s bývalým vojenským pilotem Georgem Spencerem. Georgi, prosím vás, abyste mi pověděl nejdřív pár slov o svých pilotních zkušenostech. Příjem.
6: 714 pro Vancouver. Kapitáne, jsem rád, že nám chcete pomáhat.
7: Není nervózní.
6: Myslím, že nemusíme jeden druhému nic předstírat. Oba víme, jaká je situace.
7: Lepší, než jsem čekal.
6: Mám zkušenosti jen s pilotováním jednomotorových stíhaček typu Spitfire a Mustang. Nalítal jsem asi 1000 hodin a za 20 let jsem zapomněl, co se zapomenout dalo příjem.
3: Vancouver pro 714. No tak, lítat, to se nezapomínáte, jako jezdit na kole. Ne, nechci zdržovat. Odpověz mi, neznáš náhodou ještě z války bývalého pilota Mikea Murdocka? Příjem.
6: 714 pro Vancouver. Vzpomínám si na něj dost matně. Sloužil ve stejném útvaru jako já, příjem.
3: Vancouver pro 714. Já jsem si hned myslel, že jsi to ty, kamaráde. O tobě nám Mike ve škole vypravoval historky jako o zázraku století. Ty jsi prý byl schopen lítat i bez křídel, tak jsem rád, že tě konečně poznávám. Zůstaň na příjmu.
6: Kapitánem, děkuji za uznání. Zůstávám na příjmu.
8: Pane kapitáne, co myslíte, jak je na tom Spencer psychicky?
9: Především musí získat sebedůvěru. Musí věřit, že to dokáže.
2: A já věřím, že to dokážete vy.
9: No tak, první podmínka je,
3: aby nás pořád dobře slyšel, protože jinak znervozní.
8: Dám si záležet, spolehněte se.
3: V žádném případě se nesmí ztratit z doslechu.
8: Jistí nás Calgary.
3: Spojení je teď nejdůležitější. A to myslíte, že tady budu řvát,
2: prosím,
3: nebo co?
2: Prosím všechny, kteří se zde ve středisku zdržují, aby zbytečně nemluvili. Omezte příchody a odchody, méně důležité telefony přepněte do vedlejší místnosti. 714 musí mít absolutně čistý příjem. Nerušte, mluvte potichu, rozuměli?
3: Děkuju.
10: Horká káva, cigarety, kdo má zájem?
8: Tiše, prosím to!
3: No co je, pane Berdiku? Tak honem, rozeberte si to a jedem.
2: Vám taky, kapitáne.
3: Mně? Tuplovanou. Ať se pořádně probudím.
8: Je horká.
3: Vancouver. Volám 714. George, máš ještě zapnutý automat? Příjem.
6: Tady 714. Automat je zapnutý. Příjem.
3: Vancouver pro 714. George, tak první instrukce. Za chvíli automat vypneš a zkusíš ruční řízení. Až si zvykneš, budeš to mít v ruce, nacvičíš manévr změny kurzu. Než odblokuješ kormidla, uvědom si, že nesedíš ve stíhačce. Pedály ti budou připadat strašně nepodajné, ale to je normální. Nezapomeň, že tahle empresa váží fůru tun. Všechny pohyby dělej pomalu a nenásilně. A pozor, důležité. Pořád musíš sledovat rychlost. Nesmí klesnout pod 120, jinak budeš dole dřív, než se naděješ. Opakuji. Při zataženém podvozku nesmí rychlost klesnout pod 120. Je tam s tebou někdo, kdo by obsluhoval vysílačku? Bude dobře, když se soustředíš jen na pilotáž. Ve sluchátkách mě budete slyšet oba. Odpovídat bude jenom pomocník. Příjem.
6: 714 pro Vancouver. Máme tu hlasitý příjem. Vedle mě na místě druhého pilota sedí stevardka, které předávám spojení se zemí.
11: Mluví Jeanette Bensonová. Příjem.
3: Zdravím tě, Jeanette. Nevím, jestli se na mě pamatuješ, ale já tě od vidění znám. Budeš nám hlásit všecko, o co tě George požádá, ano? Buď tak laskavá a převezmi ještě další úkoly. Všimej si hlavně údajů na rychloměru. Zapamatuj si. Rychlost nesmí klesnout pod 120, jinak s tím praštíte. Jakmile se ukazatel přiblíží ke 120, okamžitě George upozorní. Rozuměla si, příjem.
11: 714. Rozuměla jsem, kapitáne, příjem.
3: Vancouver pro 714. George, ještě pár slov, ano? Řízení používej nenásilně. Neukvapuj se. Hlídej si stoupání, klesání. A nezapomeň, kritická rychlost 120. Tak a teď můžeš vypnout autopilota. Vypínač máš na volantu řízení. Připraveni? Příjem.
11: 714 pro Vancouver. Pilot vypíná autopilota.

0: Jsou 3:30.
1: Žene, tohle že muže je všechno v pořádku. Mm-hmm. Že mě to dalo zabrat u tutlámené. Ať má radost, má s náma starosti.
2: U tutlámené.
1: No tak.
2: 714 pro Vancouver. Udržujeme letadlo v horizontální poloze.
1: V horizontu.
2: V horizontu.
1: V určeném kurzu a výšce.
2: V určeném kurzu a výšce. Pilot si zvykl na řízení, cítí se dobře, příjem.
3: Gratuluju, Čorči. Kamaráde, to je výborný. Tak a teď zkusíš několik mírných zatáček, ano? Náklon tak 15-20 stupňů, víc ne. Vidíš zatáčkoměr? Máš ho přímo před sebou.
1: Zasilte ho.
2: Ano.
3: Vedle stínítka osvětlení palubní desky. Našel jsi ho? Příjem.
2: Co mám hlásit?
1: Počkejte. Nejdřív to zkusím.
2: Jak vám je? Nechcete něco pít?
1: Ne, nic. Připadám si jako v pilotní škole, jenže... Tenkrát nešlo o život 65 lidí. Kolik stupňů?
2: 15 nebo 20.
1: Sakra. No tak se hejbej. Ta mašina tak těžko chápe. No, konečně zatáčím doleva, Žanet, cítíš?
2: Ano.
1: No, teď zpátky.
2: Kde to?
1: Doprava? No tak, sakra, dej si říct. No, už poslouchá. Teď zpátky. To je ale makačka na mou duši. Řekni mu, že dělám zatáčky s návratem na původní kurz.
2: 714 volá Vancouver. Děláme mírné zatáčky s návratem na původní kurz. Máme jasno, pod námi jsou mraky, příjem.
3: Vancouver pro 714. Georgi, musíš být připravený na to, že se můžeš dostat do vrstvy mraků se silnou turbulencí. Mám z tebe radost, že vám to tak jde? Příjem.
1: Řekni mu, že bych potřeboval ještě jedny oči.
2: Vancouver? Pilot říká, že by tu ne, potřeboval mít ještě jedny oči. Příjem.
3: Pro 714. Georgi, prima. Příjem.
1: Nemůžeš se udržet smíky, že jo? Příjem.
3: To si musí zvyknout, to víš, že tam víc budíků. Empresa není žijadlo jako stíhačka, reaguje pomalu a prudké pohyby nesnese.
1: Ráčili jsme si všimnout.
3: Tak, a teď pozor. Vysvětlím ti manévr zvyšování a snižování rychlosti. Až to zvládnem, zkusíme vysunout podvozek. Tak zaprvé, nesmíš se dostat pod 120. U pravé strany sedadla máš vyvážení a ještě vyvažování křidélek.
0: Jsou 4:05.
4: Je tady takové vedro, nebo se mi to jenom zdá? Mám úplně propocené sako.
5: Svlekněte se, vemte si moje. Je tady chladno.
4: Pekelně mě to utáhlo.
5: Co?
4: Co? Už jen to, že si představuji, jak on se tam dře.
6: Kapitáne, ještě kávu?
4: Ano. Tak se mi zdá...
6: Co pak? Něco se děje, kapitáne?
4: Ano. Dochází mi tabák.
6: Seženu, ale co když nebude vaše značka?
4: To je jedno.
6: Co říká?
5: Že je mu to jedno.
6: Jo.
4: A to hlavní máme teprve před sebou. Jestli pak on tam má čaj nebo kafe.
5: Je tu vedoucí radarové stanice?
7: Zde, kapitáne.
5: Doufejme, že Spencer udrží správný kurz. Pokuste se asi za půl hodiny najít.
7: Jakmile ho zachytíme, hned vám to ohlásím.
5: Povedeme ho pak rádiem.
7: Ano, kapitáne.
8: Navrhuju, abyste mu hlásil potřebné údaje vy.
4: Proč?
8: Protože si zvyknul na váš hlas.
5: Správná připomínka. Vy?
7: Ano.
5: Budete mi hlásit údaje a já mu je zopakuju.
7: Kapitáne, jaký je plán na přistání?
5: Doporučuji, že budete mít na obrazovce, abychom přešli odtud na věž.
7: Ano, v pořádku.
9: Kapitáne, ozval se nám městský lékař. Domnívá se, že diagnóza doktora Berda je správná, i když si zpočátku myslel, že jde o botulismus. Lékař nabízí, že sem přijede a že ošetření nemocných s doktorem Berdem rád jim zkonzultuje.
5: Ne.
9: Ne, proč?
5: Podívejte. Když se bude chtít Spencer a Bert s námi poradit, jistě se ozvou. Ať ten
4: Lékař čeká na přistání na ošetřovně. A vysvětlete mu, že každá vteřina má pro Spencera cenu zlata.

0: jsou 4 hodiny 10 minut.
1: Georgi, rychlost!
2: Já vím! Konečně jsem to vyrovnal.
1: Rychlost 160.
2: No, je to fuška. Prosím tě, utři mi na čele pot, teče mi to do očí. Díky. Já začínám mít strach, že tu kraxnu neutáhnu.
1: Ale ne.
2: Nemám na to síly, no.
1: Ale máte určitě. To se vám jenom zdá, přece ty páky nejdou tak stěžka.
2: Jen mě utěšuj. Poslouchej, ty musíš být skvělá stevardka. Já ti najednou tykám, viď?
1: To nic, to je dobře.
2: Georgie, ty.
1: To je dobře. Georgie, ty.
3: Jdu se na vás na chvilku podívat a zeptat se, proč s náma tak házíte.
2: Promiňte, doktore, ale nenapadlo mě, že se budu učit létat. To napadlo vás, ne?
3: Nemáš to, chlape, lehký, já vím, ale doufám, že let střemlav už zkoušet nebudeš.
2: To nacvičovat nemusím, to bude samo.
3: Zakazuju o tomhle mluvit.
2: Polepším se.
3: No, tak.
2: Jsem příšerně ukahanej, doktore.
3: Chceš kafe nebo prášek?
2: Ne, ne, radši nic. Nevím, co by to se mnou udělalo.
3: Tak párkrát zhluboka dýchej a zacvič si. Můžeš?
2: To bych musel mít čas a druhýho pilota. Jak je na palubě?
3: Přiměřeně poměru. Kdyby to tak nehoupal.
1: Zhoršilo se něco?
3: Ne, Žanetko. Oba piloti mají pravidelný tep, ale jinak prostě neprobrali se.
4: Pardon, že ruším.
1: To nic.
4: Doktore, na slovíčko, prosím vás. Já mám problém.
3: Co pak?
4: Ale tam vzadu za námi sedí kluci z Toronta. Taky fandové.
3: No, ty přece neměli lososa.
4: No to ne, ale za to 3 flašky aperitivu.
3: Ach,
4: takže...
3: tak jo. No,
4: ale nic to asi nebude. Slečno, já jsem spíš přišel, abych viděl vás.
1: O, děkuji.
0: Jsou 4 hodiny, 15 minut.
2: Tak jdem na ten podvozek. Zavolej dolů.
1: Tady 714, volám Vancouver. Rychlost 160, všecko normální. Pilot je připraven na cvičení s vysunutým podvozkem. Příjem.
5: Slyším vás. Georgie, když tam máš 160, stání to na 140 a pokusíš se vysunout klapky na 15 stupňů. Páku máš u spodní části volantu. Abys dostal klapky na 15 stupňů, pohneš pákou o 2 zoubky. Ukazatel polohy klapek je uprostřed palubní desky, najdi si to.
2: Žanet, vezmi si na starost tuhle páku. Až ti řeknu, posuneš ji dopředu.
1: Jasně.
5: Máš, jo? Tak dál. Nejdřív stlačíš ty nebo Žanet páku do nejnižší polohy a jakmile ukazatel ukáže 15 stupňů, zabezpečíte páku na tom druhém zoubku. Dávejte pozor, aby pohyb páky v obou směrech byl plynulý. Jasné? Příjem.
2: Prostě ty stlačíš páku nejdřív dozadu, pak dopředu a já budu hlídat ukazatel.
1: 714 pro Vancouver. Jasné, jsme připraveni. Příjem.
5: Tak tedy pozor. Rychlost správná? 140? Můžete začít. Příjem.
2: Držíš páku?
1: Držím, ale...
2: No co je, no co, na co čekáš?
1: Rychloměr! Pozor, 135, Georgie!
2: Stop! Pust páku! Dejte ruce pryč, nic nedělej! Sakru, já zapomněl!
1: 140. Vyrovnáš to?
2: No, snažím se.
1: 150. 155. Už je to dobrý.
2: Já si musím na chvíli odpočinout. Aspoň vidíš, jaký jsem umělec. Přemýšlím o klapkách a zapomenu na rychloměr.
1: Ne, to je moje vina. Měla jsem na rychloměr dávat pozor.
5: Vancouver pro 714. Tak máte už ty klapky vysunuté. Příjem.
1: Ještě jsme nezačali, zdrželi jsme se. Teď začneme. Příjem.
5: Moment, moment. Zapomněl jsem vás upozornit, že po vysunutí klapek klesne rychlost letu. Budeš ji muset udržovat na 140, příjem.
2: Aby ti hrom vzal. Ještě, že mi to říkáš včas do háje zelenýho. Teď bych se z toho teprve zcloknul, vino dej
1: mu. Musíš mu to prominout. Dovedeš si představit, jak to tam dole u ní vypadá.
2: Nechci si teď vůbec nic představovat.
1: 714 volá Vancouver. Kapitáne, děkujeme za upozornění. Začínáme vysouvat klapky, příjem.
2: Tak. Teď. Páku dozadu. Tak.

0: jsou 4 hodiny 20 minut.
1: Čorší se špašák. A Žanet samozřejmě taky. Tak teď podvozek a klapky pěkně zasuneme a ještě jednou to s malými obměnami zopakujeme. Příjem.
2: Opakovat to se mu řekne, jo. Je to příšerně stuha, je to zrezivělý, nebo co? Řekni mu to.
3: 714 pro Vancouver. Podvozek je vysunutý, ale řízení dostále těžko, pilot. Pilot je unavený, jsme připraveni na vaše instrukce k zasunutí podvozku, příjem.
1: Vancouver pro 714. Kamarádi, já vás chápu, chápu. Georgi, znova ti připomínám, nesedíš ve stíhačce, proto se ti zdá řízení tvrdý. Ale teď musíte zatáhnout podvozek a pak si dáte pár minut pauzu na odpočinek. Tak teď pozor, ano? Nejdřív vrať klapky do polohy 15 stupňů, tak jak byly na začátku manévru před plným vysunutím. Rychlost udržujte na 140. Pokud si všemu rozuměl, tak můžeš začít. Příjem.
2: Takže začnem?
3: Začnem.
2: Vrátit klapky.
3: Ano.
2: Vempáku a dej z dolní pozice zas na ten druhý zoubek.
3: Ano.
2: No tak.
3: Nějak to nejde.
2: No to je.
3: Nejde to.
2: No zkus to oběma rukama.
3: Zaseklo
2: se to. Ale to je hloupost. Zatáhni pořádně.
3: Nejde to.
2: Pojď to, dělám to sám. No, druhý zoubek, chtělo to sílu.
3: Pozor.
2: Musíš si odpočinout, jsi unavená.
3: Pozor, sto.
2: Neřvi.
3: Pozor, padáme, Georgi.
2: Klid, páku kormidla od sebe. Páku směrovacího vpravo.
3: Padáme.
2: Vyrovnej.
3: Padáme.
2: Kormidlo vpravo.
3: Padáme.
2: No.
3: Hory. George skály! Zabijem se.
2: K sakru! Zatáhni podvozek, kam koukáš, tahej! Zatáhni podvozek, nebo se na 120 nedostanu!
4: Zabijou nás!
5: Tady leží mrtví piloti.
4: Piloti jsou mrtví.
6: Zabijou nás! Jsme v rukách šílenců!
7: Okamžitě se vraťte na svá místa!
8: Mary, miláčku, nic
6: se je náš konec!
7: Paní, nevyvádějte, nedělejte paniku!
9: Vence, prosím vás!
2: Nechte mě! Ticho! Ticho k sakru!
10: To je zvláštní. Ještě žiju. Ještě žiju. A hodinky tikají.
0: Jsou 4 hodiny 35 minut.
11: Vancouver volá 714. 714, ozvi se tady, Vancouver.
12: Promiň.
11: Volám 714.
12: Kapitáne, už je máte.
2: Ticho!
11: 714, slyšíte nás? Tady Vancouver. Volám 714. 714, ozvi se.
13: Zavolejte Bleskově do Calgary a Seattle a zjistěte, jestli mají spojení se 714.
12: Zařídím.
13: Nic?
12: Tak to je konec. Jestli se neohlásí, tak je to konec.
14: Pane kapitáne, v tiskovém středisku čekají novináři na slíbenou tiskovku.
12: Že mě těší. Že mě srdečně těší.
0: Jsou 4 hodiny 40 minut jednoho všedního dne měsíce září roku 1965.

0: 714, ozví se tady Vancouver. Volám 714.
1: Kapitáne, už je máte.
2: Ticho!
0: 714, slyšíte nás? Tady Vancouver. Volám 714. 714, ozvi se.
2: Zavolejte bleskově do Calgary a Seatlu a zjistěte, jestli mají spojení se 714.
1: Zařídím.
2: Nic.
3: Jestli se neohlásí, tak je to konec.
1: Pane kapitáne, v tiskovém středisku čekají novináři na slíbenou tiskovku.
2: Že mě těší. Že mě srdečně těší.
4: Jsou 4 hodiny 40 minut jednoho všedního dne měsíce září roku 1965.
5: To na velkou senzaci. Cože? Haló, nespěte tam. Rezervovat aspoň 2 sloupce, zavolám hned, jak to tady skončí.
6: Dobré jitro, vážení. Tak co? Ještě to nezačalo?
7: Ale... Dejte pokoj. Tiskovka zaraní o kuropení. To je přesně to, co miluju.
8: Kurové ještě chrní na to, aby pěli, blázne. A Neruš chce si zdřímnout.
6: Tedy? Mm-hmm. Co je nového?
9: Zatím víme jenom to, co hlásilo rádio. Redakce už všechno má.
6: Připomeň Hakovi, aby poslal jednoho fotografa na evakuaci obytných domů.
9: Hm? Jo, vy myslíte, že...
6: Nic. Heleď, až se letadlo přiblíží k letišti, ať si vyleze někam na strom. Při troše štěstí by mohl udělat z místa katastrofy pár pěkných záběrů.
9: Jistě, pane Giuseppe, připomenu.
6: A teď vypadni. Mm-hmm. Nenápadně.
9: Jak?
6: Vypadni do odletové haly a sedni si do jedné telefonní budky, z které se nehneš ani kdyby hořelo. To bude asi jediné klidné místo, které má jemu spojení s redakcí.
9: Jistě, šéfe.
6: Připrav si tam 2 verze článku, aspoň body. A nadiktuj sazárně předem 2 tituly. První, největší letecká katastrofa. Uh-huh. A druhý, zázračné přistání neškoleného pilota. Jasný?
9: Hmm, jasný.
6: Kdo tady povede tiskovku?
9: Ředitelství letiště prý pověřilo Howarda.
6: Howard. Tak tady se bude dělat diplomacie. Plav.
8: Tady, co se děje?
10: No, nic. Ne. Promiňte,
1: já jsem do vás vrazen.
10: Ne.
1: Je něco novýho?
10: Nic.
11: Takže pořád ještě čekáme, jo?
8: Jo.
11: Nějak dlouho, ne?
6: Co tak pospícháš? Na ranní vydání je už pozdě a do večera bude tolik podrobností, že to čtenáři ani neskonzumujou.
8: To je fakt, pánové, já si myslím...
12: Dobré jitro, přátelé.
6: Ajejejejejej. Jak nám šéf tiskového střediska říká přátelé, tak z toho kouká parádní kličkování, co?
12: Ne. Děkuji vám jménem letiště, že jste přišli, abyste objektivně informovali čtenáře o mimořádné situaci tady na letišti.
6: No tak k věci, Cliffe, k věci.
12: Podívejte, Giuseppe. Šéfujete vlivné noviny a nám jde skutečně o maximální objektivitu a střízlivost.
6: Takže...
12: Ze zvláštního hlášení v rozhlase víte, že na palubě letadla kanadské společnosti příležitostných letů onemocnilo několik lidí. Lékař na palubě poskytl cestujícím první pomoc, zrovna tak oběma pilotům. Na jejich místě je teď jeden z cestujících, který ale nemá zkušenosti s pilotováním tohoto typu letadla.
13: Jméno?
12: Je instruován ze zdejšího letiště šéfpilotem transkanadské letecké společnosti kapitánem Pavlem Trelevenem. To je všechno, co vám můžu říct.
11: No, moc toho není. Co se vlastně stalo pilotu?
12: Neví se nic určitého, jde o nějaké střevní obtíže.
6: Nic určitého, nějaké. Nějaké potíže. Cliffe, přestaň kličkovat. To, co si nám vykládal, jsme viděli před hodinou. Začni laskavě od začátku. Je pravda, že na palubě došlo k otravě s kaženým jídlem.
13: Jméno a co je známo o tom člověku, který převzal řízení.
8: Onemocněli z jídla podávaného v letadle, jak se to vůbec mohlo stát? To nás zajímá.
12: Poslyšte, mládenci a slečno novinářko. Víte, že jsem vám novinářům vycházel vždycky vstříc. V tomhle případě, a to mi musíte prominout, jsem opatrný. Abyste se mi za upřímnost neodvděčili nějakým svinstvem.
6: Cliffe.
12: Na letišti vyhlásili stav pohotovosti prvního stupně, to víte. A každý tady s veškerou odpovědností dělá všecko, aby se riziko při přistání snížilo na minimum.
6: To taky víme. Dál?
12: Nikdo nemá zájem na zveličování tohoto politování hodného případu, na kterém kanadská společnost příležitostných letů nenese žádnou vinu, slečno. Zásoby jídla byly doplňovány v letišní kuchyni ve Winnipegu a hned se udělala veškerá opatření. Posádka letadla, kapitán Lee Dunning a druhý pilot Petr Luizen i stewardka Jeanette Bensonová.
11: Moment.
12: Lee Dunning, Petr Luizen Jeanette Bensonová.
11: Díky.
12: Patří k nejzkušenějším posádkám společnosti příležitostných letů.
6: To nech až nakonec, vy si všecko o tom pilotovi.
12: Jmenuje se George Spencer, je z Winnipegu, za války lítal na malých strojích.
8: Za války? To znamená před 20 lety? Pak už nelítal?
12: Pokud vím, tak nelítal na stíhačkách.
6: Takže bývalý válečný pilot a vy chcete tvrdit, že si myslíte, že vojenský stíhač si po 20 letech poradí s dopravním letadlem?
13: Neposlyšte. V kolik hodin a na které přistávací dráze má dojít k tomu zázraku?
12: Letadlo má přistát v 5.05, počítáme se zpožděním až 2 hodiny.
5: Navádíte je radarem?
12: Radiem.
8: Kolik mají paliva?
12: Nevím přesně, ale určitě tolik, aby mohly být ještě další hodinu ve vzduchu.
8: Při otravách je důležité včas podat léky. Existuje obava, že nemocní pasažéři během letu zemřou.
12: Na letišti jsou připraveni lékaři a sanitky.
6: To jsou odpovědi, prosím tě, my se tě ptáme na pasažery a ty vykládáš o sanitkách. Chceme zavolat na středisko řízení letového provozu a promluvit s kapitánem Trelevenem.
12: Dál.
13: Máme zájem na spojení s letadlem. Aspoň několik slov s tím Spencerem nebo s kýmkoliv jiným.
12: Dál.
5: Opatřete nás právě o stavu pacientů.
12: Dál.
8: Mě zajímají pocity amatérského pilota a především stévardky.
12: Všechno?
6: Zatím.
12: Do střediska bohužel volat nelze. Kapitána Trelevena nesmíme rušit. A radiové spojení s letadlem, to musíte chápat, se nesmí zatěžovat, obě strany mají už málo času.
6: Tak aspoň brkni Trelevenovi, co je nového. Kde je teď letadlo, jak se Spencerovi daří, co říká a tak dále, prostě cokoliv.
12: Nezavolám, ve středisku potřebují klid.
6: Tak tam zavolám sám.
12: Neukvapuj se, vím, co říkám.
6: Co pak si neuvědomuješ, že je to za posledních pár let největší senzace v Kanadě? Stovky lidí stojí už teď před světelnými novinami.
13: Rvou výtisky Camelotům z ruky.
6: Je to pro nás příležitost, chápeš? Naše články koupí zítra všechny noviny na tomhle kontinentě. Myslím, že mluvím za všechny, co máme tu kliku, že tady teď jsme. Když ti řeknu, že nám je úplně jedno, jestli se přistání podaří nebo ne. Čtenáři čekají na senzaci, ať je taková nebo maková. Nemůžeme si dovolit krmit je konstatováním, co jste udělali pro záchranu cestujících.
13: To nikoho nezajímá.
5: No a za chvíli tu budete mít na krku televizi a film a snad si nemyslíte, že je zavřete do téhle zakouřené místnosti a že vás budou poslouchat.
8: Dostanou se k informacím sami.
13: A my na tom jenom proděláme.
6: Buď nám hned teď dáš čerstvé zprávy, nebo se rozejdeme po letišti a seženeme si je sami. Pochop, že je to náš chleba.
12: Zkusím to. Dejte mi středisko řízení provozu.
5: Vancouver volá 714, ozvěte se. Volám 714, slyšíte nás?
14: Pane Berdyk, vedle máte
5: telefon. To marný, děkuji vám. Tich,
13: volej, pořád volej.
5: Berdyk?
15: Harry, mládenci tady na tiskovce nejsou spokojeni s tím, co jsem jim řekl. Chtějí znát poslední informace.
5: Tak jim to rozmluv.
15: Chtějí promluvit pár slov s kapitánem Trelevenem a chtějí se zeptat na možnost promluvit pár slov s někým z letadla, nejlíp přímo se Spencerem. Nešlo by to?
5: Řekni jim, že to zařídíme tak, aby se letadlo zřítilo v okamžiku, který jim nejlíp vyhovuje.
15: Klidni se. Je to jejich povinnost a chleba.
5: Někdo přijde. Ať chvíli počkají.
15: Díky.
5: Vancouver volá 714. 714, ozvi se. 714, slyšíte nás. Příjem.
14: Kapitáne, pořád nic. Nic.
16: Calgary asi to hlásí, že ztratili se 714 spojení.
14: Děkuju. Děkuju.
17: Je vám zima?
14: Máte třesavku. Hrom do toho.
17: To je k zbláznění.
14: Mám poslat ještě pro kávu? Kdo chce kávu? Nebo čaj?
5: Ticho!
14: Máte je?
5: 714, ozvi se. Slyšíte? 714, slyšíš mě? Ne. Ale mám dojem, že jsem je před momentem slabě slyšel, ale zase nic. Jestli to byli oni, muselo se jim něco stát s vysílačkou.
14: Co jste říkal?
5: Že se jim třeba něco stalo s vysílačkou.
18: Zkusíme to. Buď a nebo. Ohlas, aby změnili frekvenci vysílání.
17: Ale jestli oni mají být na vlně...
18: Ticho!
17: Prosím.
18: Tak dělej, dělej!
0: Vancouver volá 714. Změňte frekvenci na 128.3. Slyšíte mě? Změňte frekvenci na 128.3. Budu několikrát opakovat. Změňte frekvenci na 128.3. Příjem!
18: Jestli jsou ještě ve vzduchu, měli by se už brzo objevit na obrazovce.
19: Operátor,
16: ano?
19: Zavolejte vojáky, ať se znova pokusí o zaměření radarem.
0: Vancouver volá 714, ohlašte se. Změňte frekvenci na 128.3. Ohlašte se, příjem.
19: Myslíte, Pavle, že...
18: Nemyslím. Nic, nemyslím. Jenom vím, že je to strašný.
4: Jsou 4 hodiny 40 minut.
20: Jdeme nahoru. Georgi, nabíráme výšku.
21: Já tě neslyším.
22: Vítno tak zpátky.
21: Všichni na svá místa, už je po bouřce. Račte laskavě, nedělejte paniku, nechte pilota pracovat. No máte i tramvaj, nemluvte za jízdy s řidičem. No a tady je to taky tak. Děkuju za pochopení.
20: Jdeme nahoru, rychlost 160. 165.
23: Ještě chvilku. Vytáhnu tu bednu nad mraky, nebo ne? Ještě chvilku.
20: 165 zůstává.
23: Tři mi pod střela nevidím.
20: Georgi, byla to moje vina, odpust.
23: Nevím, o čem mluvíš.
20: Jsem nešikovná, no. Kdybych dokázala pohnout pákou, nemuselo se to stát. To padání bylo hrozné.
23: Nech toho říkám, že nevím, o čem mluvíš.
24: Na palubě máme už skoro klid. Jste oba v pořádku? Tak já to přestál sedět na zemi. Moc dobře mi nebylo.
23: Omlouvám se, splašili se nám koně.
24: Žanet, prosím vás.
20: Ano.
24: Není někde slza kávy?
20: Jestli se termoska nerozbila, je v kuchyni ve skřínce.
24: Děkuju, podívám se tam. A zároveň si zařečním do mikrofonu. Neseďte, Žanet, já se obsloužím sám.
23: Ještě si trochu odpočiň. A pak se ohlásíme Trelevenovi.
24: Hlášení cestujícím. Prosím o chvilku pozornosti u mikrofonu doktor Baird. Vážení cestující, uvědomte si, že panika, které někteří z vás podlehli, nás může všechny zahubit. Snažte se ukázněným chováním nezhoršovat situaci na palubě letadla. Děkuji vám. Snad je to uklidní. A když ne, pošlu na ně žížalu.
23: Co?
24: Ten kluk říkal, že má přezdívku žížala.
23: To jsou nápady, žížala. Přitom je hezky přítele. Žanet.
20: No?
23: Teď jim ohlas, že se nám něco málo stalo a že jsme v pořádku. Ale stručně a klidně.
20: 714 volá Vancouver. Měli jsme problémy. Při zatažení klapek a podvozku prudké klesání. Dostali jsme se znova nahoru. Rychlost 160, příjem.
24: Moment, ještě něco. Řekněte prosím vás, aby byl na letišti mezi lékaři taky psychiatr. Ano, budeme ho potřebovat. Především pro jednu ženu, ta je v šoku.
20: Za chvíli jim to řeknu. 714 volá Vancouver, ozvěte se, příjem.
24: Termoska se nerozbila, je to ještě horké. Vezměte si každý trochu, to vám udělá dobře.
23: Ne, děkuji.
24: No tak, Georgie. Pozor, podržím ti šálek, jo?
23: No, děkuji.
24: Ještě trošku, kamaráde, ještě. No. Teď mě musíš poslouchat, jako ve válce.
23: No, v životě jsem doktory neposlouchal. Dík, dej Žanetě.
20: Ne, mě ne, nechte to pro George, pro sebe, já vážně nepotřebuju. 714 volá Vancouver, ozvěte se, příjem.
24: Jen malinko, Žanetko, no, aspoň trošku. Tak, vrátím tedy skřínky, kdybyste chtěli, a přijdu se zase podívat.
20: Tady 714 volám Vancouver, ozvěte se, příjem.
23: Proč se nehlásí? Podrž to a půjč mi mikrofon. Volám Vancouver. Mluví Spencer. 714.
1: Tísňové volání! Tísňové volání! Ozvěte se! Příjem!
23: Nic. Nic, to je divný.
1: 714 pro všechny stanice. Mayday! Mayday! Mayday! Jsme v kritické situaci. Ozvěte se! Příjem!
23: Žanet, převezmi spojení, ať se mi ta bedna zase nezvenčí. Jak to, že nás neslyší? Když jsme padali, porušilo se možná nastavení frekvence.
20: Co budeme dělat?
23: Já to teď nevím. Leda, zkus volat na jiné frekvenci.
20: Není to moc riskantní?
23: No, abych něco lepšího. Bez instruktáže ze země to můžu nechat spadnout rovnou.
20: Dobře.
23: Aspoň ta šílená cesta skončí dřív. Vylaďuj pomalu. Říkal jsem pomalu.
2: No tak.
23: Určitě nějaké hlasy uslyšíme. Pozor. Zpátky. Ještě pomaleji.
20: Slyšel jsi?
23: Na dolaďuji. Opatrně dolaďuji. Volá 714.
20: Chytili jsme je.
3: Změňte frekvenci na 128.3.
23: Slyšíte mě? Opatrně.
3: Změňte frekvenci na 128.
23: Podívej se na stupnici. Je to 128.3 určitě?
20: Ano.
23: Příjem. Tak zajisti polohu voliče a ozvi se jim.
20: Zde 714. Zde 714. Slyšeli jsme vás. Potvrzujeme změnu frekvence na 128.3 a slyšíme vás velmi dobře. Příjem.
3: Vancouver 714. Konečně. Dali jste nám zabrat. Ztratili jste se nám. Osazenstvo střediska vykřikuje hurá! A co se vám stalo? Příjem.
20: 714 volá Vancouver. Měli jsme potíže s udržením rychlosti a výšky, ale teď je všechno v pořádku. Někteří cestující propadli panice. Doktor Baird žádá, aby byl na letišti pokud možno taky psychiatr. Příjem.
7: Vancouver pro 714. Halo, Georgi. Halo, Janet. Tisknu vám ruce a mám radost, že vás napadlo hledat nás na jiné frekvenci. Jste prostě kabrňáci. Georgi, poslyš, ty seš opravdu i docela slušnej dopravní pilot.
23: Ale nech to.
7: Když ses dostal ze situace, kterou jste sice stručně popsali, ale kterou si dovedu živě představit.
23: Prosím tě, tak už toho nech. No, tak.
7: A Janet? Tebe líbám na čelo a pamatuj, na zemi si to zopakuje.
23: No, ale.
7: Tak a teď vás nechám chvíli odpočívat, pak mi nahlásíte hodnoty kontrolních přístrojů a budeme pokračovat. Příjem.
23: No, tak jim to nahlásíme hned, ne? Nebo chceš odpočívat?
20: Ne, nemusím.
23: Potřebuješ něco, doktore?
9: Ne, já jenom jestli ustupujeme nebo útočíme.
23: Útočíme, kamaráde. Útočíme.
9: Dobře, tak já jdu zase do polního lazaretu.
20: Doktore, prosím vás, piloti.
9: Není to nejhorší, Žanetko, abys byla klidná, jdu k ním. Kapitáne, slyšíte mě? Kapitáne.
25: To bude dobrý. Dobrý, to nic není. Řekněte. Druhý pilot.
9: Všecko je v pořádku, kapitáne. Nemějte starost. Klidně spěte. Na letišti dostanete léky. Slyšíte? A co vy, Petře? Petře, není vám zima? Slyšíte mě? Musíte spát.

0: Ne, prosím vás, ne.
1: Ticho, člověče.
0: Já nechci.
1: Dejte pokoj.
0: Ne, zabijou nás, ne.
1: To se nestydíte. Chlap jako hora, chováte se jako dítě.
0: Ne, prosím vás, ne.
1: Jestli nezavřete klapačku, tak vám jednu přišiju, rozumíte? Ti dva v pilotní kabině dřou jako mesci. A vy tady vyvádíte. Jestli chcete, jděte si sednout místo nich. Sedněte si místo pilota a leďte. Já vás tam dovedu. Chcete?
0: Ne.
1: No tak. Sedět na zadku a mlčet. A přikrejte pořádně vaši paní. Ať neprohládne.
0: Ona umřela. Už neslyší nic.
1: Ale houby umřela. Vždyť dýchá, podívejte se. Jenom jí bolela hlava, no. Spí, doktor jí dal prášek. Támhle paní, Childrová je na tom hůř. A ticho, jasný?
0: Ano.
1: A spát. A vy taky. Potřebujete něco?
2: Ne, děkuju vám.
3: Jak se daří, pane Childre? Paní je klidná?
4: Klidná. Až moc klidná. Nelíbí se mi to. Nemůžeme jí nějak pomoct.
3: Moment, prosím, jenom zjistím tep.
5: Haló, pane, vítám. Nezamykejte se nám na té toaletě.
4: Myslíte?
3: Pane Childre, jste rozumný člověk. Nebudu před vámi nic skrývat. Zdravotní stav vaší paní je víc než kritický.
4: Ano.
3: Doufejme, že se pilotovi podaří brzo přistát a že se vaše paní dostane hned do nemocnice. Snažil jsem se dělat, co bylo v mých silách.
4: Jsem vám vděčný, pane doktore, bez ohledu na to, co bude.
3: Vážím si vás, pane Childre, jste statečný. A nepodléháte iluzím.

0: Je. Tady to vypadá. Vážený, nechcete si přesednout? Tamhle je volné místo.
1: Rád, ale tady pan kolega profesor měl ten záchvat zvracení.
0: No právě.
1: Tak kdyby něco potřeboval. Pan doktor říkal...
0: Má prášky, tak spí. Pojďte. Sklopíme i to vaše sedadlo. Bude to mít pohodlnější. Není už nejmladší.
1: 65 jako já.
2: Vždyť vy taky, pane doktore, taky se nic nenamlouváte a víte jako já, že za hodinu možná nebude naživu z nás nikdo.
3: Pane Čeldre, nic takového si nemyslím.
2: Ano.
3: Prostě nepřipouštím si nic takového. Dbejte především o to, aby vaše paní neprostydla. Kdyby se vám podařilo vpravit jí do úst několik kapek vody, moc by jí to prospělo.
2: Ano, děkuji vám.
0: Má někdo žízeň? Vy, paní?
4: Ano, ano, děkuji.
0: No, prosím. Přeje si někdo vodu? Nikdo? Tady taky nikdo? Nikdo. Doktore, jak to vypadá?
3: Nic nového. Z nejhoršího nás Spencer snad dostal a dokáže udržet letadlo ve vzduchu. Jiná věc je ovšem přistání.
0: A to je s touhle mašinou hodně? Hodně složitý?
3: Je. Spencer je už úplně vyčerpaný. Vyděsil jsem se, když jsem ho viděl.
0: Máme letět ještě dlouho?
3: Nevím, ztratil jsem naprosto pojem času. Mně připadá, že jsme na cestě už několik dní.
0: Myslíte, že máme naději?
3: Žížalo. Ty takovej formát a takhle hloupý otázky. Máme tady 15 lidí, kteří za hodinu už žádnou naději určitě mít nebudou. Ale zatím všichni dýcháme, ne? A dokud člověk dýchá, naději má.
0: Ano.
4: Prosím vás. Haló?
0: Ano, paní?
4: Ne, pana doktora, prosím. Mohla bych dostat prášek pro spaní.
3: Jděte se podívat do zenu.
0: Já jsem rád, že jste nezapomněl, jak mi říkají.
5: To se přece nedá zapomenout.
3: Ale ať to rádio vypnou. Mohli by slyšet nějakou poplašnou zprávu.
0: No, tak to jim zatrhnu.
3: Chtěla jste prášek, paní?
4: Ano.
3: Měla jste už nějaký?
4: Ne, ale stačí něco slabšího.
0: Hele, ty vypni to. Ať můžou ostatní spát.
2: Cože, co je?
0: No člověče, ty chrníš a rádio ti zve. Sportovní komentář bude až za 2 hodiny. Stejně to bude zápas náš. No ne, co? Winnipeg, no.
2: Winnipeg,
0: no. Vidíš.
2: Kolik je hodin?
0: Ale spí, já ti řeknu.
6: Ano. A pak zapneme pomocná palivová čerpadla. Ano, rozuměli jsme. Letíme jako po stole 300 metrů nad mraky a pilot je připraven k opakování manévru s vysunutým podvozkem. Příjem?

0: Jsou 4:45 jednoho všedního dne měsíce září roku 1965.
1: 714 pro Vancouver. Začínáme opakovat cvičení s podvozkem. Příjem.
2: Tady Vancouver, volám 714. Georgie, tak pěkně od začátku, opatrně a s rozvahou. Hlaste se po skončení manévru. Příjem.
3: No tak, jak to hodnotíte teď, Pavle?
4: Ani líp, ani hůř. Kdyby aspoň ten čas tak naletěl.
5: Kapitáne, kdy začnete nacvičovat přistání?
2: Nacvičovat? Pane Berdiku, Spencer by měl aspoň 10krát vysunout a zasunout klapky a podvozek, ale budem si gratulovat, když to stačí udělat 3krát. To už vůbec nemluvím o přistávací manévru.
3: A za chvíli bude nad letištěm, když se nic nestane.
5: Ach jo, to je situace.
4: Až se objeví, tak rozhodnu, jestli ho posadím na zem nebo na moře.
5: Cože? Co prosím?
2: Až se objeví, rozhodnu, jestli ho posadím na zem nebo na moře.
5: A kapitáne, co myslíte, že je lepší?
2: Pane Berdiku, jste natolik zkušený, abyste věděl, v jakém psychickém stavu Spencer je. Co udělá, až uvidí pod sebou letiště? Co když ztratí nervy? Proto mě napadlo, jestli ho nemám navést na vodu.
5: To je méně nebezpečné.
3: Já vím, Pavle, ale člověče, pro nemocné to znamená, že...
5: No a letadlo? To se totálně zničí. Letadlo! Potopí!
2: Chápu, pane Berdiku. Je to letadlo vaší společnosti. Chápu taky, že to vaše šéfy nijak nepotěší, že to nebude žádná lahůdka nechat si potopit mašinu.
5: No, vy si řeknete jen tak potopit...
2: A jak to mám říct? Když Spencer ztratí nervy a že budem navádět na dráhu, může se letadlo rozbít a shořet. A z ohně nemusíme taky zachránit nikoho. Kdyby přistál na vodě, je tu naděje, že část cestujících přežije, část těch zdravých.
3: Ano, Pavle, ale...
2: Hleďte, moře je klidné a náraz na vodu by byl slabší než na zem. Ovšem, nemocné pasažéry sotva vyprostíme včas.
3: Zmobilizujeme hlídkové lodi, požádám vojenské námořnictvo a letectvo o vyhlášení pohotovosti v okruhu 5 mil. Nebo můžeme taky...
2: Ne, Jimmy. Ne, počkáme. Počkáme, jak bude Spencer reagovat na instrukce před přistáním. Já vím, na co myslíš. Já ostatně taky. Je tam kapitán Dunning, druhý pilot a ta malá Janet, ale spolehni na Spencera. Nezapomeň, že lítal. A jak lítal. A kolik hákových křížů poslal na zem.
3: Souhlasím. V pořádku.
2: Souhlasíte, Berdiku?
5: Jak rozhodnete vy to?
2: Tady středisko. Radar?
6: Ano, kapitáne. Před pár vteřinama se nám tu něco objevilo. Moment. Ano, je to 714, jsou to oni. Vybočili z letové dráhy o 10 mil, ať změní kurz vpravo na 255.
2: Děkuju.
7: Pane kapitáne?
2: Ano?
7: Vojenské letectvo právě oznámilo, že navázalo se 714 vizuální kontakt. Předpokládaná doba přistání je za 10 minut.
2: Že děkuju. Přistání odkládáme zatím na neurčenou dobu. Doufám, že se spozdíme. Aspoň o hodinu.
3: Když budete, kapitáne, potřebovat víc, časová rezerva je?
1: 714 volá Vancouver. Hotovo. Manévr s klapkami a podvozkem jsme tentokrát zvládli na jedničku. Příjem.
2: Vancouver pro 714. Výborně. Už vás máme na radaru. Zjistili, že jste vybočili 10 mil jižním směrem. Georgie, udělej si mírnou zatáčku vpravo, ale hned si to vrať. Dej pozor, abyste nestratili rychlost. Ano? A udržuj kurz na 255. Příjem.
3: Johne, spoj mě s velitelem požárníků a s velitelem policie.
5: Kapitáne, neměl bych teď zavolat na tiskové středisko.
2: Prosím, poslední zprávy meteorologie, rychlost větru hlásí v co nejkratších intervalech.
5: A říct těm novinářským šakalům o eventuální možnosti přistání na moři.
2: A všichni na svá místa, je tady zase moc hluku.
8: I dveře zavří.
5: Ne, vlastně ne. Já se na novináře vykašlu. Hned by je napadlo, že přistání na vodu znamená obětovat nemocné.
2: Správně, Berdiku. A hlavně je to poslední eventualita. Teď budou ještě hodinu cvičit přibližování na přistání.
3: Jenom hodinu?
2: Pak uvidíme.
5: A kolikrát se to přistání za hodinu probere, kapitáne?
2: Záleží na

0: Je 5:05.
1: Je 5:05. Teď jsme měli přistát.
2: Však se dočkáme.
1: Není ti dobře?
2: Jsem strašně unavený. Ruce a nohy se mi třesou, jako bych absolvoval maraton. Asi vynakládám zbytečně moc energie na to cvičení.
1: To bude jen chvilková fyzická únava.
2: Já to jinak nedokážu. Utři mi prosím tě čelo. Musím se vzchopit, nelitovat
1: se. Především se uklidní. Kapitán říká, že máme dost času.
2: Víš, co mi dneska už párkrát pomohlo. Tenkrát za války jsem si taky kolikrát myslel, že půjdu únavou. A vždycky jsem nakonec v sobě našel něco, co mě přimělo vydržet. Asi jsem si přál, aby to už bylo za námi. Aby se neumíralo.
1: Podívej se, slunce.
2: Ani jsem si neuvědomil, že se rozednívá.
1: Bílé mraky pod námi. To je krása.
2: Za chvíli bude den. Žanet.
1: Ano?
2: Než začneme klesat na přistání, podívej se na piloty. Možná, že to bude s námi pořádně házet. Udělej něco, aby se jim nic nestalo.
1: A nebudeš mě teď potřebovat?
2: Tu chvilku to bez tebe vydržím. Pro jistotu, dej mi mikrofon.
1: Hned se vrátím.
3: Co pak? Děje se něco?
1: Ne, nic. Chtěla jsem se jen podívat na kapitána, na Petra.
3: Není třeba, teď jsem tam byl.
1: Měli bychom je přivázat nebo nějak zajistit před přistáním.
3: Bez starosti, Žanetko, udělám to sám.
2: Máš tam moc práce? Jak to s nemocnými vypadá?
3: Právě proto jsem přišel. Máme čím dál méně času.
1: Nechcete promluvit s lékařem na zemi? Zavolám je.
3: Tím nikomu nepomůžu, potřebuju nemocnici. Za jak dlouho přistaneme?
2: Možná, že to svedu za půl hodiny, možná dřív. Nebude už pozdě.
3: Nevím. Mělo by to stačit. Dva cestující jsou v agonii. Tam to může. Nemusí být otázka několika minut. Jde o to, aby takhle nedopadli i ostatní.
1: A piloti?
3: Jedli až poslední.
2: Pomáhá ti někdo?
3: Pan Žížela. Má výdrž jako kůň.
4: Vancouver volá 714. Ohlašte se, příjem.
2: Doktore, ještě něco. Upozorní cestující, aby se připoutali. Až se budeme dostávat pod mraky, pořádně to s námi zamává. O přistání ani nemluvím.
3: Spolehni se, cestující obstarám sám. Piloty taky. Zatím tedy útočíme. Hodně štěstí.
2: Tobě taky, doktore. Žanet, ohlaš se a řekni jim, že jsem jako rybička.
1: Zde 714 pro Vancouver. Pilot se cítí velmi dobře. Příjem.
4: Vancouver pro 714. George, uvidíš, že s přistáním nebudou velké problémy. Ještě než píchnete mraky, musím dát pár připomenutí letušce. Žanet, před přistání musíš udělat všechno, co ti nařizuje předpis pro případ vyhlášení tísně. Před přistáním stiskne George tlačítko poplašného zvonku. George, jestli mě teď slyšíš, podívej se pod sedadlo druhého pilota, tam to tlačítko najdeš.
2: Vidíš tam něco?
1: Vidím.
2: Připomeň mi potom, že ho mám stisknout.
4: Žanet, po zapojení poplašného signálu půjdeš do kabiny pro cestující a budeš s nimi do zakončení manévru. Příjem.
2: Řekni mu, že s tím nesouhlasím. Musíš tu zůstat. Náhradní řešení, doktor Bert.
1: 714 pro Vancouver. Pilot říká, že mě tu nutně potřebuje. Máme náhradní řešení. O nemocné a cestující se postará doktor Bert a jeden pomocník. Budu je podrobně instruovat, co mají dělat. Příjem.
4: Vancouver pro 714. Souhlasím. Dej se hned do práce, Žanet. Až se vrátíš, dej o sobě vědět. A teď pár slov pro tebe, Georgi.
2: Běž, to máme za sebou.
1: Kdybys mě potřeboval, zazvoň.
4: Georgi, než se Žanet vrátí, pár slov.

0: vím, že jste už pekelně unavení a před přistání vás čeká spousta práce. Důležité je pamatovat si, kde jsou všechny ovládací páky a tlačítka. Je to hodně, já to uznávám. Když budeš na pochybách, klidně se zeptej, času máme dost. Paliva máš nejméně na 3 hodiny. Několikrát si zkusíš přiblížení na přistání. Při posledním nalétání budeš muset dělat všechny úkony v přesně stanoveném pořadí. Ten sled ti budu postupně říkat, takže to určitě zvládneš. Až Janet přijde, řeknu vám nejdřív všechny části manévru, pak rozebereme každý úkon zvlášť. Času je dost. Opakuju, času je dost. Zatím udržuj směr a výšku. Příjem.
1: 714 volá Vancouver. Pilot Spencer pro kapitána Trelevena. Začínám se totiž zase považovat za pilota, Pavle. Doufám, že mi to vydrží až na zem. A doufám, že ti potřesu pravicí. Budu ti přát, aby tě takovéhle situace už nikdy nepotkali. Ale taky, aby ses nikdy nedostal do stíhačky. Aby zvozil lidi jen za obchodem a na fotbal. Takže, pane kapitáne, za vaše uznání a vůbec za všechno dík.
2: Je 5:10.
3: Zdá se, že je na tom ale mentálně dobře, co?
4: To bych řekl. Má výbornou náladu.
5: Ne. Ví přesně, co ho čeká.
3: Myslíte, že se takhle jako loučil?
5: Nevím.
4: Ten chlap musí ze sebe vydat úplně všechno.
5: A není nejmladší.
3: Jestli pak ti cestující vědí, nebo si umí představit, co všechno se může v posledních vteřinách letu stát.
6: Šéfe, požárníci volali, že mezi evakuovanými obyvateli vznikla panika, že poškozené letadlo veze atomové nálože.
4: Ještě tohle. To si vezmu na starost. Já zavolej městský rozhlas, přepoj mi to vedle.
7: Zde 714. Volám Vancouver. Skončila jsem instruktáž. Doktor Bert s pomocníkem začínají přípravu cestujících. Příjem.
8: Šéfe, novináři znovu žádají o rozhovor se zástupcem majitelů letadla. Co budeme dělat?
3: A to si zase vezmu já. To se nedá nic dělat. Stejně tomu neujdu.
5: A co jim řeknete?
3: Kapitáne, já jsem vás dost štval, ale já nejsem šakál.
5: Prima verdiku to beru. Tak a prosím, naprosté ticho. Vancouver pro 714. Janet, když jsi nebyla u mikrofonu, tak jsem Georgeovi říkal, že všecko jde perfektně. Jestli ti to neřek, tak ti to oznamuju. A teď začnete sestupovat pod mraky. Až manévr skončíte, budete asi 15 mil od letiště. Georgi, nastav nejdřív výškoměr na 3.0, čára 1. Opakuju, 3.0, čára 1. Pak uber nepatrně plyn, ale udržuj stejnou rychlost. A sestupuj rychlostí 500 stop za minutu. 500 stop za minutu. Kontrolujte hodnoty na přístrojích. Hlídej si variometr. Hustou clonou mraku poletíte dost dlouho. Rozuměli jste, příjem?
7: 714 pro Vancouver, rozuměli jsme? Pilot hlásí, že klesáme, příjem?
5: Vancouver pro 714. Georgi, při přibližování budeš muset nejdřív zapnout tlakové hydraulické čerpadlo. Manometr máš... Moment, počkej, já si to musím přesně vybavit. Ano, ano, po levé straně přístrojové desky. Malý kousek levo od umělého horizontu. Máš? Příjem?
7: Vancouver? Čerpadla a manometr jsme našli. Pilot je připraven k další instruktáži. Příjem.
5: Vancouver pro 714, výborně. A teď vám vymenuju, co všechno bude třeba udělat a pak teprve budeme probírat jedno po druhém. Tak za prvé vypneme odmrazovací zařízení. Za druhé vypneme přečerpávání paliva. Za třetí zavřeme chladící klapky na 1/3.
2: Je 5:10.
0: Za čtvrté zkontrolujeme si tlakoměry brzd pro pravou i levou stranu. To by bylo prozatím všecko. Máš nějakou otázku, příjem?
1: Řekni mu, že všechno je teď velká otázka. A že jsem si nezapamatoval nic.
9: Konkrétní otázky nemáme, ale je tu obava, že si všecko nezapamatujeme. Příjem.
0: Vancouver pro 714. Nemusíte si všecko pamatovat. Budu vám přece postupně říkat sled úkonu. No tak klid. Zopakujte si umístění hlavních budíků, které budete potřebovat. Připraveni. Příjem.
1: Řekni mu, že už víc než 2 hodiny na ty budíky koukám. Že jsem od včerejška nespal, že je na palubě pohoda jako na rekreaci a že únavou nevidím a že nejsem schopen spočítat 2x2. Hlavně se zeptej, kolik máme vůbec času.
9: 714 pro Vancouver. Umístění hlavních kontrolních přístrojů pilot ovládá, je unavený, ptá se, kolik máme ještě času. Stále letíme mraky, klesáme podle instrukcí, příjem.
0: Vancouver pro 714, Georgi, času máš víc než dost, ale zbytečně ho ztrácet nemusíš. Na letišti budeš asi za 7 minut. Nad letištěm budeš kroužit a několikrát si vyzkoušíš přiblížení na přistání. Moment, prosím tě, moment.
9: Už je skoro světlo. Začíná pršet, nezdá se ti?
0: Georgi, dostal jsem hlášení z radarové stanice, že musíš provést opravu kurzu na 260. Rozuměl jsi? Oprava kurzu na 260. Příjem.
2: Je 5:15.
8: Kapitáne, meteo hlásí zhoršení počasí. Začíná pršet.
4: Na tom nic nezměníme.
10: No tak co? Vyhlásíme stav tísně? Už jsou v okruhu letiště.
4: Můžeme.
11: Pozor, pozor. Pohotovost stupeň 4. Pohotovost stupeň 4. Pozor, pozor. Pohotovost stupeň 4.
5: Jakmile bude 714 v dohledu, navedu je na cvičné kroužení a ostatní rozhodneme podle toho, jak mu půjde na létávání.
6: Kontrolní věž hlásí, že rozsvítili všechna světla.
5: Že děkujeme, požádejte, ať přeladí vysílač na frekvenci, na které teď se Spencerem mluvíme. Spencer nebude mít čas ani myšlenky na přelaďování vysílačky. Jo, a řekni jim, že se k ním na věž za chvíli přemístíme.
7: 714 pro Vancouver. Změnili jsme kurz na 260, příjem.
0: Pozor, jsou 15 mil od letiště.
5: Vancouver pro 714. Georgi. Každou chvíli vypadneš z mraku. Uvidíš světla majáku na letišti, příjem?
7: Ano, vidíme. Vidíme světla na letišti, výška 2000, příjem.
4: Tak jsou tady.
8: Slyšíte? Já je slyším!
4: No. A to nejtěžší nakonec.
8: Kapitáne, dýmku nebo cigaretu?
4: Ne.
5: Vancouver pro 714. Halo, Georgi. Vítám tě. Udržuj výšku, čekej na další instrukce. Přecházíme na kontrolní věž. Ozvu se a řeknu ti číslo přistávací dráhy. Předtím vykonáš několik cvičných přiblížení. Rozuměli jste? Příjem.
7: 714 pro Vancouver. Ano, kapitáne. Georgi, rozuměli jste.
0: Stav na palubě se zhoršuje.
7: Ale
0: jak
7: teď
0: zhoršuje?
8: Co se to tam děje?
0: Kritické situaci.
7: Promiňte.
0: Každá minuta.
7: Promiňte.
8: Něco se
7: stalo.
8: Ticho.
0: To dávám v úvahu. Já s nimi už prostě nemohu nic dělat.
12: Člověče, co mám dělat já?
7: Mám něco ohlásit na zem, jsou na příjmu.
12: Tak dej mi je. Vancouver. Volá Spencer. Žádné cvičné přibližování nebudu dělat. Situace na palubě nedovoluje, abych ztrácel čas zbytečným kroužením. Půjdu rovnou na přistání. Příjem!
8: Cože? No ten se zbláznil.
5: Vancouver pro 714. Georgi, pochop, že je to nesmysl. Musíš udělat několik cvičných přiblížení. Příjem! Příjem!
12: Jdu rovnou na přistání. Pochopte, že vezu umírající lidi. Na cvičování je teď stejně pro kočku. Chci přistát, veďte mě, příjem.
4: Kapitáne, promluvím s ním sám.
5: Ne, teď není čas na diskuse.
4: Já ho uklidním.
5: Podle všech platných zásad je teď Spencer jedinou osobou na palubě, která má právo rozhodnout, co bude dělat. A já proto jeho rozhodnutí přijímám.
8: Kapitáne, uvědomujete si, co děláte? Jakou odpovědnost na sebe berete? Já jsem, prosím, z obliga.
5: Mlčte! Vancouver pro 714, Vancouver pro 714, Georgi. Přistupuju na tvoje rozhodnutí. Mám k němu výhrady, ale respektuju tě. Čekej, za malou chvíli se ti ozvu. Musíme přejít na kontrolní věž, odkud tě budu řídit. Georgi? Janet? Hodně štěstí. Tady Treleven, volám věž.
0: Slyším, kapitáne.
5: Jdeme k vám nahoru.

0: Je 5:20.
1: Teď bys měla cestujícím ohlásit začátek platnosti tísňových opatření.
2: Ne. Myslím, že nemá smysl je děsit ještě víc. Hlášení? Vážení cestující dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa a poslechli instrukce doktora Berda. Připoutejte se a nekuřte. Za několik minut přistaneme na letiště ve Vancouveru. Děkuji vám.
1: Řekla jste to dobře. Jakoby vedle tebe seděl kapitán Dunning a ne já. Uklidnila si.
2: Možná.
1: Před chvílí jsem uvažoval, jak bych tohle všechno vydržel nebýt tebe.
2: Ale prosím tě.
1: Janet, už nám nezbývá moc času. Co nevidět, přijde ten... ten okamžik, o kterém obavíme, že musí přijít. Chtěl bych jenom, abys pochopila, proč jsem se rozhodl hned přistát. Ano, já ti chci poděkovat. Ty přece víš ze všech nejlíp, jaký jsem pilot. Kroužení nad letištěm naší situaci nezlepší. A chci, aby zůstala šance, že se dostanou včas do nemocnice.
2: Já tvoje rozhodnutí schvaluju. Já si tě vážím, George, moc.
1: Máš strach?
2: Ne. Nemám.
1: Na zázraky čekat nebude.
3: Vancouver, volám 714. Vancouver, volám 714. Mluví Pavel Treleven. Spencer, jsme na kontrolní věži letiště. Slyšíte nás? Slyšíte nás? Příjem?
1: Janet.
2: Ano.
1: A teď rozum do hrsti.
2: Zde 714. Volám Vancouver.

0: Hlášení kontrolní věže pro všecka vozidla. Přistávací dráha 08. Tahače přemístit do sektoru 1. Civilní vozidla do sektoru 3. Záchranné vozy do sektoru 4 a 5. Příkaz. Požární a záchranné vozy neopustí určený prostor dřív, dokud tento prostor letadlo nemine. Přísný zákaz pobytu pro ostatní vozidla. Platí do odvolání.
1: Vysílačka zapojena na záznam?
2: Zapojena.
1: Prosím spojit s radarem.
3: Jsou 10 mil od letiště. Přejít na kurz 260.
1: Radar? Informujte mě i tehdy, když budu hovořit se Spencerem. Ano, formality stranou, skákejte mi klidně do řeči.
4: Kapitáne, neměl byste mu ještě jednou navrhnout, aby se držel ve vzduchu aspoň do té doby, než se víc rozední.
0: I hned vypnout sirény.
5: Vypněte zvukové signály.
4: Kapitáne, přemluvte ho.
1: Rozhodnutí padlo, žádné vyjednávání.
4: Ale to nemůže přeci dobře dopadnout.
1: Ticho, prosím. Vancouver pro 714. Vancouver pro 714. Georgi, seš 10 mil od letiště. Změň kurz na 260. Začni sestupovat do výšky 1000. Do výšky 1000. Nepotvrzujte příjem dalších dispozic, leda, že se budete chtít na něco zeptat.
6: Je 5 hodin 26 minut.

0: A teď znova uzavři chladící klapky na třetinu. Chladící klapky na třetinu. Ano, tou malou páčkou pod pálkami motoru. Ne, nepospíchej.
1: Jeanette, našla spáčku?
2: Moment. Ano, tady je. Už jsme nad letištěm. Vidím přistávací dráhu.
1: Doufám, že je dost dlouhá.
0: 714, Čorži. Teď nastavíme režim motoru otáčky 2.8. Pro všechny čtyři motory otáčky 2.8. Nespěchejte, čekám. Když se neozvete, budu pokračovat.
1: Jeanette, teď musíš všechno sama. Sakra, kdyby aspoň nepršelo, není nic vidět. Máš to?
2: Mám.
0: Pokračuju, ano. Stáhni rychlost na 140. Klapky na 15. Klapky na 15, to je ten druhý zoubek, to už znáte. A udržuj 140.
3: Změnit kurz na 225, upozorněte, že strašně skáče.
0: 714, změňte kurz na 225. Kurz 225 a dávej pozor na výšku. Skáčeš.
4: Je 5 hodin 28 minut.
0: Hlídej si výšku.
5: Klesá moc rychle. 1900. 800.
0: A otáčky, zvyš otáčky.
5: 450.
0: Přitáhni.
5: Musí nahoru. 400.
0: Tak tahej. Hej tam plný plyn. 450. Plnej plyn a tahej, slyšíš mě?
5: 500.
0: Je to k ničemu.
5: 550.
0: Nedokáže, to říkám, je to k ničemu.
5: Snad se mu to už podaří.
0: To nemůže dokázat. Všechno, co děláme, je nesmysl. A to nechám, já už nemůžu. Nemůžu.
6: Kapitáne, prosím vás, nenechávej toho samotného.
5: 600.
6: Nemůže toho přece nechat na pospas osudu.
5: Drží 600.
6: Kapitáne, zkuste to ještě jednou. Teď promluvte skáče. S ním. Řekněte mu, co má dělat.
5: Zase skáče.
6: Vždyť na vás spoléhá, kapitáne.
5: 500. 550. Drž to, chlape, 600. 600.
0: Promiňte všichni. Vancouver pro 714. Georgi, nemůžeš hned přistát. Musíš několikrát obletět letiště. Musíš si zkusit přiblížení. Slyšíš, nepřistávej. Slyšíš mě, ohlaš se, Georgi. Slyšíš mě, tak mluv, člověče. Mluv, člověče.
7: Myslel jsem, že jste mi rozuměli. Jdu na přistání. Jsou tu těžce nemocní. Jestli se v té bedně něco porouchá, je to riziko podnikání. Musím přistát. Vysouvám podvozek, příjem.
1: Jeanette, podvozek. Začni pomalu. Jde to?
0: Georgi, když máte kola venku, musí svítit kontrolní žárovky. Udržuj kurz 225, výška 1000. Kurz 225, výška 1000. Máš chladící klapky na jednu třetinu? Nemluvím moc rychle? Otáčky drž na 208.
1: Jeanette, rychlost.
2: 130. 125. 125, 130.
5: Zase mění výšku. Teď má 900.
0: Georgi, ztrácíš výšku, dostaň se nahoru. Musíš držet tisíc.
2: 110, 110, 105, 110, 120.
6: Seknu tak šplej!
0: 120,
2: 130, udržujeme 130.
5: Výška 900, stop. 950, 1000. 1000, teď se drží.
0: Ať zhasnou všechna dálková světla s výjimkou 0,8.
4: Je 5 hodin 28 minut.
0: Georgi, jakmile vyrovnáš zatáčku, udrž se ve směru osvětlené dráhy. Nezapomeň zapnout stírače spínače nad hlavou.
1: Vidíš tu šňůru světel? Teď se jen mezi ně trefit. Tam se to rozhodne.
0: Zleva máš mírný vítr, připrav se na to. Georgi, když dosedneš moc rychle, použij nouzovou brzdu. Zatáhni za červenou páku, kterou máš přímo nad hlavou. A v každém případě vypni kontakty.
1: Jeanette, oblídni si nouzovou brzdu.
2: Ano, dosáhnu na ní.
1: Když bude třeba, musíš to udělat hrozně rychle.
2: Ano, dobře.
1: Neměj strach, prosím tě, neměj strach. Za chvíli to budeme mít za sebou.
4: Je 5 hodin 29 minut.
5: Může klesat. 400 za minutu. Směr v pořádku.
0: Georgi, teď pozor. Dej plné klapky. A drž rychlost na 130. Na 130. Vyrovnej. Tak, klesej 400 za minutu.
1: Jeanette, klapky. Hlaš rychlost a výšku.
2: 1000 stop, 130. 800 stop, 120.
4: Je 5 hodin 30 minut.
2: 700 stop, 130.
0: Georgie, klesej pomalu. Klesej pomalu, slyšíš mě? Klesej pomalu.
2: 650 stop, 130. 400 stop, 120.
7: A já vím, lecím, jak tu bednu udržím.
6: To je hrůza. Teď se rozbije.
8: Ať přidá sakra.
0: Přidej plyn, klesáš rychle. Zarej se do země. Slyšíš, budeš krátkej. Tak přidej sakra.
8: Už to vytahuje.
5: Ale je pořád o 100 níž.
1: Přitáhni volant, no. No tak, už je to lepší. Žanet, zazvoň poplašný signál. Cestující sklonit hlavu ke kolenům.
9: Pozor. Pohotovost posledního stupně. Připravte se, letadlo jde na 0,8.
5: Znova mění výšku. Má 200. 150. Je nízko. Je moc nízko.
0: Nechodníš.
4: Je 5 hodin, 32 minuty.
1: Ten liják nám byl čerdlužen. Sakra, já zase nic nevidím.
0: Teď je to dobrý, teď. Zase jdeš moc rychle. Přitáhni, mírně přitáhni. Tak je to dobrý. Prach dráhy, stáhni plyn, stáhni a výdrž.
8: No jo, ale ty zase zůstal viset. Hergo, čeho se bojí?
6: Proč nejde dolů?
9: Nedovede odhadnout výšku podvozku, zná jenom stíhačku, bojí se.
0: Dívej se levo, dej ta plnou nohu. Plnou nohu, neboj se. Podrobnej. Teď. A sedíš a brzdí. Brzdí!
6: A skáče!
1: Nouzovou brzdou!
6: To vyjede z dráhy, to nezastaví!
9: Urval podvozek.
6: A točí se. Rozbijou se.
4: Je 5 hodin 33 minuty.
1: Ženeť, přistáli jsme.
2: Co se stalo?
1: Proč brečíš? Tak, no, vzpamatuj se.
2: Máš odřené čelo.
1: Je po všem. Přistáli jsme.
6: Jste v pořádku?
8: Jste. Spencer. Kamaráde, děkuju.
1: Já jsem... Utrhl jsem podvozek. To jsem se teda schodil. No, já totiž nevěděl, pochop... Stíhačka je nižší.
6: Ale blbost. Nikomu se nic nestalo. Pár modřin.
2: Doktore, pacient.
1: Není moc pozdě.
6: Myslím, že ne.
2: Tak, proč se neozývají? Vždyť jsme přistáli.
1: Koukni na vysílečku. Tohle je 128 čára 3. To vylaď. No vylaď to.
0: Co je s vámi? Hlaste se. Slyšíš mě, Georgi? Slyšíš mě?
1: Ano. Slyším vás, kapitáne.
0: Georgi, to bylo nejbláznivější přistání, co tohle letiště zažilo.
10: Chceme vám stisknout ruku, čekejte, jedeme pro vás.
11: A vaříme čaj, otvíráme lahev.
0: Zapijem to, Georgi. Končím.